0: 2 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ukrajina otevřela první kapitoly rozhovorů o přistoupení do Evropské unie. Krajští zastupitelé schválili záměr převodu mezinárodního letiště v Karlových Varech na českou armádu. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude v NHL asistentem trenéra St. Louis Blues. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po 2 letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před 2 lety. Zastupitelé Karlovarského kraje dne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si měl ale zachovat civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kuby se znutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. Schůzka s ministrem obrany by se podle něj měla odehrát ve čtvrtek 18. června.
3: My čekáme na usnesení vlády, abychom tu měli vlastně i nějaký mandát, abychom si tady nevytvářeli nějaké aktivity a pak vláda řekne, ne, my to nechcem. Takže teď to běží ve zkráceném připomínkovém řízení v rámci všech ministerstev, takže jsme fakt na začátku.
2: Plánovaný převod Karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise Fotbalové asociace České republiky klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Zaplatit musí pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. 5 hráčů pak dostalo trest za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace je nepravomocné. Univerzita v Hradci Králové otevřela nový program celoživotního vzdělávání. Kdokoliv od 15 let si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a studovat je přímo s řádnými studenty. Po jejich absolvování získají účastníci kurzu tzv. Mikrocertifikát, který platí v celé Evropské unii a poslouží jako doklad pro zaměstnavatele nebo při budoucím řádném studiu. Na všech 4 fakultách je v nabídce přes 40 kurzů. Ceny se většinou pohybují mezi 2 a 5 tisíci korun. Online přihlášky přijímá škola do poloviny srpna. Španělští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Souboj Belgie s Egyptem skončil 1-1. Jak dopadl zápas Saúdské Arábie s Uruguayí, to řekne František Kuna.
4: Dopadne každou sekundou, už se hraje víc, než bylo nastaveno, tedy 97. minuta. Saúdská Arábie, Uruguay zatím stále nerozhodně 1-1. Saudové vedli ve druhém poločase, Uruguay jasně lepší, ale dokázala dát v úzovkách jediný gól. A tak je to 1-1 pár sekund před závěrečným hvizdem. František Kuna, Radiožurnál.
2: Bývalý hokejista Václav Prospal bude v nadcházející sezóně NHL asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Klub o tom informoval na svém webu. Dvojnásobný mistr světa Prospal v uplynulých 3 ročnících pracoval jako asistent kouče v celku Rochester Americans v nižší AHL.
5: Uzavřená D2 u sjezdu na Židlochovice a omezení na D1 u Velké Bíteše. Na D2 z Bratislavy do Brna stále odklánějí provoz u Blučiny. Na 11. kilometru silničáři opravují svodidla po nehodě. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Na Brno můžete jet přes Židlochovice a Rajhrad nebo Telnici a Tuřany. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru u Velké Bíteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 hořelo osobní auto. Na místě je odtahovka, odstavní pruh je uzavřený. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři v levých pruzích v obou směrech. Projedete plynule. A v Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy. na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme polojasnou až oblačnou, postupně až zataženou a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě ale až 26 a na horách pak nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Dobrý den. Nestává se tak často, že by se u mě ve studiu sešli dva bratři. Dnes ano. A každý je z trochu jiného světa. Jeden celý život píše, skládá, glosuje, pozoruje svět kolem sebe a ten druhý ho umí přesně vystihnout hlasem, interpretací, ale třeba i tichem mezi větami. Oba mají mimořádný cit pro jazyk, rytmus a poentu. Jenom každý používá trochu jiný nástroj. A tak si o tom všem teď trochu popovídáme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda H.
1: Hovory.
0: Marek Hlavica je novinář, hudebník, taky ředitel asociace PR agentur Rady pro reklamu a Lukáš Hlavica je herec a rozhlasový a divadelní režisér. Vítejte u nás, pánové, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Lukáši, vy jste se do toho tak ponořil, do toho pozdravu herecky.
6: Jo, já jsem chtěl být takový jako ne tak vážný, ale úplně se mi to nepovedlo.
0: A my teď trošku nevážně budeme mluvit i o jedné parádní knížce, kterou právě držím v ruce a tu napsal Marek. Nese název Dobrý den a další nechutné zprostiárny. Já se přiznám, že jsem tenhle titul zhltla a dost jsem se u něj nasmála. Ta knížka je vtipná, je trefná. Marku, když se směje čtenář, může se smát u toho psaní i autor?
6: Já se o to pokouším, protože ten proces toho psaní končí tím, že já si to čtu nahlas. Jo? Dokud nejsem spokojený s tím, že si to přečtu nahlas a zní mi to tak, jak si přeju, tak to není hotový. A jsou tam chvíle, no nevím, jestli se u toho směju, to bych možná přeháněl, ale představuju si tak, jako že tady by se ten čtenář asi měl zasmát. Kdybych byl televizní režisér, střihnul bych tam takovou tu legraci, co je v sitcomech.
0: Lukáši, vy jste rozhlasový režisér. Dělá to Marek správně?
7: No jasně, že to dělá správně. Já nevím teda, jak nahlas. Úplně nahlas?
6: Úplně nahlas.
7: Ne tak jako polohlasem.
6: Ne. Úplně nahlas. Jako bys to skoro čet ty, ale samozřejmě ne tak dobře. Ne, to nemůžu, ale je to v podstatě jednak jedný, no takhle.
7: No tak to je zajímavý. Já když si třeba připravuju něco, tak to nikdy nepouštím úplně nahlas ze sebe ven. Já si to vždycky tak jako chystám polohlasem, protože si možná asi nechávám vždycky ještě nějaký prostor, když už to pak bude jako opravdu na červenou, takzvaně jako jo, když pak jako pojedu. Ale to právě Marek nemá
6: právě,
7: tohle.
6: Právě, ty máš červenou. Já, když si to nepřečtu sám sobě nahlas, tak mi to nikdo nepřečte, že jo? To je pro mě poslední šance to slyšet.
0: Ale když jste knížku poměrně nedávno křtili, tak Lukáš ji na tom křtu četl nahlas.
6: Ukázky, ano.
0: Jak mu to šlo?
6: Ale tak já myslím, že z něj něco bude z kluka. On zrovna si odnášel cenu za celoživotní přínos oboru, takže má našlápnuto, bych řekl. Jo, jako ještě se o tom musíme promluvit samozřejmě, ale,
7: jo,
6: ale dobře. Je to na dobrý cestě.
0: A Lukáši, jaké to je číst texty vlastního bratra, respektive nevlastního bratra?
7: No, tak na to, že to je taková jako prvotinka, jo, tak to v podstatě taky jako bylo docela příjemné čtení. Já se musím přiznat, já jsem tu knihu zatím celou ještě nečetl, jo. Já jsem opravdu přečetl jenom to, co mi bratr řekl, abych
6: toho
7: přečetl.
6: Toho tak odradilo, jo. To tak
7: vystrašilo. Naopak, já jsem si to nechal, protože teďka jsem musel zasčíst nějaký jiný věc, já pořád musím něco číst, musím, tak je to trošku problém pro mě číst něco jako pro zábavu, jo. Ale nechávám si to každopádně určitě na léto, protože myslím si, že na to léto to bude úplně ideální.
0: Já si myslím, že se vám to bude líbit. Nevím, jestli jste dětství trávili pospolu, ale dovolte ještě mě malou ukázku z té knížky Dobrý den a další nechutné zprostiárny. A to mě zaujalo, protože tohle máme s Markem společné. Když mi bylo nějakých 9 nebo 10, udělila mi matka nevítané právo gruntovat jednou za 14 dnů byt. Tedy vytřít kuchyň, vyluxovat, vycídit si dolem veškerá kování, otřít prach z nábytku, vzít mokrým hadříkem skleněné výplně dveří. Obětoval jsem tomuto cvičení vždy jeden víkendový půlden.
6: Vy taky máte tuhle zkušenost?
8: Mám úplně stejnou zkušenost, akorát jsem si dolem nemusela cídit
6: to kování.
8: Kování. Ale jinak to mám úplně stejné. Jak to má Lukáš? Stejné jako Marek?
7: Ne.
8: Stejná zkušenost?
7: Moji oba rodiče byli až chorobní cídiči. Ale takový cídiči, že k tomu prostě mě jako naprostýho amatéra cídičskýho prostě nepustili nikdy. Jo.
9: To je pravda.
8: Vybrala jsem ukázku z povídky, která má základy před mnoha desítkami let. Ale v té knížce je celá řada aktuálnějších věcí. Marku, jak tahle knížka vznikala?
6: Tahle knížka vznikala tak, že nějakým řízením osudu, nevím, silou z nebes, se mi stalo, že po těch letech, kdy já, Lukáš, musí neustále něco za peníze číst, já neustále za peníze celý život něco píšu, ale nikdy jsem neměl touhu psát z rozmaru, bych řekl.
7: Já myslím, že řekneš, nikdy jsem neměl za to tolik peněz jako Lukáš. To bych se ohradil.
6: No, to nevím. No.
7: To si pak řeknem.
6: Ale prostě někdy krátce před lockdownem jako přišel ten impuls z nebes. A já jsem jako měl potřebu se začít vyjadřovat. A když jsem šel sem do studia, tak jsem si vzpomněl ještě na jeden iniciační moment, že jsem dostal knížku Jeremy Clarksona, jeho fejetony. A strašně jsem se u toho smál a strašně mě to bavilo. To je ten velký nekorektní z Top Gearu, kdyby posluchači nevěděli, jo. Je to hodně nekorektní, to takhle nekorektní, to moje psaní není. A říkal jsem si, to je dobrý. A to já bych třeba taky jako vlastně, jako bych se k tomu mohl vrátit, když jsem to dělal, že jo, léta letoucí v mladém světě. No tak tyhle ty věci se nějak spojily a pak už jsem psal a píšu dál, jako nemám žádnej limit nebo vizi, prostě to ze mě jde.
8: Příští.
7: Piš, Máro, piš.
8: Už jsem to v úvodu říkala, oba pracujete se slovem, ale každý úplně jinak. Je čeština dobrý materiál, a nebo už se z ní v současnosti třeba stává provozní jazyk?
6: No, já mám na to jako jednoznačný názor, protože konec konců část té knihy se jmenuje Sdělovací technika a je o jazyce a o způsobu komunikace. Páč, je to i moje profese, ale z takového jako laického pohledu. Já si myslím, že ten jazyk se hodně proměňuje v tom smyslu, že ztrácí tu bohatost, která byla pro něj typická posledních, dejme tomu, 100 let. Moderní česká literatura a slovesnost jako mluvená. Ale zase do něj infiltruje spousta výrazů, frází, které jsou globální. To znamená, že ten jazyk se proměňuje. Některé slova, které třeba já znám a používám, tak jim lidi, kterým je 30, nerozumí, takže musí prostě počítat s kontextem. Může mě to mrzet, ale to je tak jako všecko, co se s tím dá dělat, protože jazyk prostě se vyvíjí podle toho, jak se vyvíjí společnost a žádný normy s tím se nadělají.
8: Já mám s Lukášem propojenou krásnou češtinu, ale ono je to dílem tím, že čtete Lukáši krásné a náročné texty. Jak mluvíte normálně?
7: No, jako... To byla trošku creepy otázka. Tohle.
8: Já to zkusím ještě položit trošku jinak.
7: Wow. Já se k tomu určitě vyjádřím. Já myslím, že mluvím normálně, tak asi ano, měním to podle prostředí i podle nálady asi to určitě. Já jenom k tomu, co říkal ještě Marek, já jsem vlastně nejdřív váhal, jak to vlastně s tím posunem v té češtině je. Je pravda, že mám teďka konkrétní jeden zážitek, že jsem opět otevřel staré pověsti české Aloise Jiráska v tom asi ne úplně původním vydání, ale nějakým takovým jako 40. léta to jsou. A chtěl jsem to číst dětem. Děti poslouchali, a děti jsou poměrně malí, 6- a 3-leté dítě. Brunsvíka jsem dal. A já jsem to čet a rozuměl jsem tomu, ale měl jsem ten pocit, že ty děti tomu nemůžou rozumět, ale naprosto poslouchali. Jo, je možný, že, ale to ne, já je neokouzluju tím hlasem, to ne. Ale je fakt, že před 20 lety, když jsem měl další dvě děti, které už jsou hodně starý, tak před 20 lety, když jsem to četl těm prvním dvěma dětem, tak jsem tenhle pocit ještě tolik neměl. To je fakt. Že teď najednou mám pocit, že to je úplně už někde, teda ten Jirásek vlastně a ta jiráskovská čeština je opravdu plně

0: Runková a Marková maminka je Ivanka IX. Tak jenom, abychom to dovysvětlili.
1: Je to tak a právě díky tomu, že prostě jsme už pokročilejším věku, takže jako děti jsme žili prostě se svými matkami, což bylo tenkrát naprosto běžné. Takže jsme nežili v jedné domácnosti. Já myslím, že my jsme se opravdu s bratrem začali zbližovat tak někdy, když já jsem končil pubertu. Do té doby jsem byl nesnesitelný fracek, musel jsem ho neuvěřitelným způsobem iritovat, protože jsem se mu většinou posmíval. On k nám chodil většinou s tím, že měl nějaký třeba problém ve škole a můj otec ho káral velmi významně a já jsem se tomu posmíval.
2: Vůbec si tě takhle nevybavuju.
1: No, musím se Markovi za to ještě
0: Marek je o 5 let starší, je to tak.
1: Omluvit. No. Ale pak jsme se začali zbližovat a myslím si, že přece jenom, i když jsme určitě poměrně odlišné entity, tak vlastně ten smysl pro humor si myslím, že nás hodně spojuje a že ten humor, který prostě je v té knize a jeho tam teda plnej kotel, tak prostě tam slyším toho Marka tam a zároveň i trošku sebe a celou tu naší rozvětvenou rodinu. Nějak to tam prostě přítomný je v tom pohledu na věci, v pohledu na svět.
0: Dozvíme se z té knížky něco o vaší rodině? Mají vás ještě v rodině rádi?
1: To se obávám. Jasně.
2: Nejvíc se tam dovíte o mé mamince, což je taková, jako bych řekl, jako takovej ostrej return, protože já jsem živoucí literární hrdina jejich knih, že jo. Prvotina maminky se jmenovala Rodinný podnik, který jsem psal předmluvu a náš společný otec ji ilustroval. To je opravdu Gesamtkunstwerk rodiny Hlavicových a Devátých. A pak tam prolínám prostě se všema možnýma jako historkama. Takže to, že já se občas střílím z mojí maminky 90-letý zasloužilý spisovatelky, je jako přirozená odplata, ať ví, jaký to je být literární hrdinkou. Nechci říct proti své vůli, ale aniž by se vás na to někdo dotazoval.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A mám dva hosty dnes v Hovorech, Marka Hlavicu a také Lukáše Hlavicu. My jsme se odrazili od Markovy knížky Dobrý den a další nechutné zprostiárny. Vy jste prošel, Marku, novinařinou, PR, reklamou, muzikou. Kde se člověk o lidech naučí nejvíc?
2: O, to je těžká otázka. Konec lehkého tónu. Já popravdě řečeno, jako asi na to neumím odpovědět takhle. Já mám určitou výhodu v tom, že já jsem hltavý člověk, co se týče dojmů. Jo? Ze mě si dělají trošku srandu doma, protože já nemůžu projít kolem cedulky na baráku, na exponátu, aniž bych ji přečetl. Já prostě rád si sednu a čumím a sleduju, jak se lidi chovají a chytám ty věci. To si myslím, že je podobný s hereckou profesí, tam to je taky nutnost. Čili je to veliký komplex věcí. Já jsem se dobrovolně vydal na venkovskou taneční zábavu. Léta jsem potom toužil, abych to zase viděl a zase si obnovil ty věci, které se tam říkají a dějou. Jel jsem tam sám, protože moje polovička odmítla se něčeho takového zúčastnit, řekla, to je moje mládí, já už na to nechci vzpomínat, bylo to strašný, chci to zapudit. Ale tohle jsou věci, které jako mě baví a tam já lapám.
0: A dá se lapat i třeba tady v rozhlasovém prostředí, respektive v tom divadelním, ve kterém se pohybuje Lukáš? Není to svět přetvářky?
1: Já myslím, že to je klišé. Já myslím, že to prostě svět přetvářky není. Samozřejmě ten svět je poměrně někdy malinko přepjatý, hysterický, ale že to není přetvářka, která aspoň, já si myslím, že ne, aspoň tam v těch prostředích divadelních, kde já jsem se pohyboval, jo, a tady v rádiu Českém rozhlase o přetvářce vůbec nemůžu mluvit, tady to žádná přetvářka přece není.
2: Ale jednu poznámku, jako k tomu, jo, já bych mohl dokonce jmenovat, není to jako obecný zjev, ale vím o hercích.
1: Ano.
2: U kterých mám pocit, že neustále hrajou. Ve chvíli, kdy si jdou koupit poštovní známku, ve chvíli, kdy, nevím, se ptají, kde je nejbližší toaleta, tak furt hrajou.
1: Rozumím,
2: jako,
1: rozumím. Jestli je to ale vědomá přetvářka, jo, anebo jestli je to prostě
2: je to,
1: že se jim to
2: taková,
1: takhle
2: jako,
1: že se jim to takhle dělá.
2: Jo, a jo? Možná.
1: Ano, takhle, to je, co je přetvářka a co je nějaký budování identity, jo. Ale to, o tom bychom mluvili asi hodně dlouho.
0: Já si teď vypůjčím ještě citaci jednu z té knížky Dobrý den a další nechutné zprostiárny. Schopnost rozeznat stylizaci, ironii nebo sarkazmus se dle mého soudu vytrácí. Tohle píše Marek v jedné z těch povídek. Tak se ptám, jestli jsme víc naivní, jestli s nás naletíme, a nebo už jsme líní a vůbec se neobtěžujeme třeba za věcmi hledat druhý plán.
2: To je správná odpověď. Je to dáno proměnou komunikace, zejména v online prostředí, protože tam to sdělení je ochuzeno o celou řadu aspektů. Jo? Vidíte písmena, rozumíte té větě, no ale když nemáte kontext, což u SMSky a WhatsAppové zprávy, která má dva řádky, ten kontext obvykle nemáte tak široký, neslyšíte intonaci, nevíte, jak se ten člověk u toho tváří. To jsou všechno věci, které zrovna teda u ironie a u sarkazmu, který obrací význam toho sdělení na ruby, jsou podstatní, že jinak to nepoznáte. Včera jsem se smál u teorie velkého třesku, kterou sleduju už několik let stále dokola, a tam byla krásná scéna, kdy se Sheldon Cooper a ta jeho Amy s něčím hádají a ona mu něco ironického řekne a on říká, já v té ironii, to je moje slabá stránka, ale v sarkazmu už jsem se vylepšil. On říká, no tak že bych mohla zkusit sarkazmus. On říká, no to bys mohla, no. Protože to nepochopil, jo? Takže to je přesně ta situace, která tohle vystihuje. Je to trošku problém, si myslím, protože my, který jsme vychovaný způsobem, že jsme museli číst mezi řádky, aby jsme zůstali duševně zdraví, no tak pro nás je tohle ta brnkačka. Ale ta generace, která tohle nemusí a všechno se sděluje direkt, včetně zpravodajství, včetně novinek, všeho, prostě buď je to krásný, nebo je to hnusný, nic mezi tím.
0: A není teď, pánové, nejvhodnější doba právě pro nekorektní humor, který to v sobě taky trošku nese a snoubí ironii, sarkazmus?
2: Nekorektní humor, toho není nikdy dost. Pokud je na druhé straně to korektní prostředí, od kterého se může odrazit. Nekorektní humor bez korektního prostředí je hulváctví, takže je potřeba mít obě strany věci. Čím více bude těch hyperkorektních lidí, tím větší bžunda bude nekorektní humor.
0: Zpátky ještě ke krásnému hlasu Lukáše Hlavici. Existuje text, Lukáši, který byste třeba dnes už neinterpretoval, protože ho slyšíte úplně jinak než dřív?
1: Nebo že bych ho jako interpretoval jinak, než jsem ho dřív interpretoval?
0: Nebo máte nějaký text, který jste kdy načetl i tady u nás doma v rozhlase, za který se třeba trošku stydíte?
1: Ne. Ne, nevím, nenapadá mě nic. Já si myslím, já se neposlouchám. Nebo poslouchám se někdy, když něco jde a je to dávno a jde to třeba v Českém rozhlase nějaká dávná věc, tak na ní jako to je spíš sentiment takovej, že si říkám je a tam je spousta herců a já jedinej jsem naživu z nich dneska. Jo, a je to, je to krásně a tam ta vzpomínka, jako, tak to u toho zůstanu. Ale že bych si řekl tak, teď jsem něco před 10 lety, tak já si to pustím schválně, jo, jestli se mi to pořád ještě může líbit, jo, tak to se mi neděje, to já takhle nedělám. Takže nevím, ale myslím si, že určitě, že kdybych slyšel věci, které jsem natočil kdysi, tak bych si říkal, ježiš, to jsem byl, ale blbej.
0: Já si nedokážu představit, jak vypadá, Lukáši, vaše práce před mikrofonem, když čtete pod něčím vedením, protože vy jste sám režisér, takže když vás režíruje, dejme tomu Aleš Vrzák, máte tendenci mu do toho mluvit? A nebo čtete tak, jak si to přeje režisér?
1: A oni mě většinou nechají. No, oni mě do toho moc
2: už
1: jako nemluví. Zase nemluvěj.
2: To jsem chtěl říct, že to vypadá tak, že pan Vrzák má 2 hodiny volna, že jo?
1: To jako on samozřejmě ve chvíli, kdy, ale to já mám jako režisér taky, já to říkám vždycky, pro mě ta pravá režie je ve chvíli, kdy mám situaci, kdy je to prostě dramatický text, několik postav, který jsou právě vržený do nějaký situace, tak tam přichází na řadu ta režie, aby tu situaci vyložila z nějakého úhlu pohledu. Tam je ten režisér naprosto nezbytný a tam se taky ukáže, jakoby nějak tam zachová nějakou svoji stopu jakoby v té věci, jako třeba nějakou výraznou v tom celkovém výkladu té věci, ale jako když mě přijde někdo, když si pozvu někoho, aby četl nějakou knihu, tak ho prostě poslouchám, domluvím se s ním, že ve chvíli, kdy se mi bude zdát něco ne úplně jasného, tak to zastavím, řeknem si, já si myslím, že tady třeba je to len to důležitý možná víc akcentovat, jo, nebo prostě třeba hlídám rytmus a samozřejmě hlídám taky šumly, což je nemilé, protože pořád člověk vlastně musí se tomu věnovat. Potřeboval bych tam někoho, nějakej, to bude možná to AI, že by hlídalo ty šumlíky.
2: Dešumlátor.
1: Jo, že by vždycky udělalo píp a já bych nemusel. Já bych se věnoval jenom jakoby tomu vznešenějšímu trochu a ne zastavovat to a říkat, tady to nebylo úplně jako sklíčko, vemem to ještě jednou, jo, protože je mi to vždycky blbý, když ten člověk třeba se rozjede a pak třeba začne někde trošku zašumluje a já to musím zastavit, protože najednou ono je ta taková jako živá žíla a já to musím, já to utnu najednou a on je trošku otrávený, že jo, jo, a musí znova na nějaký letmák, takže takhle, ale to je jakoby ta režie, to je jako ta přítomnost moje při četbách, ale jako ta hlavní režijní práce je samozřejmě při těch inscenacích.
0: Pánové, využiju toho, že Lukáš je rozhlasový režisér, i divadelní tedy kromě toho, využiju toho, že Marek je v mediálním prostoru už dlouhá desetiletí. Řekněte mi, co z těch uplynulých minut já mám vystřihnout?
1: Mně.
2: Jeho.
0: Nevystřihnu vůbec nic. Moc si vážím toho, že jste přišli dnes do Českého rozhlasu Plus, do hovoru. Mými milými hosty byli Marek Hlavica, autor teď poměrně nové knížky Dobrý den a další nechutné zprostiárny, a můj milý rozhlasový kolega, režisér Lukáš Hlavica. Ať se vám daří.
2: Děkujeme.
1: Moc děkujeme. Mějte se hezky.
0: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
3: Tato země, naše matka, je pro ně vlastnictvím, které si oplocují a hyzdí ji svými budovami a odpadky. Prohlásil slavný náčelník Siouxů Sedící Bík na adresu bílých kolonizátorů Divokého západu. Legendou se stal v roce 1876, když v bitvě u Little Bighornu jeho muži doslova zničili 7. kavalerii generála Castra. Před pomstou Bělochů utekl do Kanady a i když byl symbolem hrdosti, nakonec skončil v cirkusu Buffalo Billa. Příběh nejslavnějšího indiána historie vypráví 3. díl speciálu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 18. června po 8. hodině večer na Plusu.
4: Proč se nedokážeme sami polechtat?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Někteří lidé jsou lechtiví jen málo, někteří velmi. Pro někoho je lechtání spíš příjemné, někdo jim docela trpí. Ať to máte s lechtáním jakkoli, všimli jste si někdy, že sami se polechtat prostě nedokážete? Lidský mozek nasává ohromné množství podnětů o vnějším prostředí a vyhodnocuje jejich dopad na nás, především z hlediska případného ohrožení. Reakce na lechtání druhou osobou se pravděpodobně vyvinula proto, aby člověk věnoval zvýšenou pozornost, když se ho něco nečekaně dotkne, například když po něm leze nebezpečný pavouk. Když se chystáme polechtat sami, je to podnět, který vychází zevnitř, nikoli z vnějšího prostředí. Takový podnět je zpracován jinak, v tomto případě takzvaným mozečkem, který se nachází v zadní spodní části mozku. Mozeček monitoruje, předpovídá a vyhodnocuje naše pohyby. Když tedy očekává, že se chystáme dotknout sami sebe, vyhodnotí tuto akci jako neškodnou a ubere tomu pocitu doteku na důležitosti, takže necítíme skoro nic v porovnání s lechtáním od druhé osoby.
3: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné, rozhodla o tom vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhé osobě do pití uspávací látku. Pachatelé to dělají třeba proto, aby omámeného člověka okradli nebo sexuálně napadli. Za takové podání omamných látek má nově hrozit až 10leté vězení. Novinkou se teď začne zabývat sněmovna. Počet zabitých civilistů během konfliktu Súdánu přesáhl od nového roku tisícovku. Ke zhoršení už tak kritické humanitární situace přispělo častější používání dronů. Na zasedání Rady OSN pro lidská práva o tom informoval vysoký komisař Volker Türk. Válka v Súdánu je momentálně největší humanitární krizí na světě. Pomoc podle OSN potřebuje asi 34 milionů lidí, tedy 2/3 Súdánců. Americký prezident Donald Trump pohrozil Francii zavedením 100% cel na vína. Požaduje, aby Paříž odstranila daně z digitálních služeb vztahující se na americké technologické společnosti. Informoval o tom deník New York Post. Francie v roce 2019 zavedla 3% daně z místních digitálních tržeb velkých technologických společností. Týká se firem, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur, to je přes 600 milionů korun. A lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu 3 stanic lanovky. Schválili to radní hlavního města. Například v dolní stanici by měly být výtahy pro nástup i výstup z vozu. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun a hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic. Fotbalisté Uruguaye zahájili mistrovství světa remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. I ve druhém utkání skupiny H se zrodil nerozhodný výsledek. Úřadující evropští šampioni Španělé hráli s debitantem z Kapverd bez branek. Belgie pak remizovala s Egyptem 1-1 a za necelou půl hodinu se rozehraje duel Iránu s Novým Zélandem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
6: Uzavřená D2 u Blučiny a překážka na D1 u Chocehrad. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je neprůjezdná za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru silničáři opravují poškozená svodidla po nehodě. A provoz odklánějí z dálnice na 11. kilometru. Uzavírka má skončit přibližně za půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Chocehrady. Na 29. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Některá vozidla v místě vybočují doleva. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje před odbočkou na Český Brod. Mezi 16. a 17. kilometrem silničáři čistí kanalizaci. Pohybují se v levém pruhu, projíždějte kolem nich opatrně. A v Praze počítejte stále s uzavírkou tunelů na městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. A v Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. A práce potrvají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Summit NATO v Ankaře se pokusí jinak nastavit vztahy Spojených států a Evropy. Splnění unijních pravidel státního rozpočtu nezaručuje takřka nic. Plíživá proměna státu, anebo Ukrajina začíná fakticky jednat o vstupu do Evropské unie. To jsou titulky vybraných příspěvků, pondělních názorů a argumentů, každodenní relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád.
3: Názory a argumenty.
7: ...31,5% hnutí ANO, shodně 15,5% ODS a starostů, to říká aktuální průzkum volebních preferencí společnosti Kantar pro Českou televizi. Do sněmovny by podle něho prošli ještě Piráti 9,5%, SPD 6,5% a motoristé, kteří jsou na hraničním čísle 5%. A ve studiu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, buď zdrav.
8: Dobrý den.
7: Už poměrně dlouho je ta preferenční tabulka neměná, posuny u současných sněmovních subjektů jsou vlastně minimální. Čím to může být? Chybí nějaká témata, která by zahýbala voličstvem?
8: Je to skutečně zajímavé z toho pohledu, že hnutí ANO dominuje české politické scéně de facto bez ohledu na to, zda je v opozici nebo ve vládě. Když se porovnávají současné zisky podle toho nejnovějšího průzkumu se zisky ve sněmovních volbách, tak tam sice mírný úbytek je, ale pohybuje se kolem 3%. A samozřejmě je otázka, nakolik se do toho promítá statistická chyba a hlavně nakolik se do toho promítá nižší volební účast, protože ta v těch posledních sněmovních volbách byla poměrně vysoká. Když se podíváme do průzkumu, tak tam se vrátila k 60%, takže dá se zjednodušeně říci, že ten stav na české politické scéně je neměnný, setrvalý a je otázka, proč tomu tak je. Jedno vysvětlení se může nabízet v tom, že skutečně hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem umí velmi dobře komunikovat s veřejností, s voliči, vést de facto neustále předvolební kampaň v tom slova smyslu, že si udržuje nějaké ty vazby na voliče, že je udržuje v pohotovosti a že sice po nástupu k moci vláda slibovala, že bude měnit celou řadu věcí a zatím k tomu nedošlo, ale přesto se to nepromítá do nějakého zklamání. No a co se týče opozice, tak ta stále marně hledá nějaké téma, které by zaujalo širší veřejnost natolik, aby se to projevilo v těch průzkumech volebních preferencí, aby opozice začala stahovat ten dominantní náskok hnutí ANO. Když to opět porovnáme s volbami, tak tam je zajímavé, že ODS je de facto na svém, i když ve volbách tvořila koalici s KDU, ČSL a TOP 09. Takže zjednodušeně řečeno se dá říci, že když je na svém, tak přece jenom o něco posílila, ale není to posílení dramatické a projevuje se to v tom, že nárůst přízně od voleb zaznamenali Starostové a nezávislí, kteří de facto nyní soupeří s ODS o to, kdo bude nejsilnější opoziční stranou. Když jsem právě zmínil tu koalici Spolu, tak tam se ukazuje, že v těch průzkumech setrvale TOP 09 je pod 3%, takže de facto samostatně nemá v tuto chvíli velkou naději na to, aby v příštích volbách pronikla přes 5% a získala poslanecká křesla, pokud bude kandidovat samostatně. U Lidovců je ten příběh trochu jiný. Tam došlo k změně ve vedení strany. Jan Grolich zatím se sice úplně výrazně na té celostátní úrovni v tuto chvíli neprojevuje, ale když se podíváme do těch průzkumů, tak Lidovci alespoň mají naději, protože se 4%. Přibližují právě k té 5% hranici.
7: V rámci toho průzkumu Trendy Česká společnosti Kantar se také ptali průzkumníci, jak se dívají ti respondenti na spor pana prezidenta s vládou okolo jeho zahraničních cest. A 8 z 10 to vnímá jako velký problém.
8: Ano, je to zajímavé, že to takto lidé vnímají a je otázka, jak se ten velký problém vyřeší například příští týden, kdy bude rozhodnuto snad definitivně o tom, kdo povede českou delegaci na summit NATO a jak se to následně například promítne do preferencí a do důvěryhodnosti vůči vládě a vůči prezidentovi republiky.
7: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
8: Naslyšenou.
7: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne český premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Slovo má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
9: Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít, v první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
7: Tolik Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. V kontextu dnešního vývoje je jedno, jestli bude státní deficit 320 nebo 350 miliard korun, když není žádná představa, jak chce vláda reagovat na nejdůležitější výzvy budoucnosti, kterými jsou demografie a mezinárodní vývoj. Více k tématu přípravy státního rozpočtu na rok 2027 Julie Hrstková, ekonomická komentátorka Hospodářských novin.
10: Schodek veřejných financí by měl v příštím roce dosáhnout 2,8% hrubého domácího produktu a do roku 2030 by měl postupně klesnout na 1,3% HDP. Vyplývá to z nového fiskálně strukturálního plánu, který musí vláda ještě dostat posvěcený od Evropské komise. V každém případě platí slib ministryně financí Aleny Schillerové, že by deficit měl zůstat pod evropskou 3% hranicí HDP. V tomto kontextu možná stojí za připomenutí, že původní plán počítal s deficitem ve výši 0,9% HDP. Stejně tak ovšem platí, že tento plán, který komise schválila, by v reálu české politiky a ekonomiky neměl šanci. Ochotu konsolidovat vyjadřují politici především ve chvíli, kdy jsou v opozici, a ne když mají jejich návrhy šanci projít. Rozpočet chce ministerstvo financí zveřejnit koncem srpna. Jednotlivé rezorty by měly dostat předběžný návrh do konce června. V létě mají probíhat vyjednávání s ministry, kteří podle předběžných odhadů chtějí zhruba o 100 miliard víc než letos. Letos je schodek naplánovaný na 310 miliard korun. Pokud by měl rozpočet zůstat ve skutečně avizovaných hranicích 3% HDP, nesmí překročit 350 miliard korun, což je sice z hlediska ekonomického pohledu hodně odstrašující číslo, nicméně pro politiky je i to zcela nedostatečné. Na rozpočtu se pracuje, jednotlivá ministerstva si chystají zbraně pro vyjednávání, respektive dostatek argumentů, proč by právě oni měli dostat víc než kdo jiný, a první náznaky, kam půjdou peníze v příštím roce, začínají nabývat konkrétních čísel už teď. Co se tedy dá od rozpočtu očekávat? Začněme největší položku, a to jsou důchody. Od příštího roku se mění valorizační vzorec. Důvodová zpráva mluvila o dodatečných nákladech maximální výši 7 miliard korun nad rámec čisté inflace. Ekonomická situace, především rychlý růst mest, vyvolá další tlak na miliardy z rozpočtu. Takže minimálně 7 plus dalších 4. Rezort zdravotnictví už oznámil, kolik chce navíc, a vláda mu schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Další ministerstvo kultury, jehož rozpočet byl ve srovnání s ostatními hodně chudý. Vzhledem k plánovanému zrušení poplatku pro televize a rozhlas by měli ministři najít dodatečných zhruba 10 miliard korun. K skeptiky by řekl, že ani tato částka se v rozpočtu nikde jen tak neválí. Samostatnou kapitolou je obsluha dluhu. Permanentní nárůst deficitu v kombinaci s hrozbou guvernéra České národní banky, že nebude váhat se zvýšením úrokových sazeb, dává jistotu, že dluhová služba bude čím dál dražší. Limit 100 miliard za úroky byl překonán. Nový žádné meze nemám. Pak je tu plánované superministerstvo hospodářství, které vznikne transformací ministerstva průmyslu a obchodu a sloučením dalších agent. Slib, že změna nepřinese žádné velké výdaje, lze brát vážně do prvního vyjednávání o rozpočtu na rok 2027. Opomenout nelze ani plány vlády, kterými chce zaručit hospodářský růst, aby měla dost peněz na rozdávání. Takže se chystají nové investice, digitalizace veřejné správy a boj s šedou ekonomikou, tedy hlavně EET v nové verzi. V plánu je také dostavba jaderné elektrárny Dukovany za 100 miliardy, ale ty se do rozpočtu rozhodnutí ministryně vůbec nedostanou. Rozpočet vždy odrážel preference politiků a jejich sklony k úsporám, které jen málo kdy byly zcela dobrovolné. Až v posledních letech ovšem došlo k tomu, že se skutečně naplňuje Haškova věta o tom, že je jednoduché si půjčovat, když je od koho, a nemá cenu to řešit. V kontextu dnešního vývoje je jedno, zda bude mít deficit 320 nebo 350 miliard korun, když není absolutně žádná představa, jak chce vláda reagovat na nejdůležitější výzvy budoucnosti, kterými jsou demografie a mezinárodní vývoj. Jediné, co je jasné, že kdyby bylo Česko skutečně donuceno ke konsolidaci veřejných financí, bude to bolet víc, než si kdo umí nyní představit.
7: Hovořila Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Pokud bude přijata novela zákona o střetu zájmů, předložena vládními poslanci, pak to může znamenat podobný předěl ve fungování státu a jeho institucí, jako nechvalně proslulá opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD z roku 1998. To je téma publicisty Jana Vávry.
11: Způsob, jakým se novela rychle objevila ve sněmovně, dokládá, že Andrej Babiš má vážné obavy z toho, že Evropská komise nebude pokládat jeho řešení střetu zájmu za dostačující a hledá proto zajištění svého biznesu. Vývoj okolo jeho střetu zájmu bohužel mimo jakékoliv pochybnosti potvrzuje, že Andrej Babišovi jde v prvé řadě o jeho podnikatelské aktivity a až potom o cokoliv jiného, včetně řízení státu nebo zajištění blahobytu jeho občanů. Obsah novely staví myšlenku ochrany před možným střetem zájmu veřejných činitelů na hlavu už tím, že ruší většinu omezení pro politiky a víceméně všechna omezení pro premiéra. Nárokové zemědělské dotace, které představují největší balík peněz, by z působnosti zákona zmizely úplně a zkrátila by se lhůta pro vymáhání dotací z minulého období. Takže by Agrofert už nemusel těch minimálně 7 miliard korun za dotace vyplacené v minulých letech vracet. Andrej Babiš vystupuje na naší scéně jako skutečný oligarcha, kterému poslušnost jeho podaných umožňuje se tvářit, že s novelou nemá vlastně nic společného. Iniciativa dvou aktivních poslanců ANO, Radka Vondráčka a Davida Pražáka, a dvou koaličních přisluhovačů, Marie Pošarové z SPD a Filipa Turka z Motoristů, dokládá jeho téměř absolutní moc v koaličním táboře. Pokud by zjistil, že se veřejnost přece jen začíná proti jeho způsobu podnikání na účet státu bouřit, může se od návrhu zcela distancovat a onu čtveřici snaživců ještě strapnit. Teď bude klíčové, jak se k podnikání Andreje Babiše postaví Evropská komise. Evropské nařízení 218/1046 obsahuje článek 61, který říká, že funkcionáři s vlivem na unijní finance se zdrží jakéhokoliv jednání, jež by mohlo vést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud tedy komise rozhodne, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, existují z právního hlediska jen dvě možnosti. Buď Agrofert nebude dostávat žádné veřejné peníze, nebo bude muset premiér Babiš odejít z úřadu. Pokud se nestane ani jedno, ani druhé, bude to znamenat obcházení pravidel právního státu. A dost možná skončíme jako Orbánovo Maďarsko, kterému z podobných důvodů Evropská komise zmrazila až 750 milionů korun. Andrej Babiš se nedávno označil za trumpistu. Nyní se zdá, že mu inspirací byly především obrovské zisky Donalda Trumpa a jeho rodiny. Podle magazínu The New Yorker totiž Trump ve svém druhém prezidentství zbohatl už o více než 3 miliardy dolarů, tedy asi 62 miliard korun. Možná mu motoristé, kteří slibovali, že ho budou hlídat, chtějí pomoci se Trumpovi aspoň trochu přiblížit. Ostatně předseda motoristů Petr Macinka spolupracoval s Heritage Foundation, tedy americkým think tankem, jehož nápady se Trump snaží realizovat. Nejdůležitější ale bude, zda jako občané demokratické země přistoupíme na to, že se náš stát stane servisní organizací jednoho holdingu a že budeme všichni se svých daní doplácet Agrofertu ty miliardy, na které podle Evropské komise nemá nárok. To by ale naprosto změnilo charakter našeho státu a my bychom se stali spíš nevolníky než svobodnými občany. Vyřadili bychom se tak ze společnosti liberálních demokracií a zařadili se mezi středoasijské země, kde se vládní pozice nepokrytě snoubí s výnosným biznesem těch, kteří drží ve svých rukou moc.
7: Hovořil Jan Vávra. Po dvou letech úmorného čekání přichází Ukrajina do nové fáze přístupových rozhovorů s Evropskou unií, tedy k pondělnímu zahájení prvého jednacího klastru v Lucembursku. Přestože úvodní rozhovory byly zahájeny tamtéž přesně před dvěma lety, faktická jednání k věci začínají až nyní. Doposud je blokovala totiž Orbánova maďarská vláda a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
12: Otevření prvního jednacího klastru znamená posun od přípravné etapy ke konkrétní práci nad podmínkami příštího členství, tedy ke kontrole souladu ukrajinského zákonodárství s právními normami EU a uskutečnění reforem v příslušných oblastech. Přístupové rozhovory o příštím členství v Unii jsou rozděleny do 6 etap, tedy takzvaných klastrů, které zahrnují různé sféry zákonodárství a státní politiky. Unie pak v průběhu rozhovoru hodnotí, nakolik je kandidátská země připravena ke vstupu do společné Evropy. To znamená, nakolik je ochotná respektovat a v praxi uplatňovat evropská pravidla a standardy. Po 15. červnu bude dalším unijním úkolem otevření dalších vyjednávacích bloků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý týden po setkání se svým estonským kolegou Alarem Karisem prohlásil, že od Unie očekává už letos v létě rozhodné politické kroky, když doslova prohlásil. Ukrajina učinila vše potřebné pro otevření 6 jednacích klastrů o příštím členství Ukrajiny v EU. Pro další kroky tu nejsou žádné překážky. Důležité je, aby dosažený pokrok vydržel a Rusové tak pochopili, že Evropa své sliby plní a rozhodně se nehodlá vzdát svých vlastních zájmů. Tolik Volodymyr Zelenský. Jednou z nejsložitějších otázek příštího členství Ukrajiny v Unii však i nadále zůstává válka na jejím území a okupace části Ukrajiny. Evropská unie tak rovnou přiznává, že dokud budou bojové akce pokračovat, je plnoprávný vstup země do Unie nemyslitelný. Příslušný komisař Evropského parlamentu Michael Galler k tomu říká: okamžité přijetí Ukrajiny do Unie by znamenalo faktické vtažení Unie do konfliktu. Dokud válka trvá, nemůžeme vás přijmout jako plnoprávného člena, protože bychom se tak automaticky stali další válčící stranou po vašem boku. Na bruselském stole ovšem v každém případě i nadále leží otázka vstupu Ukrajiny do Unie v situaci, kdy část jejího území bude dál okupovat Rusko. V unijním ústředí se v této souvislosti často ozývá připomínka, že do Unie byl v roce 2004 přijat i Kypr, přestože sever ostrova už přes 50 let okupuje Turecko. Mnoho unijních diplomatů ale akcentuje, že takovéto paralely nejsou legitimní.
7: A po Liborovi Dvořákovi už na závěr ještě obvyklá pondělní glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát s titulkem Zvuk romantické struny.
13: Nekropole v 7-kilometrové hloubce Indického oceánu, to je zpráva, která zabrnkala na romantickou strunu mého dětství. Vrátila mě do doby, kdy jsem romantiku snídal, obědval a večeřel den co den. Jakáže nekropole může být v 7-kilometrové hloubce? Vědci z Číny, Itálie a Nového Zélandu podnikli celkem 32 hloubkových ponorů. Podařilo se jim zmapovat oblast, ve které jsou pozůstatky uhynulých velryb. Nejstarší objevené pozůstatky jsou staré 5 milionů let. Chápete, proč mě to oslovilo? Velryby, podle některých názorů, inteligentní tvorové na úrovni člověka, mají místo, kam chodí už 5 milionů let umírat. Velrybí stařec či stařena, když dopočítá svůj život k posledním dnům, odebere se na posvátné místo 1000 kilometrů dlouhé. Život z něho odchází a obrovitý tvor klesá do hustnoucí tmy a nechává se objímat stále silnějším sevřením vodních mas. Na dno spočine už jenom jeho tělesná schránka, vědomí nebo snad duše už v něm uhaslo. Co všechno se na Zemi stalo za 5 milionů let, tedy za dobu, z níž pocházel nejstarší objevený jedinec, a nikde není psáno, že v nekropoli 1000 kilometrů dlouhé nemohou být další, ještě starší. Stalo se toho mnoho. Mimo jiné slezl ze stromu člověk, ke škodě ostatních živočišných druhů, velryby nevyjímaje. Co všechno se mohlo odehrát? Možná, že velryby díky své inteligenci prožili hvězdné období nadvlády nad živočišným světem. Pokud ano, věřím, že se chovali moudřeji, než jak si počíná člověk. Se svými tělesnými rozměry si nemuseli dokazovat dominanci prostě tím, že pobíjí všechno, co je v dosahu. Jak asi vypadalo království velryb, pokud to bylo království? Přišli na jiné uspořádání, na jinou metodu, jak spolu komunikovat a spolupracovat a zlepšovat životní úděl? To přece by měl být prvořadý úkol rozumného společenství. Nechal jsem se unést, struna romantiky ve mně zazněla příliš silně. Možná je to ozvěna na hodně starý film o Tarzanovi. Viděl jsem ho, když mi bylo tak asi 10. Šlo v něm o nekropoli slonů. Kdesi v Africe, že prý bylo místo, kam sloni odcházeli na konečný odpočinek. Padouši se pokusili ho ovládnout kvůli slonovině, ale statečný Tarzan jim v tom zabránil. Srdce mi tenkrát tlouklo při té představě. Později jsem se dočetl, že pověsti o sloních nekropolích jsou jen báchorky. Rozumná část ve mně teď nespokojeně mručí, že to s tou velrybí nekropolí bude podobné. Hold, velrybí kostry jsou na dně moře, kde jinde by měly být. Asi má ten rozum pravdu. Ale to romantické brnkání se tak hezky poslouchá.
7: Glosa spisovatele Ondřeje Nefa uzavřela pondělní názory a argumenty a ze studia se za všechny autory příspěvků a také redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.

0: tři hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Kyjev navrhl setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska ve Spojených státech. Basketbalisté Nymburku získali po 21. titul v NBL. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO v pondělí návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Rakušan řekl, že v reakci na rozhodnutí vlády svolal k veřejnoprávním médiím další kulatý stůl.
3: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit. Ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně v reakci na návrh zákona ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti oznámí zítra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie.
4: Putin would find it much harder.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7 nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Při opravě Kbelské ulice v Praze na ní budou zavřené sjezdy a nájezdy. Dělníci budou pracovat v úseku od Cínovecké ulice až po nájezd na Novopatskou. Začnou 2. července a skončit by měli 15. srpna. Práce omezí provoz ze dvou pruhů v každém směru na jeden. Oprava Kbelské ulice má stát zhruba 600 milionů korun. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský golman Vozíňa, který ve 40 letech, stejně jako jeho spoluhráči na světovém šampionátu, debitoval. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saúdská Arábie s Uruguayí. Právě teď hraje Irán s Novým Zélandem a je u toho reportér David Prouza.
6: Utkání začne za několik málo okamžiků, drobné zdržení na stadionu v Los Angeles, ale už je vše připraveno k tomu, aby Nový Zéland rozehrál tenhle duel. Nový Zéland hraje po třetí v historii na světovém šampionátu, Irán po 7. David Prouza, Radiožurnál.
2: Basketbalisté Nymburku získali po 21. a naposledy v klubové historii titul v NBL. O triumfu rozhodli v 7. finále, kde na pražské Královce porazili Pardubice 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Slávií působit hlavně v Praze a pod jiným názvem.
7: Požár na D1 u Velké Bíteše a D2 opět průjezdná. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Bíteší. Na kilometru 150 hlásíte požár. Stojí tam kamion v odstavném pruhu, kouří se mu zřejmě od brzd.
8: Průjezdné to je zatím v pohodě, čeká se na dostavení hasičů a ostatních IZS. Kamion je v odstaveném pruhu, je tady volný průjezd, řidiči a dávaj pozor.
7: Je tam hodně dýmu, zpomaluje se, navíc je to v zatáčce, tak opatrně. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je sjezdu na Židlochovice opět průjezdná. Na 11. kilometru silničáři opravili svodidla podle plánu, takže odklon je zrušený, na Brno je opět běžný provoz. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za odbočkou na Přelouč na 70. kilometru nepojízdné vozidlo. Jde o osobní auto s vlekem v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. A v Praze budou ještě 2 hodiny uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a Strahovský tunel směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: A teď už vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravili v roce 2016 Ivana Denčevová a Hynek Pekárek v režii Michala Bureše. Dnes si připomeneme, že před 80 lety žilo Československo výsledky prvních poválečných voleb a sestavováním nové vlády, která byla jmenována 2. července 1946.
1: Jak to bylo doopravdy?

0: Republice více práce, to je naše agitace. Na hřebíček palička, na reakci jednička.
1: Kdo je blbej jako bedna, volí stranu číslo jedna. Totalita bude byta. K lepším zítřkům buduj spojku. Demokraté volí dvojku.
2: Občané, věř jen na tři. A všem to na tři, jak se patří.
3: Pravdu hájí, pravdu šíří. Volte proto číslo čtyři. Každé dítě dnes už ví, tahle čtyřka zvítězí. Pojďte s námi nezabloudíte.
4: Taková byla volební hesla z roku 1946. Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byly volby v roce 1946 svobodné a demokratické? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Slyšeli jsme čtyři hesla čtyř kandidujících politických stran. Otázka na historika docenta Michala Stehlíka. Proč jen čtyři a jaké byly souvislosti?
5: Čtyři, protože v rámci českých zemí, tady musíme ještě rozlišovat české země a Slovensko, byly vlastně povoleny ještě v rámci zastřešující Národní fronty pouze čtyři politické strany. Ty souvislosti pocházejí vlastně již z konce války a dohod mezi londýnským a moskevským exilem, kdy ta nedůvěra v politické strany, kterým byla přičítána vina za krach první republiky, mimo jiné, kromě vnějších vlivů, a debata se ještě vedla o třeba roli agrární strany, která nakonec nebyla vůbec povolena. Znamenalo to mimo jiné zcela zásadní záležitost, že neexistovala opozice. Všichni museli být vlastně pod jednou střechou a Národní fronta měla představovat vlastně omezený politický život bez reality opozičního hnutí.
4: A Slovensko?
5: Slovensko na to mělo být vlastně stejně, byť se trošku, jak už to bývá v našich dějinách, vymklo. Také měly být čtyři politické subjekty. Nakonec formálně existovala Demokratická strana, Komunistická strana Slovenska. Tady je zajímavé, že komunisté mají stranu jak v Čechách, tak na Slovensku, což jiné ty subjekty takto neměly. A je tady ještě Strana práce a Strana slobody, což ty dva subjekty jsou tak maličkaté a tak vlastně bezmocné, že volby 1946 na Slovensku jsou souboj Demokratické strany a Komunistické strany Slovenska.
4: Když říkáte, že musela být zachována jednota v rámci Národní fronty, co potom prozatímní Národní shromáždění? Existovala klasická parlamentní politika?
5: V něčem zde možná nevědomky došlo k návaznosti na první republiku v tom špatném, demokratickém či nedemokratickém, že se rozhodovalo reálně mimo parlament, že se rozhodovalo na úrovni sekretariátu politických stran, v tomto případě možná mnohem úžeji s prezidentem Benešem. V rámci těchto stran byly vydávány takzvané Benešovy dekrety, říkám takzvané, protože to byly vládní materiály podepisované prezidentem a následně měly být potvrzovány tím prozatímním Národním shromážděním. Pokud bychom hledali do 46. roku klasickou parlamentní demokracii, tak bychom ji patrně nenašli. Museli bychom jít, pokud jde o reálnou moc ve státě, na sekretariáty čtyř politických stran, případně do hradní kanceláře.
4: Proč se vůbec čekalo na volby až do roku 1946? Odpovědí nám může být text ze vzpomínkové knihy Prokopa Drtiny Československo, můj osud.
6: V roce 1945, jehož 8 měsíců již bylo poválečných, se nepodařilo volby prosadit přesto, že ve více obsazených zemích se konaly i hned po osvobození a přesto, že doktor Beneš o to usiloval i veřejně doporučoval. U nás to bylo spojeno s otázkou odchodu amerických i sovětských vojsk. Jejichž přítomnost pro volební očistu byla vážnou překážkou. Zejména pokud jde o Rudou armádu, již proto, že měla obsazenu daleko největší část státního území, Slovensko dokonce celé. Jakmile však v listopadu tyto armády naše území opustily, nebylo žádného vážnějšího důvodu, pro nějž by nemohly být provedeny. Zdálo by se tedy, že při vstupu do 46. roku je jejich brzké provedení samozřejmostí a že vláda a prozatímní Národní shromáždění jejich termín určí na dobu nejdéle několika týdnů. To se však nestalo. Termín voleb se stal předmětem sporu uvnitř vládní koalice zvané nyní Národní fronta, což byl název vymyšlený moskevským emigrantským vedením KSČ.
4: Komu vyhovovalo mít volby až v roce 46?
5: Zdálo by se, že pouze komunistické straně, která velmi intenzivně hrála na oddalování termínu. Na druhé straně, nebuďme naivní, i další politické strany trošku čekaly, že v rámci svých ministerstev dokáží přesvědčovat lidi o tom, že dělají tu správnou a hodně socialistickou, to připomeňme, politiku pro lid a pro lidi. Zároveň komunistická strana velmi dobře vsadila na ten proces konfiskací a přerozdělování půdy. To je možná jeden z klíčů voleb 1946, že ve chvíli, kdy komunisté, jakoby komunisté, nikoli stát, rozdávají půdu v pohraničí a dokáží získat venkovské hlasy, je to klíč pro ten velký úspěch 46. roku.
4: Připomeňme si také, jaká byla celá tehdejší atmosféra ve společnosti. Popsali ve svém komentáři Volby a co po nich v roce 1946 publicista Ferdinand Peroutka.
7: Pro mnohé lidi jsou volby jako míchání karet. Doufají, že jednou dostanou do rukou jen dobré karty. Ale v politice některá základní fakta jsou určována nejenom výsledkem voleb do parlamentu. Pro socializaci pracovalo tolik dějinných, mezinárodních, hospodářských a psychologických sil a je tak podpírána lidovým odhodláním, že ani naprostá volební porážka komunistů by nemohla způsobit, aby svědomití politikové si řekli s lehkým srdcem, že nyní, když to tak dopadlo, nechtějí mít se socializací nic společného. Ani po volbách se neobjeví žádný kormidelník, který křepce vyběhne na palubu a strhne kormidlo, dejme tomu od východu k západu, v politickém a hospodářském smyslu. Nové poměry mají větší stabilitu, než aby toto byla reálná vyhlídka. Můžete se zlobit na hvězdáře, který pozoruje a předvídá běh nebeských těles. Ale zda pro váš hněv se budou hvězdy pohybovat jinak.
4: Jaké byly ty nové poměry, o kterých také psal Ferdinand Peroutka? Podívejme se na období po konci druhé světové války, jaká byla situace politická v Evropě v jednotlivých státech.
5: Celá Evropa žila šokem z druhé světové války, šokem z obětí, ale i tím, jakým způsobem si s tím nedokázala poradit ta politika před válkou. Čili to hlavní slovo, které se vznášelo ve vzduchu, byl socialismus, byl sociální stát, komunisté nebo socialistické strany mají čím dál silnější postavení Francie, Itálie. V rámci majetku se dokonce znárodňuje ve velkém i ve Francii, jsou pokusy v Británii. Čili nemůžeme hovořit o tom, že jsme nějaká výjimka jenom pod kuratelou Sovětského svazu. Byl tady silný sociální nádech a očekávání nějakého lepšího systému, systému spravedlivějšího a vlastně trošku vzývání těch nových zítřků.
4: To říká historik docent Michal Stehlík. Volby v roce 1946 sebou přinesly také řadu změn. Některé z nich popsal ve svém textu Retribuce a parlamentní volby 46 historik Jan Machala.
7: Poslední předválečné parlamentní volby dělila od těch poválečných dosti velká časová proluka. Voliči se vraceli k urnám po dlouhých 11 letech. Navíc byla snížena věková hranice volebního práva. Dříve mohl do poslanecké sněmovny volit občan po dosažení 21 let a být volen od věku 30 let. Nyní byla věková hranice snížena na 18 let v případě aktivního a 21 u pasivního volebního práva. Volit tedy mohly i osoby z tehdejšího pohledu dosud nezletilé. Na rozdíl od předválečných voleb směli v roce 1946 volit i kandidovat také příslušníci ozbrojených sil, vojáci a policisté. Naopak bylo odebráno volební právo příslušníkům národnostních menšin, hlavně německé a maďarské.
4: Jak tyto změny, které byly velmi zásadními, byly zdůvodňovány pro veřejnost?
5: Ta argumentace hodně směrovala k válečným vinám, k tomu, které skupiny se jak provinily a hlavně směrovaná následně do budoucna. Tito se provinili, ale my chceme budovat světlejší zítřky, rozhodujme my, kterým jde o tuto vlast, o tento národ, co bude do budoucna. Čili vlastně označení viníku na jedné straně a hlavně rétorika, která v podstatě v té společnosti rezonovala, aby se to už neopakovalo.

0: Demokratické republiky budou dále pracovat v programu Košický vlády. Čest práci. Anna Koupková, Dašice.
1: Jeden z dopisů, který obdržel Klement Gottwald, předseda komunistické strany u příležitosti 8. sjezdu této strany, ten se konal v březnu téhož roku jako parlamentní volby, o kterých hovoříme dnešním. Jak to bylo doopravdy? Byl to záměr nebo shoda okolností, že tento manifestační sjezd se konal pár týdnů před volbami?
2: Musíme vnímat vlastně už od dob jednání o košickém vládním programu od konce války až po volby 46 a vlastně i následující měsíce do února 48 komunistickou stranu jako dobře organizovaný systém, jako dobře organizovanou jednotku, která si dobře plánuje jak záležitosti systému, propagandy, organizace bezpečnosti, to znamená sladit sjezd jako jistou velkou manifestaci byl určitě účel, zároveň dokázal ten sjezd ve svých rezolucích akcentovat ty programové věci, které komunistická strana chtěla prosazovat. To znamená, bylo to velmi dobře připraveno. Teď myslím z hlediska profesionality politiky.
1: Možná také jisté dravosti a jistého neohlížení se na klasické demokratické principy, které panovaly. Ale dodejme, jaký byl program komunistů ve srovnání s dalšími třemi stranami, byť v tom společenství Národní fronty konkurenty?
2: Pokud bychom se ty programy prošli, tak vlastně nějaké fatální rozdíly příliš nenajdeme. Jak jsem řekl, třeba sociální demokracie se snažila být hodně levá a levicová, mnohdy levicovější než komunistická strana, co určitě rezonovalo v rámci komunistické strany a získávalo jim ty hlasy, byla ta zemědělská politika, to znamená fáze pozemkové reformy a ještě větší a masivnější přerozdělování. V tom byly velké rozdíly.
1: O pokusech komunistů, jak otočit situaci ve svůj prospěch, se také dočteme ve vzpomínkové knize Československo, můj osud, Prokopa Drtiny.
3: Moje líčení by však bylo velmi neúplné, kdybych se nezmínil o dvou komunistických pokusech, jež měly zkreslit skutečnou vůli lidu a působit v jejich prospěch. První pokus spočíval v takzvaných bílých lístcích a druhý v rudé armádě.
1: Téma bílých lístků se objevilo také na únorové schůzi vedení Národní fronty.
4: Znovu otevírám diskusi k bílým lístkům. Pan ministr Drtina.
5: Národní socialisté trvají na tom, co už řekl doktor Stránský. Hlavním důvodem našeho nesouhlasu s tímto instrumentem je Slovensko. Soudíme, že by tam mohlo být bílých lístků příliš mnoho. Není přece dobré lidi přímo vybízet k projevům nesouhlasu s novým vládním systémem.
4: Pane náměstek Gottwald.
6: My komunisté si naopak myslíme, že bílými lístky říkáme, že se nebojíme plebiscitu a dáváme voličům, kteří se dosud nepřizpůsobili, možnost, aby se projevili.
5: Kdyby Slováci odevzdali větší počet bílých lístků, mohlo by to zemi poškodit v zahraničí.
4: Pan ministr Kopecký, dost řečí. Buď bílé lístky přijmete, nebo odvoláme dohodu o registraci stran a do voleb budou připuštěny nové volební skupiny.
5: Prosím, to jsem raději neslyšel. Snad bychom o tom mohli i debatovat, ale ne v rámci košického vládního programu. Jsem přesvědčen, že bílé lístky budou skvrnou na naší demokracii.
4: Na té vaší měšťanské? Je přece zřejmé, že se k socialismu hlásíte jenom na oko a chcete rozbít Národní frontu.
5: Pane ministře, vy postupujete podle hesla účel světí prostředky. Víte, co o bílých lístcích píše tisk? Že KSČ je milejší volič, který nevolí nic, než aby volil její druhy z Národní fronty. Ve skutečnosti vám jde o to, abyste bílými lístky oslabili své politické odpůrce, národní socialisty, lidovce a slovenské demokraty.
1: Diskuse, která proběhla, na straně jedné byl Prokop Drtina, který byl proti těm takzvaným bílým lístkům. Na straně druhé Zdeněk Firlinger, sociální demokrat a komunisté Klement Gottwald a Václav Kopecký. Oč vůbec šlo?
2: Komunisté chtěli vlastně do toho celého volebního systému vnést ještě nový prvek, že pokud nebude volič souhlasit s těmi kandidátkami, které se mu předkládají, nechť tedy vhodí bílý lístek. Oni si byli hodně jisti tím, že získají významnou podporu a čím více bílých lístků, to znamená jakoby negativních hlasů, ty by směrovali právě na ty tři ostatní strany. Čili bylo to dáno i jejich sebedůvěrou a zároveň takovým dalším malým procesním oslabením. Je docela zajímavé, že to Slovensko, které tam padlo, tam se docela komunisté přepočítali. Oni byli mnohem připravenější zvítězit a pokud by bílé lístky opravdu byly se vším všudy, možná by měla komunistická strana na Slovensku ještě větší problémy.
1: Ferdinand Peroutka napsal text, který také se vyjadřoval k této kauze.

0: máte-li červený, dejte aspoň bílý. To je vlastně podobné, co řekl Prokop Drtina. KSČ je milejší volič, který nevolí nic, než aby volil její druhy z Národní fronty.
1: Výsledky voleb v českých zemích odpovídaly očekávání komunistů. Získali zde 40,17% hlasů a stali se jednoznačně nejsilnější stranou. Za nimi následovali národní socialisté s 23,66, lidovci s 20,24 a sociální demokraté s pouhými 15,88%. Velkým zklamáním pro ně skončily volby na Slovensku. Rozhodujícím způsobem zde zvítězila demokratická strana s 62%. Komunisté získali 30,37 a dvě nově povolené slovenské strany, Strana slobody a Strana práce, v zásadě zanedbatelné 3,73%. V celostátním měřítku bylo nicméně vítězství komunistů přesvědčivé. Získali v novém parlamentu ústavodárném shromáždění 114 poslaneckých mandátů.
0: Text z dějin zemí Koruny české v dnešním Jak to bylo doopravdy odpovídáme si na otázku, zda byly volby v roce 1946 svobodné a demokratické. Slyšeli jsme, jak rozdílné byly výsledky na Slovensku, v českých zemích plus Moravě a Slezsku. Jaké důsledky to mělo pro stát?
2: Tím základním důsledkem je asi to, že Klement Gottwald se stává předsedou vlády, ale to Slovensko se zároveň vedle toho stává problematickým místem pro komunistickou politiku určitě, protože tam bylo očekávání poměrně veliké v rámci možného vítězství a najednou 70% vůči 30% vítězí demokratická strana. Má to mimo jiné důsledky v tom, že komunisté přestali podporovat to slovenské národní hnutí a začali více centralizovat. Oni by ho rádi podpořili i nadále, pokud by tam hráli prim komunisté.
0: Další vzpomínka jednoho z tehdejších politiků Ladislava Karla Feyerabenda.
1: Ke komunistickému vítězství přispěly i jiné okolnosti. Jednou, a to nemalou, bylo řízení o přestupcích proti národní cti podle malého retribučního dekretu. Řízení bylo většinou zavedeno na základě nedoložených skutečností nebo osobní msty. Národní socialisté ztratili mnoho hlasů, protože na venkově řízení postihlo bývalé agrárníky a vzalo jim hlasovací právo. Bezpečnostní referát pražského magistrátu rozeslal den před volbou asi 15 tisícům národních socialistů obsílky k řízení, aby nesměli volit. Také v Plzni bylo před samými volbami mnoha tisícům nekomunistů doručeno předvolání před trestní komisi Městského národního výboru podle malého retribučního dekretu. Proti většině těchto osob takto vyloučených z voleb nebylo trestní řízení vůbec zavedeno a většina zbývajících obviněných byla při trestním řízení osvobozena.
0: Co měl řešit ten malý retribuční dekret a proč ho využila či zneužila komunistická strana? Otázka na historika docenta Michala Stehlíka.
2: Retribuční procesy po válce, velký a malý dekret, měly vlastně řešit situaci válečných provinění. Ten velký byl hodně trestně právní a končil až popravami. Ten malý byl takzvaně za provinění proti národní cti. Tam mohlo být jakékoliv obvinění souseda, právě starých agrárníků a podobně, že se provinili proti cti, měli být vyslýcháni a následně nějak perzekvováni, nějak trestně, ale ve chvíli projednávání podobného obvinění ti lidé ztratili volební právo. Čili se to zneužilo pro zmenšení té skupiny právě třeba bývalých agrárníků, u kterých se ani nepředpokládalo, že by volili komunistickou politiku.
0: Další z taktik byla zemědělská půda. Několik koncepcí zvítězila ta komunistického ministra Ďuriše. Oč se jednalo?
2: Těmi dekrety přidělované půdy se komunistům podařilo, že velkou propagandou ti lidé dostali vlastně pocit, že jim tu půdu dává komunistická strana, nikoli československý stát. Ďuriš absolvoval předání osobně na mnoha náměstích spojené se slavnostmi, čili lidé, kteří v životě neměli žádný majetek, najednou dostávají půdu a mají to spojeno s tím, že tu půdu jim vlastně rozdává komunistická strana.
0: Uchylovali se komunisté také k mimoparlamentním prostředkům?
2: Prakticky od začátku oni vsadili v jednotlivých oblastech správy státu nejenom na klasickou správu ve smyslu těch nových národních výborů, ale také to, že se zakládaly nejrůznější komise nebo výbory, které měly vstupovat vlastně do toho rozhodování, čili vždycky tam vstupovali, řekněme, nějakou další rovinou mimo oficiální struktury.
0: Mělo to podporu veřejnosti?
2: Jednoznačně ano. Oni dokázali právě tím, jakou politiku dělali, jak vůči lidem postupovali, ty lidi dostat na svoji stranu. Proto volby i přes všechny machinace nebo tyhle mimo parlamentní způsoby byly úspěšné mimo jiné proto, že ti lidé jim ten hlas chtěli dát.
3: Vždycky znova a do nepříčetnosti mě nasere, když si uvědomím, že o mém osudu, o posranosti celého života rozhodli ti idioti, kteří v roce 1946 volili komunistickou partaj. Dobrovolně. Ve svobodných, skutečně svobodných volbách. 41% voličů tehdy hlasovalo a odhlasovalo otroctví v ruském područí nakolik generací dopředu. Pak už se nikdy nic nedalo spravit. Pak už žádné svobodné volby nebyly. Pak už byly jen kriminály, procesy, popravené ženské a znova kriminály. Pak už byla jen ta obrovská lavina asijské lži, to smrtící sevření asijského hnoje. Ať mi nikdo nevykládá, že tohle ti tehdejší voliči nemohli tušit. Ti lidé, kteří je tehdy v roce 1946 volili, by měli do smrti chodit s hvězdou, ale červenou a pěticípou, s nápisem já za tohle všecko můžu. Já jsem dobrovolně hlasoval pro doživotní otroctví pod sovětským režimem. I ti, kdož volili tehdejší sociální demokraty, ti a nikdo jiný. Jakékoliv vymlouvání a zamezování téhle krutě jednoduché skutečnosti znamená úhybné myšlení. Lhaní si do kapsy. Lež lidí se skorumpovanou mentalitou, kteří i po víc než 30letém válení v rudé žumpě si pořád budou hledat nějaké vytáčky, že ono by to bylo bejvalo dopadlo blbě, i kdyby jsme... Hovno. Vy a nikdo jiný. Vy a nikdo jiný jste jim pomohli k moci. Voliči kandidátky číslo 1 z roku 1946.
0: Jan Zábrana, talentovaný spisovatel a překladatel, jehož oba rodiče byli odsouzeni v nezákonných politických procesech do vězení, si psal svůj dnes už proslulý deník a v roce 1981 vzpomínal právě na ty volby v roce 46, o kterých dnes hovoříme. Mimo jiné uvedl, že to byly volby dobrovolné, svobodné, skutečně svobodné, byť znamenaly cestu do otroctví. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byly volby v roce 46 opravdu svobodné a demokratické? A stejná otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je docent Michal Stehlík.
2: Pokud považujeme za demokratické volby systém, kdy vlastně není připuštěna ani po volbách opozice, kdy se schválí jenom určitý počet politických stran a kdy je významná část obyvatelstva státu zbavena volebního práva, pak byly demokratické. Pokud si řekneme, že všechny tyto věci jdou proti demokracii, pak demokratické nebyly.
1: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ex Libris.
4: Pionýrské šátky, prvomájové průvody, Tuzex, sídliště, vojna nebo hospody. Jak vypadal obyčejný život za normalizace?
5: Vždycky mě spolehlivě otráví, když vidím obdiv k despotickým vůdcům a slyším žehrání, že za minulého režimu bylo líp.
4: Kniha Lukáše Havlase K práci a obraně připraven, Pivopárek fotbálek a neb Absurdní život socialistického muže.
1: Ex Libris, dnes po 20. hodině, na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Spojené státy informovaly o podpisu memoranda o porozumění s Íránem. Dohoda byla elektronicky podepsána už v neděli. Pro stanici ABC to řekl americký viceprezident J.D. Vance. Oficiální podpisový ceremoniál má být v pátek ve švýcarské Ženevě. Americký prezident Donald Trump slibuje úplné otevření Hormuzského průlivu hned poté. Text dohody ale ještě zveřejněný nebyl. Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košiticích na Pelhřimovsku. Setkají se s vedením Jihlavy a čeká je oběd s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. V plánu je také návštěva osové Býtýšky a firmy První brněnská strojírna ve Velké Býteši. A v Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Fotbalisté Iránu hrají po sedmé v historii na světovém šampionátu. Jejich úvodním soupeřem ve skupině G je Nový Zéland. Utkání sleduje David Prouza.
7: 28. minuta zápasu a Nový Zéland stále ve vedení 1-0, byť se teď Iránci řítí do útoku, který ale skončí nakonec jak? No, neproměněnou šancí. Zápas pokračuje dál 1-0 díky brance Elijah Justa. Irán trefil tyč, ale nic to nemění na tom, že Novozélanděné vedou 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
6: V dalších zápasech mistrovství světa se remizovalo. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek, utkání Belgie s Egyptem skončilo 1-1. Stejným výsledkem dopadl i souboj Uruguaye se Saúdskou Arábií.
2: Požár na D1 za Velkou Býteší a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za Velkou Býteší. Na kilometru 150 zasahují hasiči u požáru kamionu. Zavřený je teď i pravý pruh, vybočuje se v zatáčce do levého pruhu. S opatrností projedete bez zdržení. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barandov. Na 18. kilometru pracují silničáři. V levých pruzích v obou směrech projedete ale kolem plynule. Pracuje se i na dálnici D52 z Brna do Mikulova. Za Rajhradem na 12. kilometru silničáři opravují středová svodidla. Do ranních hodin ta bude uzavřený levý pruh. A v Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Koaliční poslanci předložili novelu zákona o střetu zájmu. Tvrdí, že vznikla proto, aby uvedla českou legislativu do souladu s úpravami v jiných evropských zemích. Opozice namítá, že novela je šitá na míru Andreji Babišovi, protože premiérovi by nově nehrozil střet zájmu. Je český zákon příliš přísný, nebo je novela účelová?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
9: Našimi hosty po linkách jsou jeden z předkladatelů zmíněné novely, poslanec hnutí ANO David Pražák. Dobrý den.
10: Dobrý den, zase měl.
9: A poslanec TOP 09 Michal Kučera. Dobrý den i vám.
11: Dobrý den, přeju.
9: Pane Pražáku, proč je potřeba ta novela zákona o střetu zájmu, kterou jste předložil společně s kolegy?
10: No, tak vy jste to řekl v té upoutávce. My chceme sjednotit pravidla, které mají ostatní státy okolo nás, protože si myslíme, že konkurenceschopnost je jasná a my potřebujeme mít stejný pravidla, jako mají ostatní státy. A ten čas, proč to děláme teďka, protože samozřejmě se na to všichni ptají, tak jsme přesvědčeni o tom, že pan Andrej Babiš se v únoru zbavil Agrofertu, tudíž teď je ten nejlepší čas ty podmínky narovnat pro všechny. 2017 byla schválena nějaká novela, o které všichni říkají Lex Babiš. Všichni se sami přiznávali k tomu, že to bylo šité na míru, nebo šité na míru, ale kvůli jednomu člověku. A teďka ty sami lidé křičí, že chceme měnit zákon taky kvůli jednomu člověku. Já si myslím, že to je zákon, chceme měnit kvůli ostatním podnikatelům v České republice, kteří prostě jsou dneska diskriminováni jen díky tomu, že prostě někdo razí teorii antibabiš.
9: Všechno to probereme. Pane Kučero, proč máte v určité předložené novele zákona o střetu zájmu výhrady?
11: No tak já musím říct jednoznačně, že tady poslanci hnutí ANO připravují takovou dotační dálnici pro Andreje Babiše a chtějí mu odstranit z cesty překážky, které Babišovi brání čerpat dotace. A musím říct, že odstraní překážky dokonce i zpětně, což je na tom celé možná i i nejhorší. Nicméně k tomu sjednocování podmínek, o čem tady hovořil pan kolega, já musím říct, že stejně bude Evropská komise posuzovat, zda proplácet či neproplácet dotace pro holding předsedy vlády, tak bude posuzovat podle evropských zákonů, nikoliv podle tohoto. Takže toto je jako docela zásadní taky.
12: Pánové, prosím, rozeberme ty hlavní změny v předkládané novele jednu za druhou, ať je ta naše dnešní diskuse přehledná. Vysvětlete nám nejdřív, pane Pražáku, proč chcete zrušit plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády? Proč by se nově tenhle zákaz měl stahovat jen na ministry podnikající v daném rezortu, který vedou?
10: Tak na začátku musíme říct, bavíme se o nenárokových dotacích. Jo, my v této novele rozdělujeme nárokové a nenárokové, které doposud nebyly rozdělené. A u těch nenárokových říkáme, že opravdu by ten ministr, který ten svůj rezort vede, neměl na ně mít nárok. Pokud ano, tak by samozřejmě za nějaký určitý podmínek, ale jinak by to na rok neměl. A přesouváme jenom ten princip dneska už do zákona, kam patří, což je vlastně zákon o veřejných zakázkách. A ještě tam přidáváme, že bude mít oznamovací povinnost ten ministr nebo člen vlády, jako máme dneska v ostatní politici, a bude tam určitá kontrola, a nebo tam může být i nějaké námitkové řízení podle klasických.
12: Dobře, teď jdete do detailu, pane poslanče, ale kdybyste měl jednoduše vysvětlit, proč rušíte nebo proč chcete zrušit ten plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné jakýmkoliv členem vlády, to znamená i premiérem?
10: No a my tam dáváme to, že kdo má vliv na svůj rozpočet konkrétního rezortu, ten by neměl mít nárok na tu dotaci. Ostatní členové vlády, kteří o tom rozpočtu nerozhodují, nevidíme důvod k tomu, aby nemohli čerpat dotaci.
12: To znamená, jenom abychom si to uvedli na příkladu, vy to vnímáte tak, že premiér Andrej Babiš nemá žádný vliv na ministra zemědělství, takže tady žádný střet zájmu hypoteticky by nehrozil.
10: No tak ministerstva jsou ústřední správní úřady, což samozřejmě premiér pod sebou nemá. A já si myslím, že pokud dneska nějaké pochybnosti jsou, tak je potřeba se k tomu postavit tak, že prostě mít opravdu jasný, vyjasněný pravidla tak, aby k tomu nedocházelo.
12: Pane Kučero, nedává to smysl, aby se zákaz střetu zájmu týkal hlavně ministrů, protože z jednotlivých rezortů odcházejí peníze na dotace?
11: No samozřejmě, že nedává, to ze dvou důvodů. První je výjimutí předsedy vlády, je naprosto naivní si myslet, že předseda vlády nemá vliv na rozhodování ministra zemědělství či jakéhokoliv jiného ministra, že nemá vliv na jeho rozpočet a na to, jaké kroky dělá. To přece je běžné za každé vlády, natož za vlády Andreje Babiše, který v této vládě rozhoduje skutečně o všem. A to je první bod. A druhý bod, já bych jenom připomenul, že v Unii platí daleko přísnější pravidla. Podle nich nesmí mít prospěch, žádný prospěch funkcionář, rodina, myslím, že ani dokonce jeho blízci. Takže.
12: Ale musíme uvést pro korektnost, že ty úpravy v různých zemích jsou různé, pane poslanče, vidíte.
11: Samozřejmě jsou různé, ale já nevidím důvod, proč by u nás měly být jedny z těch nejbenevolentnějších. A jak jsem říkal, u nás celý ten problém u nás je ten, že předseda vlády, v čele vlády sedí člověk, který by tam ze své pozice velkopodnikatele v zemědělství a v oblastech, kde se čerpají jednoznačně dotace, vůbec neměl sedět. V okamžiku, kdyby to takhle...
12: No počkejte, ale Andrej Babiš zase vyhrál se svým hnutím ANO volby, to uznáváte.
11: To uznávám, já na druhou stranu se budu snažit, aby ty podmínky byly férové skutečně pro všechny a aby ty zákony nebyly šity na míru Andreji Babišovi.
12: Pane poslanče Pražáku, tak nedělá ta vaše novela dojem, že je šitá na míru Andreji Babišovi, že jde o to, aby se Andrej Babiš nemohl dostat do střetu zájmu, když tedy rušíte ten plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády?
10: Ne, žádným případě. My opravdu chceme narovnat pro všechny podnikatele v České republice do budoucna i pro podnikatele a politiky, kteří by chtěli být v politice, aby mohli normální úspěšní lidé, kteří v České republice podnikají, platí daně, zaměstnávají lidi, být v politice a dělat něco pro tuto zemi. A já jen budu reagovat na kolegu Kučeru, co říkal, není to úplně pravda. Třeba Transparency International ve své studii v roce 2022 jasně řekla, že úprava střetu zájmu patří mezi jednoznačně nejpřísnější v Evropské unii. Říkají to i unijní úředníci, že máme úplně něco nejpřísnějšího, co nikdo jiný.
12: Jistě, ale nemá. Transparency International teď zároveň kritizuje tu vaši novelu, toho jste si vědomi.
10: Ano, a já jenom říkám, že napsali 2022, napsali, že máme nejpřísnější, ale vlastně diskriminujeme opravdu ostatní podnikatelské subjekty v České republice.
12: Dobře, když se ten zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády nebude týkat premiéra, skutečně je to tak, že premiér nemůže mít vliv na své ministry a hypoteticky ovlivňovat některé dotace nebo některá rozhodnutí ve prospěch jeho případného biznisu v těch kterých rezortech?
10: Ale hypoteticky, premiér Babiš se zbavil Agrofertu v únoru. A tato debata podle mě je teďka zbytečná.
12: Nezlobte se, já jenom tady pro upřesnění musím říct, že o tomto dál si dopisuje Evropská komise s českými úřady. Ta věc není ještě definitivně vyjasněná, ano. Přinejmenším ze strany komise, ale připomeňme, že Andrej Babiš působí i v jiném rezortu, v rezortu zdravotnictví. Mám na mysli jeho další biznis, holding Hartenberg.
10: Ale já říkám, tato novela, která je připravená, kterou jsme my předložili, která ještě ani není ve sněmovně, bude probíhat první, druhý, třetí čtení, možná dospěje k nějakým úpravám, víme, jak to s našimi zákony chodí, není šitá na míru Andreji Babišovi, ale pro všechny podnikatele a subjekty v České republice, který prostě chceme, aby měli stejné podmínky, jako my ostatní okolo nás. A co se týče i těch evropských zákonodárců, už to řeknu, nebo úředníků, kteří tam dneska jsou, tak opravdu v některých těch většinou státu, tak to přísné podmínky nemají. Já jsem to říkal i v některých médiích minulý týden, jestliže ministr zemědělství, myslím, ve Finsku nebo kde pozval ostatní ministry k sobě na farmu a kozve jim, jakým způsobem jí zvelebil a z jakých peněz, tak si myslím, že to, co tady bylo řečeno před...
12: To se dostáváte k těm nárokovým dotacím, ke kterým jsem se taky chtěl dostat v té naší dnešní diskusi, ale pane poslanče Kučero, uznal byste, že ta česká úprava, že ten český zákon o střetu zájmu je ve srovnání s Evropou poměrně dost přísný?
11: No, já tohle to jednoznačně neuznám. Já třeba zmíním jednu věc a i ve vztahu k této novele to neuznám. My jsme se tady bavili o tom, že pan předseda vlády se zbavil Agrofertu, tudíž to nevztahuje pouze na něho. Já jenom chci zmínit, že právě tato novela přichází s tou retrospektivou. To znamená, že ty protiprávně vyplacené dotace, které tam byly v tom, tuším, roce 2017-2021, jednalo se o nějakých 7 miliard korun, tak ty protiprávně vyplacené dotace se můžou vymáhat a to zkrácení se vymáhá se změní na 4
12: roky. To se taky dostáváte, pane poslanče, k těm nárokovým dotacím, ale teď obecně jsem se ptal na tu českou právní úpravu střetu zájmu a zajímalo mě v návaznosti, co říkal váš pan kolega, zda není příliš přísná v celoevropském srovnání.
11: No, já jsem říkal, že to nemyslím. Já jsem uváděl příklady, kdy skutečně nemůže mít výhodu z evropských peněz, jak ten daný funkcionář, tak jeho rodina, dokonce blízcí. Jo. To znamená, že to jsou pravidla, která prostě platí v evropských zemích. To znamená, my takto přísná pravidla tady nemáme. A já bych možná připomenul ten střet zájmu, tak se na to podívejme trošku šířeji. My se tady bavíme o ministrech, tedy členech vlády, a vemte si náměstka vlády, tak náměstek vlády, když nastupuje na ministerstvo, no tak on, pokud má, řeknu, v vozovkách někde drogerii na návsi, někde v obci, no tak tu drogerii mít nesmí, protože on nesmí mít žádnou činnost, která je vlastně mimo to ministerstvo, nebo respektive pak musí projít nějakým složitým povolovacím procesem. To tam dále zůstává a my dneska říkáme, že ministři budou moci prostě podnikat, pokud jim to zrovna nebude zasahovat tak do toho jejich oboru. Mi to přijde skutečně postaveno.
12: Pane poslanče Pražáku, vy mluvíte o narovnání toho prostředí tak, aby byly stejné podmínky pro všechny. Nevedla by ale ta vaše novela k tomu, že by byly přísnější podmínky pro níže postavené politiky a benevolentnější pro ty nejvýše postavené?
10: Ne, tak já my tam dneska, samozřejmě, jak říkám, ještě to bude sněmovně, můžeme se o těch podmínkách bavit, jestli chce někdo zpřísnit ty podmínky ještě, tak se o tom třeba můžeme bavit. My tam ale dneska dáváme i to, že prostě se ten majetek nebo ty dotace budou vykazovat v majetkovým přiznání. Jo, to je věc, kterou taky nikdo nikdy neměl a neměli to ani ty ministři, kteří prostě předtím tam byli. A já si myslím, že zrovna, co pan kolega říká, bývalý, nebudu je kam jmenovat, ale exministři zemědělství a náměstci na ministerstvu zemědělství, kteří převáděli své zemědělské podnikání na členy rodiny jen kvůli tomu, aby něco splnili. Já si myslím, že prostě v dnešní době už jsme trošku dál a takovéhle věci by se nemuseli vůbec dít a potom prokazovat, jestli na to má vliv nebo nemá vliv, když to je na jeho manželku.
12: Nechcete být benevolentnější vůči výše postaveným politikům, pane poslanče?
10: Prosím?
12: Ptal jsem se na to, zda ta vaše novela by nezavedla větší benevolenci vůči výše postaveným politikům.
10: Nemyslím si, že by to takhle bylo.
12: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou jeden z předkladatelů zmíněné novely zákona o střetu zájmu, poslanec hnutí ANO David Pražák a poslanec TOP 09 Michal Kučera.
8: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Pane poslanče Pražáku, zaměřme se teď na ty nárokové dotace. Ta vaše novela počítá s tím, že omezení těchto dotací v případě politiků, kteří mají nějaký biznis, by se těchto nárokových dotací nemělo týkat. Vysvětlete nám proč.
10: A proč by se měla týkat? Spíš bych chtěl slyšet já obráceně. Já si myslím, že nárokové dotace, které
12: dostávají... Tak počkejte, vy předkládáte nějakou změnu, která chce něco jinak zavést, tak já se ptám na to, proč.
10: Něco jinak. Já jsem přesvědčený o tom, že i zákonodárce, který v 2017 ten zákon předkládal, tak to takto nemyslel. A myslel si, že nárokové dotace budou normálně fungovat dál. Dokonce 2022 pan předseda Michálek chtěl opravdu toto upravit, aby se ty nárokové dotace netýkaly toho s prominutím Lex Babiš. Akorát mu to ústavní soud smetl ze stolu. To tady všichni zapomínají. My jsme vlastně jenom ten koncept jakoby základní vzali od toho Michálka, trochu jsme ho ještě poupravili a dáváme to tam. Ale ten základ u toho pana Michálka byl ten, že chtěl rozdělit nárokové a nenárokové dotace. Podle mě na nárokové dotace mají mít nárok všichni bez rozdílu, protože jsou vyplácený a bylo by to diskriminační, pokud by neměl nárok na to, že někdo někde hospodaří na nějakým hektaru a ty peníze jdou prostě zvenku.
12: Pane poslanče Kučero, nedává to smysl, aby se to omezení na nárokové dotace nevztahovalo vzhledem k tomu, že na tento typ dotací má nárok každý zemědělec, který splní ty základní podmínky, základní předpoklady a tudíž o tento typ dotací se mezi zemědělci nevede žádná soutěž?
11: Tak je pravda, že tento typ nárokových dotací, to je, záleží skutečně na té lokální, na té národní úpravě. Tady v tom směru, pokud bude nějaký zákon, který tohleto bude řešit, tak prosím, bavme se o tom. Já tady poukazuju u tohoto zákona, u této novely, kterou předložili poslanci hnutí ANO, zejména k té retrospektivě, která tam je. To znamená, já už jsem to tady zmiňoval na to, že bys to neměl...
12: K tomu se ještě dostaneme, pane poslanče Kučero, nezlobte se, že vás přerušu. Takže s touto konkrétní úpravou, že ten zákaz dotací pro politiky by se netýkal nárokových dotací, souhlasíte?
11: Pokud se to týká nárokových dotací, tak samozřejmě tam ta debata je možná. Já v tuto chvíli to neumím posoudit, zda odpovídá či neodpovídá všem těm požadavkům, které má Evropská unie, protože já tady upozorňuji a chci upozornit, že se tady neustále bavíme o evropských penězích. To znamená, že oni budou posuzovány Evropskou komisí, nikoliv českými orgány. To znamená, že nakolik je v souladu, či není. Samozřejmě o těch nárokových dotacích je pravda, že ta debata se vede dlouho. Pokud by tento zákon prošel klasickým připomínkovým řízením, byl by vládní zákon, ta debata by tam se vedla, pravděpodobně by to bylo vyjasněno, zda to odpovídá a zda je v souladu s evropským právem. Tento zákon je opět jako po několikáté v tomto volebním období předložen poslaneckou cestou, to znamená, že tam není žádné mezi připomínkové řízení, nebyla k tomu žádná debata, to znamená, já v tuhle tu chvíli neumím říct, na kolik je v souladu či není v souladu s evropským právem. Ta debata bohužel bude až ve sněmovně.
12: Pane Pražáku, dovolte ještě, abych přece jenom zůstal u této konkrétní otázky těch nárokových dotací. Souvisí ta změna, kterou prosazujete, tedy, aby se zákaz tohoto typu dotací netýkal podnikajících politiků s tím, že Evropská komise uvedla, že Česko nemá vykazovat k proplacení žádné dotace pro firmy spojené s panem Babišem, tedy ani ty nárokové, dokud nebude otázka jeho střetu zájmu vyjasněna?
10: A z čeho vy tohleto čerpáte? Pokud já vám mám správné informace, tak poslední dopis z DG Agri řekl, že máme vykazovat po určitých krocích, to znamená, že uvádíme někde v tabulce a tak dále a máme postupovat takto dál, takže já si myslím, že máme nezávislou patrní.
12: Vycházím z předchozího dopisu Evropské komise.
10: No z předchozího. Teďka ten poslední, který si nechával státní zemědělský dotační fond jakoby znovu potvrdit, jim napsal, že postupují správně tím, že ty dotace uvolnili. A samozřejmě, jestli budou propadce, nebudou, to budou pokračovat další k tomu debaty a další zkoumání, ale myslím si, že ZIF jako takový postupuje přesně podle toho, jak má. A na stránkách ZIFu je časová osa, kde jasně je deklarováno a řečeno, co všechno měl dělat. On dneska jako říct, jako politicky říct, heleďte, zakažte nebo nevyplácejte dotace, tak prostě si nikdo neuvědomuje, že prostě by ty firmy mohly se obrátit na soud a všechno by to bylo u soudu a daleko víc peněz by to stalo daňové poplatníky ty soudy, než to, jestli postupujeme podle nějakých pravidel a předpisů, která nám ta Evropská komise říká.
12: Pane poslanče, uklidňuje vás o to ujištění vašeho kolegy, že vše by se mělo dít podle pravidel?
11: No neuklidňuje samozřejmě, protože jedna věc je nějaký aktuální teď pohled, druhá věc je, že to není žádné finální stanovisko. Já si myslím, že veškeré dotace by měly být, a znovu upozorňuji, to jsou evropské dotace, znamená evropské peníze, tak ty by měly být vypláceny v okamžiku, kdy Evropská komise řekne ano, je to takhle správně, uvolňujeme peníze. To doteďka vlastně nebylo.
12: Na druhé straně, pardon, že vás přerušuju, to je běžná praxe v případě zemědělských dotací, že je nejprve proplatí stát a pak o jejich zpětné proplacení žádá komisi.
11: Samozřejmě, ale pokud jsou proplaceny podle pravidel, tak s tím nemám vůbec žádný problém. Teď tady je prostě velký otazník. Ukázalo se, že ta dotyčná léta 2021 jsou problematická už tehdy. Teď je to uděláno nějakým způsobem jinak. Já jednoznačně bych trval na tom, aby nejdříve Evropská komise dala nějaké závazné stanovisko. A jenom chci zmínit, co to znamená. To znamená, v okamžiku, kdy ty peníze nepřijdou z Evropy, tak se v tuhle tu chvíli Andreji Babišovi skládá na jeho dotace české rodiny.
12: Budete mít prostor zareagovat, pane Pražáku?
10: Není to
12: pane Kučero, dokončil jste větu? Já jsem jenom chtěl pana Pražáka ujistit, že bude mít prostor reagovat. Dokončil jste větu?
11: No, nedokončil jsem větu, ale prosím.
12: Dobře, pane Pražáku, tak máte prostor na to zareagovat. Můžete ujistit veřejnost, že nebude doplácet na tyto dotace?
10: Všichni vědí, že tím způsobem takhle to nefunguje. Čistě hypoteticky, kdyby opravdu něčemu takovému došlo, tak ta patrní agentura prostě bude vymáhat ty peníze v tom subjektu, který by na ně v tu chvíli neměl nárok. A myslím si, že na to mají takové páky, že prostě ty peníze budou vymáhat po tom subjektu. To není tak, že ta firma ze dne na den zmizí z českého portfolia a nebudou mít žádné další věci, které by mohly tomu
12: poskytnout. Ať se posuneme, jenom jednu větu, pane Kučero, ať se posuneme, prosím.
11: Přece víme z minulosti, že tomu tak není, že v okamžiku, kdy ty dotace byly evropské byly pozastaveny, tak se proplácely z českých peněz, z českého rozpočtu. To znamená, platil ho český daňový poplatník české rodiny. A to se stalo právě v tom roce 2017 a proto vy teď chcete zkrátit tu retrospektivu na ty 4 roky. Že?
12: Právě na tu lhutu bych se já teď rád zaměřil, čímž se vracíme, pane poslanče Pražáku, obracím se na vás k té mimo jiné vámi předložené novele zákona o střetu zájmu. Vysvětlete nám v krátku, prosím, proč chcete zkrátit tu lhutu, dokdy může Státní zemědělský intervenční fond vymáhat dotace, u kterých má za to, že byly vyplaceny v rozporu s pravidly, a proč chcete, aby toto zkrácení platilo i retroaktivně, čili zpětně?
10: Tak za prvý chceme to sjednotit, to znamená, že jestliže tady máme státy, jako je Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Kypr, myslím, že Lotyšsko, Slovensko a Španělsko a Švédsko, který mají 4 roky, Polsko má 5, dobře, tak to chceme dostat na stejnou úroveň, jako jsou evropské předpisy. Máme tady dneska i rozhodnutí soudu, které se tady o jedné společnosti už v České republice soudí, jestli tam má být 10 let nebo 4 roky. Soud jasně říká, že pro něj je evropský předpis 4 roky. Nevím, proč my tam máme 10. nevysvětlil během posledního týdne nikdo, protože máme být nejpřísnější. Ano, a co se týče ty retrospektivy, protože samozřejmě i ty instituce ostatní, které mají ve svých vlastně, jak to mám říct, výkladech, sankční metody, sankční lhůty, tak mají tam tu zpětnost, mají. Normálně, to je úplně normální věc, že tam ta zpětnost je toho vymáhání. A my tam dáváme, že zpětnost bude 4 roky, ne zpětnost 10 let.
12: Pane Kučero, tak neslaďuje ta novela český zákon o střetu zájmu s tím, co je běžnější jinde v Evropě, to znamená s tím, že ta lhůta, dokdy může zemědělský fond vymáhat ty dotace, je kratší?
11: Tak já nejsem úplně ústavní právník, ale já jsem přesvědčen, že ta platnost by měla být ode dne platnosti toho zákona, to znamená na všechny další nové případy, nikoliv na ty případy zpětně. To znamená, nech to je prosím 4 roky, o tom se já nepřu, ale pro všechny další, které budou od data vydání zákona, platnosti zákona, a ne nikoliv zpětně, tak aby to zasáhlo ty inkriminované roky 2017-2021, kdy Andrej Babiš neoprávněně čerpal dotace.
12: Pane poslanče, nepočítáte s tím, pane poslanče Pražáku, samozřejmě, nepočítáte s tím zpětným působením z toho důvodu, aby byl Agrofert ochráněný před vymáháním těch dotací z let 17 až 21, které byly vyplaceny podle soudu neoprávněně?
10: Ne, my tady chceme mít jakoby nějakou právní jistotu i pro ostatní firmy, všichni, než řešte jim Agrofert, a tam je mraky dalších x-set firm, který čerpají peníze z evropského rozpočtu a který tam těch 10 let mají taky. A oni nevidí, jestli si náhodou příští rok někdo nevšimne, že někde mohl být nějaký problém a že to po nich 10 let zpátky budou vymáhat. To není přece o Agrofertu, tady jde prostě o ostatní firmy a my se snažíme těm ostatním firmám pomoci, a aby to mělo nějakou hlavu a patu. A já si myslím, že tím, že tam dáváme, že se to bude stát, počítat zpětně od doby způsobené nesrovnalosti a ne až od vyplacení dotace, tak to je taky velký rozdíl, protože dneska ta doba, kdy vám schválí tu dotaci a kdy vám ji vyplatí, je mezi tím několik let někdy.
12: A u toho skončíme s poslancem hnutí ANO Davidem Pražákem a poslancem TOP 09 Michalem Kučerou. Pánové, oběma vám děkuju.
11: Děkuji za pozvání.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
8: Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
13: Jak funguje důchodový systém?
8: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Se svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují, a to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení.
8: Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ukrajina přivítala zahájení přístupových jednání s Evropskou unií. Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Úřadující evropští šampioni ze Španělska zahájili fotbalové mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajina a Evropská unie otevřely první kapitoly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před odletem na summit G7 do Francie na letišti v moldavském Kišiňově prohlásil, že jednou z nejsilnějších odpovědí, jakou Evropa může na ruskou agresi dát, je urychlení procedury vstupu Ukrajiny a Moldavska. Ukrajina si to zasloužila, protože na vstupu do Unie pracovala tvrději než ostatní, řekl Zelenský a dodal, že Kyjev je připravený k otevření všech přístupových kapitol. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
15: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
6: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu a nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitelé jahod. Ti měli čas do 2. června. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry, vysvětluje mluvčí Autodromu Brno Petr Boháč.
16: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
6: Česká reprezentace odletí odpoledne do Atlanty, kde ve čtvrtek odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa, a to proti Jihoafrické republice. Aktuálně se na šampionátu, který se koná na severoamerickém kontinentu, hraje zápas Nového Zélandu s Íránem. Duel vidí David Prouza.
7: Koreje po prvním poločase vyrovnané 1-1. Nový Zéland se dostal do vedení už v 7. minutě díky brance Elijah Justa. Na 1-1 srovnával ve 32. minutě Rezajan za Irán. Iránští fotbalisté také nastřelili jednu tyč. Utkání atraktivní druhý poločas začne zhruba za 10 minut. David Prouza, Radiožurnál.
6: Ve druhém utkání skupiny G remizovala Belgie s Egyptem 1-1. Souboj Španělska a Kap Verd skončil bez branek. Saúdská Arábie hrála s Uruguayí 1-1.
17: Omezení na D1 za Velkou Bíteší i na D11 před Břístvím. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru za Velkou Bíteší. Na kilometru 150 hořel kamion. Zavřený je stále také pravý pruh. Kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje před odbočkou na Český Brod. Mezi 16. a 17. kilometrem silničáři čistí kanalizaci a pohybují se v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na D11 pozor i ve směru z Hradce do Prahy za odbočkou na Přelouč na 70. kilometru a nepojízdné osobní auto s vlekem blokuje odstavný pruh. A v Praze už jsou průjezdné všechny tunely na městském okruhu, volný je Strahovský tunel i uzavřená část Blanky už je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženou a od západu místy déšťa nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Slovenský astronom, politik, vojenský pilot a generál francouzské armády Milan Rastislav Štefánik se společně s Tomášem Garrigue Masarykem a Edvardem Benešem stal klíčovým zakladatelem samostatného Československa v roce 1918. Více o něm v repríze pořadu Portréty řekne Peter Duhan a po portrétech nás Karel Tejkal zavede do rozhlasového archivu, aby připomněl slavné české muzikanty u mikrofonu.
8: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
18: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnešním pořadem z cyklu Portréty vás bude provázet Peter Duhan. Přeji příjemný a ničím nerušený poslech. Když dnes řekneme TGM, identifikace těchto tří písmen je na snadě. Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel Československého státu, jeho první prezident. Když dnes někdo řekne MRŠ, tak s identifikací těchto tří písmen již budou potíže. Muž s těmito iniciálami byl jenom prvním a posledním ministrem války Republiky Československé. V létech první světové války Masarykovi a Benešovi v Paříži jenom otevíral dveře do společenských a politických salonů. Více jako politikem byl hvězdářem, letcem, cestovatelem a proto pro mnohé, podtrženo dvakrát, jenom dobrodruhem. Po jeho tragické smrti 5. května 1919 se tvůrci dějin postarali o to, aby byl znám pro nastávající pokolení Čechů a Slováků ne ani tak jako spoluzakladatel společného státu, ale spíše jako politický symbol slovenského prvku při jeho zrození. A se symboly, jak to už bývá, dějiny mávají dle libovůle a tím je znehodnocují často a opakovaně. Dejme k symbolu jméno, identifikujme tudíž iniciály MRŠ. Milan Rastislav Štefánik. Zasloužil se tento muž malého vzrůstu, velikého srdce a odvážných myšlenek o stát, tak jako se o něj zasloužili Masaryk s Benešem? A nebo byl skutečně jenom tím velmi potřebným slovenským prvkem, nezbytným proto, aby se koncept Československé republiky vůbec realizoval? Pokusíme se dnes večer najít odpovědi. Poslouží nám k tomu několik málo dokumentů ohraničených léty 1916 až 1919. Doktor, anebo chcete-li generál Milan Štefánik, nám totiž po sobě zanechal velice skromný politický odkaz. Do československé exilové politiky aktivně vstupuje až v létech první světové války a její samostatnosti si užije jenom několik měsíců. S jeho smrti následkem havárie letadla nad bratislavským letištěm Vajnory je spojeno mnoho mýtů a legend. Čím více jich bylo, tím lépe se povedlo zakrýt a posléze vytěsnit holý a zdrcující fakt. Politikům nového československého státu v uzavřených politických kabinetech Prahy a Bratislavy navzdory okázalým nekrologům a posmrtným řádům se nesmírně smrti Štefánika ulevilo. Znepokojivou otázku, co s ním, mohli založit ad acta a kauzu Štefánik uzavřít. Proč? Milan Rastislav Štefánik se narodil 21. července 1890 v západoslovenské výsce Košariská. Narodil se v rodině evangelického faráře, co už samo o sobě představovalo v bigotně katolickém slovenském prostředí jinakost, jež se neodpouští. Pěstovat vztah k českému národu, k české vzdělanosti a kultuře patřilo mezi slovenskými evangeliky k dobovému bontonu, bylo to součástí dobrého, ale především jiného vychování. Je proto logické a přirozené, že 18-letý Štefánik odchází z rodného Slovenska do Prahy a stává se studentem filozofie, matematiky a astronomie na Karlově univerzitě. Tamní profesor Karl Zenger ho listem doporučí slavnému francouzskému astronomovi Janssénovi. Štefánik přijme Janssénovo pozvání a v roce 1904 úplně bez prostředků vyrazí do Paříže. Za 15 let až do své smrti v roce 1919 prožije život, o něž by se mohlo podělit hned několik mužů. Jenom stručně. Podnikne výstup na Mont Blanc s úmyslem zřídit na jeho vrcholu observatoř. V řídkém vzduchu a následkem námahy u něj propuká žaludeční nemoc, s níž pak bojuje po celý zbytek života. Jako astronom cestuje za sluncem a hvězdami po celém světě. Píše vědecké pojednání o slunci a Haleyově kometě, z pověření francouzské vlády buduje v Tichomoří síť sledovacích telegrafických stanic, absolvuje pilotní výcvik, stává se vojenským pilotem francouzské armády, zúčastňuje se bojů nad Srbskem, vyniká odvahou při průzkumných letech, po stupnici hodností kráčí strmě, z poručíka se stává kapitán, krátce na to major, po několika měsících brigádní generál. Za zásluhy o Francii je mu udělen řád čestné legie. Navzdory doporučení lékařům, kteří se obávají o jeho zdravotní stav, létá dál. Je oblíbencem pařížské společnosti. Ženy ho obdivují, on obdivuje ženy a nikoliv jenom platonicky. Je to on, generál francouzské armády Štefánik, kdo uvede dva české provinční politiky, Masaryka s Benešem, do světa politiky francouzské, protože ta bude určovat příští poválečnou politiku evropskou. Generál Štefánik seznámí provinčního profesora Masaryka s francouzským ministerským předsedou Aristidem Briánem. Pro osud Masarykův a pro osud příštího státu Čechů a Slováků se toto seznámení ukáže jako rozhodující. Sečteno a podtrženo, možná málo na to, abychom s jistotou řekli, že Štefánik zasloužil se o stát, ale dost na to, aby se špičky zahraničního odboje svému protektoru odměnili způsobem v skutku provinčním, přehlížením a pohrdáním. V úvodě dnešního pořadu Portréty, jenž posloucháte na šestce Českého rozhlasu, jsem řekl, že politické aktivity generála Milana Rastislava Štefánika se dají shrnout do několika let, přesněji do tří, od roku 1916 do roku 1919. Z několika dochovaných dokumentů jsem vybral ty, jež dokládají činnost Štefánika ve prospěch budoucího státu Republiky Československé. Jedním ze symbolů státnosti je jeho branná moc. A veškeré aktivity generála Štefánika směřují v letech 1916 až 1919 k organizování vojenského zahraničního odboje, vytvoření armádní struktury československých legií, jež po roce 1918 tvořili jádro armády nového československého státu. V dokumentech, jichž doslovní znění uslyšíte, pozornému posluchači určitě neunikne složitost osobních vztahů mezi Štefánikem a Benešem. Pod první naší ukázkou, známou jako Manifesto in Čeko, jsou oba, Beneš i Štefánik, podepsáni rukou nedílnou a bez pochyby ještě spojení stejným názorem a stejnou vizí.
19: Hodina vašeho osvobození se blíží. V Haliči strašně pobili Němce a Maďary a ve 14 dnech zničili celou třetinu rakouské armády, vzali ohromnou kořist a na 200 tisíc zajatých. Obsadili Černovice a táhnou na Lvov a na Uhry. Na západě připravují se k útoku Angličané a nebude dlouho trvat a uslyšíte vítězný hlahol těch nových našich přátel. Vaši političtí zástupci utvořili ve Francii, Anglii a Rusku i v Americe velikou organizaci, která usilovně pracuje o osvobození našeho národa. Československý zahraniční výbor docílil již značných úspěchů politických a den co den dosahuje nových. Právě nyní pracuje se na vybudování veliké české armády a nebude dlouho trvat a uslyšíte o jejich slavných činech na bojištích proti Němcům a Maďarům. A vy za těchto okolností chtěli byste zůstat v řadách našich vrahů a utlačovatelů? Nevíte, že surová vláda vídeňská se mstí a zuří proti nejlepším lidem? Nevíte, že byl poslanec doktor Kramář odsouzen k smrti pro velezradu spolu s poslancem doktorem Rašínem a že oba hodlá vláda v těchto dnech dát popravit? Neslyšeli jste, že poslal do vězení 6 národně sociálních poslanců a chystá se provést proti nim proces pro vlastizradu, aby mohla stejně popravit Klofáče a Choce jako Kramáře a Rašína? Nedozvěděli jste se, jak slepě zuří proti profesoru Masarykovi, jenž v Londýně pracuje pro naši samostatnost a jehož chce zasáhnout tím, že zatkla jeho dceru a mučí ji v kriminále? A konečně nevíte, že také vrhla do vězení Machara, našeho národního básníka, jehož chce také soudit a odsoudit pro velezradu? A to všechno, aby terorizovala naše lidi doma, kteří nemohou se hnout, aby je zastrašila jakkoliv pomoci naší zahraniční akci pro českou samostatnost. Hoši naši drazí, pomozte nám vy. Vy to můžete učinit, vy to musíte učinit.

0: I Štefánik v Římě jako místopředseda Československé národní rady, představitel uznaný a ověřený u italské vlády, což se rovná postu velvyslance. A vede si skvěle. 30. června 1918 uznává vláda italského království jako první mocnost dohody Československou národní radu smlouvou mezi ní a vládou italskou. Je to akt, jenž de facto uznává existenci československého státu.
1: Na základě smlouvy, podepsané dne 21. dubna 1918, italská vláda a Československá národní rada ve vzájemné dohodě uznávají, že za prvé, zákony, jež budou usneseny Československou národní radou, nabudou moci práva v království italském dnem jejich uveřejnění v úřední hlídce Československé národní rady. Za druhé, kdykoliv u výkonu práv uznaných smlouvami uzavřenými mezi italskou vládou a Československou národní radou naskytne se nutnost bezprostředního zakročení Československé národní svrchovanosti, vykoná je představitel národní rady, uznaný a ověřený u italské vlády. Za třetí, válečné soudy československé jsou příslušny pro Čechoslováky, kteří složili slib věrnosti vojenské osoby československého vojska, a pro Čechoslováky, kteří nejsou osobami vojenskými, složili slib tohoto znění. Já podepsaný prohlašuji, že chci čestně plniti povinnosti věrného Čechoslováka a podřídit se zákonům prohlášeným a uveřejněným jménem československého národa, zastoupeného nyní v zemích dohody Československou národní radou.
0: Smlouvu podepsali ministerský předseda království italského Orlando, ministr války království italského Zuppelli, generál Štefánik a člen Československé národní rady přítomný v Itálii Sichrava. Proč se Štefánik politicky a vojensky orientuje na italské království, má svou logiku. Nikdy se před ostatními představiteli zahraničního odboje, tedy ani před Masarykem a Benešem, netajil svou představou československého státu v podobě konstituční monarchie a nikoliv republiky. Republikánství, jak nejednou řekl, je pro české a slovenské podmínky uspěchané. Následující ukázka dokumentuje Štefánikův politický konzervativismus, jenž je v kontradikci s liberálním pojetím státu v interpretacích Masaryka s Benešem.
2: Telegram Milana Rastislava Štefánika zaslaný prezidentovi Tomáši Garrigovi Masarykovi k deklaraci ze dne 14. října 1918. Drahý prezident a milovaný učiteľ, naše vyhlásenie zo 14. októbra a vaše vyhlásenie z 28. októbra vyvolali tu dojem radikalizmu a zda predčasného. Hovorilo sa tu dokonca o tom, že otriasli doterajšou predstavou spojencov o prenikavom zmysle českých politických vodcov pre skutočne vhodný okamih. České kruhy tieto prejavy prekvapili a môžu aj vyvolať ťažkosti najmä v armáde. Ja sám som sa o týchto správach dozvedel iba z novín. Až 25. októbra som dostal od Beneša telegram. Snažím sa zmierniť účinok všade tam, kde ho považujem za nebezpečný, a vás prosím o to isté. Nižšie odpovedám na problémy, ktoré niektoré body deklarácie nadhadzujú. Poprvé, menovanie ministrov. Národná rada bola nútená špecifikovať úradný charakter svojich funkcií, aby sa ohradila proti rakúsko-uhorskej vláde, ktorá si ešte vždy osvojuje právo hovoriť v mene československého národa. Nejde teda vôbec o utvorenie ministerstiev, ktoré by boli najmä v prípade ministerstva vnútra predčasné a ktoré nechali neúplné. Jednotnosť politickej akcie Národnej rady pod vaším predsedníctvom ostáva nedotknutá. Všetky záležitosti totiž usmerňuje predstavenstvo Národná rada, ktorej každý člen, ak je sám, spracúva a rieši všetky otázky vojenské, politické a otázky vnútorného rázu, ktoré sú súrne a v jeho dosahu, berúc potom zreteľ jednak na zásady, ktoré inšpirovali národný život a jeho terajší postoj, a jednak na naše záväzky voči spojencom. Vyhlásenie jednoducho naznačuje rozvrhnutie práce, až sa bude môcť prakticky uskutočniť. Pokiaľ ide špeciálne o Rusko, naše záväzky alebo dohody dojednané vo Washingtone o generálovi Janinovi alebo o mojej kompetencii ostávajú nezmenené. Po druhé, vyhlásenie rôznych politických zásad je iba východiskom, ktoré ponecháva vždy na vôli ľudu rozhodnúť sa o ceste, po ktorej bude kráčať. Po tretie, republika. Toto označenie prišlo priskoro. Nemáme právo nahradzovať vôľu ľudu ani ju predbiehať. Slovo republika si preto vysvetľujem ako čirú syntézu, idealizujúcu našu neochvejnú vôľu vymaniť sa zo zaostalého feudalizmu alebo iného režimu, nech má akékoľvek meno, ak skutočne nerešpektuje slobodu a záujmy tried a nezhoduje sa so zdravo chápaným právom na dôstojnosť jednotlivca. Inšpirujeme sa poučením z dejín bez toho, že by sme otrocky podľahli tlaku toho, čo sa neprávom volá orientáciou moderného myslenia. Po štvrté, milícia. Nie národnú gardu, no skutočne ozbrojený národ. Systém doterajších odvodov nemohol by skutočne zabezpečiť československému štátu vojenskú a morálnu silu, nevyhnutnú pre splnenie jeho úlohy proti nemeckej bašty. Po piate, odluka cirkvi a štátu. Predovšetkým cirkve jestvujú, ale štátu ešte niet. Keď už bolo nevyhnutné vyzdvihnúť tento chulostivý bod, bolo by lepšie obmedziť sa na formuláciu sloboda svedomia, sloboda vyznania v štáte, tiež oslobodenom od vždy protiprávneho zasahovania klerikalizmu. Po šieste, verejné dlhy. Formulácia v deklarácii je úzka a nevzbudzuje v našich spojencoch plnú dôveru v náš čestný úmysel priniesť všetky možné finančné obete a tak znížiť škody, ktoré možno očakávať pri likvidácii Rakúsko-Uhorska. Po siedme, tajná diplomacia. Nemali sme v úmysle kritizovať urážlivým spôsobom súčasnú diplomaciu. Chceli sme jednoducho povedať, že až budeme diplomaciu mať, musí byť priama a úprimná. Po ôsme, volebné právo žien a tak ďalej. Československý štát sa nechce vystavovať radikalizmu, ktorý by nebol na mieste, ale chce podať dôkaz, že má praktický zmysel pre modernosť, ktorú vyžaduje situácia, ako aj zložitosť rozličných sociálnych problémov. Po deviate, vieme, že našou prvoradou úlohou je budovať armádu, zabezpečiť jej maximálnu fyzickú a morálnu silu, aby sme mohli čo najúčinnejšie a v plnom súhlase so spojencami prispieť k vedeniu vojny a jej úspešnému zakončeniu. Po desiate, v našich predchádzajúcich vzťahoch k spojencom nenastala žiadna zmena a hlavne tu nie je nového centra príťažlivosti, ako sa tam nesprávne na to robia narážky. Po jedenáste, súd si istý, že som dobre pochopil vašu myšlienku, upozorňujem Beneša na všetky tieto body. Keďže horúčka, ktorá ma upútala na lôžko, už klesla, počítam s odchodom do Ruska po audiencii u cisára, ohlásenej na 5. novembra. Situácia Československej armády v Rusku nám robí starosti. So srdečným pozdravom, Milan.
0: Slyšeli sme jeden z mála dokumentů, ne-li jediný, z něhož lze zrekonstruovat Štefánikovu politickou orientaci a vizi československého státu. Byť byla odlišná od Masarykovy a Benešovy politické orientace a vize, nepochybně tato odlišnost nemohla otřást hlubokou loajalitou Milana Štefánika k prezidentu Masarykovi a věrnosti myšlence jednoty československé. Nebýt této loajality, sotva by Štefánik váhou své osobnosti zapůsobil na krajanské slovenské spolky ve Spojených státech a stlumil tamní vášně kolem Pittsburské dohody, jež bez zásahu Štefánikova mohli vzplanout do té míry, že vznik Republiky Československé by byl ohrožen. Na tuto státotvornou misi generála Štefánika se neprávem v dějinách společného státu zapomíná. Jedním z posledních dokumentů, jež generál Štefánik ve funkci ministra války Československé republiky adresoval ze Sibiře vládě do Prahy, je jeho zpráva o situaci legií v Rusku. Je ukázkou brilantní vojensko-politické analýzy brilantního myšlení jejího autora.
1: 10. února 1919. Za prvé, československé oddíly zůstávají podřízeny generáli Janinovi. Generál Syrový, jemu podřízený, vykonává funkci přímého velitele Československé armády. Za druhé, z politického hlediska je pan Bohdan Pavlů, zástupce Československé republiky v Rusku, postaven do čela zastupitelského administrativního orgánu. Sověty byly v armádě zrušeny, protože se stávaly nebezpečnými ohnisky. Za třetí, generál Gajda, odvelený z Československé armády, velí jen rusko-sibirským oddílům. Toto řešení odpovídá vojenským požadavkům fronty a uspokojuje Československou armádu, ve které bylo Gajdovo postavení neudržitelné. Za čtvrté, generál Dittrich je definitivně vyřazen z Československé armády. Jeho postoj a teorie odradili v poslední době i jeho nejhorlivější obhájce. Ruští důstojníci se postupně z Československé armády odstraňují. Prokázali více náročnosti a demoralizujícího ducha než vědomostí. Za páté, všeobecné vztahy mezi Čechoslováky a Rusy jsou zlé. Admirál Kolčak se snaží tyto nesrovnalosti odstranit. Za šesté, vzhledem k nejistému stavu frontové linie bylo započato s evakuací československých vojáků, nemocných, invalidních a neschopných. Americký Červený kříž přislíbil pomoc při této evakuaci. Za sedmé, pro sibirskou armádu nelze nic objednávat bez předchozí dohody s generálem Janinem. Materiál došlý z Ameriky je z části zbytečný a jen málo využitelný. Otázka transportu po transsibirské dráze se stále více vyostřuje, a to v důsledku nedostatku vagónů, opotřebení materiálu, nespokojenosti, neplaceného personálu a sabotáže. Za osmé. Právě dorazila francouzská letecká mise. Na frontě ještě několik měsíců bude možné využít v důsledku drsného podnebí a sněhových závějí. Snad bude moci organizovat školy a cvičit žáky v oblasti Charbinu, kde je terén méně neschudný. Za deváté. Situace v Rusku se vyvíjí tak, jak jsme předvídali. Po vítězství u Permy ruská armáda začala upadat. Loupeže, nemorálnosti a osobní ctižádost se stávají všeobecným zjevem. Tato armáda nejen není schopna porazit bolševismus, ale hrozí stát se novým faktorem morálního rozkladu a hospodářských nepořádků, projevujících se od Uralu až po Vladivostok. I když se zdá, že je tomu opačně, moc admirála Kolčaka klesá. Politicky nikdy silný nebyl. Je příliš slabý na diktátora, není schopen odolat nenávisti opozice ani zrádným machinacím většiny svého okolí. Za desáté, vzdor naší námaze a opatřením podléhají Čechoslováci nebláhému vlivu Ruska. Budou postupně slábnout, vědí, že mimo ruských oddílů se zúčastňují aktivních bojů jen oni sami, zatímco různé spojenecké kontingenty na Sibiři jsou stále daleko za frontou. Za jedenácté. Rokovalo se již s revolučními socialisty za účelem dosažení politického příměří, které by se využilo pro frontu. Formulovali podmínky vhodné jako podklad pro diskusy, ale tito lidé jsou přílišnými ideology, takže nelze dojít k užitečnému výsledku. Za dvanácté. Bolševismus v evropském Rusku roste a organizuje se. Dokonce i Sibiř je podkopaná. Podél transsibirské dráhy se někde bojovalo na 3 kilometry od železnice. Od jara se pravděpodobně bude celá zem zmítat v křečích. Vůdce bolševiků jsou samovláci v nejhorším slova smyslu. Oblečení do hadrů, schrabují bohatství a ve skutečnosti sami touží po výsadách. Československá vláda se musí především zaměřit na boj proti bolševismu ve všech jeho podobách. Jednat je třeba energicky a segnout se proto kolem Francie.
0: Na začátku roku 1919 je zřejmé, že ministr války Štefánik přišel o práci. Ministerstvo obrany je obsazeno Klofáčem. Aktuální otázkou se stává, co nabídnout třetímu z otců zakladatelů státu Čechů a Slováků, jaký významný post nabídnout, soudě alespoň podle Beneše, kontroverznímu, prudkému, cholerickému a nemocnému Štefánikovi. Ministr pro Slovensko, náčelník generálního štábu nové československé armády anebo post velvyslance v Paříži se zvláštními pravomocemi. Snad nejvíce se Milan Štefánik zaobírá nabídkou velvyslaneckého postu v Paříži. Vést ministerstvo pro Slovensko anebo stát na čele generálního štábu armády by totiž předpokládalo Štefánikův trvalý pobyt v republice. A s tím generál váhá. Proč asi? Je znechucen situací v československé politice? Je znechucen Benešem a jeho intrikami? Je zklamán samotným Masarykem? Má proto důvod? Poslechněme si teď ukázku z dopisu Edvarda Beneše Tomáši Masarykovi, část něho, jež se týká Štefánika. Snad skrývá alespoň částečně odpovědi na předchozí otázky.
1: A propos Štefánik. Spolupracovali jsme až do poslední doby výborně. Teprve bezprostředně před jeho akcí v Itálii a v době této akce se to začalo stěžovat. Upřímně řečeno, nikdo neví, co těžkostí nám, abych dobře vycházel. Je nemocen, strašlivě nedůtklivý, úžasně citlivý, rozdrážděný. Mě vytýkal řadu všelijakých věcí. Vcelku je to malicherné a já se na to tak dívám, ale doznávám, že nemám pozici snadnou při spolupráci s ním. Vždy nevypočítatelný, úžasně měnlivý a tak dále a tak dále. Také naše podstatné názory filozoficky jsou totálně rozdílné. Jeho pojem života a všeho jiný nežli můj a to také nakonec nutně se objevuje. Dělám vše, abych vyšel dobře, přátelsky a bratrsky. Musím stále a stále kompromisovat. A udělám vše, aby to šlo všecko dobře, jako dříve. Ale je to těžké. A byli jsme už před konfliktem.
0: Znechucení, únava, nemoc, deziluze. Snad kombinace všeho mají na svědomí, že generál Štefánik se vlasti, pro níž tolik učinil, vyhýbá. Poté, co zorganizoval transport československých legií ze Sibiře do vlasti, odjíždí ne do Prahy, ale do Paříže, kde si opět léčí nemoc žaludku. V dubnu 1919 přilétá do Itálie za svou snoubenkou Markýzou Benzoni a oba ohlašují na konec května svůj sňatek. Na 5. května si naplánoval generál Štefánik přílet z Itálie na Slovensko. Kolem poledne několika triumfálními okruhy oblétá Bratislavu a poté letadlo směřuje na přistání ve Vajnorech. Pak se z něj náhle vyvalí dým a někteří členové posádky vyskakují z letícího hořícího letadla. Na přistávací plochu ve Vajnorech dopadne i tělo generála Štefánika. Zemřel ve věku nedožitých 39 let. Pro politiky v Praze a v Bratislavě vyřešil problém, co s generálem, sám generál za ně. Svým způsobem zemřel ve vzduchu, blíž ke slunci a ke hvězdám, k nímž patřil celý svůj život. Dámy a pánové, poslouchali jste pořad z cyklu Portréty, jenž byl věnován jednomu ze tří zakladatelů Československé republiky, Milanu Rastislavu Štefánikovi. Za pozornost vám děkuje autor a průvodce dnešním pořadem Petr Duhan. Někdy příště naslyšenou.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
4: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel?
2: Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.

0: Hudbou se slušelo zahájit dnešní výpravu do rádia na kolečkách, má-li být, jak slíbeno, na téma muzikanti u mikrofonu. Ale nejenom o poslání zahajovací měla skladba, kterou jste právě slyšeli. Je také hádankou, přiznávám, že těžkou, na níž odpověď uslyší jenom ten, kdo vytrvá až do konce. A možná, že se budeme společně velmi diviti. Z jaké hudební epochy jsem ukázku vybral? Tušíte, kdo by mohl být autorem? Odpověď za 20 minut. Ale nejprve hudební skladatel Josef Suk dopoví okouzlené zvolání z naší znělky archivní položky datované 15. lednem 1932. Hledal jsem v archivu dál a našel, alespoň si to myslím, společnici pro dnešní pořad. O maličko mladší někdejší operetní divu Marii Cíglerovou. Oba ovšem kořeny dosti hluboko v předminulém století. Josef Suk se narodil roku 1874. A další objevy. Jaroslav Ježek na unikátním snímku 73 let starém objasní principy jazzu s vlastním klavírním doprovodem. I jemu jsem vybral partnera, možná nečekaného, Josefa Škvoreckého. To bude ovšem spíš taková legrácka, snad zajímavá maličkost. A můžeme začít.
1: Milé děti, hudební skladatel pan inspektor Aim povídá vám zde často takové pěkné věci o hudbě a o hudebních tvůrcích. Dnes řekl vám též o mně něco hezkého a nechal vám tomu ještě zahrát. Ale děti, to rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel? To se musíme společně vy i já tomu rádiožurnálu poděkovat, že vás seznamuje s uměním a že vymýšlí pro vás takové poučné a ušlechtilé věci. Nevím, jak si mne zde před tím podivuhodným přístrojem představujete, ale já si zcela živě představuji vás, milé děti. To víte, že vás znám. Vždyť již ve stáří 4 let chodil jsem do školy v takové zapadlé vesničce a sedával jsem tehdy pod stolem pana učitele a ten pan učitel byl můj tatínek a hudebník znamenitý. Bylo nás tehdy v jedné třídě přes 200 dětí a jinde než pod tím stolem nebylo pro mne místa. Je to krásná vzpomínka a někdy ve spaní se mi o tom zdá. Vidíte, v takové zapadlé vesnici jsem vyrostl a dnes děkuji té vesničce, rodičům, učitelům a rodnému kraji za to, že jsem se naučil přemýšlet o lidské duši a o duši hudby. A protože vás, milé děti, znám, proto vás mám rád a hned vám řeknu, co by mi dnes způsobilo velkou radost. Víte co? Kdyby tak ve vašich dětských srdéčkách vzniklo přání říci mě asi toto. Strýčku Suku, nám se to líbilo, víme, jak nás máš rád, ale my děti tě máme též rádi. To bych měl radost, protože jsem vždy toužil po tom, aby má hudba šla z duše čisté a aby zase byla chápána čistou duší. A tu čistou dětskou duši si zachovejte, milé děti, až do stáří. A já přeji vám, milé děti, abyste prospívali na těle i na duši k radosti rodičů, učitelů a k radosti národa, který potřebuje silné a dobré duše ve zdravém těle. A to vám říkám, hudbu mějte rádi, zpívejte naše krásné písně, mějte v úctě hudební umění, mějte ale též v úctě každý dobrý a veliký čin a mějte v úctě práci. Vždyť i ve vašich duších jsou veliké dary uloženy a budete též jednou si přáti, aby lidé si vážili vašich činů a vaší práce. Tak s Bohem a nashledanou, děti.
0: Tak to tedy mluvil na děti Josef Suk. Možná, kdyby někdo to zkusil dnes, se zlou by se potázal. Ale myslím, že je škoda, že nikdo takto už na děti nemluví. A teď Jaroslav Ježek, rok 1934.
2: Jazz je taneční výraz našeho století. Původně snad označoval pojem jazzu černošské tance. Později se rozšířil na nový hudební styl, který tyto negerské tance přinesly. Vyskytl se za světové války a do Evropy se dostal asi v roce 1916. Jako první ze soudobých skladatelů se ho zmocnil Igor Stravinský, který v něm poznal novou hybnou sílu hudby a použil jej v prvku pro své slavné dílo Příběh vojáků. S několika letech jazz přinesl nový rytmus a novou hudební řeč. V technické zkratce záleží princip jazzového tance ve čtyřech úderech stejných dlouhých tónů, nad nimiž se provádí jednoduchá melodie, která se postupem skladby obměňuje ve smyslu melodickém, harmonickém i rytmickém od útvaru zcela prostého až po nejsložitější formace hudební fantazie skladatelovi. Například hudební diagram bluesu vypadá takto.

0: ve jazzu nesmíte míchat hudbu argentinskou, která i svým nástrojovým obsazením, harmonika, kytary, banjo, bandoneon, smyčce a klavír, reprezentuje zcela odlišný charakter zvuku a techniky. Je to místní hudební folklor, který se proslavil taneční formou tanga. Tango ale není jazzový tanec, jako jimi není pasodoblo, rampa nebo carioca. Tyto tance se hrají v původním obsazení místním a hrají se ve formě jazzové, hrají se již upravené. S tangem se pak setkáváme u jazzu v podobě slow foxtrot. Základní pomalý tanec jazzový je blues a rychlý foxtrot. Oba dva tance zůstanou již patrně jako klasické typy taneční této doby. Jazz je v podstatě černošského původu. Umělecky byl stvořen anglosasy, jediný černošský a anglosaský dosáhl nových hodnot stylových a hudebních. Ostatní jazzy, pokud se snažili o vytvoření vlastního stylu, zabředli buď do napodobením, které nikdy nedosáhly výše předlohy, nebo opakovali ve zdánlivé jazzové podobě taneční formy starého typu. To platí o českém jazzu, který má charakter polkový, to platí o německém jazzu, který se uspůsobil potřebám tanečních lokálů a vzal na sebe formu banálního a nepříjemně sentimentálního šlágru. Oba dva jazzy jsou ve většině případě vyráběny amatéry a ničí vkus širokých vrstev, které se snaží získat líbivosti. Jazz jako nové umění předpokládá jednak skutečného skladatele, jednak znamenitý orchestr sestávající z virtuózů. Těchto předpokladů obyčejně nebývá dosaženo a proto orchestry, které v Evropě mají reprezentovat jazzovou hudbu, nejsou nic jiného než dřívější kavárenské kapely.
1: Prsklo to a vyprávění v půli věty skončilo, nahrávka je bez konce. Můžeme se domýšlet, jakou hudbu, označení jazz nehodnou, měl Jaroslav Ježek na mysli. K téhle se přihlásil Josef Škvorecký.

0: Když jsem začal psát Zbabělce, tak jsem prostě chtěl znova prožít ty dny květnový, že jo, zrušený a tak. Chtěl jsem, aby to byla tak nějaký magická vzpomínka. A pak jsem se ale uvědomil, že dostat do románu velkou kapelu swingovou, která má 16-17 lidí, že není možný, až nemůžeš mít v románě 16 hlavních postav. To by na každý vybyly dva řádky. No tak jsem z toho udělal ten Bob Crosbyovský Dixon. Já jsem teda hrál špatně a proto jsem o tom začal psát.
1: Změníme žánr i dobu. Na počátek minulého století nás zve Jan Wenig, vynikající rozhlasový tvůrce, autor mnoha knih, operních libret i námětu celovečerního filmu Madla zpívá Evropě z roku 1940. Tylesovské stráně, pamatujete? V roce 1965 navštívil Marii Cíglerovou. Té bylo tenkrát 84 let a zbýval jí jediný rok života.
2: Mařenka Cíglerová. Co toto jméno znamenalo pro naše tatínky, pro naše dědečky? No to byl symbol ženského šarmu, jméno, které elektrizovalo na počátku tohoto století. My mladší už si na to nespomínáme, ale jen víme, že u nás bylo srostlé s operetou právě tak jako v Maďarsku jméno Sáry Fedákové ve Vídni.

0: Ni Fritzi Massary, v Paříži Mistenge. Stovka repríz, jakou měla tehdy například Fraška ze zpěvy Past na muže, byla tehdy číslem senzačním a na jednu operetu si ještě po tolika letech ráda vzpomněla.
1: Spívala jsem v operetě v tom novéčku Port Emauzy a to byla vlastně, to byl děj z toho Podskalí, kde vlastně ty podskaláci žili. Dnes už neexistují, dneska už vymřeli, ale tenkrát ty chodili často do divadla a měli divadlo moc rádi. A tenkrát jsem jim zpívala písničku v tom o Podskalí, když jednou pán Bůh stvořil mladý svět, na Praze dal si extra záležet, protože při té práci byli podskaláci, kabrňáci. Tohle jsem jim zpívala a právě ten refén, proto podskaláka pra nic netlačí, on ví, že ho má Bůh ze všech nejradši, a že pán Bůh ho má ze všech nejradši, proto podskaláka pra nic netlačí.
0: Psal se rok 1906. To znamenalo, že bylo Mařence Cíglerové 25 let. V té době se léčila ve Františkových lázních a tam jí nabídli, zda by nechtěla se vydat na turné po Spojených státech. No, lákavé to bylo. A tak tedy 1. listopadu se vydala přes moře. Pochopitelně ne letecky. A hrála tam v Americe až do dubna příštího roku za měsíční gáži, za velmi pěknou měsíční gáži, $5,000.
1: V New Yorku jsem měla vystupování a tam mě dokonce nabízeli, abych v hipodromu vystupovala, což jsem ovšem zamítla, poněvadž oni chtěli, abych jezdila na koni a přitom zpívala. Byla bych měla ohromný honorář, ale řekla jsem, co by tomu řekli v Praze, kdyby slyšeli, že jsem u cirkusu. Tak jsem to odřekla. Baltimore, tam jsem potom hrála, pořádala jsem tam asi 10 představení a o tam tak potom to šlo dál. V některém městě měli soubor, byli tam ochotníci a hráli, ale v některém jsem vystupovala sama.
0: Pro krajany zpívala a hrála Mařenka Cíglerová jen česky. Totiž nebyl jsem si při té návštěvě docela jist, jestli tomu tak bylo, a zeptal jsem se ještě jednou, zda opravdu hrála jen česky.
1: Česky, ano. Jenom jsem v Janem, kterým to bylo, kde jsem vystupovala v Americe, tak tam jsem zpívala anglicky. My tiger lily, tigřice lily, I frontal lady files her hair, she frontal files for me. No matter when I wear, she kitten by the purr, she's wicked as she be. But she ain't never cost on sight to this here yellow coon. To this mellow and proud, she kitten the crowd, she cries in your spoon. Sir, she's my lily, not her lily. She dressed in eager light a crowd of flies. Sir, she's my ship in size, the diamonds in her eyes. She dressed in eager light a crowd of tiger lily.
0: Aby rozšířil zájem o své divadlo v Libni u Dajčů, dnes je tam divadlo S.K. Najmana, pozval v roce 1907 ředitel Sedláček k pohostinskému vystoupení populární už tehdy subretu Marii Cíglerovou. Vystoupila v operetě Dáma od Maxima a zvítězila na celé čáře. A zvítězilo i divadlo. Mařenka Cíglerová, která viděla, že divadlo prosperuje, rozhodla se tedy, že koupí v listopadu hotel u Dajčů i s divadlem. Tak konečně po všech velkých přípravách a velké reklamě se 23. ledna 1908 otevřely brány divadla Marie Cíglerové v Libni. Bylo už dávno předtím vyprodáno. Tramvaje a kočáry přijíždějící z vnitřního města chrlili proudy návštěvníků, kteří přišli na zahajovací představení shlédnout a vyslechnout největší tehdejší atrakci Prahy. Ještě jen malá otázka Polehárovi, mimochodem absolventu Pražské konzervatoře, žáku Försterova otce a soukromém žáku Fibichově. Ten si totiž do Libně přijel na jedno z představení své operety Veselá vdova.
1: Dirigoval předehru, to divadlo se se mnou děkoval, přešel a mě políbil ruku a tam naproti nám byl fotograf, tak nás spolu vyfotografoval. Já mám ještě fotografii tamhle v českém světě s Lehárem. A po Lehárovi zase potom přišel později Strauss. ten přišel zase se na kouzlo Válčíku podívat, no ale ten byl dost chladný, to byl founě nafoukaný. Jež to Leár byl takovej dobrosrdečný, víte, ten za sebe nic nedělal.
0: Byli bychom se ještě rádi ptali po všech těch dalších osudech, které končily až tady v malém zeleném domečku. Ale nakonec zůstala už jen jedna žádost. Žádost o vzkaz pro jednu, a neříkejme pro kterou, z těch, které převzali na dnešních jevištích Tyrole, které zpívala tato křehká, dnes už skoro průsvitná paní.
1: Divadlo vlastně nemá hrát, divadlo má žít. To, co prožila v životě, musí užít na jevišti. Musí mít cit, musí mít lásku k obecenstvu, lásku k svým spoluhráčům, zkrátka všechno po dobrém. Marinko, nemyslíš si, že stojíš na divadle? Myslíš si, že jsi v kuchyni doma, že obkakuješ kolem plotny a tohle a tím to bude dobrý. Jenom žádnou dělanost, jsi všechno přirozeně. Mluv tak, jak ti to bák narost a žádný kroucení ani ústama, ani očima, nic takového. A kroucení tělem, to by řekl starý sedláček.
0: Když jsme odjížděli z návštěvy u Mařenky Cíglerové, bylo už k večeru. Na vozovku padala mlha a na rozloučenou nám ještě kynul zelený domek té, z jejíhož slavného meteorického vzestupu se nedochovala ani jedna jediná deska.
2: A že jich nebylo málo. V knížce Gabriela Gessla jsem na fotografiích viděl hned tři. V archivu páně Gesslově vůbec najdeme nejrůznější poklady. Pro dnešek jsem vybral záznam vystoupení slavného houslisty Jaroslava Kociána i s vlastním ohlášením z roku 1904 ve Spojených státech. Možná se tam s Marií Cíglerovou potkali. Jemu bylo tenkrát 21 let.
3: Elfin Dance by C, played by Jaroslav Kociána, Columbia Records.

0: a těm, kdož vytrvali, dostane se odpovědi na otázku z úvodu dnešní návštěvy rozhlasového archívu. Tuto hudbu složil František Xaver Tuhurý. Hádal jsem nedávno, zkoušen hudebně vzdělaným kamarádem, 17. století. Byl jsem vysmán a zašel jsem si proto k zajímavému muži pro poznání. Vyšlo mi, že hudba je jenom jedna, a to krásná.
1: Já jsem se narodil v roce 1939, což je vlastně začátek světové války. Hrál jsem v různých ansámblech. Tenkrát ještě existovaly takové ty filharmonie, třeba Kolín měl svoji filharmonii, Kutná Hora, Čáslav. Takže už jako konzervatoristé jsme jezdívali na tato místa a stále víc a víc se ukazovalo, že baroko pro mě znamená nějak nejvíc. Tak jsem začal psát také první pokusy. Ne všichni toto chápali. Někdo taky se podivil nad tou orientací, jak to, že píšeš v naší době současné hudbu, která je tak inspirovaná právě tím duchem starých časů. Já jsem řekl, já nevím, proč to tak je. Ale já to tak absolutně cítím, já se do toho nemusím vůbec nutit, prostě mě je to vlastní. Já jsem říkal, já přeci nechci nic napodobovat, já píšu hudbu původní, i když je řízená zákony, které zná harmonie 18. století, ale mě je to tak blízký, že já se nemůžu nutit psát něco jiného. Cítím tuhle tu blízkost k tomu a takhle se vyjadřuju. Pan profesor Kubát mě to taky rozmlouval a já jsem tenkrát se dopustil, pane bože, odpust mi to, na panu profesoru Kubátovi určitého podvodu, že jsem napsal nějakou skladbu a přinesl jsem mu ji a řekl jsem, to jsme našli někde na kůru, podepsal jsem to vymyšleným jménem Fráter Kajetán Háček, psáno z Přeškovitě, a dali jsme mu to a on si to ode mě vzal a tenkrát oni provozovali ansámblovou hru ve sdružení profesorů konzervatoře a zahráli tam. Říkal, no to je krásný, vidíš, tak tohle má smysl, sbírat staré skladby a přivádět je v život. No tak, bože, odpust mi ten podvod. Ale já jsem si tím jenom chtěl ověřit, jestli skutečně lidé jenom se tak nechají tím jménem třeba ovlivnit, anebo jestli ta hudba má nějakou vnitřní hodnotu, která tam je nebo pokouší se tam být. Tak jsem začal dělat první pokusy a tenkrát do mého života ještě vstoupil velmi vzácný a svérázný pedagog, pan doktor Ladislav Vachulka. To byl profesor, který přednášel na konzervatoři dějiny hudby a ten jako brzy viděl, že se v této hudbě velmi orientuji a kdykoliv něco potřeboval, že se dávala skladba, ke které se ztratily nějaké party, tak mě řekl, hele, potřebuju to dodělat, dokomponuji si, anebo to slož znova. A začal mě z takového trošku hecu říkat, ty seš pro mě poslední žijící barokní skladatel. A tenhle ten titul zůstal vlastně dodnes, protože moji přátelé se toho ujali a říkali, to je poslední žijící barokní skladatel. Takže už to zůstalo jako takové přízvisko pro mě, i když v dnešní době už se snažím také napsat něco občas v duchu současnosti. Samozřejmě každá doba má svůj jazyk. Vždycky se říká, že umění je odrazem, zrcadlem své doby. Takže to baroko, které odráží se i v té krásné architektuře, literatuře, poezii, Michna, jeho verše a tak dále, je v té muzice vyjádřena takovou radostnou náladou a harmonií pozitivním způsobem.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie. Na summitu G7 bude jednat o podmínkách pro ukončení války s Ruskem. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude v NHL asistentem trenéra St. Louis Blues. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přeháňky, teploty do 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí, řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. České televizi podle tohoto záměru klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o miliardu korun. Rozhlas přijde meziročně asi o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Šéf ČT Hynek Chudárek dodal, že je připravený o změnách ve financování dál jednat.
4: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené. A samozřejmě začneme jednat i z politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
3: Prezidenti Ruska a Ukrajiny jsou podle amerického prezidenta připraveni jednat o vyřešení války na Ukrajině. Donald Trump to řekl na summitu 7 největších ekonomik ve francouzském Evianu.
5: Americký prezident Donald Trump upřesnil, že si telefonoval jak s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, tak i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a oba jsou podle něj otevření jednat o krocích k ukončení války. Zelenský údajně Putinovi nabídl setkání na summitu u Ženevského jezera. Podle něj ale ruský prezident není připravený jednat o konci války. Zelenský se v Evianu účastní schůzky spolu s ostatními lídry G7. Německý kancléř Friedrich Merz zdůraznil, že Ukrajina je v nové pozici síly a Rusko nemůže vojensky zvítězit. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby Spojené státy pokračovaly v pomoci Ukrajině a zesílili tlak na Rusko. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, dnes v 9 hodin ráno vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Cílem cvičení je taky ověřit organizaci a bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd a dálnici, říká mluvčí 7. mechanizované brigády Romana Špicrová.
6: Řidiči by měli v úseku kolem hranic Přáslavic, Kocourovce a Velkého újezdu sledovat dopravní značení a respektovat pokyny vojenské policie a regulovčíků. Důležité je zachovat klid, nesnažit se kolonu předjíždět v místech, kde to nebude bezpečné a počítat s tím, že přesun těžké techniky může v některých úsecích krátkodobě zpomalit provoz.
3: Španělští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Souboj Belgie s Egyptem skončil 1-1, stejně jako duel Saudské Arábie s Uruguayí. Aktuálně se hraje zápas Íránu s Novým Zélandem. Jeho závěr vidí David Prouza.
7: A i souboj Íránu s Novým Zélandem nakonec nabídl remízu. Tenhle duel skončil před pár okamžiky a konečný stav je 2-2. O obě branky Nového Zélandu se postaral Elijah Just. Na straně Íránu se trefili Rezajan a také Mohebi, a tak je to smírný výsledek i v tomto zápase na stadionu LA Stadium 2-2 mezi Íránem a Novým Zélandem. David Prouza, Radiožurnál.
3: Bývalý hokejista Václav Prospal bude v nadcházející sezóně NHL asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Klub o tom informoval na svém webu. Dvojnásobný mistr světa Prospal v uplynulých třech ročnících pracoval jako asistent kouče v celku Rochester Americans v nižší AHL.
8: Nehody na D6 před odbočkou do Lán a omezení na D1 za Velkou Býteší. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy máme hlášenou nehodu za Novým Strašecí. Na kilometru 26,5 ji vyšetřují na úrovni čerpací stanice. S opatrností je to průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za Velkou Býteší. Na kilometru 150 stojí kamion po požáru. Zavřený je odstavný pruh, vybočuje se tam ale v zatáčce, tak opatrně. A na dálnici D52 z Brna do Mikulova se pracuje za Rajhradem. Na 12. kilometru silničáři opravují středová svodidla. Očekávejte je v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Po masivním ruském útoku na ukrajinské hlavní město vypukl požár v klášteře Kijevsko-Pečerská lávra. Terčem útoku byl v noci také Charkov. Napadená Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zprávy z konfliktu často zmiňují rostoucí sebevědomí Ukrajinců, kteří se brání vzdušnými útoky v hloubi Ruska. Ale jak vypadá situace v první linii? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
9: Hostem Interview Plus je fotograf Stanislav Krupař, který se na ukrajinskou frontu často a opakovaně vrací. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Fotografie známého kijevského kláštera v Plamenech jsou od rána na sítích. Podle Zelenského je to jeden z nejvážnějších útoků Ruska na křesťanské kulturní dědictví. Jak to asi působí na ukrajinskou veřejnost? Odhadnete?
10: No, myslím, že to je studená sprcha po těch posledních týdnech zpráv, které jsme dostávali o tom, jak se Ukrajině daří a jak Rusko se pomalu málem rozpadá. Tak tyhle ty masivní útoky s vírou v brzké ukončení války podle mě silně zatřesou. A ten útok na Kijevo-Pečerskou lávru je zajímavý tím, že tenhle ten starý nebo jako starý vypadající církevní objekt vlastně byl pod správou ukrajinské církve moskevského patriarchátu a v roce 23 tam probíhaly ohromné protesty ukrajinských aktivistů, kteří vlastně se vymezovali a žádali odnětí těch budov od této církve, která byla podezřívaná s tím, že spolupracuje s Kremlem. A pak je tam ještě druhý takový paradox, že ač je to pod ochranou UNESCO, tak vlastně ty budovy jsou docela nový, protože ty vznikaly až po druhé světové válce, která nejdřív s tím zacloumali bolševici a potom to bylo vyhozené do povětří. Říká se, že to dokonce vyhodila sama Rudá armáda. Tak,
9: když říkáte, že to je studená sprcha, myslíte tím pro Ukrajince?
10: Myslím, že jo. Myslím, že ohromná.
9: Rusko přišlo s vysvětlením, že za požár kláštera může Západ, protože dodal Ukrajině střely s prošlým datem trvanlivosti. Dá se to číst jinak, než jako ukázka informační války ze strany Ruska?
10: Já nevím, jak to číst vůbec. Já o tom nevím, netroufám si jako hodnotit nic jiného, než to, co jsem viděl. A viděl jsem ohromné protesty aktivistů, kteří se snažili vyhnat ty pravoslavní mnichy, kteří byli považování za loajální ke Kremlu.
9: Když se ještě budeme bavit o tom širším obrazu války, přesunuje se podle vás těžiště boje z fronty do týlu? Obě bojující strany zdá se útočí stále víc hluboko za frontou.
10: Jasně. Já jsem se vlastně vrátil z Ukrajiny před 2 týdny a od té doby ve mně narůstá vztek vlastně větší nežli na Ukrajině samotný, protože tady se objevují v posledních týdnech, možná několika málo měsících zprávy, jak už jsem říkal, že Rusko je skoro na kolenou a že Ukrajině se výborně daří v téhle válce. Já jsem byl svědkem jiných obrázků. Samozřejmě to, že Ukrajina útočí na ty cíle v Rusku a na těch okupovaných územích drony s doletem několik stovek kilometrů je pravda. Bohužel pravdou je taky to, že ta válka je zcela zrcadlová a stejný útoky probíhají na tom ukrajinském území. Já jsem se teď vrátil z Donbasu, to znamená souměstí Doněck, Slaviansk, Družkivka, řekněme. A tyhle ty města jsou spojený s týlem Ukrajiny jednou, možná dvěma cestami, které jsou považovány za víceméně bezpečné. Víceméně bezpečné znamená to, že každý den tam prostě ruský drony zničí několik aut. A nevím, nakolik se to odlišuje od toho, co dostáváme z těch zpráv, které dostáváme o tom, co se děje v Rusku. Jo. Prostě ta válka se přesouvá hloubš do týlu. To neznamená, že by na frontě neumírali lidi. Ale jich tam o trošku méně potřeba a ničí se ta logistika. A dnes jsme svědky toho, že prostě město, který brání Donbas, je Konstantinovka, je na hranici pádu A my tady stále dostáváme zprávy o tom, že Ukrajině se v téhle válce daří, tak mě to hodně štve.
11: No jak byste ty zprávy upřesnil, nebo co byste řekl vy?
10: Co bych řekl já sám za sebe, že ten konflikt je nadlouho, je vyčerpávající a pokud se budeme chlácholit těmi takovými zprávami, tím falešným optimismem, tak to bude jenom ohromné rozčarování, které nás čeká. Prostě měli bychom se připravit na to, že ta válka je nadlouho a ten optimismus se bojím, že může oslabit případnou podporu Ukrajiny. A já tam prostě vidím, já tam vidím to nekonečné vyčerpání a nevím, kolik vlastně ještě vůbec ukrajinským obráncům bude zbývat sil.
11: Já jsem se snažil z těch vašich snímků z letošního jara vyčíst náladu mužů a žen bránících Ukrajinu. Nevím, jestli jsem byl úspěšný. Jaká je?
10: Je špatná. Je špatná. Lidi jsou unavení, umírají, je velký problém s dezercemi a nikdo se stále nechce vzdávat. Já bych neřekl, že se to nějak radikálně proměnilo od té situace před rokem třeba, ale lidi jsou vyčerpaní. Padá Konstantinovka, to je ohromné město, to je město velikosti Bachmutu. Ukrajinské jednotky se odtamtud stahují, po městě už běhají prostě stovky ruských vojáků a tohle to byla, Konstantinovka byla ohromná hráz před městem, největším městem Donbasu, což je Kramatorsk a pokud se Rusové posunou o pár dalších kilometrů, tak bude zle a my se tady chlácholíme tím, že ten ruský posun je, nebo postup je minimální. Ovšem, pokud se ruské jednotky posunou o 3, 5, 7 kilometrů, dostanou se prostě do strategicky výhodných pozic na kopcích, odkud prostě budou ničit Kramatorsk a Slaviansk s mnohem větší intenzitou, odříznou Ukrajincům komunikační trasy a nevím, jak dlouho to bude trvat. Může to trvat rok, možná půl roku, možná 3 roky. Ale já se nepotkal na Donbase nikoho, kdo by věřil, že se ta města podaří udržet. A my se tady prostě opíme představou, že situace není tak špatná.
11: Fronta se často popisuje jako prakticky nehybná kvůli číhajícím dronům. Je to i vaše zkušenost?
10: No právě, že ona úplně nehybná není. Rusové neustále infiltrují, aspoň na Donbase. Infiltrují, jsou tam prostě oblasti hloubce třeba 6-8 kilometrů, což je taková porovitá oblast, které jsou částečně Rusové, částečně Ukrajinci, nikdo pořádně neví, kde je. Včera se stalo to, že dva moje kamarády, kteří byli 2,5 měsíce na frontě, tak při návratu z fronty Rusové zastřelili, protože šli oblastí, která byla považována za vyčištěnou, ale kde pak prostě byla tam nějaká skupinka Rusů. Jednoho kluka zastřelili na místě, druhýho zajali, nevím, jestli z něho něco vymlátili, ale máme informace, že ho zastřelili taky po tom zajetí.
11: Jak si ten příběh vašich přátel vykládáte? Vy mluvíte vlastně s takovým nádechem, že máte dojem, že to někdo může. Že příliš lakujeme tu situaci na růžovo.
10: No já myslím, že za to můžeme do značné míry my, ale
11: jak to myslíte?
10: Víte, Rik, já jsem prostě na začátku nevěřil, že se Putin k téhletý šílený akci odhodlá. Když se to stalo, nevěřil jsem tomu proto, protože jsem si nechtěl připustit to, co bude následovat. To jsem si uměl představit, co bude následovat. To se teď odehrává. A představa, že se prostě Putin schovává někde v krytu, je celý roztřesený a Rusům dochází trpělivost, je podle mě úplně falešná. Prostě Putin ztratil pár procent podpory a ruský společnosti nejvíc vadí to, že jí vypínají internet a vůbec jí netrápí to, že prostě umírají lidi. Nedej bože, že páchá zločiny na nevinným obyvatelstvu Ukrajiny. A pokud si tuhle ten fakt nepřipustíme a nebudeme ochotní prostě bojovat a podporovat Ukrajinu tak, aby to Putinovi přišlo draho, protože on ten Donbas nejspíš dobije. S tím vlastně všichni na Ukrajině počítají. Ale ať mu to přijde sakra draho, protože těch 350 tisíc vojáků, kteří tam padli, ruských, pro něho nic neznamená. Tak možná tam musí padnout další milion nebo tři, já nevím. Ale ano, jsem naštvaný.
11: Hostem Interview Plus je fotograf Stanislav Krupař.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Mluvíme o lidech, kteří se objevují na vašich fotkách. Vy jste řekl, že jsou unavení. Jsou beznadějní?
10: nejsou beznadění v tom, že by neviděli smysl svého úsilí, ale dochází jim síly. Já vám to demonstruju na dvou příkladech. Jeden je 30-letý kluk, teď mu bude v létě 31, který je v armádě 10. rokem a nemá nejmenší naději na to, že by svůj způsob života mohl někdy změnit. Prostě bojuje, vrací se, kolem něho umírají lidi. A teď se mi svěřil na jaře, že vlastně má jediný sen, a to je to, že mu dron utrhne nohu. A že mu ji utrhne nad kolenem, aby se mohl definitivně demobilizovat, aby mohl v životě něco zažít. Prostě ne, jako běhat za prodejnýma holkama do Kramatorsku třeba. Aby měl nějaký soukromý život a naději na něj. Druhý voják, můj kamarád, tomu je skoro 60. A s tím, když jsem si povídal v únoru 2024, to akorát se bojovalo o Avdijevku, tak říkal, že v případě, že dostane rozkaz od prezidenta, aby se stáhnul, tak si veme svoji flintu, nabere si krabici střeliva a zaleze si někam do nějakého remízku a bude ty Rusy střílet do té doby, než ho dostanou. A on je velmi dobrý střelec, tak by měl velkou úspěšnost. Teď jsem si s ním povídal před pár týdny s tím samým člověkem a říkal, že už dál nemůže a že v případě, že se otevře hranice, tak on bude první, který z Ukrajiny uteče.
11: My se bavíme v situaci, kdy ukrajinská armáda je stále častěji oceňovaná kvůli svým zkušenostem a technickému pokroku, zvlášť ve vývoji dronů. Jak tyhle zprávy působí na ty vaše přátele na frontě?
10: Oni samozřejmě vnímají to,

0: že někde dřepí 2, 3, 4 měsíce v nějaký díře nebo v nějakým rozbombardovaném sklepě a snaží se tu pozici držet. Často tam třeba ani nemají střílnu, jsou zásobováni z nákladních dronů, kterým tam schodí vodu, cigarety a jídlo. Nemůžou si tam zatopit, aby nezvýšili jako teplný profil.
1: Aby nepřitáhli pozornost
0: Rusů. Protože tam lítají čím dál tím sofistikovanější drony a v lepším případě prostě se jdou vymočit a vykadit někam do předsíně, zabalí ty exkrementy do igelitového pytlíku, nechají je vychladnout a pak je vyhodí před na dvůr. A takhle tam vlastně existují měsíce a měsíce, atrofujeme svalstvo a oni nevidí skoro bílej den. Jo. To jsou prostě příšerné scény.
1: Vy už jste zmínil, že Vladimír Putin se pravděpodobně nikde neschovává zhrzený z toho, jak mu klesá veřejná podpora.
0: A to já nevím, jo, možná se schovává, ale na průběh války to má úplně minimální efekt a na nálady Rusů, který můžeme soudit.
1: Já se ptám proto, protože ukrajinská média o víkendu zveřejnila fotky prezidenta Zelenského, jak se utahuje z Vladimíra Putina s tím, že má v ruce Rusy utajovaný materiál, podle kterého Putin ztratil důvěru třetiny obyvatel své země. Znamenají tyhle zprávy víc než povzbuzení Ukrajinců k odporu vůči agresorovi?
0: Já si hlavně myslím, že aspoň ti Ukrajinci, který já znám, už tyhle ty vtípky jako nevnímají, neberou je vážně. Možná to na někoho funguje, ne na nikoho z mýho okolí. Lidi chtějí prostě vidět reální výsledky a ne trolení. No.
1: Podobně prezident Zelenský adresoval Putinovi otevřený dopis, ve kterém si z ruského vůdce vlastně utahuje. Funguje tehle humor a sarkazmus jako strategie aspoň pro tu širší společnost, když už to nefunguje dobře pro ty muže a ženy v té první linii?
0: Já se povídám hlavně s vojáky anebo prostě s lidmi, kteří mají blízké příbuzné na frontě a ty vlastně ty příbuzní, ty civilisti umírají strachy každý den, co se prostě nepovede, co se zmrší kde. Já myslím, že ukrajinská společnost je strašně utáhaná. Zároveň má v sobě vlastně takový jako kozácký furianství a do toho jako ty vtípky Zelenského třeba zapadají, ale to je všechno pěna dní. Jo. Prostě důležitý je, dobijou Rusové to, co chtějí, protože se jim to podaří, tak jim ještě víc narostou křídla sebevědomí a budeme prostě čelit protivníkovi, který je výrazně silnější než teď. A to je to, co rozhoduje. Rozhodují prostě úspěchy na frontě.
1: Jak jsem vás poslouchal, měl jsem skoro dojem, že Donbas je podle vás ztracený.
0: Ano. A nejenom podle mě, jako já jsem z těch lidí, kteří bojují, vám to přizná každý, že prostě tak už v Kramatorsku se dneska skoro nedá žít a německá ambasáda, co mám interní zprávy, tak nazývá Kramatorsk Kapštat. Jako jo, kaby jsou ty řízené bomby, tak tomu říkají Kapštat. Kramatorsk je nebezpečné město, Slaviansk býval lepší, ale já jsem za poslední 3 měsíce jsou tam takové škody, jako nebyly za 12 let války. Ty města jsou postupně ruinovaný, dopadají do toho ty řízené bomby, které jsou sofistikovanější a Rusové mají skvělý drony Molňa 2, který operují 40-60 kilometrů za frontou, stojí pár halířů a páchají strašné škody. Tak já neznám nikoho z těch, kteří by bojovali, kdo by měl v sobě víru, že se ten Donbas podaří udržet.
1: Co by si...
0: Tam jde o to... Držet to tak dlouho, aby se Rusům způsobili maximální škody a minimální ukrajinské armádě.
1: Co by si ti vaši přátelé na frontě přáli od ukrajinské vlády a od mezinárodního společenství?
0: No, já myslím, že by si strašně přáli to, aby měli možnost rotace. Aby prostě nástup do armády neznamenal, že jsou tam ujarmění nevolníci navždycky do té doby, nežli budou zmrzačení nebo mrtví.
1: A ta nemožnost střídání souvisí s tou dronovou situací nebo s tím, že prostě Ukrajinci
0: myslím
1: mají
0: velký
1: málo...
0: rotace. Myslím velký rotace, jako že by šli sloužit třeba na rok, na dva a potom by měli nárok na rok, dva nějaký odpočinku. To jsem myslel, tuto velkou rotací. Jinak,
1: ale to se nezmění. Víc lidí prostě Ukrajina mít nebude. Je to tak?
0: No, je to tak. Je to tak. A zároveň prostě vlastně vstupem do armády ztrácíte jakoukoliv životní perspektivu. Jediná naděje na demobilizaci je to, že vám ten dron utrhne tu nohu. No.
1: Proč? Zeptám se možná kacířsky, proč ten váš přítel, který doufá, že mu dron utrhne nohu, proč nedezertuje?
0: To je dobrá otázka. Nevím. Protože to nechce udělat svýmu veliteli. Protože to nechce udělat svýmu veliteli, nechce před ním ztratit tvář, ale spíš mě říkal, že vlastně neví, proč se nezastřelil ještě. Mě říkal, že se nezastřelil kvůli mámě, protože má jenom maminku, ten 30-letý nebo teď 31-letý kluk. Má mámu, tátu nemá a řekl, že to mámě nemůže udělat, ale že vlastně sám neví, proč se ještě nezastřelil.
1: Hostem Interview Plus je fotograf Stanislav Krupař. Nedávno v tomhle pořadu vzpomínala nobelistka Oleksandra Matvejčuková na to, jak strašná byla poslední zima, že se z ní stále zpamatovává, to říkala doslova. Rusové tehdy bombardovali infrastrukturu měst. Připravuje se už nyní Ukrajina na další válečnou zimu? Plánují lidé ve válce takhle daleko?
0: Já vám to nedokážu odpovědět, nevím. Já jsem fakt jako na Donbase. Jsem tam primárně s vojáky, kteří si tohle základní pohodlí zajišťují a musí se ho zajistit. Ty mají vždycky, když vypadne elektrika, tak mají přístup na internet přes generátor a přes Starlink a aby jim nebyla zima, tak vždycky najdou možnost, jak si v tom stavení nebo bytě zatopit. Já nevím, to není otázka na mě, nevím.
1: Když se tedy zeptám, jak daleko plánují ti, s kterými mluvíte, tak to možná není správná otázka. Oni snaží přežít ten den.
0: No, oni poslouchají rozkazy, řídí se zprávami z vysílačky a doufají, že se jim podaří ten rok vybrat 19 dní dovolený, na který má ukrajinský voják nárok. No.
1: Vy už jste to naznačil. To, že se Ukrajinci zdokonalují v útocích na týlné přítele, ochrobují zásobování na okupovaném Krymu, počátkem měsíce zaútočili na Petrohrad. Jsou tohle zprávy, které můžou nějak povzbudit, řekněme, morálku těch lidí, kteří bojují?
0: Jo, můžou, ale jsou to zprávy, který mají poloviční váhu oproti tomu, když se dozví, že další prostě pontonový most přes řeku je vyhozený a oni to budou muset přeplavat na Voru, anebo že na té pozici budou o 14 dní díl, protože je nemá kdo vyzvednout, anebo nedej bože, když se dozvednou, že ta parta, co šla za nima z té rotace, se z těch pozic nevrátila, protože Rusové někde postříleli.
1: To jsou věci, které ovlivňují bezprostředně.
0: Samozřejmě.
1: Předpokládám, že vy hlavně posloucháte, když tam přijedete.
0: No, já tam hlavně poslouchám. Já tam to vlastně ani moc nevyfotím, ale to, že mám důvěrný vztah s těmi vojáky, kteří přede mnou asi nic neskrývají, tak toho si velmi jako cením, jejich družby, protože mě to dává pohled na svět aspoň trochu jejich očima, samozřejmě jenom částečně, protože jsem nezažil ty horory, kteří zažili oni, ale o čem jsou schopní mluvit, tak je poslouchám.
1: Má v tom jejich světě místo Vladimír Putin? Já narážím na to, že on připustil, že ukrajinské útoky oslabují ruskou ekonomiku, tak jestli tohle má smysl vůbec o tom přemýšlet, co to znamená, jestli je to nějaký signál, jestli ti vojáci takhle přemýšlí.
0: Jeden z mých kamarádů snajperů říká, že ho na Rusovi zajímají dvě věci. To je vzdálenost a směr větru.
1: Ukrajinskou společnost z kraje roku pobouřila korupční aféra v blízkosti samotného prezidenta, takzvaná Mindičky. Pozorujete, že to nějak nahlodalo důvěru Ukrajinců v jejich stát?
0: No jasně, určitě.
1: Jak se to prakticky projevuje? Nebo možná...
0: Nedokážu posoudit, jak se to projevuje prakticky.
1: A když říkáte, ale... že určitě se to stalo?
0: Jo, určitě. Samozřejmě lidi jsou utrávení a to není jediný případ korupce na Ukrajině, buďme upřímní. A samozřejmě to lidi deptá a deptá to i vojáky, ale na druhou stranu je to furt pro ně druhořadá nebo třetiřadá informace ve srovnání s bojovým zadáním, které je čeká prostě za dva dny.
1: Stále mluvíme z perspektivy té bojové linie. Předpokládám, že to, že Evropská unie uvažuje o přístupových jednáních s Ukrajinou a Moldavskem, to asi pro ty muže a ženy v první linii
0: Oni by se to strašně přáli. Oni by se to strašně přáli. Ale zatím je to všechno tak vágní ve srovnání s tou jejich perspektivou, když oni se nedostanou prostě ani do města. Oni prostě můžou být na okraji Kramatorsku v nějakém baráku a veliteli nepustí, aby si šli ani na nákup prostě do města, protože tam je nějaká bojová disciplína. A přemýšlet o tom, jak se jednou stanou součástí Evropské unie.
1: To je
0: určitě, by si to strašně přáli, ale já myslím, že únava a zkušenost s evropskými sliby dělá svoje.
1: Vy jste dnes přišel do studia na interview podle vlastních slov naštvaný. Jaké jsou návraty z té reality ukrajinské první linie do Česka?
0: No, teď jsem se vrátil hodně smutný, protože jsem přijel z prostředí Donbasu, který jsem se tady snažil plasticky vylíčit jako oblast, která se pomalinku hroutí. Není to tak, že by Rusové zítra byli ve Slaviansku nebo v Kramatorsku, ale je to tak, že oni nepoleví, dokud tam nebudou, a je jenom otázka času, kdy se jim to podaří a kolik Ukrajinci jich přitom dokážou zabít. A vrátil jsem se do prostředí, kde se vlastně píše a mluví o tom analytici a specialisti na Rusko a na Ukrajinu, že vlastně ta situace je tak dobrá jako nikdy. No, tak já jsem teda viděl jiný obrázek.
1: A jak vnímáte to, že část tuzemské politické scény, první řadě vládní SPD, se snaží získat politické body nesnášenlivosti vůči Ukrajincům v Česku?
0: To asi víte, jak si to, co si o těch lidech myslím, ne? To je vzbuzovat nenávist, je to nejjednodušší. A to samozřejmě je tady spousta Ukrajinců, kteří se vůbec nechovají hezky a na který bych byl přísnej, ale hrozně bych to nepraktikoval plošně.
1: Máte dojem, jak s tím zacházet? Poradil byste? Jako člověk, který zná obě ty prostředí. Znáte tu válečnou linii, znáte Česko a českou rozpravu.
0: Ideálně zacházet s tím tak, aby se tady Ukrajinci chovali spíš jako u nás, než jako na Ukrajině. To se mi líbilo.
1: Co ti myslíte?
0: No tak, že ukrajinská příroda a společnost nejsou jako v nejlepším stavu, to si budeme nalhávat. Jo? Prostě já jsem teď byl na Čundru v Karpatech loni a ten nepořádek v horách, který jsem tam viděl, je pro běžného středoevropana naprosto šokující. A takhle to tam neudělali prostě ani Němci, ani Češi, ani Poláci, ale to si tam udělali sami Ukrajinci. No, tak třeba tak.
1: Jak si o tom sám pro sebe přemýšlíte? Co to znamená, jakou byste si vysnil tu budoucí Ukrajinu?
0: No, já bych chtěl, aby zůstala tak pestrá, jako je dneska, a zároveň v sobě získala evropskou ohleduplnost.
1: Je to s ohledem na to, co jste říkal o Donbasu, o Ukrajině, o Rusku. Jak reálné vám to připadá?
0: Mnohem méně reálnější, než jak bych si přál.
1: Hostem Interview Plus byl fotograf Stanislav Krupař. Já vám za to mnohokrát děkuju.
0: Dík.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Summit NATO v Ankaře se pokusí jinak nastavit vztahy Spojených států a Evropy. Splnění unijních pravidel státního rozpočtu nezaručuje takřka nic. Plíživá proměna státu, anebo Ukrajina začíná fakticky jednat o vstupu do Evropské unie. To jsou titulky vybraných příspěvků, pondělních názorů a argumentů, každodenní relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád.
2: Názory a argumenty.
6: 31,5% hnutí ANO, shodně 15,5% ODS a Starostů, to říká aktuální průzkum volebních preferencí společnosti Kantar pro Českou televizi. Do sněmovny by podle něho prošli ještě Piráti 9,5%, SPD 6,5% a motoristé, kteří jsou na hraničním čísle 5%. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Už poměrně dlouho je ta preferenční tabulka neměná. Posuny u současných sněmovních subjektů jsou vlastně minimální. Čím to může být? Chybí nějaká témata, která by zahýbala voličstvem?
7: Je to skutečně zajímavé z toho pohledu, že hnutí ANO dominuje české politické scéně de facto bez ohledu na to, zda je v opozici nebo ve vládě. Když se porovnávají současné zisky podle toho nejnovějšího průzkumu se zisky ve sněmovních volbách, tak tam sice mírný úbytek je, ale pohybuje se kolem 3%. A samozřejmě je otázka, nakolik se do toho promítá statistická chyba a hlavně nakolik se do toho promítá nižší volební účast, protože ta v těch posledních sněmovních volbách byla poměrně vysoká. Když se podíváme do průzkumu, tak tam se vrátila k 60%. Takže dá se zjednodušeně říci, že ten stav na české politické scéně je neměnný, setrvalý a je otázka, proč tomu tak je. Jedno vysvětlení se může nabízet v tom, že skutečně hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem umí velmi dobře komunikovat s veřejností, s voliči, vést de facto neustále předvolební kampaň v tom slova smyslu, že si udržuje nějaké ty vazby na voliče, že je udržuje v pohotovosti a že sice po nástupu k moci vláda slibovala, že bude měnit celou řadu věcí a zatím k tomu nedošlo, ale přesto se to nepromítá do nějakého zklamání. No a co se týče opozice, tak ta stále marně hledá nějaké téma, které by zaujalo širší veřejnost natolik, aby se to projevilo v těch průzkumech volebních preferencí, aby opozice začala stahovat ten dominantní náskok hnutí ANO. Když to opět porovnáme s volbami, tak tam je zajímavé, že ODS je de facto na svém, i když ve volbách tvořila koalici s KDU, ČSL a TOP 09. Takže zjednodušeně řečeno se dá říci, že když je na svém, tak přece jenom o něco posílila, ale není to posílení dramatické a projevuje se to v tom, že nárůst přízně od voleb zaznamenali Starostové a nezávislí, kteří de facto nyní soupeří s ODS o to, kdo bude nejsilnější opoziční stranou. Když jsem právě zmínil tu koalici Spolu, tak tam se ukazuje, že v těch průzkumech setrvale TOP 09 je pod 3%, takže de facto samostatně nemá v tuto chvíli velkou naději na to, aby v příštích volbách pronikla přes 5% a získala poslanecká křesla, pokud bude kandidovat samostatně. U Lidovců je ten příběh trochu jiný. Tam došlo k změně ve vedení strany. Jan Grolich zatím se sice úplně výrazně na té celostátní úrovni v tuto chvíli neprojevuje, ale když se podíváme do těch průzkumů, tak Lidovci alespoň mají naději, protože se 4%. Přibližují právě k té 5% hranici.
6: V rámci toho průzkumu Trendy Česká společnosti Kantar se také ptali průzkumníci, jak se dívají ti respondenti na spor pana prezidenta s vládou okolo jeho zahraničních cest a 8 z 10 to vnímá jako velký problém.
7: Ano, je to zajímavé, že to takto lidé vnímají a je otázka, jak se ten velký problém vyřeší například příští týden, kdy bude rozhodnuto snad definitivně o tom, kdo povede českou delegaci na summit NATO a jak se to následně například promítne do preferencí a do důvěryhodnosti vůči vládě a vůči prezidentovi republiky.
6: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
7: Naslyšenou.
6: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne český premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Slovo má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
8: Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5 % HDP na vojenské a 1,5 na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít. V první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit, finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
6: Tolik Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. V kontextu dnešního vývoje je jedno, jestli bude státní deficit 320 nebo 350 miliard korun, když není žádná představa, jak chce vláda reagovat na nejdůležitější výzvy budoucnosti, kterými jsou demografie a mezinárodní vývoj. Více k tématu přípravy státního rozpočtu na rok 2027 Julie Hrstková, ekonomická komentátorka Hospodářských novin.
9: Schodek veřejných financí by měl v příštím roce dosáhnout 2,8% hrubého domácího produktu a do roku 2030 by měl postupně klesnout na 1,3% HDP. Vyplývá to z nového fiskálně strukturálního plánu, který musí vláda ještě dostat posvěcený od Evropské komise. V každém případě platí slib ministryně financí Aleny Schillerové, že by deficit měl zůstat pod evropskou 3% hranicí HDP. V tomto kontextu možná stojí za připomenutí, že původní plán počítal s deficitem ve výši 0,9% HDP. Stejně tak ovšem platí, že tento plán, který komise schválila, by v reálu české politiky a ekonomiky neměl šanci. Ochotu konsolidovat vyjadřují politici především ve chvíli, kdy jsou v opozici, a ne když mají jejich návrhy šanci projít. Rozpočet chce ministerstvo financí zveřejnit koncem srpna. Jednotlivé rezorty by měly dostat předběžný návrh do konce června. V létě mají probíhat vyjednávání s ministry, kteří podle předběžných odhadů chtějí zhruba o 100 miliard víc než letos. Letos je schodek naplánovaný na 310 miliard korun. Pokud by měl rozpočet zůstat ve skutečně avizovaných hranicích 3% HDP, nesmí překročit 350 miliard korun, což je sice z hlediska ekonomického pohledu hodně odstrašující číslo, nicméně pro politiky je i to zcela nedostatečné. Na rozpočtu se pracuje, jednotlivá ministerstva si chystají zbraně pro vyjednávání, respektive dostatek argumentů, proč by právě oni měli dostat víc než kdo jiný, a první náznaky, kam půjdou peníze v příštím roce, začínají nabývat konkrétních čísel už teď. Co se tedy dá od rozpočtu očekávat? Začněme největší položkou, a to jsou důchody. Od příštího roku se mění valorizační vzorec. Důvodová zpráva mluvila o dodatečných nákladech maximální výši 7 miliard korun nad rámec čisté inflace. Ekonomická situace, především rychlý růst mest, vyvolá další tlak na miliardy z rozpočtu. Takže minimálně 7 plus dalších 4. Rezort zdravotnictví už oznámil, kolik chce navíc, a vláda mu schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Další ministerstvo kultury, jehož rozpočet byl ve srovnání s ostatními hodně chudý. Vzhledem k plánovanému zrušení poplatku pro televize a rozhlas by měli ministři najít dodatečných zhruba 10 miliard korun. Skeptik by řekl, že ani tato částka se v rozpočtu nikde jen tak neválí. Samostatnou kapitolou je obsluha dluhu. Permanentní nárůst deficitu v kombinaci s hrozbou guvernéra České národní banky, že nebude váhat se zvýšením úrokových sazeb, dává jistotu, že dluhová služba bude čím dál dražší. Limit 100 miliard za úroky byl překonán. Nový žádné meze nemám. Pak je tu plánované superministerstvo hospodářství, které vznikne transformací ministerstva průmyslu a obchodu a sloučením dalších agent. Slib, že změna nepřinese žádné velké výdaje, lze brát vážně do prvního vyjednávání o rozpočtu na rok 2027. Opomenout nelze ani plány vlády, kterými chce zaručit hospodářský růst, aby měla dost peněz na rozdávání. Takže se chystají nové investice, digitalizace veřejné správy a boj s šedou ekonomikou, tedy hlavně EET v nové verzi. V plánu je také dostavba jaderné elektrárny Dukovany za 100 miliardy, ale ty se do rozpočtu rozhodnutí ministryně vůbec nedostanou. Rozpočet vždy odrážel preference politiků a jejich sklony k úsporám, které jen málo kdy byly zcela dobrovolné. Až v posledních letech ovšem došlo k tomu, že se skutečně naplňuje Haškova věta o tom, že je jednoduché si půjčovat, když je od koho, a nemá cenu to řešit. V kontextu dnešního vývoje je jedno, zda bude mít deficit 320 nebo 350 miliard korun, když není absolutně žádná představa, jak chce vláda reagovat na nejdůležitější výzvy budoucnosti, kterými jsou demografie a mezinárodní vývoj. Jediné, co je jasné, že kdyby bylo Česko skutečně donuceno ke konsolidaci veřejných financí, bude to bolet víc, než si kdo umí nyní představit.
6: Hovořila Julie Hrstková z Hospodářských novin.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Pokud bude přijata novela zákona o střetu zájmů, předložena vládními poslanci, pak to může znamenat podobný předěl ve fungování státu a jeho institucí, jako nechvalně proslulá opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD z roku 1998. To je téma publicisty Jana Vávry.
10: Způsob, jakým se novela rychle objevila ve sněmovně, dokládá, že Andrej Babiš má vážné obavy z toho, že Evropská komise nebude pokládat jeho řešení střetu zájmu za dostačující a hledá proto zajištění svého biznisu. Vývoj okolo jeho střetu zájmu bohužel mimo jakékoliv pochybnosti potvrzuje, že Andreji Babišovi jde v prvé řadě o jeho podnikatelské aktivity a až potom o cokoliv jiného, včetně řízení státu nebo zajištění blahobytu jeho občanů. Obsah novely staví myšlenku ochrany před možným střetem zájmu u veřejných činitelů na hlavu už tím, že ruší většinu omezení pro politiky a víceméně všechna omezení pro premiéra. Nárokové zemědělské dotace, které představují největší balík peněz, by z působnosti zákona zmizely úplně a zkrátila by se lhůta pro vymáhání dotací z minulého období. Takže by Agrofert už nemusel těch minimálně 7 miliard korun za dotace vyplacené v minulých letech vracet. Andrej Babiš vystupuje na naší scéně jako skutečný oligarcha, kterému poslušnost jeho podaných umožňuje se tvářit, že s novelou nemá vlastně nic společného. Iniciativa dvou aktivních poslanců ANO, Radka Vondráčka a Davida Pražáka, a dvou koaličních přisluhovačů, Marie Pošarové z SPD a Filipa Turka z Motoristů, dokládá jeho téměř absolutní moc v koaličním táboře. Pokud by zjistil, že se veřejnost přece jen začíná proti jeho způsobu podnikání na účet státu bouřit, může se od návrhu zcela distancovat a onu čtveřici snaživců ještě strapnit. Teď bude klíčové, jak se k podnikání Andreje Babiše postaví Evropská komise. Evropské nařízení 218/1046 obsahuje článek 61, který říká, že funkcionáři s vlivem na unijní finance se zdrží jakéhokoliv jednání, jež by mohlo vést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud tedy komise rozhodne, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, existují z právního hlediska jen dvě možnosti. Buď Agrofert nebude dostávat žádné veřejné peníze, nebo bude muset premiér Babiš odejít z úřadu. Pokud se nestane ani jedno, ani druhé, bude to znamenat obcházení pravidel právního státu a dost možná skončíme jako Orbánovo Maďarsko, kterému z podobných důvodů Evropská komise zmrazila až 750 milionů korun. Andrej Babiš se nedávno označil za trumpistu. Nyní se zdá, že mu inspirací byly především obrovské zisky Donalda Trumpa a jeho rodiny. Podle magazínu The New Yorker totiž Trump ve svém druhém prezidentství zbohatl už o více než 3 miliardy dolarů, tedy asi 62 miliard korun. Možná mu motoristé, kteří slibovali, že ho budou hlídat, chtějí pomoci se Trumpovi aspoň trochu přiblížit. Ostatně předseda motoristů Petr Macinka spolupracoval s Heritage Foundation, tedy americkým think tankem, jehož nápady se Trump snaží realizovat. Nejdůležitější ale bude, zda jako občané demokratické země přistoupíme na to, že se náš stát stane servisní organizací jednoho holdingu a že budeme všichni se svých daní doplácet Agrofertu ty miliardy, na které podle Evropské komise nemá nárok. To by ale naprosto změnilo charakter našeho státu a my bychom se stali spíš nevolníky než svobodnými občany. Vyřadili bychom se tak ze společnosti liberálních demokracií a zařadili se mezi středoazijské země, kde se vládní pozice nepokrytě snoubí s výnosným biznesem těch, kteří drží ve svých rukou moc.
6: Hovořil Jan Vávra. Po dvou letech úmorného čekání přichází Ukrajina do nové fáze přístupových rozhovorů s Evropskou unií, tedy k pondělnímu zahájení prvého jednacího klastru v Lucembursku. Přestože úvodní rozhovory byly zahájeny tamtéž přesně před dvěma lety, faktická jednání k věci začínají až nyní. Doposud je blokovala totiž Orbánova maďarská vláda a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
11: Otevření prvního jednacího klastru znamená posun od přípravné etapy ke konkrétní práci nad podmínkami příštího členství, tedy ke kontrole souladu ukrajinského zákonodárství s právními normami EU a uskutečnění reforem v příslušných oblastech. Přístupové rozhovory o příštím členství v Unii jsou rozděleny do 6 etap, tedy takzvaných klastrů, které zahrnují různé sféry zákonodárství a státní politiky. Unie pak v průběhu rozhovoru hodnotí, nakolik je kandidátská země připravena ke vstupu do společné Evropy. To znamená, nakolik je ochotná respektovat a v praxi uplatňovat evropská pravidla a standardy. Po 15. červnu bude dalším unijním úkolem otevření dalších vyjednávacích bloků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý týden po setkání se svým estonským kolegou Alarem Karisem prohlásil, že od Unie očekává už letos v létě rozhodné politické kroky, když doslova prohlásil. Ukrajina učinila vše potřebné pro otevření 6 jednacích klastrů o příštím členství Ukrajiny v EU. Pro další kroky tu nejsou žádné překážky. Důležité je, aby dosažený pokrok vydržel a Rusové tak pochopili, že Evropa své sliby plní a rozhodně se nehodlá vzdát svých vlastních zájmů. Tolik Volodymyr Zelenský. Jednou z nejsložitějších otázek příštího členství Ukrajiny v Unii však i nadále zůstává válka na jejím území a okupace části Ukrajiny. Evropská unie tak rovnou přiznává, že dokud budou bojové akce pokračovat, je plnoprávný vstup země do unie nemyslitelný. Příslušný komisař Evropského parlamentu Michael Galler k tomu říká, okamžité přijetí Ukrajiny do unie by znamenalo faktické vtažení unie do konfliktů. Dokud válka trvá, nemůžeme vás přijmout jako plnoprávného člena, protože bychom se tak automaticky stali další válčící stranou po vašem boku. Na bruselském stole ovšem v každém případě i nadále leží otázka vstupu Ukrajiny do Unie v situaci, kdy část jejího území bude dál okupovat Rusko. V unijním ústředí se v této souvislosti často ozývá připomínka, že do Unie byl v roce 2004 přijat i Kypr, přestože sever ostrova už přes 50 let okupuje Turecko. Mnoho unijních diplomatů ale akcentuje, že takovéto paralely nejsou legitimní.
6: A po Liborovi Dvořákovi už na závěr ještě obvyklá pondělní glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát s titulkem Zvuk romantické struny.
12: Nekropole v 7-kilometrové hloubce Indického oceánu, to je zpráva, která zabrnkala na romantickou strunu mého dětství. Vrátila mě do doby, kdy jsem romantiku snídal, obědval a večeřil den co den. Jakáže nekropole může být v 7-kilometrové hloubce? Vědci z Číny, Itálie a Nového Zélandu podnikli celkem 32 hloubkových ponorů. Podařilo se jim zmapovat oblast, ve které jsou pozůstatky uhynulých velryb. Nejstarší objevené pozůstatky jsou staré 5 milionů let. Chápete, proč mě to oslovilo? Velryby, podle některých názorů, inteligentní tvorové na úrovni člověka, mají místo, kam chodí už 5 milionů let umírat. Velrybí stařec či stařena, když dopočítá svůj život k posledním dnům, odebere se na posvátné místo 1000 kilometrů dlouhé. Život z něho odchází a obrovitý tvor klesá do houstnoucí tmy a nechává se objímat stále silnějším sevřením vodních mas. Na dno spočine už jenom jeho tělesná schránka, vědomí nebo snad duše už v něm uhaslo. Co všechno se na Zemi stalo za 5 milionů let, tedy za dobu, z níž pocházel nejstarší objevený jedinec, a někde není psáno, že v nekropoli 1000 kilometrů dlouhé nemohou být další, ještě starší. Stalo se toho mnoho. Mimo jiné slezl ze stromu člověk, ke škodě ostatních živočišných druhů, velryby nevýjímaje. Co všechno se mohlo odehrát? Možná, že velryby díky své inteligenci prožili hvězdné období nadvlády nad živočišným světem. Pokud ano, věřím, že se chovali moudřeji, než jak si počíná člověk. Se svými tělesnými rozměry si nemuseli dokazovat dominanci prostě tím, že pobíjí všechno, co je v dosahu. Jak asi vypadalo království velryb, pokud to bylo království? Přišli na jiné uspořádání, na jinou metodu, jak spolu komunikovat a spolupracovat a zlepšovat životní úděl? To přece by měl být prvořadý úkol rozumného společenství. Nechal jsem se unést, struna romantiky ve mně zazněla příliš silně. Možná je to ozvěna na hodně starý film o Tarzanovi. Viděl jsem ho, když mi bylo tak asi 10. Šlo v něm o nekropoli slonů. Kdesi v Africe, že prý bylo místo, kam sloni odcházeli na konečný odpočinek. Padouši se pokusili ho ovládnout kvůli slonovině, ale statečný Tarzan jim v tom zabránil. Srdce mi tenkrát tlouklo při té představě. Později jsem se dočetl, že pověsti o slunních nekropolích jsou jen báchorky. Rozumná část ve mně teď nespokojeně mručí, že to s tou velrybí nekropolí bude podobné. Hold, velrybí kostry jsou na dně moře, kde jinde by měly být. Asi má ten rozum pravdu. Ale to romantické brnkání se tak hezky poslouchá.
6: Glosa spisovatele Ondřeje Nefa uzavřela Pondělní názory a argumenty a ze studia se za všechny autory příspěvků a také redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
13: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
14: Amélie Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantský oceán. Létání se jí ale stalo osudným. Během pokusu o oblet světa záhadně zmizela nad Tichým oceánem.
15: Narodila se v americkém Kansasu a už od malička ráda cestovala. Díky svému otci měla také plno příležitostí, protože ten se neustále musel stěhovat za prací na železnici.
14: Do letadla poprvé usedla v roce 1920. To ji natolik fascinovalo, že začala šetřit na kurzy létání a vlastní stroj. To se jí splnilo už po roce. V roce 1922 vytvořila neoficiální rekord. Jako první žena se totiž vznesla do výše skoro 4300 metrů. V roce 1923 jí Mezinárodní letecká federace jako 16. ženě v historii udělila pilotní licenci.
15: V roce 1928 Amélia Earhartová ještě jako spolucestující přeletěla Atlantik. Už tehdy zřejmě plánovala samostatný let. To se jí povedlo v roce 1932. Po téměř 15-hodinovém letu sama překonala oceán v letounu Lockheed Vega.
14: Amélie Earhartová se stala celebritou. Byla nejenom vzorem pro mladé ženy, ale také módní ikonou. Měla svoji vlastní značku oděvů a zavazadel. V roce 1936 začala plánovat cestu kolem světa. Nechala si sestrojit speciální letadlo a jako navigátora si vybrala zkušeného Freda Noonena.
15: 1. června 1937 vyrazili z Miami a po četných zastávkách v Jižní Americe, Africe, Indii a Asii dorazili na Novou Guineu. Urazili 35 tisíc kilometrů a zbývajících 11 tisíc kilometrů mělo být přes Tichý oceán. Svoji další zastávku měli naplánovanou na ostrově Howland, ale kvůli porouchané navigaci či radiové anténě nemohli ostrov najít. Lidé na ostrově od nich zachytili několik zpráv, ale nemohli je lokalizovat a tak pravděpodobně nakonec Amélii Earhartové došlo palivo a letoun se zřítil do moře.
14: Následovala obrovská pátrací akce, do té doby největší svého druhu, ale bez výsledků. To jen nahrávalo různým spekulacím o osudu posádky letadla. Až v roce 2010 byly na souostroví Kiribati nalezeny fragmenty kostí a jiné předměty. Podle znalců mohly patřit právě Amélii Earhartové a jejímu navigátorovi.
16: Bylo 6 hodin, začíná Utenní ranní plus datem 16. června. Dobré jitro od mikrofonu přejí Martina Mašková.
17: A Martin Matějka.
13: Český rozhlas Plus.
17: A o čem budeme mluvit? V úvodní půlhodině Spojené státy a Irán míří k podpisu dohody, která má ukončit měsíce bojů. Součástí má být i návrat mezinárodních jaderných inspektorů. Jaké podmínky dohoda obsahuje a co může změnit?
16: Chorvatská policie vyšetřuje nedělní srážku katamaranu s plachetnicí, na které cestovali i Češi. Nehoda u Splitu má už 4 oběti. Co podle odborníků mohlo neštěstí způsobit?
17: A nezávislý starosta Lišova na Česku Budějovicku Pavel Dvořák se bude soudit s městem kvůli téměř 2 milionové pokutě. Radní po něm částku chtějí jako kompenzaci za nedopracované projekty. Ty městu zhotovil v době, kdy v Lišově působil jako místostarosta. Detaily přidáme za chvíli v reportáži.
16: Nejdřív si poslechněte zprávy dnes s Ondřejem Látalem.
18: Přeju dobré úterní ráno. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Irán by mohl v rámci mírové dohody získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Fond by podle něj financovala koalice států Perského zálivu.
19: J.D. Vance v rozhovoru pro televizi CBS podmínil přístup Iránu k fondu splněním závazků z dohody. Zároveň ale přiznal, že řada klíčových bodů, včetně otázky Hormuzského průlivu, ještě není vyjednána a teprve o ní budou američtí vyjednavači diskutovat. Ke 300 miliardám by se navíc mohlo přidat ještě uvolnění dalších 24 miliard dolarů, a to ze zmrazených iránských aktiv. Celý balík dohody tak výrazně přesahuje to, co Irán obdržel na základě jaderné dohody z roku 2015. Tehdy Teherán dostal necelé 2 miliardy. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
18: Je to naše první téma, detaily chystáme v Ranním plusu po zprávách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky navrhl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelensky o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit skupiny G7 do Francie. Putin would
20: find it much harder. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7 nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Už jen dnes můžou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dřív odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Tajemník ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, je velké poškození jabloní.
21: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněno i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
18: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak po tom, co vláda včera schválila návrh na převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.
22: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
23: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
22: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
24: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
22: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
18: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme dobré ráno. Armáda chce převzít karlovarské letiště a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle dokumentu ministerstva obrany plánují přizpůsobit přistávací dráhy pro potřeby vojska i Severoatlantické aliance. Letiště ale i dál budou moct využívat civilní lety. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě požehnali novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
25: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
26: Nás se posaďte klidně.
25: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany.
26: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
25: Z Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporca. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
18: Na den přesně 10 let funguje vědecké biomedicínské centrum BioCEF ve středočeském Vesci. Odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy tu společně pomáhají odhalovat například příčiny nemocí, funkci genů nebo vývoj virů, včetně covidu.
0: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací v té variantě Omikron dávno předtím, než vznikla.
1: Říká Jiří Zahradník, jeden z vědců působících v BioCEVu. Další vědecké týmy tam například sestavují encyklopedii genů nebo pátrají po tajemstvích rakoviny, jako Jiří Neužil.
3: Nádorové buňky mají schopnost si krást mitochondrie z okolí a tím získávají jakousi výhodu a jsou agresivnější.
1: V BioCEVu dnes působí přes 600 odborníků z Česka i zahraničí. Dosud vydali přes 1000 vědeckých publikací. Martin Srb, Český rozhlas.
18: V pohoří Chřiby na Kroměřížsku po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. V loni tam vyvedli 2 a letos 4 mláďata. Praním plusu nabízíme taky čerstvé dopravní informace skoro 8 minut po 6 ráno. Dálnice D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary je za sjezdem na Lány na 26. a 5. kilometru neprůjezdná. Je to po nehodě nákladního auta s osobním. Na místě zasahují záchranáři a sjezd na Lány na 25. kilometru je zatím volný. Policie na něm provoz odklání. Dálnici je možné objet přes Stochov a Nové Strašecí. Volně průjezdné jsou zatím všechny příjezdy do Prahy a taky v hlavním městě se zatím jezdí bez výraznějších kolon anebo jiných problémů. Dobře, dojeďte. Teď ráno je jasno až polojasno. V severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnosti na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy občasný déšť anebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Teploty přes den 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude tepleji, tam naměří až 25, v 1000 metrech na horách většinou kolem 15 stupňů. A vát má slabý, během dne mírný vítr. Ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Ranní Plus.
16: Dnes s Martinem Matějkou a Martinou Maškovou. Irán podle amerického viceprezidenta J.D. Vance počítá s návratem jaderných inspektorů. I to má být součástí zatím nezveřejněné dohody mezi Washingtonem a Teheránem, která má ukončit válku. Tu v únoru spustila americká a izraelská armáda. Dohodu mají Spojené státy a Irán podepsat v pátek. Jakub Lusky ze zahraniční redakce zjišťoval podrobnosti aktuality kolem této záležitosti. Dobré jitro.
4: Dobré ráno.
16: Takže válka je u konce.
4: No, tak to prezentuje americký prezident Donald Trump. Hormuz bude tedy od pátku úplně volný, to jsou jeho slova, ropa proudí, trhy jdou nahoru, opět Trumpova slova. Zas tak snadné to ale tedy nebude, nejspíš zůstává spousta nejasností. Je tady další vyjednávání, která budou pokračovat technické, o té implementaci se totiž bude vlastně teprve jednat po tom nějakém základním memorandu. Třeba součástí toho dalšího vyjednávání bude právě ten iránský jaderný program, který tedy Spojené státy už dvakrát řekly, že zcela zničili, takové byly jejich oznámení. A podle J.D.ho Vance se právě do Iránu určitě vrátí třeba jaderní inspektoři a Trump sliboval, že Irán se nikdy nedostane k jaderné zbrani. Tedy, ale připomenu, že ti inspektoři už tam byli předtím, než Trump zrušil tu šestistrannou dohodu JCPOA, a to byla vlastně původní dohoda s Iránem o nevýrobě jaderných zbraní.
16: Což je předpokládán jeden z hlavních důvodů, proč někteří kritizují tu současnou Trumpovu dohodu.
4: Zcela jistě, a připomenu, že Trump v tom prvním období svém odstoupil právě od té šestistranné dohody a teď se vlastně zdá, že to, co dojednal po té válce, je v podstatě to, co bylo součástí tady této šestistranné dohody JCPOA. ale Spojené státy to stalo vojenské a diplomatické úsilí. A další věc, která je kritizovaná, je to, že podle J.D. Hovence bude součástí té mírové dohody rekonstrukční fond Iránu. Ten má být asi 300 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 6,25 bilionu českých korun. A zatímco Vance ten vznik fondu připustil a americké média to přinášely s odvoláním i na své zdroje v administrativě, tak Trump ho potom odmítl jako fake news, takže zda vznikne, to je tedy otázka. Dalším kritizovaným momentem jsou balistické rakety. To je věc, která původně nebyla zahrnutá v tom JCPOA a republikáni to kritizovali, ale teď to není zahrnuté ani v tom Trumpově plánu. No a ještě k nějakým citacím. Dan Shapiro, bývalý americký velvyslanec v Izraeli, řekl, že Spojené státy teď stojí spoustu peněz vrátit se vlastně ke statu quo a že Spojené státy jsou podle něj ve velmi slabé pozici pro ta další vyjednávání, protože za 60 dní bude těžké Irán k čemukoliv přimět, protože Spojené státy nebudou mít chuť vracet se do války, protože bude tam těsně před volbami tady ve Spojených státech.
16: Důležitá je otázka Hormuzského průlivu. Ten se konečně otevře, bude průjezdný?
4: No, to taky není stoprocentně jasné, jak bude plně otevřený, protože podle některých náznaků, které tedy zdá se velmi znejistily evropské politiky, tak by Irán mohl vybírat peníze za ten průjezd Hormuzským průlivem lodí. Vzniklo to tak, že původně britsko-francouzská koalice chtěla vyslat své lodě, které by pročistily miny v tom průlivu. Tehrán to odmítl jako zahraniční vměšování a tehdy si prý vyjednal ony poplatky, které by zdražily pochopitelně dopravu všeho, co tudy projíždí. Ovšem Trump tvrdí, že nic takového není a že průjezd bude zadarmo.
16: Izrael se jednání přímo neúčastnil, i když byl součástí války. Jak se k dohodě staví například izraelský premiér Benjamin Netanyahu?
4: No, Netanyahu to označil jako vítězství nad Iránem, to jsou tedy jeho slova. Vyloučil, že by se izraelská armáda stáhla z Libanonu a řekl, že tam izraelští vojáci zůstanou tak dlouho, jako bude potřeba. Téměř jedním dechem k tomu dodal, že bude opět kandidovat v dalších nadcházejících volbách. Ale co je podstatné dodat, že Libanon je součástí té americko-iránské dohody a viděli jsme už minulý týden, že ve chvíli, kdy Izrael začal znovu bombardovat Libanon, tak Irán opět spustil svoje raketové útoky, takže tam ta situace může být napínavá, tím spíš, že někteří Netanyahuovi koaliční partneři naznačují, že ty boje můžou pokračovat. Itamar Ben-Gvir, minister pro národní bezpečnost, řekl, že Izrael není součástí té dohody a tudíž ji nemusí dodržovat. Podle libanonského premiéra o tom stažení izraelských jednotek Spojené státy dále ještě jednají, takže tam se situace může vyvíjet dál.
16: Vyvodění kolem Iránu nám přiblížil Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme.
4: Naslyšenou.
2: 6 hodin 13,5 minuty a v Ranním plusu pokračujeme dalším tématem. V Chorvatsku pokračují přípravy na vyzvednutí vraku plachetnice, která se v neděli s českou posádkou potopila po srážce s katamaránem. Nachází se asi v 50-metrové hloubce. Policejní potápěči v lodi včera našli tělo poslední pohřešované osoby. Počet obětí námořního neštěstí u Splitu tak vzrostl na 4. Na plachetnici pod francouzskou vlajkou cestovalo celkem 8 českých občanů.
5: Plachetnice s českou posádkou se v neděli předpolednem srazila s víc než 50-metrovým katamaránem, který funguje jako pravidelná linka mezi městem Split a ostrovem Brač. V nemocnici dál zůstává jedna zraněná Češka, další 3 lidé byli už propuštěni. Příčinu nehody policie dál vyšetřuje, říká spolupracovnice Českého rozhlasu v Chorvatsku Téa Veseláková.
7: Vyšetřovatelé zatím ohledali ten katamarán a vyslechli svědky, ale žádné vysvětlení zatím nenabídli. Říkají, že chtějí počkat na vytažení vraku plachetnice s tím, že potom by mělo být snad jasnější, co tu nehodu zavinilo. Tuhle otázku si teď kladou všichni, protože počasí bylo dobré, viditelnost velká.
5: Lodě do sebe narazily v úžině Splitská vrata mezi ostrovy Brač a Šolta. Ta má na šířku jen kolem 3/4 kilometru a podle chorvatských úřadů tam běžně bývá dost hustý provoz. To potvrzuje i lodní kapitán a školitel Leoš Skokan.
8: Ten katamarán, který tam jezdí na nejfrekventovanější lodní tepně Chorvatska mezi přístavy Split, Havar a Korčula. Je to místo, kde těch lodí je opravdu jako nejvíc v celém Chorvatsku. Je to opravdu tepna dopravní.
5: Na možnost tragédie v průlivu upozorňovali odborníci kvůli hustému provozu už roky. Jak řekl chorvatské stanici HRT například šéfredaktor portálu Morsky Jurica Gašpar, úřady na to ale podle něj nereagovaly. V případě křížení takových lodí platí podobně jako na silnicích pravidlo pravé ruky, vysvětluje kapitán mořeplavby a jachetní instruktor Igor Piňos.
6: Zdánlivě se zdá, že pravděpodobně přednost měl mít ten katamaran, to je takový zavádějící, ono jsou to dva trupy, ale je to vlastně trajekt, taková rychloloď, která je nesrovnatelně větší, ale přesto měl přednost i podle těchto klasických pravidel, pravděpodobně.
5: Piňos ale zároveň upozorňuje, že podle mezinárodních pravidel musí v takových případech reagovat i druhá loď.
6: Pokud jedna loď, která má dát přednost jízdě, zjevně tak nehodlá učinit, tak je třeba udělat manévr poslední záchrany a i ta loď, která právo jízdy má, tak má povinnost udělat všechno, aby té srážce zabránila, což se v tomhle případě zcela zjevně nestalo.
5: Další zástupci jachtařské komunity obecně doporučují se větším plavidlům vyhýbat. Mají totiž omezené manévrovací schopnosti a jejich posádka taky horší výhled. České ministerstvo dopravy evidovalo na konci května asi 11 000 platných průkazů k vedení námořní jachty. David Šalek, Český rozhlas.
16: V 6 hodin a skoro 17 minut nás v Ranním plusu čeká přehled hlavních událostí těchto hodin. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Irán by mohl v rámci mírové dohody se Spojenými státy získat přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Fond by financoval koalice státu Perského zálivu. Ve francouzském Evianu pokračuje summit skupiny G7. Představitelé ekonomicky nejvyspělejších zemí světa jednají o ukončení války proti Iránu a také o válce Ruska proti Ukrajině. Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států, všech 8 členů posádky zemřelo. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitele některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech.
2: Je úterý 16. června 16.

0: místopředsedy a lidoveckého zastupitele Martina Filipa vyšetřování ukázalo, že starosta má na smluvních pokutách uhradit městu přes 2 miliony korun.
1: Rada města na náš poput se tím zabývala a začala částku vymáhat, ale vymáhají částku nižší, zhruba 1 milion 700 tisíc.
0: Podle Jiřího Švece bylo hlavní motivací pro podání podnětu to, aby se vyhnul hmotné odpovědnosti za případnou škodu vzniklou neplněním uzavřených smluv.
2: Tam jako ani nešlo, kromě těch písemných výzev, který pan místostarosta tehdejší dostával, tak nešlo ani nic jiného dělat a já prostě nechci být hmotně odpovědný za jeho pochybení.
0: Starosta města Pavel Dvořák svou chybu na jednání veřejně přiznal. Zároveň ale upozornil, že jeho jednáním městu žádná škoda nevznikla. Tím pádem nesouhlasí ani s výší pokuty, proti které se chce soudně bránit.
3: Všechny ty projektové dokumentace byly v souhrnné částce asi 370 tisíc a vymáhaná částka po mně 1,7 milionu, tak mi to nepřijde úplně adekvátní částka, kterou bych měl být takhle trestaný za to, že jsem nedodal ty projektové dokumentace, které zatím skončí v šuplíku.
0: Starosta podle svých slov 2 ze 4 dokumentací odevzdal se zpožděním a u zbylých dvou chyběla povinná součást elektronické verze.
3: Chyběly tam 3 CDčka, takže já za ty 3 CDčka, který jsem k tomu vlastně nedodal, tak mám penále asi 500 000, ale byť teda i ty dokumentace byly digitálně teda předaný, digitálně to úředníci měli, bylo to naposílený, ale chyběly tam ty CDčka.
0: Předseda kontrolního výboru Martin Filip současně upozornil na to, že Pavel Dvořák, který byl v té době místostarosta, získal zakázky bez řádného výběrového řízení a bez větší kontroly.
1: My se osobně domníváme, že je trochu amorální přijímat zakázky od města, pokud jsem místostarosta či radní. Osobně bych se přikláněl k variantě, že takové věci schvaluje zastupitelstvo.
0: Podle bývalého starosty Jiřího Švece se ale jednalo o zakázky malého rozsahu, pro které není nutné výběrové řízení vypisovat.
2: My jsme zadávali podle směrnice zadávání zakázek malého rozsahu, schvalovala to rada města. Stovky za tu dobu, možná jako tisíce jiných subjektů na druhé straně smluv byly v souladu s tou směrnicí zasmluvněný, byla jim zadána nějaká zakázka, třeba na projektové dokumentace.
0: Problém v tom nevidí ani současný starosta Pavel Dvořák. Zároveň by ale digitalizací procesu a úpravou podmínek pro výběr menších zakázek chtěl podobným případům předejít.
3: Samozřejmě budeme se snažit poptat víc těch projektantů, pokud budou mít čas, a budeme se snažit mezi nimi vysoutěžit lepší cenu. Nicméně nemůžu zaručit, jakože se to po každý povede sehnat tolik projektantů, aby se měli z koho vybírat.
0: Pavel Dvořák zároveň zdůrazňuje, že všechny 4 dokumentace jsou k dnešku kompletně hotové a sankční lhůty už neběží. Zlišova Michal Bělský, Český rozhlas.
4: Máme 6 hodin 21 minut a budeme se věnovat tentokrát zahraničním médiím. Evropský parlament udělal další krok k reformě pravidel pro práva cestujících v letecké dopravě. Všech 27 europoslanců z dohodovacího výboru podpořilo kompromisní návrh, na kterém se shodli už minulý týden zástupci Evropského parlamentu a členských států. Podrobněji o tom píše web bruselského deníku Politico.
5: Samotné státy už text schválili v pátek výraznou většinou. Návrh teď čeká hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu, které by mělo přijít na řadu příští měsíc. Pokud bude návrh definitivně schválený, nová pravidla začnou platit ve druhé polovině příštího roku.
4: Cílem reformy je, jak uvádí bruselské server Politico, najít lepší rovnováhu mezi zájmy leteckých společností a právě cestujících. Dohoda zachovává současná pravidla pro odškodnění při zpožděných anebo zrušených letech, včetně 3hodinové hranice, po které vzniká nárok na kompenzaci. Ale přináší i nová práva pro spotřebitele.
5: Zástupci Evropského parlamentu dohodu vítají jako modernizaci pravidel, aniž by byla oslabena ochrana cestujících. Naopak letecké společnosti jsou kritické. Podle jejich představitelů reforma přidává nové povinnosti, zvyšuje náklady i administrativu, aniž by podle nich přinesla větší právní jistotu nebo jasnější pravidla. Detaily najdete na serveru deníku Politico.
4: Strategické ropné rezervy Spojených států klesly na nejnižší úroveň od roku 1983. Americká vláda totiž pokračuje v uvolňování nouzových zásob ropy, aby změnila dopady války s Iránem na ceny energií a na americkou ekonomiku. Tématu se věnuje zpravodajská televize CNN.
5: Administrativa prezidenta Donalda Trumpa považuje využívání rezerv za důležitý nástroj v boji proti růstu cen ropy. Podle některých analytiků právě uvolňování zásob pomohlo zabránit výrazně vyšším cenám na světových trzích. Trump přitom v minulosti kritizoval svého předchůdce Joea Bidena za čerpání rezerv. Teď nicméně jeho vláda, jak píše CNN, postupuje podobně a ve velkém rozsahu.
4: Odborníci upozorní také na možná rizika. Rezerv

0: Rezervy ropy jsou teď zaplněny méně než z poloviny a doplnění zásob bude trvat delší dobu. Obavy vyvolává hlavně možnost, že během sezony hurikánů by došlo k dlouhodobějšímu výpadku těžby ropy v Mexickém zálivu. V takovém případě by Spojené státy měly k dispozici menší bezpečnostní rezervu než v minulosti. Dočteme se na stránkách televize CNN.
1: A ještě jedno téma ze zahraničních médií. Donald Trump uspořádá 4. července ve Washingtonu velké shromáždění u příležitosti oslav 250. výročí vzniku Spojených států. Oznámil to sám americký prezident, podle kterého půjde o mimořádnou akci. A jak cituje Trumpa, France 24 má připomenout historii, sílu a úspěchy země.
0: Hlavní program oslav výročí vzniku Spojených států se uskuteční v okolí Washingtonova monumentu a Lincolnova památníku. A součástí oslav mají být letecké přehlídky, vystoupení armády a projev prezidenta Donalda Trumpa. Akci zakončí velký ohňostroj, který prezident označil za největší v historii.
1: Donald Trump zároveň připomněl i další slavnostní událost plánovanou na 24. června. Ta má zahájit celé léto oslav a nabídne vystoupení vojenských kapel, zpěváků a ukázky amerického vojenského letectva. Původně byla tato akce představovaná jako velké shromáždění, teď ji ale prezident označuje jako zahájení několika měsíčních oslav, podotýká France 24.
0: Přípravu akcí má na starosti organizace s názvem Freedom 250, tu vedou Trumpovi spojenci a vedle ní funguje také organizace America 250, kterou vytvořil kongres. A ta chystá vlastní program v různých částech země a na Den nezávislosti uspořádá koncert na sportovním stadionu Memorial Coliseum v Los Angeles. Vítěžek z akce má podpořit charitu, charitativní organizaci s názvem Feeding America, která pomáhá lidem ohroženým hladem. Další detaily se dočteme ve světových médiích a teď jsme citovali ze stránek francouzské 24.
1: Za 4,5 minuty bude 6:30, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus v úterý 16. června. A než začnou další zprávy, máme pro vás ještě jednu reportáž. Signál satelitní navigace v Pobaltí není spolehlivý, hlásí to tamní experti. Stále častěji hlásí výpadky spojení a rušení ve vzduchu, na moři i na zemi. O aktuální situaci informoval na pražském setkání ke kyberbezpečnosti odborník z litevského telekomunikačního úřadu Darius Kuliešius.
2: Rusko vybudovalo infrastrukturu nepřátelských rušiček v Kaliningradské oblasti. Ta je vklíněná mezi Litvu a Polsko. Dosud jsme identifikovali asi 35 zdrojů rušení. Jsou to antény na různých budovách, vojenských i civilních.
3: Jak zranitelný je ten satelitní přenos?
2: Mluvíme o určitých radiových pásmech vyhrazených pro navigaci. Galileo, GPS, GLONASS nebo Baidu používají různá pásma a ruské ozbrojené síly cílí na všechno. Navíc vysílají falešné signály nejoblíbenější služby GPS. Ta se během desítek let stala levnou součástí nejrůznějších technologií a najednou jsme zjistili, že může být poměrně jednoduše rušená pozemním signálem.
3: Co se proti tomu dá dělat?
2: Řešíme tuto problematiku cestou Evropské unie a mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní telekomunikační unie nebo Organizace pro civilní letectví. Existují právní dohody, které Rusko také podepsalo. Zajišťují volný přístup k frekvenčním spektrum a ochranu životně důležitých služeb. To, co se vysílá z Ruska, není legální. Rusko to uznává, ale jednoduše s tím nic nedělá.
3: Stalo se kvůli rušení signálu něco vážného, třeba ohrožení letadla nebo lodi?
2: Děláme hodně proto, abychom na to upozornili, aby na to lidé byli připraveni. Například pro letectví je to velké finanční břemeno. Je potřeba vyškolit piloty a posádky. Potřebujeme záložní systémy navigace. Každý let musíme informovat. Stojí to hodně peněz a proto jako Evropská unie potřebujeme mít záložní navigační systém a inteligentní přijímače, které by rozpoznali rušený nebo falšovaný signál. Je to dlouhodobý cíl, který by EU měla koordinovat a určit standardy odolnosti.
3: Jak těžké je najít, odkud rušení pochází? nachází.
2: Vyvinuli jsme infrastrukturu na detekci a monitorování interferencí. Je kompatibilní s našimi sousedy i Estonskem. Díky tomu si můžeme udělat mnohem širší obrázek o tom, kam rušení zasahuje. Nejen v jedné zemi, ale v celém regionu. Investovali jsme do technologií, abychom dostávali upozornění v reálném čase. Díky tomu můžeme zareagovat na každý nový zdroj rušení a každé další zasažené území.
3: Poskytne vám tahle technologie také důkazy, abyste na mezinárodní úrovni doložili, že tady a tady na ruském území jsou rušičky?
2: Důkazy jsou ze všeho nejdůležitější. Bez nich bychom nemohli otázku otevřít u Telekomunikační unie a dalších organizací. Shromažďujeme důkazy společně se sousedními zeměmi. V červnu 2025 proto Mezinárodní telekomunikační unie vyzvala Rusko, ať rušení zastaví. Podobně v srpnu i Mezinárodní organizace pro civilní letectví na základě našich důkazů prohlásila, že jde o záměrné a nezákonné rušení a vyzvala Rusko, ať to zastaví.
3: Říkáte ale, že rušení nepřestalo. Co se proti tomu dá dělat, možná technicky?
2: Oba aspekty jsou důležité, technický i právní. Z technického pohledu hlavně včasné varování a investice do záložních navigací. Ze strany právní a politické jsme jako státy oslovili Evropskou komisi. Ta se postavila do čela aktivit. Na úrovni Evropské unie máme diplomatickou moc, abychom našli co možná nejúčinnější opatření proti Rusku.
3: Uzavírá Darius Kuliešius z Litevského telekomunikačního úřadu. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Po půl sedmé mimo jiné uslyšíte, ruský útok z neděle na pondělí zasáhl Kyjevsko-Pečerskou lávru, jedno z nejvýznamnějších míst východního křesťanství. Čím je významné? Nové varhany ve svatovické katedrále na Pražském hradě za sebou mají koncertní premiéru, i o ní uslyšíte, a také o jarních mrazech, které ovocnářům způsobily letos značné škody.
1: Bylo půl sedmé v úterním ranním plusu, teď další zpravodajský souhrn Ondřeje Látela.
4: Český rozhlas plus.
5: Školy v Česku mají mít od září v prvních třídách s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Narážejí ale na problém sehnat kvalifikované pracovníky. Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Podle úřadů můžou mít potíže některé regiony s celkovým nedostatkem pedagogů, anebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí ministerstva Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
6: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
5: To jsou například děti s Aspergerovým syndromem. Na 4 s podobně závažnou, ale i s nejtěžšími diagnózami, tak bude ve třídě jeden asistent pedagoga. Ve francouzském Evianu dnes druhým dnem pokračuje třídenní summit skupiny G7. Lídři 7 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa jednají o ukončení války Spojených států a Izraele proti Iránu a taky o válce Ruska proti Ukrajině. Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. U Suvalského koridoru na polsko-litevské hranici dnes začíná cvičení armády Litvy, Polska a Francie. Vojáci členských zemí Severoatlantické aliance budou cvičit společné operace a posilovat koordinaci. Cílem je zlepšit obranyschopnost Suvalského koridoru, který vede mezi Běloruskem a Ruskou Kaliningradskou oblastí. Cvičení má trvat 10 dní. Dvě a čtvrt minuty po půl sedmé. Máme na plusu taky dopravní informace. D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary. Pozor, je za sjezdem na Lány na 26,5 kilometru neprůjezdná po nehodě nákladního auta s osobním. Policie odklání provoz na 25. kilometru sjezdem na Lány a dálnici je možné objet přes Stochov a Nové Strašecí. V Praze už čekejte kolonu na okruhu a Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Od D11 k Průmyslové pojedete asi 20 minut. minut. Provoz vázne taky v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka je to už taky minimálně na 20 minut. Nesouvislá kolona popojíždí teď ráno i v Karlovarské směrem do centra Prahy. Od Pražského okruhu na Bílou horu pojedete kolem 10 minut. A pomalu se teď jede taky v Českobrodské mezi Újezdem nad Lesy a Běchovicemi. Zdržíte se tam do 10 minut. Dobře, dojďte. Teď ráno je jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost, od západu čekáme přibývání oblačnosti na celém území. V Čechách už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy občasný déšť anebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně bouřky. A teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
0: Dnes s Martinem Matějkou a Martinou Maškovou. Biznis dcery Ursuly von der Leyenové. V Praze exodus mladých a vzdělaných Slováků za hranice. Dlouhodobé plány kapely Rolling Stones anebo verše Donalda Trumpa. Doufám, že jsem vás dostatečně naladila na výběr z domácích médií a témata, která v nich zaujala našeho kolegu Petra Vizinu. Petře, dobré jitro.
7: Dobré ráno.
0: Začneme na Slovensku. Hospodářské noviny přináší rozhovor se zakladatelem kyberbezpečnostní firmy ESET Miroslavem Trnkou, kde je globálně nejúspěšnější firmu v zemi našich sousedů, protože Trnka je šestý nejbohatší muž Slovenska, tři roky už žije v Česku. Proč se přestěhoval?
7: No, Miroslavu Trnkovi je 65, má tedy věk na bilancování. Firma ESET platí svými daněmi odhadem rozpočet jednoho krajského města. Pana Trnku, a tak, který je zakladatelem fondu Zastavme korupci ze Slovenska, ovšem nevyhnali daně, ale budoucnost, nebo chybějící budoucnost, abychom tak řekli, upozorňuje na jednu málo zmiňovanou souvislost mezi politickým extremismem a státní kasou. Pan Trnka to vysvětluje takto, cituji. Země se řídí v podstatě do záhuby a s tím nelze lidsky ani politicky souhlasit. Je to vidět zejména tehdy, když mluvíte se studenty. Víte, že v podstatě 70% mladých lidí uvažuje o odchodu ze Slovenska. Co z té země zůstane, když odejdou mladí lidé, když odejdou úspěšní lidé? Celá budoucnost se zhroutí. Co vám zůstane, když vám odejdou mladí a úspěšní? A tady pan Trnka dodává, voliči extremistických stran vám státní rozpočet nenaplní. Z čeho budete žít? Jaká je budoucnost? Ptá se pan Trnka.
0: Ten týž list, tedy Hospodářské noviny, se věnuje podnikání mladé ženy známého příjmení. Johanna von der Leyenová je dcerou předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Co je na dceřině podnikání zajímavé?
7: Hlavně to, že spolu s 30-letým českým vědcem Markem Miltnerem založili firmu, jejíž základna je v Praze. To je to vlastně, na co upozorňuje pan Trnka, že takhle vypadá ta úspěšná země. Zatímco vývojářský tým, který vede 30-letý doktorant ČVUT Miltner, sídlí v Česku, 32-letá von der Leyenová má na starosti obchodní stránku a pohybuje se hlavně mezi německým Hanovrem a americkým San Franciskem. Silicon Valley je epicentrem rozvoje umělé inteligence a právě tam vidí von der Leyenová šanci se svojí firmou Pange AI biznisově se prosadit. Hospodářským novinám popsala, jak firma funguje a čím chce prorazit. Budujeme rozhraní mezi digitálním a fyzickým světem. Většina agentů, které vidíte v digitálním světě, je navržena tak, aby uvažovali na základě textu. Naši agenti ale uvažují na základě prostorových dat, popisuje. Taková schopnost se hodí například v pojišťovnictví pro hodnocení rizik povodní a požárů, dále v energetice pro vyhledávání ideálních míst pro stavbu obnovitelných zdrojů, či v kritické infrastruktuře pro monitoring rizik podél elektrického vedení či potrubí. A využití se najde i v oblasti ochrany přírody nebo v detekci odlesňování a degradaci půdy. No, tak člověka napadá, že tenhle příběh by se Miroslavu Trnkovi z ESETu nejspíš líbil. On vykresluje Česko jako místo pro mladé, vzdělané a podnikavé lidi.
0: Méně idylické Česko zachycuje článek Mladé fronty dnes se svým novým názvem Češi hledají bydlení, kde se dá. Můžeš přiblížit obsah tohoto článku?
7: Podle průzkumu roste v Česku zájem o obyvatelné chatky, suterénní místnosti, garáže i maringotky. Nejčastěji ale nejde o exotiku typu jurty nebo domku v korunách stromů, nýbrž o chaty a chalupy využívané k celoročnímu bydlení. Většina lidí o alternativním bydlení neuvažuje proto, že by to byl jejich životní sen, ale spíš je to řešení z nouze, když z finančních důvodů nemají jinou dostupnou možnost, cituje Mladá fronta Dnes jednoho z oslovených odborníků. Z průzkumu vyplynulo, že lidé hledají nejčastěji bydlení za 1 až 2 miliony korun. Ale pro ty, kdo by se chtěli zabydlet například v maringotce, článek přidává ještě radu a výstrahu. Setkávám se s nebezpečným omylem, který může budoucí majitele stát 100 000 korun a spoustu bezecných nocí. Tím největším mýtem, který mezi lidmi koluje, je věta. Má to kola nebo plochu do 40 metrů čtverečních, takže žádné povolení.

0: od úřadu nepotřebuji, tak cituje Mladá fronta dnes makléřku Pavlu Vikovou.
1: Deník Právo na stránkách kultury popisuje, jak svou budoucnost plánují osmdesátníci, a nejsou to ledeseci osmdesátníci, ale zpěvák Mick Jagger, kytarista Keith Richards, oba z kapely Rolling Stones, co plánují?
0: Oni v tom plánování vlastně jsou docela liknaví. Oni přichystali nové datum, teda k datu 10. července takto. Přichystali album, nazvali je Foreign Tongues, kde skám samozřejmě patří turné, které dnešním kapelám teprve generuje zisk, na rozdíl od nahrávek. Tady ale Sir Jagger a kytarista Richards nikam nespěchají. O možnosti konání série koncertů hovořil minulý měsíc zpěvák Jagger i kytarista Richards. A ten říká, myslím, že si o turné můžeme promluvit příští rok, možná, řekl. Momentálně jen víme, že jsme desku dokončili a teď zvažujeme, co budeme dělat po jejím vydání. Nemyslím si, že pokud turné bude, proběhne už letos, dodal rozvážně Richards, který je ročník narození 1943.
1: A ještě prosím krátce uzavřeme přehled domácích médií čerstvým osmdesátníkem. Možná posluchači tuší, že jde o Donalda Trumpa.
0: Přesně tak. On v neděli oslavil narozeniny, včera slavil mírovou dohodu, kam se mu podařilo dospět s Iránem, tady si přihřeju polévku. Bavíme se o tom v interview na Plus od 11.30 s Irenou Kalhousovou. Můžu prozradit, že Trump z toho nevychází moc dobře a já jenom na závěr ocituju, jak oslavil tu mírovou dohodu. Oslavil ji veršem Lodě světa, nastartujte motory, ať teče ropa.
1: Domácí média, očima Petra Viziny, našeho kolegy, děkujeme.
0: Hezký den.
2: 6 hodin 40 minut v úterý 16. června posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Svatovítskou katedrálou na Pražském hradě poprvé zněly nové varhany, nástroji požehnali představitelé církve. Během 14 let se na něj složili tisíce dárců.
3: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
4: Možná se posaďte klidně.
3: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany.
5: Společně jsme k dnešnímu dni shromáždili téměř 123 milionů korun na varhanní stroj a k tomu ještě od velkých donátorů přímé dary na prospekt nástroje a jeho osvětlení ve výši 31,5 milionů korun. Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 812 haléřů.
3: Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
6: Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
3: Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Varhan.

0: Nástroje, který je složený z tisíců lesklých píšťal a křišťálových ozdob, se vystřídalo hned 8 varhaníků. Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Ruský útok z neděle na pondělí zasáhl Kyjevsko-Pečerskou lávru. To je jedno z nejvýznamnějších míst východního křesťanství. Ukrajinští politici a duchovní tento ruský nálet označili za barbarský zločin. Lávra je považována za kolébku tradice, z níž vyrostly jak ukrajinské, tak ruské pravoslavné dějiny. Kolegyně Naděžda Hávová se zeptala literárního historika Martina C. Putny, jakou roli hraje skutečnost, že se terčem války stává právě místo společného původu.
2: S tím společným původem to je složitější, ale pojďme skutečně reálně do historie. Čili Lavra vzniká v 11. století, zakládají mniši, kteří se původem z Řecka, nebo tedy z tehdejší Byzance, to znamená z toho centra východního křesťanství, a v té době ten stát se nazývá Kyjevská Rus a hlásí se k němu Ukrajinci, ale také Rusové a také Bělorusové, na které prosím nezapomínat. Jenom samozřejmě ten způsob hlášení se je jaksi specifický. Mohli bychom to říct velmi zjednodušeně tak, že poté, co byla Ruská pravoslavná církev, což je organizace, která jednoznačně podporuje zájmy Moskevského impéria, byla vypovězena z Kyjevo-Pečorské lavry, což bylo před pár lety, pro ruské, neboli tady přesně Moskevské impérium, to přestalo být zajímavé a naopak chtějí to zničit. Když to nebude ruské, tak ať to není. To je tato zrůdná zvrácená logika moskevského režimu. Když to nebude patřit Rusku, ať to raději neexistuje. Tenhle ten nihilismus, který opravdu, pokud ti lidé zároveň říkají, že se jaksi hlásí k pravoslavné církvi ruské, tak je opravdu ostudný a...
3: Možná jste mi, možná i pane profesore, odpověděl částečně na mou další otázku. Čím se vůbec liší útok na takový posvátný prostor od útoku na běžnou infrastrukturu, tím myslím elektrárny, mosty? Chvíli ohroženo?
2: To je útok symbolicky. Zatímco elektrárna, to je ta fyzická energie, která napájí nějaký národ, nějakou komunitu, no tak kláštery a hroby králů a hroby svědců jsou věci, to je ta duchovní energie, která napájí ten národ. Takže to bylo velmi schválně. Prostě když to nebude naše, tak to neexistuje. A bohužel je to tradice, která už existuje nějakou dobu. Je to už od té doby, kdy například Němci za první světové války schválně bombardovali katedrálu v Remeši, která je, nebo bývala korunovačním místem francouzských králů. A bylo to záměrně ponížit Francii, zlomit Francii. Výsledek byl ale úplně opačný, protože Francouzi o to víc řekli, tak to teda ne, toto my si nenecháme líbit. A to též se stane tady na Ukrajině. To znamená o to víc, Ukrajinci řeknou ne, ne, nikdy znovu do moskevského područí už nás nedostanete.
3: Čili ponížit, podrobit, zničit, tohle je ten společný motiv, kvůli kterému se útočníci obracejí právě proti symbolům kultury a víry.
2: Ano, je to přesně tak.
3: V posledních letech jsme taky sledovali ničení památek v Sýrii, Iráku, Mali, teď tedy na Ukrajině, nově i škody na historických památkách v Iránu. Můžeme tohle chápat tak, že kulturní dědictví se stává jedním z bojišť moderních konfliktů, stejně jako právě území nebo ekonomika?
2: Ano, bohužel už se stalo. A to, co bylo v první světové válce, to se stalo také ve druhé, kdy to pokračovalo, kdy zase Němci úplně nesmyslně třeba bombardovali Rotterdam a některá historická města v Anglii během takzvaného blicu. A zase naopak spojenci potom bombardovali speciálně centra německých historických měst. Čili člověk, když dnes putuje po Německu, vidí často, jak jsou dochovány ty čtvrti okolní z 19. století a ty úplně moderní. A ta historická centra byla často úplně zničena. Takže si Západ demokratický bohužel také převzal v té druhé světové válce.
1: Literární historik Martin Putna. A v ranním vysílání na Plusu se teď budeme věnovat ekonomice. Poslanci Evropského parlamentu budou dnes hlasovat o opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Jedná se o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela, aby zabránila zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
4: Akcie ve Spojených státech na začátku nového obchodního týdne vzrostly. Reagovaly především na zprávu o předběžné mírové dohodě mezi Spojenými státy a Íránem, která zlevňuje ceny ropy. Dál posilovaly akcie vesmírné společnosti SpaceX, s nimiž se začalo obchodovat v pátek. Více než jiné podniky zpevnily také akcie výrobců čipů.
1: V tendru na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji podali finální nabídky společnosti RegioJet a České dráhy. Arriva nabídku nepodala. Soutěž byla vyhlášena loni v únoru, jde o největší tendr na dopravce v historii Česka.
4: Místo rozhlasových a televizních poplatků peníze ze státního rozpočtu. S takovou změnou počítá návrh zákona, který včera schválila vláda. Česká televize i Český rozhlas by podle něj museli od příštího roku hospodařit s rozpočtem o stovky milionům nižším než letos. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Podrobnosti i reakce opozice a obou médií teď rozebereme s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Dobré ráno.
5: Hezké ráno.
4: Co dalšího k tomu nově schválenému návrhu víme?
5: Tak ministr Klempíř poprvé řekl částku, se kterou by obě média měla od příštího roku hospodařit.
6: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
5: Ministerstvo při výpočtu částky vycházelo tedy z roku 2024, to znamená z doby, kdy koncesionářské poplatky zůstávaly roky bez navýšení. Televize by podle vládního návrhu v příštím roce měla zhruba o miliardu korun míň než letos, Český rozhlas by přišel o víc než 400 milionů. Od příštího roku by tak musel právě Český rozhlas třeba hospodařit se zhruba stejnou částkou, jakou měl k dispozici v roce 2006. Rozpočet pro média by se pak podle Klempíře upravoval, pokud by kumulovaná inflace přesáhla 10%. Ministr taky řekl, že je třeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji a tím snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje.
4: Návrh teď musí projednat sněmovna. Jak na něj reagují opoziční poslanci?
5: Kroky vlády výrazně kritizují, podle nich návrh zasahuje do nezávislosti České televize i Českého rozhlasu. Například předseda ODS Martin Kupka označil tento krok vlády za mafiánskou praktiku a za zestátnění veřejnoprávních médií. Současný vládní návrh považuje za ohrožení nezávislosti i šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Kvůli rozhodnutí vlády chce uspořádat k veřejnoprávním médiím další kulatý stůl.
7: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
5: Předseda mediálního výboru sněmovny František Talíř z KDU ČSL taky řekl, že opozice využije všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila. Z toho důvodu se dá při schvalování návrhu ve sněmovně očekávat dlouhá debata. Je tedy otázka, jestli se legislativní proces stihne včas a změny začnou platit už od příštího roku, jak chce vláda.
4: A jak se k vládnímu návrhu staví ředitelé obou médií?
5: Jak šéf České televize Hynek Chudárek, tak šéf rozhlasu René Zavoral jsou dlouhodobě proti změně financování. Současný systém financování považují za funkční a zaručuje podle nich nejvyšší možnou míru nezávislosti. Taky jim vadí, že s nimi vládní koalice nekomunikovala dopředu. Kvůli snížení příjmů by obě instituce musely dohromady propustit až 700 lidí, pokračuje Chudárek.
8: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené. A samozřejmě začneme jednat i s politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
5: Pro televizi i rozhlas by to znamenalo, že budou muset omezit výrobu, jak řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
9: pokud by tento návrh zákona prošel a byli bychom takto financováni státní rozpočtu touto částkou, velmi zásadní zásah do služeb, které Český rozhlas dneska nabízí. Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů v těch premiérových cyklech, omezení tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání. Já tam vidím poměrně nutné samozřejmě v tu chvíli omezit i některé věci v oblasti regionálního vysílání.
5: A podle Zavorala je možné, že by rozhlas musel přistoupit i ke zrušení některých stanic.
4: Informace o zrušení televizních a rozhlasových poplatků a přesunu financování obou médií pod státní rozpočet shrnula v Radním Plusu redaktorka domácí redakce Eliška Zábrocká. Díky za to, naslyšenou.
5: Díky, hezký den.
10: Posloucháte Raní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Tématu se budeme věnovat také po 7. hodině. Našimi hosty budou Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví, z motoristů sobě, a také René Zavora, generální ředitel Českého rozhlasu. Teď máme 6,5 minuty před 7. hodinou. Před námi je ranní komentář. V tom dnešním se jeho autor, politolog Lukáš Jelínek, zamýšlí nad tím, kdo bude mít užitek z novely stavebního zákona, o níž se právě rozhoduje ve sněmovně. Mladé rodiny, nízkopříjmové domácnosti ani seniori to podle něj nebudou.
11: Krizové řešení v krizové době. Tak ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová označila novelu stavebního zákona, která ve sněmovně čeká na závěrečné třetí čtení. Vzhledem k tomu, jakou bramboračku připomíná, bychom měli být spíš ve střehu, aby toto krizové řešení v krizové době léta panující krizi bydlení ještě neprohloubilo. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla může návrh vést až k totálnímu kolapsu systému povolování staveb. Na květnovém odborném semináři také upozornil, že řada věcí sice jde správným směrem, ale ten způsob, jak se to dělá, je daleko větší nebezpečí než jednotlivé paragrafy. Situace se má tak, že koalice novelu předložila coby poslaneckou iniciativu. Vyhnula se tím, jak už se stává smutným zvykem, zevrubnému připomínkovému řízení napříč státní správou i tripartitou, zejména však legislativní radou vlády, přestože své záměry shrnula na úctyhodných 800 stran. Jenže pak se nad dokumentem začaly rojit mouchy, pročež hospodářský výbor sněmovny pod taktovkou koaliční většiny připravil takzvaný komplexní pozměňovací návrh, jenž čítá bezmála 1100 stran. A aby toho nebylo málo, další stohy 130 souvisejících i nesouvisejících úprav přichystali jednotliví poslanci. Dávný bonmot říká, že když do sněmovny vstoupí kůň, vyleze z ní při nejmenším velbloud. Výsledná podoba zákona je ve hvězdách a i samotní zákonodárci se budou ještě dlouho po závěrečném hlasování pídit, co všechno a v jaké podobě prohlasovali. Momentálně se zdá, že v některých ohledech koalice mírně ustoupila, tedy že nebude například úplně rozmetán koncept poradenství ve městech a obcích, nebo že se zúží skupina po vlastním bydlení lečnicích občanů, kterým čerstvá legislativa příliš nepomůže. Jsou ale nesmysly, které si Mrázová vymluvit nenechala. Namátkou zapojení již dnes přetížených úřadů práce do agendy je jim na hony vzdálená. Nebo si snad vláda myslí, že tito úředníci budou sto se pohybovat v terénu a řešit konkrétní problémy. Zatímco samosprávy, spolky, platformy věnující se bydlení, ekologové, ale i zmínění architekti pohlížejí na koaliční úsilí skepticky, ministryně se zaštiťuje podporou hospodářské komory či svazu průmyslu a dopravy. Tím ale jen dokládá, že zákon je dárkem hlavně pro mocné biznisové hráče a developery stavějící za miliardy ve velkém především v Praze. Speciální zjednodušený režim má totiž fungovat u staveb k bydlení s podlahovou plochou nad 10 000 metrů čtverečních. Z podobného ranku je i koaliční snaha oživit hypoteční trh. Jenže vlastní střechu nad hlavou nezřídka potřebují mladí lidé s nedostatkem prostředků, nízkopříjmové rodiny nebo seniori. Ovšem místo toho, aby kabinet fandil výstavbě malých a levnějších bytů, nebo aby přiměl developery, aby i do luxusních rezidencí po rakouském vzoru začleňovali prvky sociálního či dostupného nájemního bydlení, vydal se opačnou cestou. Samotná centralizace stavebního řízení na škole škodu být nemusí, jen by neměla vést ke ztrátě schopnosti posuzovat detail. Důkladnější diskuzi si též zaslouží korupční rizika a nakládání s veřejným zájmem, aby nekolidoval s ochranou soukromého vlastnictví nebo přírody. Nad tím vším měl být včas hledán přinejmenším politický konsenzus s opozicí, leč koalice spěchá. Změnu stavební normy si vytkla za zásadní cíl a chce rychle předvést výsledky. Práce kvapná však bývá málo platná a slouží leda lobbystům, kteří si své zájmy ohlídat dokáží. Až se ze změti pozměňovacích návrhů vyklube konečná podoba zákona, dojde to možná i ministryni Mrázové. A nebo šlo o úmysl od samého začátku?
1: Politolog Lukáš Jelínek a jeho ranní komentář.
4: A 3 minuty před 7 hodinou rozebereme ještě jedno téma. Dnes je poslední den, kdy můžou ovocnáři nahlásit škody kvůli letošním jarním mrazům. Oznamují je státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a jeho pracovníci pak přijdou místo zmapovat. Podle úřadu to zatím vypadá, že letošní škody nebudou tak výrazné jako v roce 2024, kdy mráz zemědělcům výrazně uškodil posledně. A podrobnosti teď řekne Martin Fischer z domácí redakce. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
4: Kolik toho to zmráz poničil.
12: Co se týče zemědělské plochy, tak podle státního zemědělského intervenčního fondu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Tato čísla jsou platná k neděli, takže ta konečná budou vyšší. Mluvčí fondu Eva Čespiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
13: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před 2 lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
12: Naposled mráz poškodil plodiny v roce 2024. Letošní zasažená plocha je podle Čespivy o 2200 hektarů menší. Oproti roku 2024 je nižší i letošní počet dotčených pěstitelů, a to o 219. Zopakuji ale, že letošní data ještě nejsou kompletní. Zemědělský fond zároveň vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. A nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci.
4: To je tedy pohled úřadu. Jak ty letošní škody hodnotí sami pěstitele?
12: Podle ovocnářů byly nejhorší mrazy na konci dubna. Už dřív odhalili, že letošní škody budou kolem 1 miliardy korun. V roce 2024 to byla skoro 1,5 miliardy. Tajemník ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, je velké poškození jabloní.
14: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněno i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
12: Chaloupka dodal, že v některých lokalitách hlásí pěstitelé u jabloní propad úrody až o 80%. Největší škody budou letos bez ohledu na druh plodin v oblasti středních, východních a jižních Čech a střední Moravy.
4: Dodává Martin Fischer z domácí redakce. Děkujeme za souhrn tohoto tématu. Naslyšenou.
12: Díky, naslyšenou.
1: Bylo 7 hodin v úterý 16. června. Vás ranní relaci na Plusu provázejí Martina Mašková
4: a Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus.
4: A čemu se budeme věnovat v této hodině? Jaké dopady bude mít na Český rozhlas a Českou televizi financování ze státního rozpočtu?
15: Ten návrh je naprosto šokující. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
1: Jak se do mistrovství světa ve fotbale promítá dění v Iránu a protesty proti jeho elitám.
4: A může schůzka prezidentu Trumpa a Zelenského na summitu G7 přispět k posunu v jednání o míru na Ukrajině? Nejen to rozebereme. Zprávy dnes chystá Ondřej Látal.
16: Přeju dobré úterní ráno. Lidi od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky. Rozhodla o tom vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady přijdou obě média o více než 1 miliardu korun.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
17: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
18: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
16: A podrobně to v Ranním plusu probereme hned po zprávách. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními, jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
19: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se sráží. Až se lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Prezidenti Ruska a Ukrajiny jsou podle amerického prezidenta připraveni jednat o vyřešení války na Ukrajině. Donald Trump to řekl na summitu 7 největších ekonomik světa G7 ve francouzském Evianu.
20: Americký prezident Donald Trump upřesnil, že si telefonoval jak s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, tak i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a oba jsou podle něj otevření jednat o krocích k ukončení války. Zelenský údajně Putinovi nabídl setkání na summitu u Ženevského jezera. Podle něj ale ruský prezident není připravený jednat o konci války. Zelenský se v Evianu účastní schůzky spolu s ostatními lídry G7. Německý kancléř Friedrich Merz zdůraznil, že Ukrajina je v nové pozici síly a Rusko nemůže vojensky zvítězit. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby Spojené státy pokračovaly v pomoci Ukrajině a zesílili tlak na Rusko. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Český rozhlas.
16: Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotkách, by dnes mohli podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
21: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM, kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
22: I tak se domnívám, že to mohlo projít bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
21: Pokud Europarlament opatření o zákazu tzv. Svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Český rozhlas.
16: Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcí v přepočtu o více než 200 miliard korun víc, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcí byl téměř 1,8 bilionu korun. Tedy nejvíc v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. Musk se díky tomu v zápětí stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Letní scéna Muzea Kampa dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Ten připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati.
0: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
6: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Český rozhlas.
16: Čerstvá doprava v Ranním plusu. Dálnice D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary je stále neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 26,5 kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. Policie teď odklání provoz na 25. kilometru sjezdem na Lány a dálnici je možné objet přes Stochov a Nové Strašecí. Na příjezdu do Prahy po D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru srazila dvě auta. Projíždí se teď jenom jedním pruhem a v koloně ze 7. kilometru se zdržíte okolo 20 minut. Kolona popojíždí na příjezdu do Prahy od D1. Od Průhonic ze 6. kilometru se jede pomalu až ke sjezdu na jižní spojku. Zdržení kolem 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona od sjezdu na Jesenici až před Ořech. Omezují se taky vjezdy do obou tunelů. Celý úsek je teď asi na 45 minut. A velmi silný provoz je už taky na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od D11 k Průmyslové pojedete asi 20 minut. Dobře dojďte. Teď ráno je jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu čekáme přibývání oblačnosti na celém území. V Čechách už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy občasný déšť anebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně bouřky. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Posloucháte Ranní plus.
1: U mikrofonu jsou Martin Matějka a Martina Mašková. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO schválila návrh zákona, který změní financování Českého rozhlasu a České televize. Teď budou zákon projednávat poslanci. Namísto z poplatků chce koalice ANO, SPD a motoristů sobě financovat rozhlas a televizi ze státního rozpočtu. Zákon má platit od nového roku, od ledna 2027. Český rozhlas by měl podle tohoto návrhu v rozpočtu zhruba 400 milionů korun méně oproti letošku. Česká televize asi o miliardu oproti tedy částce, kterou plánuje letos vybrat na poplatcích. Vedení obou médií veřejné služby uvedla, že budou muset omezovat výrobu a propouštět. Ve vysílání je teď s námi Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví a také předseda poslaneckého klubu motoristů sobě. Dobrý den.
23: Dobré ráno.
1: Pane ministře, proč mají být média veřejné služby předmětem každoročních debat o výši rozpočtu?
23: Chci ujistit média veřejné služby, že nebudou předmětem každoročních debat o rozpočtu. Ten zákon je koncipován velmi jasně. Je tam stanovena pevná částka, o které vy jste hovořila, a pak pravidelná roční valorizace. To znamená, vůbec poslanci už o tom hovořit nemusí, ani vláda to nemusí řešit. Je to podobně jako u stávajícího zákona.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že očekává jednání o výši částky pro rozhlas a televizi při projednávání návrhu poslanci, teď tady ve sněmovně. Takže ty navržené částky pro rozhlas a televizi se ještě můžou změnit?
23: Poslanecká sněmovna je suverén a mohou se změnit. Ta částka byla navržena podle roku 2024 před zvýšením poplatku, čili je přibližně o 15% nižší, než je očekávaný letošní příjem. Vláda vycházela z toho, že v každém odvětví je potřeba se pokusit šetřit. Dělají to i ostatní ministerstva, konečně můj úřad musel 15% ušetřit. Nicméně poslanci samozřejmě o této věci budou dlouze diskutovat a nějaké úpravy toho zákona nelze vyloučit.
1: Ale víte, že třeba od příštího roku by tak rozhlas musel hospodařit za zhruba stejnou částku, jako měl k dispozici v roce 2006, čili to je znatelné.
23: Musel by hospodařit s částkou, kterou měl v roce 2024, a to hospodařil úspěšně a fungoval úspěšně a vysílal stejně dobře jako dnes.
1: Několik tedy podle informací vedení Českého rozhlasu, my budeme za okamžik mít možnost také mluvit s generálním ředitelem Českého rozhlasu, takže ty částky bychom zpřesnili. Podle tedy vašich předpokladů je ještě možné, že ta částka, která je uvedena teď v tom návrhu, by se mohla případně navýšit během té poslanecké debaty, nebo vy ji považujete za optimální?
23: Já ji v tuto chvíli považuji za optimální, ale nevylučuji debatu o té částce při projednávání ve sněmovně, jak se obecně děje u všech zákonů. V tuto chvíli je potřeba, aby obě instituce veřejné služby předložily poslancům a veřejnosti argumenty, proč by se cokoliv mělo změnit. Skutečně my do této chvíle slyšíme pouze výhrušky o tom, že se bude propouštět, že se budou vypínat kanály nebo se něco nebude vysílat, ale neslyšíme racionální návrhy manažerské, které by obhajovali to, že se také dá ušetřit. Protože váš rozhlas i Česká televize fungovaly v roce 2024 velice kvalitně, vysílali kvalitní pořady, propouštění nedocházelo, k omezování výroby také nedocházelo a je skutečně se na to podívat, protože ta data nejsou veřejně přímo k dispozici. Spousta smluv je začerněných, nevíme, za co se ty peníze dávají externím firmám, neexistuje tam kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu a já si myslím, že poslanci by měli se s těmito všemi argumenty mít možnost seznámit.
1: Tak kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu se plánuje, tam jste, myslím, nebyli v rozporu s opozicí a Český rozhlas v minulých letech optimalizoval, takže propouštěl zaměstnance, čili není pravda, že by tam nedocházelo k žádným úsporám. Ještě ocituji, dovolíte-li, Reportéry bez hranic. Ti uvedli, že představená úprava zákona nezaručuje, teď to přímo ocituji, přiměřené, udržitelné a ani předvídatelné financování médií veřejné služby podle objektivních a transparentních kritérií. To by ale, pane ministře, bylo v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií, na což poukazují právě i Reportéři bez hranic. Čili jak budete hájit tu normu v Bruselu, jakými argumenty?
23: My nemusíme hájit normu žádnými argumenty, ona je v souladu. Samozřejmě s zákonem EMFA je to dáno tím, že jde o kapitolu ze státního rozpočtu, jde o alokaci jasné konkrétní částky, včetně výhledu několika letého do budoucna ze státního rozpočtu do rozpočtu ministerstva kultury a v tomto ohledu navíc dochází k valorizaci. Takže v tomto to určitě není. Víte, ještě jednu poznámku. Já si myslím, že není úplně šťastné. Já jsem také měl možnost vést společnosti, které měly mnohdy více zaměstnanců, než má třeba Český rozhlas nebo Česká televize, a přijít za akcionáři nebo zaměstnanci a první, co říci, že budu propouštět a zavírat, to není dobrá cesta. Správná manažerská cesta musí být hledat úspory, přicházet s argumenty, odkrýt hospodaření, to znamená přicházet s otevřenými smlouvami, kde bude naprosto jasné, kam komu tyto instituce například platí za externí služby, a to je hodně peněz.
1: My budeme mít možnost za pár okamžiků mluvit s generálním ředitelem Českého rozhlasu právě o tom, jakým způsobem rozhlas vlastně v minulosti i prezentoval financování médií veřejné služby. Transparentní to bylo. Proč jste se, pane ministře, bránili možnosti, aby vznikly určité záruky, pojistky, aby nevznikly obavy médií veřejné služby? Kdyby třeba mediální legislativa byla schvalována odděleně sněmovnou a senátem nebo ústavní většinou?
23: Tak já zásadně chci odmítnout to, že změna způsobu financování má vést nějakému omezení či ohrožení svobody médií. To je první věc.
1: Neodpuste, já jsem se ptala tady na ty pojistky a záruky. Prosím, na tuto odpovězte.
23: Současný zákon o poplatcích žádné takové pojistky ani záruky nemá. Nepožadovalo to ani předchozí vláda, ani žádné předchozí vlády v celé historii České republiky od vzniku všech těch zákonů snad s počátkem 90. let. Tak já nevidím důvod, když současný zákon o poplatcích je možné jakoukoliv většinou v poslanecké sněmovně změnit nahoru či dolů, proč by tento zákon měl být výjimkou.
1: Boris Šťastný, minister pro sport, prevenci a zdraví, také předseda poslaneckého klubu motoristů Sobě. Děkuji za rozhovor.
23: Děkuji a hezké ráno.
1: Ve vysílání je s námi generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Dobrý den.
5: Hezké ráno, dobrý den.
1: A vy jste, pane ředitel, mluvil o tom, že se rozhlas a televize dostanou pod opakovaný politický tlak. V čem je z vašeho pohledu rizikové, pokud tedy budou předmětem rozpočtových debat?
5: Tak samozřejmě hlavně nutno říci, že v tom zákoně opravdu by měly existovat právě některé ty pojistky, o které teďka byl pan ministr šťastný, že odmítá. Mimochodem, vláda se inspirovala v zemích Evropské unie, protože tam opravdu některé z těch médií veřejné služby jsou financovány ze nějakého veřejného rozpočtu, ale jsou tam právě všechny ty systémy různých pojistek, čili hledali inspiraci v Evropské unii u těch 15 zemí, tak by bylo fajn hledat tu inspiraci právě i v tomto systému pojistek. Samozřejmě my jsme velmi, řekněme, v blízkém kontaktu vlastně s tou slovenskou realitou a myslím, že ten slovenský příklad nás opravdu nutí k té obezřetnosti a k tomu, aby opravdu tady tento systém nějakých kontrolních pák, váh prostě a protivách byl nastaven. A to bohužel ten obranný zákon, byť my jsme ho včera ještě neviděli, už teď už je v systému načten, čili se máme na ní možnost podívat, ale zatím opravdu neobsahuje.
1: Vy ještě vidíte prostor nebo možnost, že by se avizované částky pro rozhlas a televizi při tom projednávání ve sněmovně mohli navýšit?
5: Tak já vnímám to, co zaznívalo teďka od pana ministra Šťastného. Na druhou stranu já už za ta poslední měsíce různých projednávání a vyjednávání jsem vždycky různě překvapován, čili já se přiznám, že tu moc nevěřím. Ano, my samozřejmě budeme snášet argumenty a informace pro to, aby ta částka nezůstala konečná, aby se navýšila, abychom opravdu mohli dostat k tomu, co jsme posluchačům slíbili a co bychom jim rádi předkládali a nabízeli v našem programu, ale já jsem v tomto spíše skeptický. Já to tak trošku vnímám, že to je takové to uklidňování a takové to hlazení po srsti, že se můžeme těšit na nějakou možnou diskuzi, debatu a že možná k tomu navýšení dojde, ale já tomu opravdu nevěřím. Pokud tomu bude jinak, tak budu jen překvapen a v tomto případě tedy mile. Doposud jsem byl překvapen při těch jednání spíš nemile.
1: Ohradil jste se také vůči tvrzení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že média veřejné služby neumí šetřit. Proč podle vás ta změna financování nepřinese vyšší efektivitu?
5: Víte, já hlavně při té neexistující debatě, ale protože ona opravdu neexistuje, tady diskutují odborné kruhy, akademické kruhy, studenti, zástupci odborné laické veřejnosti, managementy, ale nediskutují vládní politici, ti se opravdu těch konferencí, seminářů neúčastní za celý poslední půl rok, čili oni evidentně, je to vidět na těch vyjádřeních, neznají vůbec tu realitu, v jaké funguje třeba český

0: snižovali provozní náklady, zrušili jsme vysílání na středních vlnách velmi náročných a těch provozních režijních úprav a šetření a úspor byla celá řada. Je škoda, že si je předkladatelé toho návrhu nepřečetli ve výročních zprávách o hospodaření Českého rozhlasu. Mimochodem, stávající poslanci do poslanci hnutí ANO například tyto výroční zprávy v minulosti vždycky zcela bez výhrad schvalovali. Či moc dobře vědí, že ty šetřící mechanismy a úspory jsme v minulosti udělali a nebylo jich málo. Jinak bychom samozřejmě s tou 45 korunou měsíčně za jeden rozhlasový přijímač opravdu nebo za domácnost vlastně nebyli schopni takto vydržet a nám se to přesto i podařilo.
1: To rozhodnutí vlády, tedy ten návrh, o kterém mluvíme celou dobu, jste označil za nepřátelský krok s cílem destabilizovat, následně oslabit média a veřejné služby. Pokud by byl přijat v této podobě, od kdy se promítne do rozhlasového provozu?
0: Tak vláda slibuje, že to už bude od 1. ledna 2027. Já jsem v tomto trošku realističtější. Já myslím, že i vládní politici ví, že to je těžce stihnutelné. Pokud platí tedy i to, co avizovala dopředu například opozice, že bude obstruovat tento zákon v rámci poslanecké sněmovny, uvidíme, jaké projednávání bude v Senátu, jak se k celé verzi zákona postaví pan prezident. Čili v tomto duchu já jsem opatrný, myslím si, že to 1. lednu stihnutelné není. Na druhou stranu, pokud by tomu tak bylo a vidím samozřejmě tu snahu ty věci uspěchat právě na úkor jakékoliv debaty a diskuse, tak samozřejmě budeme muset už od 1. ledna příštího roku hospodařit s částkou, která je opravdu o 411 milionů korun nižší, tak to vypadá teďka podle toho návrhu.
1: To znamená, že to případné tady avizované propouštění 150 až 200 lidí, omezování premiér a tak dále, by nastalo počínaje novým rokem?
0: Určitě, já se samozřejmě musím manažersky připravit na ten rok, my připravíme rozpočet na příští rok už teďka vlastně od léta, to znamená, budu muset připravit rozpočet vlastně v několika variantách a ta jedna z těch variant bude opravdu krizová, to znamená, že by ten rozpočet byl nižší a víte, já se musím trošku usmívat nad všemi těmi manažerskými radami politiků, už jsme je slyšeli na tiskové konferenci, před chvíli nám mi řekl pan ministr Šťastný, věřte, že my se opravdu manažersky s panem ředitelem Chudánkem chovat umíme a chováme. A rozhlas je postaven na dvou věcech, hlavně na lidech a samozřejmě na technologiích. V momentě, kdy začnete omezovat služby, protože musíte omezovat, máte těch peněz méně, to je v každé domácnosti logické, máme v peněžence méně peněz, musím se o něco ochudit, tak v tomto případě musíme omezit služby a omezují-li služby ve vysílání, tak samozřejmě stojí-li na lidech, musím snižovat počty pracovních míst. Čili to není žádné vyhrožování, to je bohužel realita. My jsme v letošním roce dostali od ministerstva zahraničí věcí o 25% nižší rozpočet na zahraniční vysílání. A bohužel jsme museli o 8 pracovních míst snížit právě počty třeba toho zahraničního vysílání. Čili to není žádné vyhrožování, to je bohužel realita. Budeme muset sahat do provozu, budeme muset sahat do služeb, bavit se opravdu o snížení výroby, výrobních kapacit a to se nemůže nedotknout v podstatě počtu pracovních míst. Čili to není opravdu strašení, to je bohužel holá realita. A je škoda, že právě toto snižování počtu, respektive té výše částky rozpočtové, dopadne jen a jen na posluchače.
1: René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu. Děkujeme za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
2: 7 hodin 22,5 minuty, úterý 16. června, tady je krátký přehled zpráv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie. Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud, jak zjistil náš zpravodajský server i rozhlas. Podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho otcu osvobodil proti verdiktu. Tu se ale odvolala státní zástupkyně. A zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983 a klesly přibližně na 340 milionů barelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. A v Ranním plusu pokračujeme dál. Irán je stále technicky ve válce se Spojenými státy. Jeho fotbalisté ale na americkém území právě odehráli svůj první zápas na mistrovství světa. Remizovali v něm s Novým Zélandem 2-2 a to v Los Angeles, kde žije největší americká komunita emigrantů z Iránu. Utkání se proto změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu. V Kalifornii to sledovali náš zvláštní zpravodaj na šampionátu Jan Kaliba, který je stále ještě na stadionu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Mezinárodní fotbalová federace právě v obavách ze zmíněného scénáře zakázala na stadionu iránské vlajky se symbolem slunce Alva, tedy monarchie před islámskou revolucí. Jak to dopadlo?
3: Dopadlo to tak, že to řešil ještě těsně před zápasem i soud ve zrychleném řízení. Ten potvrdil to rozhodnutí FIFA, ale přesto se to před stadionem změnilo v protirežimní manifestaci. Byly tam stovky a stovky lidí se symboly iránské monarchie. A spousta se s nimi dostala i na tribuny, přestože tedy soud řekl, že i svoboda projevu ve Spojených státech má svoje hranice a že jde o soukromou akci na soukromém pozemku, ne někde v parku, takže zákaz platí. Naopak právník iránských emigrantů argumentoval, že jde o globální akci, na které se podílejí i vlády, takže je svým způsobem veřejná. Každopádně lidé před stadionem mi hrdě ukazovali, jak si cpou ty předměty se lvem a sluncem, kam se dá pod tričko, do kapes, a úspěšně ty vlajky, trička nebo kravaty s touhle symbolikou pronesli až sem, potom vybučeli iránskou hymnu, kdežto hráči se drželi za srdce a zpívali, takže na těch tribunách se to místy skutečně měnilo v demonstraci proti iránskému režimu.
2: Proč iránští imigranti, kteří jsou proti současnému režimu, nepodporují ani fotbalisty své původní vlasti?
3: Ono to neplatí o všech, bylo tu i dost iránských fanoušků se symbolikou současného režimu a byl jsem svědkem třeba roztržek před stadionem s protirežimními Iránci, naštěstí jen slovních, většinou v perštině. Další kategorií byli protirežimní Iránci, kteří si ale nemohli pomoct, a když zápas začal, tak se nechali strhnout a fandili iránskému týmu, a těch bylo opravdu hodně. Iránci tu byli jako doma, no ale někteří Iránci američtí skutečně nepřišli na ten dnešní zápas fandit Iránu za žádnou cenu, ale protestovat proti režimu, a dívka Nasani vysvětluje proč.
4: Všichni členové tohoto iránského týmu si třásli rukama s Chameneím, než ho zabila bomba. Všichni z nich podporují režim v Teheránu. Oni nás nereprezentují a Iránci nebudou šťastnější, když tenhle tým vyhraje. Víte, kdo byl šťastný? Mehran Samak. To byl mladý kluk, který se v Iránu radoval z porážky iránské prorežimní reprezentace na šampionátu před 4 lety. A vzpomínáte, co se mu stalo? Zastřelili ho za to přímo před jeho snoubenkou. Tak jak se máme radovat, když sem přijel tým iránského režimu?
5: Because he was happy that the Islamic Republic lost. So how we can be happy just by the Islamic regime team to come in here?
2: A Jané, prosím už jen krátce, jak se k té situaci vyjadřují samotní členové iránského týmu, kteří čelili mimo jiné restrikcím ze strany americké administrativy.
3: Ano, před chvilkou jsem byl na tiskové konferenci kouče iránského týmu Amera Galeneiho. Ten v žádné odpovědi se nezapomněl opřít do americké vlády a připomenout, že Iránci nedostali povolení přijet sem do Los Angeles z tréninkového kempu v Mexiku 2 dny před zápasem, jak plánovali, a že musí zase hned odjet, že se to podepisuje na únavě. Ale pokud jde o to dění v publiku, tak i on si všiml, že nakonec, když začalo utkání, tak tu Iránci byli v podstatě jako doma, že jeho týmu fandili Iránci všech vyznání a politických přesvědčení, jak on to nazval.
2: Tolik zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na fotbalovém šampionátu Jan Kaliba. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Posloucháte Plus. Už 10 let funguje biomedicínské centrum BioCEF ve Vesci u Prahy. Za tu dobu odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy pokročili ve zkoumání genů, nemocí i nových technologií. Dnes BioCEF pracuje přes 600 vědců a techniků z Česka i ze zahraničí.
6: Teďka vkládají vlastně gen, elektrickým pulzem dopravíme DNA do té kvasinky.
7: Kdybyste ji tam vtlačili?
6: Abych řekl, až vstřelili. Tak velmi intenzivní, velmi krátký puls.
8: Jiří Zahradník z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem v centru BioCEF umí předpovídat mutace virů. Dědičnou informaci viru výzkumníci přenesou do neškodné kvasinky, aby nikomu neublížila. A pak ji nechají zrychleně mutovat.
6: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací v té variantě Omikron dávno předtím, než vznikla.
8: Další výzkumníci v BioCEFu sestavují encyklopedii všech lidských genů nebo zkoumají genové pozadí nemocí. Pomáhají jim v tom i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
9: Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
8: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v BioCEFu.
9: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 tisíc.
8: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi.
10: Tak se snažíme dát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co byla nalezena u toho pacienta.
8: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v Biocevu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
7: Tady tyhle si to přístroje, to jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
8: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
7: My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost.
8: Vědci v Biocevu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
7: Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrii. Z B do A jede vláček, který veze nekvalitní mitochondrii.
8: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
7: My chceme u nádoru potlačit přenos směr k nádorové buňce a naopak u nenádoru tkání podpořit.
8: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Už přes 500 000 Čechů má hlavní zaměstnání se zkráceným úvazkem. Rozebereme to podrobně v další půl hodině Ranního plusu. Bylo 7:30, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu plus další zpravodajský souhrn od Ondřeje Látala.
11: Český rozhlas plus.
12: Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Irán by mohl v rámci mírové dohody získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Fond by podle něj financovala koalice států Perského zálivu. Ukrajina a Evropská unie otevřely první kapitoly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Zelensky před odletem na summit G7 do Francie prohlásil, že jednou z nejsilnějších odpovědí, jakou Evropa může na ruskou agresi dát, je urychlení procedury vstupu Ukrajiny a Moldavska. Armáda chce převzít karlovarské letiště a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle dokumentů ministerstva obrany plánují přizpůsobit přistávací dráhy pro potřeby vojska i Severoatlantické aliance. Letiště ale i dál budou moct využívat civilní lety. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Od září musí mít každá první třída v Česku nad 15 žáků svého asistenta pedagoga. Opatření má pomoct prvňákům i učitelům. Asociace základních škol ale varuje, že sehnat kvalitní lidi je kvůli nízkým platům problém, a to třeba v Praze. Ministerstvo školství ale tvrdí, že plošný nedostatek neeviduje. Tady je ranní doprava na plusu. Dálnice D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary je stále neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 26. a 0,5 kilometru se řeší nehoda nákladního auta s osobním. Policie odklání provoz na 25. kilometru sjezdem na Lány a dálnici je možné objet přes Stochov a Nové Strašecí. Před odklonem se nezdržíte. Na příjezdu do Prahy po D10 za sjezdem na Radonice na 3. kilometru se srazila dvě auta. Projíždí se teď pouze jedním pruhem. V koloně od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru se zdržíte více než půl hodiny. Nesouvislá kolona teď popojíždí na příjezdu do Prahy od dálnice D1 od sjezdu na Říčany z 11. kilometru se jede pomalu až do Prahy ke sjezdu na jižní spojku. Zdržení kolem 25 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona od sjezdu na Jesenici až před Ořech. Omezují se taky vjezdy do obou tunelů. Celý úsek teď pojedete asi 40 minut. Velmi silný provoz je už taky na okruhu a Štěrboholské spojce v Praze, konkrétně směrem na Lanový most. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete zhruba 25 minut. A provoz už vázne i v Liberecké ulici a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka pojedete až půl hodiny. Dobře, dojeďte. Teď ráno je jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy se zvětšenou oblačností. Od západu čekáme přibývání oblačnosti na celém území Česka. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy občasný déšť anebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Teploty dnes přes den 18 až 23 stupně, na jižní Moravě naměří až 25, na horách kolem 15 a vát má slabý, během dne mírný vítr ze západních směrů. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
11: Posloucháte Ranní plus.
1: Dnes vás jim provázejí Martin Matějka a Martina Mašková. Už hruba za hodinu a půl francouzský prezident Emmanuel Macron u Ženevského jezera přivítá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Spolu s lídry 7 největších ekonomik světa budou řešit i válku na Ukrajině. Na summitu máme našeho zpravodaje Martina Baluchu. Martine, dobré ráno.
13: Také zdravím, hezké ráno všem.
1: Může summit přinést výraznější zlom v řešení války na Ukrajině? Jak lídři hodnotí její průběh a rozložení sil?
13: Já co tady na summitu poslouchám západní lídry, západní politiky, tak dost často poukazují na to, že ty pozice Ukrajiny se v posledních měsících změnily, že se změnily k lepšímu. Například šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová zdůraznila, že se Ukrajině daří držet frontovou linii, že částečně dobývá zpět svá území, že dokáže útočit na strategické cíle, a to hluboko uvnitř Ruska, a že se taky stala světovým lídrem ve výrobě špičkové vojenské techniky. Taky von der Leyenová zdůrazňovala a znovu připomínala tu půjčku, evropskou půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur, která tedy podle ní pokryje 2/3 výdajů financí na Ukrajině, jak letos, tak i příští rok, ale že se i tady na summitu bude hledat právě to financování té zbylé třetině. A vlastně podobně můžeme říct, v tomto duchu mluvil i německý kancléř Friedrich Merz.
14: Ukrajina se dnes nachází v nové pozici síly. Rusko nemůže vojensky vyhrát. Navíc je jeho ekonomika v těžké situaci. S maximální opatrností a zdrženlivostí říkám, že poprvé by se zde mohlo pomalu otevírat okno pro diplomacii.
13: To byl tedy německý kancléř Friedrich Merz. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce na summitu poukázat na tento vývoj, tedy příznivý z pozice Ukrajiny, vyzývá Američany, aby i nadále podporovali Kyjev a aby víc ještě zatlačili na Rusko.
1: Zelenský a Trump, tedy oba prezidenti, si ještě před summitem telefonovali. Mají naplánované i osobní jednání v Evianu?
13: Pokud jsem se díval, tak zatím žádné bilaterální jednání, to znamená ta schůzka s očí do očí osobní, tady v Evianu v plánu zatím není, ale budou vlastně na tom stejném jednání ostatních státníků G7, ten program je jasný, v 8.55, abychom byli přesní, tak prezident Emmanuel Macron přivítá právě Zelenského tady v Evianu a pak by mělo následovat vlastně přes 2 hodiny jednání právě o válce na Ukrajině, kterého se tady zúčastní lídři G7, ale přicestovali sem do Evianu i další lídři, takže můžou prohodit spolu s Trumpem slovo a pár slov jak před tím jednání, tak po tom jednání. Americký prezident Donald Trump, a tu už si to říkala, potvrdil, že si skutečně telefonoval jak s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, tak i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle něj jsou oba připravení ke krokům, jak tedy respektive vyřešit válku na Ukrajině. Říkal, že se ještě uvidí, ale zněl optimisticky. Zelenský taky údajně Putinovi navrhl, aby se setkali přímo tady na G7 v Evianu, ale podle Zelenského Putin zatím není připravený jednat o konci války.
1: Už je jasné, kdy a za jakých podmínek by mohli slavnostně podepsat mírovou dohodu Spojené státy a Irán, protože předpokládám, že i tohle bude předmětem debat na summitu G7.
13: Samozřejmě i to je předmětem debat, i to bylo předmětem včerejšího setkání, toho bilaterálního jednání Trump-Macron v Evianu. Francouzská a švýcarská média informují o tom, že by obě strany mohly dohodu slavnostně podepsat v pátek, že by to mohlo být ve švýcarské Ženevě. Tak o tom alespoň mluví pákistánský premiér Shahbaz Sharif. Referují nebo poukazují na to francouzská média, televize BFM o tom tak informuje. Když se novináři zeptali Trumpa, jestli by mohl být taky u toho podpisu, tak odpověděl nejistě, že to není úplně vyloučené, ale že počítá s tím, že tam bude americký viceprezident J.D. Vance, že kvůli tomu přiletí. Trump taky řekl, že Hormuzský průliv bude v pátek kompletně a bezplatně otevřený, ale kolem toho slovíčka bezplatně se vedou velké diskuze. Trump tvrdí, že se za proplutí tedy platit nebude, zatímco Iránci říkají, že nechtějí tedy zavádět poplatek za proplutí, ale za služby, navigační služby spojené s ochranou životního prostředí. Takže jsme svědky takového slovíčkaření tady na summitu a i nejen obecně ohledně toho tématu Hormuzského průlivu. Trump taky řekl, že by bylo dobré, kdyby mezinárodní koalice vyslala 1 nebo 2 lodě, ale že Spojené státy vlastně nepotřebují příliš pomoc. To bylo na otázku francouzského novináře. Nejdřív tedy pokládal otázku Macronovi a pak tedy i Trumpovi. Trump vlastně překročil, porušil ten protokol, sám odpověděl pak hned američtí novináři, kteří s ním přicestovali, tak se ptali dál a vlastně Macron se musel prosadit a tedy odpověděl na to, že Francie a mezinárodní koalice je připravená vyslat do Hormuzského průlivu stíhačky, to by mohlo být v rámci pár hodin, pak i fregaty v rámci 48 hodin a pak i tedy letadlovou loď Charles de Gaulle, to by trvalo další dobu 2 až 3 dny, ale jak jsme slyšeli Trumpa, tak naznačoval, že to příliš podle něj není potřeba, koalice je připravená se podílet na odminování Hormuzského průlivu, aktivita, kterou víme, že třeba americká armáda má v ní slabiny.
1: Tak jak patrnou oblast kolem Ženevského jezera je teď centrem světové politiky a v tomto centru na summitu G7 máme teď našeho zpravodaje Martina Baluchu. Martine, díky za rozhovor, naslyšenou.
13: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den všem.
2: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. V 7 hodin 39,5 minuty v zahraničí zůstáváme dál, jdeme na další rozhovor. Ukrajina už několik měsíců usilovně útočí na ropnou infrastrukturu hluboko na ruském území. Zemi kvůli tomu prý hrozí největší palivová krize od 90. let. Na Sibiři se zřítil strategický bombardér Tu-22M3. Ruská armáda tyto stroje používá pro raketové údery na Ukrajinu. Ruští vojenčtí komentátoři tvrdí, že je potřeba bombardovat zbrojní závody v Evropě. O tom všem píší ruská média, která pročítal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
2: Server Moscow Times píše, že zpracování ropy v Rusku pokleslo kvůli úderům ukrajinských dronů skoro o třetinu. Jaké to má dopady?
15: Tak Moscow Times vycházejí z oficiálních statistik a údajů palivové burzy a vlastně vycházím z toho, že téměř třetina těch kapacit byla zničena nebo vyřazena z provozu. Něco může být samozřejmě i taková ta klasická letní údržba. Nicméně důsledek je ten, že rostou ceny paliva, zatím se teda příliš neprojevují na peněženkách těch konečných zákazníků, tam je ten růst jenom asi o 5%. Nicméně na té burze už třeba letecké palivo zdražilo o 40%. Takže je vidět, že tohle je problém, jsou už letiště, které informovaly letecké společnosti, že musí tankovat někde jinde a samozřejmě i pro ty obyčejné automobilisty v celé řadě regionů je omezení, včetně třeba moskevské oblasti, je omezení, že můžete natankovat jenom 40 litrů benzínu.
2: Moskevský list Komersant píše o zřícení ruského strategického bombardéru Tu-22M3 na Sibiři. Proč je ztráta nebo vyřazení právě tohoto typu letounu pro Rusko citlivé i v kontextu války proti Ukrajině?
15: Tak ad jedna, tyhle těchto strojů nemá ruská armáda zase tolik. Ony byly primárně určeny jako součást té jaderné triády, že by tedy nesly mezikontinentální rakety s jadernou hlavicí, jsou nadzvukové a tak dále. No ale teďka se používají především právě díky té své velké rychlosti pro odpalování střel s plochou dráhou letu, jako je Kinžal nebo H-101. A takže vzhledem k tomu, že oni mají obrovský dolet, tak bývají poměrně daleko od fronty. Proto také v loňském roce byly cílem té operace Pavučina, jestli si vzpomenete na ty drony, které vylétaly ze střech nějakých nákladních automobilů a útočily na ty stroje, tak mimo jiné to byly právě tady ta Tu-22. Takže pro Rusy to je samozřejmě nepříjemné.
2: Deník moskovský Kosomolec píše, že místo úderu na Kyjev by ruská armáda měla útočit na zbrojní podniky v Evropě. Čím argumentuje, jak tento text zapadá do té retoriky ruských médií vůči Evropě a NATO?
15: Tak ono to vlastně vychází především z zprávy, že ruská raketa zasáhla vlastně patrně nejsvatější chrám ruského pravoslaví nebo východního pravoslaví, tedy Kyjevo Pečerskou lavru. A ten autor tvrdí, že patrně to byla nejspíše jako ukrajinská protiraketová střela nebo něco takového, trochu se v tom tam zamotává. Nicméně právě říká, ale ty ostatní útoky byly přesné, přímo na ty závody, které vyrábějí nějaké věci pro ukrajinský obranný průmysl, ale právě potom uzavírá, ale měli bychom útočit nikoli na tyhle ty montovny, protože on říká stejně, naprostá většina těch zbraní prostě se vyrábí někde v Evropě na závodech společnosti Rheinmetall a tak dále a to by mělo být pro ruskou armádu tím hlavním cílem.
2: Ruská média, pročítal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Děkujeme za to, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
1: A já navážu přehledem důležitých událostí těchto hodin. Donald Trump tvrdí, že prezidenti Ruska i Ukrajiny Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. Trump to uvedl během summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Vladimír Putin ale odmítl možnost, že by se na summitu sešel s Volodymyrem Zelenským. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Irán by mohl v rámci mírové dohody se Spojenými státy získat částku v hodnotě asi přepočtu 7,5 bilionu korun, a to na obnovu země. Do fondu by přispívala koalice států Perského zálivu. Také o Iránu, zvláště o průjezdu Hormuzským průlivem, budou jednat zástupci největších světových ekonomik G7.
2: Velká Británie zakáže dětem do 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to premiér Keir Starmer. Omezit chce i využívání chatbotů a přenášení živého vysílání na sítích. Opatření by mělo začít platit na jaře 2027. Londýn se tak přidá k Austrálii, kde už zákaz platí od loňského roku, a k Francii, která podobné opatření připravuje. K omezení přístupu dětí a mladistvých na sociální sítě vyzval členské státy Evropské unie Evropský parlament. A Česká republika se na regulaci užívání sociálních sítí teprve připravuje. Pro zákaz se už vyslovil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a členem hnutí je i Václav Trojan, předseda sněmovního podvýboru pro léčebné konopí, přírodní látky a lékovou politiku, kterého teď vítám v našem ranním vysílání. Dobrý den.
16: Krásné dobré ráno.
2: Už jste po dobu legislativy, která by nějak upravovala pohyb dětí na sociálních sítích, probírali na poslaneckém klubu. Víte, jak to chce váš předseda udělat?
16: Tak ten základní rámec, ten je jasný. V podstatě to, co jste zmínil, to, co je návrh z Velké Británie, tak je celkem jasná věc a to bychom rádi aplikovali v České republice.
2: Kromě premiéra Andreje Babiše o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let mluvil i první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. A podle vaší spolustraničky, šéfky sněmovního podvýboru pro duševní zdraví Lenky Dražilové, by se ale mělo začít u rodičů, a to osvětou. Který z těch názorů ve vašem poslaneckém klubu převládá?
16: Já si myslím, že je to tak, vyrovnané, že oba jsou rozhodně velmi důležité. A já jako rodič dětí na základní škole tak s tím plně souhlasím, protože je velmi důležitá především aktivita dětí venku, komunikace mezi svými samotnými a sociální sítě, vůbec mobilní telefony, tak je věc, jako která by měla být doplňkem. Určitě ne zakazovat, určitě s nimi pracovat, ale řízeně.
2: Váš stranický kolega, ministr školství Robert Plaga, se už dřív nechal slyšet, že případný zákaz sociálních sítí by měl být vyjednán na úrovni celé Evropské unie. Národní restrikce by měly být až poslední řešení podle něj. Jak to vidíte vy?
16: Úplně souhlasím, protože jsme součástí Evropské unie a ty samotné jednotlivé výjimky nebo věci, které řeší samotné státy, ty sami, tak nepřináší nic dobrého, ale vidíme to na jiných dalších oblastech, protože ta jednotnost tak by měla být určitě zachována.
2: Premiér Andrej Babiš měl včera jednat s ministrem Plagou o podobě legislativy zakazující mobily ve školách. Víte, jak je tento návrh daleko, kdyby měl být třeba představen na vládě a pak poslancům?
16: O tom jednání vím, ale jaké jsou jeho výsledky, tak to se k nám zatím ještě nedostalo.
2: Nemáte tedy ani žádnou představu o tom, v jaké je to fázi?
16: Je to ve fázi vyjednávání, ale je předčasné vůbec dílet jednotlivé kroky z toho. Myslím, že na to je ještě brzy.
2: Mají poslanci hnutí ANO jednotnější názor na používání mobilů na školách, než třeba na zákaz v sociálních sítích?
16: Jak s kolegy, se kterými mluvím, intenzivně mluvím, tak si myslím, že se shodneme velmi pěkně a že ta shoda tam mezi námi určitě je.
2: Nehrozí třeba, že pokud budou mít děti ve škole mobil zakázaný, nenaučí se je používat i k užitečným věcem, jako je vyhledávání a ověřování informací?
16: Tak je to otázka, kdy ten zákaz nastane, pokud je o volný čas, přestávky a vůbec, kdy oni s tím manipulují samotní, tak si myslím, že je to v pořádku, ale naopak máme způsob vyučování, máme typy výuky, hodiny, kde, ať už to bude mobil, tablet, chytré hodinky, tak tam si myslím, že to přímo žádoucí, ale je to řízené, je to pod dohledem pedagoga a naopak rozvíjet ty samotné dovednosti toho studenta, žáka, tak to si myslím, že jsou dvě nezaměnitelné věci, které bychom měli diskutovat a potom třeba respektovat.
2: Jako prozatímní řešení premiér Andrej Babiš slíbil, že urychlí schválení zákona o digitální ekonomice, který má přinést bezpečnější online prostředí. Zákon má třeba posílit ochranu dětí na internetu a regulovat klamavou reklamu nebo technologie typu deepfake. Myslíte, že to třeba zatím postačí?
16: Tak je to jeden z kroků, který s tím celkem z toho rámce ochrany našich nejmenších tak souvisí. Určitě ano.
2: Dodává Václav Trojan z hnutí ANO, předseda sněmovního podvýboru pro léčebné konopí, přírodní látky a lékovou politiku. Děkujeme za rozhovor, hezké ráno, naslyšenou.
16: Krásné ráno z Brna, děkuji, naschledanou.
11: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Lidi, kteří v Česku pracují na částečný úvazek, přibývá. Data Českého statistického úřadu ukazují, že takových zaměstnanců loni v posledním čtvrtletí bylo víc než 514 tisíc, zhruba o 6% víc než za stejnou dobu loni. Třeba ve srovnání s rokem 2018, ale přibylo zaměstnanců na částečný úvazek o víc než 125 tisíc. Detaily teď proberu s Jaroslavou Rezlerovou, vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře a ředitelkou personální agentury Manpower Group. Dobré jitro.
17: Dobrý den.
1: S čím souvisí ten nárůst částečných úvazků? Je to tím, že firmy je častěji nabízejí?
17: Tak určitě je musí firmy trochu víc nabízet. Možná to souvisí s tím, ale nemáme k tomu data, že se loni ještě pod vedením Mariana Jurečky na ministerstvu práce zvýšila podpora částečných úvazků. Zaměstnavatelé dostali možnost udělat 5% odpočet na odvodech na sociální zabezpečení, takže třeba to byl první krok k tomu, aby se částečné úvazky začaly víc nabízet. Potřebujeme to v České republice, máme jich málo.
1: V jakých oborech ty částečné úvazky jsou, řekněme, častější a v jakých naopak je obtížné je nabídnout?
17: Vždycky je to otázka toho, jak ta firma je vnitřně zorganizovaná. Asi bych si troufla říct mnohem víc, než v jakém to je oboru. Určitě ale se můžeme bavit o celém segmentu služeb, kde ty firmy to mohou udělat s nás, než třeba v segmentu výroby nebo logistiky, kde většinou ty provozy potřebují pokrývat celé. Takže takhle asi bych to řekla.
1: Co, kromě toho, o čem jste mluvila, kromě těch 5% odvodů, by mohlo pomoci třeba nějaké legislativní změny, aby ty zkrácené úvazky byly atraktivnější a zaměstnavatelé jich nabízeli víc?
17: No, víte co, v České republice máme nejnižší podíl částečných úvazků z celé Evropy. Pohyboval se ještě loni tady před tou změnou pod 10%. Země kolem nás, Rakousko, Německo, mají podíl částečných úvazků na těch celkových kolem 30%. Co to znamená v realitě? My máme na trhu, nebo spíše mimo pracovní trh, skupiny lidí, kteří by třeba chtěli pracovat, jenom nemohou pracovat na plný úvazek, protože maminky s dětmi, že opečují o malé děti, nebo lidé v předdůchodovém věku nechtějí už mít práci na plný úvazek, chtějí si trošku víc odpočinout. Takže nám by to pomohlo dostat do práce skupiny lidí, kteří dneska na ty částečné úvazky moc nedosáhnou. V tuhletu chvíli by asi pomohlo další zlevnění, třeba těch odvodů na sociálním pojištění, případně další pomoc státu, která by v tomhle případě ale musela znamenat, že pokud chceme víc maminek do práce, aspoň na částečný úvazek, protože lidé v české ekonomice zoufale chybí, tak musíme pomoct také vybudovat vhodnou infrastrukturu, která dneska taky chybí.
1: Jedna věc jsou třeba školky a tak dále, ale teď ještě k tomu, jste mluvila o Německu, Rakousku, co tam, co tam pomáhá, jako dá se nějak inspirovat třeba z těchto zemí sousedních?
17: V těch zemích je všude něco, co my v České republice nemáme. A to, že různé typy úvazků a dokonce i zaměstnanci v různých typech kvalifikací znamenají pro zaměstnavatele nižší náklady na odvody za práci. Jo, my máme jeden odvod za zaměstnance, ať bere 30 tisíc nebo 100 tisíc, ať pracuje na zkrácený nebo na plný úvazek. A to samozřejmě zaměstnavatelům nedává příliš možností, aby tyhle ty variabilní formy nabízely, nebo aby lidem, kteří mají nižší mzdy, dávali jako trochu lepší peníze. Takže hodně by pomohlo, kdyby se tohle to škálovalo. A jak říkám, základní pro mě je vyšší snížení odvodu na sociální třeba zabezpečení, by určitě zaměstnavatele podnítilo k tomu, aby těch zkrácených úvazků nabízeli víc.
1: Vy jste říkala, že v České republice je to pod 10%, a mění se ten trend, jako už se objevuje tak, jako snaha těch zaměstnavatelů víc jako reagovat na to, jak je to jinde v Evropě?
17: My jsme trochu vtipkovali, jestli dovolíte, na tohle téma loni někdy na podzim, když jsme se dívali na první čísla a poté, co se ta sleva zavedla, jestli vlastně to s tím celkovým počtem těch nabízených nebo realizovaných částečných úvazků zahýbalo. Říkali jsme, že zatím se stalo to, že zaměstnavatelé, kteří již ty částečné úvazky nabízejí, jenom je přihlásili k té slevě, že to moc nepomohlo, ale v tom novém čísle, o kterém my tady mluvíme, to znamená, že těch částečných úvazků přibylo, se zdá, že to přece jenom mělo nějaký svůj vliv na to, že zaměstnavatelé to začali nabízet víc. Popravdě si myslím, že ta nabídka těch částečných úvazků poroste tak jako tak, protože v České republice dlouhodobě nemáme dostatek vhodných kandidátů, zaměstnavatelé, 60% každoročně z nich si stěžuje, že nejsou schopni obsadit svá volná pracovní místa, takže určitě částečný úvazek pro lidi, kteří po něm touží, je jedno z řešení, které asi víc a víc budou zahrnovat do své pracovní nabídky.
1: Jaroslava Rezlerová, vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře, jinak ředitelka personální agentury Manpower Group. Děkujeme za rozhovor.
17: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Za 4 minuty bude 8 hodin, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a před dalšími zprávami pro vás máme ještě jednu reportáž. Před Jablonickým gymnáziem u Balvanu se v pondělí večer na protest sešlo několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Nesouhlasí se současným vedením školy, nelíbí se jim komunikace vedení a personální změny. Situace je vypjatá od minulého týdne, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem. Škola mu neprodloužila smlouvu. Na pondělním setkání protestující ředitelku podruhé vyzvali k rezignaci. Ta na místo nedorazila a odstoupit odmítá.
18: Prosíme, abyste nám pomohli zachránit Balvan.
19: Před budovou Jabloneckého gymnázia se sešly stovky studentů, rodičů, učitelů i absolventů školy. Někteří mají v rukou transparenty proti současnému vedení. Objevují se ale i ty na jeho podporu. Protestní setkání uspořádali studenti společně se školskou radou, říká její předsedkyně Hana Antonínová Hegerová.
20: Naším cílem byly dvě věci. Vyjádřit podporu této škole, gymnáziu u Balvanu. Proto jsme pozvali absolventy nebo hodně stařičké bývalé pedagogy, kteří učili před 30 lety. A ten druhý byl, že v tuto chvíli si přejeme asi jediné, a to je odstoupení celého vedení školy, to znamená paní ředitelky, pana zástupce, protože jsme ztratili důvěru v to, že tu školu prostě můžou vést dobrým směrem.
19: Ředitelka Michaela Mutl ve škole působí od srpna 2024, kdy vystřídala předchozího ředitele. Odstoupit odmítá. Protestující ji vyčítají zejména špatnou komunikaci vůči studentům i pedagogům.
21: Mě velice mrzí, že se atmosféra kolem školy v posledních týdnech takhle vyhodnotila.
0: vyhrocuje. U mě byly vždy dveře otevřené, jak pro žáky, tak pro učitele. Kdykoliv, kdokoliv mohl přijít, kdyby chtěl se mnou komunikovat, tak vždy jsem byla otevřená té komunikaci.
19: Někteří studenti se ale domnívají, že je v komunikaci chaos. Třeba druhačka Tereza.
21: Dotazy ohledně budoucnosti gymnázia a i naší budoucnosti, co se vzdělání týče, tak nám vedení není schopno odpovědět.
19: Ředitelka se snaží aktuální problém řešit na společných debatách.
0: Kulatý stůl s vedením školy bude v tom dále pokračovat, aby vlastně žáci věděli, že opravdu s nimi vedení chce komunikovat.
22: Studentka druhého ročníku Lucie Kolářová se kulatého stolu zúčastnila. Co se projednávalo na tom setkání?
23: Řešili se třeba hodně vize školy. Učitelé.
19: Na konci školního roku několik kantorů odchází. Protestující se domnívají, že kvalita školy se tím zhorší. Podle bývalého angličtináře Martina Chrze jsou to ale právě někteří pedagogové, kdo na škole vytváří negativní atmosféru.
24: Ty tlaky a tu špatnou atmosféru vytváří skupina kolem bývalého zástupce a další učitelé ze starší generace, kteří dle mého názoru nepřijali jmenování ředitelky Mutl.
19: Situaci na škole už řeší i zřizovatel, tedy Liberecký kraj. Ředitelku školy minulý týden požádal o materiály, které by žáky i učitele mohli uklidnit, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
25: Aby paní ředitelka předložila nějaké materiály, po kterých vlastně volali studenti, třeba to, kdo bude učit ty konkrétní kritické předměty.
19: Školská rada v pondělí kraji předložila návrh na odvolání ředitelky.
25: Ten návrh školské rady není zákonný důvod pro odvolání ředitelky, ale my se určitě tím návrhem budeme jako rada kraje zabývat.
19: Kraj by podle Půty měl o řešení situace rozhodnout na začátku příštího týdne. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Průběžně avizujeme hosty a pořady, které si můžete vyladit během dopoledne po 10:30. Bude hostem Osobnosti Plus, a tedy Barbory Tachecí, Arpád Šolté, spisovatel a novinář. Kdy si novinář při vládních tlacích na média uvědomí, že už nemluví svobodně, to je jedno z témat, které spolu proberou.
2: Bylo 8 hodin, v úterý 16. června vás ranní relací na Plusu provázejí Martin Matějka
1: a Martina Mašková.
11: Český rozhlas Plus.
1: A jaká témata otevřeme v této hodině? Dohoda mezi Washingtonem a Teheránem má otevřít cestu k dalším jednáním o obnově dopravy v Perském zálivu, zvláště tedy dopravy Hormuzem. Zatím ale není jasné, na čem se obě strany skutečně shodly. Či přinese ta dohoda uklidnění situace?
2: Od září má být v každé početnější první třídě asistent pedagoga. Školy ale varují, že lidí na tuto práci je dlouhodobě nedostatek.
26: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky.
2: Jsou školy na zavedení nové povinnosti tedy připravené?
1: Biznis von der Leyenové v Praze nebo exodus malých a vzdělaných Slováků za hranice, to jsou témata, kterým se věnují domácí média. Výběr z deníku uslyšíte před 9:30.
2: Nejdřív ale uslyšíte zprávy od Ondřeje Látala.
12: Přeju hezké úterý 16. června. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Irán by mohl v rámci mírové dohody získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Fond by podle něj financovala koalice států Perského zálivu.
27: J.D. Vance v rozhovoru pro televizi CBS podmínil přístup Iránu k fondu splněním závazků z dohody. Zároveň ale přiznal, že řada klíčových bodů, včetně otázky Hormuzského průlivu, ještě není vyjednána a teprve o ní budou američtí vyjednavači diskutovat. Ke 300 miliardám by se navíc mohlo přidat ještě uvolnění dalších 24 miliard dolarů, a to ze zmrazených iránských aktiv. Celý balík dohody tak výrazně přesahuje to, co Irán obdržel na základě jaderné dohody z roku 2015. Tehdy Teherán dostal necelé 2 miliardy. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
12: Podrobně to v Ranním plusu probereme po zprávách s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, a taky s Janem Rafajem, prezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak potom, co vláda schválila návrh na převedení financování ČT a ČRO pod státní rozpočet.
3: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
4: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
3: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
5: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
3: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
12: Od září bude muset mít každá první třída základní školy v Česku s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje více dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
6: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
12: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje, problémy můžou mít podle úřadu některé regiony s nedostatkem pedagogů, ale taky Praha, kde je kvůli nízkému platu obtížné někoho nalákat. A taky k tomu řekneme v Ranním plusu víc, chvíli po zprávách.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie.
7: Putin would find it much harder.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7 nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
12: V Lucembursku se dnes sejdou ministři zdravotnictví zemí Evropské unie. Probírat budou třeba návrh Evropského aktu o biotechnologiích, který má vytvořit lepší podmínky pro výzkum, vývoj a výrobu moderních léků. Ministři budou dále řešit revizi pravidel pro zdravotnické prostředky nebo třeba nedávné vypuknutí epidemie eboli ve střední Africe. Tady jsou zprávy Plusu, dobrý den. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou anebo nachystat bezpečnostní bariéry, vysvětluje mluvčí autodromu Brno Petr Boháč.
9: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
12: V pohoří Chřiby na Kroměřížsku po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. Loni zde vyvedli dvě, letos čtyři mláďata. Pokračuje Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické, který populaci sokolů sleduje.
10: Je to druh, který v minulosti byl prakticky úplně vyhuben ve střední Evropě a postupně díky ochranářským opatřením a díky tomu, že se přestalo používat DDT, tak se mu v současnosti daří dobře a postupně obsazuje svá bývalá hnízdiště. Hlavně je důležité, že to hnízdiště je stabilní a že ten pár vyvádí mláďata.
12: Dopravní informace v Ranním plusu. Dálnice D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary je stále neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 26,5 kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. Policie odklání provoz na 25. kilometru sjezdem na Lány. Na příjezdu do Prahy po D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru řeší nehoda 5 aut v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. Zdržení až 50 minut. A velmi silnou a výraznou kolonu čekejte na příjezdech do Prahy od D8. Pomalu se jede z Cínovecké od sjezdu na Březiněves přes Libereckou a Holešovičky až před tunel Blanka. Je to na víc než půl hodiny. Dobře, dojeďte. Teď je jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy občasný déšť anebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně bouřky. A teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
11: Posloucháte Ranní Plus.
2: A posloucháte nás 8 minut po 8 hodině dnes s Martinou Maškovou a Martinem Matějkou. Spojené státy a Írán hlásí rámcovou dohodu, která má po pátečním podpisu v Ženevě vést k otevření Hormuzského průlivu, uvolnění americké blokády íránských přístavů a 60 dnům dalších jednání. Jenže dokument zatím nebyl zveřejněn a každá ze stran zdůrazňuje něco jiného. Washington podmiňuje případné úlevy íránskými kroky v jaderném programu, Teherán mluví o ukončení války na všech frontách a Izrael dává najevo, že se dohodou necítí být vázán kvůli situaci v Libanonu. Naším hostem je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
13: Dobrý den.
2: Jedná se podle vás o průlom nebo odklad další eskalace nebo nějaké politické gesto?
13: Tak samozřejmě nelze vyloučit to, o čem se spekuluje už teď, že dříve nebo později zase může dojít k nějaké konfrontaci. Ale já bych se vrátil na začátek té války. Prostě Íránci říkali, že pokud Izrael a Spojené státy napadli Írán, rozpoutali agresí tuto válku, tak Írán bude vždy požadovat jedině něco, co přinese trvalé řešení té krize. A to, co vidíme, zatím neznáme, známe jenom nějaké obecné kontury, ale řada těch detailů, vy jste to vlastně zmínil, prostě mohou být vykládány jinak, respektive může být akcentováno něco jiného Íránci, něco jiného Američany, ale to jádro může být shodné, to se může shodovat. Já třeba připomenu, že Donald Trump před několika hodinami řekl, že se uvažuje, že pokud Íránci budou plnit své z té dohody, tak Američané dají dohromady fond ve výši 300 miliard dolarů. To už zaznělo ve vašich zprávách v přepočtu na biliony českých korun. Investiční fond, který povede k obnově Íránu. A tady třeba Trump bez pochyby toto bude vydávat za investiční možnost, za ekonomickou vzpruhu pro americkou ekonomiku i pro své partnery arabské na Blízkém východě, ale Íránci toto budou vydávat za to, co požadovali, to znamená jakési kompenzace za škody způsobené tou válkou. Takže jedna věc, dva výklady, ale je to součást, zdá se, dlouhodobého řešení, které požadoval daleko více Írán, než aby to vyhovovalo plánům a můžu říci i snům třeba Spojených států, některých izraelských a i třeba českých politiků, že padne režim, že Írán bude zcela zničen.
2: Teď jenom technická věc. Americká strana mluví už o podepsaném, o digitálně podepsaném memorandu. Zároveň se má dokument ale formálně podepisovat až v pátek v Ženevě. Tak jak se v tom vyznat, jak to číst?
13: To jsou věci, které se nevylučují. Ono už Pákistánci minulý týden říkali, že ta dohoda vlastně bude skutečně podepsána elektronicky na dálku. To je to, co zmínil, myslím, americký viceprezident Vance. Ale zdá se, že je možná i důraz, právě aby se to lépe možná mediálně prodalo, na nějakém osobním setkání a ceremoniálu, což je, může být ta druhá fáze v Ženevě. Takže něco už třeba je podepsáno, teď se to vlastně podepíše pro kamery znovu. Důležité třeba je to, že Spojené státy jsou pod velkým tlakem, aby zveřejnili, co vlastně v tom memorandu je, protože zatím se říkalo, že bude zveřejněno až po tom pátečním podpisu. Teď jsem zachytil zprávu, že Bílý dům možná to zveřejní už dříve. Takže to jsou ale zase věci, které spíše, jak si ukazují, formální stránku věci, ceremoniály a tak dále, než podstatu.
2: Dohoda má otevřít Hormuzský průliv, kterým před válkou procházela významná část světové přepravy ropy a plynu. Jak rychle se podle vás může doprava v průlivu skutečně vrátit k normálu?
13: Těžko říct, my jsme četli zase, byly to spíše takové útržkovité informace, dost možná často dezinformace. Já si třeba teď se mi, jak se ptáte, tak jsem si vybavil, že se třeba už dříve řešilo, za jak dlouho Irán je schopen odminovat Hormuzský průliv. Pak jsem četl informaci, že Irán vlastně nemá ani žádné mapy, že ani neví, kde všude ty podhladinové miny nakladl. A pak dokonce byla informace, že vlastně tam žádné miny ani Iránci nenakladli, že vlastně to všechno byla jenom jakási mlha, jak vytvořit prostě hrozbu, neproplouvejte, vaše tankery najedou na miny. A samozřejmě v případě, že by tam ty miny skutečně nebyly, no tak to otevření Hormuzu je poměrně rychlá záležitost, zatímco pokud by tam byly miny, o kterých ani nevíme, kde jsou, no tak by to mohlo být delší proces.
2: Izrael není signatářem dohody a jeho ministři dávají najevo, že se jeho kroky budou dál řídit především vlastní bezpečností. Je právě postoj Izraele největším rizikem pro to celé memorandum?
13: Myslím si, že ano. Už vlastně, když byla podepsána dohoda za Baracka Obamy mezi Íránem a světovým společenstvím, tak tehdy také Izrael jasně říkal, že tu dohodu bude torpédovat. Potom vlastně to byli Izraelci, kteří velmi silně tlačili na Donalda Trumpa, aby od ní odstoupil. A to se také stalo. Tenhle ten scénář se může opakovat, že prostě Izrael bude se snažit tu dohodu zmařit, anebo jednat na vlastní pěst, protože z pohledu Izraele je logické. Vlastně Íránu se podařilo teď poměrně geniální tah. Pokud dneska Izrael zaútočí na Libanon, Izrael tvrdí, že vždycky útočí jenom na teroristy, což zdaleka není pravda, ale pokud zaútočí, tak vlastně Irán to postavil tak, že legitimní odpovědí je iránský útok balistických raket na Izrael. A aby tomuto se předešlo, tak najednou na Izrael nebude tlačit jenom Irán svojí vojenskou hrozbou a kapacitami, ale i Bílý dům. A já připomenu, že v uplynulých letech už za prvního Trumpova funkčního období se říkala jedna věc. Zatímco Benjamin Netanyahu vždy nějak prostě obcházel nařízení, přání, tlaky Američanů, ať už za Baracka Obamy nebo Joe Bidena, tak Donalda Trumpa se opravdu bojí. Takže tady půjde o to, co vlastně Irán se také snaží ukázat, nakolik jsou Američané schopni zkrotit Izrael. To bude tedy vlastně klíčová věc, ale samozřejmě to obnáší i to, nakolik je třeba Irán schopen zkrotit Hizballáh v Libanonu.
2: To dává Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
13: Díky, naslyšenou.
2: A v tématu pokračujeme v Ranním plusu dál s dalším hostem. Do vysílání teď zvu Jana Rafaje, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Ropa v reakci na rámcovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem zlevnila, akcie v Evropě i Ázii posilovaly. Je to podle vás reálná ekonomická úleva nebo zatím hlavně psychologická reakce investorů?
0: Tak my vidíme, že za celou to období konfliktu víceméně trhy se chovají v určitém sentimentu a v naději nebo v reakci na to, co je oznamováno. Ne na základě skutečných reálných kroků, ale doufejme, že ten trend se udrží. Samozřejmě je důležité, bude to, co už zaznělo před chvílí ve vašem rozhovoru předchozím, a to, co tady slyšíme, je skutečná dohoda, zda skutečně budou moct lodě proplouvat a zase vrátíme k uvozovkách normálu, který tady panoval ještě před únorem letošního roku.
2: Máte nějakou představu nebo scénář, kdy se může případné zlevnění ropy a plynu reálně propsat do nákladů firem? Bavíme se třeba o dnech, týdnech nebo spíš měsících?
0: No, to je velká otázka, protože odborníci říkají, že jedna věc teda je, jak rychle začnou skutečně lodě proplouvat průplavem, protože zaznělo opět zase vašem rozhovoru otázkou, jestli to místo je ve stavu, kdy se dá okamžitě proplouvat. Nesmíme taky zapomenout na to, že jedna věc je dohoda velkých státníků a vedle toho jsou určité partizánské bojůvky, které mohou stále a dlouho operovat bez nějaké kontroly v dané oblasti, takže jedna věc je vůbec jako technický průplav. Druhá věc je vůbec ten špunt, který se už vytvořil za celou tu dobu, jak rychle se bude nahrazovat. No a třetí věc, na kterou opakovali makroekonomové opakovaně v minulých týdnech je, zda jsme vlastně v tomhle období nebudeme svědky to, že se celkově hladina cen rop posunula ropy a dalších produktů, posunula kousek výš, zda skutečně dojde k tomu, že se dostaneme zpátky na úroveň před konfliktem, a to je něco, co třeba diskutujeme i s českou vládou, kdy se má vypnout to původní opatření, nebo to opatření regulovat ceny, protože to je zatím nastaveno v tom scénáři, že se v podstatě cena ropy musí dostat na úroveň před tímto konfliktem, a otázkou je, zda skutečně sklesá i v případě, že všechno bude platit ceny ropy na tu úroveň.
2: Právě co je pro české podniky v tuhle chvíli důležitější? Je to třeba samotný pokles ceny ropy nebo nějaká ta dlouhodobější jistota, že dodavatelské trasy přes Blízký východ by se opět mohly, řekněme, být bezpečné a předvídatelné, pokud tedy k tomu dojde?
0: Já bych řekl, že úplně největší problém je ta globální nejistota, protože Česká republika není přímo ohrožena nedostatkem plynu v souvislosti nebo s nedostatkem ropy v souvislosti s tímto konfliktem. Ale právě ta celková nejistota na trzích vede, a my jsme to viděli hned v prvním průzkumu, který Svaz průmyslu dělal, v tom, že mimo jiné firmy odkládají investice právě proto, že i jejich zákazník reaguje, že vyčkává. My to vidíme v celé řadě firm i ve firmách, které vedou, že naši zákazníci v tuto chvíli rozhodně nakupují jenom to, co nezbytně musí, spekulují na cenu, spekulují na vývoj, a to samozřejmě zastavuje nebo zpomaluje vývoj ekonomiky. Takže ta nejistota a vůbec riziko, k čemu všemu může dojít a jak budou rozkolísané dál trhy, je největší problém pro českou ekonomiku.
2: A která odvětví české ekonomiky jsou na podobné energetické a geopolitické šoky třeba nejcitlivější? Doprava, chemický průmysl, hutnictví nebo nějaké další odvětví?
0: Tak samozřejmě my jsme viděli,

0: konkrétní dopady, například jako to bylo u cen energie, když stoupaly jenom ceny energie, tak ten dopad byl na energeticky náročný průmysl. Tady to vidíme daleko šířeji.
1: Dává Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus, v něm shrneme to důležité, navážeme ještě na předchozí. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Irán by mohl v rámci mírové dohody získat na obnovu země částku v hodnotě asi 300 miliard dolarů. I to by mělo být součástí dohody se Spojenými státy. Irán také podle J.D. Vance počítá s návratem jaderných inspektorů. Zástupci největších světových ekonomik G7 jednají v Evian-le-Bain v východní Francii o konfliktech na Blízkém východě, ale také o Ukrajině. Donald Trump tvrdí, že prezidenti Ruska a Ukrajiny jsou otevřeni krokům k vyřešení války.
1: Je s vámi Ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Pokud bude v nějaké třídě na základní škole 15 a víc prvňáků, nesmí tam chybět ani asistent pedagoga. Tohle pravidlo bude platit už od nového školního roku, tedy za necelé 3 měsíce. Na první pohled to vypadá jako výrazné posílení podpory pro učitele i děti na začátku školní docházky. Jenže školy zároveň upozorňují na problém, který může celou změnu zkomplikovat. Asistenty pedagoga totiž není snadné sehnat.
3: Můj syn je, my říkáme speak, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích, je trošku senzitivnější a je občas trošku sociálně nezdatný.
4: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází už od školky. Teď je ve 2. třídě a při přechodu na základní školu mu prý hodně pomohla.
3: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, u čeho my jako rodiče být nemůžeme, a podpoří ho v případě, že on si není jakoby jistý.
4: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Ministerstvo školství pravidlo zavádí i kvůli zpřísnění odkladů školní docházky, aby školy lépe zvládly nástup dětí, které dříve často začínaly školu později, třeba kvůli nezralosti. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
5: Inzerujeme asi 2. měsíc a nedaří se nám najít nikdo jako kloudný.
4: Říká k novému opatření ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů.
5: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaký to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
4: Problém sehnat kvalitní asistenty pedagoga, a to nejen do prvních tříd, uznává i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
6: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
4: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje a říká, že si školy můžou pomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve školní družině. Problémy mohou mít některé regiony s nedostatkem pedagogů, ale i Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
7: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň 2 asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
4: Ukažme si to na případu chlapce s Aspergerovým syndromem. Když do jeho třídy přijdou ještě 3 děti s podobně závažnou diagnózou, všechny dostane na starosti jeden asistent. A 4 takové děti na jednoho už jsou podle Jany Stejskalové až moc.
3: Vím, jaký potřeby má můj syn. Dovedu si představit, že v případě, že má někdo podobnou diagnózu, ještě se to možná v jednom člověku zvládnout dá, ale nedovedu si představit, že by teda těch dětí mělo být víc.
4: Od září 2027 by ale měla stejná pravidla platit pro všechny ročníky základních škol. Návrh ministerstva tak může pomoct školám, ve kterých asistenti teď chybí. Naopak jiné školy se budou muset přizpůsobit, aby asistentů neměli moc, upozorňuje ředitel organizace Eduin Jan Vereš Mušuta.
8: Budou jako desítky, stovky škol, kterým se tohle stane. Hlavně ty školy, které jsou jakoby progresivní a využívají toho, že mají ty děti nárok na ty asistenty, tak mají těch asistentů teďka relativně hodně. Často prostě už mají nějaké metodické řízení, mají ten tým velký, psychologa a podobně. A tyhle ty nejprogresivnější školy na tom budou paradoxně nejvíc byty.
4: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes

0: 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnili celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Domácí média dnes pročítal kolega Petr Vizina. Začali jsme na Slovensku. Hospodářské noviny přináší rozhovor se zakladatelem kyberbezpečnostní firmy ESET Miroslavem Trnkou. Trnka je šestý nejbohatší muž Slovenska, ale 3 roky žije v Česku. Proč se přestěhoval?
2: Miroslavu Trnkovi je 65, má tedy věk na bilancování. Firma ESET platí svými daněmi odhadem rozpočet jednoho krajského města. Pana Trnku, který je zakladatelem fondu Zastavme korupci ze Slovenska, ovšem nevyhnali daně, ale budoucnost, nebo chybějící budoucnost, abychom tak řekli, upozorňuje na jednu málo zmiňovanou souvislost mezi politickým extrémismem a státní kasou. Pan Trnka to vysvětluje takto, cituji. Země se řítí v podstatě do záhuby a s tím nelze lidsky ani politicky souhlasit. Je to vidět zejména tehdy, když mluvíte se studenty. Víte, že v podstatě 70% mladých lidí uvažuje o odchodu ze Slovenska. Co z té země zůstane, když odejdou mladí lidé, když odejdou úspěšní lidé? Celá budoucnost se zhroutí. Co vám zůstane, když vám odejdou mladí a úspěšní? A tady pan Trnka dodává, voliči extremistických stran vám státní rozpočet nenaplní. Z čeho budete žít? Jaká je budoucnost? Ptá se pan Trnka.
1: Ten týž list, tedy Hospodářské noviny, se věnuje podnikání mladé ženy známého příjmení. Johanna von der Leyenová je dcerou předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Co je na dceřině podnikání zajímavé?
2: Hlavně to, že spolu s 30-letým českým vědcem Markem Miltnerem založili firmu. Jejíž základna je v Praze. To je to vlastně, na co upozorňuje pan Trnka, že takhle vypadá ta úspěšná země. Zatímco vývojářský tým, který vede 30-letý doktorant ČVUT Miltner, sídlí v Česku, 32-letá von der Leyenová má na starosti obchodní stránku a pohybuje se hlavně mezi německým Hanovrem a americkým San Franciskem. Silicon Valley je epicentrem rozvoje umělé inteligence a právě tam vidí von der Leyenová šanci se svojí firmou Pange AI biznisově se prosadit. Hospodářským novinám popsala, jak firma funguje a čím chce prorazit. Budujeme rozhraní mezi digitálním a fyzickým světem. Většina agentů, které vidíte v digitálním světě, je navržena tak, aby uvažovali na základě textu. Naši agenti ale uvažují na základě prostorových dat, popisuje. Člověka napadá, že tenhle příběh by se Miroslavu Trnkovi z ESETu nejspíš líbil. On vykresluje Česko jako místo pro mladé, vzdělané a podnikavé lidi.
1: Méně idylické Česko zachycuje článek Mladé fronty dnes se svým novým názvem Češi hledají bydlení, kde se dá. Můžeš přiblížit obsah tohoto článku?
2: Podle průzkumu roste v Česku zájem o obyvatelné chatky, suterénní místnosti, garáže i maringotky. Nejčastěji ale nejde o exotiku typu jurty nebo domku v korunách stromů, nýbrž o chaty a chalupy využívané k celoročnímu bydlení. Většina lidí o alternativním bydlení neuvažuje proto, že by to byl jejich životní sen, ale spíš je to řešení z nouze, když z finančních důvodů nemají jinou dostupnou možnost, cituje Mladá fronta dnes jednoho z oslovených odborníků. Z průzkumu vyplynulo, že lidé hledají nejčastěji bydlení za 1 až 2 miliony korun. Ale pro ty, kdo by se chtěli zabydlet například v maringotce, článek přidává ještě radu a výstrahu. Setkávám se s nebezpečným omylem, který může budoucí majitele stát 100 tisíce korun a spoustu bezecných nocí. Tím největším mýtem, který mezi lidmi koluje, je věta. Má to kola nebo plochu do 40 metrů čtverečních, takže žádné povolení od úřadu nepotřebuji. Tak cituje Mladá fronta dnes makléřku Pavlu Vikovou.
1: Deník Právo na stránkách kultury popisuje, jak svou budoucnost plánují osmdesátníci, a nejsou to ledesecí osmdesátníci, ale zpěvák Mick Jagger, kytarista Keith Richards, oba z kapely Rolling Stones, co plánují?
2: Oni v tom plánování vlastně jsou docela liknaví. Oni přichystali nové datum, teda k datu 10. července takto. Přichystali album, nazvali je Foreign Tongues, k deskám samozřejmě patří turné, které dnešním kapelám teprve generuje zisk, na rozdíl od nahrávek. Tady ale Sir Jagger a kytarista Richards nikam nespěchají. O možnosti konání série koncertů hovořil minulý měsíc zpěvák Jagger i kytarista Richards. A ten říká, myslím, že si o turné můžeme promluvit příští rok, možná, řekl. Momentálně víme, že jsme desku dokončili a teď zvažujeme, co budeme dělat po jejím vydání. Nemyslím si, že pokud turné bude, proběhne už letos.
1: Tolik výběr z médií, který obstaral dnes náš kolega Petr Vizina.
3: A co pro vás máme v našem ranním vysílání dál? Češka hospitalizovaná po víkendové srážce plachetnice s katamaránem u chorvatského Splitu se zotavuje vyšetřování nehody. Mezitím pokračuje. Podrobně to rozebereme v další půlhodině ranního vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Nejdřív si poslechněte zprávy s Ondřejem Látalem, bylo 8:30.
4: Český rozhlas Plus.
5: Ve francouzském Evianu dnes druhým dnem pokračuje třídenní summit skupiny G7. Lídři sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa jednají o ukončení války Spojených států a Izraele proti Iránu a taky o válce Ruska proti Ukrajině. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Češpivá popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené pravděpodobně nejvíc.
6: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
5: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. A nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitele jahod. Ti měli čas do 2. června. Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server iRozhlas.cz. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. U Suvalského koridoru na polsko-litevské hranici začíná cvičení armády Litvy, Polska, Francie. Vojáci členských zemí NATO budou cvičit společné operace a posilovat koordinaci. Cílem je zlepšit obranyschopnost Suvalského koridoru, který vede mezi Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí. Cvičení má trvat 10 dní. Dálnice D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary je stále neprůjezdná na 26. a půltém kilometru za sjezdem na Lány, kde se řeší nehoda nákladního auta s osobním. Policie odklání provoz na 25. kilometru sjezdem na Lány. Před odklonem se nezdržíte a dálnici je možné objet přes Stochov a Nové Strašecí. Na příjezdu do Prahy po D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru řeší nehoda 5 aut v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Starou Boleslav na 12. kilometru. Zdržení teď asi 40 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště začíná kolona před sjezdem na Jesenici, pomalu se jede přes oba tunely až před sjezd na Ořech. Celý úsek pojedete osobním autem více než 30 minut. Dobře, dojďte. Teď ráno je jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost, od západu čekáme přibývání oblačnosti na celém území, v Čechách pak už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť anebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25, na horách většinou kolem 15 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
3: Posloucháte nás 4 minuty po 8:30 s Martinou Maškovou a Martinem Matějkou. Aplikace, ve kterých se pomocí umělé inteligence dá vytvořit fotografie nahých lidí, by měly v Evropské unii skončit. Podporovatelé zákazu tvrdí, že by se tak mělo hlavně zabránit zneužití dětí v digitálním prostoru. O definitivním zákazu tzv. Svlékacích aplikací budou dnes hlasovat europoslanci. A jednání ve Štrasburku sleduje redaktor ze zahraniční redakce Jiří Kordík. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Co přesně by tedy mělo být v Evropské unii zakázané?

0: Ony jsou to takzvané chatboty nebo různé webové aplikace, které jsou právě, jak už jsme zmínili, schopné z té oblečené fotografie vygenerovat nahé tělo na evropském trhu a webech by se podle té nové definice neměly objevit takové systémy, které právě tohle dělají bez souhlasu a vědomí těch lidí na fotografiích. To se ale týká třeba i generování intimních částí těla nebo třeba realistického zobrazení sexuálního aktu. Po tom úplném schválení členskými zeměmi má pak zákaz platit od letošního 2. prosince. Navrhovatelkou té změny byla česká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených. V té včerejší rozpravě řekla, že odpovědnost za bezpečnost zejména dětí a žen je přednější než technologické korporace.
1: As we speak, AI generates thousands of fake news of women and children without their consent.
0: Gregorová v tom kontextu zmínila třeba miliardáře Elona Muska, mimochodem prvního dolarového bilionáře na světě. To kvůli skandálu chatbotu, řekněme tedy umělé inteligence Grok, kterou právě on provozuje. Právě v téhle službě šlo o neregulovaně, volně generovat a taky upravovat fotografie skutečných lidí, včetně toho, že se tam dali právě generovat, vytvořit třeba fotografie intimních partií nebo prostě vytvářet sexualizované obrázky a videa. Týká se to i dalších služeb přímo na to vytvořené. Třeba Kateřina Konečná z KSČM s návrhem sice souhlasí, tvrdí ale, že úprava toho robustního aktu o umělé inteligenci v těch dalších ohledech vytváří až moc velké ústupky velkým firmám.
2: Prostě souhlasím se zákazem svlékacích AI aplikací. Jejich zahrnutí považuji za velký přínos do tohoto aktu. Ale i tak se domnívám, že to mohlo projít bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
0: Na plenárním zasedání tento týden mimochodem budou ještě europoslanci diskutovat taky o duševním zdraví nezletilých na sociálních sítí. Tady se ale na rozdíl od tohoto návrhu, o kterém jsme mluvili, neshodují na doporučení zakázat sociální sítě mladším pod 16 let.
3: Jak ten zákaz bude konkrétně vypadat? Jak ho vůbec můžou úřady vymáhat?
0: Ono to pravidlo stanovuje, že, jak jsme mluvili, ty svlékací aplikace, že za ně budou vlastně zodpovědní sami vývojáři. Právě do prosince oni musí do těch svých systémů umělé inteligence zabudovat takové bariéry, zkrátka zavést tam prostě bezpečnostní bloky, které uživatelům zabrání v generování toho závadného obsahu, jak už jsme to popsali, ať už je to fotka, video, nebo týká se to i vlastně zvuků. Pokud by ty společnosti a vývojáři ty pravidla nedodrželi, tak jim nově hrozí pokuty, které můžou dosahovat až 35 milionů eur a nebo 7% celkového globálního obratu té společnosti, pokud se to týká těch korporací.
3: V Evropském parlamentu dnes budou finálně hlasovat taky o klíčové obchodní dohodě se Spojenými státy, které se týká cel. Bude to už jen formalita?
0: Tak očekává se, že se najde většina, která právě tu dohodu podpoří. Zároveň to hlasování vyvolává asi největší vášně během té diskuze. Potvrdila to i včerejší rozprava na tohle téma. Tam se vlastně řešilo i to, jestli ta další dohoda není jenom třeba dárek k 80. amerického prezidenta Trumpa. Nicméně k tomu tématu, jenom právě pro připomenutí té dohody, Evropská komise ji vyjednala s Washingtonem po tom, co Donald Trump hrozil právě desítkám států a organizací uvalením vysokých cel. Loni na konci srpna pak Spojené státy a Evropská unie podepsali tuhle rámcovou obchodní dohodu ve Skotsku.
3: Co je tedy součástí dohody?
0: Například dnes se bude hlasovat o tom, že nebo tedy je součástí té dohody je, že Spojené státy nezavedou vyšší cla než 15% u většiny dovozu. Evropa výměnou za to pak zruší celou řadu dovozních cel na americké a průmyslové zemědělské zboží. Je to časově omezené na další 3 roky. Ten návrh, o kterém se dnes bude hlasovat, ale zároveň obsahuje ještě taky speciální mechanismus. Ten má právě 27 umožnit zvýšit cla vůči Spojeným státům, pokud by společný trh v některých konkrétních odvětvích třeba zaplavilo americké zboží.
3: Tolik z Evropského parlamentu ve Štrasburku, redaktor ze zahraniční redakce Jiří Kordík. Díky za informace, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus, máme 9:09. 4 mrtví a 4 zranění čeští občané. To je výsledek nejtragičtější nehody v Jaderském moři, kterou v Chorvatsku pamatují. Plachetnice, která se s 8členou českou posádkou potopila po srážce s katamaránem nedaleko Splitu, je stále na mořském dně. Vyšetřovatelé čekají na její vytažení, mezitím zajišťují další důkazy. Přístavu ve Splitu je teď naše spolupracovnice v Chorvatsku, ta Veseláková. To je dobrý den.
5: Dobré ráno.
4: Jaké jsou další kroky vyšetřovatelů k objasnění té nedělní nehody?
5: Státní zastupitelství Splitské župy vydalo příkaz k provedení toxikologické zkoušky některých těch účastníků kolize. Nevíme ale, koho všeho se má týkat. Zásadní bude ohledání vraku té potopené plachetnice. Ona leží ve 52 metrech pod hladinou a podle Splitské přístavní zprávy jsou teď v plném proudu přípravy na její vytažení. Může to prý ale trvat ještě i týdny, protože půjde o náročnou akci, kterou je potřeba důkladně naplánovat. Je taky třeba najít zkušené potápěče a najmout specializovanou firmu, která se téhle složité operace chopí. Velkou roli bude hrát bezpečnost všech, kteří se toho budou účastnit, ale taky snaha co nejlíp zachovat důkazy, které by prozradily víc o tom, proč se ta plavidla v neděli mezi ostrovy Brač a Šolta srazila.
4: Katamarán, na kterém v době nehody plulo zhruba 120 lidí, je ve Splitském přístavu. Do jaké míry je poškozený?
5: Já jsem ho viděla a kdybych nevěděla o tom, co se stalo, tak bych vůbec nepoznala, že naboural. Má na sobě pár šrámů, mě to hodně připomíná, jako když třeba odřete auto o sloup nebo něco podobného. Jinak jde o loď soukromého přepravce a ten včera poprvé poskytl prohlášení, vyjádřil v něm soustrast pozůstalým a ujistil, že spolupracuje se všemi úřady, které se účastní vyšetřování. To probíhá v několika rovinách. Státní zastupitelství řeší tu trestně právní rovinu celé věci, ale pak je tu ještě agentura pro vyšetřování námořních nehod, která provádí takzvané bezpečnostní vyšetřování. To prý může trvat měsíce, možná i rok, ale i déle a cílem je nejen určit, proč k té srážce došlo, ale popsat vlastně i nejrůznější faktory, které k té kolizi vedly a na základě toho potom vydat doporučení, která by podobným tragédiím v budoucnu předcházela. Jinak do toho všeho se mohou zapojit také čeští vyšetřovatelé, mají na to ze zákona nárok.
4: Máme nebo mají vyšetřovatelé třetí den po neštěstí alespoň nějaké indicie, které by naznačovaly, proč se lodě srazily?
5: Pravděpodobně ano, ale všichni jsou zatím velmi skoupí na jakékoliv detaily, takže se toho pořád oficiálně moc neví. Podle vedení zprávy Splitského přístavu je to proto, aby se zkrátka nešířily nepodložené teorie o tom, kdo tu tragickou nehodu zavinil. Ale i podle vyjádření soudních znalců a dalších odborníků, na které se teď přirozeně každý den obracejí chorvatská média, je zkrátka potřeba počkat, až bude ta mozaika důkazů kompletní. Asi není překvapivé, že se objevují různé spekulace o tom, co se mohlo stát, ale úřady, potažmo vyšetřovatelé o tom tedy odmítají veřejně spekulovat. To dělá spíš veřejnost, ale kromě toho se začíná hodně mluvit o tom, jestli by se neměla v tom frekventovaném místě, kde se lodě srazily, vymyslet nějaká bezpečnostní opatření. Split je přístav, kterým denně projdou desítky velkých trajektů. Kromě toho je pak na moři i spousta různě velkých člunů, plachetnic, jachet. A těch všech prý každoročně přibývá, to řekl ministr dopravy Oleg Butkovič včera s tím, že je nutné, aby lidé moře nepodceňovali a dávali opravdu pozor, i když při té plavbě po moři samozřejmě nevidíte všude dopravní značky, jako třeba na dálnici.
4: Jaké opatření by mohlo pomoci a dát husté námořní dopravě v okolí Splitského přístavu větší řád?
5: Někteří námořníci zmiňují vytyčení takového koridoru, který by sloužil pro trajekty a velké lodě. Menší plavidla by pak věděla, že tím koridorem nesmí proplouvat ve chvíli, kdy je na obzoru některá z těch větších lodí. Něco podobného už funguje na jiných místech v Chorvatsku, ale o tom, že by se něco takového zavádělo, tady se zatím jenom uvažuje, zatím je to jen takový nápad.
4: V jakém stavu je Češka, která jako jediná ze čtyř zachráněných ještě zůstává v nemocnici?
5: Je na běžném lůžku a prý se dobře zotavuje, to potvrdil český velvyslanec v Chorvatsku Petr Gandalovič, který ji i další zraněné ve Splitu navštívil. Zastupitelský úřad zraněným zajistil ubytování a ve spolupráci s pojišťovnou se připravuje repatriace té hospitalizované pacientky zpět do Česka. Jinak velvyslanec Gandalovič taky ocenil profesionalitu zásahu chorvatských záchranných a bezpečnostních složek, které vytáhly tu čtveřici přeživších z moře a pochvaly a díky směřovaly taky ke zdravotnickému personálu.
4: Tolik z přístavu ve Splitu naše spolupracovnice v Chorvatsku, ta Veseláková. Děkujeme.
5: Díky, naslyšenou.
3: Je s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za minutu bude 9:15 a jdeme na další rozhovor. Velká Británie zakáže sociální sítě dětem do 16 let, oznámil to premiér Keir Starmer. Omezit chce i využívání chatbotů a přenášení živých videí. Opatření by mělo začít platit na jaře 2027. Londýn se tak přidá k Austrálii, kde už zákaz platí od loňska, a k Francii, která zákaz připravuje. V podobném duchu se vyslovil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který je pro zákaz sociální sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle odborníků z týmu interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity můžou být ale nepromyšlené zákazy kontraproduktivní. My jsme teď ve spojení s Evou Klusovou z Psychologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám.
3: Byl by takový zákaz podle vás dobrým řešením?
6: Já myslím, že určitě. My se totiž často díváme na sociální sítě pouze jako na kus technologie, jako na vylepšený telefon nebo počítač. Je to ale zásadní omyl. Sociální sítě nejsou nástroj, sociální sítě jsou prostředí. A pokud si představíme rušnou křižovatku v noci ve víru velkoměsta uprostřed noci, taky bychom tam nepustili naše dítě, protože víme, že by to nejspíš nepřežilo. A přesto to děláme dnes a denně se sociálníma sítěma. Toto digitální křižovatka je navíc řízená algoritmy, které ji proměnily v totální bludiště, z něhož je velmi těžké pryč, protože jde o ekonomiku pozornosti. A v tomto prostředí se tyto naše děti pohybují.
3: Nepřišly by ale děti a dospívající plošným zákazem sociálních sítí i o takový moderní způsob zábavy, včetně navazování a udržování vztahu?
6: Já si myslím, že určitě ne. Pokud se podíváme na data, například ze Švédska, kde se ptali 15-letých dívek, jak často jim algoritmus sociálních sítí sám od sebe nabídne vyobrazení penisu, takzvaný dick pic, tak ty čísla jsou naprosto alarmující. To znamená, že nejde úplně o omezení svobody našich dětí, je to naopak návrat. Návrat k autenticitě, návrat k tomu, že ty děti se můžou učit napodobováním ze svého prostředí, od svojí rodiny, od svých přátel, a nejenom, že napodobují chování, které ne vždycky je bezpečné na těch sociálních sítích. A když vidíme, co se nám momentálně děje i u duševního zdraví dětí, nebo nárůst kybernetické šikany a samozřejmě epidemie nepozornosti ve škole, která je způsobená tím, že sociální sítě nabízí krátký formát videí, které tímto způsobují, že se děti velmi rychle otupí a nudí, tak musíme konstatovat, že sociální sítě nejsou bezpečný fenomén pro naše mladé dospívající. A ten dětský mozek, který není vyvinutý, nemá kritické myšlení, se zkrátka těmto mechanismům, které mají udržet tu pozornost, nedokáže bránit.
3: Podle odborníků z interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti brněnské Masarykovy univerzity ale neexistuje dostatek odborných závěrů, které by jednoznačně podporovaly to pozitivní dopady celoplošných zákazů, takže by teoreticky mohly dospívajícím třeba i uškodit. Toho se neobáváte, že tedy nějaký celoplošný zákaz prostě nepřinese ten pozitivní efekt?
6: Já si myslím, že nemáme, co se týče těchto dat, které uvadějí kolegové, dostatečně jasná čísla, protože ty zákazy neplatí dostatečně dlouho. Na druhé straně máme alarmující data právě z výzkumu psychologických dopadů, psychiatrických dopadů a tak dále. A samozřejmě máme i data, jak často se zobrazuje dětem ten velmi nevhodný obsah. To znamená, že pokud bychom si to vyskládali jako pucle, tady tu skládačku, tak musíme konstatovat, že sociální sítě nejsou pro naše děti bezpečné.
3: Podle některých odborníků, kteří plošný zákaz odmítají, je lepší spíš než dětem sítě zakazovat. Chtít jejich regulaci po jejich provozovatelích, tedy společnostech jako Meta nebo Google, nebyl by to nějaký vhodný kompromis?
6: Určitě se dá dělat nějaká opatření, které by té situaci nepomohly. To znamená mnohem razantnější a větší moderace toho obsahu ze strany sociálních sítí, ale například i krok k tomu, že by ředitelé škol zakázali mobilní telefony ve školách, čím by se zlepšila samotná pozornost a ta schopnost dětí přijímat tu chybu, že nejsou v každém okamžiku točeny, foceny, nejsou vystavené té kybernetické šikaně. A v neposlední řadě se dá vyvinout nástroj, který nespůsobuje takový ten doom strolling, to znamená to permanentní prstem dojíždění dolů, koukání na krátká videa, ale třeba jenom messagingové platformy, které dovolí dětem komunikovat, ale zároveň jim automaticky nenabízí nějaký obsah vygenerovaný algoritmem pro udržení té pozornosti.
3: Dodává Eva Klusová z Psychologického ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
6: Děkuji i vám, naslyšenou.
4: 8 hodin a skoro 50 minut, to je příležitost pro stručný přehled důležitých událostí těchto hodin. Donald tam tvrdí, že prezidenti Ruska, Ukrajiny, Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský jsou oba otevření krokům k řešení války na Ukrajině. Uvedl to na summitu G7. Vladimír Putin ale odmítl možnost, že by se na summitu sešel s Volodymyrem Zelenským. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Irán by mohl v rámci mírové dohody získat na obnovu země částku v hodnotě asi 300 miliard dolarů, přepočtu 7,5 bilionu korun. A Irán také počítá podle amerického viceprezidenta s návratem jaderných inspektorů. Evropští členové G7 uvedli, že jsou připraveni se podílet na odminování Hormuzského průlivu. 10 minut před 9 se zaměříme na vědu. Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci rozšířili o nové funkce web pokusnice.cz. Ten chce učitelům základních a středních škol mimo jiné usnadnit přípravu experimentu, ale i každodenní provoz školních laboratoří. Novinky v aplikaci a její fungování teď přiblíží Václav Bazgier, vedoucí projektu z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Můžete nám nejdřív stručně přiblížit, v čem učitelům tenhle nástroj slouží? Jaké problémy ve výuce řeší?
7: Vy jste krásně byla mou předřečnicí, protože schrala se to velmi pěkně. My se tím, tou pokusnicí, tou aplikací snažíme právě učitelům velmi ujednodušit vlastně přípravu výuky, přípravu toho experimentu a vlastně tak jako vrátit tu, řekněme, vědu a ten krásný experiment do výuky. S tím, že vlastně všechny ty experimenty, které my v té aplikaci máme, tak jsou vlastně ověřené, ty postupy máme jasně definované a vlastně obsahují i bezpečnostní prvky. To znamená, že se snažíme opravdu to, co nejzpříjemněnit těm učitelům a následně i těm žákům.
4: To znamená, že ten váš web slouží hlavně při přípravě hodin. Ten učitel se tam může nějak inspirovat?
7: Ano, nejen samozřejmě učitelům, ale máme i verzi, nebo máme prostě i možnost vlastně ty experimenty dát k dispozici třeba rodičům a žákům a právě tak si to připravit třeba i nějaký ten experiment doma. Zase samozřejmě s důrazem na bezpečnost a s ohledem na všechny prostě důležité kroky k tomu, abyste ten experiment vlastně bezpečně a hezky realizovala.
4: Ano, to jsem si právě říkala, že rodiče budou rádi, že děti budou doma experimentovat s chemikáliemi.
7: Tak nejenom tak, my samozřejmě ty experimenty, které máme připraveny na doma, tak jsou bezpečné, to znamená, jsou to obyčejné prostě chemikálie, které máte běžně doma, bavíme se o cukru, třeba o sodě a podobně, takže jako jsou to opravdu experimenty, které můžete realizovat prostě bezpečně doma.
4: Když se vrátím ještě k tomu využití ve výuce, tak máte nějaké, máte vůbec příležitost udělat si třeba nějaké statistiky, kolik škol ten web využívá?
7: My jsme měli, nebo respektive toto je druhá verze. V první verzi jsme měli vyšší desítky učitelů nebo jako přístupu tedy z těch škol. Nicméně v tuhle chvíli právě tu pokusnici pomalu otevíráme vybraným, řekněme, školám, které nám to právě zpětně validují. A předpokládáme, že zase, pokud jako zájem bude, tak určitě budeme zase někde v těch, řekněme, stovkách přístupů.
4: Čili vy máte možnost i třeba podle té zpětné vazby ze škol revidovat nějaké ty pokusy, že vám třeba někdo řekne, tohle nám fungovalo méně, tohle nám fungovalo lépe a vy to upravujete?
7: Ano, je to tak, my to zpětně právě kontrolujeme, respektive tu zpětnou vazbu vybíráme a už teď vlastně ty experimenty validovali učitelé jak ze základní, tak ze střední školy, takže jako víme u většiny z těch experimentů, že prostě jsou proveditelné pomocí prostě běžně dostupných chemikálií a laboratorního vybavení ve školách, které mají.
4: A dá se jak s tím pracovat jakoby i online? Já se snažím představit, jako kdyby někdo třeba vysloveně šel krok po kroku v nějakém tom pokuse a díval se přitom na ten váš server. Jde to?
7: Ano, jde to. My to právě dokonce máme tu funkcionalitu připravenou tak, že musíte vždycky třeba zmáčknout tlačítko a jít na další krok a vlastně takhle jednoduše krok po kroku můžete prostě ten experiment, respektive ty jednotlivé kroky procházet. Dokonce tam máme právě funkcionalitu, kdy vlastně učitel, pokud mají žáci třeba ve školách umožněny používat tablety nebo mobilní telefony, tak vlastně my ten experiment, zase ten postup můžeme těm žákům prostě dílet a ten učitel je provádí krok po kroku tak, aby prostě postupovali dle toho návodu a dosáhli toho výsledku.
4: Basa Basgér z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého nám přiblížil fungování webu pokusnice.cz. Děkujeme za rozhovor.
7: Já také děkuju a hezký den vám i posluchačům. Naschledanou.
3: Za 5 minut bude 9 hodin a v čase do dalších zpráv v úterním ranním vysílání Českého rozhlasu. Plus teď probereme ještě jedno téma. Dnes je totiž poslední den, kdy můžou ovocnáři nahlásit škody kvůli letošním jarním mrazům. Oznamují je státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a jeho pracovníci pak přijdou místo zmapovat. Podle úřadu to zatím vypadá, že letošní škody nebudou tak výrazné jako v roce 2024, kdy mráz zemědělcům výrazně uškodil posledně. A podrobnosti teď řekne Dominik Hron z domácí redakce. Dobrý den.
8: Pěkný den.
3: Kolik toho letos mráz poničil?
8: Co se týče zemědělské plochy, tak podle státního zemědělského intervenčního fondu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Tato čísla jsou platná k neděli, takže ta konečná budou vyšší. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
9: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před 2 lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
8: Naposled mráz poškodil plodiny v roce 2024. Letošní zasažená plocha je podle Češpivy o 2200 hektarů menší. Oproti roku 2024 je nižší i letošní počet dotčených pěstitelů, a to o 219. Zopakuji ale, že letošní data ještě nejsou kompletní. Zemědělský fond zároveň vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. A nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci.
3: To je tedy pohled úřadu, jak ty letošní škody hodnotí sami pěstitele.
8: Podle ovocnářů byly nejhorší mrazy na konci dubna. Už dřív odhadli, že letošní škody budou kolem 1 miliardy korun. V roce 2024 to byla skoro 1,5 miliardy. Tajemník ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěly tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, je velké poškození jabloní.
10: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněno i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
8: Chaloupka dodal, že v některých lokalitách hlásí pěstitelé u jabloní propad úrody až o 80%. Největší škody budou letos bez ohledu na druh plodiny v oblasti středních, východních a jižních Čech a střední Moravy.
3: Zastavme se u těch jablek. Znamená to tedy, že jich letos bude málo a podraží, nebo český trh vykryjí jablka ze zahraničí?
8: Na hodnocení celého trhu je ještě asi brzy, ale jak nám popsal Ivo Pokorný, předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska, tak mrazy letos zasáhly i okolní země a může se to podle něj projevit třeba na cenách jablek, ale i dalšího ovoce z Polska. Právě odtud se totiž do Česka ovoce ve velkém dováží, pokračuje Pokorný.
11: Jelikož tyhle ty škody měly taky nezanedbatelný, tak si myslím, že to zvýší cenu těch komodit, jako jsou jabka nebo ovoce vůbec. I z toho dovozu, protože my nejsme sobě, nebo nebudeme soběstační v rámci těch škod zásobit náš trh a Poláci taky ne.
8: A dodám, že ještě dnes tedy můžou ovocnáři hlásit škody po jarních mrazech, a to státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím takzvaného portálu Farmáře.
3: Dodává Dominik Hron z domácí redakce. Díky za informace, naslyšeno.
8: Hezký den.
4: Posloucháte Plus. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci, co mají společné, o čem se liší od ostatních generací? To jsou některé z otázek podcastové série Klub 40, kterou začíná vysílat Český rozhlas Plus po 2:30. První díl už si vlastně můžete poslechnout i z podcastu. Ve studiu je s námi Ivana Veselková, autorka téhle série. Dobré ráno.
12: Dobrý den.
4: Proč právě generace čtyřicátníků?
12: Tak to je úplně pragmatická a jednoduchá odpověď. Mně osobně se to týká. A když jsme přemýšleli s kreativním producentem Lukášem Sapíkem, na jaké téma udělat nějakou rozhovorovou sérii pro Český rozhlas Plus, protože to byl ten úkol, nebo to jsme chtěli udělat, tak proto jsem si zvolila něco, co mě osobně se dotýká. Takže věci jako krize osob středního věku, krize a tak dál.
4: prvním díle jste mluvila s herečkou Terezou Hoffovou o čem?
12: Tak mimo jiné jsme mluvili o tom, jak obtížné je se po 40 seznamovat, pokud je někdo takzvaně single a nebo svobodný, že je to v něčem těžší. A taky v čem je to specifické pro herečky po 40, protože aspoň ze zkušenosti Terezy Hoff je těch příležitostí docela málo.
4: Ivana Veselková, autorka podcastové série o generaci 40. Děkujeme.
12: Není zač. Hlavně si to poslechněte.
3: Bylo 9 hodin v úterý 16. června a s ranní relací na Plusu provázejí Martin Matějka
4: a Martina Mašková.
13: Český rozhlas Plus.
4: A náměty pro tuto půlhodinu: Indie a Slovensko chtějí víc spolupracovat v oblasti technologií zbrojního průmyslu. První návštěva indického premiéra v historii Slovenska může posílit obchodní i investiční vazby. Jaký může mít ekonomický dopad?
3: Jak iniciativa zaměstnanců rozhlasu a televize veřejnoprávně reaguje na vládní záměr převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet?
4: A spisovatel Leoš Kiša přijde do studia Plusu mluvit o festivalu Slunovrata, projektu, který propojuje české a polské autory sci-fi a fantasy. Jaké příběhy dnes nejvíc rezonují mezi čtenáři?
3: Nejdřív ale rozebere zprávy Ondřej Látal.
14: Přeju klidné úterý. Indický premiér Narendra Modi poprvé v historii navštívil Slovensko. S premiérem Robertem Ficem jednal o obchodu, investicích nebo nových technologiích. Obě země zároveň oznámily posílení vzájemných vztahů. Modi také pozval Fica na návštěvu Indie.
15: Slovenský premiér Fico vyzdvihl především možnosti spolupráce ve zbrojním průmyslu. Potenciál je ale podle něj i v dalších odvětvích.
16: Oblast výměny zkušeností, pokud jde o digitalizaci a využívání umělé inteligence.
15: Slovensko pak Indii nabízí své znalosti v oblasti jaderné energetiky. To premiér Modi ocenil.
17: Civilní jaderná energie je jednou z hlavních priorit obou zemí. Chceme v této oblasti posílit spolupráci firem i průmyslu.
15: Slovenská diplomacie označuje návštěvu za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vztazích s Indií za poslední roky. Očekává především navýšení vzájemného obchodu. Loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
14: Je to téma pro Ranní Plus, rozebereme to hned po zprávách. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
18: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Prezidenti Ruska a Ukrajiny jsou podle amerického prezidenta připraveni jednat o vyřešení války na Ukrajině. Donald Trump to řekl na summitu 7 největších ekonomik světa G7 ve francouzském Evianu.
19: Americký prezident Donald Trump upřesnil, že si telefonoval jak s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, tak i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a oba jsou podle něj otevření jednat o krocích k ukončení války. Zelenský údajně Putinovi nabídl setkání na summitu u Ženevského jezera. Podle něj ale ruský prezident není připravený jednat o konci války. Zelenský se v Evianu účastní schůzky spolu s ostatními lídry G7. Německý kancléř Friedrich Merz zdůraznil, že Ukrajina je v nové pozici síly a Rusko nemůže vojensky zvítězit. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby Spojené státy pokračovaly v pomoci Ukrajině a zesílili tlak na Rusko. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Český rozhlas.
14: Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotografiích, by dnes mohli podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součást změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
0: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM. Kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
2: I tak se domnívám, že to mohlo bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
0: Pokud Europarlament opatření o zákazu tzv. Svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Český rozhlas.
14: Posloucháte zprávy Plusu, dobrý den. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě požehnali novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
20: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
21: Možná se posaďte klidně.
20: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovícké varhany.
21: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 812 haléřů.
20: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
14: Máme také dopravní informace na Plusu. Na příjezdu do Prahy po D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru řeší nehoda 5 aut v levém pruhu. Kolona začíná před sjezdem na Brandýs nad Labem na 11. kilometru. Zdržení víc než půl hodiny. Problémy jsou na příjezdu do Prahy od dálnice D8, kde začíná kolona před sjezdem na Zdiby na 2. kilometru. Pomalu se jede do Cínovecké ke sjezdu na Kbelskou ulici, kde se řeší nehoda 2 aut přímo ve sjezdu. Zdržení víc než 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojiští nesouvislá kolona od D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení asi na půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. Silný provoz je taky na příjezdu do Prahy po D5 od Rudné ze 4. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení asi 25 minut. Dobře dojeďte. Teď je ještě jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost, od západu bude přibývat oblačnost na celém území, odpoledne čekáme občasný déšť anebo přehánky, teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Ranní Plus.
3: A jste s námi v 9 hodin 8 minut dnes s Martinou Maškovou a Martinem Matějkou. Indický premiér Narendra Modi včera navštívil Slovensko, kde se setkal s prezidentem Petrem Pellegrinim a premiérem Robertem Ficem. Premiéři obou zemí povýšili vzájemné vztahy na úroveň strategického partnerství. Narendra Modi a Robert Fico podepsali také memoranda o intenzivnější spolupráci v oblasti moderních technologií a zbrojařského průmyslu. Návštěva Modiho je pro Slovensko historickou událostí, šlo totiž o vůbec první návštěvu indické premiéra u našich východních sousedů. A co to znamená pro slovenskou ekonomiku, o tom teď budeme mluvit s šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku Trend Ronaldem Žipem. Dobrý den do Bratislavy.
22: Dobrý den.
3: Co konkrétně to strategické partnerství pro Slovensko znamená? Co mu to přinese?
22: No, zatiaľ, ako povedal aj prezident Pellegrini, je to pomerne voľný pojem a musíme ho iba implementovať do praxe. To znamená, že momentálne sa takéto pojmy používajú často v geopolitike a v medzinárodných vzťahoch, avšak v realite zatiaľ tie jasné následky nie sú. To znamená, že len príde implementácia, je tam vyjadrenie túžby a snahy zlepšiť vzťahy medzi oboma krajinami, hlavne na ekonomickej a investičnej rovine, ale tá realita zatiaľ ešte zaostáva.
3: Proč si nejlidnatější země světa vybrala pro navázaná strategická partnerství zrovna Slovensko?
22: No, Slovensko môže byť vstupnou bránou Indie do Európskej únie, pretože napriek tomu, že je schválená dohoda medzi Indiou a Európskou úniou, ktorá sa riešila vyše 20 rokov, tak jej implementácia je stále ešte v nedohľadne, čo znamená, že India potrebuje nejaký vstupný bod do Európy a teoreticky Slovensko môže byť podobný vstupný bod ako Maďarsko pre čínsky kapitál. To znamená, že máme tu už nejaké vybudované vzťahy medzi Slovenskom a Indiou, ktoré sú pomerne robustné a je len otázka toho, že ako tie vzťahy zlepšiť a možno ukázať, že Slovensko má potenciál na to, aby práve bolo s tým vstupným bodom pre indický kapitál, pre indických pracovníkov, ale aj pre indický obchod.
3: V čem bude spočívat spolupráce ve zbrojařském průmyslu? Připomeňme, že slovenský vývoz zbraní a munice především na Ukrajinu láme v posledních měsících rekordy.
22: Áno, otázka je, kedy a či skončí vojna na Ukrajine a čo potom so slovenským zbrojárskym priemyslom a India čelí podobnej dileme, pretože India je stále závislá do veľkej miery od amerických technológií, amerických zbraní. Samozrejme, je tam veľká súťaživosť s Čínou, zaviazanosť na Rusko je tam stále pomerne silné a jednoducho India potrebuje diverzifikovať svoje zbraňové systémy a Slovensko môže byť dodávateľom celkom zmysluplným pre Indiu. To znamená, že India aj v tomto zmysle možno bude chcieť využiť slovenské technológie, slovenské výrobné kapacity a jednoducho posilniť tú diverzifikáciu od ostatných výrobcov.
3: Na Slovensku sídlí automobilka Jaguar Land Rover, která patří indické společnosti Tata Motors. Jak důležitý je Jaguar pro slovenskou ekonomiku?
22: Jaguar zohráva pomerne významnú rolu, aj keď samozrejme tá investícia už bola robená pred viacerými rokmi a momentálne to, čo vlastne vidíme, je to, že stále tá investícia sa oplatí pre indickú stranu, pretože podobná investícia vo Veľkej Británii je pomerne drahšia ako na Slovensku. Ukazuje sa, že Slovensko má stále ten potenciál pre indický kapitál v tomto zmysle. A samozrejme v ostatných sektoroch. A práve toto je tá vstupná brána, pretože že pomocou tejto fabriky môže Jaguar exportovať viac do celej Európskej únie. To znamená, že toto je ten model, ktorý môže zaviesť aj na ostatné firmy a podniky, ktoré by investovali na Slovensku.
3: Indové tvoří druhou největší skupinou zahraničních pracovníků na Slovensku. Jakou roli tady hraje ve vzájemných vztazích pracovní migrace?
22: Veľmi, veľmi výraznú, pretože Slovensko má nedostatok kvalitnej pracovnej sily, vôbec aj lacnej pracovnej sily. Vidíme skutočne to, že mnoho Indov pracuje v logistike, v dorážkových službách, ale aj na stavbách, ako operátorov výroby. Jednoducho ten segment veľmi výrazne rastie. Totižto životná úroveň stále nedosahuje samozrejme ani rozmery Slovenska a preto je Slovensko pre ne atraktívne, takže pre slovenskú ekonomiku to má veľkú pridanú hodnotu, dokážu zaplniť tie pozície, ktoré na Slovensku nedokážu zaplniť. A samozrejme je to aj niečo, čo má zmysel pre indickú stranu, aby chránila trošku svojich pracovníkov v zahraničí, takže tá dohoda je veľmi zaujímavá pre obe strany.
3: Dodává šéfredaktor slovenského týdenníku Trend Ronald Žip. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
22: Děkujem. Příjemný den.
4: Na Plusu posloucháte naše ranní vysílání 9 hodin a 13 minut. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO schválila návrh zákona, který mění financování Českého rozhlasu a České televize. Teď ho budou projednávat poslanci. Na místo poplatku chce koalice ANO, SPD a motoristů sobě financovat rozhlas a televizi ze státního rozpočtu. Zákon má platit od nového roku, od ledna 2027. Český rozhlas by měl podle návrhu v rozpočtu 411 milionů korun méně oproti letošku. Česká televize asi tak o miliardu oproti letošní částce, kterou chce vybrat na poplatcích. Vedení obou médií veřejné služby uvedla, že budou muset omezovat výrobu a propouštět. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že očekává jednání o výši částky pro rozhlas a televizi při projednávání návrhů ve sněmovně. Proto jsem se dnes ráno ptala dalšího reprezentanta vládní koalice Borise Šťastného, ministra pro sport, prevenci a zdraví, který také vede poslanecký klub motoristů sobě, zda se ještě tyto částky můžou změnit.
1: Poslanecká sněmovna je suverén a mohou se změnit. Ta částka byla navržena podle roku 2024 před zvýšením poplatku, čili je přibližně o 15% nižší, než je očekávaný letošní příjem. Vláda vycházela z toho, že V každém odvětví je potřeba se pokusit šetřit. Dělají to i ostatní ministerstva. Konečně můj úřad musel 15% ušetřit. Nicméně poslanci samozřejmě o této věci budou dlouze diskutovat a nějaké úpravy toho zákona nelze vyloučit.
4: Ministr Boris Šťastný z motoristů sobě se v našem vysílání také pozastavil nad tím, že obě média už oznámila, že budou muset snižovat počet zaměstnanců.
1: Já si myslím, že není úplně šťastné. Já jsem také měl možnost vést společnosti, které měly mnohdy více zaměstnanců, než má třeba Český rozhlas nebo Česká televize, a přijít za akcionáři nebo zaměstnanci a první, co říci, že budu propouštět a zavírat, to není dobrá cesta. Správná manažerská cesta musí být hledat úspory, přicházet s argumenty, odkrýt hospodaření, to znamená přicházet s otevřenými smlouvami, kde bude naprosto jasné, kam komu tyto instituce například platí za externí služby, a to je hodně peněz.
4: Řekl v našem vysílání ministr Boris Šťastný. René Zavora, generální ředitel Českého rozhlasu, se proti tomu ohradil, přiblížil, jaké dopady bude mít zákon na hospodaření rozhlasu.
5: Budeme muset sahat do provozu, budeme muset sahat do služeb, bavit se opravdu o snížení výroby, výrobních kapacit, a to se nemůže nedotknout po celý počtu pracovních míst. Čili to není opravdu strašení, to je bohužel holá realita. A je škoda, že právě toto snižování počtu, respektive té výše částky rozpočtové, dopadne jen a jen na posluchače.
4: René Zavora také poukázal na to, že o financování veřejnoprávních médií se nevede žádná odborná debata.
5: Tady diskutují odborné kruhy, akademické kruhy, studenti, zástupci odborné laické veřejnosti, managementy, ale nediskutují vládní politici, ti se opravdu těch konferencí, seminářů neúčastní za celý poslední půl rok. Čili oni evidentně, a je to vidět na těch vyjádřeních, neznají vůbec tu realitu, v jaké funguje třeba Český rozhlas. Neznají vůbec ty mechanismy, mimochodem už ty kontrolní, protože permanentně opakování, to, že nejsme kontrolováni, je prostě nesmysl.
4: Uvedl v ranní vysílání na Plusu generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu zvaná veřejnoprávně v reakci na ten vládní návrh zákona o médiích veřejné služby chystá výstražnou stávku, která proběhne 22. června. Podrobnosti zveřejní iniciativa zítra, tedy ve středu předpolednem tady před budovou Českého rozhlasu. S námi ve vysílání teď můj televizní kolega Daniel Stach, mluvčí iniciativy veřejnoprávně za Českou televizi. Dané, dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne, přeji.
4: Řekl jste, že pokud se bude každý rok určovat rozpočet České televize, nebudete v ní. Tahle situace už nastala?
6: Platí, co jsem řekl, a platí moje slova. Naprosto jednoznačně, ano.
4: Jak se projeví ta výstražná stávka v provozu České televize? Jakou formou se k ní připojíte?
6: Tak jak nám to dovoluje zákon, protože tam ta pravidla jsou nastavená velmi přísně, my zákon porušit samozřejmě nechceme, a tak musíme velmi pečlivě zvolit tu variantu, kterou budeme moci udělat. Jedná se například o to, že třeba zpravodajská relace bude začínat o něco později, bude se jinak pracovat s grafikou ve vysílání, ale není možné přestat vysílat, to by bylo porušení zákona.
4: Česká televize, tedy její ředitel, uvedl, že v případě přijetí toho zákona v navržené verzi by musel propouštět 300-500 lidí z 2900. Jaké reakce to mezi vašimi kolegy vyvolává?
6: Neřešili jsme s kolegy propouštění, protože celá ta iniciativa není postavená na tom, jestli budeme nebo nebudeme mít svoje pracovní místo. Je postavená čistě na tom, že chceme, aby Česká republika měla svobodná média, která budou schopná reagovat na to, co se ve společnosti děje, která budou schopná přinášet důležité informace, která budou co možná nejvíce nezávislá na politickém vlivu, bez ohledu na to, kdo u moci zrovna je. My neřešíme to, jestli nám zůstane nebo nezůstane práce. My řešíme to, jestli tady v České republice zůstanou dvě silná média, která patří mezi ta nejposlouchanější a nejsledovanější vůbec na celém českém trhu. Česká televize 8 let po sobě nejsledovanější médium, Český rozhlas, Radiožurnál, nejposlouchanější rozhlasová stanice, které mají také velmi vysokou důvěru, přes 60% veřejnosti v České republice, na což drtivá většina institucí v této zemi vůbec nedosahuje.
4: O které oblasti České televize se tedy nejvíc obáváte, obávají vaši kolegové kvůli tomu očekávanému snížení rozpočtu? Čeho se to nejvíc dotkne, nejcitelněji?
6: Tam to bude samozřejmě rozhodnutí managementu, jakým směrem se vydá, ale bude muset, jak o tom hovořil Hynek Udárek i ve včerejším interview, kde byl spolu s panem generálním ředitelem Českého rozhlasu hostem, bude muset sahat napříč. Bude se to týkat sportovní výroby, bude se to týkat dramatické tvorby, určitě dopad na zahraniční zpravodajství, protože například to, že Česká televize má 11 zahraničních reportérek, reportérů plus neustále svého reportéra nebo reportérku na Ukrajině, je samozřejmě velmi nákladné, ale z našeho pohledu naprosto zásadní pro to, aby obyvatelé v České republice měli přímo z místa, kde se něco děje, relevantní informace o tom, jak to vypadá, protože je to právě Český rozhlas a Česká televize, kteří stále zůstávají na Ukrajině, kde dál probíhá válka.
4: Zatím nevíme, jak bude vypadat to projednávání návrhu ve sněmovně, zda případně ještě dojde k nějaké změně té částky pro rozhlas a televizi. Předpokládám, že ale iniciativa veřejnoprávní.

0: kde se financuje přes speciální daň, kde se navíc změny dělají pouze v okamžiku, kdy je tam dohoda jak vládnoucí, tak také opoziční strany nebo koalice. A samozřejmě jsme také viděli ta čísla, protože pokud se má Česká televize přesunout na čísla, tedy znamená mít rozpočet jako v roce 2008, protože ano, to je to číslo, o kterém hovořil pan premiér, je to jako rozpočet v roce 2008, tak to fakticky znamená, že Česká televize celých těch 18 let, 17 let do toho následného zvýšení neustále šetřila, musela hledat to, jakým způsobem efektivně hospodařit se svými penězi. A to v okamžiku, kdy kumulovaná inflace přesáhla 60%. Za stejné období stát hospodaří s dvojnásobným rozpočtem, než hospodaří Česká televize.
1: Daniel Stach, moderátor České televize, mluvčí iniciativy veřejnoprávně za Českou televizi. Děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou. Hezký den přeji.
2: 9 hodin 21,5 minuty posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Z vojenské posádky v Přáslavicích na Olomoucku před malou chvíli vyjela na dálnici D35 kolona těžké techniky. Vojáci v tancích Leopard a dalších vozech budou v úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem trénovat organizovaný přesun. Na místě to vše sleduje reportérka Lenka Kratochvílová. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne. Bránou Přáslavických kasáren projelo celkem 6 tanků Leopard 2A4, jedno vyprošťovací vozidlo Buffalo a ještě taky další technika. Kolonu vedou vojenští policisté na motorkách a jsou teďka v tuhle chvíli seřazení u sjezdu na dálnici, u stanice dálniční policie v Kocourovci. Vědou za malou chvíli na dálnici, provoz je tady zúžený do jednoho jízdního pruhu a rychlost upravená na 80 km v hodině. Dosud Leopardy jezdily výhradně na vojenských cvičištích, vůbec poprvé v Česku, ale výjíždějí na civilní komunikace, a to přímo na dálnici D35. Aby její povrch nepoškodili, pásy jsou vybavené speciálními gumovými patkami. Vojáci si na dálnici chtějí vyzkoušet, jak rychle, bezpečně a organizovaně se dokáží po dálnici pohybovat. No a jak mi řekl velitel tankového praporu z Přáslavic Tomáš Suchý, výcvik není zaměřený jen na tu samotnou jízdu. Osádky mají procvičovat rozjezdy v proudu, udržování vzdálenosti mezi vozidly, taky třeba průjezdy zúženými místy, zastavování, znovu uvedení kolony do pohybu a tak podobně.
2: Lenko, jak moc to cvičení omezuje provoz na dálnici?
3: Tak proto pro ty samotné projíždějící řidiče by kolona těžké techniky neměla znamenat žádné výrazné zdržení. Měli by dbát jen pokynů regulovčíků. Ten nácvikový úsek je dlouhý kolem 6 kilometrů. Nájezdy a sjezdy jsou po mostech. Kolikrát tu stanovenou trasu obrněnci budou projíždět, zatím není jasné.
2: A jak dlouho budou vojáci přesun trénovat?
3: Tak podle informací mluvčí 7. mechanizované brigády Romany Špicrové se návrat techniky do Přáslavických kasáren očekává kolem 15. hodiny.
2: Na dálnici D35 u Olmouce začalo vojenské cvičení. Vojáci v tancích Leopard a dalších vozech trénují přesun. A je u toho také reportérka Lenka Kratochvílová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
3: Pěkný den.
1: Stále jste na plusu, mám ještě 6 minut před 9:30. Tento týden začne v Opavě multižánrový festival Slunovrat, který od roku 2014 spojuje hudbu, literaturu, divadlo i veřejné debaty. A jedním z hostů, a teď také náš host, bude spisovatel Leoš Kiša. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Vy jste znám jako autor sci-fi a fantasy bestselleru, píšete pod pseudonymem František Kotleta, ale také jste znám jako člověk, který propojuje českou a polskou literární scénu, a to je vlastně hlavní téma toho našeho dnešního rozhovoru. Čím vás vlastně tohleto spojení inspiruje?
4: Já myslím, že spíš je to takové jako spojení, které se trošku vrací ke kořenům, protože já jsem autorem fantastiky a polská fantastika vždycky byla na vysoké úrovni, pomáhala té české fantastice po revoluce, jednak příjezdy spisovatelů, jednak jako inspirační zdroj. A vlastně my teď v té kultuře obecně jsme pod nějakým tlakem angloamerické literatury, která se k nám valí ze světa, je taky součást samozřejmě seriály a další věci. A vlastně my tak jako se spojujeme s těmi Poláky, s polskými spisovateli, abychom Čechům ukázali polskou literaturu, která je na vysoké úrovni, a samozřejmě Poláci zase zároveň chtějí Polákům ukázat tu českou literaturu. Takže je to vlastně taková jako snaha prostě ukázat, že tady za těmi hranicemi se navzájem tvoří úžasné věci.
1: A když se tedy řekne středoevropská fantastika, tak co ji odlišuje od té, řekněme, převažující angloamerické produkce?
4: Určitě se nepodbízí. To znamená, že ona se prostě nebojí být svá, nebojí se být originální, někdy často drsná, řekněme třeba úplně ulítlá, nebo naopak jít jako hluboko ke kořenům. To znamená, že ona jako se nebojí nehladit po povrchu. To znamená, že ta angloamerická, která se k nám dostává, to jsou ty opravdu jako vysoustružené bestsellery, takový ten opravdu jako krásný mainstream, který jako osloví tu cílovou skupinu, osloví co nejvíc lidí. A naopak vlastně jakoby česká a polská fantastika, jako, která má obecně i jako úspěch u těch čtenářů, tak se jako nebojí, prostě jít jim trošku proti srsti.
1: Často fantastika reaguje na válku, technologické změny, vůbec na obavy ve společnosti. Takže řekl byste, že dnešní autoři a díla jsou jakoby temnější než třeba před, nevím, 5-10 lety?
4: Určitě se ztratil technooptimismus, který tak byl jako trochu jako jádrem obecně fantastiky, takže teď spíš máme takovou technopesimismu, ale ta hodnota té fantastiky spočívá v tom, že ti autoři jsou jako nuceni nebo rádi přemýšlí o té budoucnosti. Znamená, já vždycky říkám, jako na cokoliv, co se dneska děje nebo co přichází, tak ti čtenáři fantastiky jsou jako líp připravení, takže jako témata, který dneska hýbou společností, tak sci-fi v podstatě už se jako vyřešila, probrala a teď už jako de facto hledáme témata, která teprve přijdou za 5 až 10 let.
1: Tak si to předpokládám je asi taky AI.
4: To už máme dávno vyřešený, takže...
1: Jak jste ho vyřešili?
4: No, já myslím, že jsme asi vyřešili všechny možné scénáře, které nás umělou inteligenci čekají, všechno, s čím se budeme potýkat, ať už optimistické nebo pesimistické, takže jako vlastně opravdu jako čtenáři fantastiky už si myslím, že se v té veřejné debatě můžou jenom bavit a říkat si, jo, to jsem četl před 10 lety. Takže je to vlastně hrozně fajn.
1: Takže co je v kurzu teď, když ne AI?
4: No, demografický kolaps, to znamená vymírání obyvatelstva, co nás čeká za 20-30 roků, jako jak vlastně vůbec tato společnost bude žít v okamžiku, kdy budeme mít extrémní množství, že v roce 2060 bude každý třetí obyvatel téhle zemi, pokud se něco nezmění, a ono se nezmění, v důchodu. V důchodovém věku, to znamená, že ta společnost se brutálním způsobem změní, takže to je velká výzva pro fantastiku, takže už o tom teďka píšem, takže čtenáři z fantastiky už se jako na to připravují.
1: Na Slunovratu představíte s polským spisovatelem Jakubem Čvekem novou antologii Poslední výstřel, i tatohle reflektuje?
4: Mimo jiné, ale taky se vrací trochu ke kořenům žánru, jako noárové detektivce, noárovým příběhům. Je to opravdu jako extrémně úspěšná antologie, až nás to vlastně překvapilo. Ona v srpnu vyjde v Polsku, ve stejném vlastně podobě, jaká teda v polštině, u nás už vyšla před Comic-Conem v Praze a vlastně právě ukazuje jako ty kořeny, jako tu noárovost, tu detektivní atmosféru, vlastně ty drsné hrdiny a hraje si s nimi jako na tisíc různých způsobů.
1: Že z Poláky příliš nesoutěžíte o trhy, nebo také spíš si pomáháte?
4: Je to právě přesně naopak, jo? Že vlastně my máme hrozně rádi tu polskou literaturu a snažíme se ukázat, protože ta polská literatura je extrémně kvalitní a stejně tak ta česká. To znamená, že vlastně nám přijde fajn, jako když tu budeme mít víc polských autorů, bude víc polských autorů vycházet v Česku a my se zase naopak, oni se naopak snaží, aby víc českých autorů vycházelo, protože máme k sobě velice blízko, ale zároveň jsme trochu jiní, dokážeme se nějakým způsobem obohatit a myslím si, že je vždycky jako fajn opravdu rozbíjet prostě ten parní válec jako té angloamerické literatury nebo té komerční literatury ze světa a v tom jsme zajedno vlastně.
1: Takže myslíte, že pořád tady vychází málo polských autorů, že jako se dostatečně neznáme navzájem svou literaturu?
4: Rozhodně je tady opravdu velký prostor, stejně jako pro český autory v Polsku.
1: To znamená, že i tohle téma budete probírat s vaším kolegou Čvěkem na Slunovratu, na festivalu?
4: Je to tak a taky pěkný holky a drsný chlapi s bouchačkama samozřejmě.
1: I to patří do fantastiky.
4: Je to tak.
1: Ve studiu Plusu byl spisovatel Leoš Kiša. Připomněli jsme nejen multižánrový festival Slunovrat, ale také žánr fantastiky. Děkuji, že jste tu byl osobně.
4: Děkuji za pozvání.
2: A co vás čeká v našem vysílání dál? Vláda se shodla, že od příštího roku zruší rozhlasové a televizní poplatky. Obě veřejnoprávní média bude financovat přímo ze státního rozpočtu. Česká televize i Český rozhlas si podle návrhů zákona výrazně finančně pohorší. Ovlivní tento krok kvalitu jejich produkce a omezí službu veřejnosti nebo naopak přiměje k efektivnějšímu provozu? Lukáš Matoška se zeptá předsedy sněmovního výboru pro mediální záležitosti Františka Talíře a bývalého radního Českého rozhlasu Josefa Nerušila.
5: Radioservis představuje
6: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
7: Dobré dopoledne, bylo 9:30.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ukrajina a Evropská unie otevřely první kapitoly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před odletem na summit G7 do Francie na letišti v moldavském Kišiňově prohlásil, že jednou z nejsilnějších odpovědí, jakou Evropa může na ruskou agresi dát, je urychlení procedury vstupu Ukrajiny a Moldavska. Ukrajina si to zasloužila, protože na vstupu do Unie pracovala tvrději než ostatní, řekl Zelenský a dodal, že Kyjev je připravený k otevření všech přístupových kapitol. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Armáda chce převzít karlovarské letiště a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle dokumentů ministerstva obrany plánují přizpůsobit přistávací dráhy pro potřeby vojska i Severoatlantické aliance. Letiště ale i dál budou moct využívat civilní lety. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Od září musí mít každá první třída v Česku nad 15 žáků svého asistenta pedagoga. Opatření má pomoct prvňákům i učitelům. Asociace základních škol varuje, že sehnat kvalitní lidi je kvůli nízkým platům problém, a to třeba v Praze. Ministerstvo školství ale tvrdí, že plošný nedostatek neeviduje. V ruském Krasnodarském kraji hořel ropný sklad. Tamní úřady po požáru nehlásí žádné oběti. Oheň podle nich způsobily trosky dronu. Podobné případy jsou v Rusku stále častější. Na energetické cíle útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání masivní ruské invazi. Poslední rozsáhlý úder Moskvy na Kyjev poškodil ukrajinské kulturní a historické památky, včetně téměř 1000 let staré Kyjevsko-Pečerské lávry. Výroční klimatická konference se dnes ve Vídni zúčastní rakouský prezident Alexander van der Bellen i bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Ta má na akci, kromě ochrany klimatu, mluvit taky o demokracii a výzvách měnícího se světa. Už 10. ročník rakouského světového summitu pořádá v hlavním městě země herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger. Cílem akce je propojit politické i ekonomické lídry. Na den přesně 10 let funguje vědecké biomedicínské centrum BioCEF ve středočeském Vestci. Odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy tam společně pomáhají odhalovat třeba příčiny nemocí, funkci genů anebo vývoj virů, včetně covidu.
10: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací v té variantě Omikron dávno předtím, než vznikla.
11: Říká Jiří Zahradník, jeden z vědců působících v BioCEVu. Další vědecké týmy tam například sestavují encyklopedii genů nebo pátrají po tajemstvích rakoviny, jako Jiří Neužil.
12: Nádorové buňky mají schopnost si krást mitochondrie z okolí a tím získávají jakousi výhodu a jsou agresivnější.
11: V BioCEVu dnes působí přes 600 odborníků z Česka i zahraničí. Dosud vydali přes 1000 vědeckých publikací. Martin Srb, Český rozhlas.
7: Tady jsou v dopoledním vysílání Plusu 4 minuty po 9:30 dopravní informace. Na D1 směrem z Ostravy na Přerov se za sjezdem na Bělotín na 310. kilometru jezdí v omezení jenom jedním pruhem. Kolona z 314. kilometru vás zdrží asi 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru stále řeší nehoda 5 aut. Je to v levém pruhu, kolona od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru má více než půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště po pojíždí nesouvislá kolona od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta je zdržení asi na půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. Silný provoz teď dopoledne čekejte taky na příjezdu do Prahy po dálnici D5 od Rudné ze 4. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení 20 až 25 minut. V Kbelské ulici v Praze směrem na Letňany uzavřeli silničáři jízdní pruh před sjezdem na Prosek. Kolona z Hloubětína i z Novopatské je teď i tam asi na 20 minut. A provoz vázne na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou se zdržíte 25 minut. Dobře dojeďte. Dnes je jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost, od západu bude oblačnosti na celém území přibývat. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy občasný déšť anebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25, v tisíce metrech na horách to bude nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. A vád má slabý, během dne pak mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy, posloucháte Plus a začíná úterní Pro a proti.
5: Vláda schválila návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Počítá s tím, že veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu. Zároveň by měla hospodařit s nižšími rozpočty než dnes. Podle opozice návrh zasahuje do nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Koalice to popírá. Generální ředitelé obou médií varují před omezováním nabídky pro diváky a posluchače. Podle premiéra Andreje Babiše by se s nižšími rozpočty měli umět vypořádat. Je nebo není důvod obávat se o budoucnost médií veřejné služby.
13: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti, poslanec KDU ČSL František Talíř. Dobrý den.
14: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
5: A taky poslanec hnutí SPD Josef Nerušil. Dobrý den.
15: Dobrý den.
5: Začněme od vás. Vzhledem k tomu, že ta vládní novela převádí financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, jak bude zajištěna nezávislost veřejnoprávních médií na ovlivňování ze strany politiků?
15: No, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu mechanismu financování veřejnoprávních médií, tak já si myslím, že to žádnej vliv na nezávislost či na objektivitu médií určitě mít nebude, tak jako to nemá vliv na nezávislost a objektivitu ani teď současná forma financování prostřednictvím koncesionářského poplatku, který stejně jako mandatorní výdaj ze státního rozpočtu určuje poslanecká sněmovna.
5: Pane předsedo Talíři, neuklidňuje vás, že se tedy nebude měnit celý ten systém, ale, jak říká koalice, jenom financování veřejnoprávních médií?
14: Nejen, že neuklidňuje, ale naopak mi to vlastně potvrzuje, že ty naše obavy jsou velmi, velmi reálné. Potvrdila to i včerejší tisková konference, kde sice pan premiér Babiš se mnohokrát zaklínal tím, že my nikdy nebudeme chtít omezit nezávislost a tak dále, ale potom v rámci dotazu tam vlastně hned zazněla velmi zajímavá větička z jeho strany, kdy on říkal, no tak konečně nám nahlásil ředitel České televize, že koupil už práva na olympiádu a jiné šampionáty, cituji. To znamená, že už teďka vlastně v hlavě mají to, no tak my budeme schvalovat to, co do toho programu oni se budou dávat a co ne. A já se obávám, že skutečně výdobytek sametové revoluce, mimo jiné to, že máme tady z média Českou televizi, Český rozhlas, která si hradí přímo ta veřejnost prostřednictvím poplatku, takže o tento výdobytek garantující nezávislost přicházíme, protože prostě nově to financování bude přímo ze státního rozpočtu.
5: Pane poslanče Nerušile, pokud ta změna, kterou si zatím jako návrh vláda včera schválila, projde, nebude hrozit, že veřejnoprávní média budou pod tlakem rok co rok právě prostřednictvím o vyjednávání o rozpočtu?
15: Nebudou, protože to bude mandatorní výdaj, který je stanoven, a pokud bude mít být mandatorní výdaj změněn jeho výše, tak samozřejmě to musí projít legislativním procesem a je to v zásadě totožný proces, jaký musí projít změna výše koncesionářských poplatků. Jo. To, co tady teďka řekl pan Talíř, to je taková podle mě spíš domýšlivost, jo, že by Andrej Babiš chtěl řešit, jestli se bude vysílat olympiáda nebo jestli bude Stardance, tak Andrej Babiš je také občan České republiky a samozřejmě má na to nějaký názor, má nějaké své oblíbené pořady. Jo. Ale to, v jakém stavu máme současná média veřejné služby, není jenom výsledek sametové revoluce, ale je to také výsledek takzvané televizní stávky v roce 2000, kdy se prostě určité názorové proudy zmocnili obsahu vysílání a to vysílání je do dnešní doby, bych řekl, jaksi vyosené.
14: Můžete to doložit nějakým způsobem, třeba průzkumem?
15: No tak jednak, já jsem na to dříve zpracovával, když jsem ještě pracoval jako člen Rady Českého rozhlasu, několik analýz, nakonec jsme přijali i usnesení číslo 31/2021.
14: Mluvil jste ale o vysílání České televize a teď hovoříte rozhlasu. O tom, že jste byl radním Českého rozhlasu.
15: Samozřejmě, ale tak tam ta kontrolní činnost je dost podobná, pokud bychom se bavili o pořadech České televize. Já když se podívám na interview České televize, se podívám na pořady, jako byl Newsroom, nebo když se podívám třeba dříve na Otázky Václava Moravce. Tam jsme se prostě nemohli bavit o tom, že by bylo dbáno zásad objektivity a nezávislosti, protože ti hosté, kteří jsou tam zváni, prostě vyhovují pouze jednomu politickému spektru. A pokud bychom se podívali na Český rozhlas, tak v posledních dnech tu byl diskutován pořad Osobnosti plus. Já jsem se díval i na hosty, pokud, kteří tam byli pozváni.
14: Dovolíte, pane poslanče, rozumím tomu tedy správně, že smyslem těch vládních změn je změnit to, co veřejnoprávní média vysílají?
15: To není smyslem. Smyslem je změnit financování, ale pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi, přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby vysílání nebylo vyosené.
14: Chcete jakožto politici více promlouvat do toho obsahu, více kontrolovat ten obsah, rozumím tomu správně. Prosím, stručná reakce, ať může zareagovat pan předseda Talíř.
15: Nechceme kontrolovat obsah, my chceme posílit kontrolní mechanismy a posílit nakonec mechanizmy. I původní návrh o ty klempíře prostě byl ambicioznější, chtěl provést rozsáhlejší modernizaci veřejnoprávních médií, tak aby odpovídali 21. století. Dobře, to znamená, to je prostě debata, kterou my jsme avizovali, že se povede a jako cíle jsme to avizovali.
14: Nejprve k tomu financování a k tomu, co teď připomínal pan poslanec Nerušil, že ty výdaje na veřejnoprávní média ze státního rozpočtu by měly být mandatorními výdaji a vedle toho se tam počítá s určitým valorizačním vzorcem, podle kterého by se automaticky podle inflace dorovnávaly ty rozpočty oběma veřejnoprávním médiím. Čím je toto pro veřejnoprávní média nebezpečnější, pane předsedo Talíři, než ta stávající situace, kdy taky politici můžou upravit výše poplatku?
16: Odpovím a potom s dovolením okomentuji to, co tady zde zaznělo, protože to bylo šokující. Nicméně k těm financím. Tak se pojďme podívat jenom čistě na fakta. Jak to bylo na Slovensku? V roce 2023 tam vláda Igora Matoviče zrušila koncesionářské poplatky s garancemi, kolik půjde 0,17% HDP každý rok na veřejnoprávní média. Rok na to přišla už vláda Roberta Fica a srazila ten jejich rozpočet ze dne na den o třetinu. To znamená, tady vláda říká, jo, my vám opravdu slibujeme tyhle peníze a tak dále, byť si utáhněte opastky o 15%, což je řečí čísel miliarda pro Českou televizi a 400 milionů pro Český rozhlas.
14: Počkejte, nezlobte se, ale tím mi neodpovídáte na otázku, čím je to stávající upravení, kdy taky politici můžou přece poměrně jednoduchou legislativní změnou změnit tu výši rozhlasových a televizních poplatků. Čím je to stávající upravení lepší než to, které se včera schválila vláda na svém zasedání?
16: Protože to je hrazeno přímo ze strany veřejnosti koncesionářské poplatky, do kterých se nešahalo mimo jiné od roku 2008 do roku 2024. To není tak jednoduché bez diskuze mávnout a upravit ty koncesionářské poplatky, však si to pamatujeme z toho minulého volebního období, jak to probíhalo. Nicméně právě tady se vzniká prostor, vláda si ho vytváří, aby každý rok při schvalování toho rozpočtu musel prostě ten ředitel nějakým způsobem se zpovídat tomu premiérovi nebo té ministryni financí. Však se podívejme, jak to probíhalo v úterý, ta takzvaná diskuze, prostě si na Strakovku zavolali ředitele, jednostranně jim řekli, takhle to tady bude,
14: žádné garance vám k tomu nedáme, peníze nechte se překvapit,
17: řekneme až v pondělí. Já bych se právě na ty garance neboli záruky zeptal vašeho pana kolegy poslance tak Nerušila. Proč to zatím vypadá spíš tak, že koalice ty ústavní pojistky proti tomu, aby politici zasahovali do fungování veřejnoprávních médií, pokud budou financována ze státního rozpočtu, proč tyto pojistky zatím odmítají?
15: Ústavní pojistky, není to podle mého názoru potřeba, že jo, protože s takovou bychom za chvíli mohli ústavně jistit, kde, co.
14: Proč našeho, nechce teda?
15: Z našeho, nechte, no protože je to, protože je to prostě nesystémové, jo, ale z našeho pohledu,
17: možná,
15: to, co tady...
17: Vysvětlete nám, proč je to nesystémové?
15: No je to nesystémové, protože ta ústavní většina a ústavní zákon je tady prostě dán, aby rámcově definoval to, jak má společnost fungovat a podobně, jako nám neříká, jakým způsobem třeba má být proveden zákon o referendu, jenom říká, že prostě ten zákon o referendu má. Podobně, jako nám ústava neříká, jakým způsobem si má nastavit vztah v zahraniční politice prezident, vláda, ministr a sněmovna, tak nám ani nepotřebuje říkat, jakým způsobem by měly být financovány média veřejné služby.
17: Ten váš argument, a vlastně on je to podobný argument tomu, který včera na té tiskové konferenci řekl i ministr kultury pan Klempíř, že zákon o České televizi a zákon o Českém rozhlasu jsou běžné zákony, tak proč by bylo nějakým způsobem některé jejich části pojišťovat ještě v ústavě, pane předsedo Talíře?
14: Právě proto, aby nešlo, jak jsem zmiňoval ten příklad ze Slovenska, ze dne na den odmávat nějaká zásadní změna a tím dostat ta média do křeče. To je ten problém. Vláda tady pořád argumentuje západními modely, ale kopíruje přesně ten slovenský. Mluví o západě, jdeme směrem východ, stačí se dívat na ty jednotlivé kroky, které tady provádějí.
17: Jak by ta ústavní pojistka měla vypadat podle vás, jakožto opozičního politika? Předložili jste nějaký návrh?
14: Přesně tak. Teďka máme otevřený tady ve sněmovně ústavu spojenou s kontrolou České televize a Českého rozhlasu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. My tam dáváme pozměňovací návrh a říkáme ano, pojďme tuto kontrolu zavést a spojíme to zároveň, když je ústava otevřená s pojistkou, že mediální agenda nebo agenda spojená s veřejnoprávními médii bude muset do příště být schválena jak sněmovnou, tak senátem, aby nebylo tak jednoduché se vzájemně přehlasovat, protože potom ano, potom by měla ta veřejnoprávní média nějakou jistotu, že vláda, která zrovna nastoupí, tak si neusmyslí, že jim srazí jako na Slovensku rozpočet o třetinu.
17: Pane poslanče Nerušile, jste jako koaliční politici otevřeni takovému nápadu přece jenom v ústavě pojistit, aby veřejnoprávní média, pokud přejdou pod státní rozpočet, nebyla politiky ovlivňována?
15: Určitě jsme otevření. My jsme otevření jakékoliv debatě a pokud předloží opozice dostatečně silné argumenty, které nás přesvědčí, tak my se samozřejmě nebráníme, pokud to pomůže situaci. Ale mně to spíš přijde jako takové strašení, jo, tím, že tady někdo chce ovládat veřejnoprávní média, že si chce zvát na kobereček ministra. Ono každý rok...
17: Váš pan kolega říkal, že vláda se vydala slovenskou cestou. Co vy na to?
15: Nevydala. My jsme se vydali spíše západní cestou, protože Evropské unii se od koncesionářského poplatku ustupuje, je příliš komplikovaný, náročný na výběr, zastaralý.
17: Ale v různých zemích mají různé modely, třeba odvod na daních na veřejnoprávní média nebo speciální fondy.
15: Je to 16 zemí, používá nějakou formu země, koncesionářský poplatek používá necelá třetina států Evropské unie. A ten trend je takový, že se od koncesionářského poplatku ustupuje. Takže je to spíše cesta na západ, než cesta na východ. Je to spíše model, který odpovídá současné době na 20. století a dává to prostor veřejnoprávním médiím rozvinout svůj potenciál. Budou mít stabilní financování, stabilní a předvídatelné financování a jasně a zřetelně definovanou úlohu ve společnosti.
17: Pan poslanec nebo pan předseda Talíř si teď dal ruce k sobě, nevím proč, jestli je to nějaká
14: musím
17: reakce.
14: Musím zareagovat, určitě. Tak jednak... Právě na tom západě, pokud mění model financování, tak to mají spojené s těmi pojistkami, kterým se tato vláda brání. Za druhé, pokud někde došlo k nějaké změně, jako třeba ve Švédsku, kde to mají navázáno na speciální den, tak to 4 roky diskutovali. U nás to funguje tak, že vláda hodí něco na stůl, všem dopředu řekne, nechte se překvapit. Ještě se včera premiér chlubil na té tiskové konferenci, že třeba výši toho rozpočtu nikdo neslyšel a nikdo neznal. Čili mluví, ano, my jsme otevření diskuzi, ale ta diskuze fakticky neprobíhá. Hmm. A jestli ve Švédsku 4 roky diskutovali napříč politickým spektrem s odborníky, s těmi institucemi, tak u nás je to co den to jiný návrh a v tom už se nemůže vyznat ani sama vládní koalice. Ale a poslední věc,
15: dobře,
14: jsou i státy, jako je Portugalsko, které naopak šly cestou od státního rozpočtu k poplatkům. Čili ten model je opravdu v každé zemi.
17: Co se týče ovšem těch pojistek, je pravda, že včera představitelé vlády se spíš vyjadřovali proti nim, nebo v tom smyslu, že nevidí důvod pro zavádění nějakých ústavních pojistek proti ovlivňování veřejnoprávních médií, pokud budou pod státním rozpočtem. Na druhé straně, teď jste tady slyšel ze strany vašeho pana kolegy Nerušila, že on je diskusi o takových pojistkách otevřený.
14: To slyšíme pořád, nicméně potom to funguje tak, že v úterý si pozvou jednostranně ředitelé, řeknou jim, nechte se překvapit, co vám řekneme v pondělí. Ti ředitelé, kteří volali po té diskuzi, a najednou je tady hotový vládní návrh, který řekne, nebude to takhle, pojistky vám nedáme, finance jsou tyhle, jděte domů.
17: Pane poslanče Nerušile, proč se tak s tou změnou spěchá? Proč vláda nejprve neotevře třeba i nějakou celospolečenskou nebo odbornou diskusi o těch změnách, tak aby byly dobře promyšlené a neměly negativní dopad na veřejnoprávní média?
15: Já debatu o veřejnoprávních médiích a jejich úkolu ve společnosti sleduju už dobrých třeba 20 let a podle mého názoru se ta debata vede soustavně minimálně od doby televizní stávky, takzvané od roku 2000.
17: Jestli ale teď tedy se to týče debaty o zrušení poplatku za televizi a rozhlas, to je tedy jiná debata, to se podle vás taky vede těch 20 let?
15: Vede se samozřejmě o financování posledních 20 let, protože koncesionářský poplatek byl naposledy valorizovaný v roce 2008. Debatovalo se potom, jakým
17: byl potom valorizovaný v roce 2025.
15: V roce 2025 a tenkrát se to vyřešilo tak, že Česká televize a Český rozhlas dostali výjimku na DPH, dostali vlastně jakoby 21%, dostali navýšeno financování, když to nebylo formou koncesionářského poplatku. Ale já tím jenom chci ilustrovat, že ta debata se prostě vede. A nakonec i v předchozím volebním období se debata o financování veřejnoprávních médií také vedla. A my jsme otevřeli debatu návrhem ministra Klempíře, sešlo se poměrně dost připomínek, několik stovek. Ta debata byla opravdu, myslím, jakoby vedena s velkým jakoby zápalem. My jsme se proto rozhodli vyčlenit jenom jednu prioritu, tu, která je pro nás teďka nejdůležitější, a to zbavit naše občany neoblíbeného koncesionářského poplatku.
17: Tak skutečně, pane předsedo Talíři, můžete tvrdit, že se žádná debata nevedla?
14: My po ní voláme, pořád, vytvořme pracovní skupinu, říkají to i ty iniciativy, říkají to odbory, vytvořme pracovní skupinu a potom, co slyšíme, že premiér řekne tak, že pracovní skupina jsem já a Nacher a někdo z SPD a motoristů, ta pracovní skupina jakoby mělo být to setkání úterní před týdnem s řediteli, kde jim bylo jednostranně oznámeno. To není prostě jako pracovní skupina, která by měla věcně něco jako vyřešit.
17: To podle vás není debata.
14: Jestli debatou je jednostranné oznamování ze strany premiéra, jak to teďka nově bude, tak takhle se opravdu v západních demokraciích nediskutuje. Ale prosím pěkně, ještě se musíme vrátit k tomu, co tady pan Nerušil říkal, a
17: ještě
14: to byla to vyosení programu.
17: Tak mi jenom dovolte, abych připomenul, že našimi hosty zůstávají předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti, poslanec lidovců František Talíř a poslanec hnutí SPD Josef Nerušil.
13: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Pokud dovolíte, abych se teď přece jenom obrátil na pana poslance Nerušila, aby ještě jednou upřesnil, co všechno by ty chystané změny týkající se veřejnoprávních médií měly obsahovat. Vy jste tady před chviličkou řekl, že nakonec vyjímáte z programového prohlášení vlády tu hlavní věc, z vašeho pohledu hlavní, a to je zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Zároveň jste úvodem té naší dnešní debaty hovořil o nějakém novém vymezení veřejné služby. A teď neberte mě za slovo, parafrázuji vás velmi volně. Tak jak to jde dohromady?
15: No, to my jsme avizovali, že bychom rádi nově přehodnotili pozici veřejnoprávních médií v české společnosti, protože prostě doba se vyvíjí rychle. Máme tu nově umělou inteligenci, že jo, máme tu internet, máme tu sociální sítě a mediální zákony, které byly napsány v 90. letech, už trošku za tou dobou pokulhávají. Takže já si myslím, že minimálně si mediální zákony prostě zaslouží být vyhodnoceny, přehodnoceny a popřípadě modernizovány. vnímány tak, aby odpovídaly současné době. A my na tom nevidíme nic nelegitimního. Nakonec předchozí volební období se ta diskuze vedla v podstatě skoro 4 roky. Nakonec to sklouzlo zase to, k čemu to vždycky sklouzne a co já považuji za neštěstí, a prostě debata o financování. Ale služba veřejnoprávních médií není jenom o penězích, je to především o to, jaký úkol v té společnosti mají.
17: Ale sám říkáte, že to zrušení poplatku je pro vás nejdůležitější, takže možná i proto se o tom financování teď nejvíc hovoří. Ostatně to je meritem toho včera vládou schváleného návrhu.
15: Z mého pohledu je to trošku alfa a omega toho, abychom se vůbec někam posunuli. Aby někdo prostě řekl slovo do pranice, veřejnoprávní média budou financována prostřednictvím mandatorního výdaje, tak jako jsou třeba financovány nezávislé soudy nebo Národní muzeum.
17: To jsme probrali. Pane předsedo Talíři, jste vy na druhé straně otevřený té diskusi třeba o nějaké další aktualizaci pojetí veřejné služby v České republice?
14: My po té diskuzi voláme po celé tohle volební období, ale pořád je oslyšena. Říkáme, vytvořte pracovní skupinu, když ji na mediálním výboru vytvoříme, tak hned tý koalice potom, když už zase má na to hlasy, na dalším zasedání zruší. Tak jako kde se potkává ta z jejich strany, ze strany vládní koalice, deklarovaná chuť diskutovat s tou realitou, když před tou diskuzí permanentně utíkají, zejména pak ministr Otto Klempíř. Ale pojďme k jedné velmi důležité věci.
17: Principiálně se ani této debatě nebráníte.
14: My jsme otevření každé debatě o financování a zároveň ale rovnou říkáme, nikdy nepodpoříme převedení přímo pod státní rozpočet, protože to vytváří prostor pro politický tlak, o kterém už jsme tady dneska slyšeli. Jestli tady pan kolega Nerušil říkal, že mu vadí jemu a SPD a celé vládní koalici určité vyosení programové České televize a Českého rozhlasu, tak to je přesně to merito věci. My jako politici nemáme vůbec zasahovat do toho programu, do toho, co se ve veřejnoprávních médiích vysílá. A pan Nerušil tady prostě explicitně přiznal, že právě to je pro ně ten problém, to z jejich úhlu pohledu vyosení.
15: Ne,
14: a právě proto, že
15: s těmi...
14: Takhle jste to řekl. Ať si to posluchači klidně pustí zpátky. Vy jste řekl, že vám vadí to vyosení a proto ty změny děláte.
17: Pane poslanče Nerušile, prosím o stručnou reakci, ať se posuneme.
15: Protože samozřejmě to, jakým způsobem jsou konstruovány některé veřejnoprávní pořady, prostě vyhovuje jenom jednomu politickému spektru. A to je prostě fakt, který je doložen několika tí analýzami.
17: Kterou analýzou konkrétně je to doloženo, prosím?
15: Já jsem několika analýz sám zpracoval. A je to třeba jenom, když se podívám na složení pořadu Osobnost plus Českého rozhlasu.
17: Je to nějaká, tam není jediné. Pane poslanče Nerušile, je to nějaká nezávislá analýza, o kterou se tady opíráte? Nebo je to vaše analýza?
15: No je to moje analýza. Dobře. A zároveň to byly i analýzy, které já jsem dostával jako člen Rady Českého rozhlasu k dispozici. Tam to bylo také zřetelné a nakonec i Česká rada Českého rozhlasu konstatovala, že je znepokojena.
14: Prostě je chcete upravit k obrazu svému. Tam je veřejné služby.
15: Ne, my chceme, aby pískali rovinu, aby měli zastoupení ve veřejnoprávních médiích
14: rovinu všechny proudní společnosti.
15: Já jsem třeba nikdy neviděl, že by byla pozvána Aliance pro rodinu. Nikdy jsem nikdo ze společnosti na obranu svobody projevu neviděl.
17: Vraťme se teď, prosím, k tématu, kterým je ta včera vládou schválená novela týkající se veřejnoprávních médií. Pane poslanče Nerušile, v tom návrhu, který byl včera kolem 6. hodiny večer nahraný do systému, chybějí částky, se kterými by Česká televize a Český rozhlas měli v příštím roce hospodařit. Jak to?
15: Asi se to nechává otevřené. Přiznám se, že já jsem se měl za to, že ta částka byla oznámena a že to tak bude. Jo, to znamená, buď se jedná o nějaké technické nedopatření, nebo možná se tam nechávají otevřená dvířka k tomu, aby se ještě o těch částkách debatovalo, ale to je moje spekulace. Jo, přiznám se, že motiv toho, kdo to tam nahrál, neznám.
17: Skutečně ty částky byly oznámeny na tiskové konferenci vlády, ovšem tedy v tom podkladu, v tom schváleném návrhu chybějí, ale vy máte za to, že bude platit to, co uvedla vláda včera na tiskové konferenci.
15: Já to tak předpokládám.
17: To tedy znamená, že by Česká televize měla přijít zhruba o 1 000 000 000 korun, Český rozhlas zhruba o 400 milionů.
15: Kopíruje to naši myšlenku, že bychom se měli vrátit do roku 2024, kdy došlo poměrně štědrému navýšení ze strany vlády Petra Fialy. A rozšíření a především rozšíření koncesionářského poplatku na daň z internetu.
17: Tedy vrátit se do toho období, kdy řadu let ten poplatek nebyl valorizovaný. Pane poslanče, talíři. My jsme to slyšeli dnes ráno i od pana ministra Šťastného v našem ranním vysílání. On naznačil něco v tom smyslu, že ještě bude prostor vyjednávat ty konkrétní částky, se kterými by veřejnoprávní média měla hospodařit. Vítáte to, že tady bude prostor jednat?
14: Problém je ten princip zrušení té bariéry, kterou představují poplatky jako bariéry mezi institucemi a těmi politiky. Tady to handlování každý rok a sebereme vám miliardu a miliardu a půl a řekneme vám odpoledne, že budete mít tolik peněz, ale večer to do systému nenahrajeme tu částku. Tohle handlování je přesně ten tlak ze strany vlády ale na management těch institucí.
17: Pokud oba generální ředitele obou veřejnoprávních médií říkají, museli bychom propouštět a omezovat program, vítáte, že o těch částkách bude ještě určitá debata, určité jednání?
14: My odmítáme převedení pod státní rozpočet. Samozřejmě, že pokud je nedostanou do křeče okamžitě tím, že jim seberou 15% rozpočtu, tak to může být na chvíli nějaké jako zlepšení situace, ale tohle handlování, to je ten problém. Navzdory tomu všem těm garancím nebo medovému hlasu, který
17: tady tolik poslanec lidovců František Talíř debatoval s poslancem hnutí SPD Josefem Nerušilem. Díky oběma.
15: Také děkuji.
14: Ať se daří, hezký den.
17: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
7: Je přesně 10 hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Irán by mohl získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Podle šéfů České televize a Českého rozhlasu by obě média musela kvůli změně financování omezit výrobu. A fotbalisté Iránu odehráli první zápas světového šampionátu na americké půdě. Protestovalo se při něm proti teheránskému režimu. Zprávy a Ondřej Látala. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Irán by mohl v rámci mírové dohody získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Fond by podle něj financovala koalice států Perského zálivu.
18: J.D. Vance v rozhovoru pro televizi CBS podmínil přístup Irán k fondu splněním závazků z dohody. Zároveň ale přiznal, že řada klíčových bodů, včetně otázky Hormuzského průlivu, ještě není vyjednána a teprve oni budou američtí vyjednavači diskutovat. Ke 300 miliardám by se navíc mohlo přidat ještě uvolnění dalších 24 miliard dolarů, a to ze zmrazených iránských aktiv. Celý balík dohody tak výrazně přesahuje to, co Irán obdržel na základě jaderné dohody z roku 2015. Tehdy Teherán dostal necelé 2 miliardy. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak potom, co vláda schválila návrh na převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.
19: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hinka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
20: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
19: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední 2 týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
21: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
19: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
7: První vystoupení fotbalistů Iránu na mistrovství světa se na americkém území částečně změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu. Iránci s Novým Zélandem remizovali 2-2 v Los Angeles, kde žije nejpočetnější část iránské diaspory ve Spojených státech.
22: Stovky Iránců před stadionem provolávali protirežimní hesla a přinesli vlajky z dob před islámskou revolucí se symbolem slunce Alva. Podle dívky Nasani si všichni hráči současného týmu třásli rukama s režimními představiteli a brankář Mazahery, který se ozval proti nedávným masakrům, skončil ve vězení. FIFA zakázala vnášení protirežimních symbolů na stadion, Iránci jich ale i tak spoustu pronesli. Vybučeli iránskou hymnu, zatímco hráči se drželi za srdce a zpívali. Při utkání ale tým podporovala i spousta protirežimních Iránců. Pochvaloval si to i kouč Amir Galenei a kritizoval cestovní restrikce pro svůj tým ze strany americké vlády. Z Los Angeles Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Tady je doprava na plusu na D1 směrem z Ostravy na Přerov, se za sjezdem na Bělotín na 310. kilometru jezdí v omezení jenom jedním pruhem. Kolona z 315. kilometru vás zdrží 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru stále řeší nehoda 5 aut v levém pruhu. Kolona od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru je asi na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště po pojištění nesouvislá kolona od D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení na zhruba půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. Dobře, dojeďte. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť anebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně bouřky. A teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. To byly zprávy a tady je Vinohradská 12.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení.
3: Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.
23: Podle Seznam zpráv pod pseudonymem závodí na kole a na běžkách.
24: Janouškovi se díky zdravotním posudkům podařilo opakovaně docílit přerušení trestu.
3: Podnikatel dostal 4,5 roku ve vězení za nehodou způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpekal si asi polovinu trestu.
25: Chorvatsko, schůzka na jachtě, k tomu trocha sportu pod falešnou identitou a nenápadný spolek. Jak vypadá tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška? Víc o tom ví a poví Jakub Mikel, investigativní reportér serveru Seznam zprávy.cz. Dnes je úterý, 16. června. Ahoj Jakube, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil po nějaké době.
26: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
25: Tak ministerstvo spravedlnosti nařídilo kontrolu posudků týkajících se zdravotního stavu lobbysty Romana Janouška, který byl v roce 2022 po řadě tedy peripetí, musíme si na to vzpomenout, na tu dobu předčasně propuštěn z vězení, dostal 7letou podmínku. Ministr Jeroným Tejc teď rozhodl o kontrole těch posudků po sérii článků, které jste vydali na Seznam zprávách.
27: Z pokynu pana ministra byl zahájen dohled nad soudy ve věci podmíněného propuštění pana Janouška.
28: Reakce ministerstva spravedlnosti pro Seznam zprávy.
25: Jakých posudků se to má přesně týkat?
26: Mělo by se to týkat posudků, které vznikaly na Romana Janouška a jeho zdravotní stav zhruba před, ono už to bude, nějakých 10 let. Kdy on vlastně si vykonával část trestu za sražení ženy v opilosti, kterou srazil autem a byl dočasně propuštěn tehdy z vězení, bavíme se někdy kolem roku 2017, s tím, že se tehdy řešil velmi intenzivně jeho zdravotní stav, protože lékařské závěry ukazovali Janouška, on sám takhle i na veřejnosti jako vystupoval jako člověka v nějaké terminální fázi onemocnění. Aha. On se pohyboval o francouzských holích, nosil takovou tu známou helmu na hlavě, kterou si nepochybně část posluchačů dokáže vybavit.
25: Ano, jako má Petr, nebo měl Petr Čech, že jo?
26: Měl přesně tak, takovou tu helmu Petra Čecha.
25: Jo, jo, jo.
26: Zdálo se, že jde o člověka s téměř možná jako na sklonku života. To byla jedna tvář Romana Janouška a druhá, která už se tehdy začala objevovat díky sledování policie a i fotografiím, které třeba tehdy se tam zprávy zveřejnily, tak byl sportovec Roman Janoušek, který běžně jezdil na lyže a zdálo se, že dokáže fungovat zcela bezproblémově a tam byl ten velký kontrast, už tehdy se to velmi intenzivně řešilo. No a já předpokládám, že tedy ministerstvo spravedlnosti v čele s Jeronýmem Tejcem tak si teď vyžádá znovu na přezkoumání právě ty zdravotní posudky právě ve vztahu k tomu, že i teď s odstupem teda nějakých 10 let, tak se opět ukazuje, že Roman Janoušek je v prakticky jako vrcholové formě.
25: A bude mu v červenci 58 a jezdí, je velmi aktivní. A
26: jezdí vlastně závody na 100 kilometrů na kole a jizerskou 50 na lyžích. Podává tam, teď nedokážu, nejsem sportovec, abych to úplně hodnotil, ale nejsou to úplně jakoby špatné výkony, už to samotné, že tyhle závody zvládá odejít, tak ukazuje, že minimálně je jako ve velmi dobré kondici. A jde to právě v kontrastu s tím, jak tehdy ho ty posudky vykreslovaly, jak on sám nějakým způsobem se, a teď je otázka, jestli to bylo stylizování se, do jaké míry opravdu měl nějaké zdravotní problémy, protože to zase objektivně jako víme, že nějaké zdravotní problémy tam byly, on postoupil i zákrok v hlavě, takže něco tam bylo. A teď se vždycky řešilo, jak moc závažné to bylo a jak moc to byla jenom snaha se vyhnout tomu vězení.
25: Tam se řešilo, že mu byla implantována nějaká destička, ne, a že se právě kvůli tomu nesmí s ním nic stát, aby mu neporušila mozek a tak dále. Nicméně připomeňme tedy, asi před 14 lety se stala vážná dopravní nehoda, pak nastoupil do vězení, ale pak došlo k přerušení trestu a začalo se samozřejmě řešit přesně to, o čem ty mluvíš. To znamená jeho údajně velmi závažný zdravotní stav. On měl 4,5 roku být ve vězení, ale pak dokonce byl podmínečně propuštěn a teď má tedy 7letou podmínku.
26: Ano, je to tak.
25: Tak, ale všechno je to na základě teda těch posudků, o kterých ty mluvíš a které bude chtít ministerstvo spravedlnosti přezkoumat. Nicméně, ty spotkal Romana Janouška teď v Chorvatsku na jachtě.
26: Je to tak.
25: Co říkal, když tě viděl?
26: Oni tam byli na té jachtě spolu s další zajímavou postavou, s podnikatelem Tomášem Pitrem, kterého někdejší premiér Jiří Paroubek označil za nepřítele státu. Oba dva jsou to muži z takového toho, jak se říká někdy, polosvěta podnikatelsko-politického, o jejich moci se velmi čile spekuluje a dodnes není vlastně úplně jasně rozklíčovaná.
25: Tak o Pitrovi se mluví jako někdejším spolupracovníkovi mafiána Františka Mrázka.
26: Je to přesně tak. On sám byl vlastně v minulosti odsouzený za nějaké daňové věci, že byl ve Švýcarsku, odkud ho potom dováželi zpátky do Česka. Ta jeho role v různých kauzách se skloňuje, naposledy vlastně to jeho jméno dost rezonuje i v kauze Dozimetr. A my jsme tedy dostali informaci, že tihle dva muži by se měli potkat v Chorvatsku, kousíček od města Zadar v jedné takové maríně, takže jsme se tam vypravili, protože zároveň se i s blížícími se komunálními volbami velmi, velmi čile spekuluje v Praze o vlivu právě tady těchto zákulisních hráčů a o nějakém jejich i budoucím vlivu po volbách. Mm-hmm. A samozřejmě Roman Janoušek, pro připomenutí pro posluchače, kteří už si to možná nepamatují, tak svého času byl velmi, velmi vlivným zákulisním hráčem na pražském magistrátu. Připomeňme ty slavné odposlechy mezi ním a tehdejším primátorem Pavlem Bémem z ODS. Kdy oni si familiárně říkali mazánku, kolibříku.
2: Dobře, tak já si to nahrám do ruky, jo? Jsi moc hodný.
26: Bylo patrné, že Roman Janoušek má velký vliv na to, jak se budou obsazovat různé pozice na veřejné zakázky, které se pohybovaly tehdy v řádech stovek milionů korun. Takže nepochybně je ve velmi velkém veřejném zájmu zjistit, nakolik tento vliv buď trvá, nebo ho chce třeba resuscitovat, proto jsme se tam jako vypravili, abych se dostal zpátky k tvé otázce.
25: A oni seděli teda tito dva na jachtě někdy jako v zadní části u stolu a vy jste k ním přistoupili? Nebo...
26: My jsme měli informace, že v jeden konkrétní den na tu jachtu, kterou běžně Roman Janoušek využívá, má přijet právě i Tomáš Pitr. Takže my jsme se tam vypravili, počkali jsme, jestli se ta informace prostě potvrdí, viděli jsme, jak tam začali postupně přijíždět hosté na tu jachtu, první přijel Roman Janoušek z několika lidmi. My jsme pořídili fotografie spolu s fotografem Michalem Turkem, potom přijel i Tomáš Pitr a nechali jsme, ať se tam mohou usadit vlastně na zádi, kterou byly ukotvení k tomu molu a přišli jsme se jich zeptat na to, jestli vlastně s nimi můžeme pořídit rozhovor.
4: Dobrý den, pánové, já se omlouvám, že ruším. Já jsem reportér ze Seznam Zpráva, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli bych mohl na krátký rozhovor.
26: Ta reakce byla poněkud očekávatelná.
5: Je to někoho jiného.
26: Roman Janoušek ve chvíli, kdy uviděl fotografa a pochopil, že jsem novinář, tak si narazil klobouk do čela. Tomáš Pitr si dal ruku před obličej, aby mu nebyly vidět do očí nebo do tváře.
4: Takže nebudou, pánové, odpovídat. OK.
26: A oba po pár sekundách se zvedli a odešli do útrop té lodi. Za námi potom vyrazil nějaký místní člověk, který se nejspíš o tu loď stará. On se nám nepředstavil, že doteď vlastně jako nevíme, o koho přesně šlo. a také podnikatel Jaroslav Kříž, který byl také hostem na té lodi, a začali se ptát, co tam chceme, a my, aby nevznikl nějaký zbytečný konflikt, tak jsme jim jenom vysvětlili, že jsme se dozvěděli o tomhle setkání, že bychom chtěli rozhovor, když oni na něho nebyli ochotní přistoupit, tak jsme prostě odešli a nechali jsme to být. Mm-hmm. Na druhou stranu tohle setkání přineslo velké množství dalších podnětů, po kterých jsme se mohli vydat.
6: No,
26: protože nám odkrylo doposud neznámou tvář jak biznesu těchto dvou velkých mužů, tak i jejich vztahy. Protože my, když jsme tam vyráželi, tak já jsem měl třeba z nějakého prostředí informaci, že vztahy mezi Romanem Janouškem a Tomášem Pitrem nejsou úplně dobré. Mimo jiné o tom vlastně pár dní, možná týden, dva před naším odjezdem informovali i Novinky.cz, které se nějak věnovaly teď právě Tomáši Pitrovi a zmiňovali, že tam mezi nimi nějaké hádky o peníze mohou být, a já jsem měl podobnou informaci. Z toho, jak se děli na té lodi, můžeme domýšlet, buď to bylo přátelské setkání, anebo si prostě do toho Chorvatska jeli tyhle spory vyříkat. To my bohužel nevíme.
6: A co tam s nimi dělal podnikatel Kříž? Kdo to vůbec je?
26: Podnikatel Jaroslav Kříž je také vlastně lobista, je to člověk dlouhodobě blízký Tomáši Pitrovi a mimo jiné aktuálně obviněný právě v kauze Dozimetr, kde se účastnil jedné schůzky, na které se měly domluvat úplatky kolem té skupiny lobisty Michala Redla. Takže je to taky zajímavá postava toho podnikatelského světa.
6: Ta schůzka, na které byl i Tomáš Pitr, ale jako jediný není obviněný.
26: Přesně tak, to je ta schůzka.
6: Z těch účastníků. Dobře, takže tihle tři tam byli, toť vše?
26: Ještě tam byl Dalibor Mlejnský, bývalý lokální politik z Prahy 11, o jehož aktivitách se údajně na magistrátu nějaký čas vědělo, protože on už nějaký čas v politice aktivní není, ale údajně jako má velmi blízce spolupracovat právě s Romanem Janouškem a pomáhat mu s realizací nějakých developerských nemovitostních projektů. Takže tohle byla skupina, co se tam v tu chvíli potkala.
6: A řešili biznis? Nebo
26: my jsme se všech snažili
6: něco
26: ptát.
6: Něco víc o té schůzce?
26: Ale bohužel vlastně my zatím nevíme, co přesně bylo předmětem té schůzky.
6: Ta jachta, ta byla Romana Janouška, teda ty jsi říkal, že na ní bývá.
26: Ta jachta se jmenuje Zilvar. Oficiálně je psaná na společnost Sagnel Business. My víme, že tu jachtu Roman Janoušek nějaký čas využívá, ale zároveň ne příliš dlouho, protože ona vlastně byla zaregistrována někdy letos v únoru. Je to opravdu jako nová loď. Když jsme se dívali do nějakých prospektů, za kolik se tenhle typ prodává, tak to začíná na nějakých zhruba 200 milionech korun. A tu loď víme, že Roman Janoušek využívá. Máme k dispozici i fotografie z předchozích měsíců, kdy tam prostě hostil nějaké své spolupracovníky. Ale jak říkám, oficiálně loď je psaná na společnost Sagnel Business. Což je ale další střípek, který nás jako dovádí k tomu impériu Romana Janouška, které víme, že nějak existuje, ale vlastně ho nikdo nedokázal nikdy popsat, protože Roman Janoušek se k němu nějak oficiálně vlastně nehlásí.
6: Aha, takže je to netransparentní. Skryté?
26: Je skryté. Vlastně my, když půjdeme po majitelích Sagnelu, tak skončíme někde na Kypru a zároveň v českých rejstřících skutečných majitelů těch firm, tak je uvedena jedna podnikatelka, která patří ke skupině J&T. Má tam na starosti nějakou VIP klientelu, takže se bavíme o nějakých bankovnictví a v tu chvíli my můžeme spekulovat, jestli ona je opravdu jako koncová majitelka, anebo je tam prostě napsaná, protože někomu tady tyhle fondy spravuje. Takže my tušíme nějaké propojení, máme k tomu více indicí, že to směřuje k Romanu Janouškovi, částečně i Tomáši Pitrovi, ale právě i ta schůzka na té lodi, to, s jakými lidmi se tam potkal, to, na koho je ta loď psaná, že ji využívá, tak to nám pomáhá dokreslit a propojit právě Romana Janouška k části minimálně toho podnikatelského impéria.
6: No, proveď mě trošku teda tím světem Romana Janouška a tím, jaké jsou ty indicie, které jeho propojují se Sagnel Business. Co vůbec dělá tahle ta firma?
26: Sagnel Business je společnost, na kterou jsou psané majetky ve výši stovek milionů, mimo jiné několik nemovitostí a, jak jsme říkali, i ta jachta Zilvar. Kolega Jirka Pšenička na ten Sagnel Business už narazil před tou naší cestou do Chorvatska, kdy se mu ta firma objevila v nějakých nemovitostních obchodech, ve kterých mimo jiné figuroval Pavel Bém. Opět jsme zase u té vlastně historické linky k pražskému magistrátu. Takže my, když jsme najednou viděli, my jsme už tehdy jako měli nějaké podezření, že Sagnel Business rovná se Roman Janoušek, ale vidět Romana Janouška sedět na lodi Zilvar, která je oficiálně vlastněná firmou Sagnel Business, zase je to nějaký jako střípeček k tomu užšímu propojení. Takže Sagnel Business spravuje velké majetky, má podíly v dalších firmách, na které jsou psané ještě další majetky. Většinou se bavíme o nějakých pozemcích, nemovitostech, Praha, Špindlerův mlýn, tady v těchto jako lukrativních oblastech. to je nějaká část biznisu kolem právě Romana Janouška a Tomáše Pitra. Takže vidíme nějaký finanční vehikl, který nepochybně točí desítky až stovky milionů korun. A já si myslím, že je vlastně jako důležité vědět, že ten vehikl má velmi blízko právě k Romanu Janouškovi. I pro případ, že by se některý z těch biznisů dostal do kontaktu s veřejnými prostředky, s pozemky, například právě ve Špindlerově mlýně a podobně. Tak je dobré vědět, s kým vlastně máme tu čest.
6: To, že se ta jachta jmenuje Zilvar, to má nějaký důvod? Nebo protože jsi to zmínil už asi třikrát, tak si říkám, že asi možná zatím něco je.
26: To je další takové vodítko, protože my jsme zároveň zjistili, že Zilvar má zapsanou svoji nějakou ochrannou známku, což je normálně veřejně dohledatelné. Zilvar, spojená síla, je oficiálně ta zaregistrovaná značka. Zaregistrovaný má jeden spolek, ten spolek se jmenuje Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. A je to vlastně zajímavé v tom, že když jsme po téhle lince začali pátrat dál, poté se zase vydal kolega Radek Nol, tak začal zjišťovat, že ten spolek, se zase v něm objevují lidé z nějakého okolí Romana Janouška, to za prvé. No a pak, že existuje nějaký tým Zilvar, který se účastní cyklistických závodů Letap. Tam jsou závody až na 100 kilometrů, je to vlastně nějaká součást tady těch větších závodů. No a kolega Radek Nul najednou zjistil, že tam startuje tým Zilvar v čele s Romanem Zilvarem.
6: No.
26: Jehož datum narození a věk velmi nápadně odpovídá věku Romana Janouška. No a ukázalo se, že Roman Zilvar je pravděpodobně opravdu jako Roman Janoušek, že se účastní těch závodů. On pod tímhle jménem právě startoval i tu jizerskou padesátku na lyžích.
6: Vytvořil jako falešnou identitu.
26: Přesně tak, tady na ty závody.
6: Wow.
26: A na jizerské padesátce se nám to potvrdilo, protože tam ten závod zveřejňuje i fotografie těch závodníků. A u Romana Zilvara je fotografie muže, který jakoby na nějakých 99% odpovídá Romanu Janouškovi. Takže to vlastně byla zase nějaká další, zase nějaký jako dílek té mozaiky tady do toho neviditelného světa Romana Janouška. A tam zase se nám právě začalo, my jsme to mluvili na začátku, ale než my jsme udělali tenhle výlet do Chorvatska, když to zlehčím, tak se vědělo, že Roman Janoušek už právě v té minulosti ten jeho zdravotní nějak

0: jakoby pokřivené nebo tak.
1: Ale reagovali na to ti, kteří sepisovali ty posudky nějak právě na tady ty informace, nejenom Seznam zpráv o tom, že Roman Janoušek bývá ve volném čase velmi aktivní, byť třeba k soudu chodil právě o holích a v helmě?
0: Vím, že kolegové oslovovali některé ty lékaře, kteří se věnovali zdravotnímu stavu Romana Janouška, ale ti s odkazem jakoby na lékařské tajemství, tak to komentovat nemohli. Takže je otázka, nakolik se podaří nějakým způsobem odhalit, potvrdit, vyvrátit to, že by se s těmi posudky nějakým způsobem manipulovalo.
1: Třeba ten stav se mu ale zase zlepšil.
0: A to je samozřejmě jakoby další věc. My můžeme klidně se dopátrat toho, že nějaké aktivní nebezpečí v jeho případě prostě pominulo a on se prostě jenom dostal do kondice a normálně funguje. I to může být samozřejmě jakoby legitimní závěr toho prověřování. Je možné, že ministerstvo spravedlnosti, ono se vyžádalo celý ten spis, vlastně na základě kterého byl Roman Janoušek propuštěn v roce 2022 právě předčasně z toho vězení. Mimochodem, tehdy vlastně při tom propuštění, tak se jeho zdravotní stav neřešil. Tam se řešilo to, že u něho je šance na nápravu, že se chová vzorně ve vězení, ale co se vybavuju, jak tehdy o tom referovali média, tak vlastně tím zdravotním stavem se městský soud v Praze, který nakonec to propuštění odsouhlasil, tak tím se nezabýval. Takže to je další věc a je otázka, jestli třeba i ministerstvo spravedlnosti bude nějakým způsobem se věnovat jiným aspektům ještě z toho spisu, protože tam mohou být třeba jako jiná podezření na to, jakým způsobem k tomu propuštění došlo.
1: No nevím, co ministerstvo spravedlnosti, ale zajímat se o případ Janoušek bude teď taky finanční správa z toho důvodu, že chce kontrolovat peníze v tebou zmíněném spolku Zilvar. Proč? Je tam podezření na něco nezákonného? Nebo ty jsi popsal, že tady jsou určité indicie, které spojují Romana Janouška s Zilvarem a s Sagnel Business, ale že by se dělo v tomhletom něco nekalého, to si neříkal.
0: My jsme se dostali k dokumentům, které ukazují, že do toho zmíněného spolku v posledních zhruba dvou letech, tak jak máme my ty údaje, tak natekly miliony korun od různých firem, ale i jednotlivců, s tím, že jakoby šlo třeba o půlmilionové dary, někdy 600 tisíc a tak dále. Šlo o společnosti zase z nějakého, my jsme to nazvali orbitu Romana Janouška, spřátelené firmy, právě třeba společnost Purum, ve které má nějaký podíl Jaroslav Kříž, spekuluje se, že tam má svůj podíl i Tomáš Pitr, tak tam poslala nějaké peníze.
1: Purum se objevuje právě v Dozimetru.
0: Přesně tak. Kromě firmy Purum je tam třeba advokátní kancelář Trojan, Sokol, Novák, která sice jakoby historicky Romana Janouška zastupuje, na druhou stranu ale naposílala nějaké stovky tisíc také vlastně na příspěvcích a když jsme se tehdy ptali v té advokátní kanceláři, tak vlastně nám řekli, stejně jako ty další společnosti, že to je prostě nějaký spolek, jehož podporu se vybrali, že takhle podporují více rozpolků. Dobře, může být, nic proti tomu.
1: A proč by to dělali?
0: Může být to, že u těch společností si potom tyhle dary samozřejmě mohou o ně snížit daňový základ. A teď je otázka, nakolik tam byla nějaká jakoby motivace, řekněme, daňové optimalizace, ať to neříkáme úplně natvrdo, nakolik za ty dary bylo třeba reklamní plnění ze strany toho spolku, protože jako objektivně ten spolek opravdu pod tou značkou jezdívá ty závody. Takže myslím si, že teď bude právě na té finanční správě, aby prověřila, jestli to hospodaření toho spolku je zcela v pořádku, jestli ty dary mají nějaký jako smysl, anebo pokud ne, tak ať se podle toho úřady zařídí. A
1: tak jaké mají využití ty dary, protože Roman Janoušek je a vždycky byl zejména právě lobista. Ty jsi taky otevřel tohle povídání tím, že jste se o případ Janoušek zajímali i s ohledem na to, že se blíží komunální volby. Tvá hypotéza, a ptám se na to skutečně, já nevím, jestli jste k tomu došli nebo ne, ale tvá hypotéza by byla i taková, že ty peníze, které protečou tím spolkem, kromě toho, že pak je využije na nějaký cyklistický závod třeba, tak taky může využívat k bojování za zájmy třeba těch, kteří ty dary platí do toho spolku? Nebo odchází ty peníze někam? Já nevím, našli jste cesty, komu by vlastně mohli směřovat?
0: Ty peníze mířily vlastně různými směry, ať už to bylo právě jakoby do opravdu jakoby nákladů spojených s tou cyklistikou, jasně, objektivně, pak tam byla klinika dlouhověkosti, byly tam nějaké ubytování v hotelích a tak dále, pak i vlastně jakoby velmi bagatelní výdaje někde na benzínových pumpách a jasně, tak, takže nevíme, jestli to třeba někdo z těch členů spolku nebo třeba přímo Roman Janoušek nevyužívá jako takovou svoji peněženku. Nemyslím si, že by tam úplně bylo jakoby lobování za ty přispěvatele. Nemáme k tomu jakoukoliv jakoby indici, ale nepochybně je to nějaký penězovod, jehož smysl si myslím, že budeme ještě muset odhalit, abych byl úplně korektní. Na druhou stranu my jsme třeba zaznamenali i to, že z peněz toho spolku, tak část a vlastně jako ne úplně málo, bavíme se řádově o nějakých skoro podle našich informací 800 tisících v různých jakoby částkách, tak bylo zaplaceno i Gabriele Pecičové, což je provozovatelka takového obchůdku s designem a s uměním v centru Prahy. Zároveň je to ale taky místopředsedkyně ODS na Praze 3. V minulosti tam seděla v zastupitelstvu, teď tam znovu kandiduje do těch podzimních voleb. Mimo jiné je to sestra Alexandry Udženi, dlouholeté političky ODS. A v tu chvíli nás to vlastně jako začalo zajímat, proč takový spolek primárně zaměřený teda jako na cyklistiku, tak posílá takovéhle sumy paní Pecičové. Možná u ní nakupovali nějaké umění, to může být, ale my, když jsme se teda zkoušeli ptát i jakoby zástupce toho spolku, tak advokát Vít Kučera, který tam je aktuálně šéfem, tak ten nechtěl ty jednotlivé položky komentovat.
2: Veškeré prostředky, z nich je financován provoz spolku a z nich jsou spolkem podporovány jiné neziskové subjekty v oblasti jeho činnosti, pocházejí výhradně ze soukromých zdrojů.
3: Vít Kučera, předseda spolku Zilvar, pro Seznam zprávy.
0: A když já jsem byl za paní Pecičovou v tom mým krámku, tak když jsem tam přišel, tak vlastně na mě reagovala, bylo vidět, že už asi jako tuší, proč jsem tam, když jsem se představil, a vlastně bez jakéhokoliv vysvětlení mi řekla, ať z toho krámku odejdu, maximálně připustila poslání otázek e-mailem, ale vlastně ani po několika dnech na ty otázky neodpověděla, takže my stále jako nevíme, proč ty peníze tam tekly. Samozřejmě může být opravdu to, že se za to Roman Janoušek nebo někdo, kdo má přístup k platebním údajům toho spolku, prostě nakoupil umění v tom krámku.
1: To je ale možná otázka, na kterou se taky bude chtít zaměřit finanční správa, až tohle to všechno může zjišťovat a kontrolovat. Dobrá, no tak moc krát díky za propojení jachty Zilvar, Romana Janouška, Sagnel Business a spolku Zilvar v tento zajímavý příběh, který si teda přinesl sem a odvyprávil.
0: Já moc krát děkuji za pozvání, Matěj.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska měli Jakuba Mikela ze Seznam zpráv, investigativního reportéra, který spolu s kolegy poslední dny vydával jeden článek za druhým o lobbystovi Romanu Janouškovi a o jeho tajném životě plném jacht, sportu a nenápadného spolku. Naslyšenou zítra.
4: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
5: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
4: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
6: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: Deset hodin 30 minut.
8: Český rozhlas Plus.
7: Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server iRozhlas.cz. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Ukrajinské drony v noci

0: si zasáhli ropnou rafinérii v Moskvě. Uvedl to starosta města Sergej Sobjanin. Informaci potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj bezpilotní letouny překonaly vzdálenost 500 kilometrů. Zelenský taky dodal, že zbraně dlouhého doletu výrazně zvyšují tlak na to, aby Rusko ukončilo válku na Ukrajině. Německé úřady z centra postupymi evakuovaly na 6,5 tisíce lidí. Stalo se to kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Ve vyklizené oblasti je mimo jiné hlavní nádraží, Braniborský zemský sněm, muzeum i škola. Čtvrttunovou americkou pumu objevili dělníci při stavbě už minulý týden. Na jejím zneškodnění teď pracují pyrotechnici. Na plusu máme taky dopravu na D1 směrem z Ostravy na Přerov. Se za sjezdem na Bělotín na 310. kilometru jezdí v omezení jenom jedním pruhem. Kolona z 315. kilometru vás teď zdrží asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru už podařilo dát všechna havarovaná auta na stranu. Projíždí se bez omezení a kolona z 10. kilometru od Brandýsa nad Labem se postupně dává do pohybu. Zdržíte se už jen kolem 10 minut. Přímo v Praze v Kbelské ulici směrem na Letňany se za nájezdem z Novopatské srazil kamion s osobním autem. Je to v pravém pruhu. Kolonu čekejte z Hloubětína z konce Průmyslové na 20 minut a taky v celé Novopatské ulici a na Pražském okruhu od sjezdu na Běchovice, kde je to na více než půl hodiny. V ulici v Holešovičkách směrem do centra u nájezdu od Bulovky už havarovaná auta odjela. Kolona od sjezdu na Prosek je teď na 10 minut a postupně se rozjíždí. Na Pražském okruhu směrem z letiště popojíždí nesouvislá kolona od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení zhruba půl hodiny. Kamiony se zdrží výrazně déle. A kolonu teď čekejte i v Kukulově ulici před Vypichem. Z konce Bucharovy od Plzeňské se zdržíte více než 20 minut. Dobře dojeďte. Od západu má přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť a nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně bouřky. Teploty dnes přes den 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude o něco tepleji, tam naměří až 25, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů. A vát má slabý, podle Českého hydrometeorologického ústavu během dne mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy a teď už začíná úterní osobnost plus Barbory Tachecí.
1: Mohli jsme médiím neschválit výroční zprávy a vymést to úplně. Neudělali jsme to a ani to neuděláme, řekl premiér Babiš s tím, že zrušení koncesionářských poplatků nevnímá jako ohrožení nezávislosti. Média ovšem navazuje penězi přímo na politiky. Je to tak, že lidé, kteří slibují pořádek, často začínají tím, že rozeberou pilíře demokracie? Jsme se Slovenskem ještě dvě různé politické laboratoře nebo už jeden společný středoevropský experiment? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Arpád Šolté, slovenský spisovatel a novinář. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
1: Tak Andrej Babiš zjevně těmi slovy, které jsem citovala, chtěl veřejnost uklidnit. Myslíte, že se mu to povedlo?
2: Mně to znělo skôr tak, že dává velmi jasně najavo, že kto platí muziku, ten určuje repertoár. Ja nedokážem jeho slova interpretovat nějak jinak. Napokon celé rušení koncesionářských poplatků, okrem toho, že je to pekné populistické gesto, nedává vůbec nějaký jiný zmysel.
1: Mimochodem, mnohem konkrétnější o tom, kdo co bude řídit, byl taky pan poslanec Nerušil dnes ráno na Českém rozhlase Plus z SPD. Řekl, poté se chceme zaměřit na posílení kontroly obsahu vysílání, aby nebylo vyosené. No, mohli jsme dostat přesnější popis toho, co se bude dít.
2: Je to velmi transparentné, úprimné, až to treba ocenit, že politik povedal nahlas, že on ide zasahovať do obsahu vysielania verejnoprávnych médií. Politici nemajú čo zasahovať do obsahu žiadného média v tých súkromných, na to oni nemajú možnosť, pokiaľ nejakým spôsobom nepritlačia na majiteľov. Vo verejnoprávnych by nemohli mať spôsob, pretože tie sú nezávislé. Jednoducho politika nemá spôsob, akým by to mohla ovplyvniť, aspoň v teórii. Ako náhle to naviažete na štátne peniaze, je to veľmi jednoduché, položia vám nôž na krk, keď nebudete hrať to, čo sa nám páči, nedostanete peniaze a skončíte.
1: Tak, teorie je v tomhle případě zcela odlišná od pravděpodobné praxe, která přijde. Řekněte mi, kdy si člověk jako novinář v tomhle modelu zestátňování médií uvědomí nebo všimne, že už nemluví svobodně, ale opatrně, prostě opatrně.
2: Buď keď zjistí, že se začíná sám cenzurovať a už nerozmýšľa nad nejakými remeselnými alebo etickými pravidlami, že neuvažuje o obsahu, že či to mám naozaj dokázané, vyargumentované, či mám na všetko podklady, či dávam naozaj dobre overené fakty a či ich posúvam etickým spôsobom, že či sú tie informácie vo verejnom záujme, či neohrozím nejaký verejný alebo súkromný záujem, ale začne špekulovať, že koho tým naštvem, kto sa na mňa bude hnevať, aké to bude mať na mňa osobné následky, alebo aké to bude mať následky na inštitúciu. Takže môžeme tomu hovoriť autocenzúra, alebo pekným starým bolševickým etická samoregulácia novinára. A potom druhý stupeň je, keď si ho zavolá nejaký editor alebo šéf-redaktor a povie mu, že počúvaj, zváž, či je to naozaj také dôležité a pozri, tvoji kolegovia nedostanú vianočné prémie a všetci sa na teba budú hnevať a nebudú ťa mať radi.
1: Říká Arpád Šoltes, novinář a spisovatel. Jak obdobný zásah do veřejnoprávních médií na Slovensku se odrazil na slovenské mediální scéně. Bylo to tak, že jakoby ze dne na den najednou to začalo všechno pracovat trochu jinak a pak víc jinak, a nebo to prostě šlo postupně?
2: Ono je to vždy kombinácia tých faktorov, lebo sú vždy nejakí ľudia s integritou, ktorí povedia, že na tomto sa odmietam podieľať z principiálnych dôvodov, tí odídu a väčšinou je to viditeľné a hlučné. Väčšinou sú to tí najlepší, ktorí majú kam odísť zároveň, čiže ich absorbujú iné médiá. A potom tí ostatní sa postupne začínajú prispôsobovať tomu novému procesu. U niektorých ten proces prekročí ich vnútorné hranice a radšej odídu a ďalší zostanú. Slovensko možno nie je také dobré na porovnanie, lebo tam sme my naozajstné verejnoprávne médiá nikdy nemali. Oni aj kým boli naviazané na koncesionárske poplatky, stále fungovali do veľkej miery ako slúžka aktuálnej moci. Dobre sa to dá porovnať s Maďarskom.
1: Jo, jasně, tam to šlo jinak, ale řekněte mi jenom, proč byla slovenská média služkou moci, jak říkáte, v okamžiku, kdy nemusela?
2: Možno preto, lebo v konečnom dôsledku všetky tie atraktívne funkcie vo verejnoprávnych médiách niekde obsadzuje politika. Niekde sú tí ľudia volení v parlamente, schvaľovaní parlamentom, potrebujú mať svojich politických spojencov, aby si udržali fleky. A pokiaľ to médium nie je dlhodobo budované a nemá nejakú inštitucionálnu pamäť a inštitucionálnu hrdosť, tak je veľmi ľahké ho zglajšaltovať. No v konečnom dôsledku inštitúcie sú len také odolné ako ľudia, ktorí v nich pracujú. Inštitúcia nie je vedomá bytosť, ktorá sa môže sama brániť.
1: Na první pohľad to vypadá, že nejen pokud jde o média, ale pokud jde o vlastne celou společnosť, tak na Slovensku to probíhalo takovým mafiánským způsobem, zatímco v Česku to probíhá z moci takové oligarchie, můžeme to tak říct, oligarchické moci vlastně. A já se ptám jenom, Jestli máme favorita, jestli víme, co je z těchto dvou cest vlastně pro společnost to únosnější.
2: Já v tom nevidím vlastně nějaký rozdíl, protože je přirozenou tendencí organizovaného zločinu prerastať do oficiálních struktur moci, aj do oligarchie, aj do nadnárodných korporací, a to je potom spätnovezobná slučka. Ako náhle poskytujú korporácie služby mafiám, tak začnú aj korporácie zároveň využívať služby mafii. A ono sa tie rozdiely tak trochu zotrú. Mafia sa trošku skultivuje, viac sa približí k tým bielým golierom a tie biele goliere k tým mafiám a ich praktiky začnú byť totožné. Čiže výsledok bude rovnaký.
1: Ale napadá vás, zda mají takové společnosti v tomto vleku vlastně jinou šanci, než počkat na další volby? Já se ptám v souvislosti s tím, že samozřejmě, že demonstrace jsou po ruce, ale ti politici na ně neslyší. Neslyší vlastně na žádný typ vzdoru, stávky a tak dále. Tak se ptám, opravdu nám nezbývá v dané etapě, než počkat na nové volby?
2: Jedna možnosť je počkať na ďalšie voľby, ale už môže byť neskoro. Druhá je pokúsiť sa vyvolať ďalšie voľby, lebo to závisí od počtu ľudí, ktorí sa búria. Pokiaľ je to pár desiatok tisíc v uliciach, tak to si naozaj stačí vysedieť v suchu a v teple. Ak sú to 100 000 ľudí v uliciach, už je to oveľa zložitejšie. Stále aj pokiaľ sú to len pokojné protesty. Inak vyzerá symbolický štrajk vo verejnom právnom médiu, ako sme to videli na Slovensku. V zásade dobre, že oblečie sa do čierneho alebo čokoľvek, ale nič sa nedeje, vysielanie ide ďalej. Iný je okupačný štrajk, na ktorom sa podieľajú bežní občania, ktorí si prídu chrániť svoje verejnoprávne inštitúcie.
1: Tak, několik typů od Arpáda Šoltése zaznělo na Českém rozhlase Plus. V jakém tom bodu, když vememe ty základní pilíře demokracie, soudnictví a média a tak dále, si myslíte, že už teď je Česko blízko Slovensku?
2: No, myslím si, že najbližšie k zarezaniu majú médiá, potom budú nasledovať občianska spoločnosť, všetky tie mimovládky, neziskovky. To je veľmi dôležité pre každého ašpirujúceho autokrata. To sú presne tie tri základné kroky, ktoré on musí urobiť. Zničiť slobodné médiá, zničiť občiansku spoločnosť, pretože to je permanentný generátor kvalifikovaného disentu. Takže naozaj kvalifikovaného, ktorý vie robiť kvalifikovanú oponentúru a hádzať vidle do plánov moci. A potom je to samozrejme nezávislá súdna moc, ktorá stále môže brzdiť štátnu moc. Najväčšiu šancu by som dal v Česku na prežitie práve súdnej moci, pokiaľ sa do nej Andrej Babiš neodhodlá zasiahnuť nejakým extrémne hrubým spôsobom, čo už ale potom bude mať vplyv aj na reakcie Európskej komisie, ako sme videli v Maďarsku, ako vidíme na Slovensku.
1: Totiž tady já kromě toho slavného zákona střetu zájmu a jeho novelizaci, tak chystá Babišova vláda taky zásah do mechanismu, kdy podřízený soud už nebude muset poslouchat verdikt nadřízeného soudu. Nezačal už ten útok tímhle způsobem na nezávislé soudnictví?
2: Bude sa to snažiť robiť sofistikovanie a salamovou taktikou, lebo keď sa to robí hrubo, tak to naozaj potom neprechádza v Bruseli a to bude pre ňoho veľký ekonomický problém, pre jeho firmy to bude veľký ekonomický problém. Česká republika je pre Andreja Babiša v podstate len nejaká extenzia Agrofertu a český občan je len negatívna externalita tohto procesu. Jemu ide o jeho ekonomické záujmy predovšetkým a tie by veľmi ohrozil, keby si to fatálne rozhádzal s Európskou komisiou, sa domnievam. Uvidím, alebo napokon práve ten konflikt záujmov ho môže poškodiť tak, či tak, v ktorom sa nachádza. Ale určite, ak sa pokúša o zmeny typu, že nižší súd nebude musieť brať ako záväzné rozhodnutie vyššieho súdu, no dosiahneme ten stav, ktorý je na Slovensku, že súdy sú nezávislé od zákonov Slovenskej republiky a od judikatúry, ktorá vzniká v Slovenskej republike. Máme úplne čerstvý prípad, keď súdca krajského súdu úplne odignoroval judikatúru najvyššieho súdu, ústavného súdu a rozhodol si po svojom.
1: Je to zajímavé, jak se to vlastně vyvíjí obdobně, ale to bude nejspíš tím, že prostě oni mají přesný přehled o tom, ty vládnoucí garnitury, jako kde to potřebují nějakým způsobem upravit. Je to tak? Je to jasné?
2: Áno, a závisí len od toho, že aký majú kvalifikovaný štáb právnikov, ktorí to budú vedieť napísať a pohýbať tak, aby to ešte nejak prešlo a zároveň fungovalo v ich prospech.
1: Nemáte niekdy, nebo takhle, nekladete si niekdy otázku, jestli dochází stávajícím garniturám, že po nich budou třeba jiné garnitury a že všechny ty mocenské nitky, které vedou k médiím a tak dále, takže prostě někdo převezme a může to zase řídit proti ním. Tak jak je možné, že s tímhle nepracují?
2: Buď majú pocit, že sa to už nestane za ich života, alebo nie sú schopní rozmýšľať za horizont jedného volebného cyklu. To sa politikom stáva veľmi bežne, že obetovávajú dlhodobé strategické, aj svoje vlastné dlhodobé strategické záujmy pre veľmi krátkodobé záujmy jedného volebného cyklu. Niekde jednoducho nestačí intelektuálna kapacita, aby to dokázali domyslieť. A samozrejme, ktokoľvek, kto deštruuje demokratické mechanizmy a nie je pripravený nastoliť svoju osobnú diktatúru, si kope svoj vlastný hrob a nemyslím len politicky, on si ho môže kopať naozaj vo fyzickom zmysle slova. A potom tu máme maďarský príklad, že príde niekto, jednoducho ľudia si povedia, že dosť, stačilo, zvolia niekoho, kto to myslí celkom vážne s obnovením demokracie, ale prvorada spoločenská objednávka je potom vyvodzovať zodpovednosť voči tým, ktorí demokraciu likvidovali. To je proces, ktorý teraz prebieha v Maďarsku a dokonca teraz je na tú stavku podľa mňa vynikajúci kurz, že sa ju opraví urobiť. Ja si myslím, že Viktor Orbán skončí za mrežami.
1: Není to docela jakoby optimistický výhled, protože tady v Česku se nám třeba v případě některých politiků zdálo, že soudy mají nabito, ale nic z toho nakonec nikdy nebylo. Takže myslíte si, že když přijde relativně svobodomyslný člověk jako Maďar do Maďarska, takže to bude schopný v té soustavě justiční, která tak dlouho poslouchala, prorazit?
2: Ono, v tom systéme sú ľudia, ktorí poslúchajú, pretože musia, ale to neznamená, že sa im to páči. V okamihu, keď už nemusia, tak sa s radosťou vrhnú na tých, ktorí ich nútili robiť veci, ktoré sa im robiť nechcelo, ale dajme tomu, že nemusia mať nejakú super vnútornú integritu. Si povedali, že dobre, pohodlie mojej rodiny a moja kariérna budúcnosť je pre mňa dôležitejšia, ale v okamihu, keď im povedia, že a teraz môžeš pracovať tak, ako si chcel, tak to robiť budú. A samozrejme závisí aj od toho, že ako veľmi hlúpo a nahulváta páchajú tie svoje zločiny, keď sa pokúšajú nastoliť nejaký autokratický režim. To je jedna vec. A druhá, že aké nástroje prenechajú tomu svojmu nástupcovi. Pieterovi Maďarovi vyčítajú, že to robí nedemokratickými metódami, čo je do istej miery možno pravda. Ale ono to nie je zmena vlády, on ani nesľuboval zmenu vlády, on sľuboval zmenu politického režimu. On hovorí, že to, čo bolo v Maďarsku, to bol únos štátu, nastolili tam volebnú autokraciu, ja idem obnoviť demokraciu a toto je revolučný proces. A my sme tu potom 89. nejak tak asi nadobudli presvedčenie, že sme to urobili správne, že sme voči nikomu nevyvodili zodpovednosť za 40 rokov diktatúry proletariátu. Možno práve to bola chyba. Dnes si každý myslí, že môže hrať tieto hry so štátom beztrestne. Ale to nemusí platiť.
1: Vy sám ste řekl, a teď vás cituji, věřím, že Češi nedopustí, aby Babiš otočil kormidlem na východ. Když teď vidíte, co se vládě Andreje Babiše zjevně podaří a daří, nemáte pocit, že trochu smutný, myslím, že Češi jako nezastaví nic?
2: Je možné, že som Čechov precenil, ale myslím si, že ešte stále nie je koniec hry. Stále tu cítim oveľa silnejší odpor inštitúcií. Ja si myslím, že nejaký rozhovor tohto typu v Slovenskom rozhlase nepredbehol, ani keď už vedeli, že už je koniec. a že majú nôž na krku. A toto vidím vo viacerých inštitúciách, že tie inštitúcie samotné, ľudia v inštitúciách sa snažia klásť odpor, nejakým spôsobom brzdiť ten proces. Okrem toho sa niečo deje aj v okolí Českej republiky v tomto okamihu. Jedna vec je, že politici typu Andreja Babiša sú žiaľ momentálne svetový fenomén, stačí sa pozrieť na USA. Ale zároveň to Maďarsko ukazuje, že tu nemusia byť navždy. Keby ste sa ma boli opýtali pred 2 rokmi, bol by som vám povedal, že Viktora Orbána do jeho smrti neodstráni v Maďarsku nikto, že to nie je možné. A som veľmi rád, že som sa mýlil, lebo keď to prekročí istú hranicu a ľudia sa naštvú, tak sa to nedá udržať. Jasne. Minimálne nie bez použitia hrubého násilia. A to si už ale naozaj neviem predstaviť o Andrejovi Babišovi, že je schopný poslať aj ozbrojených ľudí do ulic, aby strieľali do občanov Českej republiky. To myslím si, že úplne mimo reality. A niekedy to už bez toho nejde.
1: Ale víte, že v tom Maďarsku to trvalo 16 dlouhatánských let, než se to stalo. To je prostě pro někoho třeba dokonce jejich života. A tak se ptám, má to podle vašeho názoru nějaký zrychlený režim, nebo může to mít zrychlený režim?
2: No všetko vo světě, všetky procesy vo světě se momentálně zrýchlují, ale to neznamená, že dospějí k nějakému pozitivnému výsledku. Napokon jedného autokrata nemusí vystriedať demokrat, může ho vystriedať horší autokrat, může ho vystriedať diktátor, to dnes jednoducho nevieme, ale treba z tých 16 rokov už kvantifikoval v Maďarsku, tam je taký úrad na ochranu integrity, to si vynútila Európska komisia, aby taký úrad existoval a mal strážiť míňanie peňazí vo verejných zákazkách. Aj mu narobili veľa problémov, lebo tam museli dať niekoho, kto bol pre komisiu priateľný, čiže ho trestne stíhali v Maďarsku, šikanovali jeho rodinu. Teraz sa mu uľavilo a postavil sa pred kamery a rozprával, ako to teda bolo. A sa ho pýtali, že nakoľko by vyčíslil ekonomické škody. A on to narátal. Je to pôvodne forenzný auditor, ktorý naozaj vie narábať s číslami, že jeho konzervatívny odhad je, že v Maďarsku sa za tých 16 rokov ukradlo 60 000 miliárd forintov. A to je niečo, čo sa už nikdy nevráti, čo v tej krajine chýba a tá krajina to bude dobiehať generácie. Toto hrozí aj Česku.
1: No a v čem ty peníze mimochodem sú? Přece nejsou ve Štrozoku, v rôznych polštářích. Kde sú? Pretože to je taková částka, ktorá vyráží dech.
2: Na fakty si ešte musíme počkať, ale na Slovensku vieme, aké sú populárne investície vo Vietname alebo v Spojených arabských emirátoch.
1: Arpád Šoltes, slovenský spisovatel, novinář, dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem přemýšlela, jak to, že jsem nic nečetla o tom, že by Slovensko mělo problém se zákonem o střetu zájmů. Nic takového tady nevyšlo a říkám si, jestli to není tím, že vy tam prostě nemáte ty oligarchy. Je to tak, že my musíme řešit střet zájmů kvůli Andreji Babišovi a vy nemusíte?
2: Máme oligarchov, ale
1: mávajú
2: toľko rozumu, aby mali v politike svoje biele kone a neliezli tam oni osobne.
1: Čili museli ste to taky řešiť, nebo ste to vôbec neřešili?
2: Úplne povedané, neviem, či máme, podľa mňa nejakú takú legislatívu asi máme, lebo to je jednoducho európska legislatíva, ktorá hovorí, že keď niekto podniká je v politike, tak je v konflikte záujmov, že to potom má nejaké pravidlá. Ale naozaj slovenskí oligarchovia nikdy neboli až natoľko hlúpi, aby sa tlačili do politiky priamo osobne. Buď to potom boli nejakí takí tí, že wannabe bohatí ľudia, boháči, ktorí ani v skutočnosti nie sú veľmi bohatí, typu Boris Kollár, Richard Sulík a podobne, ktorí sú pre bohatých ľudí žobráci, alebo potom tam máme tých naozajstných oligarchov, ale tí sa držia v pozadí a tí obvykle financujú všetky politické strany. Tí sú zahedžovaní na všetkých stranách.
1: Můžu se ještě vrátit na chvilku k těm médiím, protože zdá se, že tamto do jisté míry všechno opravdu začíná. Na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka se zdálo, že společnost vlastně už nedovolí návrat těch starých pořádků. Co jsme nepochopili?
2: No ono, ten příběh vyzeral zvonku úplně jinak jako zvnútra, ale ani my vo vnútri sme mu vždy úplne nerozumeli od prvého okamihu. Na počiatku bol nejaký veľký hnev, ktorý prinútil odstúpiť Roberta Fica. Jeho strana síce dovládla, ale premiérom bol Peter Pellegrini, ktorého tam nepoložili pre jeho fantastické politické schopnosti, ale jednoducho preto, lebo dobre vyzeral a vedel upokojiť vážne. Tí ľudia na námestiach, to nebol nejaký politický monolit, že by mali rovnaké predstavy o svete a o politike. Oni boli iba veľmi nahnevaní, ale medzi nimi boli pravičiari, ľavičiari, liberáli, konzervatívci. To bola naozaj neuveriteľná
1: zmes. Jako v charte.
2: Zároveň ale sa stalo presne to, o čom som hovoril, že uvoľnil sa tlak na políciu, na prokuratúru, na justíciu. Tí ľudia zrazu mohli začať robiť svoju prácu a oni ju s veľkou chuťou začali robiť. Vyšetrovanie všetkých tých káos, ktoré potom musel Robert Fico pracne upratovať, keď sa znova dostal k moci, to sa nezačalo za vlády Igora Matoviča, to sa začalo ešte za vlády Petra Pellegriniho, ktorý už nemal ani odvahu, ani možnosť to zastaviť. Len tí roznevaní ľudia si ako odpoveď na Fica zvolili Igora Matoviča. To je ako keď sa pokúšate tyfus liečiť cholerou. A už v okamihu, vo volebnú noc, to som nahlas hovoril a písal, že toto je pre Slovensko pohroma, toto sa skončí veľmi zle, pretože Igor Matovič nebude schopný moc ani vykonávať, ani ho nebude ochotný spustiť a zdemoluje, zrujnuje tú krajinu. Do toho ešte prišiel COVID ako nejaký akcelerátor, lebo veď on práve v tom okamihu sa menila tá vláda, keď COVID nastupoval. Ale Igor Matovič by to bol zvládol aj bez toho a on urobil 90%, 60% špinavej roboty. On urobil za Roberta Fica. A to, že sa Robert Fico vrátil, bolo logický dôsledok toho, že ten hnev pokračoval a eskaloval.
1: No víte, proč sa na to ptám? Protože prostě tenkrát po Jánu Kuciakovi, po té tragédii, dělali Slováci dojem, že prostě takhle to dál nepůjde, tedy abyste vraždili novináře, ale s tím nepůjde víc věcí. Prostě my jsme jiná společnost, z nich šlo, svobodná společnost a tohle už tady nedopustíme. Tak proto mě překvapilo a vlastně je to hrozně smutné. Že?
2: Já chcem jednu drobnou korekciu. To nebolo o tom, že zavraždili novinára. Keby zavraždili mňa, nech neukazujem prstom na niekoho, že starého škaredého chlapa, pes by po mne neštekol. To bolo o tom, že zavraždili dvoch mladých ľudí. To vyvolalo ten obrovský hnev. To, že to bol novinár, bolo úplne podružné.
1: No, ale leč prostě stalo se to, co se stalo. Prostě ten étos, který tam byl mezi Slováky, tak najednou byl pryč.
2: To je tá červená čiara na Slovensku. Ja si myslím, že Slovensko je v mnohých ohľadoch veľmi podobné Rusku svojou mentalitou, že život je hra s nulovým súčtom a že je to také veľmi klanové a každý si všetko vybavuje. A z tej hry s nulovým súčtom vyplýva, že všetko, čo majú ostatní, majú na môj úkor. Tým pádom je legitimné im to zobrať akýmikoľvek prostriedkami. Krádež je zločin, ale nie je to hanba, nie je to hriech. To isté lúpež, ale oproti Rusku je tá červená čiara, že nesmieš zabiť. V Rusku je akceptovaná aj vražda, na Slovensku zjavne nie, čo by aj mohol byť jeden z dôvodov, prečo sa Robert Fico nikdy neodhodlal postupovať tvrdšie, než postupuje a prečo sa mu to teraz vymýká z rúk.
1: Česká společnost se často uklidňuje tím, že má silnější instituce, než mají Slováci. A já se ptám, je to ještě vůbec nějaká úleva, jde na něco takového spolehat?
2: Samotný ústavný systém je odolnější už len tým dvojkomorovým parlamentom. Čiže dlhšie trvá úplne zmeniť všetko v Česku, pokiaľ sa niekto bude chcieť držať aj formálne pravidiel. Ale môžeme sa len vrátiť k tomu, čo som hovoril na začiatku, že inštitúcie majú len takú odolnosť a integritu ako ľudia, ktorí v nich pracujú. Inštitúcia nie je živá entita, ktorá sa môže brániť sama. Musia ju brániť ľudia vo vnútri a musia ju brániť aj ľudia vonku. A to sa týka špeciálne médií. To je úplne blúdna predstava, že novinári môžu ochraňovať verejnoprávne médiá. Ich poslucháči a diváci ich musia ochrániť.
1: Arpád Šoltés, slovenský spisovatel a novinář, byl dnes v osobnosti Plus. Děkuji moc.
2: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia, do počutia.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. zprávy.
0: Kyjev navrhl setkání prezidentu Ukrajiny a Ruska ve Spojených státech. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lodí u Splitu, kterou nepřežili čtyři Češi. A oblast u indonéského města Palu zasáhlo silné zemětřesení. Tamní nemocnice kvůli tomu evakuovali pacienty. Zprávy Ondřej Látal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie. Putin would
4: find it much harder. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7 nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními, jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
5: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní zprávy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Okolí téměř 400-tisícového města Palu v Indonésii zasáhlo zemětřesení. Mělo sílu 6,7 stupně. Nemocnice v zasažené oblasti z bezpečnostních důvodů evakuovaly pacienty. Indonéské úřady v souvislosti s otřesy aktuálně neinformují o mrtvých ani raněných. Indonésie leží na několika zemských zlomech. V oblasti jsou tak časté třeba výbuchy sopek, zemětřesení a s tím spojené tsunami. Tady je doprava Českého rozhlasu Plus. Na D1 směrem z Ostravy na Přerov se za sjezdem na Bělotín na 310. kilometru jezdí v omezení jenom jedním pruhem. Kolona z 315. kilometru vás zdrží asi 20 minut. V Praze v Kbelské ulici směrem na Letňany se za nájezdem z Novopatské srazil kamion s osobním autem. Policie už dala havarovaná auta do odbočovacího pruhu. Kolonu čekejte z hloubětí na skonce Průmyslové. Je na 20 minut. A taky v celé Novopatské na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce od Průmyslové, kde je to na více než půl hodiny. Provoz vázne na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou se zdržíte asi 20 minut a kolonu čekejte i v Bělohorské směrem z centra před Vypichem. Dobře dojeďte. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území, čekáme přehánky na Moravě a ve Slezsku až večer a teploty dnes odpoledne 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy.
6: Nic osobního.
7: Prostě biznis.
6: Jana Klímová.
7: Petr Šimůnek.
6: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
7: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
6: Začalo fotbalové mistrovství světa a my se podíváme na to, jaký biznis je fotbal v Česku a proč se do něj zapojili čeští miliardáři a jak jej ovlivňují.
7: Nedávno převzal akcie Mafry miliardář Pavel Tykač. Podíváme se, kdo vlastní česká média a jak jim to funguje a proč hlavně.
6: Téma číslo 1 jsme zvolili kvůli začínajícímu mistrovství světa ve fotbale, což je obrovská společenská celoplanetární událost a je to taky velká biznesová věc. A my se podíváme na to, jak vlastně funguje český fotbal pod vlivem českého biznesu. My rozebereme, jak čeští miliardáři vstoupili do českého fotbalu a jestli to je dobře nebo špatně.
7: Takže když se podíváš tedy na český fotbal a kluby, tak dá se udělat něco jako pomyslný žebříček majitelů podle velikosti, podle významu?
6: To by se určitě dalo, Jano, ale já jsem to udělal trochu jinak. Já jsem si seřadil tu aktuální ligovou tabulku, mluvíme o ligových týmech a jejich majitelích, a tu aktuální ligovou tabulku, jak skončila po sezóně 25-26, a místo klubů jsem tam dal jména. První Tykač, druhý Křetínský, třetí Strna, čtvrtý Tomek, pátý Střeštík, šestý Kania, sedmý Hubáček, Morávek, na chvostu byli Jakubovič, Šimáně, zachránil se Pražák, Kratina a Brabec. A do druhé ligy spadl Matěj Turek. A kdybych si...
7: Tak ne všechna ta jména jsou známá, takže teď by to asi chtělo přiřadit k tomu...
6: Ty kluby.
7: Právě. Nebo kdo co vlastně vlastní.
6: Právě, tak je to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec Králové, Jablonec, Liberec, Olomouc, jak jsem říkal, ti, kdo byli na chvostu, to byla Bohemians, Mladá Boleslav, zachránil se Karel Pražák, tím jsem myslel Pardubice, Milan Kratina se taky zachránil, tím jsem myslel Teplice, a Václav Brabec, to je vlastník Baníku Ostrava, a do druhé ligy spadl Matěj Turek, rovná se Dukla Praha. Takže vlastně kompletní celou tabulku, myslím, že kromě Karviné, kde je hlavní část klubu vlastní město, ovládli miliardáři. Vlastně jsou úplně v každém klubu, na který si vzpomeneš.
7: Jasně, a každý asi si vzpomenu, tedy já jako absolutní nefanoušek fotbalu, tak samozřejmě Sparta Slavie, to zná asi každý, a jejich majitelé jsou také známí. U Sparty je to Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů, a u Slavie Pavel Tykač. Aha. Také jeden z nejbohatších mužů Česka, oba dva mimochodem podnikají v energetice, pro zajímavost, a takových lidí je tam víc ve fotbale. Zjevně to je dobrý biznis, který produkuje tolik peněz, že prostě s nima můžeš jít do fotbalu. Ale když si vezmu tedy tato dvě jména, která spolu soupeří jak v těch tabulkách miliardářů, tak jak jsou na tom, pokud je o fotbal, je tedy ve fotbale větší král biznisový, dejme tomu, Daniel Křetínský, nebo spíš Pavel Tykač?
6: Tam se to dá vlastně měřit jediným způsobem, a to je umístění v tabulce. A Slavia, k mé velké radosti, protože jsem červenobílý srdcař celý svůj život, tak byla první, Sparta byla druhá. Z toho vyplývá, že Pavel Tykač teď vládne českému fotbalu pomyslně, a vlastně nejde o peníze. Ty peníze jsou na prvním místě samozřejmě i ve fotbale, protože Slavia a Sparta mají největší rozpočty, Slavia větší. Oni ta čísla.
7: No právě, já si myslím, že vlastně i biznisově se dá říct, že vládne Pavel Tykač, protože Slavia měla za ten poslední zveřejněný rok, tedy 24-25, přes 2,3 miliardy tržby, což je tedy absolutní špička v rámci českého fotbalu.
6: To určitě jo, ale je potřeba u toho vidět, že právě to závisí na tom umístění v tabulce, protože z něj vyplývá to, jestli se mistr dostane do Ligy mistrů, a to už je poukázka na plus minus půl miliardy korun, které klub obdrží, a to hraje úplně zásadní roli v tom hospodaření i v obratech. Následně to hraje zásadní roli v tom, jak se prodávají a nakupují hráči.
7: No právě, a já jsem si teda myslela, když jsem se dívala na účetní uzávěrku, že u té Slavie, jakože tam velký vliv měl právě prodej hráčů, protože myslím, že jenom dva znamenali plus miliardu.
6: Antonín Kinský a Malik Diouf, Premier League do Británie, tak to byly největší transfery posledních let z české ligy někam do zahraničí.
7: Každopádně hospodaření Slavie se vyvíjí jak?
6: Slavie je v lehkém zisku, když se právě podíváme na ty výsledky podle výroční zprávy. Stejně je na tom nově Sparta, která ale nakumulovala předtím 100 milionové nebo skoro miliardové ztráty.
7: Které ne, jsou to miliardové. Podle účetní závěrky, co tam mají, tak tam táhnou nerozdělený zisk alias ztráta minus 3,3 miliardy.
6: Což je neuvěřitelná suma, kterou do toho musel Daniel Křetínský. A na to se zapomíná taky Patrik Tkáč, protože jemu vlastně patří skoro polovina všeho, co má Daniel Křetínský. Ale teď se Sparta přehoupla do mírňoučkého zisku, a zase je to způsobeno tím, že předloňskou sezónu byla v Lize mistrů. Byla tam dokonce úspěšnější o něco než Slavie a dostala přes 700 milionů korun na startovném a za nějakou výhru v rámci té soutěže. A To jenom znovu, když si člověk vezme, že rozpočet těch klubů je plus minus miliardu, ať si to zjednodušíme.
7: A to jsou ty velké, pak jsou, středně velké kluby, tam jsou třeba stovky milionů.
6: Já jenom dokončím tu Spartu a Slávy, abych dal jenom do kontextu tu Ligu mistrů, když si člověk vezme, že polovinu nebo tři čtvrtiny pokryje příspěvek z UEFA, pokud hraješ Champions League, tak na tom je vidět, jak zásadní věc to je.
7: A na co se teda nesmí zapomínat ještě, tak to je prodej televizních práv na fotbal. To jsou obrovské příjmy, byť v minulosti to tak nebylo a v Česku ten biznis tady prostě nefungoval. A co je také důležité, ještě, tak to jsou příjmy z reklamy. Když se podíváš do účetních uzávěrek, tak v těch miliardových rozpočtech jsou to stovky milionů. To je jako velká položka samozřejmě.
6: Nyní bychom se mohli zastavit úplně možná i samostatně, protože ty mohou být zvláštní, ale ta televizní práva, jak jsi řekla správně, tak dlouhá léta to nebyla tak velikánská položka, která se rozděluje mezi všechny kluby, které hrají první ligu, ale teď se vyjednalo s O2, která se dneska jmenuje OnePlay a je ovládána PPF, a zase jsme zpátky u miliardářů. Ta platí 430 milionů korun každý rok do první ligy a předtím to tak nebylo. Letošní ročník byl hodně ovlivněn tím skandálem Sparta Slávie nebo Slávie Sparta v plném závěru toho soutěžního ročníku.
8: Tohle je naprostý nesmysl, co teď provádějí slavističtí příznivci, kteří se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které
6: ale ta lepší cena za televizní práva vyplývala z toho, že Česká liga obecně v kvalitě a ve sledovanosti jde zásadně nahoru a proto si kluby mohly vyjednat a říct o víc. Ve srovnání s Bundesligou nebo Premier League jsou to pořád směšné peníze, ale tady to byl skok skoro o 100%.
7: Přece jenom bych ještě jeden přípodotek k těm příjmům z reklamy. Není to žádné tajemství, teda když se zeptáš podnikatelů ve fotbale, tak příjmy z reklamy často svádí, řekla bych, k různým špinavým transakcím, bych řekla. A čištění peněz, protože se tam pohybuje hodně hotovosti.
6: To nevím, ale to, co je zajímavé, je potřeba se podívat třeba na to, co nosí hráči na prsou, to jsou většinou ti největší sponzoři a tam skutečně do klubů, a zase se bavíme o klubech z té první pětky, putují 100 miliony korun, ale samozřejmě na zádech můžeš vidět třeba u Slávie reklamu na firmu Powertyka, kterou ovládá Pavel Tykač, a tím pádem jiným způsobem posílá ty peníze zpátky do klubu.
7: No je to tak, taky. A to dělají všechny kluby. Přesně, když jsem se dívala na Spartu, na hlavní sponzory, tak tam samozřejmě najdeš polovinu firm spojených s Danielem Křetínským.
6: Voilà, ty peníze tam nějak přitéct musí.
7: A jeho podnikání. A teď bych chtěla vidět, jak se vykazuje něco osobního, prostě biznis, jo? Ale jak se třeba vykazuje skutečná reklama a tak dále. Ale
6: myslím, okay. Že teď mě napadlo, nevím proč, ale Čapí hnízdo. Ale tady,
7: jo, mě taky tak nějak.
6: Ale tady ta reklama skutečně asi může fungovat a dá se zdůvodnit.
7: Jasně, ale otázka, jak ji oceníš.
6: To dává smysl, ano.
7: Každopádně asi se shodneme na tom, že fotbal je dost specifický biznis. Já jsem se ptala dalšího člověka, kterého znám z podnikání v energetice a který se jednu dobu zbláznil do fotbalu a pořídil si Duklu Praha, ty už se tady zmínil, že se stoupila do druhé ligy.
6: S novým majitelem
7: Matějem Turkem, investorem vlastně. A právě Matěj Turek to koupil od podnikatele v energetice, což je Petr Paukner. To by se asi líbilo označení miliardář taky. A
6: pokud tam můžu dát ten štempel, tak ho tam dám.
7: Takže u něj ho můžeme dát. A já jsem se ho zeptala, proč to vlastně koupil a jaké ty zkušenosti s fotbalem jsou?
9: Od dětství jsem byl fanoušek a pak se stalo to, že mi bylo nabídnuto, že zrovna bych mohl koupit Duklu, a nevěděl jsem ale samozřejmě, do čeho vstupuji, takže z nás začátku byla dost velká naivita. Ale kupoval jsem to s radostí.
7: Přemýšlel jste o tom, když jste to kupoval, jako o biznisu?
9: Ano, přemýšlel jsem o tom, protože jsem věděl, že Dukla má obrovskou tradici, že zejména na západ od České republiky je velmi známá, a myslel jsem si, že se mi povede sem sehnat pro Duklu dobrého investora, který by právě mohl Dukle pomoci a otevřít víceméně cestu směrem na západ do výborného profesionálního fotbalu.
7: Kdy jste zjistil, že je Dukla ztrátová, nebo prostě kdy to přestalo biznesově dávat smysl?
9: To jsem zjistil při zaplacení prvních 100 milionů dluhů, protože Dukla byla skutečně na pokraji bankrotu, to byla otázka pár týdnů, kdy vlastně se najednou stalo, že všichni začali fakturovat a já jsem zjistil, že chybí v kase Dukly na její závazky 100 milionů a viděl jsem, že i v dalších letech, to znamená neustále další a další peníze, tak v ten moment jsem si začínal postupně uvědomovat, že to bude pořád ztrátová záležitost.
7: Kolik vás to dohromady stálo z vlastních peněz?
9: Z vlastních peněz 500 milionů.
7: Když byste měl srovnat třeba to prostředí fotbalové z pohledu toho, jak se tam dělá biznis s prostředím, kterým běžně podnikáte, čili energetika, obchod, to prostředí specifické, když to tak řeknu.
9: Je něčím. Velmi specifické a je nesrovnatelné. Nesrovnatelné mám ti na mysli, že proniknout do tajů fotbalové diplomacie, fotbalové strategie, fotbalových her, tím nemyslím zrovna na tom hřišti, je nesmírně složité, mě to trvalo hrozně dlouho a myslím si, že jsem do všech tajů zdaleka nepronikl a mě to teda osobně zklamalo, že ty představy nebyly tak pesimistické, jako ta zkušenost po těch 11 letech. Ty kluby malí tam dělají pouze křoví.
7: Takže i takové jsou zkušenosti, i to, že z fotbalu vystoupiště může přinést radost samozřejmě.
6: Tam je strašně zajímavá jedna věc a to je ta iracionalita na začátku. Protože když si pan Paukner myslel, že Dukla je známý klub na západ Evropy, tak vycházel asi z těžké historie, kdy o tom psal ještě Ota Pavel, Dukla mezi mrakodrapy, ale... To je opravdu věc, kterou si pamatuju možná
7: jak
6: já.
7: Jak sám říkal, dlouholetý fanoušek už vlastně.
6: Ale Duklu Praha na západě fakt nikdo nezná. Ale
7: jasně,
6: nic proti tomu, jo. Nic proti Dukle. Dukla má určitě svoje zastánce, ale jestli dovolíš, abych se vrátil zpátky k tomu hospodaření a biznesu, protože on to, fotbal může být biznes a ve spoustě případů je, ale taky ve spoustě případů tam jeho majitelé prostě pumpují peníze a může to být bezedné, ale když se vrátíme k tomu biznesu, jak jeho podstatě, prodej lístků už je u nás čím dál tím větší zdroj peněz pro majitele klubů, akorát, že naráží na limit toho, jak u nás vypadají stadiony. Největší stadiony jsou Sparta a Slavie, plus minus 19-20 tisíc kapacita a v případě Slavie jsou vyprodané téměř vždycky, myslím, že ve Spartě je to hodně podobné. Na permanentky se čeká, musíš být v pořadníku, aby si tu permanentku vůbec mohla koupit, ale právě proto se teď uvažuje v obou případech Slávě i Sparty, že se postaví nové stadiony, respektive se ty stadiony přestaví, aby měly větší kapacitu. Ivana Tykač mluvila o tom, že její manžel, a ona tam má samozřejmě svoje slovo, bude přestavovat Slávii tak, že se postaví ještě jeden prstenec kolem toho stadionu a stadion by měl mít kapacitu až 45 tisíc.
7: A Daniel Křetínský, jakožto majitel Sparty, který mluví už řadu let o národním fotbalovém stadionu na Strahově.
6: On ho dokonce prosadil, na Strahově prostě bude, ale myslím si, že tam je horizont po roce 2030 hluboko a myslím si, že v tomhletom zase Slavie Spartu asi předběhne, protože bude mít asi trochu jednodušší ty stavební povolení a tak dále, protože
7: jo, tak
6: bude
7: je to
6: stavět
7: jiný
6: přímo v místě.
7: Projekt.
6: A to, co je ještě zajímavost, a to na západě hraje velkou roli v tom biznesu, ty velikánské kluby, které mají vlastně globální působení, vydělávají hodně na merchandisingu, na prodeji dresů. To jsou potom stovky milionů euro. V případě Sparty, Sparta prodala 32 tisíc dresů, což je, myslím, docela velký úspěch na český klub. U Slavie tyhle čísla jsem neviděl, ale vím, že v loni, když speciální dresy Slavie udělal Pasta Oner, umělec, a příští rok je dělá Pavel Fuxa, takže ty dresy jsou okamžitě vyprodané a že to může fungovat docela dobře i dopředu. Když jsme se bavili o panu Pauknerovi, tak máme taky pár nováčků mezi miliardáři, kteří si koupili svůj klub. Jeden je Michal Strnad, koupil ten třetí klub vzadu, ale vlastně, když se podíváš na historii, tak Sparta, Slavie a Plzeň se přetahují o to, kdo bude mít ten titul. Teď je Plzeň až třetí, ale to se může samozřejmě změnit.
7: A můžu ti udělat u Viktorie Plzeň jedno historické okénko?
6: No jasně, určitě, rád budu.
7: Kdysi ještě s mým kolegou Jankem Kroupou v MFDN jsme popisovali úplně šílenou kauzu právě o majiteli někdejším Viktorie Plzeň a to byl Miroslav Kříž. Možná z to jméno ještě někdo bude pamatovat.
6: To já už se nepamatuju.
7: Byl to fotbalový bafuňář, byl místopředseda, dneska by se asi řeklo Fatscher, tehdy to byl nějaký českomoravský Moravský fotbalový klub. A, nebo asociace, nevím. A on právě také podnikal všude možně velké, myslím, že se tam točili kolem nějakého biznesu Škodovky v Plzni. A bláznil se do fotbalu a skončilo to nakonec velkými dluhy a zmizením Miroslava Kříže.
10: Až takhle.
7: Jeho tělo se nikdy nenašlo. V roce 2011 byl prohlášený za mrtvého. Vyšetřovalo se to, ale nikdy se asi nevysvětlilo, co přesně se stalo. Prostě šel na schůzku a se už se nikdy nevrátil a velkou roli tam právě v tom jeho posledním období života hrály dluhy. A mimo jiné i z fotbalu právě, kdy jeho nejbližší spočítali, že on tehdy v tom roce 2010 a dříve musel sehnat, někde vydělat prostě 100 000 korun denně a to nasypat jenom do fotbalu.
10: Ale abych se vrátil k těm nováčkům, kteří právě do toho šli podobně jako pan Paukner, nebo ne, tyhle ty
7: a
10: šli...
7: mimochodem teda Viktorie Plzeň, jak jsem se dívala, jeden z mála klubů, který je v posledních letech několikrát za sebou furt v plusu, takže to měl Michal Strnad celkem
10: je
7: štěstný,
10: to pravda. Že... No, Michal Strnad, myslím, že investuje v tomhle ohledu v celku obezřetně, ale další investoři v českém fotbalu jsou třeba Ondřej Kaňa, který koupil Liberec, ale s tím, že

0: Byl čtvrtý letos, ale budeme se zatajeným dechem se dívat na to, jak to hospodaření vypadá, jestli se skutečně podařilo z tohohle toho udělat biznis nebo ne.
1: Ani tentokrát se nestanu fanouškem fotbalu, ale takový je život, každý jsme jiný. Takže jsme u tématu dvě a to je, že spousta těch jmén, o kterých jsme mluvili, se objevuje i v médiích a my jsme se hodně bavili o Pavlu Tykačovi a jeho slávy v současné době a právě Pavel Tykač je taky velký vlastník médií a právě v minulých týdnech převzal 50% vydavatelství Mafra. Její nejznámější titul je asi Mafra dnes. Je podle tebe ten biznis v médií, už jenom proto, že se ty jména prolínají v něčem podobným třeba s tím fotbalem, je to, u toho fotbalu asi je to víc vášeň, jako, ale je tam i ten biznis, o kterém jsme se bavili. Dá se to tady říct třeba o médiích?
0: Já myslím, že ty věci jsou propojené. To, co je spojuje, určitě je vliv, protože tím, že si koupíš fotbalový klub, tak si taky kupuješ vliv, můžeš tam zvát svoje obchodní přátele a tak dále a tak dále a máš vliv, protože máš pod sebou miliony fanoušků, které tím, že vlastníš ten klub, ovlivňuješ a u médií je to podobné. Česká krajina mediální je zásadně přepsaná, myslím, že to, že Pavel Tykač teď převzal formálně nebo oficiálně těch 50% Mafry, znamená dovršení toho přepisování české mediální krajiny, je vlastně totálně ovládaná českými miliardáři, kteří si koupili přes ta média vliv ve společnosti, diktují agendu, nebo diktují je možná silné slovo, ale ovlivňují to, co si my máme myslet, pokud ty média konzumujeme a to, o čem máme diskutovat. To je zásadní věc, kterou by česká společnost měla reflektovat a vědět, že česká média jsou ovládána téměř kompletně českým biznesem.
1: Mě vždycky zaujalo, jak velcí podnikatelé, miliardáři tady jako zdůvodňovali, proč se vlastně ta média kupují. Jo. A musím říct, že Pavel Tykač tady za mě, to je asi prostě nejlepší citát, co jsem kde viděla, který pronesl loni, když se ta zpráva zveřejnila, že k tomu dojde, že převezme teda těch 50% v Mafře, tak v podcastu Štěpení, který dělá minoritní akcionář ČES, Michal Šnobr, mimochodem ČES, další firma, kde má Pavel Tykač velké zájmy, tak mu jako jeden z důvodů řekl, proč vstupuje do Mafry, že on opovrhuje progresivními levičáckými médii.
2: Když to koupím já, nekoupí to tím pádem nikdo jiný a nedožiju se toho, že se budu dívat na to, že se z Mafry stalo prostě levičácký médium.
0: Tady vidíš, že v tom hraje roli ideologie, ale ty jsi řekla důležitou věc. Pavel Tykač mimo jiné spoluvlastní ČES, nebo je jedním z největších vlastníků v ČESu.
1: Samozřejmě, největší vlastník je stát, ale mezi minoritáři,
0: tak, vlastně. Ale vlastně takhle to mají úplně všichni čeští miliardáři, kteří vlastní média. Mají nějaký jiný biznis, který potřebují chránit přes ta média. Tohle je stělesněný, oživlý konflikt zájmů v každém z těch médií a my s tím nic neuděláme, nejsme v tom sami, takhle to vypadá po celém světě, ne úplně všude, ale v leckteré zemi, jenom to máme proba vědět a máme se to uvědomit, že to tak je.
1: Určitě připomenu slova Marka Dospivy, spolumajitele Penty, který před lety koupil vydavatelství Vltava Labe Media. A v rozhovoru pro Hospodářské noviny potom mluvil o tom vydavatelství jako o atomovém kufříku, který může ochraňovat právě jeho zájmy, kdyby ho někdo chtěl napadat.
0: Ale tady bychom museli do historie, protože to je historický rozhovor, já nevím, z kterého je to roku.
1: Před 11 lety, no, tak. Myslím, že 2015.
0: A vlastně ta koupě začala jako reakce na to, že Andrej Babiš má Mafru. Takže vlastně Andrej Babiš tuhle transformaci českých médií svým způsobem spustil, protože předtím česká média vlastnili vydavatelé především z Německa, kteří mohli být jacíkoliv, ale neměli žádný konflikt zájmu. Oni přišli do Česka vydělávat peníze na médiích, když to ty motivy českých miliardářů to teda, jsou jiný.
1: Ale musím ti říct, že mezi tím byl ještě, protože Andrej Babiš kupoval Mafru v roce 2013, ale pak mezi tím byl ještě Daniel Křetínský. On se o ní původně také zajímal, ale potom si koupil bývalé vydavatelství Ringier, jako ano. Dneska je to CNC, další obrovské vydavatelství s podobnými tržbami, jako má Mafra, to znamená přes 2 miliardy korun a taky s podobnými ztrátami, 100 milionové.
0: Co ale v každém případě biznesově funguje skvěle, je televize Nova jako součást CME a voilà, jsme zpátky u miliardářů, protože tu ovládá rodina Kilmerových, PPF. A výborně taky funguje, myslím, takový ostrov mezi českými médii a to je Seznam.cz
1: Ivo Lukačoviče,
0: který to má ale jako svůj primární biznis. Hmm. To znamená, že tam ten konflikt zájmu není
1: má,
0: tak jako u těch ostatních.
1: Ale neřekla bych, že jako zrovna zpravodajství je ten primární biznis. Že jo? On je prostě internetový podnikatel a má tam, myslím si, že hlavně to, co vydělává, vyhledávač mapy, 100%. E-mail a tak dále, realitní servery.
0: Vlastně. Já to zmiňuji, protože tam podle mě, aspoň to není vidět na první pohled, nehrozí ten konflikt zájmu jako u těch ostatních českých úspěšných biznismenů, kteří si koupili média, aby měli ne hračku, ale aby měli vlivovou bambitku nebo atomový kufřík, nebo jak tomu chceš říkat.
1: No a měli jsme i případy, že se ta média někdy asi i využila. Hodně velké diskuze se vedly dokonce i v zahraničí o Danielu Křetínském.
0: Net4Gas.
1: Když stát kupoval Net4Gas, Daniela Křetínský, jeho firmy byly konkurenty tehdy a spustila se velká kritika zrovna v titulech vydavatelství CNC.
0: Tam je potřeba vidět jednu věc. Já si nedovedu úplně představit, že by Daniel Křetínský nebo Pavel Tykač volali šéfredaktorům těch médií, co mají psát. Hmm. Ale to, co si představit už dovedu, je, že si vyberou to, kdo ta média povede.
1: Přesně tak. A pak už to jde samo.
0: Pak už to jde vlastně samo, protože samozřejmě koho chleba jíš, toho píseň zpívej, nebo jak je to přísloví. A dokážu si představit dost dobře, že šéfredaktor může odzírat zertu přání svých majitelů a podle toho se chovat. Takže říkáme to tady jenom proto, že to má něco společného s tím fotbalem a to je vliv, ale taky proto, aby jsme si všichni v české společnosti uvědomili, že český biznis ovládl česká média a je dobré to vědět.
1: Takže já myslím, že dneska je to všechno.
0: Probrali jsme fotbal, probrali jsme média, je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: A příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou samozřejmě také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimunek
1: a Jana Klímová.
3: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
4: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
5: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
6: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
3: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
7: Je 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Odvolací senát se bude zabývat květnovým rozsudkem ohledně exposlance Dominika Feriho. Proti rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 3 se odvolala státní zástupkyně Petra Křivnová. Informuje o tom zpravodajský server iRozhlas.cz. Podle obžaloby šlo o další případ údajného znásilnění, týkal se tehdy teprve 17-leté dívky. Křivnová požadovala pro Feriho další rok vězení. Obvodní soud ale v květnu bývalého politika TOP 09 obžaloby zprostil. Ke konci měsíce teplický soud pod dvou letech rozhodl o Feriho podmíněném propuštění. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti na Plusu. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. V ruském Krasnodarském kraji hořel ropný sklad. Tamní úřady po požáru nehlásí žádné oběti. Oheň podle nich způsobily trosky dronu. Podobné případy jsou v Rusku stále častější. Na energetické cíle útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání masivní ruské invazi. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. A tady jsou dopravní informace na plusu skoro 2 minuty po 12:30. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno opatrně za sjezdem na Čechtice na 70. kilometru se projíždí v omezení jenom jedním pruhem. V koloně ze 73. kilometru se zdržíte kolem 10 minut. V Kbelské ulici směrem na Letňany čekejte kolonu z Hloubětína od Poděbradské na 10 minut a taky v celé Novopatské ulici. Na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce od Průmyslové, kde je to na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště teď po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení teď do 20 minut. Kamiony se zdrží výrazně déle. Provoz dopoledne vázne taky na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou se zdržíte až 20 minut. Kolonu čekejte teď taky v Bělohorské ulici ve směru z centra Prahy před Vypichem a následně před Bílou horou od Břevnovského kláštera zdržení celkem 15 až 20 minut. Dobře dojďte. A jak bude? Od západu má přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť a nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes čekáme mezi 18 a 23 stupni. Na jižní Moravě bude až 25. V 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Vát má slabý, během dne pak mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy a tady už je Interview Plus.
8: Donald Trump ohlásil mírovou dohodu Spojených států s Íránem. Izrael, kvůli kterému USA válku v Íránu rozpoutali, však odmítl stáhnout svá vojska z Libanonu. Znamená to rozkol mezi dosavadními spojenci, tedy Izraelem a Spojenými státy. A kdo je vlastně vítězem války v Íránu? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
9: Interview Plus.
8: Hostem Interview Plus je ředitelka Herzlova Centra izraelských studií Fakulty sociálních věd v Praze Irena Kalhousová, kterou zdravím do New Yorku. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Kdo tedy podle vás válku v Íránu vlastně vyhrál? Washington nebo Teherán?
10: Tak já bych možná vůbec se pozastavila nad tím úvodem, kdy bylo řečeno, že vlastně to byly Spojené státy americké, které kvůli Izraeli rozpoutaly válku v Íránu. Já myslím, že je to trošku možná zjednodušený pohled, že určitě i Spojené státy americké měly mnoho důvodů, proč tu válku zahájit. Každopádně, kdo tu válku vyhrál, to je samozřejmě otázka a je jasné, že jak Spojené státy americké, konkrétně tedy Donald Trump, tak Írán si budou jaksi prezentovat konec té války jako své velké vítězství. A kdo ji nakonec vyhrál, si myslím, že možná ukáže až čas. Ukáže až čas, protože vlastně až teprve možná za několik měsíců či i let uvidíme, do jaké míry a jestli byl ten, řekněme, negativní vliv Íránu z toho amerického pohledu omezen, především tedy v regionu Blízkého východu, anebo naopak. Takže těžko říct, ale to, že vlastně íránský režim přežil, to, že si íránský režim do určité míry diktuje podmínky toho příměří, tak to je samozřejmě něco, co možná ještě před několika týdny, na to by si možná vsadil málo kdo.
8: Iránská diplomacie už oznámila, že podle dohody bude poplatky za námořní služby pro lodě v Hormuzském průlivu inkasovat Teherán. Tak nevyhrál spíš Irán minimálně v téhle věci?
10: Tak já myslím, že vlastně obrovské překvapení té války je, že nakonec ta pozornost se přesunula z otázky íránského jaderného programu a podpory různých nestátních aktérů, jako je Hizballáh nebo Hutijové, nebo otázka balistického programu íránského, který ohrožuje velkou část Blízkého východu, tak vlastně Íránu se podařilo tu pozornost přesunout k tomu Hormuzu, což je samozřejmě obrovský úspěch, takže už jenom to, že vlastně Donald Trump za jeden z velkých úspěchů považuje to, že bude Hormuz otevřen, tak prostě ukazuje, že Írán Irán byl schopen do značné míry diktovat tu agendu a jestli se jim podaří opravdu zajistit si i do budoucna nějaké zisky z Hormuzu, tak to samozřejmě bude pro ten režim, který bojuje s nedostatkem financí, velké vítězství.
8: Ví se už, jestli skončí Irán se svým jaderným programem, který jste zmiňovala, což byl důvod, kvůli kterému Izrael se Spojenými státy válku vlastně začali? Mluví nebo píše se o tom?
10: Tak samozřejmě my pořád neznáme ten text toho memoranda, který by měl být zveřejněn až v průběhu tohoto týdne. Nicméně to měl být ten hlavní bod toho memoranda, který Američané považují za důležitý, a mělo by tam být to, že vlastně se Irán vzdá jaderných zbraní, ale že o detailech se bude vyjednávat teprve těch následujících 60 dnů od momentu, kdy to memorandum bude podepsané, což by mělo být tento pátek. A tam je právě opravdu mnoho otazníků, protože Iránci jsou známí tím, že oni umí vyjednávat tak, že se vlastně k žádnému výsledku nedospěje, umí prodlužovat ta jednání, mají opravdu experty, kteří mají mnohaleté zkušenosti s vyjednáváním ohledně jaderného programu. A to je jeden z důvodů, proč je Izrael extrémně nervózní, protože prostě vlastně není jasné, jak to bude zajištěno, že opravdu Iránu nebude umožněno, aby pokračoval ve vývoji té jaderné zbraně.
8: My jsme už zmínili, že Izrael odmítá stáhnout vojska z Libanonu, který, řekněme, je spojencem Iránu. Trump má páky, jak tomu předsedu vlády Netanyahua donutit, totiž finanční a vojenskou pomoc použije podle vás?
10: Tak samozřejmě opět je to velké vítězství Iránu, že se mu podařilo spojit ty dvě agendy, to znamená podmiňuje uzavření memoranda tím, že Izrael přestane útočit na cíle Hizbaláhu v Libanonu, což dlouhou dobu Donald Trump odmítal jako propojené agendy, a do jaké míry má Amerika schopnosti dotlačit Izrael ke stažení z Libanonu je samozřejmě otázka, protože ano, teoreticky vzato Donald Trump může opravdu jaksi zasednout na Benjamina Netanyahu a prostě říct, toto je něco, na čem já trvám. Ale je to samozřejmě otázka. Ona, ani Amerika, si myslím, že nebude chtít vypadat jako země, která jaksi dělá vše, co si Irán vyžádá, protože to samozřejmě by úplně neprospělo té pozici Donalda Trumpa. Je navíc potřeba si uvědomit, že Donald Trump bude ve své vlastní republikánské straně čelit obrovské kritice. Už to slyšíme z toho takového toho konzervativního jádra republikánské strany, které říká, že vlastně to memorandum je neúspěch, že samozřejmě ta dohoda musí být předložena kongresu. Takže ani z té americké strany si myslím, že Donald Trump nebude mít úplně volné ruce, jak moc bude tlačit na Izrael. A samozřejmě v neposlední řadě bude také záležet na tom, jestli Hizbalah jaksi přestane útočit na izraelské cíle, ať už tedy v Izraeli, anebo na samotné vojáky, izraelské vojáky v jižním Libanonu, protože to by potom byla obrovská záminka pro Izrael samozřejmě obnovit tu ofenzívu.
8: Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že Izrael není dohodou mezi USA a Iránem, se necítí vázán. Podle Ben-Gvira Izrael není, cituji, banánovou republikou, ale svobodným a svrchovaným státem. Jak si tenhle výrok přeložit?
10: Tak my na jednu stranu často slýcháme to, že vlastně Izrael a Spojené státy americké jsou prosto nejbližší spojenci a že do značné míry jaksi Izrael je závislý na Spojených státech amerických. Ona je to pravda, ale ono to naráží na jisté limity a Izrael vlastně i v minulosti do určité míry testoval to spojenectví a někdy dělal kroky, které byly proti tomu, co si třeba přáli Spojené státy americké, a měl v tom možná více svobody než i jiné země. Každopádně samozřejmě Ben-Gvir patří k těm extremistickým politikům. Je to člověk, který otevřeně mluvil o tom, že ta ofenzíva proti Hizbaláhu musí pokračovat, dokud nebude Hizbaláh výrazně oslaben, ne-li poražen, ne-li zničen. A jemu se nelíbí samozřejmě tato dohoda a to, že mluví o tom, že prostě Izrael musí mít samostatnou politiku nezávislou na USA, to je myslím něco, co nezdílí pouze toto extremistické křídlo v rámci izraelské politiky, ale sdílí to velká většina izraelských politiků, ale samozřejmě na jednu stranu je tam potom ten fakt, že Izrael potřebuje mít volné ruce, na druhou stranu ta závislost na USA je jasná a to musí řešit ti politici, kteří za to opravdu ponesou zodpovědnost a to nebude Ben-Gvir.
8: Když se podíváme zblízka na to dění z Izraeli po vyhlášení té mírové smlouvy, list Jerusalem Post napsal, že ozbrojené síly Izraele i služba Mossad jsou hluboce proti míru s Iránem a chtějí nadále vést nebo vůči zemi uplatňovat sankce. Co to říká o situaci v Izraeli? Jak byste ji popsala?
10: Tak já myslím, že Izraelci cítí jaksi určité zklamání, možná i zradu, protože na jednu stranu samozřejmě Izraelci investovali hodně do toho, aby se Spojenými státy zaútočili na Irán. Na jednu stranu samozřejmě izraelské letectvo, izraelské tajné služby, které prokázaly obrovské schopnosti. Na druhé straně izraelské civilní obyvatelstvo, které mnoho týdnů prostě trávilo části nocí a dnů v krytech. A teď mají pocit, že vlastně byli naprosto vyloučeni z toho jednání o té dohodě s Íránem a že ta dohoda prostě nesplňuje ty požadavky, které Izrael měl a vlastně nenaplňuje ty cíle, se kterými Izrael do té války šel. A samozřejmě to všechno se stalo v době, kdy americkým prezidentem je člověk, kterého sám Netanyahu označoval za největší přítele Izraele v historii. A opravdu Trump byl populární v USA a teď je tam takový pocit, vlastně co to znamená, co se to děje. A myslím si, že mnoho Izraelců jaksi nevnímalo to, že Donald Trump je politik, na kterého jaksi vsadit je velmi nebezpečné, že to je člověk, který prostě není loajální, který mění názory několikrát denně a v momentě, kdy se mu prostě ty jeho zájmy s těmi izraelskými nějakým způsobem rozchází, tak on prostě dá přednost těm americkým zájmům, či konkrétně jeho osobním. A to se v tuto chvíli myslím si, že děje. A pro Izraelce to není lehké. A je to napříč. Není to jenom otázka jaksi vlády, je to i otázka opozice. A když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak vlastně podpora Donalda Trumpa mezi Izraelci klesá poměrně výrazně.
8: Hostem Interview Plus je ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd v Praze Irena Kalhousová.
9: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
8: Vy jste zmínila, že Izraelci to mohou cítit z Trumpovy strany jako zradu. Donald Trump nedávno prohlásil, že Izrael by naopak měl být Američanům vděčný, nebýt jich, měl by Irán jaderné zbraně a s Izraelem by byl konec do 2 hodin, jak řekl. Jak se to podle vás Benjaminu Netanyahuovi poslouchá?
10: Já myslím, že velmi špatně, protože Benjamin Netanyahu celou svoji politickou kariéru víceméně postavil na tom, že on zabrání Iránu, aby měl jaderné zbraně a možná to bylo jediné velmi konzistentní téma jeho kariéry a ta válka, která začala to první kolo loni v červnu a teď tedy to druhé kolo po boku Spojených států amerických. Myslím si, že měla nějakým způsobem jaksi finalizovat to jeho velké životní dílo, už také s ohledem na to, že po 7. říjnu se zdálo, že bude zapsán do těch izraelských učebnic velmi negativně a to mělo všechno napravit. A teď vlastně vidí, že se mu to naprosto rozpadá, protože výsledkem, to už je celkem jisté, bude dohoda, se kterou Izraelci budou velmi, velmi nespokojení. Takže myslím si, že to prostě pro něj není dobré období. Navíc v příští příštích dvou měsících, kdy se ta dohoda bude vyjednávat mezi Íránem a USA, tak on bude v té těžké situaci, že na jednu stranu na něj bude obrovsky tlačit ta domácí politická scéna, aby prostě pokračoval v té vojenské operaci při nejmenším v Libanonu, a na druhou stranu tady bude obava z toho, co by se stalo, jaká by byla reakce USA. A samozřejmě to všechno se děje v době, kdy jak ve Spojených státech se chystají volby na podzim, tak vlastně v Izraeli. Takže není to pro něj jistě jednoduché, ale bylo to jeho rozhodnutí. Bylo to jeho rozhodnutí všechno vsadit na Donalda Trumpa, ignorovat demokraty, mnohdy je opravdu jako otevřeně naštvat, jakoby až poštvat proti Izraeli a všechno vsadit na tohoto muže, a teď jak si to sklízí, to, co zasel.
8: Paní Kalhusová, jak vás poslouchám, je tedy málo patrné, že Izrael složí zbraně jako součást té mírové dohody?
10: Tak ono záleží, co znamená složí zbraně. Já myslím, že prostě Izrael rozhodně nebude, myslím si, jako si dobrovolně balit a odcházet jak z jižního Libanonu nebo z Gazy, protože pro Izraelce, jak si to vytvoření té nárazníkové zóny je něco, co po 7. říjnu považují za nutné, a myslím si, že na tom je de facto shoda, pokud tam nebude nějaký jasný diplomatický proces, který povede k odzbrojení ať už Hezbollahu na jihu Libanonu nebo tedy Hamásu v Gaze, a to nevidíme. Takže myslím si, že je jasné, že tato vláda příliš velkou šanci diplomatickým jednáním nedává, ale ta příští vláda, která může vzejít z těch voleb, které proběhnou v Izraeli v říjnu, tak už může mít tu pozici zase jinou, ale opravdu prostě po 7. říjnu je ta nálada v Izraeli taková, že je potřeba jaksi fyzicky odtlačit to nebezpečí dál od izraelské hranice.
8: Když se ještě zastavím u toho osobního vztahu mezi Trumpem a Netanyahuem. Minulý týden jsme se díky zveřejnění telefonátu dozvěděli, že Trump Netanyahuovi ostře vyčetl, že se lidově řečeno zbláznil. Odhadujete, že ten jejich rozkol bude teď ještě větší, a co by tenhle rozkol mohl způsobit?
10: Tak on se ještě prohloubil, protože vlastně v momentě, kdy se finalizovalo to memorandum mezi USA a Íránem, tak Izrael ještě zaútočil na Bejrút, na což tedy měl Trump reagovat dalšími velmi ostrými slovy vůči Netanyahuovi, a co to může znamenat. Samozřejmě bude to špatné pro Benjamina Netanyahua osobně, protože součást té jeho politické image bylo to, že on si velmi dobře rozumí s nejmocnějším politikem planety, a to už tedy teď každý Izraelec vidí, že není pravda. No a samozřejmě může to mít i velmi negativní dopad na ty izraelsko-americké vztahy, respektive americko-izraelské, a když se vlastně Izrael nebude moci spolehnout na podporu USA, ať už třeba v rámci těch vojenských operací, kterých vlastně Izrael v tuto chvíli vede několik, ale třeba také v OSN, kdy Spojené státy opakovaně vetují v Radě bezpečnosti různé kritické rezoluce vůči Izraeli, tak samozřejmě by to pro Izrael znamenalo obrovský problém, a možná pozitivně by to znamenalo nějakou jaksi změnu v izraelské politice vůči, nevím, Palestincům, nebo i v rámci toho regionu nějakou změnu, která by byla více diplomaticky orientovaná než třeba vojensky, ale je otázka, kam až by to rozpolcení v těch vztahů samozřejmě vedlo, protože Izrael bez té podpory USA bude mnohem, mnohem slabší než s její podporu.
8: Teď ke Spojeným státům byste to, jestli dobře chápu, pojmenovala jako Netanyahuovu sásku na Trumpa, ale kdybychom to otočili, svým způsobem Trump taky vsadil na Netanyahua, tak jak byste ohodnotila tuhletu sásku?
10: No tak ono, jestli je Trump komplikovaný, tak samozřejmě Netanyahu také není vůbec jaksi jednoduchý vyjednavač. Já znám, že tím, že je velmi tvrdý, že nemá problém říkat věci, které nejsou tak úplně pravda, ale Ono je potřeba říct, že to, jak si ty vztahy mezi USA a Izraelem nejsou pouze jednosměrné. Samozřejmě Izrael potřebuje Ameriku víc než naopak, ale Amerika také se mohla v těch posledních dekádách spolehnout na Izrael a opravdu Izrael byl zemí, která pomáhala vlastně prosazovat americké zájmy v regionu, aniž by třeba Američané museli používat svoje vojáky a svoje zdroje pro různé vojenské operace. Takže ono je to vzájemné a jak moc vlastně se ty vztahy narovnají po odchodu těchto dvou mužů je otázka. Já si myslím, že opravdu tam dochází k nějaké proměně už také proto, že prostě v Americe se vlastně téma Izraele stává velmi, velmi polarizační, ať už v rámci demokratické strany, kde přichází ta nová generace politiků, která je mnohem kritičtější vůči Izraeli, anebo v rámci republikánské strany, kde vlastně v rámci MAGA, ta podpora Izraele je také velmi problematická, protože prostě MAGA nechce, aby se Amerika angažovala v zahraničí, chce, aby se soustředil ten americký prezident na domácí problémy.
8: No, vy už jste to zmínila. Trump je před svými voliči doma považován a vystupuje jako nejvíce proizraelský prezident, jakého kdy Spojené státy měly. Ohrozila by podle vás roztržka s Netanyahuem tu Trumpovu domácí pozici té části hnutí MAGA, která je silně proizraelská?
10: No, ona je otázka, jak velká část MAGA je silně proizraelská, protože opravdu ta ryzí MAGA tak si nepřeje ty zahraniční intervence. Konec konců America First byl ten hlavní slogan, kvůli kterému vlastně oni podporovali Netanyahu. A navíc je potřeba říct, že v rámci této skupiny, v rámci MAGA, opravdu se daří konspiračním teoriím, daří se tam antisemitismu, takže ta podpora Izraele není úplně to, s čím oni by jaksi souhlasili. Takže tam si myslím, že Donald Trump naopak získá body, ale kde je zase ztratí, tak jsou, řekněme, jakoví ti tradičnější voliči republikánů, pro něž podpora Izraele a vůbec vlastně ta americká přítomnost na Blízkém východě je něco, co oni považují za naprosto samozřejmé a právě z úst představitelů a slyšíme je třeba například jaksi v kongresu ta idea, že vlastně Amerika podepíše s Íránem dohodu, která bude velmi, velmi prospěšná pro ten současný režim v Íránu, tak já si myslím, že tam ta kritika bude veliká.
8: No, když už jsme u toho, bude ta výsledná podoba vztahů mezi Spojenými státy a Íránem horší než ta, kterou v roce 2015 dohodl Barack Obama a proti které se Trump ještě donedávna, a možná ještě stále, vymezuje?
10: No, to bude právě zajímavé, protože opravdu Donald Trump se ostře proti té Obamově dohodě z roku 2015 postavil a neustále akcentuje, že mnoho těch problémů, které Amerika zdědila, tak jsou právě kvůli Obamovi a bude muset ukázat, že ta dohoda, kterou podepíše on, je výrazně lepší a bude si myslím to muset ukázat více než rétoricky. Takže bude velmi zajímavé těch příštích 60 dní vlastně sledovat, jak to bude probíhat. A nevím, myslím si, že Donald Trump tím, jak on je velmi netrpělivý, tak vlastně se staví trošku do slabší pozice, protože jestli mají Iránci něco, tak je to trpělivost, čas a zkušenosti. Zatímco ten americký vyjednávací tým je neskušený, jsou tam lidé, kteří neznají tu íránskou mentalitu, neumí vlastně s Iránci vyjednávat a budou čelit prostě týmu, který mnoho z těch lidí, kteří budou vyjednávat na íránské straně, mají doktoráty z amerických univerzit, umí anglicky, jak říkám, mají velké zkušenosti a bude to velmi, velmi obtížné a Iránci prostě ví, že nemají kam spěchat. Donald Trump je samozřejmě pod obrovským tlakem kvůli volbám.
8: Hostem Interview Plus je ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd v Praze Irena Kalhousová. Donald Trump před druhým zvolením sliboval Američanům, že bude víc investovat do jejich blahobytu než do mezinárodních sporů. Má proto Netanyahu důvody k obavám, že Spojené státy už do regionu přestanou masivně investovat zbraně a peníze, myšleno tedy do Izraela.
10: Tak já myslím, že tyto obavy nemá jenom Izrael, možná ještě více to mají země Perského zálivu. To je vlastně téma, které se na Blízkém východě řeší už poměrně dlouhou dobu. A teď je samozřejmě otázka, jestli v souvislosti s tou válkou v Íránu a především tedy s tím mírovým řešením té války, to bude znamenat, že Amerika se bude více stahovat nebo zůstane stejně přítomná. A také samozřejmě, jestli vlastně ty arabské země v regionu poté, co Írán útočil na americké základny a i na ty civilní cíle v zemích, jako jsou Emiráty, jako jsou jako Katar, jako Kuwait, do jaké míry oni třeba nebudou chtít trošku i více diverzifikovat ty svoje bezpečnostní otázky. Takže těch otázek je opravdu strašně moc a uvidíme. Ale co se týče Izraele, tak Izrael samozřejmě ví, že ta americká podpora nemusí být věčná a už také vlastně vyjednává to, že bude zastavena ta vojenská pomoc Izraeli a že vlastně Izrael už nepotřebuje ani ty finance, aby byl schopen vlastně zajistit si americké zbraně. Takže myslím si, že tam určitě k nějakému posunu dojde a že z toho je Izrael do určité míry nervózní, tak to samozřejmě určitě je pravda.
8: My už jsme zmínili jméno izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Může jestřáb jako Ben-Gvir Netanyahuovu pozici doma oslabit?
10: Tak samozřejmě i v Izraeli už jsme jaksi v předvolebním období a mnoho těch věcí, které se odehrávají, tak už jsou součástí předvolební kampaně. A Ben-Gvir se vždycky snažil jaksi prezentovat jako politik, který je napravo od Netanyahu. A to znamená přitáhovat voliče, kteří budou mít pocit, že Netanyahu je příliš slabý, že není připraven v některých otázkách jít dostatečně daleko a určitě si myslím, že právě otázka Gazy, otázka Libanonu a případně i otázka Íránu bude součást té předvolební kampaně a Ben-Gvir bude určitě zastávat prostě to stanovisko, že kdyby on byl premiér, tak by rozhodně jaksi pokračoval ve válce v Gaze, pokračoval by ve válce proti Hizbaláhu a nenechal by se jaksi takto zatlačit do kouta americkou administrativu.
8: Odhadnete, jak velká část izraelské společnosti by na to mohla slyšet?
10: To uvidíme, no, tak samozřejmě podle těch průzkumů Ben-Gvir by se do Knesetu dostal, má různě, je to okolo 10% a samozřejmě může mu to o něco narůst v momentě, kdy vlastně spousta Izraelců těch tradičních voličů Likudu bude třeba zklamáno z toho, že vlastně Benjamin Netanyahu byl postaven před hotovou věc americkým prezidentem.
8: Hostem Interview Plus byla ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová. Já vám za to mnohokrát děkuju.
10: Já moc děkuji za pozvání.
8: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
9: Ex Libris. Pionýrské šátky, prvomájové průvody, Tuzex, sídliště, vojna nebo hospody. Jak vypadal obyčejný život za normalizace?
11: Vždycky mě spolehlivě otráví, když vidím obdiv k despotickým vůdcům a slyším žehrání, že za minulého režimu bylo líp.
9: Kniha Lukáše Havlase K práci a obraně připraven, Pivopárek fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže. Ex Libris, dnes po 20. hodině na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Po převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet chce poslanec vládní koalice prověřit taky obsah vysílání Českého rozhlasu a České televize.
13: Abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
12: Karvinský fotbalový klub i primátor města dostali od fotbalové asociace tresty za ovlivňování zápasů a korupci.
14: Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý.
12: Čeští fotbalisti odletí do Atlanty, kde ve čtvrtek čeká druhý zápas mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Na dálnici D1 popojíždí kolona před omezením na 72. kilometru ve směru do Brna a počasí bude převážně oblačno až zataženo, později místy déšť, výjimečně i bouřky a teploty až 25 stupňů. Je úterý 16. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontroly obsahu vysílání veřejnoprávních médií. V Českém rozhlase Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je nutné diskutovat taky o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
13: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
14: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
15: Vládní koalice dává od první chvíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
14: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatků. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
12: Návrhu vlády na zestátnění veřejnoprávních médií se budeme věnovat i po zprávách v publicistice. Základním školám chybí kvalitní asistenti pedagogů. Od září přitom budou muset být povinně v každé první třídě, která má víc než 15 žáků.
16: Některé školy se obávají, že do září neseženou do prvních tříd dost asistentů pedagoga, pokračuje prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
17: Jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
16: Ministerstvo školství nedostatek neeviduje, problémy ale mohou mít některé regiony i Praha kvůli nižším platům. Mluvčí Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu pro všechny ročníky.
18: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
16: Podle ministerstva změna souvisí i se zpřísněním odkladů a má pomoct dětem i učitelům při nástupu do školy. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
12: Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila kvůli korupci Karvinou z nejvyšší české soutěže. Klubu uložila i 10milionovou pokutu, případem se zabývá taky policie. Rozhodnutí komise zatím není pravomocné.
19: Za ovlivnění 3 utkání byl kromě klubu potrestaný taky jeho činovník a primátor Karviné Jan Wolf 3milionovou pokutou a 12letým zákazem činnosti v rámci FAČR, pokračuje jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem.
20: Nemám ještě vyjádření pana primátora, předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
19: Karviná teď čeká na verdikt Evropské fotbalové unie UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů, které si zajistila vítězstvím v MOL Cupu. Její ligové umístění závisí na tom, jestli využije 5denní lhůtu na odvolání, pokračuje mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
21: Pokud Karviná možnost odvolání nevyužije, rozhodnutí nabude právní moci a její výsledky v sezóně šance ligy budou anulovány.
19: Do šance ligy by se tak vrátila Dukla Praha. Krištof Kousal, Radiožurnál.
9: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil na summit G7 ve francouzském Evianu. S lídry 7 největších ekonomik jednal o válce s Ruskem a podmínkách ukončení konfliktu. Podle agentury Reuters Evropani tlačí na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přehodnotil svůj postoj vůči Moskvě.
22: Televize LCI poukazuje na to, jak francouzský prezident Emmanuel Macron vítá jednotlivé státníky na summitu G7. Zatímco kvůli ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému přešel celý park, vítal ho u auta a vyptával se, jak dlouho v Evianu zůstane, amerického prezidenta Donalda Trumpa Macron na červeném koberci nepřivítal, údajně kvůli zdržení při jednání s brazilským prezidentem Lulou. Západní politici v čele s Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem poukazují na to, že se poměr sil změnil, že Ukrajina drží frontovou linii a dokáže udeřit hluboko v Rusku. Po Trumpovi chtějí, aby podpořil Ukrajinu a zesílil tlak na Rusko. Evropané se zároveň na summitu chtějí zapojit do mírového jednání mezi USA a Iránem. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
12: Ukrajina potvrdila noční útok na největší moskevskou rafinerii. Podnik, který patří koncernu Gazpromneft, zásobuje ze 40% benzínem a naftou Moskvu. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana zničila 60 ukrajinských nepilotovaných letadel. Většina moskevských letišť kvůli úderům přerušila na čas provoz.
0: Zásah rafinérie sledovali obyvatelé moskevské části Kapotně a z oken svých domů a záběry zveřejnili na sociálních sítích prakticky v přímém přenosu. Z videí je patrné, že na rafinérii nedopadly trosky sestřelených dronů, ale šlo o přímé zásahy zařízení na prvotní zpracování ropy, které začalo hořet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že je to spravedlivá odpověď na ruské útoky a protahování války, kterou je nutno ukončit. Ukrajinské drony zaútočily také na ropné sklady v Krasnodarském kraji na jihu evropské části Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Ministerstvo zahraničí opět posílí na letní sezónu konzulární služby v oblíbených turistických destinacích. Týká se to hlavně Chorvatska, Bulharska a Řecka. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. A podrobnosti má z Černínského paláce reportérka Tereza Chlubná.
1: Lidé by se při cestách do zahraničí měli registrovat v systému Trost. Po zkušenostech s letošními náročnými repatriacemi po vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy si někteří turisté stěžovali, že systém nefunguje, do něj přibyly některé nové funkce. Informace by třeba měli automaticky dostávat všichni, kteří se v destinaci zdrží déle, než původně plánovali, popisuje Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí.
2: To by měla opravdu řešit již vytvořená mimořádná sekce, která se bude oživovat pro ty lidi v tom regionu v případě mimořádné krize. Nebudou tam jenom informace o repatriačních letech, můžou tam mít samozřejmě i další a další informace, které jsou užitečné.
1: Do turistických lokalit se i letos chystají taky čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku a Bulharsku. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
12: Chorvatští vyšetřovatelé vyslýchají svědky nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu v Chorvatsku. Na menší lodi plula osmičlenná česká posádka, čtyři její členové nehodu nepřežili. Jedna Češka zůstává v péči lékařů a podrobnosti přímo ze Splitu má naše spolupracovnice Ta Veseláková.
23: Státní zastupitelství nařídilo toxikologickou analýzu vzorků krve a moči těch, kteří řídili nebo mohli řídit obě plavidla. Katamarán soukromé společnosti je provozu schopný, zůstává ale zatím v přístavu. Plachetnice je po srážce potopená v hloubce více než 50 metrů a chorvatské úřady plánují její vyzvednutí. Podle splitské přístavní zprávy to může zabrat i několik týdnů. Samotné vyšetřování nehody by se pak mohlo protáhnout i na několik měsíců. Ze Splitu Tea Veseláková, Radiožurnál.
19: Čeští fotbalisté odletí v podvečer do Atlanty, kde ve čtvrtek odehrají druhý skupinový zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Technický vedoucí reprezentace Michal Černý popsal, co hráči řeší při přesunu.
24: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležitý si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jít na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu. Snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl.
19: Zápas Česka s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času v přímém přenosu na této stanici. Oba týmy zabojují o první body na letošním šampionátu. A do turnaje vstoupí oba finalisté minulého mistrovství světa v Kataru. Francie bude hrát od 21 hodin proti Senegalu. Obhájci trofeje Argentinci se zítra ve 3 hodiny ráno utkají s Alžírskem. A Ostrava bude večer hostit nejprestižnější český atletický meeting Zlatou tretru. Hlavní program začne v 18 hodin. Na této stanici uslyšíte živé vstupy.
25: Kolony na D1 u Koberovic a nehoda na dálnici D10 za Mladou Boleslaví. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 72 je zúžení a zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy zpomalte za sjezdem na Bezděčín. Zhruba na 36. kilometru nehoda blokuje jeden pruh, dojíždí se do krátké kolony. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je silný provoz. Kolona od sjezdu vjezdu na Jesenici kamiony, osobní od sjezdu na Vestec a regulují vjezdy do tunelů. Silný provoz hodně kamionů na okruhu i ve směru z Brněnské na Ústí nad Labem. Ze Štěrboholské spojky se táhnou přes Černý most až do Kbelské ulice. Vázne kvůli tomu provoz i na příjezdu po Hradecké dálnici od 7. kilometru a opět hlavně kamiony. V Praze je teď dost ucpaná i Karlovarská ulice směrem z centra. Před Slánskou něco opravují silničáři, omezili průjezd a kolona se táhne už z Patočkovy ulice. Zdržíte se přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Čekáme zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, později místy občasný déště nebo přeháňky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
4: Jaký důvod měla koalice ke změně financování veřejnoprávních médií a jak se ke změně staví opozice? Jaké programové a personální dopady by mohly mít na Českou televizi škrty, se kterými počítá vládní předloha? Jak se s podobnou změnou financování veřejnoprávních médií vyrovnali v jiných zemích Evropské unie? A jak může obstát případná ústavní stížnost na záměr vládní koalice? O tom všem budeme mluvit. Vláda včera schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem menší až o 400 milionů. Oproti letošnímu roku jde zhruba o 15% méně. Obě média uvedla, že se v takovém případě nevyhnou propouštění, půjde o stovky lidí. Já teď vítám ve vysílání Libora Vondráčka, místo předsedu ústavně právního výboru SPD, předsedu strany Svobodných. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A také Jana Jakoba, člena sněmovního výboru pro mediální záležitosti. I vám dobrý den.
6: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
4: Pane Vondráčku, jaký důvod měla koalice k tomu, aby poplatek pro ČT a ČRO vrátila na úroveň roku 2008, respektive u Českého rozhlasu dokonce na úroveň roku 2005?
5: Tak my jsme to říkali už v průběhu kampaně, že se nám nelíbí ten krok, který udělala předchozí vláda, a že chceme jít zpátky, že chceme jít zpátky k tomu, co předtím fungovalo jinak. To znamená, nám se nelíbilo to, že se z koncesionářských poplatků udělala vyloženě internetová daň, a obecně si myslíme, že koncesionářské poplatky jako produkt minulého století už jsou přežité, takže chceme jít tou cestou, která je běžná, která funguje v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Francii, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maltě, Nizemsku, Rumunsku, Slovensku a Španělsku. To znamená, ve většině států Evropské unie nejsou žádné koncesionářské poplatky, ale jak už jsem řekl, to, co tady lidé platili, ani žádné reálné poplatky nebyly z definice toho, co je poplatek. A je to přímo ze státního rozpočtu, aniž by tam k tomu byla nějaká adekvátní speciální mediální daň.
4: Pokud jste se chtěli vrátit tedy k tomu, co bylo před tím, než byly zvýšeny poplatky, proč jste také nevrátili v tom zákoně poměr reklamy, kterou mohl vysílat Český rozhlas a Česká televize?
5: Za mě, já bych s tím neměl vůbec žádný problém. Pokud se bavíme o nezávislosti České televize a Českého rozhlasu, já bych klidně dopřál větší míru nezávislosti, to znamená možnost získávat prostředky právě formou reklamy. A klidně za mě by to bylo postavené tak, ale já nereprezentuji vládní hlas, většinový hlas, to je můj ojedinělý hlas v rámci vlády. Já bych byl za to, aby ty poplatky byly skutečně poplatky, byly dobrovolné a ze státního rozpočtu.
4: Tak takhle to není, pojďme se tedy bavit o tom.
5: Ani korunu.
4: Pojďme se bavit o tom, co je v tom návrhu. Pane Jakobe, jak se k tomu návrhu tedy staví opozice? Máte jako TOP 09 jednotný postoj s dalšími stranami nebo máte rozdílné názory?
6: Jednoznačně máme stejné názory, v tom se absolutně shodujeme. Abych se vrátil k tomu důvodu, proč koalice ten návrh předkládá. Kromě toho, že tedy udělali předvolební slib, že lidé nebudou muset platit poplatky, tak ten skutečný důvod je opravdu ale úplně jiný. Koalici jde o to, aby oslabila nezávislost České televize a Českého rozhlasu, aby postupnými kroky tato média začala ovládat. Teď je ten tlak finanční, opravdu je to návrat k roku 2008, to je potřeba si uvědomit. V tom našem období jsme zvýšili poplatky po 16 letech, takže oni se budou vracet k těm částkám, které měl Český rozhlas a Česká televize k dispozici v roce 2008, tedy návrat o 20 let, to je opravdu likvidační. A koalici nejde o nic jiného, než ta média umlčet, než snížit jejich nezávislost a začít je po vzoru Fica, Slovenska, Maďarska ovládat tak, aby se stala hlásnou troubou Tomia Okamury a Andreje Babiše. To je naprosto se v opozici shodujeme,
4: nechám vás na toto reagovat. Mohou být důvodem změny financování a snížení rozpočtu veřejnoprávním médiím právě i snaha ta média oslabit a mít na ně větší vliv. Protože tím, že tam nejsou žádné pojistky proti tomu, aby se ten zákon dál měnil, a tím, že tam není také určená ta částka zcela jasně, tak ono to tak trošku vypadá.
5: Tak já myslím, že zcela jasně o té částce hovořil už před několika měsíci pan ministr kultury Klen Pýř. Dneska operuje v podstatě se stejnými částkami, jaké citoval tehdy.
4: Ano, ale je tam například 10% valorizace při 10% kumulované inflaci, předtím tam bylo 6%, předtím tam bylo, tuším, ještě 5%.
5: No tak v momentě, kdy ta předchozí vláda dělala tu změnu a teďka nám předkládá pan Jakob tvrzení, že my chceme se touto změnou zákona, že chceme z České televize a Českého rozhlasu udělat svoji hlásnou troubu, já můžu úplně stejně oponovat, že ta předchozí změna zákona, která také neměla žádné pojistky, tak také mohla vést k tomu, že z ní si chtěla předchozí vláda udělat svoji hlásnou troubu právě formou toho, že tam ty peníze přidá a že rozšíří okruh těch, kteří musí platit to, čemu říkala poplatek, ale jak říkám, byla to internetová daň. Takže my si myslíme, že v dnešní době, kdy se omezuje to, jak lidé používají Českou televizi, Český rozhlas, obecně rozhlas a televizi, prostě hledají na internetu informace, tak už není potřeba, abychom k tomu přistupovali úplně stejně, jako třeba v tom roce 90, kdy se psaly ty nové zákony po komunistickém režimu. A teď chceme udělat krok tímto směrem, přiblížit se naopak těm státům, o kterých jsem hovořila. Když tady ještě pan kolega, omlouvám se, to musím doříct, říkal, že Robert Fico tím krokem, že zrušil poplatky, chtěl si z toho udělat svoji hlásnou troubu, no tak jenom si připomeňme, že to nebyl Robert Fico, a byla to předchozí vláda, kterou tato vláda, ta předchozí vláda měla ráda.
4: Ano, byla to ta předchozí vláda a Robert Fico potom ty peníze právě Českému rozhlasu a Slovenskému rozhlasu, Slovenské televizi radikálně snížil a omezil jejich financování velmi výrazně. Pane Vondráčku, my jsme dnes dopoledne mluvili s panem poslancem Nerušilem z SPD, se kterou jste kandidovali a jste v jednom poslaneckém klubu, a on řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus dnes dopoledne následující slova.
7: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi, přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby vysílání nebylo vyosené.
4: Takže teď jsme slyšeli, že pan poslanec Nerušil z SPD si představuje, že v dalším kroku budete kontrolovat i obsahovou rovinu vysílání médií. Tak znovu se vás ptám, je zatím i snaha média, jak si mít na ně větší vliv?
5: No tak pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, nebo se jim přikazuje to platit ze zákona něčemu, čemu se říká poplatek, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a tak další, jestli to je v pořádku, jestli opravdu chceme, aby média tady byla proto média, která zřizuje stát, aby tady byla proto, že bude tyto věci, které mohou dělat komerční televize, bude za peníze daňových poplatníků financovat a pak si bude stěžovat, že nemá na něco jiného.
8: Tohle znamená to tedy, že nezávislost vysílání a obsahu pro vás není prioritní?
5: Žádná nezávislost, skutečná nezávislost tady nebyla. Ta by tady byla v momentě, kdy poplatky by byly dobrovolné a nebyly garantované státem. Už to říkal pan Moravec v roce 2005, že stejně politici si mohou brát televizi jako rukojmí tím, že mohou měnit zákon o poplatcích.
8: Pane Jakobe,
5: odstřihne od státu, bude to nezávislé, ale to bude, až když budou zakódované kanály a budou to skutečně platit jenom ti, kteří chtějí ten obsah konzumovat.
8: Pane Jakobe, koalice opozici vytýká, že jste, když jste byli u vlády, nechtěli zvyšovat poplatky, pak jste to ale udělali, abyste si média, jak se zavázali, tak jaké byly tedy záměry té minulé vlády, které byla TOP 09 součástí?
6: Tak my jako TOP 09 jsme celou dobu říkali, že jsme pro navýšení poplatku a hlavně jsem moc rád, že se nám tenkrát podařilo do toho návrhu zakomponovat i indexaci, tedy to automatické navyšování. A vzhledem k tomu, že se ty poplatky od roku 2008 nezvyšovaly, tak to opravdu bylo na místě, protože všechny ostatní náklady samozřejmě rostly a ta média, jak Česká televize, tak Český rozhlas byly nuceni dělat úsporná opatření, ale už za těch 16 let, v případě Českého rozhlasu dokonce déle, tuším, že 19 let, tak ty poplatky bylo potřeba zvýšit. K tomu, co tady zaznělo, tak já musím říct, že kolega nechápe, co je

0: médií a tím v konečném důsledku ohrožují naši demokracii jako takovou. Pan Nerušil to řekl zcela jasně. Oni chtějí ovládnout kontrolu nad obsahem. Tady nejde už o kontrolu využívání prostředků. Ty kontrolní mechanismy jsou už v zákoně dneska, nakonec i v poslanecké sněmovně. Projednáváme výroční zprávy, včetně těch o hospodaření. Navíc je tady novela o tom, aby mohla média veřejné služby kontrolovat, mohl kontrolovat i nejvyšší kontrolní úřad. Takže to, ten plán je zcela jednoznačný. Postupnými kroky Českou televizi a Český rozhlas ovládnout a bohužel to, co jsme tady stavěli posledních 36 let rozvoj demokracie, tak tím ho utnout. A poslední poznámka ještě k tomu financování, protože koaliční představitelé tvrdí, že lidé už nebudou muset ty poplatky platit a tedy ušetří, tak to je boha pustá lež, protože když to půjde ze státního rozpočtu, tak tu Českou televizi, Český rozhlas provoz bude platit úplně, úplně každý. A navíc
1: necháme ještě reagovat,
0: s úroky a ta dluhová služba není zadarmo a ty se budou každý rok sčítat a o to bude stát víc. Takže výsledkem bude, že Český rozhlas, Česká televize budou mít méně prostředků, budou muset omezovat svoji veřejnou službu a lidi to bude ve výsledku stát
1: pane
0: víc,
1: Vondráčku, protože to bude na můžete prosím reagovat jako svobodní, předpokládám, že vy rozhodně nejste pro zvyšování schodku státního rozpočtu. Proč tedy v tomto případě podporujete návrh, který zatíží státní rozpočet?
2: My nejsme ani proto, aby lidé byli zatíženi zbytečně velkou daňovou a kvazi daňovou zátěží. A v tomto smyslu my budeme muset hledat úspory a tak to má být, hledat úspory na straně státních výdajů i na straně výdajů.
1: Pane Vondráčku, už teď jsme slyšeli od ministryně Schillerové, že příští rok počítá s vyšším schodkem státního rozpočtu, než je ten letošní. Takže znovu, proč k tomu předáváte ještě výdaje za Český rozhlas a Českou televizi, když mohli zůstat placené z poplatku?
2: Protože to bude efektivnější, protože minimálně 250 milionů korun vynakládají podle svých vlastních dat Česká televize a Český rozhlas na vymáhání tomu, čemu říkají poplatky. No a tady tahle ta položka minimálně odpadne. S tím, že když tady pan kolega mluvil o svobodných médiích, za mě svobodné médium, skutečně svobodné médium je to médium, které si na sebe vydělá samo a nepotřebuje být financováno ani ze státního rozpočtu, ani na základě nějakého zákona.
1: To by pak ovšem bylo médium, které by možná nebylo přístupné všem občanům České republiky. Libor Vondráček, místopředseda...
2: Třeba komerční televize by to mohlo být přístupné i v takovém režimu.
1: Libor Vondráček, místopředseda ústavně právního výboru SPD a Jan Jakob, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Hezký den, naschledanou.
1: Přijetím návrhu zákona o převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, který včera schválila vláda, by si Česká televize i Český rozhlas výrazně finančně pohoršili. Podle ředitelů obou médií se v takovém případě nevyhnou rušení projektů, omezení výroby a propouštění, šlo by o stovky osob. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně.cz v reakci na změnu financování veřejnoprávních médií schválenou vládou ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti zveřejní ve středu. A ve vysílání je teď generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Podle premiéra Babiše a ministra Klempíře by mělo snížení rozpočtu o zhruba 15% proti současnému stavu přimět média k větší efektivitě. Kde v České televize vidíte v tuhle chvíli prostor pro větší efektivitu?
3: Já si myslím, že hospodaříme velmi úsporně a velmi kontrolovaně, takže pokud dostaneme o miliardu méně, tak budeme nuceni prostě zužovat a především výrobu, což znamená tvorbu původní dramatické tvorby.
1: Máte už konkrétní představu, jak by tedy ty vaše úpravy, pokud by prošel tento návrh zákona už od nového roku, tak jak plánuje vláda, jaké by ty úpravy měly být?
3: Konkrétní představu nemáme, momentálně na tom pracujeme, ale vzhledem k tomu, že se vracíme do roku 2024, kdy takovýto rozpočet byl na stole, tak asi máme na čem stavět a určitě to není veselá vize.
1: Jak ta vize alespoň částečně můžete naznačit, vypadá?
3: No tak máme nasmlouvány samozřejmě na velmi dlouhé období, což je rozdíl od Českého rozhlasu, nákup sportovních práv a uzavřeny smlouvy na vlastně původní dramatickou tvorbu. Ta dramatická tvorba se uzavírá zhruba na 3 roky. Pokud se jedná o animaci, což jsou večerničky nebo distribuční filmy, tak třeba na 5 let a sportovní práva máme až za rok 2030. To znamená, toto jsou smlouvy, které jsou nevypověditelné a které už jsou naším závazkem. Takže pokud budeme hledat úspory, tak to bude v tom, co vlastně nám zbývá. To znamená, výsledkem bude to, že programové rady, kde schvalujeme vlastně nové pořady, budou zastaveny, utlumeny, protože na to nebudou prostředky.
1: Ministr Klempíř hájil snížení financí pro veřejnoprávní média tím, že ve výroční zprávě k hospodaření z roku 2024 nezmiňovali problém s financováním a dokázali být lídry trhu i před zvýšením poplatků. Znamená to, že jste neměli problém v roce 2024 opravdu s financováním?
3: Ale ten problém v roce 2024 byl, čekalo se, zda projde poplatkový zákon ministra Baxy, či neprojde, a byl tady vytvořen katastrofický scénář. To znamená to, co říkám, že se utlumí výroba pořadů České televize, tak to bylo na stole a skutečně v té době nevznikaly nové projekty. A jak už jsem řekl, ty nové projekty se dělají, to je běh na dlouhou trať, to se dělá na 2 až 3 roky a ve výsledku teprve třeba příští rok Česká televize v roce 2027 bude mít vlastně nejslabší premiérovou tvorbu a to je právě důsledek toho roku 2024. A toto nás teď čeká znovu, pokud toto bude.
1: Premiér Babiš včera na tiskové konferenci mluvil o tom, že vy jste konstruktivní a předkládal jste finanční závazky ČT do budoucna. Znamená to, že dochází k nějaké další komunikaci mezi vámi a premiér nebo vámi a vládou nebo ministrem Klempířem?
3: Já jsem se s panem Babišem potkal na té schůzce, kde jsme byli s panem Zavoralem.
1: Ano.
3: A tam jsem vlastně informoval právě o tom, jaké má Česká televize závazky především z těch sportovních práv. Takže to si tam on velice pečlivě zapsal, protože ty čísla do té doby neměl, tak jsem rád, že jsem je mohl sdělit, protože to je velmi zásadní věc, abychom mohli poskytovat například olympiádu nebo velká mistrovství nebo v současné době fotbalový šampionát. A zároveň jsme se bavili o pořadech, které by měly vlastně vznikat pro slabé cílové skupiny, pro děti, pro proti drogám, víceméně taková ta sociální témata, kde pan premiér rovněž neměl informaci, takže tuto informaci jsme tady v České televizi zpracovali a poskytli mu.
1: Jaký to mělo dopad na ten předložený návrh, když jste premiéru Babišovi předložil právě tyto dopady? Mělo to nějaký efekt podle vás? Protože on sám říkal, že nechtějí zasahovat do obsahu vysílání.
3: No tak sami jsme všichni věděli, že žádný efekt to nemělo, protože vlastně včerejší částku, kterou jsme obdrželi, tak byla úplně stejná, o které jsme jednali při tom prvním návrhu pana Klempíře a která pro nás byla nepřijatelná. To znamená minus 1 miliarda pro Českou televizi, ale když si vezmeme rozpočet roku 2007, kde víceméně máme naplánovány v našich dlouhodobých plánech 7 miliard příjmu z poplatků a toho bychom dosáhli, pokud by platili vlastně poplatky, tak jsme minus 1,3 miliardy, takže skutečně se propadáme hloubš a hloubš. A další fáze je, že o rok později přijdeme o výjimku z DPH, což je dalších 400 milionů pro Českou televizi. Takže ta situace pro nás není optimální a musíme ji řešit.
1: Ještě jednou tu zopakuji slova poslance SPD, bývalého člena Rady Českého rozhlasu Josefa Nerušila, který dopoledne na Českém rozhlase Plus řekl, a teď cituji, pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měla vysílat, tak my se samozřejmě chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi, přesněji definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a taky posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejen finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby vysílání nebylo vyosené. Vy jste říkal, že vidíte dál prostor pro jednání. S tímto vědomím, co jste slyšel, vidíte ho stále?
3: Tak jednání musí být, protože ta částka minus 1 miliarda je skutečně nepřijatelná. To znamená, jednání musí být napříč spektrem a musí být celospolečenská, ale ještě bych se ohradil k tomu, že někdo může řídit obsahovou část. Celý princip fungování veřejnoprávních médií je o tom, že do obsahu a do toho, co se vysílá, prostě nikdo nezasahuje. Ani Rada České televize a Českého rozhlasu, což jsou vrcholné kontrolní orgány, nemají právo kontrolovat obsahovou část. Není to možné, kontrolují hospodaření a dodržování zákonů, memorand a kodexů. A víceméně toto bylo deklarováno i na té včerejší tiskové konferenci, že takto zůstává v platnosti. To je právě jeden z těch bodů té nezávislosti České televize. Takže jestli někdo řekne, že bude vstupovat do obsahu, tak rovnou popírá to, že máme být nezávislí.
1: Jsme teď v situaci, kdy je reálně ohrožená nezávislost veřejnoprávních médií?
3: No reálně je ohrožená tím, že nebudeme mít dostatek prostředků, abychom vlastně mohli poskytovat tu veřejnou službu v tom rozsahu, v jakém ji poskytujeme. Ale co se týče fungování mediálních rad a vlastně systému volby ředitelů a systému kontroly, tak pokud zůstane v této fázi, v jaké je teď, tak je to v pořádku.
1: Vy jste mluvil o tom po té schůzce s premiérem Babišem, že byste rád, aby tam byly v tom zákoně nějaké pojistky, aby se například jakékoliv další změny toho nového zákona schvalovaly kvalifikovanou většinou, případně zvlášť schvalovaly ve sněmovně a v senátu, aby se s tímto rozpočtem nedalo hýbat z roku na rok. To se zatím nestalo. Je možné ještě nějaké další jednání, nebo je to uzavřená kapitola, jak to v tuhle chvíli vidíte?
3: Ano, my se budeme snažit toto dál prosazovat, protože dali jsme to do svých připomínek vlastně k tomu původnímu návrhu pana Klempíře, kde tam to od nás zaznělo. Měli jsme vlastně osobní schůzku s panem Borisem Šťastným, kde jsme se o této pojistce bavili a byla přijata, že by mohla existovat, mohla fungovat. Samozřejmě toto by bylo naprosto vstřícným krokem k tomu, že ta televize skutečně nebo ten rozhlas nezávislý zůstanou, protože ta kvalifikovaná většina je vlastně poměrně velký jako bonus. Ale samozřejmě je to věc ústavního zákona, není to věc zákona o České televizi.
1: Včera na té tiskové konferenci tento návrh byl odmítnutý s tím, že zatím vláda o žádných takových pojistkách neuvažuje. Víte proč? Proč, nebo jaký z toho máte pocit? Proč nechce tam ty pojistky dát?
3: No tak prostě je tam nedali. To znamená, že my budeme se snažit a budeme se snažit je tam dostat do toho zákona. Proto říkám, musíme jednat a ty jednání teďko budou probíhat. To nebude jenom o tom, že zákon půjde do prvního čtení a bude hotový. Já si myslím, že to bude běh na dlouhou trať.
1: Zaměstnanecká iniciativa u médií veřejnoprávně.cz ohlásila výstražnou stávku. Jak k ní jako vedení České televize přistupujete?
3: Tak na tu výstražnou stávku mají samozřejmě jakoby ze zákona nárok, to znamená, my nemůžeme rozporovat a jsme v kontaktu víceméně se stávkovým výborem, jednáme s nimi o tom, co je možné, co není možné, jaká bude forma, kdo se bude účastnit. To znamená, myslím, že naše komunikace probíhá standardním, možná i nadstandardním způsobem.
1: Jste stále ve shodě na dalším postupu s vedením Českého rozhlasu, tedy že je prioritní zachovat stávající systém financování, tedy financování přes poplatky?
3: No tu shodu my máme, je to naše priorita. Otázka je, jak je tato priorita reálná. My jsme včera společně s panem ředitelem Zaoralem vlastně v České televizi deklarovali, že je to naším cílem, ale že se nám tento cíl vzdaluje.
1: Říká Hynek Chudárek, generální ředitel České televize. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
3: Děkuji, naschledanou.
1: Státy Evropské unie používají různý způsob financování veřejnoprávních médií. Mají také různě nastavené zákony, aby dodrželi pravidla Evropské unie dané Evropským paktem o svobodě médií. Ten má zajistit nezávislé, transparentní a předvídatelné fungování a financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Já teď zdravím Marínu Urbánikovou, odbornou asistentku na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
4: Dobrý den vám a posluchačům.
1: Kde v unijní Evropě je ten systém financování veřejnoprávních médií nastaven naprosto stejným způsobem, s kterým počítá ten vládní návrh?
4: Keď sa pozrieme na Európu ako celok, nielen na Európsku úniu, tak financovanie zo štátneho rozpočtu využíva zhruba polovica krajín. Teraz je samozrejme otázka, čo myslíme pod naprosto stejným spôsobom, s ktorým počíta vládny návrh, pretože to samotné financovanie zo štátneho rozpočtu má dve základné podoby. Buď môže ísť o klasické rozpočtové diskrečné financovanie, kedy skutočne politici každý rok alebo pravidelne rozhodujú o sume, ktorá bude potom tvoriť rozpočet média verejnej služby, alebo tou druhou možnosťou je nastavenie automatického zákonného mechanizmu, tak ako to poznáme napríklad z Francúzska alebo na Slovensku. Môže byť napríklad v zákone uvedené, že médiám verejnej služby náleží určité percento hrubého domáceho produktu za predchádzajúce obdobie, dane z pridanej hodnoty a podobne. Ale touto druhou cestou sa český návrh zjavne nevybe, takže sa bavíme o tej prvej možnosti. A tu je samozrejme tých technických spôsobov prevedenia mnoho. Osobne teda neviem o nejakej konkrétnej krajine, kde by bolo špeciálne v zákone uvedené, aká presná suma má médiám verejnej služby putovať, ale to je v zásade ako otázka technického nastavenia.
1: Je z toho zákona jasné, z toho návrhu zákona, pokud jste měla možnost se do něj podívat, jestli by šlo o takzvaný mandatorní výdaj, tedy jeho změna by byla nutná schválit poslaneckou sněmovnou a senátem, a nebo jde jen o kapitolu rozpočtu, tedy že by mohla vláda každý rok určit, kolik peněz do veřejnoprávních médií půjde?
4: Ak som správne pochopila návrh, ktorý bol až včera večer nahraný do informačného systému, takže toho času nebolo veľa, tak tie peniaze určené médiám verejnej služby sa majú vyplácať z kapitoly Ministerstva kultúry. A tu je samozrejme otázka, do akej miery sa zo štátneho rozpočtu zvýši táto kapitola a do akej miery napríklad bude musieť Ministerstvo kultúry šetriť, dajme tomu, aby mohlo naplniť tú zákonom stanovenú čiastku, je možné, že by potenciálne bolo nútené ubrať niekomu inému.
1: Podle opozice ta navrhovaná změna financování veřejnoprávních médií neprošla důkladnou několikaletou debatou jako v zemích, kde k přechodu na ten jiný systém dospěli. Byla nebo nebyla, když to vezmeme od voleb, ta zdejší diskuze dostatečně rozsáhla, zazněly argumenty všechny pro a proti?
4: Argumenty zazneli, ale obávam sa, že vláda sa do tej debaty vlastne nezapojila a tie argumenty, ktoré boli vznesené, skrátka neboli vysporiadané. Pretože doteraz príliš nevieme, prečo vlastne musíme systém financovania meniť, okrem toho argumentu, že je nemoderný a že to vláda slúbila svojim voličom. A nevieme ani, v čom má byť ten nový systém lepší a nevieme ani, v čom majú spočívať záruky proti rôznym rizikám, ktoré sú s financovaním zo štátneho rozpočtu veľmi úzko spojené, ako je napríklad potenciálne riziko pre predvídateľnosť a primeranosť samotného rozpočtu a potom aj otázka politickej nezávislosti.
1: A jsou ve srovnatelných systémech financování veřejnoprávních médií v Evropě nastavené pojistky, které by zaručovaly jejich nezávislost nebo bránily tlaku vládních míst na tato média?
4: Treba povedať, že tento systém financovania je relatívne zložité zabezpečiť proti politickému vplyvu a aj preto z našej štúdie, kde sme mapovali praktické skúsenosti s rôznymi modelmi financovania v rôznych európskych krajinách, tento model jednoznačne vyplýva ako výrazne rizikovejší z hľadiska politickej nezávislosti a aj samotnej stability a primeranosti financovania. A to sa netýka len východoeurópskych krajín, respektíve stredovýchodoeurópskych krajín, ako je Estonsko, Maďarsko alebo Slovensko, ale sú to napríklad aj skúsenosti zo Španielska a Francúzska. Keď sa ale pozrieme na tie možné ochranné garancie a mechanizmy, tak tou najlepšou garanciou je politická kultúra. Preto napríklad tento systém financovania zo štátneho rozpočtu dosť bezproblémovo funguje v Norsku. Je to dané nie kvôli tomu, že by to mali nejak špeciálne zákonom ošetrené, ale kvôli všeobecnému politickému rešpektu voči nezávislosti médií verejnej služby. A tu sa obávam, že narážame na určité limity možnosti prenosu tohto modelu do nášho prostredia. No a potom ten zákonný mechanizmus môže mať napríklad podobu stanovenia viacročného finančného rámca. To znamená, v zákone by bolo explicitne uvedené, aký bude minimálny rozpočet pre média verejnej služby, dajme tomu na najbližšie 4 alebo 5 rokov. Ale tu sa opäť pohybujeme na relatívne tenkom ľade, pretože kľúčové je, aby sa ten viacročný finančný rámec skutočne dodržal. Ak by bol daný len prostým zákonom, ktorý ďalší víťaz volieb môže jednoducho zmeniť, tak je to garancia, ktorá funguje len na papieri. No a tou druhou možnosťou sú potom prísnejšie legislatívne podmienky pre zmenu. Napríklad, ak by bol pre zmenu zákona v oblasti financovania potrebný súhlas obidvoch komôr.
1: Něco podobného navrhoval právě ředitel České televize Hynek Chudárek. On říkal, že pokud by mělo dojít k té změně financování na financování ze státního rozpočtu, tak by bylo nutné posílit ty kontrolní mechanismy, tak by bylo nutné tedy posílit zákon tak, aby tam byly ty pojistky například, že by změnu toho nového zákona schvaloval jak sněmovna, tak senát, nebo že by tam musela být kvalifikovaná většina. Z tohoto pohledu jsou ty pojistky podle vás dostatečné?
4: Myslím si, že až táto legislatívna poistka v podobe nutného súhlasu obidvoch komôr, tak aby sa Senát nedal prehlasovať, je to, čo by tomu novému modelu skutočne dodalo stabilitu, pretože akékoľvek ďalšie možnosti, ktoré poznáme z Európy, ako je už to spomínané viacročné financovanie, sú rizikové v tom, že sú dané bežným zákonom, ktorý sa dá jednoducho zmeniť. Na druhej strane chápem, že toto by bola relatívne razantná zmena, musela by sa kvôli tomu meniť ústava, ale určite je to niečo, o čom by sme mali diskutovať, pretože média verejnej služby sú pre chod spoločnosti veľmi dôležité, patria k hlavným informačným zdrojom aj podľa dát, ktoré vyšli dnes. Digital News Report patrí Česká televízia, Český rozhlas k dvom najdôveryhodnejším zdrojom spravodajstva a aj preto je natoľko dôležité, aby fungovali pokiaľ možno čo najviac nezávisle na aktuálnej politickej moci.
1: V těch zemích, kde Evropské unie, kde došlo ke změně financování z poplatků na státní rozpočet, zaznívaly tam v těch veřejných diskuzích nějak výrazně obavy o nezávislost veřejnoprávních médií?
4: Ano, zaznievali a napríklad vo Fínsku a Švédsku je najlepším dôkazom toho, že tie obavy tu boli. Samotný fakt, že po zrušení poplatkov tieto dve krajiny neprešli na financovanie zo štátneho rozpočtu, ale volili model samostatnej špeciálnej dane, ktorá nevstupuje do štátneho rozpočtu a ide médiám verejnej služby. Takže aj tieto dve krajiny, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných priečkach vo všetkých možných rebríčkach slobody médií, si povedali, že financovanie zo štátneho rozpočtu je skrátka rizikové. A tu treba povedať, že tú rizikovosť vlastne je uznaná aj v dokumentoch, ktoré predložilo Ministerstvo kultúry. Je to pekne popísané v tzv. RI, v hodnotení regulácie dopadov. Je to dokument, ktorý sprevádza samotný návrh zákona. A aj tu sa konštatuje, že tá samotná systémová reforma spočíva v prechode pod štátny rozpočet je najrizikovejšia voľba, že je vhodnosť závisí na splnení hneď niekoľkých podmienok, ako sú napríklad dodatočné garancie a že je nutné ten systém zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k ad hoc politickému ovplyvňovaniu financovania. Takže je zaujímavé, že v tomto dokumente je to jasne popísané a uznané, ale potom v tom samotnom materiálnom výsledku, v tom návrhu zákona žiadne špeciálne garancie nevidíme a zároveň je to v súlade s tým, čo otvorene avizujú aj vládni predstavitelia, ktorí sa teda niektorí vyjadrili v zmysle, že žiadne ďalšie garancie podľa nich potrebné nie sú.
1: Vládní koalice jednoznačně odmítá, že by chtěla ovlivňovat přes rozpočtové výdaje na veřejnoprávní média jejich nezávislost s tím, že podobně by mohla využívat i nastavení poplatků. Tak není to relevantní argument?
4: Vládna koalícia má určite pravdu v tom, že v jednom aj v druhom systéme financovania sú vlastne všetky detaily dané bežným zákonom, ktorý sa dá relatívne jednoducho zmeniť a v tomto zmysle tam nie je nejaká ďalšia legislatívna garancia. Takže tak rýchlo, ako môžete zmeniť poplatky, tak rýchlo môžete zmeniť aj sumu napísanú v zákone. Prakticky ale medzi týmito dvoma modelmi rozdiel a vidíme to vlastne aj na základe zahraničných skúseností a aj tej dlhodobej českej skúsenosti. A ten rozdiel má dve roviny. Začala by som tou symbolickou, pretože ten poplatkový model poskytuje všetkým občanom úplne jednoznačnú informáciu, koľko vlastne, akú sumu na média verejnej služby vynakladajú a aj preto sú na akúkoľvek zmenu občania citliví. Poskytuje určitú symbolickú ochranu a zvyšuje stabilitu, pretože politici na výšku poplatkov aj kvôli tomu veľmi neradi siahajú a vždy si to dobre rozmyslia, čo vidno aj na tom, že sa v Česku poplatky takmer 20 rokov nezvyšovali ani neznižovali. No a tá druhá rovina je potom rovina vlastného záujmu, pretože momentálne politici nemajú príliš motiváciu, dajme tomu, poplatky znižovať, pretože z toho síce môžu mať politické body, ale čisto ekonomicky štát z toho viac peňazí mať nebude. Ale takto to, čo skrátka zo štátneho rozpočtu na médiách verejnej služby ušetria, môžu použiť na nejaké svoje ďalšie priority. A povedzme, že silné a nezávislé médiá verejnej služby typicky medzi politické priority úplne nepatria.
1: Vládní koalice mluví o tom, že veřejnoprávní média musí jako každý důsledněji šetřit, víc hledat úspory a srovnávají to například s BBC britskou nebo německou ARD, kde snižovali náklady, propouštěli až tisíce zaměstnanců. Je to tedy jakýsi trend v celé Evropě, že se snižují náklady na veřejnoprávní média?
4: Ano, tento trend je badateľný. Rozpočty médií verejnej služby v mnohých európskych krajinách stagnujú, respektíve sú pod ich nárast, nekopíruje nárast inflácie, takže ich reálna hodnota sa znižuje a v niektorých krajinách dochádza aj k väčšiemu poklesu rozpočtu. Tu je možno dobré dať tú českú situáciu do historického kontextu, pretože až do minulého roku sa poplatky od roku 2005, respektíve 8, nezvyšovali. Takže obidve tie médiá už v tých predchádzajúcich rokoch a zvlášť tej poslednej fáze, kedy inflácia prudko stúpala, už boli nútené šetriť a hľadať rezervy, takže nejaké vlny prepúšťania zamestnancov už prebehli aj v minulosti.
1: Bylo to podobné i právě v britské BBC nebo německé ARD, i tam se dlouho nezvyšovaly poplatky, nebo tam to bylo ošetřeno jiným způsobem?
4: Tu asi nemám úplne detailné informácie o ich personálnej situácii, ale keď sa pozrieme celkovo na dáta, ktoré máme z Európskej vysielacej únie, tak rozpočty médií verejnej služby v rámci Európy typicky stagnujú alebo sa mierne znižujú. A zároveň, čo je možno zaujímavé a pekne to ukazuje na faktické dopady prechodu pod štátny rozpočet v krajinách, kde došlo k zmene systému financovania v prospech financovania zo štátneho rozpočtu. Obvykle rozpočet médií verejnej služby klesne o zhruba nejakých 10%. Čo je vlastne to, čo je viac menej v súlade so súčasným českým návrhom. V niektorých krajinách bolo to zníženie ešte razantnejšie a je to spôsobené tým, čo som popisovala, že skrátka, keď ide o položku, ktorú majú vynaložiť politici v úvodzovkách zo svojho štátneho rozpočtu, tak majú väčšiu tendenciu na tom skrátka ušetriť.
1: Vláda si je prý jistá, že její návrh na změnu financování veřejnoprávních médií nenarazí na Evropský akt o svobodě médií. Tak jak je ten návrh koncipován, mohl by narazit nebo je to v pořádku?
4: Z dôvodovej správy vyplýva, že vláda sa kvôli zmene financovania chce obrátiť na Európsku komisiu so žiadosťou o predbežné stanovisko. To sa má ale primárne týkať pravidiel hospodárskej súťaže, respektíve súladu s nimi. A čo sa týka Európskeho aktu o slobode médií, tu je situácia komplikovaná, pretože ide o nové nariadenie, ktoré je plne účinné až od srpna roku 2025. Takže tu je dobré upozorniť, že napríklad na všetky tie zmeny, ktoré prebehli na Slovensku, Maďarsku alebo v Polsku, sa ešte tento akt nevzťahoval. A aj preto je otázka, akým spôsobom bude vlastne vykladaný. Potenciálne sa môžeme dostať do konfliktu s troma podmienkami, troma kritériami, ktoré tento akt stanovuje. Financovanie médií verejnej služby má byť predvídateľné. Tu sa dostávame do potenciálnych problémov, zvlášť ak by ten nový zákon mal platiť už od 1.1.2027 a bol by spojený s tak razantným poklesom rozpočtu, pretože prísť v priebehu niekoľkých mesiacov o miliardu alebo pol miliardy v prípade Českého rozhlasu, nemyslím si, že to spĺňa práve túto podmienku predvídateľnosti. Podobne je to s primeranosťou. Podľa tohto aktu majú médiá verejnej služby dostávať pre plnenie svojich úloh primeraný rozpočet a je otázka, do akej miery sa Európskej komisii bude zdať relatívne náhly zhruba 15% pokles v súlade s týmto kritériom primeranosti. No a rovnako dôležitá je potom tretia podmienka, a to je politická nezávislosť. A to bude záležať na tom, akú podobu vo finále ten zákon bude mať, aké ďalšie garancie v ňom budú uvedené. Pretože momentálne tam máme uvedenú fixnú čiastku, respektíve v tom dokumente, ktorý vláda nahrala do informačného systému, tá čiastka uvedená nie je, sú tam uvedené len tečky.
1: Ale slyšeli sme ich včera na tiskovej konferenci.
4: Áno, a je otázka, prečo nie sú tie sumy uvedené aj v tom samotnom dokumente. Do akej miery je to výsledok toho, čo popisoval premiér Babiš, že sa snažili pred médiami verejnej služby tú finálnu čiastku utajiť a potom ju do toho zákona nikto nedopísal, alebo do akej miery to súvisí s tým, že je tu ešte, dajme tomu, priestor pre debatu.
1: Říká Marina Urbaníková, odborná asistentka na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuju. Naslyšenou.
4: Děkujem, želám pěkný den.
1: A přidáme ještě jeden právní pohled. Ve studiu vítám Tomáše Nahodila, advokáta, který se zaměřuje na oblast ústavního a správního práva. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Jak se jeví ten vládní záměr převést veřejnoprávní média z poplatků na státní rozpočet z vašeho pohledu, z pohledu vaší specializace?
5: Tak z pohledu mé specializace, to znamená advokáta, který se dlouhodobě zabývá ústavním právem, nemůžu si nevzpomenout na určitou paralelu, pro někoho možná vzdálenou. Nicméně byla to právě Babišova první vláda, která s pomocí ČSSD a KSČM torpédovala způsob, jakým se stát vyrovnával s církvemi a s náboženskými společnostmi. To znamená, chtěla je dodatečně zdanit ty náhrady, které vlastně dostávaly za nevydaný majetek. A podobně omezování finančních prostředků, se kterými vlastně dlouhodobě a předvídatelně hospodařily veřejnoprávní média, po téměř 20 letech došlo ke zvýšení těch koncesionářských poplatků, aby nyní z roku na rok, de facto ale ze dne na den, bez jakékoliv debaty, došlo k jejich razantnímu snížení. Paní Urbáníková o tom hovořila, jedná se o 1 miliardu v případě České televize a o 0,5 miliardy v případě Českého rozhlasu.
1: Je to zhruba 400 milionů.
5: Dobře, tak na mě jako na ústavního právníka to působí tak, že se vláda dlouhodobě snaží výdobytky listopadu 1989, to znamená veřejnoprávní média, která vlastně byla úspěšně jako původní státní média oddělena od státu, stejně tak jako církve, které se vlastně oddělily od státu, dostat skrz ty finance, které bude moci vláda kontrolovat, nebo které může případně, jako chtěla, ale ústavní soud tomu zabránil v případě těch církví dodatečně zdaňovat, taky vlastně chce dostávat pod svoji kontrolu.
1: Znamená to, že by se mohlo jednat o nějaký neústavní zásah?
5: Podle mého názoru ano. Jak Česká televize, tak Český rozhlas by se mohli bránit podáním ústavní stížnosti, pokud nedojde k přezkumu toho zákona, který se chystá na základě iniciativy skupiny poslanců nebo skupiny senátorů. A mohli by se bránit právě s tím argumentem, že je zasaženo poměrně razantně do jejich majetkové podstaty. Jak televize, tak rozhlas hospodaří nejenom s nemovitostmi nebo s nějakými právy duševního vlastnictví a podobně, ale pochopitelně hospodaří i s rozpočtem. A ten rozpočet se nějakou dobu transparentně vytvářel, jak Český rozhlas, tak Česká televize věděli, kolik dostanou v příštím roce. A dneska vlastně, nebo ze včerejška na dnešek, jako studená sprcha působí to, že mají dostat o 15% méně. Ono řekne se 15%, ale jak říkám, je to 1 miliarda nebo přibližně 0,5 miliardy v případě Českého rozhlasu. Tak vlastně je nepředvídatelně zasaženo do toho, co můžete jako právnická osoba dělat. To znamená nakládat se svým majetkem a podobně. Zásahy do majetkových práv, které je pod ochranou ústavy a listiny, mají být předvídatelné. Vemte si, když dochází k nějaké daňové reformě, tak vždycky je to doprovázeno nějakou tiskovou konferencí vlády, média rozeberou tu daňovou reformu, potom vlastně dochází k diskusi v prvním, druhém, třetím čtení ve sněmovně, vstupuje do toho pochopitelně Senát a nakonec prezident. Tady ale došlo k té změně razantně, řekněme skutečně ze dne na den, a ty dopady jsou vlastně, nechci říkat přímo likvidační, ale zcela jistě jsou pro ta veřejnoprávní média, která mají zákonem uložené povinnosti, velice razantní.
1: Ale není to tak, jak říkal třeba pan Vondráček, že ta debata bude probíhat teď v průběhu projednávání toho zákona?
5: Ale debata o čem? Debata o čem, když finanční částka je stanovená, a to ještě ke všemu, přestože máme k dispozici výroční zprávu za loňský rok, to znamená, kde už je ten rozpočet jak České televize, tak Českého rozhlasu vyšší v důsledku vybraných koncesionářských poplatků, respektive můžeme i pracovat s jejich letošními rozpočty, ale vládní koalice se rozhodla, že zvolí mechanismus, který je pro ta veřejnoprávní média nevýhodnější. Tohle to všechno by ten ústavní soud vlastně poměřoval. Je důležité si uvědomit, jak říkám, veřejnoprávní média plní svou úlohu uloženou jim zákonem. Pro tu svou úlohu předvídatelným způsobem dostávali finanční prostředky a stát vlastně bez jakéhokoliv zdůvodnění, jenom proto, že my jsme to slíbili voličům, to není ústavně právní argument, který by mohl před ústavním soudem obstát, tak do toho zasáhl.
1: Chápu to dobře, že podle vás tedy není neústavní ta změna samotného principu, ale ten tedy přechod z poplatku na financování ze státního rozpočtu, ale to snížení
5: to razantní snížení. Té částky. Ano. Podle mého názoru, kdyby vláda chtěla sebrat více z plachet svým kritikům nebo veřejnoprávním médiím, tak řekne, ten start, ten výchozí bod, bude ten současný, ten letošní rozpočet, jak České televize, tak Českého rozhlasu, ten my promítneme do toho námi chystaného zákona. Ale tak to není. Tam vlastně se objevuje rozpočet starý několik let, nebo příjmy staré několik let, a v tom, že vlastně je to tak velké, já bych to přirovnal k tomu, vemte si, ta miliarda v případě České televize.
1: Bohužel už nemáme čas. Jsou tady zprávy, to byl Tomáš Nahodil, advokát, který se specializuje na ústavní a správní právo. Děkuji, že jste přišel na slyšenou.
5: Rádo se stalo, na shledanou.
6: Pěkné odpoledne, je 13 hodin.
7: Český rozhlas Plus.
6: Unijní státy budou moct u pornografických stránek vyžadovat ověřování věku uživatelů. Soud začne v září projednávat žalobu firmy Seznam.cz na premiéra Babiše kvůli ochraně pověsti. Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. V úterý 16. června vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Státy Evropské unie můžou nově chtít po uživatelích pornografických stránek ověření věku. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. Podle něj jednotlivé země můžou věk ověřovat i u webů, které mají sídlo v jiných unijních státech. Povinnosti uložené provozovatelům napadly dvě české pornografické firmy, kterým se nelíbila francouzská pravidla. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V ruském Krasnodarském kraji hořel ropný sklad. Tamní úřady po požáru nehlásí žádné oběti. Oheň podle nich způsobily trosky dronu. Ukrajinské drony v noci zasáhly také největší ropnou rafinerii v Moskvě, která patří koncernu Gazpromněft. Podnik zásobuje Moskvu ze 40% benzínem a naftou. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
8: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
6: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. A nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitelé jahod, ti měli čas do 2. června. Teď krátký pohled na dopravu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 72. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona začíná na 68. kilometru a je na více než čtvrt hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Bezděčín se na 35. kilometru stala nehoda, brzdí se na 37. Udržujte uličku v koloně, zpoždění 10 minut. A v Praze na okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Jesenici je nehoda na 82. kilometru. Provoz zhruba 10 minut stál, už se dá znovu projet. Dobře, dojeďte. Odpoledne bude oblačno až zataženo v Čechách od západu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, na západě večer výjimečně i s bouřkami, na Moravu srážky dorazí až večer a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jižní Moravě bude až 25. Tolik zprávy a teď už pořad Jak to vidí.
9: Dobrý den. Kolikrát jsme už slyšeli od amerického prezidenta Trumpa, že dohoda o ukončení války s Iránem je blízko a je tentokrát opravdu na stole k podpisu? Co se děje na trase Washington-Tel Aviv a kolik na iránské válce vydělalo Rusko? To jsou otázky pro bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity v Brně Josefa Krause. Dobrý den.
10: Dobrý den.
7: Jak to vidí?
9: Je to víc než 3 měsíce, co Irán kvůli válce s USA uzavřel Hormuzský průliv a je to víc než 2 měsíce, co americký prezident Donald Trump poprvé oznámil, že dohoda s Iránem o uzavření konfliktu je blízko. Od té doby to zopakoval ještě nejméně 38krát, jak spočítala televize CNN. Naposledy v neděli oznámil, že dohoda je uzavřená a bude se podepisovat v pátek ve Švýcarsku. Pane Krause, je jasné, co tedy v té dohodě je, co o ní víme?
10: Úplně jasné to není, detaily jsou stále neznámé, ale můžeme vycházet z toho, co zaprvé víme v průběhu toho vyjednávání, informace, které vlastně vypouštěly obě ty strany, tedy tahleté případné dohody, a také vlastně kontext, to znamená, o co komu vlastně jde a co jsou červené linie, které jsou nepřekročitelné pro jednu nebo druhou stranu. To znamená, je tady několik základních bodů, které určitě dohoda bude řešit. Tím prvním bodem je volný průplav Hormuzskou úžinou, což je záležitost záležitost, která zajímá celý svět vzhledem k tomu, že její uzavření má opravdu geopolitické a geoekonomické dopady. Potom to bude také oblast nebo otázka íránského jaderného programu a samozřejmě také vůbec americké a íránské regionální angažma, respektive zastavení toho konfliktu, zastavení přímé vojenské konfrontace. A to je důležité zmínit, protože kolem toho se ještě taky asi budeme chvilku motat, se vztahuje na celou oblast Blízkého středního východu a nikoliv pouze na Spojené státy a Irán. To znamená, ten mír by měl být celoregionální, nikoli pouze vymezený na vojenské střety mezi USA a Irán. A tím pádem kontextuálně dodávám, týká se to především války v jižním Libanonu mezi hnutím Hizballáh na straně jedné, podporovaný Iránem, a izraelskou armádou na straně druhé.
9: Tak pojďme to vzít postupně. Hormuzský průliv. Donald Trump řekl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu iránských přístavů. Je to ale v tuhle chvíli Donald Trump, kdo otevírá a uzavírá Hormuzský průliv?
10: Není to pouze Donald Trump, ona ta blokáda je v tuhle tu chvíli opravdu dvojí. Za prvé ta 3 měsíce trvající z iránské strany, která fakticky opravdu blokuje veškerý možný pohyb. A k tady to je blokádě vlastně Spojené státy přihodili ještě další blokádu a blokují iránské přístavy a iránské lodě, které samozřejmě samotnými Iránci blokované nejsou. Takže tady tahle ta dvojí blokáda, aby byla odblokovaná, už se do toho trošku zamotáváme, tak musí vycházet z toho, že oba tito aktéři ve stejnou chvíli řeknou, nyní je volno, nyní můžete plout. To vlastně v tuhletu chvíli říkají, že na tohle to opravdu dojde a vypadá to, že by to mělo být nárazově téměř lusknutím prstu, ne úplně postupně, jak se zpočátku třeba také říkalo.
9: A jak to vypadá teď? Víme, proplouvají tedy už průlivem znovu lodě? Je už teď otevřený?
10: Otevřený ještě není. Většina těch lodí vyčkává. Už tady byly nějaké pokusy, ty lodě propluly, ale zcela upřímně ono to nějakou dobu potrvá. I v momentě, kdy dojde v pátek k podpisu té dohody, ještě několik dní asi potrvá, než se ta doprava skutečně splně zprovozní. Z jednoho prostého důvodu bude tady muset být nějaký průkopník, který to lidově řečeno riskne. To znamená nějaká přepravní společnost, která řekne, dobře, věříme tomu americko-iránskému ujednání, věříme, že naše lodě nebudou napadány a zkusíme proplout. Zároveň to není jenom o těch lodních společnostech, je to také třeba o pojišťovnách celosvětových, které vlastně pojišťují tady tuhletu lodní dopravu. Pokud oni vlastně vyhodnotí, že ten průplav není bezpečný, v takovém případě lodní přepravu nepojistí a žádná přepravní společnost na světě si vlastně jako nelajzne naplno spustit tady tuhletu dopravu. Takže ono v tomhletom je zaangažováno více aktérů a opravdu to potrvá delší dobu, nebude to nárazově okamžitě.
9: Navíc je to vždycky nějaké ale. Před tou válkou byl ten průplav volně průjezdný. Teď Irán tvrdí, že dopravu tam bude regulovat právě on a Omán. A už se začalo mluvit o nějakých poplatcích. Tak co si pod tou regulací představit?
10: Vlastně úplně přesně nevíme, protože tady tohle to bude asi součástí detailů té dohody nebo té smlouvy, která by měla být podepsána v pátek. Zatím můžeme pouze spekulovat. On to tady už několikrát Irán vlastně zmínil, že potom svém napadení z února letošního roku se celá situace dramaticky v regionu mění. A že Irán už nebude prostě tolerovat nejenom vlastní napadání, ale zároveň vlastně rozšiřuje hájemství a svoji vlastní kontrolu nad blízkými vodami, včetně Hormuzské úžiny. Jinými slovy, Irán si dělá nárok na kontrolu pohybu v Hormuzské úžině, protože se mu osvědčilo a ví velice dobře, že to je funkční páka na mezinárodní společenství, kdykoliv vlastně bude potřebovat. To, že z toho bude vybírat poplatky, bylo hodně dáno ze začátku argumentem, že iránská infrastruktura a hospodářství je válkou poničena, takže tyto poplatky by měly v podstatě sloužit jako jakási válečná reparace. Nicméně zatím to vypadá, že podle té dohody válečné reparace Irán dostane trošku jinou formou, takže je otázkou, zda tyto poplatky opravdu budou vymáhány a vybírány. A vymáhány a vybírány jsou tedy v tomhletom případě dvě různá slova a opravdu to může mít různou podobu. Ale na druhou stranu by to znamenalo opravdu jakési omezení té volné plavby, která je zase dána mezinárodním právem a zároveň by to také vytvořilo velice nebezpečný precedens do budoucna, protože těch úžin na světě, tady těch škrticích bodů je vícero a mohlo by to inspirovat další státy a další aktéry v tom, aby spoplatnili tady tuhletu tranzitní plavbu.
9: Pokud to tak tedy dopadne, tak fotbalově bychom mohli říct, že to je vlastně v tuhle chvíli ale 1-0 pro Irán. Tak pojďme k té další důležité věci, a to je ten deklarovaný cíl amerických útoků, a to je zničení jaderné infrastruktury Iránu. Tak je jasné, jestli se tenhle ten deklarovaný cíl podařilo splnit USA?
10: Je jasné, že nepodařilo. My nemáme informace o tom, jak moc poničená ta infrastruktura na iránské straně je. Ona nějaké zásahy určitě dostala, ale můžeme opravdu upřímně pochybovat o tom, že by měla být nějak více destruována. Když už pro nic jiného, tak protože dobře 20 let se Iránci na podobný scénář připravovali a připravují, mají ta jaderná zařízení velice dobře ukrytá, ať už ve vnitrozemí, přece jenom Irán je obrovská země, jenom abychom si to dokázali představit, kdybychom ji projektovali na mapu Evropy, tak by nám sahala od Istanbulu po Londýn, a v této obrovské zemi je spousta možností, jak jaderná zařízení skrývat. Do toho je lze zakopat hluboko pod zem nebo vrýt do skály. Tohle to všechno vlastně Iránci dělali a zároveň systematicky evakuovali a přesunovali ta zařízení v momentě, kdy docházelo k nějakým izraelsko-americkým vojenským úderům na ně. Takže nějaké škody byly napáchány, ale já velice pochybuju o tom, že by iránský jaderný program jako takový byl zničen. Tím pádem ukázalo se, že tady není k dispozici vojenská síla, a to ze strany Izraele ani ze strany Spojených států, která by tento jaderný program dokázala zastavit. Tím pádem přichází na řadu opět diplomacie.
9: Připomeňme, že USA zaútočili na několik iránských jaderných zařízení už v roce 2025, Fordo, Isfahan, Natanz. Pokud teď Trump útočil s tím, že chce znovu zničit jadernou infrastrukturu, udělal něco jinak a znamená to, že ty údery z roku 2025 v podstatě nebyly příliš úspěšné?
10: Údery z roku 2025 v té takzvané červnové válce 12-denní opravdu úspěšné nebyly. A navzdory tomu, že Donald Trump vlastně na konci toho konfliktu vyhlásil, že iránský jaderný program je zcela zničen, zařízení jsou destruována a tím pádem už neexistuje. Ukázalo se velice rychle, že Iránci své kapacity si dokázali buď to podržet, nebo velice rychle obnovit, a tím pádem mohou dál hrát tu diplomatickou hru s kartou nazvanou iránský jaderný program. A ukazuje se, že jsou toho schopni i nyní, a velice pravděpodobně Spojené státy mají ty informace o tom, jak moc byl zničen nebo nebyl zničen iránský jaderný program, a jak moc úspěšné byly ty zásahy. A vypadá to, že příliš úspěšné nebyly. Přece jenom kdyby byly, tak by také to vyjednávání a ta diplomacie v tuhletu chvíli vypadala trošku jiným způsobem.
9: Dalším z cílů Spojených států, i když ten nebyl řečený úplně napřímo, byla změna režimu v Iránu. Tak 4. července se má konat pohřeb Alího Chameneího, který byl při těch amerických útocích zabit. Je jasné, kdo po něm převzal moc v zemi, kdo za Irán jedná a bude například podepisovat tu mírovou dohodu, jestli se tedy Spojeným státům podařilo tím režimem nějak otřást?
10: Spojeným státům se trošku zatřást podařilo iránským režimem, ale ten systém ukázal, že je hodně, hodně odolný vůči tady tomu vnějšímu tlaku. Navzdory tomu, že on vždycky byl značně centralizovaný, tak se ukázalo, že není příliš personifikovaný. To znamená, že ani vlastně fyzická likvidace zabití nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který bude mít tedy ten pohřeb, jak tady padlo, tak nespůsobil kolaps toho systému. Ten systém zafungoval v rámci svého ústavního pořádku, to znamená zasedlo shromáždění expertů, které zvolilo nového vůdce, a tím má být vlastně Močtaba Chameneí, syn toho bývalého nejvyššího duchovního vůdce, a celá ta kárka, lidově řečeno, jede dál. Na druhou stranu je nutné dodat, že Močtaba Chameneí se od té doby neobjevil na veřejnosti ani v televizní vysílání, ani jakoliv jinak, což rozvěřuje spekulace o tom, zda je skutečně živý nebo je mrtvý, zda není nějakém komatu, zda není znetvořený nebo zraněný nebo cokoliv dalšího. To opravdu nevíme, to není prokazatelné, ale formálně je opravdu vůdcem Iránu, vydává rozkazy a stanovuje limity vyjednavačům iránské diplomacie pro to vyjednávání dohody se Spojenými státy. To znamená, nějak ten aparát funguje dál, ale samozřejmě nutno také dodat, že ten systém se hodně transformoval řekněme, v systém podřízený bezpečnostním složkám, což je logické, ta země se nachází ve stavu války. Otázkou je, co se stane, až bude dohoda podepsána, válka fakticky tedy skončí. Zda ten bezpečnostní aparát, který v tuhletu chvíli opravdu drží velkou část moci v zemi, se této moci bude chtít vzdát, nebo dojde k tomu, že Irán se postupně bude transformovat v jakési zřízení na úrovni vlády vojenské diktatury nebo něčeho podobného. I tohle je vlastně varianta, ale v tuhle tu chvíli je to hodně spekulativní. Irán funguje jako černá skřínka, do které vlastně v tuhle chvíli příliš nevidíme. My vidíme nebo vidíme, sledujeme ty vstupy do této černé skřínky, sledujeme ty výstupy, ale co se procesně děje vlastně uvnitř, tohle nám je utajeno.
9: To skoro vypadá jako 3-0 pro Irán, nebo podařilo se dát Spojeným státům taky nějaký gól?
10: No, ono to opravdu je 3-0 pro Irán. Spojeným státům se vlastně příliš gólu nepodařilo. Pokud opravdu identifikujeme ty hlavní strategické cíle jako změna režimu v Iránu nebo otřesením jeho pozice, co by regionální mocnosti, by mohl být další cíl, a ani tohle se nepovedlo, vlastně spíše naopak, vzhledem k tomu, že Irán kontroluje Hormuzskou úžinu a má vyděračský potenciál vůči zbytku světa, nepodařilo se vlastně ani demokratizovat tu společnost, o nějakých občanských nebo lidských právech nemluví. Protože i tady tyhle ty argumenty zpočátku padaly, které vlastně ostatně Donald Trump již včera veřejně popřel, že mu vlastně nikdy o demokratizaci nebo o svobodu Iránců nešlo, přestože předtím deklaroval opak. Ono se toho vlastně příliš mnoho nestalo. V tuhle tu chvíli ta dohoda, kterou Donald Trump vyhlašuje jako velké vítězství, které si nadělal ke svým 80. narozeninám, vypadá jako návrat do stavu před válkou, plus velký bonus v podobě vyplácení těch válečných reparací, které budou mít velice pravděpodobně podobu rozmražení těch zmražených iránských aktiv v zahraničí a postupné uvolňování ekonomických sankcí právě výměnou za svobodný průplav Hormuzskou úžinou a výměnou za nějakou tu jadernou dohodu. To znamená, že Irán bude transparentní a bude mít stanovené nějaké limity pro obohacování uranu, a bude umožňovat přístup inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii na své území a tak dále.
7: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
9: Myslím bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus. Vy sám jste už dodal, že je to ještě další rozměr té dohody, všechno může být totiž jinak. Irán tvrdí, že podle té dohody mají skončit všechny boje, včetně útoků mezi Izraelem a libanonským hnutím Hezbollah. Jenže izraelský ministr národní bezpečnosti Ben Gvir včera řekl, že Izrael tou dohodou mezi USA a Iránem není nijak vázaný, podle něj negaranduje bezpečnost Izraele a v podstatě dodal, že Spojené státy nemají co podepisovat nějaké dohody o příměří, které se týkají Izraele. No a premiér Netanyahu konstatoval, že boj ještě neskončil. Tak co se děje na té trase mezi velkými spojenci Izraelem a USA? Teď to vypadá, jako by se Izrael snažil tu dohodu v podstatě znemožnit.
10: Tohle je naprosto klíčový bod a pokud vezmeme to, že Spojené státy a Irán opravdu našli nějakou linii toho konsenzu a slevili ze svých požadavků tak, aby byly akceptovatelné pro toho druhého, tak je tady právě ten třetí vrchol toho trojúhelníku a tím je stát Izrael, který vlastně v tom konfliktu od začátku byl angažován a vlastně tu první 12-denní válku z června minulého roku fakticky rozpoutal přímo on, než se do ní téměř nuceně Američané dostali také. A není žádným tajemstvím, že posledních 30 let Izrael dělá všechno proto, aby žádná americko-iránská nebo jakákoliv jaderná dohoda nebyla. Ostatně, když byla skutečně v roce 2015 podepsána, a Izrael byl silným kritikem podpisu této dohody a vlastně intenzivně loboval za její vypovězení ze strany Spojených států, což se také ostatně v roce 2018 stalo v momentě, kdy byl Donald Trump poprvé zvolen americkým prezidentem. Takže pod, řekněme, silným také izraelským tlakem došlo k vypovězení té funkční dohody mezi USA, Iránem a dalšími světovými mocnostmi. A lze tedy očekávat, že Izrael se bude snažit tuto dohodu torpédovat i nadále, protože izraelskou optikou tahle ta dohoda znamená fakticky izraelskou prohru v tomhletom všem. Otázkou je, zda na to bude mít opravdu politickou nebo jakoukoliv jinou sílu. Pro Izrael není fakticky vojenský problém nadále pokračovat v těch vojenských operacích na jihu Libanonu, bombardovat Bejrut nebo cokoliv dalšího. Tady tohle to samozřejmě dělat může a tím fakticky celou dohodu torpédovat, protože iránská pozice od samého začátku byla taková, že se jedná o celoregionální válku, a nějaká ta mírová dohoda bude muset řešit konflikt v celém regionu. Důležité ale je, že tady je prostě to americko-izraelské spojenectví a také vlastně americká silná páka na Izrael, vzhledem k tomu, že Spojené státy výrazně finančně subvencují tento stát, vzhledem k tomu, že do Izraele posílají velice významnou vojenskou pomoc. Ostatně dobře se to ukázalo právě během tady téhleté války s Iránem, kdy velká část těch systémů protivzdušné obrany byla vlastně amerických, která bránila stát Izrael. Izrael vystřelil výrazně méně svých vlastních raket na obranu proti raketám a dronům iránských, mnohem více vlastně využíval ty americké systémy. Takže Američané tady mají určitou páku a dovedu si představit, že si nakonec Donald Trump vynutí na Benjaminu Netanyahuovi akceptaci nějakého toho příměří nebo mírového stavu. To ale neznamená, že se Izrael nutně a okamžitě stáhne z jižního Libanonu, to se velice pravděpodobně nestane. Tady tenhle ten proces, pokud vůbec ke stahování dojde, bude trvat minimálně několik měsíců.
9: No jak se v tuhle chvíli daří Izraeli eliminovat Hezbollah v Libanonu? Oni tedy, jak jste říkal, zatím obsahují jih, podnikají útoky na jižní Bejrút, kde Hezbollah působí, ale pak je tu ještě údolí Bika na východě a to je baštou Hezbollahu, navíc velmi špatně přístupné. Tam vždycky byl Hezbollah ten, kdo tam vládnul.
10: Ono, poslední dva roky to vypadalo, že Hezbollah je téměř na kolenou. Přece jenom ta předchozí konfrontace s Izraelem, likvidace top managementu té organizace a vlastně i také velké části řídící struktury tady téhleté organizace, lomeno politické strany, lomeno sociálního hnutí, lomeno teroristické organizace, byla skutečně poničena například i tím pagerovým slavným útokem, kdy došlo vlastně k výbuchu těch pagerů u 5000, ať už příslušníků Hezbollahu nebo jejich rodinných příslušníků a dalších v okolí. Tady tohle to opravdu vypadalo, že Hezbollah je zdecimován, ne zničen, ale výrazně oslaben. V tuhletu chvíli ale vlastně ty vojenské operace Izraele proti nejsou zbalahu.

0: řádech milionů dolarů a decimuje vlastně izraelskou pěchotu a opravdu jako nechává Izrael hodně, hodně krváce. Takže ten konflikt není tak jednoduchý, jak se mohlo ještě před pár měsíci zdát, že by mohl být, a to se ještě nebavíme o nějaké jako hlubší případné vojenské izraelské invazi dále do Libanonu. Přece jenom kontrolovat Libanon na jih od řeky Litány je něco jiného, než případně vojensky intervenovat do toho údolí Bika, které se tady vzpomenula, které je naprosto klíčové právě jako opěrný bod pro Hizbalah. Takže on ten konflikt se někam sice posouvá, ale není to úplně průchod nožem máslem.
1: A ještě musí Izrael počítat s tím, že na jihu má pásmo Gazy, tam sice platí od loňského října příměří, to je ale střídavě porušované. Tak co se vlastně v tuhle chvíli děje v Gaze?
0: No, pásmo Gazy je další zajímavý příběh tohohle všeho. Já jsem tady vlastně zmiňoval, že ta iránská pozice v rámci vyjednávání je taková, že Irán tvrdí, že mír má být celoregionální. Ale on to vlastně stahuje primárně v určité válce v Libanonu. Na pásmo Gazy se nějak zapomnělo. Tady od října minulého roku platí jakési příměří, které je ale intenzivně porušováno. Od té doby za těch několik měsíců, ještě to není ani rok, tak zemřelo na 700 Palestinců, 4 Izraelci. Izraelská armáda pořád okupuje přes 2/3 toho území pásma Gazy, vytváří zde velké množství vojenských stanovišť, naopak ještě rozšiřuje vlastně tady tohleto území. Humanitární katastrofa v pásmu Gazy nadále vlastně trvá, ale pásmo Gazy není předmětem tady tohoto vyjednávání a Iránci je ani neakcentují. To znamená, oni, když podmiňují podepsání dohody s Amerikou tím, že Izrael přestane dělat své bojové operace v Libanonu, tak na pásmo Gazy se jaksi zapomnělo. A je to samozřejmě velká škoda, velké neštěstí pro ty obyčejné Palestince, kteří tam jsou. Ale tenhle konflikt je vlastně upozaděn, nechci říct, že je úplně zamrznutý, protože ta míra toho násilí je tam stále velká a má pořád velký potenciál na reeskalaci, ale hlavně se ten problém vlastně stále neřeší. To znamená, to řešení se posouvá nějak dozadu, ale ten katastrofální stav tam nadále trvá a v podstatě se prohlubuje. Nedostatek potravin, eufemisticky bych řekl, že tam je silný potravinový diskomfort pro místní obyvatelstvo, ale nedostatek základní zdravotní péče, jakýkoliv služeb té státní entity, která v podstatě neexistuje, to je ohromný problém, který se vlastně neřeší a posouvá se někam do budoucna.
2: Jak to vidí?
1: No a ta současná situace na Blízkém východě v podstatě ovlivňuje i rusko-ukrajinskou válku, protože kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu Donald Trump dočasně umožnil nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. A ta výjimka trvá už 3 měsíce, mimochodem tuším, že má vypršet někdy koncem týdne. Tak jak velké finance takhle může Rusko získat?
0: Poměrně značné. A já když jsem tady vlastně zmiňoval, že na válku v pásmu Gazy se poněkud zapomnělo, tak ono se tak trošku zapomnělo i na tu válku na Ukrajině, která samozřejmě pořád zuří, pořád je velice intenzivní, ale ta světová pozornost se vlastně přesunula spíše do Perského zálivu. A to je právě to, že došlo k, řekněme, omezení těch sankcí vůči Rusku a exportu jeho petrochemických surovin je přesně dokladem toho, že válka na Ukrajině už teď světovou veřejnost úplně přesně nezajímá, protože ta bolístka je v Perském zálivu. Ono se to zase vrátí v momentě, kdy dojde k ukončení toho konfliktu, k podpisu té americko-iránské dohody, ať už bude jakákoliv, ale otázkou je, zda opravdu zase Rusům někdo vezme to odstranění těch sankcí, to znamená, dojde ke jejich reimplementaci a ruská ropa se zase přestane vyvážet, respektive bude se vyvážet za úplně jinou cenu než nyní. Určitě existují nějaké odhady toho, nakolik si tímto Rusové přišli. Důležité ale je, že vůbec jsou schopni vyvážet a jsou schopni vyvážet za násobně vyšší cenu té komodity, než tomu bylo před pár měsíci. Jestli někomu vlastně hraje do karet tady tahle ta válka, tak je to právě Rusko, protože jednak se zapomnělo na jeho účast v tom konfliktu na Ukrajině a jednak došlo tedy k uvolnění těch sankcí a Rusové teďkon prostě vyváží ropu a zemní plyn za mnohem větší peníze, protože ten trh s těmi energetickými surovinami je prostě globální. A přestože my tady v Evropě nedovážíme ve velké míře, až na výjimky některých států, ty petrochemické produkty z Ruska, tak je dováží jihovýchodní Asie a ta cena je ale, nebo ta cenotvorba je globální. To znamená, pokud je žízeň po ropě v Číně, ve Vietnamu, v Indii nebo v Pákistánu, Iránu, tak to ovlivní ceny i u nás na čerpacích stanicích a profitují z toho vlastně Rusové.
1: Irán byl také jakýmsi spojencem Ruska v této válce. Mluvilo se o tom, že se dováží drony z Iránu nebo součástky pro ně. Tak byla tou válkou Iránu a Spojených států oslabena tahle spolupráce?
0: Do určité míry ano, a ono přece jenom rusko-iránská spolupráce by asi vydala tady na samostatný rozhovor, je to komplexní záležitost. Ty dva státy, já bych je úplně nenazval spojenecké, jako spíše partnerské. Oni si občas vypomůžou, občas jim vyhovuje tady tohleto spojenectví nebo partnerství, občas ale jejich zájmy jsou protichůdné. Co se týče té rusko-iránské pozice nyní, po té válce se Spojenými státy, tak já bych řekl, že ta ruská pozice je oslabena. A to z toho důvodu, že Irán vlastně očekával od svého partnera mnohem více, mnohem větší angažmá ve svůj vlastní prospěch. A ona asi nějaká malá spolupráce mezi Rusy a Iránci počas toho konfliktu probíhala. A hodně se spekuluje o třeba sdílení zpravodajských informací a dalších záležitostech. Dovedu si představit, že ano. Ale to ruské politické, diplomatické a jiné angažmá ve prospěch Iránu tady vlastně bylo nějaké. Mnohem silnější to angažmá bylo ze strany jiné globální mocnosti, a to je Čína. A to je také důvod, proč v posledních několika týdnech můžeme zaznamenat poměrně silné zbližování mezi Iránem a Čínou, která zase velice pravděpodobně v té geopolitické hře, v momentě, kdy Spojené státy začnou mocensky ustupovat z oblasti Blízkého středního východu nebo Perského zálivu, což se fakticky děje a tahle ta dohoda ten ústup potvrdí, vytváří okno příležitosti pro vstup Číny. Číny, která dováží z oblasti ohromné množství petrochemického produktu, která zde má eminentní zájem a která dokáže vybalancovávat tu ztrátu té americké hegemonie.
1: A to je téma, které můžeme probrat třeba příště s bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity v Brně Josefem Krausem. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
0: Děkuji moc za pozvání. Pěkný den všem.
2: Pěkné odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Irán nebude mít jadernou zbraň. Donald Trump to řekl na summitu zemí G7 ve Francii s tím, že jen na tom mu opravdu záleží. Trump taky kritizoval nedávné izraelské útoky na libanonský Bejrút. Podle něj postup Izraele v regionu vrhá špatné světlo na celou mírovou dohodu a premiér Benjamin Netanyahu by měl jednat odpovědněji. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu, řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. V centru postupmi u Berlína popolední technici zneškodnili čtvrttunovou americkou pumu z druhé světové války. Více než 6,5 tisíce lidí se tak může vracet do evakuační zóny, ve které bylo i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm. Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server i rozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. A u Dolního Dvořiště v jižních Čechách dopoledne uvízl autobus pod železničním přejezdem. Při nehodě přišel o část střechy. Cestovalo v něm 24 lidí, hlavně cizinců. 4 z nich se lehce zranili, záchranáři je ošetřili na místě. Podle policie řidič zřejmě nerespektoval dopravní značení. Na silnicích ještě zůstáváme. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 72. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona začíná na 68. kilometru a je na více než 15 minut. Na D1 dál směrem do Brna ještě opatrně na 73. a půltém kilometru. U středových svodidel tam stojí dvě auta a náhle se vybočuje. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Bezděčín na 35. kilometru řeší nehodu. Brzdí se na 36. kilometru, udržujte uličku v koloně a počítejte se zpožděním 10 minut. Šťastnou cestu. Během odpoledne se od západu postupně rozšíří místy občasný déšť nebo přehánky, na Moravu dorazí až k večeru, na západě Čech hrozí výjimečně i bouřky a bude maximálně 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. A po zprávách už má slovo Lucie Vopálenská, je to Věda Plus.
4: Hezký den. Ano, jako obvykle touto dobou i dnes vám nabízíme magazín ze světa vědy, výzkumu, nových technologií či inovací, tedy Vědu Plus. Navštívíme místo, kde se předpovídají mutace virů, sestavuje encyklopedie lidských genů či hledají tajemství rakoviny. Výzkumné centrum BioCEF ve středočeském Vestci slaví 10. výročí. Představíme vám vizionáře, pod jehož vedením se lesy mění v pestré ekosystémy, které zadržují vodu a přežijí kůrovce. Obezita výrazně zvyšuje riziko rakoviny dělohy, přitom se s ní potýká až polovina českých žen, upozorňuje na to nezisková organizace Onkounie. A satelitní navigace závisí na poměrně zranitelném radiovém spojení. Jak se brání jeho rušení v Pobaltí? I o tom budeme mluvit. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
3: Věda Plus.
4: Přesně 10 let už funguje biomedicínské centrum BioCEF ve Vestci u Prahy. Za tu dobu tu odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy pokročili ve zkoumání genů, nemocí i nových technologií. Dnes tu pracuje přes 600 vědců a techniků z Česka i ze zahraničí.
5: Teďka vkládají vlastně gen, elektrickým pulzem dopravíme DNA do té kvasinky.
0: Kdybyste ji tam vtlačili?
5: Abych řekl, až vstřelili.
0: Takové slaboučké
5: cvaknutí. 5 kV trvá pouze 5 mikrosekund. Takže je to velmi intenzivní, velmi krátký puls.
6: Jiří Zahradník z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem v centru BioCEF umí předpovídat mutace virů. Dědičnou informaci viru výzkumníci přenesou do neškodné kvasinky, aby nikomu neublížila. A pak ji nechají zrychleně mutovat.
5: My k tomu donutíme, aby tam vnášela vlastně víc chyb, než je pro ní přirozené.
6: Dá se tak předběhnout vývoj skutečných virů. Nedávno tak vědci například zjistili, že dříve obávaný virus SARS už nebude schopný způsobit pandemii. Výzkumná metoda se mimořádně osvědčila v době, kdy přibývalo variant COVID-19.
5: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací, které se nacházejí v té variantě Omikron, ještě dávno předtím, než vznikla.
6: Další výzkumníci v BioCEFu sestavují encyklopedii všech lidských genů nebo zkoumají genové pozadí nemocí. Pomáhají jim v tom i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
7: Scházíme do -2. patra. Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
6: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v BioCEFu.
7: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 tisíc.
6: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi. Dokonce i takzvané myší avatary vybraných lidských nemocí.
8: Když se snažíme vytvořit model nějaké lidské choroby, tak se snažíme dát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co bylo nalezeno u toho pacienta. Tohle už nemusí být tak jednoduché.
6: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v BioCEFu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
9: Tady ty asi dva přístroje, tady měříme dýchání mitochondrií. Tam jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
6: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
9: Tady to, co vede dovnitř, ty modrý a ty dráty, černý, co se vedou, to jsou sondy. My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost nebo změněnou funkčnost mitochondrií.
6: Vědci v Biocevu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
9: Tam jsou nějaké motorické proteiny. Tam ten motorek tu mitochondrii veze z té buňky zdrojové do nádorové. Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrii. Z B do A jede vláček, který veze nekvalitní mitochondrii, která se v té zdrojové buňce zlikviduje.
6: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
9: My chceme u nádoru potlačit přenos směr k nádorové buňce a naopak u nenádoru tkání mimo kontext patologií chceme to podpořit.
6: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze. Martin Srb, Český rozhlas.
4: V centru Biocev působí společně odborníci z 6 ústavů Akademie věd a 2 fakult Univerzity Karlovy. Za 10 let vydali přes 1000 článků v prestižních vědeckých časopisech. A my jsme teď ve spojení s ředitelem centra a zároveň výzkumníkem z první lékařské fakulty Pavlem Martáskem. Dobré odpoledne přeji.
10: Dobré odpoledne.
4: Tak pane Martásku, jednak gratulujeme k výročí, ale navážu hned otázkou na váš ústav. Vědeckých center je v naší zemi víc. Čím je podle vás osobně výjimečný právě Biocev?
10: Biocev je výjimečný, který nám přišel pod jednu střechu a to byl i původní záměr, když jsme navrhovali tento projekt, aby se zde sešli odborníci řady oborů a dovedli spolu neformálně a i formálně komunikovat. Takže máme zde lékaře, chemiky, biology, farmakologii a v podstatě se podařil ten náš sen, se kterým jsme šli před zhruba 12-14 lety a před 10 lety Biocev byl uveden do provozu. Takže ta přidaná hodnota, to, na co jsme zvědí, je právě to, že pod jednou se sešlo takové množství odborníků, kteří spolu komunikují.
4: Já vám rozumím, ale nemusí rozumět všichni naši posluchači, kterým se tímto omlouvám za zhoršené technické spojení. Pokud můžete, pane Martásku, nějak jinak naklonit mobilní telefon nebo poodejít, zkuste to. Budeme pokračovat, snad to bude ve zvuku lepší. Vy jste naznačil tu šíři. Biologie člověka, medicína, biotechnologie. Ono to zní opravdu velmi široce. Můžete přeci jen pro nás lajky zmínit, na co se Biocev zaměřuje ve výzkumu především?
10: Tak je to poměrně široký okruh problémů, protože máme zde 54 samostatných výzkumných skupin, ale jak už jste slyšeli a já jsem, nebo jak už jste vysílali a část toho jsem slyšel, tak problém rakoviny se dá řešit z mnoha úhlů. Problém bakterií, virů, zase se dá řešit ze spousta různých úhlů. Design nových léků se dá zase řešit z mnoha různých úhlů a o to se tady pokoušíme.
4: No a můžete třeba zmínit některé objevy či vynálezy z Biocevu, které bychom už teď eventuálně mohli potkat v každodenním životě?
10: Tak Biocev byl koncipován jako centrum základního výzkumu. Takže tady se předpokládá, že ty projekty, které se podaří vyřešit v základním výzkumu, přejdou pak do výzkumu aplikovaného. O to se snažíme, ale teď už byste mohli potkat jeden takový vedlejší produkt, a to jsou třeba hasební deky. Máme zde skupinu, která se věnuje nanotechnologiím, protože nanoformulace léků hrají velmi důležitou roli v biologické dostupnosti, to znamená, jak ten lék bude účinkovat a jakým způsobem se bude v organismu udržovat, tak to se dá velice dobře těmito formulacemi udělat, doplnit. A jako vedlejší produkt vznikl takový nanotechnologický projekt, kdy určitá nanovlákna, nanovrstva se dala do hasební deky a v podstatě můžete ze spodu působit 10 minut teplotou 700 stupňů a nahoře můžete 10 minut držet ruku ta nanovrstva vstřebá to obrovské teplo. A tady si myslím, že je velký potenciál a už je o to zájem z řady firem.
4: Já bych se ještě vrátila k biologickému výzkumu. S ním jsou totiž někdy spojené různé obavy. Teď třeba aktuálně prezentované před pár dny americkou koordinátorkou tajných služeb Tulsi Gabbardovou. A u covidu, jak víme, se dodnes spekuluje, jestli tam nehrála roli laboratorní nedbalost, únik z wuhanské laboratoře. Proto se chci zeptat, jak je zabezpečený BioCEF, jestliže pracujete třeba i s viry a nějakými dalšími patogeny?
10: BioCEF má dvě vysoce chráněné laboratoře, takzvaná Biological Safety číslo 3. A tyto laboratoře v minulém roce byly uvedeny jak do výzkumu nezvířecího, tak do výzkumu zvířecího. Takže máme dvě nesmírně dobře zabezpečené laboratoře BSL-3, které mají samostatné odvětrávání, řadu filtrů, všecko, čili ta bezpečnost podle mě je na obrovské úrovni, vysoké úrovni. A tam právě už je možné pracovat s ebolou, pracovat s hepatitidou B, s virem Nilské horečky a dalšími viry. Takže z mého hlediska si myslím, že obava z tohoto úniku je zbytečná.
4: No a jaké máte plány, co by šéf BioCEFu do budoucna? Budete rozšiřovat výzkum, budovat nové laboratoře a podobně, nebo ani ne?
10: Tak my jsme do jisté míry vázáni prostorem, máme 25 000 čtverečních metrů prostoru, takže budeme více propojovat ty jednotlivé laboratoře, říkal jsem, že je jich tady 54, budeme je formovat do takových vzájemně více propojených celků. Podařilo se nám, nebo daří se nám velice dobře v mezinárodních spolupracích, čili myslím si, že BioCEF, nemusíme se o jeho budoucnost obávat.
4: Říká Pavel Martásek, ředitel vědeckého, akademického a univerzitního centra BioCEF ve středočeském Vestci. Děkujeme moc za váš čas a za rozhovor, ať se daří BioCEFu i vám. Naslyšenou.
10: Děkuju.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Vidí les jinak a inspiruje novou generaci lesníků k tomu, že jejich největším spojencem je sama příroda. To je Tomáš Vrška, vizionář odolného lesnictví, ředitel školního lesního podniku Masarykův les, Křtiny a finalista ceny Josefa Vavrouška za výjimečný počin. Pod jeho vedením se lesy mění v pestré ekosystémy, které zadržují vodu a přežijí kůrovce. Svoje vize testuje v terénu a ukazuje, že les může být zároveň ekonomicky výnosný a i ekologicky zdravý. No a právě Tomáš Vrška je teď naším hostem ve studiu v Brně. Zdravím vás po linkách. Dobrý den.
11: Dobrý den.
4: Pane Vrško, na jakém principu je teda postavený ten váš odolný les? Můžete to přiblížit?
11: No, odolný les je les, který z pohledu dnešních poznatků vědy je les diverzifikovaný a to má tři atributy. Je diverzifikovaný druhově, je diverzifikovaný prostorově ve smyslu sousední stromy mají zjednodušeně různé výšky, různé tloušťky a zároveň při pohledu, řeknu, z letadla, ten les má různé plošky, různě tvarované, různých růstových fází. Takže je to takové napodobování přírodních dějů, ale samozřejmě my ho pěstebně usměrňujeme, abychom na trh a pro společnost dokázali dodat to kvalitní dříví, ze kterého pak vznikají trvanlivé výrobky.
4: Říkáte, že ten les samozřejmě usměrňujete. Tak jak moc je dnes zapotřebí měnit přístupy péče v tradičních lesích?
11: No v tradičních lesích, a zase zjednodušujeme to, že jsme převážně pěstovali jednodruhové stejnorodé lesy, čili řeknu takové lepší kukuřičné pole, kde ty stromy jsou stejné, rostou zhruba stejně rychle, my v nich vytváříme jednu vrstvu, jednu etáž, pak je plošně sklidíme, že vznikne ta holina, anebo vznikne nějaký nárost plošný, to přirozené zmlazení té stejné dřeviny. Že? A od toho my se odkláníme, protože klimatická změna nám ukázala, že ten potenciál je vyčerpaný, že už to takhle dál nemá smysl a vlastně vytváříme ty, zjednodušeně říkám, pestré lesy. Ono je to i naše motto na Mendelově univerzitě. Vytváříme pestré lesy pro budoucí generace, které by měly, doufáme, lépe odolávat klimatické změně, ale zároveň by měli dál přinášet ten produkt, že? Protože dříví bude potřeba víc, pokud Evropa se pustí do toho velkého Green Dealu, který jaksi definuje to, že bychom měli přejít k cirkulární ekonomice, tak ta je založena na obnovitelných zdrojích a žádný jiný obnovitelný zdroj než dříví, jako lepší, neexistuje.
4: A jaké podmínky nebo jaké těžkosti přináší ta cesta k pestrému a tudíž i stabilnímu lesu? Co je na ní nejpodstatnější?
11: No úplně nejtěžší je, a to říkám vážně a žádnému z kolegů, z kolegyní bych se nikdy nějak jako nesmál. Nejtěžší je si to změnit v hlavě. Když si to změníte v hlavě, tak začnete měnit i tu realitu. A ona samozřejmě něco stojí. Když máte smrkovou monokulturu a chcete místo toho mít pestrý les z 8 dřevin, tak je tam musíte nějak dostat, protože když tam v okolí nikde nejsou, tak je tam musíte vysadit. Musíte jít s kombinací různých proslojování, podsadeb, nějakých menších otevřených prvků, kam dáte na světlo náročné dřeviny. Jo, je to jako dlouhý proces. Ono to prostě nejde za 10 let. Tohle je proces na 50 let, ta přeměna.
4: No a když jste zmínil smrkovou monokulturu, povězte, jaké poučení vůbec dala českým lesníkům za ty poslední dekády?
11: No, ještě bych ale zdůraznil, abychom to nepaušalizovali, že smrk v 1100 metrech nám prosperuje, roste, funguje. My se samozřejmě bavíme o smrku, který je, řekněme, pod 600 metrů nad mořem, kde zkrátka vlivem jeho opakovaného pěstování po dobu 200 až 300 let došlo k významnému ochuzení a okyselení půd, takže on tam roste dneska do jisté míry živinové poušti. Zároveň do toho jsme dřív používali jiné postupy výchovy, těch probírek, jak říkáme, který už dneska se nepoužívají, jenže vy, když jste udělali před 50 lety probírku, ten otisk je tam pořád. Jo? A do toho nám přichází ty klimatické výkyvy, takže když v letě měsíc neprší, 90% kořenů smrkuje do 30 cm, tak on v ty proschlý půdě, kde je minimum živin, zkrátka odumírá. Čili to je to poučení, no a my na to musíme samozřejmě zareagovat tvorbou úplně jiného toho diverzifikovaného lesa. Čili takový ten grál, který samozřejmě nikdy nedosáhneme, ale v lesnictví je důležitější cesta než ten cíl. Ten grál je vlastně mít les, kde, o kterém si můžeme říct, nemám stejného souseda.
4: No a co teď vedle sucha, o kterém na Plusu často mluvíme, jaké kalamity bývají vedle něj pro les nejkritičtější? Jsou to jevy jako orkány, povodně, ohně nebo biologické kalamity jako kůrovec nebo výskyt nějakých invazních rostlin?
11: No je to obojí, že? Protože to, co jste říkala, vítr, smršť, to jsou vlastně projevy klimatické změny, kdy dochází k větším extrémům. Samozřejmě ty stejnorodé porosty jsou míň mechanicky odolné, takže víc trpí těmito důsledky. No a to, co jste říkala, třeba o kůrovci, kůrovec je až sekundární problém. Ten primární je, že díky stresu je ten strom tak oslabený, že tomu kůrovci se nedovede přirozeně bránit. Zdravý strom ve směsi se mu přirozeně ubrání. Čili je to důsledek toho, že my vlastně jsme si nechtěně, že naši předkové, kteří před stolety ty porosty zakládali, to nevěděli. My jsme si nechtěně vytvořili systém, který je jako oslabený. A teď přichází, řekněme, patogeny nebo události, které tu slabou imunitu prostě prověřují a ukazuje se, že ona není dostatečná, když bych to převedl do lékařské řeči.
4: Tak o odolnosti českých lesů jsme mluvili, a nejenom o ní, s Tomášem Vrškou, vizionářem odolného lesnictví a ředitelem školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Moc vám za to děkujeme. Hezký den.
11: Ani nashledanou.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus a konkrétně Vědu Plus. Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních více než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Lékaři upozorňují, že jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů je obezita. Tu je přitom možné velmi dobře ovlivnit životním stylem. No a více už teď poví naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Vítám tě ve studiu, dobrý den.
12: Krásný den.
4: Karolína, Pavlíno, jak velký vliv má tedy hmotnost ženy na riziko rakoviny dělohy?
12: Zásadní. Obezita totiž ovlivňuje hormonální prostředí v těle. Tuková tkáň není jen zásobárna energie, ale aktivně se podílí na tvorbě některých hormonů, hlavně estrogenu. U rakoviny dělohy hraje právě dlouhodobé působení estrogenu významnou roli. U žen s vyšším BMI se proto riziko zvyšuje. U těžké obezity může být podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky až několikanásobně vyšší.
13: Čím závažnější ta obezita je, tím vyšší to riziko pro vznik tohoto typu nádoru máme. Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, u karcinomu ledvin. Tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná. Silná znamená, že tedy relativní rizika jsou třeba 3-4-5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
12: Takhle vysoké riziko je podle Halašky u žen, které mají poměr výšky a váhy, tedy hodnotu toho takzvaného body mass indexu nad 50. Jen pro představu, za obezitu lékaři považují hodnotu nad 30. U ženy vysoké 170 cm obezita začíná na 90 kg, hodnotu 50 dosáhne se 143 kg.
4: No a jaké jsou vůbec varovné příznaky rakoviny dělohy a kdyby žena neměla odkládat návštěvu lékaře?
12: Nejčastějším varovným signálem je neobvyklé kvácení z pochvy, především po menopauze. To je příznak, který by žena neměla přehlížet ani odkládat. Rakovina dělohy má při včasném záchytu velmi dobrou prognózu, tedy pokud lékaři nemoc zachytí v včasném stádiu, přežití pacientek přesahuje 90%. Proto na ženy lékaři apelují, aby chodili na pravidelné gynekologické kontroly. A to hlavně ve vyšším věku, který patří mezi další rizikové faktory rakoviny dělohy.
4: Když žena slyší, že má zhubnout, tak to může znít jako docela taková jednoduchá nevyžádaná rada. Co ale podle odborníků opravdu pomáhá?
12: Důležité je nezačínat extrémními změnami, ale postupně upravovat životní styl. Klinická nutriční terapeutka Tereza Schýbalová upozorňuje hlavně na nedostatek nebo hlavně na dostatek vlákniny, tedy jíst více zeleniny, ovoce, luštěnin nebo celozrnných potravin.
14: Pokud se tady bavíme o obezitě jako takový, nestane se, že pacient, který je obézní, by měl dostatečný příjem vlákniny. Vždycky se tam dostáváme na úplně jako nejnižší možné hodnoty a to nejsou ani ty hodnoty, které by byly průměrné. Jo, to jsou opravdu jako podprůměrné. Takže jestliže něco zmínit, jestliže něco podpořit, tak je to ta vláknina.
12: Pomáhá samozřejmě taky pravidelný pohyb, přičemž nemusí jít hned o intenzivní sport. Pro řadu lidí může být prvním krokem například jen víc každodenní chůze.
4: Dá se říci, že změna životního stylu může rakovině dělohy až téměř úplně zabránit, anebo případně i její prognózu zlepšit?
12: Úplně zabránit se jí nedá, protože roli hrají i faktory, které ovlivnit nemůžeme, a to například už zmíněný věk nebo genetické dispozice. Ale ano, velká část toho rizika souvisí právě s ovlivnitelnými faktory, jako je obezita. Co se týče toho, že samotné zhubnutí po diagnoze automaticky zlepší prognózu, tam zatím jednoznačný důkaz nemáme. Co je ale podle lékařů neoddiskutovatelné, tak snížení hmotnosti může zlepšit celkový zdravotní stav pacientky, ale taky hlavně snížit riziko komplikací při operaci nebo ozařování a usnadnit následnou péči.
4: Ale... Uzavírá naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Děkujeme.
12: Krásný den, naslyšenou.
4: Stále posloucháte Vědu Plus. Signál satelitní navigace v Pobaltí není spolehlivý, hlásí tamní experti. Stále častěji hlásí výpadky spojení a rušení ve vzduchu, na moři i na zemi. O aktuální situaci informoval na pražském setkání ke kyberbezpečnosti odborník z litevského telekomunikačního úřadu Darius Kuliešius.
15: Rusko vybudovalo infrastrukturu nepřátelských rušiček v Kaliningradské oblasti. Ta je vklíněná mezi Litvu a Polsko. Dosud jsme identifikovali asi 35 zdrojů rušení. Jsou to antény na různých budovách, vojenských i civilních.
16: Jak zranitelný je ten satelitní přenos?
15: Mluvíme o určitých radiových pásmech vyhrazených pro navigaci. Galileo, GPS, GLONASS nebo Baidu používají různá pásma a ruské ozbrojené síly cílí na všechno. Navíc vysílají falešné signály nejoblíbenější služby GPS. Ta se během desítek let stala levnou součástí nejrůznějších technologií a najednou jsme zjistili, že může být poměrně jednoduše rušená pozemním signálem.
16: Co se proti tomu dá dělat?
15: Řešíme tuto problematiku cestou Evropské unie a mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní telekomunikace telekomunikační unie nebo Organizace pro civilní letectví. Existují právní dohody, které Rusko také podepsalo. Zajišťují volný přístup k frekvenčním spektrum a ochranu životně důležitých služeb. To, co se vysílá z Ruska, není legální. Rusko to uznává, ale jednoduše s tím nic nedělá.
16: Stalo se kvůli rušení signálu něco vážného, třeba ohrožení letadla nebo lodi?
15: Děláme hodně proto, abychom na to upozornili, aby na to lidé byli připraveni. Například pro letectví je to velké finanční břemeno. Je potřeba vyškolit piloty a posádky. Potřebujeme záložní systémy navigace. Každý let musíme informovat. Stojí to hodně peněz a proto jako Evropská unie potřebujeme mít záložní navigační systém a inteligentní přijímače, které by rozpoznaly rušený nebo falšovaný signál. Je to dlouhodobý cíl, který by EU měla koordinovat a určit standardy odolnosti.
16: Jak těžké je najít, odkud rušení pochází?
15: Vyvinuli jsme infrastrukturu na detekci a monitorování interferencí. Je kompatibilní s našimi sousedy i Estonskem. Díky tomu si můžeme udělat mnohem širší obrázek o tom, kam rušení zasahuje. Nejen v jedné zemi, ale v celém regionu. Investovali jsme do technologií, abychom dostávali upozornění v reálném čase. Díky tomu můžeme zareagovat na každý nový zdroj rušení a každé další zasažené území.
16: Poskytne vám tahle technologie také důkazy, abyste na mezinárodní úrovni doložili, že tady a tady na ruském území jsou rušičky?
15: Důkazy jsou ze všeho nejdůležitější. Bez nich bychom nemohli otázku otevřít u Telekomunikační unie a dalších organizací. Shromažďujeme důkazy společně se sousedními zeměmi. V červnu 2025 proto Mezinárodní telekomunikační unie vyzvala Rusko, ať rušení zastaví. Podobně v srpnu i Mezinárodní organizace pro civilní letectví na základě našich důkazů prohlásila, že jde o záměrné a nezákonné rušení a vyzvala Rusko, ať to zastaví.
16: Říkáte ale, že rušení nepřestalo. Co se proti tomu dá dělat, možná technicky?
15: Oba aspekty jsou důležité, technický i právní. Z technického pohledu hlavně včasné varování a investice do záložních navigací. Ze strany právní a politické jsme jako státy oslovili Evropskou komisi. Ta se postavila do čela aktivit. Na úrovni Evropské unie máme diplomatickou moc, abychom našli co možná nejúčinnější opatření proti Rusku.
16: Uzavírá Darius Kuliešius z Litevského telekomunikačního úřadu. Martin Srb, Český rozhlas.
4: No a tématem rušení satelitní navigace v Pobaltí Ruskem končí i dnešní úterní vydání Vědy Plus. Za všechny, kdo se na něm podíleli, děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
4: Je úterý 16. června, začíná Odpolední Plus, přejeme příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plus.
4: A o čem bude řeč? Jaká témata dominují setkání zástupců největších světových ekonomik na summitu ve Francii? V jakých destinacích Česko posiluje před letní sezónou konzulární služby? A jak chce nová maďarská politická garnitura zabránit případnému návratu Viktora Orbána do premiérské funkce? O tom všem bude řeč, ale nejprve jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Dobré odpoledne. Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Europoslanci schválili taky mechanismus, který zaručuje cla zvýšit v případě zaplavení evropského trhu americkým zbožím. Evropa tak bude moct rychle reagovat v případě, že by Spojené státy neplnily svou část dohody. Zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání.
17: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby vysílání nebylo vyosené.
2: Vláda včera schválila převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Česká televize by touto změnou měla příští rok přijít oproti letošku asi o 1 miliardu korun. Český rozhlas by si měl pohoršit zhruba o 400 milionů. Obě média zrušení poplatků dlouhodobě odmítají.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil na summit G7 ve francouzském Evianu. S lídry 7 největších ekonomik jednal o válce s Ruskem a podmínkách k ukončení konfliktu. Podle agentury Reuters Evropané tlačí na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přehodnotil svůj postoj vůči Moskvě. Detaily ze summitu G7 přidá v odpoledním Plusu hned po zprávách přímo z Francie náš tamní zpravodaj. Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje více dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
18: Já říkám, že dobrý asistent je zaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
2: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Problémy můžou mít podle úřadu některé regiony s nedostatkem pedagogů, ale i Praha, kde je kvůli nízkému platu obtížné někoho nalákat. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
19: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
2: Macinka taky apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost. Zároveň doporučil, aby si předem uložili číslo na non-stop linku ministerstva zahraničí 222 420 222, kam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do krizové situace. Městský soud v Brně uložil podmínku vojákovi, který zaútočil nožem na generála Romana Hyťhu. Stalo se to loni v září v jednom z brněnských klubů. Voják byl opilý a nožem poranil generálovi dlaň. Dnes se u soudu přiznal, omluvil se a souhlasil s tříletým podmíněným trestem. Ten navrhl žalobce Arne Nekula.
20: Těžko popsat motiv nebo důvod, to jsme se tam nedozvěděli. Já bych to nazval asi nějakou opileckou pýchou. V podstatě jsem zcela spokojen za obžalobu, co hledu na to, že soud rozhodl zcela v intencích mého závěrečného návrhu. Tam byla situace zjednodušena prohlášením viny, takže byla vše otázka spíše uložení trestu a soud se ztotožnil mým závěrečným návrhem.
2: Kromě toho nesmí odsouzený voják 3 roky řídit, s médií mluvit nechtěl. Rozsudek je pravomocný. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice zpomalíte na 68. kilometru. Kolona pokračuje až na 73.5. kilometr. Tam je po nehodě uzavřený levý pruh. Je to na necelých 20 minut. Na D1 na příjezdech do Brna je silný provoz kamionů v obou směrech. Ve směru z Vyškova se brzdí u Holubic na 210. kilometru. Ve směru z Prahy před sjezdem na Výstaviště na kilometru 188. Na Pražském okruhu ve směru na letiště stojí kolona už od dálnice D1, za sjezdem na Jesenici vyšetřují nehodu. Na 82. kilometru se jede pouze jedním pruhem, je to na desítky minut. Vyplatí se jet raději po jižní spojce. Přejeme klidnou jízdu. V noci a zítra bude oblačno až zataženo, v noci místy s deštěm, nad ránem už jen s přeháňkami, přes den hrozí výjimečně i bouřky, ale současně bude místy přechodně i polojasno. Noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, zítra se mírně oteplí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
4: Pokračujeme téměř 7 minut po 14. hodině. Od mikrofonu provází a pěkný den přeje Lucie Vopálenská. Na summitu G7 ve francouzském Evianu je v plánu osobní schůzka prezidentů Spojených států a Ukrajiny. Donald Trump a Volodymyr Zelenský už mají za sebou jednání s dalšími lídry 7 největších ekonomik. Evropané podle agentury Reuters chtějí, aby Trump změnil postoj k Ukrajině a víc zatlačil na Rusko. No a přímo na summitu u Ženevského jezera máme našeho zpravodaje Martina Baluchu. Vítej ve vysílání.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
4: Martine, nehrozí opět podobně výbušné jednání mezi Zelenským a Trumpem, jako se odehrálo loni v Bílém domě?
1: Je pravda, že Donald Trump je nepředvídatelný, ale zatím tomu nic nenasvědčuje, a to i tím, že ta schůzka bude mít úplně jiné parametry než ta loňská v Bílém domě. Má to být osobní jednání, bez kamer, podobně jako ta, která tady už Zelenský měl třeba s Friedrichem Mercem, s německým kancléřem. Ta původně ta schůzka, ta bilaterální schůzka Zelenský Trump vůbec nebyla v plánu, nakonec se to změnilo a Trump už tady taky tak na summitu řekl, že by se Ukrajina a Rusko měly domluvit na klidu zbraní.
21: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Ztratilo obrovské množství lidí a stejně tak Ukrajina. Vyřešil jsem 8 válek. Myslel jsem, že tuhle bude nejjednodušší vyřešit. Mezi oběma lídry panuje velké nepřátelství.
1: Lídři G7 se podle francouzského diplomata shodli na tom, že dynamika na bojišti je teď ve prospěch Ukrajiny, shodli se taky na další podpoře Kyjevu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tady na summitu žádá o posílení hlavně protivzdušné obrany a taky žádá o větší tlak na Rusko. To je hlavně tedy zpráva směrem k Donaldu Trumpovi.
4: Martine, jak chtějí vůbec Evropané přimět Trumpa, aby změnil svůj postoj vůči Kyjevu a víc zatlačil na Kreml, na Moskvu?
1: Ono je vidět a i slyšet, že tady na něj v tomto smyslu působí několik západních lídrů, několik západních politiků, a to v čele s prezidentem Emmanuel Macronem, možná taková symbolika, které se všímají i francouzská média, televize LCI, televize BFM, a to v podobě rozdílných přijetí. Zatímco dneska jsme viděli francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jak vlastně od toho hotelu v Evianu přechází celý park, aby mohl přivítat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, vítal ho u vozu, ptal se ho, jak dlouho tady bude, jestli si už domluvil bilaterální schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, sliboval mu, že se může do toho taky zapojit, že pomůže dojednat tu schůzku. Tak včera jsme vlastně prezidenta Emmanuela Macrona neviděli, jak vítá, nepřivítal Donalda Trumpa na červeném koberci, byl to v uvozovkách jen francouzský šéf protokolu, a údajně to bylo kvůli tomu, že Macron se zdržel při schůzce zase s brazilským prezidentem Lulou. Takže taková symbolika, pokud jde o ty projevy možná nátlaku, nebo to, o čem jsme mluvili, že se mění ta dynamika na bojišti podle některých tedy západních lídrů, tak německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že se Ukrajina nachází v nové pozici síly, že Rusko nemůže zvítězit vojenskou cestou. Podobně i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uváděla, že Ukrajina se drží pozice na frontě, že je schopná zasahovat Rusko hluboko ve vnitrozemí a že taky vyrábí špičkovou techniku. Takže to jsou ty zprávy ze strany západních politiků a je vidět, že západní politici v tomto jsou sladění.
4: Martine, ještě opravdu jenom jednou větu a velmi stručně k jinému ohnisku válečného konfliktu. Posunula se situace v Evianu směrem tím, že by bylo teď jasné, jestli Irán a USA skutečně v pátek slavnostně podepíšou mírovou dohodu? Jednou větou.
1: Irán potvrdil, že vrchní vyjednavač by se tady skutečně měl přemístit do Ženevy a že by měli podepsat tu dohodu v pátek v Ženevě. Ještě možná doplním jenom už poslední větu. V Ženevě by měl pravděpodobně být i taky americký viceprezident J.D. Vance.
4: Z Evianu se do vysílání Odpoledního plusu přihlásil náš francouzský zpravodaj Martin Balucha. Martine, moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: A u otázky mezinárodní bezpečnosti zůstaneme i v dalších minutách. Ano, jedním z témat summitu G7 ve Francii je právě válka na Ukrajině. A já teď ve vysílání vítám Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
22: Dobrý den.
4: Jak Ukrajina a Ukrajinci vlastně reagují na to, že válka opět dostala prostor v mezinárodních jednáních, teď konkrétně mezi zeměmi G7?
0: Záleží na tom, koho těmi Ukrajince myslíte. Pokud myslíte ukrajinské nejvyšší vedení, tak ukrajinské nejvyšší vedení se samozřejmě této příležitosti chopilo, aby provedlo důležité rozhovory se svými západními partnery a aby dosáhlo těch cílů, které si vytyčilo, pokud je o pokračování a navýšení západní podpory Ukrajině, která se brání té ruské agresi.
4: Teď aktuální zprávy Fleše na agentuře ČTK říkají, že podle Volodymyra Zelenského se představitelé státu G7 shodli, že Rusko je na tom hůř a hůř a že musí jaksi tady být otevřené k nějaké dohodě. To byste potvrdil? S tím byste souhlasil?
0: To, že je na tom Rusko hůř a hůř, zejména pokud je o strategické postavení a postavení ve světě, to bych potvrdil s tímto tvrzením. Nějaký větší problém nemám a myslím si, že to tvrzení odráží realitu. Problém je ten, že si to musí nejenom Rusové uvědomit, ale musí být o tom i přesvědčení a z toho přesvědčení v ideálním případě pak vyplynou nějaké kroky, které Rusko přijme ve smyslu zahájení férových jednání o možnostech ukončení té probíhající ruské agrese a tak daleko určitě nejsme.
4: Daleko nejsme. Donald Trump ovšem tvrdí, že Zelenský i Putin jsou otevřeni krokům k vyřešení války. V blízké době se do Moskvy chystají dva američtí vyjednavači, Steve Witkoff a Jared Kushner. Mají poněkud spornou diplomatickou reputaci, když to řeknu kulantně. Jakou šanci dáváte jejich misi, jejímu případnému úspěchu?
0: Pokud tím úspěchem míníte pokrok ve snaze urovnání rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu, pak si myslím, že ty šance se limitně blíží nule, ale to samozřejmě nemění nic na tom, že Kushner s Witkoffem budou mít poměrně širokou agendu v Rusku, která se týká nabízejících se, alespoň tak to podává ruská strana, obchodních a investičních příležitostí, které by mohly v okolí Donalda Trumpa zainteresovat k tomu, aby vůči Rusku nesáhl k těm krokům, které by byly potřeba, aby tady mohlo dojít k tomu pokroku ve snaze ukončení ruské agrese a tím probíhajícího zbrojeného konfliktu Ruska s Ukrajinou.
4: Jinak stojí Ukrajinci teď momentálně za prezidentem Volodymyrem Zelenským, který právě dnes jedná ve francouzském Evianu s americkým prezidentem. Co by, řekněme, převažující očekávání ze strany ukrajinského vedení mohlo znamenat, co by mohlo představovat?
0: Tak ukrajinské vedení se snaží dosáhnout některých zcela konkrétních praktických v uvozovkách výsledků, které by mohly stvrdit ty vstávající trendy na bojišti a dále posílit ukrajinskou pozici jednak na bojišti a jednak pro případ hypotetických diplomatických rozhovorů s Ruskem. To se týká mobilizace další finanční pomoci, o kterou Ukrajina usiluje ve výši až 20 miliard dolarů a samozřejmě jsou projednávány některé konkrétní projekty ohledně třeba toho, že by Ukrajina v licenci mohla vyrábět některé typy zbraní, které potřebuje. To se týká zejména systému protiraketové obrany, kde má značné rezervy a co Rusům umožňuje, aby pokračovali v tom teroru civilního obyvatelstva a bombardování velkých měst.
4: Uzavírá Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme za informace a za váš čas. Hezký den.
0: Děkuji.
4: Stále posloucháte Odpolední plus, je úterý 16. června. V bojích se čím dál víc používají drony. Od začátku roku podle OSN zabili pouze v Súdánu přes 1000 civilistů. V Ženevě to řekl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Státy by podle něj měly co nejdříve jednat o mezinárodní úmluvě o autonomních zbraních, tedy těch, co využívají umělou inteligenci, jako jsou právě drony. No a z detaily už je ve studiu Plusu Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej.
5: Dobré odpoledne.
4: Heleno, tak jaké máš aktuální údaje o používání dronů v bojích?
5: Má je OSN. Podíl dronů na civilních ztrátách v zónách bojů na celém světě je asi 80%. A právě v Súdánu poslední dobou výrazně stoupl počet dronových útoků. Souvisí to s tamním konfliktem, který začal před 3 lety. V Súdánu proti sobě stojí armáda a polovojenské jednotky rychlé podpory, mají zkrátku RSF. Drony používají obě strany. Vysoký komisář OSN pro lidská lidská práva. Türk o tom mluvil na zasedání Rady OSN pro lidská práva.
7: OSN řadu let varovala před vývojem smrtících autonomních zbraní. Dnes je to realita.
5: Podle Türka je teď nejhorší situace v oblasti Kordofán ve středním Súdánu a taky v Darfuru na západě země. Vysoký komisař OSN se zmínil i o loňském masakru v darfurském městě Fášir. Síly RSF ho dlouho obléhaly a v říjnu ho dobili a lidi, civilisty, kteří se snažili někde ukrýt, sledovali průzkumnými drony. Českému rozhlasu to před časem řekl ředitel Humanitarian Research Lab na Yaleově univerzitě Nathaniel Raymond. Jeho tým analyzuje satelitní snímky a jiné materiály o zabíjení civilistů v Súdánu. V tom Fáširu podle Raymonda začala genocida v éře dronu.
8: No a jak právě drony, s jakými dopady vlastně ovlivnili vývoj tohoto konfliktu v Súdánu?
5: Tak vedle civilních ztrát a dalších vnitřních uprchlíků v rámci Súdánu je to šíření bojů do dalších částí země, včetně oblastí Modrého a Bílého Nilu a hlavního města Chartumu.

0: V Súdánu je už teď kvůli tomu konfliktu největší humanitární krize na světě. Pomoc podle OSN potřebuje přes 30 milionů lidí, to jsou skoro 2/3 obyvatelstva Súdánu. A boje dopravu pomoci znemožňují. V Kordofánu teď podle Tyrka hrozí hladomor. A není to jen Súdán, drony zabíjejí civilisty v Demokratické republice Kongo, na Ukrajině, jak víme, v pásmu Gazy i v Myanmaru, někdejší Barmě.
1: No a co tedy vysoký komisař OSN pro lidská práva navrhuje?
0: Navrhuje podobnou mezinárodní úmluvu, jako jsou například ty o zákazu chemických zbraní a nebo kazetové munice. Česko obě už dřív taky přijalo. Podle Tyrka hrozí, že se používání dronů v bojích vymkne kontrole a to riziko jen sílí s rozvojem umělé inteligence.
2: Země musí co nejrychleji zvážit morální a právní otázky a shodnout se na společném přístupu k ochraně civilistů. Musí aktualizovat právní rámce s cílem zajistit kontrolu a zodpovědnost. Autonomní zbraně nesmí být licencí k páchání zvěrstev.
0: Řekl v Ženevě na zasedání Rady OSN pro lidská práva vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.
1: A informace o roli dronů ve válečných a podobných konfliktech přinesla do Studia Plusu Helena Berková ze zahraniční redakce. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Máme 14 hodin 19,5 minuty a to je čas pro aktuality z oblasti ekonomiky. Poslanci Evropského parlamentu schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, kterou Evropská komise dojednala ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Trumpem. Společnost Avianera Technologies z holdingu Czechoslovak Group podepsala dohodu o strategickém partnerství s firmou Ukrainian Armor. Dohoda se zaměřuje na spolupráci v oblasti vývoje a dodávek pokročilých pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy. Nedostatek lidí na pracovním trhu považují za závažný problém 3/4 Čechů. 60% očekává, že se situace v nejbližších 10 až 15 letech ještě zhorší. Vyplývá to z výzkumu agentury STEM/MARK. A vědci v ústavu v Řeži testují nový vodíkový pohon letadel, konkrétně megawattový zdroj energie s palivovými články. První let, který by navázal na tento výzkum, by mohl být mezi lety 2028 až 30. Chorvatsko, Bulharsko nebo Řecko. To jsou letní destinace, kde s oblibou tráví Češi svou letní dovolenou. Jenže i na ní mohou nastat neočekávané komplikace a problémy. A proto je dobré dopředu vědět, kde najít rychlou pomoc a kam se obrátit. A ve Studiu Plusu už je se mnou Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Vítej.
3: Hezké odpoledne.
1: Tak Terezo, české úřady tradičně před hlavní sezonou posilují pomoc v zahraničí. Je tomu tak i letos?
3: Ano, je tomu tak i letos. Letos posílí ministerstvo zahraničí konzulární služby v oblíbených turistických destinacích Čechů. Týká se to tedy hlavně už zmíněných zemí Chorvatska, Bulharska a Řecka. Dnes o tom mluvil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
4: Od 1. července do 31. srpna bude fungovat letní konzulární jednatelství v Chorvatsku. Riece do konce září, myslím od včerejška, funguje podobná kancelář ve Splitu v Chorvatsku, ale taky na letní měsíce otevíráme tyto kanceláře v bulharském Burgasu, posilujeme naši přítomnost v Aténách.
3: Kromě toho bude na ministerstvu zahraničí připravený takzvaný konzulární tým rychlého nasazení. Ten bude schopný vyjet v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Jak tenhle ten tým funguje, to nám popsal Jiří Šlajs, což je vrchní ředitel sekce právní a konzulární ministerstva zahraničí.
5: Konzulární tým rychlého nasazení není žádné stálé uskupení. Je to v podstatě ad hoc formát, který vzniká v rámci konzulárního krizového centra v případě vzniku nějaké krize. Naposledy byl konzulární tým rychlého nasazení aktivován v případě požáru na řeckém ostrově Rodos. V případě krize na Blízkém východě v tomto roce aktivován nebyl.
3: A kromě toho se do turistických lokalit i letos chystají i čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku anebo Bulharsku.
1: Terezo, české úřady také každoročně apelují, aby se turisté registrovali do systému DROST. Ten se hrál důležitou roli při letošní vlně repatriací po vypuknutí krize na Blízkém východě. Ale když to vezmu z pohledu uživatelů, tak někteří lidé si stěžovali, že systém nefunguje. Změnilo se na tom něco?
3: Zatím tam přibyla nová funkce, kdyby v případě nějakých problémů měli potřebné informace dostávat automaticky všichni, kteří se v destinaci zdrží, než původně déle.

0: No mu se vybije mobil a už se celá rodina nedostane k informacím, které Drost poskytuje. To jsou věci, které jsou velmi praktické a měly by se do toho přihlásit všichni členi rodiny, kteří mají mobil.
1: Úřady taky doporučují uložit si předem do mobilu číslo na non-stop krizovou linku ministerstva zahraničí. Ta má číslo 222 420 222. Tam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do problému. No a tady Jan Papež zmínil, že je třeba volat ale opravdu jen v těch vážných situacích a ne třeba v případě, že si člověk zabouchne klíč od hotelového pokoje. I to se podle papeže totiž děje.
2: Tereza Chlubná z domácí redakce přinesla do Studia Plusu informace důležité a praktické pro blížící se letní cestování o dovolených. Děkujeme za to a pěkný den.
1: Já děkuji taky a šťastnou cestu všem.
2: Za 5,5 minuty bude 2:30 a my se teď obracíme do Maďarska. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už do čela země nebude smět vrátit. Nedovolí mu to parlamentem nově schválený dodatek ústavy, který za strop stanovuje 8 let v čele vlády. Opoziční Fidesz změnu označuje jako Lex Orbán. Samotný expremiér ovšem omezení označil za vtipné. Ústavní změna umožní i návrat veřejných univerzit do rukou státu a rušení institucí spojených s předchozím režimem. No a více už poví náš redaktor Ladislav Novák. Ladislave, vítej.
3: Hezký den.
2: Proč vládnoucí strana TISA omezuje vládu jednoho člověka na maximálně 8 let? Je to skutečně zákon namířený proti Viktoru Orbánovi nebo to má nějakou logiku?
3: Ta změna ústavy Orbána přímo nejmenuje, ani TISA neříká, že chce zabránit návratu Viktora Orbána, ale zároveň to omezení samozřejmě reaguje na realitu uplynulých dekád, kdy Orbán stál v čele vlády dohromady 20 let a Orbán je jediný člověk v celé zemi, kterého ten zákon z premiérské funkce vylučuje. TISA argumentuje obecně tím, že žádný jeden člověk by neměl mít tak koncentrovanou moc, nekončící moc a říká, že republika jako taková má být vždy silnější než jakýkoliv jeden politický lídr. Proto tedy prý zavádí ten strop 8 let, který platí samozřejmě i pro všechny budoucí premiéry, včetně toho současného za stranu TISA Pétera Maďara.
2: Zaznívá vůči tomu ostrá kritika ze strany některých právníků a i samozřejmě z opozičního Fidesu. Jak tu úpravu ústavy hodnotí sám Viktor Orbán?
3: Ta kritika tvrdí, a ano, stojí za ní i někteří právníci, že ten dodatek je retroaktivní, tedy že má zpětnou účinnost, protože počet let strávených v úřadu se počítá už od roku 1990. Jiní právníci naopak hodnotí, že zákon retroaktivní není, protože do budoucna omezuje všechny lidi stejně a týká se až budoucích premiérů. Strana Fidesz tato hodnotí, takže TISA se bojí Orbánova návratu a proto prý mu ten zákon ušila na míru. A samotný Orbán ten v rozhovoru pro server Index řekl, že podobná omezení stejně nefungují, protože nakonec vždy rozhodují lidé, rozhodují voliči a zakazovat komukoliv působit ve veřejném životě označil, jak si říkala, za vtipné. Tu změnu ústavy, kterou včera schválilo 135 poslanců, může ještě napadnout prezident Tamáš Šujok, tedy zvolený ještě Fidesem, ale pouze pokud najde pochybení v procesu jejího přijetí do obsahu základního zákona, sám zasahoval nesmí, aby tedy rozsoudil, jestli je namířený pouze proti jednomu člověku, nebo je to obecný zákon.
2: Ladislave, už jsem to trochu naznačila v úvodu, ale pověz, co dalšího upravuje ten schválený dodatek k maďarské ústavě?
3: Ústava teď nově umožní zrušit Úřad pro ochranu suverenity. To je instituce založená Orbánem teprve před 3 lety a někdy je označovaná za velkého bratra, za represivní úřad namířený proti kritikům Orbánova režimu. Podle poslance za TISu a předkladatele té ústavní změny Melejteje Bárny úřad jen zaseval mezi lidi strach a neplnil svou skutečnou funkci. A třetí věc, kterou změna přináší, je, že připravuje půdu pro zrušení nadací pod které Orbánova vláda převedla v roce 2021 například veřejné vysoké školy, čímž by se tedy velké množství majetku mělo vrátit do rukou státu. V Maďarsku, dodám ještě, je to celkem 16. změna současné ústavy a vůbec poprvé ji mění někdo jiný než vláda vedená stranou Fidesz.
2: Viktor Orbán od voleb, ve kterých ztratil po 16 letech moc, vlastně uběhly už 2 měsíce od té doby. Jak tento matador maďarské politiky reflektuje svoji porážku?
3: Orbán v tom rozhovoru pro Index, který už jsem zmiňoval, říká, že Fidesz ztratil v souboji na online platformách. Nedokázal prý držet tempo v boji o voliče na TikToku nebo Facebooku a mladí lidé aktivní na těchto sociálních sítích chtěli změnu. Selhala prý i předvolební strategie. Fidesz měl nepřesné odhady volební účasti a odhady síly svého protivníka. Strana jako taková se ale podle Orbána nebude měnit. On to ukázal i její sobotní sjezd. Orbán dál zůstává v jejím čele, byl předsedou zvolený na následující rok a neměl žádného protikandidáta. Tu stranu dál vedou stejné tváře, přestože Orbán v projevu tvrdil, že ji chce předat mladým, ale z krátkodobého hlediska si stanovil jeden hlavní úkol do letošního podzimu. Tou dobou má být prý Fidesz už připravený, zorganizovaný, protože na podzim se prý začne ukazovat, jak dlouho bude Maďarsko ještě tolerovat novou vládu strany Tisza.
2: Tak tolik Ladislav Novák. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
2: Je 14:30 a s dalšími zprávami na Plusu už je ve studiu Monika Vrchotová.
4: Český rozhlas Plus.
5: Ukrajina potvrdila útok na největší moskovskou rafinerii, která patří koncernu Gazprom Neft. Podnik zásobuje Moskvu ze 40% benzínem a naftou. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana zničila 60 ukrajinských nepilotovaných letadel. Většina moskevských letišť kvůli úderům přerušila na čas provoz. Premiér Andrej Babiš z ANO už nečelí žalobě od PR agentury Bison & Rose. Firma vzala žalobu na ochranu dobré pověsti zpět, informovala o tom mluvčí krajského soudu v Praze Hana Černá. Babiš s agenturou uzavřeli mimosoudní dohodu. Spor začal v roce 2015 a vznikl kvůli Babišovým výrokům. Ten agenturu spojoval s kauzou kolem někdejšího ministra vnitra Milana Chovance, dřív z ČSSD. Firma takové spojení ale od začátku odmítala. Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu za zhruba 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě 2 Čechů taky občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. Okolí téměř 400-tisícového města Palu v Indonésii zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Nemocnice v zasažené oblasti z bezpečnostních důvodů evakuovaly pacienty. Indonéské úřady v souvislosti s otřesy aktuálně neinformují o mrtvých ani zraněných.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 tisíc korun. Rozhodl o tom dnes krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. Vnuk britského krále Karla III. Princ George po prázdninách nastoupí na elitní internátní školu Eton, informoval o tom Kensingtonský palác. 12-letý princ tak bude pokračovat v rodinné tradici. Na chlapecké škole studovali i jeho otec princ William a strýc princ Harry. V minulosti v Eton College studovalo i 20 britských premiérů. Karvinský primátor Jan Wolf dostal od etické fotbalové komise 3milionovou pokutu a 12-letý zákaz působení ve fotbale. Za ovlivňování zápasu taky komise městský fotbalový klub Karviná vyloučila z první ligy. Představitel klubu a primátor Jan Wolf je podle svého náměstka Lukáše Rašika ze Socdem na dovolené. Fotbalová kauza podle něj není spojená s vedením města. Změny ve fungování radnice Rašik nečeká.
6: Je to čerstvé, nemám ještě vyjádření pana primátora, protože má dlouhodobě naplánovanou dovolenou, protože samozřejmě v nejbližších dnech určitě bude vydávat nějaké své stanovisko. Za mě předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
5: Městský fotbalový klub Karviná už na svém webu oznámil, že se proti vyloučení z první fotbalové ligy odvolá. A jak to vypadá na silnicích na D1 z Prahy do Brna? Pomalu za sjezdem na Čechtice na 73,5 kilometru nadále vyšetřují nehodu v levém pruhu. Náhle se zpomaluje a vybočuje. Zdržíte se jen krátce. Na Pražském okruhu ve směru na letiště stojí kolona už od dálnice D1. Za sjezdem na Jesenici vyšetřují nehodu. Na 82. kilometru se jede pouze jedním pruhem. Osobními auty se zdržíte zhruba 20 minut. A na jižní spojce směrem na Černý most pojedete pomaleji od Spořilova za Lanový most. Dobře dojeďte. Zítra bude místy přechodně polojasno, převládat ale bude oblačno až zataženo, postupně místy s přeháňkami a výjimečně i s bouřkami. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už si poslechněte první z rozhovorů série Klub 40.
7: Ty si uvědomí, že nemusíš být furt ta, která se furt směje a zavděčuje a zdobí. Třeba to přijde, jo, ta touha tak velká po tom partnerství, že najednou tohle to zmizí. A ty tak jdeš třeba jako lesem a nejenom vyjdeš na planinu a vidíš prostě ten horizont. Nechci říct konec. Po tom všem, co to tělo se mnou utáhlo a zvládlo, ho mám fakt teďka jako ráda. Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
4: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
2: Dobrý den, já jsem Ivana Veselková a vítám vás při poslechu pořadu Klub 40. Je to série rozhovorů s lidmi, kteří už mají 40 za sebou a kteří v tomhle věku prošli nějakou změnou, krizí nebo zkrátka jenom zjistili, že se jim život přesunul do druhé poloviny. 40 a takzvaná krize středního věku je i moje osobní téma, takže Klub 40 je pro mě hodně aktuální. Hostem toho dnešního dílu Klubu 40 je herečka a lektorka jógy Tereza Hoff. Jejíž hlas můžete znát taky z Českého rozhlasu, a to například z pořadu Umění padělat. Ahoj Terezo.
8: Ahoj, dobrý den.
2: Klasická otázka na úvod. Kolik ti je let a když ten svůj věk, to číslo, někomu máš říct nahlas, tak co u toho máš za pocit, anebo co ti proletí hlavou?
8: Tak mě bude teďka v listopadu 47 a mě to nevadí, protože vypadám, že, nebo vím, že na svůj věk vypadám dobře a už mě 47, takže už to můžu takhle z fleku říkat a mi úplně u zadnice, co si o tom kdo myslí. A někdy jsem dělala i to, že jsem si trošku přidávala, že když je třeba leden a mě 47, jenom 3 měsíce, tak začnu říkat, že mi je 48 a to hrozně funguje, to doporučuju, protože jako vždycky řekneš, si trošku přidáš a všichni, pojď, vypadáš báječně na tenhle věk a ty víš, že trošku kecáš, že jako myslím, že je blbej trik se jako ubírat, že chceš být mladší, myslím, že je lepší se dělat starší.
2: Takže to ale děláš tím záměrem, že očekáváš, že pak ti někdo bude hádat míň a ty budeš potěšena.
8: No jasně, no úplně jsem takhle ješitná.
2: Je to tak, že ten věk je pro tebe nějaký téma? Nebo něco, čím by ses nějak zaobírala?
8: Jo, to jo. Ale zaobírám se tím číslem, ale spíš tím, co ty věkový jakoby v období přinášejí. Takže třeba to stárnutí. Člověk tak nějak cítí, že už se přehoupnul na tu druhou půlku, takže jako neřeším asi na narození, že to je svíček na dortu, ale spíš to, že mě třeba bolej záda.
2: A říkáš, že si člověk uvědomí, že se přehoupnul do té druhé poloviny. Tak to jsi uvědomila nějak postupně, nebo najednou, nebo Jak to přišlo, tohle uvědomění?
8: Dvě věci, které mě k tomu vždycky mě na to jakoby upozornějí. Jedna je pracovní oblast a druhá je teda ta fyzická oblast. Protože já, jak já i učím a cvičím jogu, tak vlastně to tě fakt vede k silný vnímavosti toho těla. A na tom třeba, jak se mi proměňuje vlastně už za těch, já nevím, kolik to je, 15-16 let, co to dělám, ta praxe, tak na tom fakt jakoby vnímáš tu svoji proměnu, protože většinou, když člověk jako začne s tou jogou, kterou cvičím já, což je taková ta dynamická joga, spíš ta fyzická dřina, tak v tom byla i to ego, ta ambice, že tak cvičíš a tak po očku koukáš po těch ostatních a říkáš si, tak to ještě vydržím díl a tady tu stojku taky udělám, víš, že v tom máš i tohle. No a ono se začne postupně tak jako obrušovat.
2: A byl to nějaký pozvolný proces, anebo si jednoho dne se vzbudila a byla si k sobě vlídnější a přestala si soutěžit?
8: Proces to byl, nebyl to proces ve smyslu jako šoku a smíření se, ale spíš nějaký jaký plynulý adaptace na tu věc. A myslím si, že to právě souvisí i s tím věkem. Se přestaneš do nějakých věcech tak jako strašně jako tlačit, že si fakt jako uvědomíš, že něco už jako nebude. V jistý věkový periodě máš furt jako pocit, že tohle všecko se ještě stane, plány, tedy neříkám, že nemám plány a nevěřím, že se něco nestane, ale v něčem je taková jako zvláštní, pro mě vyvstal, jak kdybych si uvědomila jako horizont. Když to přenesu takhle, když třeba sika představím krajinu a ty tak jdeš třeba jako lesem a najednou vyjdeš na planinu a vidíš prostě ten horizont, jakoby ten, nechci říct konec, ale nějaký jako před sebou nějaký prostor, který se přelíná ještě v něco jako jinýho, dalšího, tak to nakonec by se tak jako kdyby vystoupilo z mlhy třeba. Mm-hmm. To je možná hezčí pojmenování. Jseš na moři, je mlha a nenom mlha opadne a vystoupí ti tam ten horizont. A to se mi tak nějak jako stalo a není to o rezignaci. Já myslím, že adaptace není slabost ve smyslu jako rezignace a pasivního přijetí, ale je to spíš jakoby kreativní nakládání jakoby s tou situací, která je, že se jí nesnažíš nějak odmítnout a říct, tak to není, to změním silový. Je to tak jako zvláštní, no, ta adaptace toho, že najednou ty věci začneš přetvářet jako jinak, jako by víc zvnitřku možná, že jde člověk víc třeba do hloubky.
2: Že už tam nejde tolik o ten cíl, ale o ten proces, jakože jdeš
8: ten proces,
2: si zacvičit
8: tak,
2: jogu.
8: Přesně tak, no.
2: A je ti jedno, jestli tam budeš stát ve stojce 20 minut.
8: Přesně. A už to teďka prostě mám čas trošku na salámu. Tak se říká, tyjo, dneska mi bolí hlava, nejdu.
2: To přinesl ten věk po 40. Takže
8: po 40.
2: Ale...
8: až dokonce myslím, že dokonce po 45.
2: Takže to je ale i možná nějaká větší laskavost sám vůči sobě, když na sebe jako tolik netlačí, že musím každý den cvičit jogu jinak. Nevím, co by se stalo. Asi nic?
8: Nic, no. Určitě. Já myslím, že se to často právě potom mění i v nějaký vztahovosti k těm lidem, že si uvědomuju, že jako se snažím dávat najevo, kolik mám v sobě jako laskavosti a otevřenosti, což jsem měla vždycky, ale nějak jsem měla pocit, že to není důležitý to dávat najevo. A teď jsem si, nějak mám pocit, že to jako důležitý je.
2: Obecně třeba i vztahování se vůči ostatním lidem má větší váhu, než ti to připadalo třeba ve 30.
8: Jo, ale asi i proto, že vlastně myslím, že s tímhle věkem jako téma určitý jako osamělosti přichází. Takže člověk začíná ty věci tak jinak jako opečovávat. Že v tom mladém věku myslím si, že teď to nechci teda zobecňovat, protože to asi není téma všech takhle, ale já jsem to měla tak, že to bylo hodně jako přirozený mít jako hodně kámošstva a teď teda... je to spíš v obráceně. Takže člověk má, ale jako neříkám, že jenom vůči kámošům ta laskavost se pěstuje, ale tak vůbec, že se snažím tak jako to dávat najevo, vylíst z té schránky, takový svý introvertní prostě ohledně těch emocí, což já mám jako hodně, tak se to snažím teď tak jako propouštět jakoby víc ven.
2: Když se zmiňovala ještě tu osamělost, ono často se říká, že lidi ve vyšším věku jako obtížněji navazují nová přátelství, nebo ono logicky i těch možností je asi o něco míň, než když třeba člověk chodí do školy, nebo má víc volného času a tak dál. Vnímáš to tak, jako že by bylo těžší třeba navazovat nová kamarádství, anebo že by ta stávající některá třeba nějak odpadávala, nebo v čem vnímáš tu větší osamělost?
8: Myslím, že to je hodně jako, nebo vícero faktorů dohromady. Zaprvé si myslím, že lidi v našem věku většinou mají víc povinností, i co se často týče třeba rodiny, že máme děti, to tě nějak prostě izoluje. Já třeba jsem s tou dcerou navíc sama, takže já jsem fakt jako v něčem fakt hodně izolovaná, prostě protože musíš být s ní, že jo? Musíš každý den na ty nákupy a prostě všechno tohle, to prostě co neuděláš ty, jako nikdo jiný prostě neudělá. Já nemám kruh babiček a tady prostě hlídaček a tak. Takže je to v tomhle nějaký náročný, takže to je jeden druh izolace a myslím si, že hodně lidí kolem mě to má podobně, i když nejsou single, tak většinou třeba hodně pracují, nebo nastává už ta péče o ty starý rodiče u některých lidí, ta taky izoluje. Víš, že to je víc takový, hodně jsme víc jsme v práci, že jo, a takže jako mladá máš víc toho času jako pro sebe. A druhá věc je, myslím si, že určitě se mnohem hůř, nebo komplikovaně, je to asi lepší slovo, navazují ty nový přátelství do hloubky. Teď to tak jako pozoruju, tady tohleto svoje období. A jsem zvědavá, co to prostě hodí, jako tady tohleta vlastně nějaká bolavější rána, nějaký jako osamělosti a s tím způsobený tíhy třeba, nebo smutku. A tak, no, takže to teďka tak jako pozoruju, co se bude dít a jak s tím jako naložím. Já třeba, jako jsem zkoušela být třeba na tom Tinderu, a to já vůbec nejsem tenhle ten jako typ. Já třeba za prvý vůbec nedávno představit, že bych s někým jako se šla takhle sednout, jak tady sedíme a já. Ahoj, tak my jsme teda oba ty, co se chtějí seznámit, tak víš, jako, že jakmile to nemá pro mě jako ten sparkl nějakého něčeho, tak já prostě to takhle, ale znám přitom spoustu lidí, co si tam našlo úplně perfektní vztahy, protože se jenom díky tomu dostalo z těch bublin svých, že jo, a těch už vyrozebraných kruhů prostě. Takže to říkám, že to je jako špatný, ale já jsem total old school v tomhletom. Ale, no ale že bych potom tady vyšla někam do báru a tam se rozhlížela.
9: Takže na to není už ani chuť. Něčím chuť a ta energie. No,
8: protože to radši jsem pak ráda se potkám s Kamilou nebo s Táňou a věnuju se plně prostě jim a jsme spolu a ten čas jsem ráda, že ho můžu naplnit takhle už jako s někým, koho mám fakt jako bytostně strašně moc jako ráda, než to takhle sázet právě. Ale hele, třeba to přijde, jo, ta touha tak velká po tom partnerství, že najednou tohle to zmizí.
9: Třeba mě to přišlo docela postupně, že já nejdřív jsem byla ráda, že jsem single, že teď konečně jsem single a všichni říkali, no tak to je bezva, teď všechny ty možnosti, což ani nevím, jaké to jsou možnosti. Ale najednou tak postupně se mi začala vkrádat do mě ta osamělost.
8: Hele, já už jsem single fakt hodně dlouho, jo. Už budu mít za chvilku jako kulatý výročí, jestli to takhle bude pokračovat dál. Za prvý je to asi tím, že mám dítě odrůstá, už jí bude 14 teďka, mojí bohyně, prostě geniální dceři mý. A tak se hodně osamostatňuje, takže už tam, jo, není tohle. A pak mám teďka fakt strašně málo té práce. Takže to, co my to máme v těch kreativní sféře, že ta práce je hodně náš vztah. A hodně jsme to my. A hodně se skrze to práci dotýkáme sebe, světa. Často v divadle trávíš i ten čas jako s těma lidma, takže tam je to potom takový, že jsi s tím tak zavalená večer, na to máš ty přípravy, učíš se ty texty, nebo do toho musíš hrát, pak že musíš ty nákupy ty večeře ke zahradu uklízet. A to potom, jako na to není čas. A teď právě, jak jako nemám vlastně tu práci, ne, že bych neměla takzvaně do čeho píchnout, ale to já se vždycky nějak zaměstnám, ale taková ta fakt náplň, jo, takový to, že fakt něco děláš, že prostě zkoušíš, jako, že jsi to úplně. Tak to teď není, takže si myslím, že najednou vzniknul ten prostor na to, aby to tak jako vylezlo, vytáhlo prostě ty chapadla z té hlíny a začalo říkat, tak halo, konečně se tady o tom můžeme teda pobavit, jako jo, tady jsme a co budeme dělat, Tero. No, takže si myslím, že to je tím, že to tímto začalo být to téma.
9: Že to dostalo větší prostor se tam rozlít.
8: Si to uvědomit, jakoby. Jsem způsobem, kdybych byla teďka na terapii, tak mi asi terapeut řekne, no, a tak to je v pořádku, to je vlastně teďka teda pozitivní jakoby fakt toho, že teď nemáte tu práci, tak můžete pracovat na tomhle, což ono tohle ti složenky nezaplatí, že jo, to je ta druhá věc, ale můžu si v tom tak dumat a vlastně si to připouštět a dělat to, jak se o tom mluví, vstupovat do té křehkosti, do přáci tady tohleto, tady tuhletu věc.
9: A není to ale smutný někdy, nebo těžký?
8: Hrozně je to smutný, jakože někdy mě je fakt těžko, jako. A třeba i v tom, že třeba teď, jak to říct, aby to neznělo blbě, jo, ale vlastně tak to, tak když to bude si někdo myslet, že to je blbý, tak si to myslí, že to je blbý. Že víš takový, že třeba máš takový ten den, kdy vlastně to hrozně moc jako zvládneš, dokážeš v tohle zařídit a tady tohle to vyřešit a tady to vyrejt a zastáváš všechny společenské role, prostě děláš mikromanagement vlastně, že jo, jako ty rodiče často to tak mají, vyjáváš prachy, prostě o všecko se staráš, neseš to na těch bedrech a občas si říkám, a teď já si sama sobě musím říct, Téro, to si šikovná a musím si to říct tak, abych neměla pocit, že si tady mastím ego a tady sebechválu si na sebe posypávám a ještě tak jako upřímně musím přiznat a někdy mi to přijde strašně smutný, že bych hrozně chtěla, aby mi to někdo jako řekl. A bohužel já třeba nemám takovou mámu, která by mi to řekla, takže tam spíš je to neopak, takže tam moc nechodím tady s těma těma věcma. Takže no, takže někdy je to fakt smutný. Někdy mi fakt jako dopláče.
9: A ještě by mě zajímalo, když se podíváš na lidi naší generace, teda lidi, kterým je přes 40, vnímáš tam nějakou podobnost? Nebo že by ta generace nesla nějaké podobné rysy?
8: Jo. Třeba si hodně, protože mám i hodně jako kámoštva mezi mladýma lidma a fakt vnímám to, že ta moje, takzvaná moje generace, jsme na sebe mnohem tvrdší a že jsme schopni fakt jít často jako přes sebe, přes ty svoje hranice, že prostě musíme vydržet, takhle to prostě je, to se prostě musí vydržet, to je součástí práce, tohle to musím zvládnout, tohle to prostě musím vyřešit, že si na to sobě jakoby hodně nakládáme, pracujeme o těch víkendech, většinou telefony, zprávy a takhle odpovědi, maily mi odpovídají lidi v mý generaci úplně v pohodě, o víkendu, v neděli, večer, v 11 v noci, mladější vůbec. Teď ti třeba neodpovědějí nikdy, a nebo třeba je za dva dny, až na to budou mít tu kapacitu a ten čas, a nebo až v pondělí, když jim napíšeš sobotu dopoledne, protože mají víkend. A teď se mluvám, možná to znělo jakoby ironicky, vůbec ne, k tomu mám totální respekt, ale ptala ses na ten rozdíl a v tomhle to jakoby vidím. Že jsme v tomhletom takový víc jako ten cukr a bič, nebo když to hodně přeženu.
9: Jo, že člověk musí víc vydržet a být na sebe přísný.
8: Ano, přísný, odříct si prostě a tohle, no, no.
9: A je to třeba něco, co jsi taky uvědomila po 40, že to může být jinak?
8: Nebo že jo, to je i třeba, jak jsme mluvili o té jogové praxi, že si dovolíš někdy něco udělat ve větší jako jemnosti. Není to volenosti, není to o tom, že to odflákneš, ale třeba to uděláš jako jemnějš právě. Nebo prostě víc nějakým svým souznění. Nebo prostě řekneš, au, tady už ne. Tohle třeba jsem taky zavnímala, jako, protože já jsem vlastně ta žena toho středního věku. Taková ta paní, co se o ní vždycky říká, tyjo, zastaré ta middle-aged prostě woman, jako to prostě jsou takový ty, co furt pindají, že to, tohle není dost teplý a proč to tak dlouho trvá a blblbl. A já jsem za tím přemýšlela a jsem si říkala, to není jako tímhle, to je konečně v tom věku. Ty si uvědomí, že nemusíš být furt ta, která se furt směje a zavděčuje a zdobí a je milá, ale prostě už normálně umí říct a dost, ne? A počkejte, to kafe je studený, tak pardon, čekala jsem na to 20 minut, ještě mi to přinesete studený, tak bych teda ráda jako nový a už se vlastně, já bych to neudělala, předtím bych měla pocit, je, ne, to vlastně nemůžu říct, ne, v pohodě, a teď už to řeknu, a ne, teď jsem to přehnala, že to bylo takhle drsný, jo, to, i tyhle ty věci jdou říct jako hezky, že jo, samozřejmě, nechceš na toho člověka útočit, ale že už člověk si umí říct to ne a tady to prostě už je moje hranice a dost? Ne, tohle to já, no, a, nebo tohle dělat prostě nebudu. A vlastně mi přijde dobrý, že ta mladá generace to má hodně často už to mládí, ale my to máme jako v nějakém způsobu jako až teď a občas jsme právě jaký ty, takový jako puberťačky mám pocit, že v něčem občas jsme, jako protivný.
9: Ale že bys třeba řekla, že to jako může souviset i s tím, že to je něco, co třeba tobě nebo i těm lidem z té naší generace nebylo úplně vlastní a teď to nějak člověk objevil, že nemusí všechno vydržet nebo že nemusí se vším souhlasit a vždycky se všude snažit hodně, ale že třeba to, že to člověk našel až teď, tak se s tím nějak učí zacházet a může to někdy někomu pak připadat nestandardní.
8: Jo, ale myslím, že jsi to jakoby dobře pojmenovala a možná je to furt ještě ten náš mindset, že vnímáme to, že to někomu připadá nestandardní. Že až to tak skutečně budeme mít, že to jako pochopíš, to připustíš a řekneš si prostě, tak to je úplně jedno, co on si o tom jako myslí, nebo ona. Jako, jo, že prostě se s tím smíří a už to tak prostě budeš brát, protože tak to přece je. A tím pádem to nebudeš jakoby řešit. No.
9: Že se nebudeš tolik už ohlížet na ty názory druhých, ano, co si o tom někdo myslí.
8: No. Já to tak jako, že s tímhle nějaký hodně boju, že mám občas tendence tak jako nezavděčovat, ale tak jako neublížit, třeba tím ne. Tak nějak jako, no, nezranit, nebo přemýšlet o tom, jak ten člověk, aby to mu dělalo dobře vlastně. Je to trošku jaký people pleasing, ale ne ve smyslu toho, abych já byla v klidu, ale spíš jako se snažím tak nějak, no, přemýšlet za ty druhý lidi, tak jsem blbě vychovaná, no.
9: A tam bys řekla, že když se kamarádíš nebo znáš ty lidi z mladší generace, takže oni už to mají nastavený trochu jinak.
8: Jo, přijde mi, že jo, že už se o sebe tak nějak víc snaží jako postarat, Někdy mi to přijde trošku otravný, protože to třeba pak trvá díl, nebo prostě to už chci řešit a ten člověk to zrovna neřeší, protože má třeba víkend. Ale pak vlastně pochopíš, že to tak jako má, protože ty lidi máš ráda a chci s nima pracovat, tak toho člověka akceptuješ tak, jak to má. Takže hold, nejenom zjistíš, že tím pádem ty máš teda taky vlastně v téhle věci víkend. A budeš to, ale já mám v tomhle pak, když hořím pro ty věci, jak mám tendence prostě to samozřejmě řešit furt a 24/7 a neustále a to. Takže si myslím, že oni to mají a že to je dobrý, že to je strašně inspirující pro mě aspoň a mě s těma mladýma lidma vlastně i v tomhletom vlastně hrozně dobře. Nebo emoce, jakože mám pocit, že naše generace s tím má trošku problém, o čem se už jako má mluvit, nemá mluvit, víš, takový trošku tyhle ty věci a to oni třeba taky nemají a třeba speciálně to hodně vnímám u mužů v mém věku a u mladých jako kluků, který jsou už podle mě úplně diametrálně jinde. Asi ne všichni samozřejmě, ale to, který já mám to velký štěstí mít kolem sebe, tak to tak jako mají, že umějí mluvit o těch emocích, že ty ženy nevnímají jenom jako takým tím úplně sexualizovaným vokem, nebo se s tebou nebaví jenom kvůli tomu, že s tebou chtějí spát. A neříkám, že to muži v mém věku nemají všichni, tak jako jenom teď to zjednodušuju, aby to prostě z toho víc tak vylezlo. Jak se omlouvám tady někomu, kdo řekne, tak já to nemám, tak samozřejmě ano, ne, nemáte, nemáš.
9: Ale to, co jsi teď zmiňovala, třeba to, že se za sebe umí člověk víc postavit nebo umí říct ne na věci, na které opravdu chce říct ne, tak to je pozitivní věc spojená s tím věkem po 40. Je tam, jako vnímáš tam víc nějakých věcí, které bys shrnula jako, že tak tohle je pozitivní a myslím si, že to souvisí s tím věkem po 40.
8: Jo, já si myslím, že to je tohleto. Ta schopnost už si třeba, když máš to štěstí a nějakou máš zdravou sebereflexi, i si zdravě říct, co člověk už jako dokázal, kde je, přiznat si, co neumíš, protože už to třeba dokážeš s nás dešifrovat, protože máš za sebou mnohem delší periodu nějakých zkušeností, takže to s tím věkem určitě taky souvisí, že to není jenom tím věkem něco, ale že to je fakt jenom to množství těch zkušeností, který mladý člověk prostě logicky nemá. Jako. A že je to o těch hranicích, že prostě už jako člověk má pocit, že se nemusí se všemu, každému všem prostě furt jako zavděčovat nebo prostě všechno dělat, aby s každým furt v pohodě, že to taky hold jako tak prostě je. A vlastně si myslím, že to možná souvisí s tím, jak jsme se bavili o těch vztazích, o hledání toho, těch partnerů. Tak taky, že už vlastně je člověk v něčem možná i přísnější, že si řekneš, tak na tohle už teď nemám. A už je mi tolik, že už si nedovedu představit, že to teď to budu ještě, jakože asi pokud vyloženě nevzplaneš hlubokou vášní a láskou, jo, pokud tam furt to rácio takhle funguje, pak se vás taky může stát, že to rácio se vypne a to už potom jako je jinak, že jo, ale takže to taky na sobě vnímám, že třeba něco si řekneš, a pak po chvilce si řekneš, ne, to by asi ne. Jo, ty, že, jako, a řekneš si to v klidu a pořád to řekneš hezky i tomu člověku, že promiň, ne. A už to jako neřešíš, no. Jakože taková nějaká ta sebepéče s tím věkem jako k tomu dospěje. A další věc, co beru já jako benefit tohohle věku, je vztah vlastnímu tělu, který mě se hrozně proměnil k dobrýmu. Teď jsem fakt jako vlastně se cítím dobře v tom svém těle. Možná je to taky tou jogou, ale po tom všem, co to tělo se mnou utáhlo a zvládlo, že jako ho mám fakt teďka jako ráda. A skutečně tomu tak teda nebylo vždy. A myslím, že to se tím věkem taky jako proměňuje. A ne, jako vím, že to je sdílená zkušenost, kterou jsem slyšela od vícero žen. A samozřejmě neříkám, že to tak mají všichni. A mrzí mě to a hrozně přeju všem, aby to měli už třeba i ve 20, protože je to fakt super. Po tom, co jsem si všim prošla, jako by já, tak je to hrozně jako příjemný pocit, víš, že si třeba řekneš, jo, sluší. Jo, to jsem se taky naučila třeba přijímat komplimenty. Z takového to, ne, tak ne, jo, dík, že jo, jo, jo, taky si myslím, že dneska si cítím dobře, dobrý svět, jakože, jo. A že to je úplně v pohodě. Lidi nejsou od toho, aby jsme dělali furt ty skromný právě. Protože mi takhle jednou taky zavolal jeden bývalý spolužák, že mi řekl, a chtěl bych ti teda jako říct, že ty se chválíš v těch rozhovorech a to teda není dobrý, protože jako chválit by tě měli druzí lidi a ne ty. Jsem udělala, jo, jo, děkuju za radu, abych se zablokovala, jsem si říkala, že tohle nebudu poslouchat.
9: Jo, ale že jsi se znovu jako postavila za sebe a za ten svůj názor a sama za sebe, protože no, se můžeš chválit.
8: Můžu, protože se umím i, jako se umím přiznat, co se nedaří a je toho teda taky hodně. To by bylo další povídání.
9: Tak ale dá se říct, že těch věcí je i docela dost pozitivních.
8: Ale myslím si, že jo. Myslím si, že to má jako spoustu benefitů, ale i spoustu, jak jsme se tady bavili, úskalí, no. A to ještě jako si fakt jako já vťukám, že jsem fakt jako privileged, jako že opravdu jsem zdravá, mám kde bydlet, jo, jako že mám spoustu výhod, které jsou mi daný i nějakou jako prací, péčí samozřejmě, ale i tím, že třeba jsem měla to štěstí se nějak jako narodit, jo, a fakt si uvědomuji, že tyhle ty věci taky hrajou v tom životě obrovskou roli.
9: A kdybys měla závěrem, jako pokud nás poslouchají lidi, kterým je právě třeba kolem 40, přes 40, říct něco, co bys opravdu chtěla, aby zaznělo, protože to třeba někomu může pomoct, nebo ani nemusí, ale jenom chceš, aby to zaznělo, tak co by to bylo?
8: No, a to teďka teda říkám asi i trošku sobě, že nic netrvá věčně, ani nějaký ty krize, a že je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to, že třeba v tomhletom věku to právě začne být téma, který já jako zosobňuji tady tím, o čem jsme se bavili, a že si jako vlastně dopřá to, že v tomhletom věku třeba může něco úplně normálně skončit, ale ne proto, že to nedopadlo, nebo že nám to nešlo, ale třeba proto, že se to naplnilo a my se můžeme otevřít něčemu úplně novýmu a začít dělat něco novýho. A že doufám, že ta společnost tomu taky začne být jako otevřená a nastavená, že to začne být taky normální. Se tak vnímat, že když někam potom přijdeš ve 47 letech, že jako začínáš s něčím novým, že se na tebe nebudou koukat jako na zkrachovalkyni, který se něco nepovedlo, a na paní, která půjde teda za chvilku do důchodu, je to hrozný problém, ale na někoho, kdo prostě se někam v životě posunul a chce začít dělat něco novýho a jinak. Takže to si tak přeju a to tak říkám sobě i tady ostatním posluchačstvu další.
9: Tak to je hezký. Děkuju a děkuju, že jsi dorazila do série Klub 40.
8: Já děkuju. Je super, že vlastně můžeme říct, že nejsme klub 27, ale že jsme klub 40.
9: Jsme klub 40.
8: A děkuju za pozvání a za skvělý inspirující otázky, že jsem se tady mohla nad tím takhle hezky veřejně zamyslet a třeba to někoho nějak povzbudit.
4: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
2: Od mikrofonu Plusu zdraví Lucie Vopálenská.
4: Český rozhlas Plus.
2: Co by pro plavidla zablokovaná v Hormuzském průlivu znamenalo uvolnění vodní cesty? Mají polské orgány stopu v případě vraždy kritika Kremlu Semjona Skrepeckého? A jak se nizozemský soud vypořádal se Syřanem, který měl mučit vězně Asadova režimu? Právě o těchto tématech budeme mluvit v nastávající půl hodině. Nejprve ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Přeji hezké odpoledne. Prezidenti Spojených států a Ukrajiny budou ještě dnes jednat o rusko-ukrajinské válce. Na summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu to potvrdil americký prezident Donald Trump. Původně přitom osobní schůzku s Volodymyrem Zelenským v plánu neměl. Trump zároveň řekl, že by se Moskva a Kyjev měli dohodnout na klidu zbraní.
10: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Ztratilo obrovské množství lidí a stejně tak Ukrajina. Vyřešil jsem 8 válek. Myslel jsem, že tuhle bude nejjednodušší vyřešit. Mezi oběma lídry panuje velké nepřátelství.
5: Prezidenti Spojených států a Ukrajiny už dopoledne jednali s ostatními lídry skupiny G7. Evropané se podle agentury Reuters snaží Trumpa přesvědčit, že je Ukrajina v lepší pozici a že by měl víc zatlačit na Rusko. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fuková byla ve funkci necelé 4 roky.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. Pohonné hmoty po celém světě v posledních měsících vystoupaly na několika letá maxima, hlavně kvůli blokádě Hormuzského průlivu, kterým před konfliktem proudilo asi 20% světové produkce ropy a zemního plynu. V odpoledním plusu hned po zprávách rozebereme podmínky, za jakých by na základě memoranda o porozumění měl být Hormuzský průliv otevřený. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje obvinili 18 lidí kvůli podvodům s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Skupina papírově vykazovala semináře, které ve skutečnosti vůbec nebyly. Policisté na případu pracovali zhruba rok společně s evropským žalobcem a stíhají i 15 právnických osob. Kriminalisté při razii provedli víc než 30 domovních prohlídek po celé republice a zajistili peníze na bankovních účtech i nemovitost v Praze. Škoda přesahuje 10 milionů korun, uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.
11: Měli v dotačních materiálech uvádět nepravdivé informace o realizaci vzdělávacích aktivit formou školení, konkrétně v oblasti informačních technologií. V mnoha případech měli vykazovat fiktivní školení, která se ale ve skutečnosti nikdy neuskutečnila, anebo byl vykazován vyšší počet proškolených zaměstnanců, než kterých se ve skutečnosti zúčastnil.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho více než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo taky zhruba 12 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. VZP je největší zdravotní pojišťovna v Česku, je u ní asi 60% populace. Letní scéna Muzea Kampa dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati.
12: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
13: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
14: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
13: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Český rozhlas.
5: Pohled na silnice na D1 na příjezdech do Brna je silný provoz v obou směrech. Ve směru z Vyškova se brzdí u Holubic na 209. kilometru, ve směru z Prahy za sjezdem na Kývalku na kilometru 183 zpoždění osobními auty kolem 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se podařilo za sjezdem na Jesenici po nehodě zprůjezdnit i druhý pruh. Levý pruh se kolony kamionů se táhnou už od dálnice D1. Osobními auty se téměř nezdržíte a na jižní spojce je před Barandovským mostem pomalejší provoz od sjezdu na Pankrác, zpoždění do 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Středa přinese opět mírné oteplení, bude 20 až 25 na jihu Moravy až 27 stupňů, ale dál bude převládat oblačno až zataženo, ráno ojediněle postupně místy s přeháňkami, výjimečně hrozí i bouřky. Místy by ale přechodně mohlo být i polojasno, večer pak mají srážky ustávat. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
2: A to téměř 7 minut po 15. hodině. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská. Nové kolo rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem začne v pátek ve Švýcarsku. Memorandum o porozumění, které obě strany digitálně podepsaly v neděli, mají oba státy ještě v pátek v Ženevě formálně stvrdit. Klíčovým sporným bodem při jednání byly podmínky, za kterých bude znovu otevřen Hormuzský průliv. Po oznámení o uzavření předběžné dohody o ukončení bojů se touto zónou povedlo proplout nejméně třem íránským ropným tankům. tankerům a dvěma nákladním lodím. Ve vysílání Plusu je teď s námi Ctirad Pacák, kapitán a bývalý první palubní důstojník námořních obchodních lodí. Přeji vám dobrý den.
15: Dobrý den vám, jsem v redakci a posluchačům.
2: Děkujeme. Pane Pacáku, co podle vás vůbec bude obnášet to zprovoznění průlivu? Jak si to můžeme představit?
15: No, nejdřív bych to rád kratičce popsal. Ten průliv je úžina mezi nejsevernějším mysem Ománu na arabském poloostrově a iránským pobřežím, která je navigačně velmi složitá oblast, která může být využita námořními loděmi a v podstatě jenom asi 10 mil široká a jsou tam vyznačená pásma dovolené plavby, takzvané separační zóny podle Mezinárodní úmluvy o námořním právu UNCLOS, aby se proud těch lodí usměrnil. Je třeba si uvědomit, že ty lodě jsou ohromné a velmi těžko manévrovatelné. Takový supertanker, když si představíte, že stojíte na rampě pod Národním muzeem, tak máte před sebou palubu, která končí, přijde až někde uprostřed Václaváku.
2: No dobrá, a co tedy teď bude obnášet, aby se ten průliv znovu otevřel a znovu zprovoznil?
15: Ty separační zóny jsou sice v ománských vodách, ale v důsledku konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem iránské vojenské síly ohrožují veškerá plavidla, která tudy proplouvají, protože nedodržují dohodu o námořním právu, která má zaručovat volný průjezd tranzitujících lodí. Jestliže bude tato dohoda mezi Spojenými státy a Íránem právoplatně uzavřena, bude třeba zajistit, aby bylo možné důvěřovat Íránu, že jeho vojenské lodě nebudou útočit na projíždějící obchodní plavidla a pokud byly ty vody kolem průlivu a v těch separačních zónách a úžinách zaminovány, že budou bezpečně odstraněny miny, které tam jsou. Žádná obchodní loď nepojede vědomně a nedovolí to pojišťovny ani rejdařství, aby proplouvala zaminovanými vodami. Takové škody by nikdo nezaplatil.
2: Vy a vaši kolegové z branže máte informace o tom, do jaké míry byla ta úžina podminovaná?
15: Ne, takové informace nemáme. Takové informace budou nejspíš mít vojenské síly zúčastněných stran, případně nějaké další bezpečnostní agentury zabývající se námořní dopravou, ale tam je skutečně otázka, co Írán zveřejnil a co Írán tají.
2: K otevření průlivu nedojde hned, ale slyšeli jsme, že některé íránské lodi už propluly. Takže tyto lodě riskují v tom smyslu, jak jste situaci popsal, anebo mohou mít nějaké zprávy, kudy bezpečně proplout a kde ty miny nejsou?
15: Domnívám se, že ty íránské lodě byly provedeny nějakými bezpečnými trasami přímo íránskými vojenskými silami, protože tady ten Irán je považoval za přátelská plavidla, kdežto všechny ostatní lodě považoval v tom konfliktu za plavidla nepřátelská a tudíž nerespektoval tu dohodu o právu volného tranzitu.
2: Ptala jsem se na znovu zprovoznění Hormuzu. Zajímá mne také, v jakém stavu jsou teď vůbec podle vás lodě, které v Hormuzském průlivu stojí opravdu dlouho. Jak se takové dlouhé stání projeví na schopnosti zase vyplout?
15: No, řekl bych, že z hlediska těch plavidel ta doba toho stání není zas tak extrémně dlouhá, která tam byla. Když si jedna naše námořní loď Lednice stála na Hořském jezeře v době války mezi Egyptem a Izraelem 4 roky, pokud se nepletu. Tady se jedná o 1 až 2 měsíce, takže technicky ty lodě pravděpodobně nemohou mít problémy. Problémy mohou mít z toho důvodu, že budou mít malé zásoby vody, bez kterých nemůžou fungovat parní ohřevy, paliva a prohřívání hlavních motorů. Ty motory jsou tak obrovské, asi jako nějaký velký rodinný dům, ale ty nemůžete nastartovat, když jsou studené. Ty musíte nejdřív zahřát na provozní teplotu parním kotlem a to nejde bez vody. Asobování těch lodí vodou mohlo být problém. Dalším problémem mohlo být to, že během dlouhého postoje narůstá obrůstání podvodní části trupu, ale to nebrání provozu, ale znamená to, že ty lodě pojedou pomaleji a budou pravděpodobně brzo po vyplutí odtamtud vyhledávat očištění v docích.
2: Co se týče vody a jídla pro posádky, tak vy jste použil kondicionál, mohlo to být problém. Takže máte informace o tom, že měli nedostatek, anebo se tam voda nějak dopravovala? Na jak dlouho vůbec takové tankery a lodě mezinárodní obchodní, na jak dlouho mají většinou své zásoby?
15: Většinou mají své zásoby na dobu předpokládané plavby. Pokud ty lodě připluli do Perského zálivu a ještě nedopluli do přístavu určení, mohli mít ty zásoby dost malé, protože počítali s tím, že budou doplněny po finálním zakotvení v cílovém přístavu, pravděpodobně u tankeru na Kládky. Takže pak záleželo na tom, v jakém místě kotví, kde bude nějaký nejbližší přístav a zdali ta lokální situace dovolila nějaké zásobování ze břehu. Některé ty lodě mohly být ve velmi nepříjemné pozici. Já osobně jsem zažil, když jsme stáli s naší námořní lodí v Santosu v Brazílii v době dlouhodobé stávky a docházela nám pitná voda, sladká voda na lodi a nebylo možné žádným způsobem tu vodu na loď dostat. Takže jsme dokonce dělali takové akce, že jsme si saponáty vyčistili palubu a chytali jsme dešťovou vodu.
2: Tak tolik Ctirad Pacák, kapitán a bývalý první palubní důstojník námořních obchodních lodí. Moc vám děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
15: Pěkné odpoledne všem. Děkuju za pozvání.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Polské služby zadržely v souvislosti s včerejší vraždou ruského umělce a kritika Kremlu Semjona Skrepeckého dva muže. Oba jsou to občané Běloruska. Není však zatím jisté, jestli někdo z nich střílel. Polská prokuratura jejich zapojení do vraždy stále prověřuje. A více si teď povíme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Katko, dobrý den.
16: Dobré odpoledne.
2: Tak kdo je obětí a jak dlouho vůbec tento člověk v Polsku pobýval?
16: Tou obětí včerejší vraždy, polská média dokonce mluví doslova o popravě, byl občan Ruska Robert Kuzovkov, který je ale známý pod uměleckým pseudonymem Semjon Skrepecky. Bylo mu 44 let a ve světě byl známý pro své umělecké vyjadřování kritiky současného ruského režimu. Byl to karikaturista, také satirik. Například na protestu před ruskou ambasádou v Berlíně ještě 12. června protestoval s obrazem, který se podobal ikoně, jenomže zobrazoval Vladimira Putina a Josefa Stalina. Sám Skrepecký při tom protestu za sebou po zemi táhl ruskou vlajku. Semjon Skrepecký přišel do Polska v roce 2021, žil v Biele Podlaskej, tedy na východě Polska, no a tam také včera zemřel na sídlišti. Jak se to stalo, popsal dnes mluvčí okresní prokuratury v Lublinu Marcin Kozak.
17: Oběti přistoupil zatím neidentifikovaný muž, který třikrát vystřelil z krátké zbraně. Poškozený spadl na zem a muž k němu přistoupil a ještě dvakrát na něho zblízka vystřelil. Ohledání těla prokázalo 5 střel, kdy 2 rány byly průstřely, všechny umístěné v hrudníku a hlavě.
16: Šlo tedy podle policie o popravu. Policie následně rozestavila hlídky na výjezdech z města. Nakonec se zadržela dva muže, a to nedaleko běloruského konzulátu. Oba jsou Bělorusové. Jejich zapojení do té vraždy ale prokuratura stále zjišťuje, jak už si sama řekla.
2: Katko, polská policie kvůli tomuto případu zřídila speciální vyšetřovací skupinu. Vysvětlili proč?
16: Ano, na policie totiž pravděpodobně stále nemá toho vraha, toho člověka, který střílel. Proto policie požádala o spolupráci občany, aby zkrátka hlásili podezřelé osoby a podezřelé chování. Zároveň vybízejí svědky, kteří si v tom dopolední včerejším v okolí místa činu mohli něčeho všimnout a jejich svědectví by mohlo pomoct k dopadení toho pachatele. Policie také předpokládá, že pachatel stále ještě může být právě v Bělé Podleské. Na vyšetřování navíc spolupracuje také Polská agentura pro vnitřní bezpečnost, tedy něco jako naše Česká bezpečnostní informační služba, jenomže právě ABVU v poslední době čelí kritice, že nedělá dost v předcházení, ať už sabotážním útokům, nebo špionážním činům, nebo třeba útokům na kritiky vedení současného Ruska a Běloruska, kteří v Polsku pobývají. Naposledy fungování ABVU veřejně zkritizoval bývalý důstojník této služby Marek Švěrček, že se vlastně polským službám za 35 let nepodařilo odhalit žádného ruského špeha, ať už v polských zpravodajských službách nebo v polské armádě, přestože je dokázané, že s infiltrací mají problém i Britové, i Němci nebo Američané a že polské služby dnes ve velkém paralyzuje politický vliv.
2: No, není to tak dávno, co se v Litvě povedlo rozkrýt síť lidí připravujících atentáty na dva kritiky Kremlu. Mohla bys závěrem velmi stručně připomenout tento případ, prosím?
16: Ano, ta skupina rozkrytá připravovala vraždy dvou lidí, oba ty činy měly charakter teroristického útoku, oběťmi měly být velitel baškirského národního hnutí Ruslan Gabasov, který žije v Litvě, no a litevský občan Valdas Bartevičius, který dnes působí na Ukrajině. Tu síť se podařilo rozkrýt v dubnu, při tom vlastně prokuratura obvinila 13 lidí, mezi kterými byli Bělorusové, Rusové, Ukrajinci, Gruzínci, Moldavci, ale třeba i občan Litvy.
2: Tak z Polska informovala Kateřina Havlíková. Děkujeme za to a naslyšenou.
16: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO schválila návrh zákona, který mění financování Českého rozhlasu a České televize. Teď ho budou projednávat poslanci. Namísto spoplatků chce koalice ANO, SPD a motoristů financovat tato média ze státního rozpočtu. Zákon má platit od nového roku, tedy od ledna 2027. Český rozhlas by měl podle návrhu v rozpočtu o 411 milionů korun méně oproti letošku. Česká televize asi o miliardu oproti letošní částce, kterou chce vybrat na poplatcích. Vedení obou médií veřejné služby uvedla, že budou muset omezovat výrobu a propouštět. Premiér uvedl, že očekává jednání o výši částky pro rozhlas a televizi při projednávání návrhu ve sněmovně. Další reprezentant vládní koalice Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví, v ranním vysílání Plusu řekl, že se tyto částky ještě mohou změnit.
18: Poslanecká sněmovna je suveréna, mohou se změnit. Ta částka byla navržena podle roku 2024 před zvýšením poplatku, čili je přibližně o 15% nižší, než je očekávaný letošní příjem. Vláda vycházela z toho, že v každém odvětví je potřeba se pokusit šetřit. Dělají to i ostatní ministerstva. Konečně můj úřad musel 15% ušetřit. Nicméně poslanci samozřejmě o této věci budou dlouze diskutovat a nějaké úpravy toho zákona nelze vyloučit.
2: Ministr Boris Šťastný z motoristů sobě se také v našem vysílání pozastavil nad tím, že obě veřejnoprávní média už oznámila, že budou muset snižovat počet zaměstnanců.
18: Já si myslím, že není úplně šťastné. Já jsem také měl možnost vést společnosti, které měly mnohdy více zaměstnanců, než má třeba Český rozhlas nebo Česká televize, a přijít za akcionáři nebo zaměstnanci a první, co říci, že budu propouštět a zavírat, to není dobrá cesta. Správná manažerská cesta musí být hledat úspory, přicházet s argumenty, odkrýt hospodaření, to znamená přicházet s otevřenými smlouvami, kde bude naprosto jasné, kam komu tyto instituce například platí za externí služby, a to je hodně peněz.
2: René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu, se proti vyjádření ministra Šťastného ohradil. Přiblížil, jaké dopady zákon bude mít na hospodaření rozhlasu.
19: Budeme muset sahat do provozu, budeme muset sahat do služeb, bavit se opravdu o snížení výroby, výrobních kapacit, a to se nemůže nedotknout v podstatě počtu pracovních míst. Čili to není opravdu strašení, to je bohužel realita. A je škoda, že právě toto snižování počtu, respektive té výše částky rozpočtové, dopadne jen a jen na posluchače.
2: René Zavoral také dodal, že kolem změny financování veřejnoprávních médií není žádná odborná debata s vládními představiteli.
20: Tak jak nám to dovoluje zákon, protože tam ta pravidla jsou nastavená velmi přísně, my zákon porušit samozřejmě nechceme, a tak musíme velmi pečlivě zvolit tu variantu, kterou budeme moci udělat. Jedná se například o to, že třeba zpravodajská relace bude začínat o něco později, bude se jinak pracovat s grafikou ve vysílání, ale není možné přestat vysílat, to by bylo porušení zákona.
2: uvedl v ranním vysílání Plusu René Zavoral. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu zvaná Veřejnoprávně v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby chystá výstražnou stávku. Stávka proběhne 22. června. Podrobnosti o ní zveřejní iniciativa zítra ve středu předpolednem tady před budovou Českého rozhlasu. Moderátor České televize Daniel Stach, který je mluvčím iniciativy Veřejnoprávně za Českou televizi, v ranním vysílání Plusu upřesnil, jak bude výstražná stávka v provozu, jak se v provozu České televize stávka projeví.
20: Tak jak nám to dovoluje zákon, protože tam ta pravidla jsou nastavená velmi přísně, my zákon porušit samozřejmě nechceme, a tak musíme velmi pečlivě zvolit tu variantu, kterou budeme moci udělat. Jedná se například o to, že třeba zpravodajská relace bude začínat o něco později, bude se jinak pracovat s grafikou ve vysílání, ale není možné přestat vysílat, to by bylo porušení zákona.
2: Tolik Daniel Stach. A ještě dodám, že poslanec SPD Josef Nerušil v dnešním vydání pořadu Pro a proti na Plusu oznámil, že dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskusi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i tu obsahovou, řekl konkrétně Nerušil. Je 15 hodin 23 minut a teď se ve našem vysílání dostáváme opět do zahraničí. Na 26 let do vězení poslal nizozemský soud Syřana, který se podílel na krutostech ve věznicích režimu bývalého diktátora Bašára Asada. Uznal ho vinným ze zločinů proti lidskosti. Muž vedený ve spisu jako Rafik A. je prvním odsouzeným v Nizozemsku za sexuální trestné činy, které se považují za zločiny proti lidskosti, a detaily případu zná Pavel Novák ze zahraniční redakce. Pavle, vítej.
0: Pěkné odpoledne.
2: Tak

0: proudem. A prokazatelně se buď on dopustil, anebo k tomu dal příkaz 8 znásilnění, proto ho tedy soudce poslal na 26 let do vězení.
1: Pavle, ale jak to, že mohl tohoto Syřana soudit obyčejný, nebo nevím, jak jinak to říci, soud v Evropě? Jak se vůbec dotyčný do Nizozemska dostal?
0: No, protože evropské soudy uplatňují v případě zločinů spáchaných v nesvobodných zemích princip univerzální pravomoci pro souzení zločinů proti lidskosti. Je to podle mezinárodního práva. No a pan Rafík, ten vlastně přijel do Nizozemska zcela dobrovolně, sám, nikdo ho tam neunesl. V roce 2021 přijel jako uprchlík, žádal o politický azyl, ale po dvou letech prověřování, což se normálně děje, se ukázalo, že se dopouštěl těch zločinů ve věznicích a byl tedy zatčen. On sám tvrdil, že to je komplot proti němu. Obhajci uváděli, že jeho samotného Asadovy milice mučili a že on trpí posttraumatickým syndromem. Soud k tomu ale nepřihlédl. To znamená, že až ten rozsudek nabude právní moci, tak on půjde ještě na nějakých 23 let do vězení, potom tedy nedostane žádný azyl, bude vrácen do Sýrie a pokud žijí nějací příbuzní těch mučených lidí, tak no, to se uvidí.
1: Mluvíme o Nizozemsku, ale je to ojedinělý případ, kdy Evropský soud poslal do vězení nějakého činitele Asadova režimu?
0: Není to ojedinělé, těch rozsudků už bylo několik. Třeba takový jeden případ byl před rokem v Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam odsoudil soud na doživotí lékaře, jmenuje se Alaa Musa, který rafinovaně mučil vězně, byl odsouzený dokonce i za vraždy. Vězni k němu chodili na ošetřovnu, ale místo, aby je ošetřil, tak je krutě mučil s následkem někdy tedy i smrti. Byl to takový syrský Mengele, mohli bychom říct. Ty jeho činy popsalo několik svědků, kteří tomu počínání unikli. Té ošetřovně se mezi nimi říkalo Jatka. A tento muž přijel do Německa na základě víza pro kvalifikované pracovníky v roce 2015. O 5 let později byl zatčený, mezitím tedy vykonával lékařskou praxi. Podobně to bylo také ve Francii, kde odsoudili jiného Syřana na 10 let za to, že verboval dětské vojáky.
1: Dodává Pavel Novák ze zahraniční redakce. Smutné téma. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Odpolední plus. Měla to pro ženy být možnost sexuální liberalizace a příležitost zbohatnout. Ovšem místo osvobození se platforma OnlyFans pro více a více žen stává svazujícím plněním úkolů, které jim zadávají managementové agentury. Na fungování takzvaných OFMs se zaměřil dokument britské BBC. No a co tento dokument zjistil, to přišel teď do Studia Plusu představit Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak vůbec ti OnlyFans manažeři fungují?
2: Ten business model je vlastně strašně jednoduchý. Managementové agentury, že nám slibují větší přísun sledujících, respektive předplatitelů, výměnou za to si pak nechávají část z toho potenciálního zisku. Na OnlyFans si totiž uživatelé můžou obsah takzvaně předplatit, často ten obsah bývá erotický nebo jiným způsobem lechtivý a většina těch peněz potom míří přímo do kapsy těm tvůrcům, respektive spíše tvůrkyním. Taková je teorie a spoustu z těch manažerů vlastně funguje úplně bezproblémově, jenže část z nich podle BBC ty ženy vykořisťuje a vyvíjí na něm nátlak. Tvůrci, tvůrkyně obsahu potom těm firmám musí odevzdat často až třeba 70% vydělaných peněz a sami ženy, protože na platformě jich tvoří asi 86%, ani často nemývají přístup k vlastním účtům.
1: Co lidi vlastně vede k tomu takovou smlouvu vůbec uzavřít? Je-li to smlouva?
2: Vede je k tomu vidina zisku. To, co ze začátku se například jeví jako velmi profesionální agentura, má právníky, profesně krásné smlouvy, dlouhé kancelář v centru Londýna, tak se, jak to pro BBC popsalo, ty svoje zkušenosti asi 60 žen za několik týdnů stane úplně něčím jiným. Manažeři od nich postupně začnou chtít třeba údaje k účtům, aby je pak následně odhlásili, změnili heslo a ženám dokonce v některých případech lžou o tom, kolik si vlastně ve skutečnosti vydělají. Techniky, jak tvůrkyně obsahu co nejlépe obelhat, si pak asi 24 tisíc těchto samozvaných online OnlyFans manažerů v převážné většině to jsou muži, si pak sdílí tyto techniky ve skupinách na Telegram.
1: Dá se od těchto smluv nějak odstoupit?
2: Tak teoreticky samozřejmě. Dá, o to se pokusila vlastně i jedna tvůrkyně Rebeka, jedna z těch 60 žen, která pro BBC popsala svůj příběh. Poté, co se sama pokusila změnit si přihlašovací údaje, tak jí nejdříve začaly chodit výhrušky. Přišla jí SMSka z neznámého čísla, kde stála například adresa jejího domu nebo adresa školy, kam chodí její dcera. Následně to pak byly popisy toho, jak oběma její dceři i té ženě útočníci například vyrvou vlasy a ta situace samozřejmě eskalovala. Někdo ji nejdříve vhodil domů oknem cihlu a asi o 3 týdny později se k ní domů dokonce.

0: se vloupalo několik maskovaných mužů, kteří ji surově tedy zbyli, několikrát ji schodili ze schodů a pak ji taky třeba škrtili.
1: Jiří, a co na to říká samotná platforma OnlyFans?
0: Tak platforma OnlyFans se hájí tím, že má velmi robustní kontrolní procesy a důsledně hlídá, odkud se na ty účty přistupuje. Podle mluvčího společnosti investuje do ochrany komunity a obvinění, že nad problémy firma houří oči, je podle něj nepodložené. Taky dodal, že platforma by měla navíc ověřovat totožnost, kontrolovat, kam ty platby odchází a účty průběžně moderovat. Jedna z těch tvůrkyň dokumentů si to chtěla ověřit, vytvořila si účet, nechala přeposílat výdělky na účet jejího kolegy, tedy muže, který s ní ani s tím obsahem neměl vůbec nic společného, a OnlyFans na tom neshledal nic divného.
1: Mm-hmm. Případy kolem OnlyFans managementu řeší soudy i v Česku. Je to podobná situace?
0: Ano, dá se říct, před necelými 2 týdny navíc eskaloval příběh jednoho známého influencera Adama Kajumiho. Ten se vlastně proslavil mimochodem jako třeba hvězda reality show Like House a má největší TikTokový účet v češtině. Má víc než 1 300 000 sledujících. Kajumi je tedy obviněný z vykořisťování modelek právě taky na platformě OnlyFans. V té obžalobě je doslova napsáno, že měl využít nezralosti desítek sotva zletilých dívek a nutit je vytvářet sexuálně explicitní obsah. Pokud by se vina prokázala, hrozí mu až 12 let za mřížemi.
1: Dodává Jiří Chábera. A bylo 3:30 a další zprávy už má připravené Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Přeji klidné odpoledne. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká také masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat. Pokud 4 800 000 korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit Hobby Market Oby. Dostali ji od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských nebo zemědělských výrobků požadovala delší lhuty splatnosti než zákonem stanovených 30 dní. Firma pochybení přiznala. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 koruna 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Umělé zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. V nádrži se rozmnožily řasy, napsal to magazín Newsweek. Nedávno vodní plochu nechal americký prezident Donald Trump natřít bazén novou modrou barvou, kritizovala to část veřejnosti i památkáři. Trump výhrady odmítl a použitou barvu připodobnil k modři na americké vlajce. Podle Bílého domu měly práce stát v přepočtu zhruba 37 milionů korun. Deník New York Times tvrdí, že se cena vyšplhala na v přepočtu 295 milionů korun. Teď informace pro řidiče na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky. Pracují silničáři, zpomalíte na 34. a 5. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna zůstává kolona kamionů od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru. Osobní auta zpomalují až na 3. a na Pražském okruhu směrem na letiště se za nájezdem od Barandova srazila 2 auta. Už nepřekážejí, ale stihla se vytvořit kolona zpoždění ze 14. kilometru přes 10 minut a tradičně plná je magistrála Legerova ulice a Vilznova od Bulhara k muzeu. Dobře, dojeďte. Zítra bude místy přechodně polojasno, převážně oblačno až zataženo, postupně místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami a s teplotami od 20 do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Teď už repríza dnešního Interview Plus.
4: Donald Trump ohlásil mírovou dohodu Spojených států s Íránem. Izrael, kvůli kterému USA válku v Íránu rozpoutali, však odmítl stáhnout svá vojska z Libanonu. Znamená to rozkol mezi dosavadními spojenci, tedy Izraelem a Spojenými státy. A kdo je vlastně vítězem války v Íránu? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je ředitelka Herzlova Centra izraelských studií Fakulty sociálních věd v Praze Irena Kalousová, kterou zdravím do New Yorku. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Kdo tedy podle vás válku v Iránu vlastně vyhrál, Washington nebo Teherán?
5: Tak já bych možná vůbec se pozastavila nad tím úvodem, kdy bylo řečeno, že vlastně to byly Spojené státy americké, které kvůli Izraeli rozpoutaly válku v Iránu. Já myslím, že je to trošku možná i zjednodušený pohled, že určitě i Spojené státy americké měly mnoho důvodů, proč tu válku zahájit. Každopádně, kdo tu válku vyhrál, to je samozřejmě otázka a je jasné, že jak Spojené státy americké, konkrétně tedy Donald Trump, tak Irán budou jaksi prezentovat konec té války jako své velké vítězství. A kdo ji nakonec vyhrál, si myslím, že možná ukáže až čas. Ukáže až čas, protože vlastně až teprve možná za několik měsíců či i let uvidíme, do jaké míry a jestli byl ten, řekněme, negativní vliv Iránu z toho amerického pohledu omezen, především tedy v regionu Blízkého východu, anebo naopak. Takže těžko říct, ale to, že vlastně iránský režim přežil, to, že si iránský režim do určité míry diktuje podmínky toho příměří, tak to je samozřejmě něco, co možná ještě před několika týdny, na to by si možná vsadil málo kdo.
4: Iránská diplomacie už oznámila, že podle dohody bude poplatky za námořní služby pro lodě v Hormuzském průlivu inkasovat Teherán, tak nevyhrál spíš Irán minimálně v téhle věci?
5: Tak já myslím, že vlastně obrovské překvapení té války je, že nakonec ta pozornost se přesunula z otázky iránského jaderného programu a podpory různých nestátních aktérů, jako je Hizballáh nebo Hutijové, nebo otázka balistického programu iránského, který ohrožuje velkou část Blízkého východu, tak vlastně Iránu se podařilo tu pozornost přesunout k tomu Hormuzu, což je samozřejmě obrovský úspěch, takže už jenom to, že vlastně Donald Trump za jeden z velkých úspěchů považuje to, že bude Hormuz otevřen, tak prostě ukazuje, že Irán byl schopen do značné míry diktovat tu agendu a jestli se jim podaří opravdu zajistit si i do budoucna nějaké zisky z Hormuzu, tak to samozřejmě bude pro ten režim, který bojuje s nedostatkem financí, velké vítězství.
4: Ví se už, jestli skončí Irán se svým jaderným programem, který jste zmiňovala, což byl důvod, kvůli kterému Izrael se Spojenými státy válku vlastně začali, mluví nebo píše se o tom?
5: Tak samozřejmě my pořád neznáme ten text toho memoranda, který by měl být zveřejněn až v průběhu tohoto týdne. Nicméně to měl být ten hlavní bod toho memoranda, který Američané považují za důležitý a mělo by tam být to, že vlastně se Irán vzdá jaderných zbraní, ale že o detailech se bude vyjednávat teprve těch následujících 60 dnů od momentu, kdy to memorandum bude podepsané, což by mělo být tento pátek. A tam je právě opravdu mnoho otazníků, protože Iránci jsou známí tím, že oni umí vyjednávat tak, že se vlastně k žádnému výsledku nedospěje, umí prodlužovat ta jednání, mají opravdu experty, kteří mají mnohaleté zkušenosti s vyjednáváním ohledně jaderného programu. A to je jeden z důvodů, proč je Izrael extrémně nervózní, protože prostě vlastně není jasné, jak to bude zajištěno, že opravdu Iránu nebude umožněno, aby pokračoval ve vývoji té jaderné zbraně.
4: My jsme už zmínili, že Izrael odmítá stáhnout vojska z Libanonu, který, řekněme, je spojencem Iránu. Trump má páky, jak tomu předsedu vlády Netanyahua donutit, totiž finanční a vojenskou pomoc použije podle vás?
5: Tak samozřejmě opět je to velké vítězství Iránu, že se mu podařilo spojit ty dvě agendy, to znamená podmiňuje uzavření memoranda tím, že Izrael přestane útočit na cíle Hizballáhu v Libanonu, což dlouhou dobu Donald Trump odmítal jako propojené agendy a do jaké míry má Amerika schopnosti dotlačit Izrael ke stažení z Libanonu je samozřejmě otázka, protože ano, teoreticky vzato Donald Trump může opravdu jaksi zasednout na Benjamina Netanyahu a prostě říct, toto je něco, na čem já trvám. Ale je to samozřejmě otázka. Ona ani Amerika si myslím, že nebude chtít vypadat jako země, která jaksi dělá vše, co si Írán vyžádá, protože to samozřejmě by úplně neprospělo té pozici Donalda Trumpa. Je navíc potřeba si uvědomit, že Donald Trump bude ve své vlastní republikánské straně čelit obrovské kritice. Už to slyšíme z toho takového toho konzervativního jádra republikánské strany, které říká, že vlastně to memorandum je neúspěch, že samozřejmě ta dohoda musí být předložena kongresu. Takže ani z té americké strany si myslím, že Donald Trump nebude mít úplně volné ruce, jak moc bude tlačit na Izrael. A samozřejmě v neposlední řadě bude také záležet na tom, jestli Hizbalah jaksi přestane útočit na izraelské cíle, ať už tedy v Izraeli, anebo na samotné vojáky, izraelské vojáky v jižním Libanonu, protože to by potom byla obrovská záminka pro Izrael samozřejmě obnovit tu ofenzívu.
4: Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že Izrael není dohodou mezi USA a Iránem, se necítí vázán. Podle Ben-Gvira Izrael není, cituji, banánovou republikou, ale svobodným a svrchovaným státem. Jak si tenhle výrok přeložit?
5: Tak my na jednu stranu často slýcháme to, že vlastně Izrael a Spojené státy americké jsou prosto nejbližší spojenci a že do značné míry jaksi Izrael je závislý na Spojených státech amerických. Ona je to pravda, ale ono to naráží na jisté limity a Izrael vlastně i v minulosti do určité míry testoval to spojenectví a někdy dělal kroky, které byly proti tomu, co si třeba přáli Spojené státy americké a měl v tom možná více svobody než i jiné země. Každopádně samozřejmě Ben-Gvir patří k těm extremistickým politikům. Je to člověk, který otevřeně mluvil o tom, že ta ofenzíva proti Hizbaláhu musí pokračovat, dokud nebude Hizbalách výrazně oslaben, ne-li poražen, ne-li zničen. A jemu se nelíbí samozřejmě tato dohoda a to, že mluví o tom, že prostě Izrael musí mít samostatnou politiku nezávislou na USA, to je myslím něco, co nezdílí pouze toto extremistické křídlo v rámci izraelské politiky, ale sdílí to velká většina izraelských politiků, ale samozřejmě na jednu stranu je tam potom ten fakt, že Izrael potřebuje mít volné ruce, na druhou stranu ta závislost na USA je jasná a to musí řešit ti politici, kteří za to opravdu ponesou zodpovědnost a to nebude Ben-Gvir.
4: Když se podíváme zblízka na to dění z Izraeli po vyhlášení té mírové smlouvy, list Jerusalem Post napsal, že ozbrojené síly Izraele i služba Mossad jsou hluboce proti míru s Iránem a chtějí nadále vést nebo vůči zemi uplatňovat sankce. Co to říká o situaci v Izraeli? Jak byste ji popsala?
5: Tak já myslím, že Izraelci cítí jaksi určité zklamání, možná i zradu, protože na jednu stranu samozřejmě Izraelci investovali hodně do toho, aby se Spojenými státy zaútočili na Irán. Na jednu stranu samozřejmě izraelské letectvo, izraelské tajné služby, které prokázaly obrovské schopnosti. Na druhé straně izraelské civilní obyvatelstvo, které mnoho týdnů prostě trávilo části nocí a dnů v krytech. A teď mají pocit, že vlastně byli naprosto vyloučeni z toho jednání o té dohodě s Íránem a že ta dohoda prostě nesplňuje ty požadavky, které Izrael měl a vlastně nenaplňuje ty cíle, se kterými Izrael do té války šel. A samozřejmě to všechno se stalo v době, kdy americkým prezidentem je člověk, kterého sám Netanyahu označoval za největší přítele Izraele v historii. A opravdu Trump byl populární v USA a teď je tam takový pocit, vlastně co to znamená, co se to děje. A myslím si, že mnoho Izraelců jaksi nevnímalo to, že Donald Trump je politik, na kterého jaksi vsadit je velmi nebezpečné, že to je člověk, který prostě není loajální, který mění názory několikrát denně a v momentě, kdy se mu prostě podstatě ty jeho zájmy s těmi izraelskými nějakým způsobem rozchází, tak on prostě dá přednost těm americkým zájmům, či konkrétně jeho osobním. A to se v tuto chvíli, myslím si, že děje. A pro Izraelce to není lehké. A je to napříč. Není to jenom otázka jaksi vlády, je to i otázka opozice. A když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak vlastně podpora Donalda Trumpa mezi Izraelci klesá poměrně výrazně.
4: Hostem Interview Plus je ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd v Praze Irena Kalhousová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
4: Vy jste zmínila, že Izraelci to mohou cítit z Trumpovy strany jako zradu. Donald Trump nedávno prohlásil, že Izrael by naopak měl být Američanům vděčný, nebýt jich, měl by Irán jaderné zbraně a s Izraelem by byl konec do 2 hodin, jak řekl. Jak se to podle vás Benjaminu Netanyahuovi poslouchá?
5: Já myslím, že velmi špatně, protože Benjamin Netanyahu celou svou politickou kariéru víceméně postavil na tom, že on zabrání Iránu, aby měl jaderné zbraně. A možná to bylo jediné velmi konzistentní téma jeho kariéry. A ta válka, která začala to první kolo loni v červnu a teď tedy to druhé kolo po boku Spojených států amerických, myslím si, že měla nějakým způsobem jaksi finalizovat to jeho velké životní dílo, už také s ohledem na to, že po 7. říjnu se zdálo, že bude zapsán do těch izraelských učebnic velmi negativně a to mělo všechno napravit. A teď vlastně vidí, že se mu to naprosto rozpadá, protože výsledkem, to už je celkem jisté, bude dohoda, se kterou Izraelci budou velmi, velmi nespokojení. Takže myslím si, že to prostě pro něj není dobré období. Navíc v příští 2 měsících, kdy se ta dohoda bude vyjednávat mezi Iránem a USA, tak on bude v té těžké situaci, že na jednu stranu na něj bude obrovsky tlačit ta domácí politická scéna, aby prostě pokračoval v té vojenské operaci při nejmenším v Libanonu. A na druhou stranu tady bude obava z toho, co by se stalo, jaká by byla reakce USA. A samozřejmě to všechno se děje v době, kdy jak ve Spojených státech se chystají volby na podzim, tak vlastně v Izraeli. Takže není to pro něj jistě jednoduché, ale bylo to jeho rozhodnutí. Bylo to jeho rozhodnutí všechno vsadit na Donalda Trumpa, ignorovat demokraty, mnohdy je opravdu jako otevřeně naštvat, jakoby až poštvat proti Izraeli a všechno vsadit na tohoto muže a teď jak si to sklízí, to, co zasel.
4: Paní Kalhousová, jak vás poslouchám, je tedy málo patrné, že Izrael složí zbraně jako součást té mírové dohody?
5: Tak ono záleží, co znamená složí zbraně. Já myslím, že prostě Izrael rozhodně nebude, myslím si, jako si dobrovolně balit a odcházet jak z jižního Libanonu nebo z Gazy, protože pro Izraelce, jak si to vytvoření té nárazníkové zóny je něco, co po 7. říjnu považují za nutné a myslím si, že na tom je de facto shoda, pokud tam nebude nějaký jasný diplomatický proces, který povede k odzbrojení ať už Hizbaláhu na jihu Libanonu nebo tedy Hamásu v Gaze a to nevidíme. Takže myslím si, že je jasné, že tato vláda příliš velkou šanci diplomatickým jednáním nedává, ale ta příští vláda, která může vzejít z těch voleb, které proběhnou v Izraeli v říjnu, tak už může mít tu pozici zase jinou, ale opravdu prostě po 7. říjnu je ta nálada v Izraeli taková, že je potřeba jaksi fyzicky odtlačit to nebezpečí dál od izraelské hranice.
4: Když se ještě zastavím u toho osobního vztahu mezi Trumpem a Netanyahuem. Minulý týden jsme se díky zveřejnění telefonátu dozvěděli, že Trump Netanyahuovi ostře vyčetl, že se lidově řečeno zbláznil. Odhadujete, že ten jejich rozkol bude teď ještě větší a co by tenhle rozkol mohl způsobit?
5: Tak on se ještě prohloubil, protože vlastně v momentě, kdy se finalizovalo to memorandum mezi USA a Íránem, tak Izrael ještě zaútočil na Bejrút, na což tedy měl Trump reagovat dalšími velmi ostrými slovy vůči Netanyahuovi. A co to může znamenat? Samozřejmě bude to špatné pro Benjamina Netanyahua osobně, protože součást té jeho politické image bylo to, že on si velmi dobře rozumí s nejmocnějším politikem planety a to už tedy teď každý Izraelec vidí, že není pravda. No a samozřejmě může to mít i velmi negativní dopad na ty izraelsko-americké vztahy, respektive americko-izraelské. A když se vlastně Izrael nebude moci spolehnout na podporu USA, ať už třeba v rámci těch vojenských operací, kterých vlastně Izrael v tuto chvíli vede několik, ale třeba také v OSN, kdy Spojené státy opakovaně vetují v Radě bezpečnosti různé kritické rezoluce vůči Izraeli, tak samozřejmě by to pro Izrael znamenalo obrovský problém a možná pozitivně by to znamenalo nějakou jaksi změnu v izraelské politice vůči, nevím, Palestincům nebo i v rámci toho regionu nějakou změnu, která by byla více diplomaticky orientovaná než třeba vojensky, ale je otázka, kam až by to rozpolcení z těch vztahů samozřejmě vedlo, protože Izrael bez té podpory USA bude mnohem, mnohem slabší než s její podporu.
4: Teďka Spojeným státům byste to, jestli dobře chápu, pojmenovala jako Netanyahuovu sázku na Trumpa, ale kdybychom to otočili, svým způsobem Trump taky vsadil na Netanyahua, tak jak byste ohodnotila tuhletu sázku?
5: No tak ono, jestli je Trump komplikovaný, tak samozřejmě Netanyahu také není vůbec jaksi jednoduchý vyjednavač. Já znám, že tím, že je velmi tvrdý, že nemá problém říkat věci, které nejsou tak úplně pravda, ale ono je potřeba říct, že to, jak si ty vztahy mezi USA a Izraelem nejsou pouze jednosměrné. Samozřejmě Izrael potřebuje Ameriku víc než naopak, ale Amerika také se mohla v těch posledních dekádách spolehnout na Izrael a opravdu Izrael byl zemí, která pomáhala vlastně prosazovat americké zájmy v regionu, aniž by třeba Američané museli používat svoje vojáky a svoje zdroje pro různé vojenské operace. Takže ono je to vzájemné a jak moc vlastně se ty vztahy narovnají po odchodu těchto dvou mužů je otázka. Já si myslím, že opravdu tam dochází k nějaké proměně už také proto, že prostě v Americe se vlastně téma Izraele stává velmi, velmi polarizační, ať už v rámci demokratické strany, kde přichází ta nová generace politiků, která je mnohem kritičtější vůči Izraeli, anebo v rámci republikánské strany, kde vlastně v rámci MAGA ta podpora Izraele je také velmi problematická, protože prostě MAGA nechce, aby se Amerika angažovala v zahraničí, chce, aby se soustředil ten americký prezident na domácí problémy.
4: No, vy už jste to zmínila. Trump je před svými voliči doma považován a vystupuje jako nejvíce proizraelský prezident, jakého kdy Spojené státy měly. Ohrozila by podle vás roztržka s Netanyahuem tu Trumpovu domácí pozici té části hnutí MAGA, která je silně proizraelská?
5: No, ona je otázka, jak velká část MAGA je silně proizraelská, protože opravdu ta ryzí MAGA tak si nepřeje ty zahraniční intervence. Konec konců America First byl ten hlavní slogan, kvůli kterému vlastně oni podporovali Netanyahu. A navíc je potřeba říct, že v rámci této skupiny, v rámci MAGA, opravdu se daří konspiračním teoriím, daří se tam antisemitismu, takže ta podpora Izraele není úplně to, s čím oni by jaksi souhlasili. Takže tam si myslím, že Donald Trump naopak získá body. ale kde je zase ztratí, tak jsou, řekněme, takový ti tradičnější voliči republikánů, pro něž podpora Izraele a vůbec vlastně ta americká přítomnost na Blízkém východě je něco, co oni považují za naprosto samozřejmé. A právě z úst představitelů, a slyšíme je třeba například jaksi v kongresu, ta idea, že vlastně Amerika podepíše s Íránem dohodu, která bude velmi, velmi prospěšná pro ten současný režim v Íránu, tak já si myslím, že tam ta kritika bude veliká.
4: No, když už jsme u toho, bude ta výsledná podoba vztahů mezi Spojenými státy a Íránem horší než ta, kterou v roce 2015 dohodl Barack Obama a proti které se Trump ještě donedávna, a možná ještě stále, vymezuje?
5: No, to bude právě zajímavé, protože opravdu Donald Trump se ostře proti té Obamově dohodě z roku 2015 postavil a neustále akcentuje, že mnoho těch problémů, které Amerika zdědila, tak jsou právě kvůli Obamovi a bude muset ukázat, že ta dohoda, kterou podepíše on, je výrazně lepší a bude, si myslím, to muset ukázat více než rétoricky. Takže bude velmi zajímavé těch příštích 60 dní vlastně sledovat, jak to bude probíhat. A nevím, myslím si, že Donald Trump tím, jak on je velmi netrpělivý, tak vlastně se staví trošku do slabší pozice, protože jestli mají Iránci něco, tak je to trpělivost, čas a zkušenosti. Zatímco ten americký vyjednávací tým je neskušený, jsou tam lidé, kteří neznají tu íránskou mentalitu, neumí vlastně s Iránci vyjednávat a budou čelit prostě týmu, který mnoho z těch lidí, kteří budou vyjednávat na íránské straně, mají doktoráty z amerických univerzit, umí anglicky, jak říkám, mají velké zkušenosti a bude to velmi, velmi obtížné a Iránci prostě ví, že nemají kam spěchat. Donald Trump je samozřejmě pod obrovským tlakem kvůli volbám.
4: Hostem Interview Plus je ředitelka Herzlova Centra izraelských studií Fakulty sociálních věd v Praze Irena Kalhousová. Donald Trump před druhým zvolením sliboval Američanům, že bude víc investovat do jejich blahobytu než do mezinárodních sporů. Má proto Netanyahu důvody k obavám, že Spojené státy už do regionu přestanou masivně investovat zbraně a peníze, myšleno tedy do Izraela.
5: Tak já myslím, že tyto obavy nemá jenom Izrael, možná ještě více to mají země Perského zálivu. To je vlastně téma, které se na Blízkém východě řeší už poměrně dlouhou dobu. A teď je samozřejmě otázka, jestli v souvislosti s tou válkou v Íránu a především tedy s tím mírovým řešením té války, to bude znamenat, že Amerika se bude více stahovat nebo zůstane stejně přítomná a také samozřejmě, jestli vlastně ty arabské země v regionu poté, co Írán útočil na americké základny a i na ty civilní cíle v zemích, jako jsou Emiráty, jako jsou jako Katar, jako Kuwait, do jaké míry oni třeba nebudou chtít trošku i více diverzifikovat ty svoje bezpečnostní otázky. Takže těch otázek je opravdu strašně moc a uvidíme, ale co se týče Izraele, tak Izrael samozřejmě ví, že ta americká podpora nemusí být věčná a už také vlastně vyjednává to, že bude zastavena ta vojenská pomoc Izraeli a že vlastně Izrael už nepotřebuje ani ty finance, aby byl schopen vlastně zajistit si americké zbraně. Takže myslím si, že tam určitě k nějakému posunu dojde a že z toho je Izrael do určité míry nervózní, tak to samozřejmě určitě je pravda.
4: My už jsme zmínili jméno izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Může jestřáb jako Ben-Gvir Netanyahuovu pozici doma oslabit?
5: Tak samozřejmě i v Izraeli už jsme jaksi v předvolebním období a mnoho těch věcí, které se odehrávají, tak už jsou součástí předvolební kampaně. A Ben-Gvir se vždycky snažil jaksi prezentovat jako politik, který je napravo od Netanyahu. To znamená přitáhovat voliče, kteří budou mít pocit, že Netanyahu je příliš slabý, že není připraven v některých otázkách jít dostatečně strašně daleko a určitě si myslím, že právě otázka Gazy a otázka Libanonu a případně i otázka Íránu bude součást té předvolební kampaně a Ben-Gvir bude určitě zastávat prostě to stanovisko, že kdyby on byl premiér, tak by rozhodně jaksi pokračoval ve válce v Gaze, pokračoval by ve válce proti Hizbaláhu a nenechal by se jaksi takto zatlačit do kouta americkou administrativu.
4: Odhadnete, jak velká část izraelské společnosti by na to mohla slyšet?
5: To uvidíme, no, tak samozřejmě podle těch průzkumů Ben-Gvir by se do Knesetu dostal, má různě, je to okolo 10% a samozřejmě může mu to o něco narůst v momentě, kdy vlastně spousta Izraelců, těch tradičních voličů Likudu, bude třeba zklamáno z toho, že vlastně Benjamin Netanyahu byl postaven před hotovou věc americkým prezidentem.
4: Hostem Interview Plus byla ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová. Já vám za to mnohokrát děkuju.
5: Já moc děkuji za pozvání.
4: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Česká filharmonie zve na tradiční open air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Odpoledním plusem od mikrofonu provází Lucie Vopálenská. Přeji vám příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Co nabídneme v následující hodině? Dětský fond UNICEF upozorňuje na dopady klimatických změn na děti. Kde je situace nejhorší a jak bychom měli děti chránit? Ukrajinské drony zasáhly rafinérii na okraji Moskvy. Daří se Ukrajincům paralyzovat ruský trh s palivy? A přineslo by zprovoznění Hormuzského průlivu okamžité snížení cen zboží a komodit? Nejprve jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Pěkné odpoledne. Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
6: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
3: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizaci celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas. Dalším krokem pro zrušení pozrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Na Českém rozhlase Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je potřeba taky diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
7: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
8: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
9: Vládní koalice dává od první chvíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
8: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatku. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Zahrnuje zrušení dovozních cel na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který Evropské unii opakovaně hrozil zavedením vyšších cel.
10: Podle dohody by neměly úřady ve Spojených státech zavádět vyšší než 15% cla na evropské produkty. Pokud svou část dohody Washington nesplní, bude mít Evropská komise pravomoc reagovat. Návrh ji taky umožní navýšit dovozní cla, pokud americké zboží v určitém odvětví zaplaví evropský trh. Návrh podpořili čeští europoslanci za ODS, Piráty i ANO. Potvrzuje jeho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
11: 15% clo v této dohodě já považuji za velmi dobrý kompromis.
10: Smlouvu musí ještě finálně schválit členské státy. Rámcovou obchodní dohodu podepsali loni ve Skotsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy kvůli rozsáhlému krácení DPH při provozování taxislužeb. Podle kriminalistů způsobili škodu zhruba 300 milionů korun. Stíhaní jsou obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a zkrácení daní. Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství jde o jeden z největších daňových případů v této oblasti.
12: Průměrná výška tržeb dosahuje zhruba 48 milionů českých korun, s tím, že z hlediska objemu provozovaných vozidel průměrná hodnota byla 94 vozidel a maximální velikost flotily byla až 400 motorových vozidel.
3: 7 obviněných poslal soud do vazby. Všem hrozí v případě prokázání viny až 13 let vězení. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Díky české technologii má Kyjevsko-Pečerská lávra na Ukrajině detailní 3D záznam fasády hlavní budovy, na kterou v pondělí zaútočily 2 ruské drony. Část památky UNESCO se podařilo digitálně zdokumentovat jen 2 týdny před požárem. Skenování provedlo pracoviště Archa 3 v rámci projektu Českého národního muzea, Národní rezervace Kyjevsko-Pečerská lávra a nadace rodiny Karla Komárka. Ten má za cíl vytvářet digitální kopie ukrajinského kulturního dědictví ohrožené válkou. Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních víc než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Několikanásobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michála Halašky ženy s obezitou.
13: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, u karcinomu ledvin. Tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná. Silná znamená, že tady relativní rizika jsou třeba 3-4-5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
3: Teď čerstvé informace z dopravy na D1 na příjezdu do Brna od Prahy se jede pomalu za sjezdem na Kývalku z kilometru 182, je to celkově na 40 minut. Na Pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem ve směru na D1 se popojíždí od dálnice D5 ve směru na letiště od Lochkovského tunelu. Fronty jsou na 15 až 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Zítra bude převážně oblačno až zataženo postupně místy s přeháňkami a s teplotami maximálně do 25, na jižní Moravě do 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A posloucháte nás 7 minut po 16. hodině. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Téměř všechny děti na světě čelí v současnosti některému z 8 rizikových klimatických jevů, uvedl dnes Dětský fond OSN UNICEF. Z celkového počtu 2,4 miliardy dětí na světě jich je hrozbám, jako jsou sucho, vedra či záplavy, přímo vystaveno 2,3 miliardy. A z toho téměř polovina nejméně 3 na jednou. Extrémní klimatické jevy ohrožují zdraví, vzdělání a nebo i samotné životy dětí žijících v oblastech vystavených rizikům. Naším hostem je teď koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Miroslav Trnka. Dobrý den přeji.
14: Dobré odpoledne z Brna.
1: Pane Trnko, na úvod, jak vůbec rozumíte varování Dětského fondu UNICEF?
14: Tak myslím si, že podtrhli to, že klimatické extrémy zasahují lidskou populaci, prostě protože se vyskytují i v místech, kde lidé žijí. A bohužel potom zasahují i děti a myslím si, že dětský fond se tím snažil zdůraznit to, že vlastně každá společnost nebo téměř každá společnost si dětí váží jako toho základu blahobytu budoucích generací a ochrana jejich životu a zdraví a i toho vzdělání by měla patřit mezi priority a naznačují, že právě klimatické extrémy jsou jednou z největších hrozeb, kterým vlastně děti čelí.
1: Mezi 8 nejčastějších hrozeb sledovaných fondem patří sucho, extrémní horko, pobřežní záplavy, říční záplavy, vlny veder, požáry, tropické bouře a písečné či prachové bouře. Není ten výčet v podstatě výčtem téměř všeho extrémního počasí, jaké mohou lidé zažívat? A které hrozby z těch, o kterých jsem se zmínila a UNICEF o nich mluví, považujete za nejnebezpečnější právě pro děti?
14: Já bych řekl, že úplný výčet to určitě není. Některé věci, jako třeba sesuvy půdy, které jistě souvisí třeba s povodněmi, tam chybí a i ty jsou mimořádně nebezpečné. UNICEF se zaměřuje na klimatické jevy, ale tady jsou samozřejmě i geologické jevy, které kam sesuvy půdy z části patří. Já bych za asi nejnebezpečnější z nich považoval sucho a extrémní teploty, a to ze dvou důvodů. Za prvé, tyhle dva jevy se potkávají často zároveň a ohrožují nejenom přímo ty životy, to se týká zejména vysoké teploty, ale často ohrožují i ekonomickou základnu těch zemí a států, kde lidé žijí, a zvláště země, které jsou relativně méně rozvinuté, mají méně rozvinuté ekonomiky, více spoléhají na zemědělství, a proto sucho představuje jako zásadní problém. A tím pádem ne, že by sucho zabíjelo, to se děje naštěstí dnes už výjimečně, ale přesto se i setkáváme s úmrtími způsobenými podvýživou, které bývá často důsledkem sucha, ale bohužel vidíme sucho jako nepřímý faktor, který třeba potom ovlivňuje dostupnost vzdělání nebo zdravotní péče. Takže tady bych určitě zařadil sucho a vysoké teploty.
1: Ona především, ta kombinace zmíněných rizik může být hodně problematická pro děti. Kterých oblastí světa se nejvíce týká?
14: Obecně ty kombinace najdeme jak v oblasti v Afriky, Jižní Ameriky, v Asii. Můžeme říci, že vlastně i z té definice UNICEFu vyplývá, že ta rizika jdou napříč kontinenty a prakticky se jim nevyhnou téměř žádné děti, aspoň jednomu tomu riziku. Ale potom záleží na tom, jakým způsobem lidé žijí, jaké mají k dispozici zdroje, čím se živí jejich rodiny a také, jaké jsou k dispozici adaptační opatření a třeba jak funguje veřejná správa. Tyhle všechny faktory potom určují to, jestli ten extrém, když se vyskytne, tak jestli ty děti skutečně ohrožuje, anebo jenom žijí v prostředí, kde se vyskytuje.
1: No a nakolik platí, že lidé v různých koutech světa si na počasí a i na změny klimatu tedy musí zvykat a také si na ně zvykají, protože to je v podstatě otázka evoluce a přizpůsobení se podmínkám, nakolik třeba ve vyšší míře umírají a nakolik si už nyní vy, klimatologové, všímáte toho, že kvůli změnám klimatu dochází například k masové migraci z určitých částí světa?
14: Tak to je celá série otázek. Za prvé, lidé určitě jsou do jisté míry adaptováni na klimatické poměry, jinak bude snášet vysoké teploty a přímé sluneční záření Skandinávec a jinak naši kolegové z Ghany, tam prostě rozdíl je a do jisté míry tolerance se liší mezi jedinci. Já bych tady ale řekl, že jsou určité limity, kterým lidské tělo prostě nedokáže čelit, a to se týče zvláště vysoké teploty. A pak jsou limity, kterým nedokáže zase čelit ekonomika, to je právě nedostatek vody. Prostě to, že na Sahaře se žádná velká kultura nikdy nerozvinula, dokud tam chyběla, nebo když tam začala chybět voda, je prostě faktem, který vlastně mluví asi za všechno. A pokud se vlastně bavíme o tom, jakým způsobem se můžeme adaptovat, tak tam do značné míry hrají roli finanční prostředky a technické možnosti.
1: No a jak je na tom tedy střední Evropa a konkrétně pojďme k Česku? Jaká rizika speciálně pro děti stojí za pozornost u nás a co by se s nimi mohlo dělat?
14: Tady je zapotřebí být trochu optimista, nebo my můžeme být trochu optimista, protože skutečně žijeme v regionu, který je relativně bezpečný. Ale ano, vyskytují se zde povodně, vyskytují se zde sucha, byť díky těm včasným výstrahám úmrtí na životech masivní, tak se nám zatím vlastně daří zvláště u těch povodní jim předcházet, ale jsou nebezpečné, co si budeme povídat. Pro naše země jak v současnosti, tak v budoucnosti tím největším rizikem budou vysoké teploty. To je zřejmé i zvláště pro děti, protože patří mezi ty zranitelné skupiny a naznačuje to právě i zkušenost těch středomořských zemí, kde bychom řekli, že populace je zvyklá na vysoké teploty, ale smrtnost během horkých vln je tam skutečně bohužel fenomenální, včetně vlastně té nejmladší kohorty mezi 5-16 lety. Studie ukazují, že vůbec není zanedbatelná, vůbec to není tak, že právě tihle lidé jsou, nebo ti mladí lidé jsou odolnější, ne, jsou ve zranitelné skupině a musíme na to myslet.
1: Tolik Miroslav Trnka, koordinátor týmu InterSucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Díky za váš čas a za rozhovor, naslyšenou.
14: Děkuji za pozvání a krásný den posluchačům.
1: 16 hodin, 13,5 minuty, jdeme do zahraničí. Šlehající plameny a hustý sloup dýmu viděli dnes ráno obyvatelé jihovýchodní Moskvy. Ukrajinské drony pronikly přes protileteckou obranu ruské metropole a poškodili rafinérii společnosti Gazproměvť. Kvůli pokračujícím útokům Rusko přišlo o skoro třetinu kapacit na zpracování ropy. Některé regiony už zavedly omezení prodeje benzínu a deficit se týká také leteckého paliva. Situaci sleduje kolega komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondro, vítej.
15: Dobrý den.
1: Proč vyvolalo velký rozruch právě poškození rafinérie v Kapotně?
15: Tak je, jednak proto, že skutečně, jak už zaznělo, ty drony musely proletět nejméně 3 či 4 okruhy protiletecké obrany, protože ruské hlavní město je asi nejlépe bráněné místo v celém Rusku. A za druhé ta Kapotňa, což je teda vlastně jediná rafinerie, která přímo v Moskvě, tak ona sice původně byla vystavěna za městem někdy koncem 50. let, nicméně dnes už je vlastně součástí Moskvy, kolem jsou prostě nová sídliště, takže i proto jsme viděli tolik záběrů z mobilních telefonů, jak prostě ty drony útočí přímo na tu rafinérii a následně a i ty následky, takže má to prostě větší dopad v té veřejné sféře, než kdyby to bylo někde prostě schováno.
1: No ale pověz pro lidi, kteří tomu nerozumějí, jako třeba já, jak je možné, že podobné útoky dokážou způsobit nedostatek benzínu? Vždyť Rusko má řadu rafinérií mimo dolet ukrajinských dronů.
15: Tak Ukrajinec by vám samozřejmě řekl, že zatím jsou mimo dosah těch dronů. Nicméně, když budu vážný, tak jde prostě o tu logistiku. Nejhorší situace je na Krymu, kde lidé mají příděl, myslím, že 20 litrů na týden a ještě většinou ten benzín prostě vůbec není, což je ovšem spojeno tedy s tím, že ukrajinské drony kontrolují de facto tu pobřežní trasu, kudy přijížděly ty cisterny, ale i v jiných místech, jako i třeba v té moskevské oblasti, mi právě říkal jeden známý, že teďka je příděl 40 litrů na jedno vozidlo, byť teda ten benzín jinak je na těch čerpacích stanicích. No ale ono prostě je potřeba vždycky to tam nějakým způsobem dopravit. Těch cistern zase není tolik. Ta logistika byla prostě zvyklá na nějaké rafinerie a ty prostě teďka nefungují.
1: No a jak se tedy Kreml snaží zabránit nedostatku paliva?
15: Tak oni nejvíc teda dělají taková ta administrativní opatření. Jak už jsem říkal, na Krymu je to nejpřísnější, ale i v dalších jsou prostě nějaké limity, kolik toho paliva se může prodat. Týká se to ale třeba i letišť. Myslím, že 6 letišť dohromady v Rusku už oznámilo, že omezí možnost tankování na těchto letištích, protože ten letecký kerosin prostě chybí. A samozřejmě oni budou doufat, že se tady těmi opatřeními podaří tu situaci nějak stabilizovat, no ale uvidíme, co bude na přelomu srpna a září, kdy je ta spotřeba úplně nejvyšší.
1: Ondřej Soukup obohatil Odpolední plus. Díky za to.
15: Naslyšenou.
1: Poprvé v dějinách fotbalového mistrovství světa nastoupil jeden z týmů ke svému zápasu v zemi, se kterou je ve válce. Íránští fotbalisté remizovali na americkém území 2-2 s Novým Zélandem. Hrálo se v Los Angeles, kde žije největší americká komunita emigrantů z Iránu. Utkání se proto změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu, i když FIFA přikázala, že jiné než oficiální symboly Iránu musí zůstat jen před stadionem.
16: Mola, stíny, stíny! FIFA sice zakázala vnášet na stadion iránské vlajky se symbolem lva a slunce, ale přesto tady před stadionem vidíme doslova moře těchto monarchistických praporů. Desítky emigrantů z Iránu tu křičí, že iránská reprezentace není jejich tým, že nereprezentuje lidi v Iránu, ale teroristický režim a revoluční gardy. Nava utekla s rodiči před režimem z Iránu před 10 lety, teď má americké občanství, studuje v Las Vegas a drží nad hlavou portrét Rashida Mazaheriho, bývalého brankáře iránského národního týmu, který začátkem letošního roku zmizel po té, co kritizoval iránský režim.
17: Teď je ve vězení, protože se ozval proti tomu, co se v naší zemi stalo v lednu. Hrozí mu poprava. Není v kontaktu se svou rodinou. On a ještě Sardar Azmoun, který kvůli tomu taky sem do Ameriky nepřijel. To jsou jediní dva hráči, o kterých vím, že se proti těm masakrům ozvali. Nemám z toho dobrý pocit, že tady Irán hraje. Neměli jim to povolit. Ti hráči podporují teroristický režim. Můžou aspoň udělat to, že nebudou zpívat národní hymnu. Uvidíme. Doufám, že nějak ukážou, že tuhle vládu nepodporují. A ta vlajka se lvem a sluncem, to je naše historie, naše kultura, skutečná vlajka Iránu, kterou se snaží zakázat. A k té oficiální my se nehlásíme.
16: Tady na ploše před stadionem vidíme spoustu iránských fanoušků, kteří mají stupenky, míří na stadion, vědí o tom zákazu a tak teď hromadně skládají své monarchistické vlajky, svlékají trička se symbolikou lva a slunce a snaží se nacpat tyto předměty, kam se dá, pod tričko, do kapes. Hasan říká, že se pokusí s rodinou takto projít.
18: FIFA said that we have to bring a Mullah's regime flag, but I don't know. This is America.
19: FIFA řekla, že si smíme přinést jenom vlajky iránského režimu. Ale já nevím, tohle je přece Amerika. Tady si můžete mávat, jakým praporem chcete, ne? Já na ten stadion nejdu fandit Iránu. Ne, že bych místo toho fandil Novému Zélandu. Jdu tam prostě manifestovat za převrat v Iránu. Tohle není můj tým. Není to tým iránských lidí, ale režimu.
18: Mullah's regime.
16: Na stadionu při zahajovacím ceremoniálu na ploše obrovská vlajka se symbolikou současného iránského režimu, ale v hledišti je vidět, že ten zákaz FIFA vůbec nezafungoval. Je tady spousta vlajek se sluncem a lvem, lidé oblečení do triček s touto symbolikou, nebo vidíme i takové kravaty. A slyšíte, jak obecenstvo bučí na oficiální hymnu Iránu, zatímco hráči zpívají a své pravé dlaně pokládají na srdce.
17: Všichni členové tohoto iránského týmu si třásli rukama s Chameneim, než ho zabila bomba. Všichni z nich podporují režim v Teheránu. Oni nás nereprezentují a Iránci nebudou šťastnější, když tenhle tým vyhraje. Víte, kdo byl šťastný? Mehran Samak. To byl mladý kluk, který se v Iránu radoval z porážky iránské prorežimní reprezentace na šampionátu před 4 lety. A vzpomínáte, co se mu stalo? Zastřelili ho za to přímo před jeho snoubenkou. Tak jak se máme radovat, když sem přijel tým iránského režimu?
16: Říká iránská dívka Nazani, ale během utkání má iránský tým od publika silnou podporu. Fandí i někteří s monarchistickými vlajkami.
20: Ve jménu Boha všemohoucího musím říct, že ta atmosféra pro nás byla důležitá. Měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali a to je naše vítězství. Z toho mám radost. Jinak trávíme hodně času na cestách. Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Irán je zřejmě nejutiskovanější tým v dějinách mistrovství světa.
16: Řekl po remíze s Novým Zélandem iránský kouč Amir Ghalenei. Z Los Angeles Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: O mozku, životě a zázracích píše novinář Petr Andreas v rozhovoru s legendárním dětským neurologem profesorem Vladimírem Komárkem. Kniha vyšla před pár dny a nabízí ojedinělý pohled na současnou medicínu, etiku i osobní filozofii jednoho z našich předních odborníků. Titul z nakladatelství Vyšehrad je určen všem, kdo hledají odpovědi na otázky o fungování lidské mysli i těm, které zajímá inspirativní životní příběh. No a protagonistu knihy, lékaře Vladimíra Komárka, teď srdečně vítám ve studiu Plusu. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak pane Komárku, vy jste se řadu let podílel na formování moderní české pediatrické neurologie i epileptologie. Můžete aspoň v pár větách, v několika větách říci, čemu především jste se věnoval?
0: Takhle, ta klasická dětská neurologie, tedy nedá se říct nemoderní, ale předtím, než přišly nové vyšetřovací metody, tak skutečně spočívala v důkladném rozboru pacientových obtížích, důkladném vyšetření pomocí kladívka, špendlíčku a baterky a moc už dalších možností nebylo, i když se také dalo řadu věcí zjistit a zachránit. Ale průlom do dětské neurologie a neurologie vůbec a do epileptologie přinesla magnetická rezonance, včetně funkční magnetické rezonance, která nám umožňuje se do mozku podívat skutečně hlouběji. Video EEG monitorování epileptických záchvatů, kdy současně vidíme, jak ten záchvat vypadá a co se děje na tom EEG.

0: Dlouhá cesta. Epistop jsme zakládali s panem primářem Dolanským Skrčem někdy v roce 92-3 a snažili jsme se, aby to byla propacientská organizace a zaměřili jsme se hlavně na to, aby děti ve školách necítili stigma, aby tomu učitelé rozuměli. A tenkrát jsme začali pracovat určitou formou třeba video ukázek pro učitele a podařilo se to vylepšit, ale hlavně průlom nastal v minulém roce, kdy se podařilo zakotvit do škol možnost podávání léku, že přímo učitel může dát dítěti bukálně midazolam, který zastaví záchvat, a my děláme v rámci Epistopu v Motole kurzy pro učitele, už jich prošlo několik stovek těma kurzama a už se toho nebojí a prakticky vědí, že můžou dětem dovolit téměř všechno.
1: To je skvělá zpráva. No, když zmiňujete školy, tak dnešní děti vyrůstají v digitální realitě s mobilem téměř od kočárku, se sociálními sítěmi. Proměňuje nějak tenhle neustálý příval podnětů touto cestou projevy těch neurovývojových poruch? Teď se stále mluví o autismu, o spektru, o ADHD a tak dále. A nebo jsme vlastně otázek, pořád stejní?
0: Několik otázek v jedné. Dovolil bych se vás opravit, že nežijí v digitální realitě, ale pseudorealitě a ty sítě nejsou sociální, ale asociální. A skutečně to proměňuje nejenom zdravý mozek, to znamená, když předškolní děti stráví s tabletem, s telefonem moc času, tak můžou se působit až autisticky. Takže to je velmi nebezpečné, o tom hovoří dětský docentka Ošlišková z Brna. No a potom samozřejmě děti, kteří mají ADHD nebo jiné neurovývojové obtíže, tak se zejména v dospívání to strašně zhorší. Proto jsem taky pro v podstatě zákaz těch mobilů pro školáky mladší 16 let, ale musí se proto najít alternativy. Já viděl jsem televizi mozeckou ukázku z jedné školy, kde okamžitě do všech koutů školy dali stolní fotbal, kuželky a teny, ping-pong a všechno možné. A děti se do toho vrhly a baví je to. A už jim ani nechybí, že jim ráno zamkli mobily do sejfu.
1: Pojďme k té knize, kterou jsem avizovala. O čem je? Je skutečně i o zázracích? Protože vy tam například uvádíte obrovskou naději v podobě uzdravení malého Martina, trpícího vzácným syndromem ADHD.
0: Tak samozřejmě není to o zázracích, jak si laici představují, že se najednou něco z hůry zjeví. Ale pro nás, kteří jsme kdysi dávno teda věděli o genech poměrně málo, byť Mendel u nás je vlastně zakladatelem světové genetiky, tak byl opravdu velký průlom, že onemocnění, před kterým jsme museli prostě si uvědomit, že nemůžeme vyléčit, tak dneska třeba spinální svalová atrofie zásluhou docentky Haberlové je léčitelná hned po porodu, když se v rámci screeningu zjistí. Dřív mi na to děti umírali a nebylo pro mě lehké rodičům říkat, že není žádná naděje, a tohle považuji za zázrak. A stejně tak u toho Martinka, to, že se bude možný stereotakticky do mozku, tak jak to udělali v Montpellier, vpravit účinný gen, aby začal vyrábět chybějící dopamin a serotonin, je úžasný a Martinkovi to pomohlo, i když samozřejmě není úplně vyléčený, to by musel tu genovou léčbu postoupit hned po narození.
1: Z druhé strany, když poodejdeme od toho zmiňovaného malého Martina, tak se otevřeně věnujete i biologickým predispozicím k násilí. Zabýváte se vlastně tou šílenou temnotou spojenou s útokem na filozofické fakultě. Do jaké míry dnes neurovědy mohou vlastně rozpoznat rizikové chování u člověka dřív, než dojde k nějaké tragédii?
0: Na té knize, kterou se mnou dával dohromady Petr Andreas, je možná znát na začátku, že my jsme se vlastně sešli koncem roku 2023 a začali s rozhovorama, který jsme vedli ty téměř 3 roky, o tom, že jsme museli reflektovat, že nás trápilo, že to, co se stalo na filozofické fakultě, a byl to vlastně kontrast k tomu, že tady se vyvine neuvěřitelné úsilí lékařů, výzkumníků a stojí to obrovské peníze. Na toho Martinka vybrali dáci 150 milionů, aby se zachránil lidský život, a na druhé straně někdo v podstatě bezohledně zničí

0: 14 lidských životů. A bavili jsme se o tom, jestli se dá z magnetické rezonance odhadnout, že třeba některý mozek je náchylnější k tomu, aby udělal něco tak strašného. A do určité míry i dá, v té knižce o tom píšu, které třeba části mozku můžou být víc nebo méně vyvinuté. Ale je velkou otázkou, jestli bychom dokázali tomu vlastně předejít, jestli by něco jako je rehabilitace, která, když vás záda ještě nebolej, by vám umožnila, aby vás ty záda v budoucnu nebolela, tak možná začít pracovat s mozkem 5, 6, 10letého dítěte, které možná by mohlo mít nějaké vlohy.
1: Tak více už prozrazovat nebudeme. Hostem odpoledního plusu byl lékař Vladimír Komárek, neurolog a epileptolog, a mluvili jsme o knize O mozku, životě a zázracích z vydavatelství Vyšehrad. Díky, ať se daří. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Bylo 16:30 a s dalšími zprávami už je připravena Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Dobré odpoledne. Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí je podle Globální komise pro protidrogovou politiku úspěšný. Komise složená z bývalých prezidentů a premiérů to napsala v dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO. Varují ho ale před dopady změn, které česká vláda nedávno oznámila. Kromě přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví plánuje česká vláda taky zpřísnit postupy. Komise ale kabinetu doporučuje jednat s odborníky a zvolit jiné řešení. Americký federální úřad pro vyšetřování tvrdí, že ve spolupráci s policií zmařil útok plánovaný na nedělní zápas MMA před Bílým domem. Na síti X o tom informoval šéf FBI Cash Patel s tím, že bezpečnostní složky se o hrozbě dozvěděly už 10. června. Další podrobnosti o plánovaném útoku ale neuvedl. Zápas smíšených bojových umění byl v zahradě Bílého domu na počest 80. prezidenta Donalda Trumpa. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok zatím nemusí platit odškodné skupině bývalých elitních policistů, které loni přirovnal k mafiánům. Rozsudek zrušil odvolací soud. Případ, ve kterém čelil exekuci, se tak vrací na začátek. Detaily přidá v následujícím vysílání odpoledního plusu naše zpravodajka v Bratislavě. Teď krátce ze silnic. Na D1 na příjezdech do Brna zůstává silný provoz v obou směrech. Ve směru z Prahy se jede pomalu za sjezdem na Rosice z kilometru 180, je to na 40 minut. A na pražském okruhu z D1 na letiště je uzavřený Lochkovský tunel. Provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo. Na místo jede hlídka, kolonu čekejte od Vesce ze 3. kilometru. Šťastnou cestu. V noci a zítra bude oblačno až zataženo, v noci místy s deštěm, přes den už jen s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. Noční teploty 15 až 11 stupňů, denní 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: S Lucí Vopálenskou přeji hezké odpoledne. Evropské akcie po včerejším oznámení mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy výrazně rostly a některé indexy dokonce udělaly rekord od počátku války. Komodity jako ropa pak čekají na vývoj kolem Hormuzského průlivu, pokud se po očekávaném podpisu dohody v pátek v Ženevě nejvýznamnější lodní cesta otevře, tak čekají trhy opět turbulence. Hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň s námi teď dopady na obchod rozebere. Dobrý den vám přeji.
4: Krásné odpoledne.
1: Tak zmínila jsem, že akciové trhy vyskočily. Očekává se zase pokles?
4: Pokles ceny ropy? No určitě, ale bylo by na čase, protože zatímco při začátku té války ropa vyskočila z nějakých zhruba 70 téměř na 100, tak následkem teď toho údajného připravovaného konce války klesla v úzovkách jenom z 87 na 84 nebo 83 včera a dnes už se teda přiblížila k těm 80, ale jsou to skutečně zatím jenom drobné oproti tomu nárůstu. Většina toho poklesu z těch nejvyšších úrovní už se udála před tím současným oznámením. To znamená, teď je to skutečně jenom na úrovni drobných. Hlavně tohle jsou všechno ceny těch teoretických, řekněme, finančních kontraktů, kdežto ta cena ropy, za kterou skutečně tady výrobci věcí z ropy, znamená zejména rafinerie, nakupují tu ropu, ta tolik neklesá a je hlavně mnohem vyšší, než jsou ty papírové ceny ropy, protože ty jsou odrážení nějaké jako kontrakty v budoucnosti, kdežto ta ropa skutečně nakoupená pořád je drahá a v některých případech pořád je někde kolem těch $100.
5: No, ať už je to směrem nahoru nebo dolů, pokud ceny hodně se jaksi mění, mluví se o volatilitě, jak to vlastně hýbe celosvětovou ekonomikou? Nebo už je na to zvyklá?
4: No, záleží, v jakém rámci to uvažujeme. To proti...
5: Slyšíme se. Jsme ve spojení s Petrem Bartoněm, hlavním ekonomem investiční skupiny Natlant, ale bohužel ve zvuku se nám to spojení vytratilo. Budeme se pokoušet ho navázat znovu. Stále posloucháte Odpolední plus a jedním z hlavních zahraničních témat je Hormuzský průliv. Ano, slyšíme se už, pane Bartoni?
4: Ano.
5: Tak, bohužel nám vypadlo spojení. Takže znovu ptám se na to, jak vůbec celosvětová ekonomika zvládá tu volatilitu při prudkých změnách cen ropy a dalších.
4: Musí zvládat, nic jiného jí nezbývá. Pořád ta volatilita je menší než ty následky covidu, které jsme tady viděli, řekněme, 3-4 roky zpátky. To znamená, to narušení běžných obchodních vztahů je teď relativně menší, a než bylo tehdejší. To znamená, už si zvykla na tu volatilitu a nějak ji započítala, a to jenom v tom smyslu, že všechno je dražší. To znamená, nejenom, že ten nedostatek způsobuje tu drahotu, ale i ta nejistota samotná způsobuje to drahotu, protože každý si musí hledat nějaké zajištění a vlastně jediný, kdo na tom vydělává, na té nejistotě, jsou lidé, kteří ještě před covidem nebo před tou současnou krizí nakoupili zlato nebo švýcarský frank.
5: Ano. Říkáte, že sama nejistota vlastně vyvolává tu volatilitu nebo i ty vyšší ceny. Tak si teď trochu zaspekulujme. Řekněme, že se podaří dohodu o míru dotáhnout do konce, v pátek dojde k podpisu. Co se dá očekávat na trzích? Dá se čekat, že komodity, suroviny a zboží zlevní a někdy relativně brzo to pocítí i řadový občan ve své peněžence?
4: Nějaký další pokles to určitě způsobí, nicméně nemůžeme čekat, že by se brzy navrátily ceny na ty před únorové nebo před tím konfliktem. To bude trvat, protože pořád je tady hlad, pořád je tady nedostatek, čas, v který trval už více než čtvrt roku, bude to skoro půl roku brzy a ten se nepodaří nahradit okamžitě. Navíc po tom podpisu případném v pátek by následoval teprve měsíc, kdyby se museli vyčistit všechny miny z toho Hormuzského průlivu, protože zatímco teď tam občas nějaká loď propluje, tak to je ve velice úzkém koridoru, kdežto teď ten původní provoz je natolik velký a natolik masivní, abychom odtamtud dostali všechny ty lodě, že by se museli nejdřív vyčistit ty koridory. A na to bude mít Irán podle dostupných informací až měsíc, to znamená, nebude to okamžitě, ale ty trhy už můžou reagovat optimisticky, že je to zatím na nejlepší cestě, stále nejisté, a tím pádem nějaký pokles bychom mohli dál čekat.
5: Vydělá na uvolnění Hormuzu jenom Irán, nebo vydělá celý svět, a jak je to vůbec s tím vyděláváním a ztrátami na druhé straně?
4: Proti současné situace určitě na tom svět vydělá, oproti té předválečné situaci určitě na tom prodělá, a největším zatím podle zase dostupných informací o té dohodě na tom skutečně vydělá Irán, protože zatímco před tou válkou byl průliv, nebo proplutí tím průlivem byl zdarma, protože to je otevřená voda, není to jako třeba v centrální Americe, nebo není to Suezský průplav, který se musel prokopat, a tím pádem platíte poplatky poplatek tomu, kdo ho prokopal, za to, že to prokopal. Tady je to jenom přirozená přírodní úžina, která v uvozovkách nikomu nepatří, nikdo se o ní nezasloužil, takže se tam žádný poplatek neplatil. Teď podle dostupných informací stále má platit to, co platí teď, to znamená Irán v uvozovkách, aby dovolil nějaké lodě proplout s tím, že ji nenapadne a nezačne ji bombardovat, tak se bude muset platit. Často to je třeba až $1 000 000 za jeden tanker. To znamená, pořád to dostávání ropy a všeho ostatního, protože odtamtud pramení i spousta plastů, spousta hnojiv a často na ně má ta situace mnohem tíživější dopad na tu cenu, zatímco my tady řešíme ropu, tak na nás dolehnou mnohem víc právě to zdražení plastů a hnojiv, tak pokud i tyto lodě budou muset platit ten poplatek, no tak už ty věci budou permanentně dražší, protože paradoxně zatímco ropu bychom byli za nějakou dobu schopni nahradit od jiných částí nebo z jiných koutů této planety, tak závislí na tom plastu a na hnojivech spoza Hormuzu jsme mnohem více a tam ta nahraditelnost bude menší.
5: Dodává hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň. Díky moc za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
4: Díky, krásný den.
5: Stále posloucháte Plus. Europoslanci dnes potvrdili zákaz aplikací, které pomocí umělé inteligence mohou na fotografiích svléknout lidi na docela obyčejných fotkách. Od prosince budou muset v Unii takové weby a služby jejich provozovatelé blokovat. Podle odpůrců návrhu je to však cesta zpět. Hlasování ve Štrasburku sledoval Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne.
5: Tak co firmám hrozí, pokud takové funkce blokovat nezačnou?
6: Tak pokud tohle neudělají do toho stanoveného termínu, to je tedy 2. prosince, tak jim hrozí pokuty. Ta horní hranice se pohybuje až u 35 milionů eur. Taky se v tomhle případě mluví o pokutě 7% celkového globálního obratu té dané společnosti. A to se týká právě těch velkých globálních společností, protože vlastně celé to opatření souvisí s kauzou chatbotu Grok, který přes sociální síť X provozuje podnikatel Elon Musk. To je teď už první dolarový bilionář. On čelil stížnostem, že právě tu svou umělou inteligenci na té platformě vůbec nereguloval a právě, že přes ten Grok bylo možné ty podobné fotografie vygenerovat na základě snímků skutečných lidí. Ten bot o těch svlíkacích aplikacích navrhla česká europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů, která právě tohle tu kauzu s tím Grokem uvedla jako motivaci. Ona tvrdí, že je to boj proti zneužívání dětí a žen na internetu. Jenom dodám, že ona se odkazuje třeba i na zprávu Evropského parlamentu s tím, že chatbot Grok za první měsíce letoška vygeneroval několik tisíc svlečených fotografií, včetně třeba i nezletilých.
5: No a jak by teď tedy měly úřady kontrolovat, že podobné aplikace využívající umělou inteligenci fungovat nebudou?
6: No, tím zásadním bodem je, že se změní ta odpovědnost za fungování těch aplikací nebo spíš těch chatbotů, které ten pokyn vykonávají, budou přímo odpovědní právě vývojáři a provozovatelé. Od 2. prosince by měli začít důkladně blokovat ty služby, které by to umožnily. V současnosti se to týká hlavně firem a korporací, které vytváří ty modely umělé inteligence, podobně jako je Grok. V tom návrhu se píše o povinné blokaci některých funkcí, příkazů, zkrátka vytvoření překážek pro lidi, kteří by to zkoušeli. Třeba je to možné taky zavést formou rozpoznávání, zachycení takových dotazů. Podle těch pravidel by pak jednotlivé firmy musely vždy tu podobnou službu zablokovat. Třeba s tímhle ale nesouhlasí europoslanec za ANO Jaroslav Bžoch. Podle něj se to dá snadno obejít.
7: Víme, že prostě když jste dobrý v tom, jak zadáváte ty příkazy do AI, tak ona prostě vytvoří některé věci, které mohou být nelegální a ta AI sama o sobě to nemůže samozřejmě vyhodnotit v některých případech i přesto, že má mnoho bezpečnostních opatření. Já se obávám toho, že toto vlastně zamezí těm developerům, aby se o něco snažili, protože budou mít strach z toho, že přijde postih, když někdo zneužije tu jejich AI.
6: On i další europoslanci za hnutí ANO, ale pro celý ten balík úprav v aktu umělé inteligenci nakonec hlasovali, dodal, že odůvodnil to tak, že ty nedostatky nakonec vyvážilo rozvolnění jiných regulací. Jenom dodám, že ten návrh o celé těch úpravách aktu umělé inteligence ještě potvrdí členské státy.
5: Když je to opatření součástí tak širšího návrhu o regulaci umělé inteligence, tak co dalšího se, Jiří, ještě změní?
6: On je to celý balíček změn, je to takzvaný omnibus, právě se to týká uvolnění některých pravidel z toho už zmíněného celkového dost robustního aktu o umělé inteligenci. V této části se oddalují, nebo v této schválené části se nově oddalují lhuty pro splnění podmínek kontroly té regulace umělé inteligence. Zastánci tohohle návrhu si od toho slibují větší rozvoj umělé inteligence, taky rozvázání rukou podnikatelům na volném trhu. Podle argumentů odporců, které tu právě včera na rozpravě zaznívaly, to naopak umožňuje třeba další nekontrolované šíření nepředvídatelné technologie. Nicméně po schválení tohle opatření se teď třeba velké firmy zbaví větší kontroly ohledně umělé inteligence, třeba při zpracování osobních údajů. Ten předpis taky rozšiřuje výjimky z některých povinností pro malé a střední podniky.
5: Tak tolik Jiří Kordík, děkujeme za zajímavé informace. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: 16 hodin, téměř 46 minut, přesouváme se na Slovensko. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok se měl omluvit a zaplatit odškodnění skupině policistů kolem Jána Čurily, které veřejně spojoval s mafiány a zločinci. Z jeho účtu měli v těchto dnech odejít v přepočtu více než 2 miliony korun. Spor prohrál, protože na žalobu tehdy vůbec nereagoval. Jenže doslova pár hodin před plánovanou exekucí odvolací soud původní rozsudek zrušil a celý případ vrátil na začátek. Proč, to teď probereme s naší zpravodajkou v Bratislavě Bárou Vránovou. Báro, pěkný den.
8: Dobrý den.
5: Tak připomeňme prosím nejprve, o jaký spor tady jde. Proč policisté ministra Šutaje Eštoka vůbec žalují?
8: Kvůli jeho příspěvku na sociálních sítích z loňského dubna. Ministr vnitra v něm skupinu bývalých elitních policistů kolem vyšetřovatele Jána Čurily označil za zločince, kteří se stávají hrdiny. No a kromě toho je taky přirovnal k Mikuláši Černákovi. Ten si ve vězení odpikává doživotí za vraždy. Černáka slovenská média označují dokonce za někdejšího šéfa slovenského podsvětí a za jakýsi symbol mafiánských praktik 90. let. Ministr Šutaj Eštok pak uvedl, že si za svými výroky stojí. On s takzvanými Čurilovci vede spory vlastně dlouhodobě. Policisté vyšetřovali důležité politické kauzy z minulých let. Šutaj Eštok je po nástupu do funkce postavil mimo službu, protože podle něj zneužívali zákon, což oni, ti policisté, odmítají.
5: No, ministr Šutaj Eštok tento spor o omluvu prohrál, protože na žalobu tehdy vůbec nereagoval. Víme proč? Z jakého důvodu?
8: Ano, to byla jedna z nejdiskutovanějších částí celého tohoto případu. Ministr tvrdil, že si nevšiml dokumentů doručených do elektronické schránky. Později argumentoval také zdravotními problémy. Soudu předložil lékařské zprávy, podle kterých měl loni v srpnu zánět střev a několik dní se necítil dobře. Taky tvrdil, že mu kvůli technické chybě nefungovala upozornění na nové zprávy v té elektronické schránce. Soud ale tehdy všechny tyto nebo ty argumenty o zdraví neuznal. On upozornil, že dokumenty měl ministr ve schránce už od začátku července, tedy více než měsíc před zdravotními problémy, na které se odvolával, a právě proto tehdy rozhodl, že jde o jeho pasivitu a vydal takzvaný kontumační rozsudek.
5: No a teď ale zasáhl odvolací soud. Proč zrušil ten původní verdikt?
8: Tento soud dospěl k závěru, že podobný spor by se neměl rozhodovat jen kvůli tomu, že jedna ze stran nereagovala. Podle soudců je potřeba zabývat se samotnou podstatou případu, tedy tím, jestli ministr skutečně zasáhl do práv policistů, když je spojoval s mafiány a zločinci nebo ne. Původní rozsudek, který odvolací soud zrušil. Navíc upozornil i na procesní chybu v tom původním rozhodnutí. Ministr Šutaj Eštok podle něj například nebyl správně poučený o lhůtě pro podání odvolání.
5: No a co bude následovat teď, Báro?
8: Případ se teď vrací k městskému soudu v Bratislavě, který ho bude muset projednat znovu od začátku, a policisté i ministr se tak sejdou v jedné soudní síni. Server Aktuality.sk upozorňuje, že je to poměrně výrazný obrat. Ještě nedávno totiž Šutaj Eštok neuspěl ani se snahou zastavit exekuci nebo to vyplácení odškodného, a to ani u ústavního soudu. Část slovenské opozice už rozhodnutí odvolacího soudu zkritizovala. Slovenský parlament před dvěma týdny schválil nová pravidla, podle kterých už soud nebude muset automaticky rozhodnout proti člověku právě jen proto, že nereagoval na výzvy soudu. Opozice před schválením této novely tvrdila, že je ušitá na míru pro ministra Šutaje Eštoka, což ale slovenská vláda odmítá.
5: Bára Vránová se připojila do vysílání Plusu z Bratislavy. Děkujeme za to a hezký den.
8: Naslyšenou.
5: Dvě zločinecké skupiny při provozování taxislužeb nezaplatily za 5 let daně ve výši asi 300 milionů korun.

0: Balili to kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, finanční a celní správy. Obviněných je 10 lidí a teď jim hrozí dlouhé vězení. Více k případu nám teď poví reportérka Františka Rohlíčková. Františko, vítej.
1: Dobrý den.
0: Tak jak vůbec ty skupiny fungovaly?
1: Obě skupiny provozovaly taxislužby takzvaně přes digitální platformy typu Uber a Bolt. První mezi lety 2023 a 2026, druhá už od roku 2022. Lidé ve skupinách mezi sebou měli přesně rozdělené role. Někteří řídili firmy, společností byly desítky, skupiny je zakládaly cíleně, byly mezi sebou různě a velmi komplikovaně propojené. Další členové měli na starost správu účtů, na které příjmy z taxislužeb chodily. Mezi firmami taky kromě financí převáděli auta, která používali. A někteří členové sítě pak třeba najímali řidiče, říká René Piller z celní správy.
2: Ta organizovaná skupina si najímala řidiče zejména ze zahraničí, kteří třeba byli v nějaké nouzi finanční. Tady jim zařídila vízum, pomohla jim s tím, aby tady zlegalizovali jejich pobyt a ty řidiči pak následně tady pracovali pro tu skupinu.
1: Řidiči pocházeli hlavně ze zemí bývalého sovětského bloku, z Uzbekistánu, Kazachstánu nebo z Ukrajiny. Příjmy skupin byly v řádech stovek milionů korun. Velkou část z nich ale ty skupiny nevykazovaly nikde v účetnictví a ani v daňových přiznáních. A právě za to jim teď hrozí ty zmíněné vysoké tresty.
0: A víme, kolik lidí policisté obvinili a za co přesně?
1: Ano, je to celkem 10 lidí, z toho 8 cizinců a 2 Češi. 7 lidí je teď ve vazbě. Obviněným hrozí až 13 let vězení. Dopustili se údajně účasti na organizované zločinecké skupině a krácení daně. Pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
3: Unikátní je vlastně vůbec to, že někdo přišel do této oblasti, potom je to samozřejmě ta rychlost toho páchání, rychlost vlastně zakládání těch společností, do kterých se potom převáděli postupně ty řidiči, převáděli se jim ty vozy a z té společnosti, která zůstala ve velmi krátké době vlastně prázdná, tak se ta daň prostě neodvedla na tvrdo a šlo se do další společnosti. My to můžeme říct tak jako nahluváta, na drzost, že už ani nevymýšlíte, proč byste tu daň měla zkrátit, prostě ji nezaplatíte.
1: První skupina způsobila škodu 70 milionů korun, druhá pak přes 250 milionů korun. Policisté při prohlídkách zajistili 6 milionů v hotovosti, dalších 8 milionů na bankovních účtech a taky několik aut.
0: Ještě dodejme, kdo všechno se na vyšetřování podílel a jak dlouho to celé trvalo?
1: Tématem taxislužeb typu Uber a Bolt se začala zabývat finanční správa v roce 2024, říká ředitel sekce kontroly a analýzy rizik Jiří Žežulka.
4: Z těch prvních čísel jsme viděli, že opravdu v tom druhém kvartále 24 byla přiznaná každá pátá jízda, což je tragédie. Chybělo nám 80% peněz ve státním rozpočtu.
1: Vyšetřování na základě těchto dat začalo v září 2024, tedy trvalo asi rok a tři čtvrtě. Do akce se zapojil kromě kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, finanční a celní správy, taky finanční analytický úřad. K případu bylo totiž třeba získat mnoho účetních, bankovních a daňových dokumentů. Částečně taky na akci spolupracoval Europol. Kauzu teď dozoruje vrchní státní zastupitelství v Praze.
0: A s informacemi přišla do studia Františka Rohlíčková. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: Německo chce do vesmíru, ale ještě musí chvíli počkat. Odkládaný start rakety Spektrum se opět nezdařil. Raketa bavorského startupu by mohla vynášet na oběžnou dráhu satelity. Další test bude možná ještě tento týden. A víc už poví náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Tomáši, pěkný den.
5: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Tak na čem selhal test rakety Spektrum od bavorské firmy ISAR Aerospace?
5: Měla to být nějaká závada na kapalinovém systému, přesně úplně nevím, ale toto měl být důvod, proč ta raketa nevzlétla včera z ostrova a kosmodromu Andøya na severu Norska. Nebyl to její první test, poprvé ji společnost ISAR Aerospace testovala loni v lednu a to skončilo ještě hůř, tehdy ta raketa explodovala. Potom následovalo ještě několik testů, které taky nevyšly. Jeden z nich kuriozně, to bylo kvůli tomu, že tehdy takový bezpečnostní perimetr kolem toho kosmodromu narušila norská rybářská loď. To už se tedy potom nestalo. Teď, když byl tento test, tak policie už to celé uzavřela, nikdo tam vplout nemohl. Ale stejně to tedy nevyšlo. Pro ty inženýry společnosti ISAR Aerospace určitě je to náročný, nebo to je to taková výzva, protože ta raketa musí odstartovat jenom v takovém krátkém 15-minutovém okně. To je jakýsi kvalifikační postup pro připouštění nových typů raket k nějakému širšímu využívání, ale společnost ISAR to zatím nebere nějak tragicky a říká, že vlastně se jedná o takové porodní bolesti a že z každého toho neúspěchu dílčího pro ní plynou nová data, nové zkušenosti a možnost se učit něčemu a jít dopředu.
0: No ale kam až? Jaké má teď společnost se svou raketou cíle?
5: Tak ono už to vlastně naznačila, jde, hodně se mluví o těch satelitech, ta raketa, která pro představu vypadá jako raketa vysoká 29 metrů, měla by mít nosnost asi 1000 kilogramů, čili měla by být schopná vynést, říká se tedy na nízkou oběžnou dráhu, náklad o váze zhruba 1 tuny. Mluví se tedy hlavně o satelitech, některé z nich jsou samozřejmě i výrazně těžší, třeba několika tunové telekomunikační družice, ale na druhou stranu existuje i spousta moderních satelitů zaměřených třeba na pozorování Země, nebo těch, které používá systém Starlink a ty se do té 1 tuny vlastně docela pohodlně vejdou. Firma ISAR Aerospace už před 6 lety tedy postavila na východ od Mnichova nedaleko továrnu, ve které by chtěla výhledově vyrábět, stavit asi 400 takových raket každý rok a s tím, že vlastně by to mohla být alternativa k dalším raketám Evropské kosmické agentury, jako jsou Ariane nebo Vega, a vlastně, že by to mohl být takový příspěvek k té suverenitě a nezávislosti Evropy v otázce přístupu do kosmu, což evropská suverenita, to je teď samozřejmě mantra, která se často zmiňuje a opakuje.
0: Tomáši, už jenom úplně stručně, jenom ve dvou větách, kde na to bere startup peníze?
5: Záleží jak stručně, ale zmínil jsem, teď je to, jde o suverenitu, momentálně velmi aktuální téma, takže třeba deník Handelsblatt tvrdí, že momentálně v Evropě lety do vesmíru, to je spíš oblast, kde existuje zlatá horečka, takže ISAR se rozhodně nemusí bát.
0: Dodává Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj, moc krát děkujeme, naslyšenou.
5: Díky, hezký den.
0: Tomáš Baťa sice uměl vyrábět boty, ale přemýšleli jste někdy nad tím, zda uměl třeba zpívat nebo stepovat? To se totiž ukáže na letní scéně Muzea Kampa, kde dnes poprvé ve svém muzikále Klan Baťa představí i další členy rodiny známého obuvníka. Ten by letos oslavil 150 let.
6: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
7: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem.
6: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
7: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
8: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
7: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Klus.
9: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tím nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
7: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
9: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
7: Thomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
9: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná. A je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
7: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě Klanu Baťa ožili na letní scéně Muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vercha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.
10: Český rozhlas plus zprávy.
11: Antimonopolní úřad uložil hobbymarketu OBI pokutu téměř 5 milionů korun za delší splatnost faktur. Američtí federální vyšetřovatelé tvrdí, že zmařili útok na Trumpovy narozeniny před Bílým domem. Na atletickém mítingu Zlatá tretra v Ostravě začala soutěž tyčkařů. Kolony vznikají na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. A zítra bude oblačno i zataženo, postupně místy přeháňky. Večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
10: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
11: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti v Českém rozhlase plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Pokutu 4 miliony 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit hobbymarket OBI. Dostali od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských anebo zemědělských výrobků požadovala delší lhuty splatnosti než zákonem stanovených 30 dní. Firma pochybení přiznala. Podrobnosti má mluvčí úřadu Martin Švanda.
12: V celkem 63 případech zaplatila pozdě celkem 8 dodavatelům. V daném případě se nejednalo o jednorázový omyl nebo jednorázové pochybení, ale podle úřadu šlo o systematickou a účelovou praktiku, která trvala téměř 2 roky.
11: Americký federální úřad pro vyšetřování tvrdí, že ve spolupráci s policií zmařil útok plánovaný na nedělní zápas MMA před Bílým domem. Na síti X o tom informoval šéf FBI. Další podrobnosti o plánovaném útoku ale neřekl. Zápas smíšených bojových umění byl v zahradě Bílého domu na počest 80. prezidenta Donalda Trumpa. Kyjevsko-Pečerská Lávra zasažená pondělním dronovým útokem má díky českému projektu detailní sken fasády. Část památky UNESCO se podařilo zdokumentovat teprve nedávno díky projektu Archa.
13: Hodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské Lávry, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda.
14: Říká autor projektu Paul Stavko, který v předešlých týdnech v komplexu zaškoloval tamnější personál. Díky české technologii se tak před požárem stihlo naskenovat barevně dekorovanou fasádu kláštera, včetně všech fresek i sakrálních výjevů.
13: Bylo v plánu právě ten stěžení objekt v rámci celého areálu skenovat teď v nejbližších dnech, ale to se samozřejmě nestihlo.
14: Pořízený 3D záznam fasády kláštera využijí Ukrajinci k posouzení škod způsobených požárem i k plánování restaurátorských zásahů. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
15: Prestižní atletický meeting Zlatá tretra v Ostravě pokračuje soutěžemi tyčkařů a výškařů. Je u toho reportér Jakub Marek.
16: Aktuálně skončila soutěž o štěpaře. K nejlepší Češkou je čtvrtá Nikol Tabačková výkonem 58 metrů a 84 cm. Z vítězství se raduje Srbka Vilagošová za 62,92. Ve výšce zatím úvodní skok na 2 metrech a 10 cm na Jana Štefanu čeká. V tyči žen olympijská šampionka Američanka Munová vynechává, stejně tak jako mezi muži vicemistr světa Řek Karalis. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
17: Nehody na D1 za Beranovem a taky ve sjezdu z D1 u Hlubic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Baranovem už na kilometru 122 všechna nabouraná auta přesunuli do odstavného pruhu, kratší kolona se rozjela, už se jenom zpomaluje. Potom na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte kolony, kus za sjezdem na Domašov kolem kilometru 177 se dojíždí, brzdí i osobní auta v levém pruhu a jedou potom sice o něco plynuleji než kamiony v pravém, i tak to mají do omezení u D2 zhruba na půl hodiny. Na D1 za Brnem směr Vyškov spozorněte za Rohlenkou na kilometru 209 se plní odbočovací pruh, dole pod exitem 210 už na silnici 50 u Holubic se převrátilo vozidlo. Hasiči na místě, projíždí se pomalu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu, teď kousek za exitem Židlochovice z 8. kilometru. A na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště už před Lohkovským tunelem vyřešili problém s příliš vysokým vozidlem, provoz je obnovený, kolona se rozjíždí, její zbytek teď ještě mezi sjezdy na Jesenici a Vestec zhruba na čtvrt hodiny a na okruhu opačně z letiště na D1 vlivem silného provozu kolona od D5 k Ořechu taky asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme přechodně i polojasno, jinak ale oblačno, je zataženo. Postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, večer by měly srážky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27, na horách naměříme většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
18: Ano, SPD a motoristé chtějí zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Co bude znamenat financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu a může do podoby zákona promluvit Evropská komise? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Zdravím vás do našeho ostravského studia. Dobrý den.
19: Dobrý den, hezký večer z Ostravy.
18: Vláda včera schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Dnes jsme se v důvodové zprávě k zákonu mohli dočíst, že Ministerstvo kultury se chce obrátit na Evropskou komisi s dotazem, zda nejde o nepovolenou veřejnou podporu. Podle toho pak bude ministerstvo dál postupovat. Jak si tento postup ministerstva a celé vlády vysvětlujete? Nebylo by lepší psát zákony rovnou tak, aby vyhovovaly evropským pravidlům?
19: Tak já jsem bytostně přesvědčen, že by to tak skutečně mělo být. Celá příprava vlastně tohoto vládního návrhu zákona je zvláštní už od samotného počátku. Bez jakékoliv diskuze, jakékoliv veřejné debaty se tady zbrkle zběsile má změnit léta zaběhaný systém financování médií veřejné služby. Takže mě vlastně už toto ani nepřekvapuje. Já už z těch překvapení nevycházím, protože i včerejší tisková konference premiéra po vládě byla pro mě také překvapením. Částka, která se poprvé objeví vlastně včera na té tiskové konferenci, byť je to ta, která původně už byla v klempířově návrhu, v tom původním, tak samozřejmě také byla předmětem nějakých tajností a pan premiér z toho měl takovou dětinskou radost na té tiskové konferenci. Tak já už se opravdu nedivím ničemu a uvidíme samozřejmě, jak celý ten proces bude probíhat i nadále.
18: Bez ohledu na citovanou zprávu, někteří politici a experti mají za to, že změna financování navržená vládou nemusí být v souladu s Evropským aktem o svobodě médií. Jde o to, že veřejnoprávní média mají mít v evropských zemích zaručeno plynulé financování, tedy v případě státního rozpočtu stabilním mandatorním výdajem. Je nebo není podle vašeho názoru navržená změna v souladu se zmíněným aktem?
19: Tak nutno dodat, že my jsme tu textovou část vlastně toho návrhu viděli až opravdu dneska ráno, kdy se objevil načtený v systému. My analyzujeme spolu s mým právním týmem a s kolegyněmi a kolegy z vedení Českého rozhlasu. Určitě ty pochybnosti, zda je v souladu s MFO a zda opravdu odpovídá tomu, co Evropská komise nařizuje, to znamená, aby média veřejné služby byla financována předvídatelně, adekvátně a také trvale udržitelně, tak v tomto duchu samozřejmě tam ta vrázka z naší strany je a uvidíme. Já vím, že úst mluvčího Evropské komise zaznělo, že ten zákon a celý ten proces Evropská komise velmi bedlivě sleduje, tak uvidíme, jak samozřejmě celá tato záležitost nakonec dopadne.
18: Sám jste několikrát naznačil, že schválení zákona vám připadá k 1. lednu příštího roku nerealistické. Může se zákon zdržet nebo podstatně změnit i s ohledem na Evropskou unii?
19: Je to možné určitě, jednak opravdu já ten první leden vidím za nereálný, ale na druhou stranu ta rychlost, jakou vláda k tomu přistupuje a opravdu jak se snaží to stihnout tomu prvnímu lednu, tak ta samozřejmě tu musíme vnímat. Nicméně nejsem sice praktik a legislativec, ale mám za to, že opravdu to bude velmi těžké stihnout. Samozřejmě i přesto my musíme připravit rozpočty v různých variantách a to samozřejmě i s tou variantou, že rozpočet bude nižší třeba o těch 411 milionů. Korun. Já pevně věřím, že se ale ještě opravdu o té částce budeme bavit. Pan premiér to naznačoval, tak budu věřit, že ta diskuze bude možná. Byť, jak říkám, já jsem k různým příslibům už hodně skeptický, ale my se budeme určitě snažit o tu debatu a předkládat takové argumenty, abychom třeba i formou různých pozměňovacích návrhů a v rámci poslanecké sněmovny či senátu posléze se třeba opravdu pokusili o navýšení té částky, tak aby bylo opravdu adekvátní pro Český rozhlas.
18: Abychom si to upřesnili, pro Českou poštu to znamená propad příjmu z výběru poplatku 275 milionů korun ročně, pro Českou televizi minus 1 miliardu. Co to znamená pro Český rozhlas? Tu částku jste řekl, víc než 400 milionů, ale co dál?
19: Ano, je to 411 milionů korun. Na druhou stranu, ale musíme také vnímat ještě jednu věc za to, že příští rok nám na konci, tedy roku 2027, skončí také jakási výjimka z DPH, z odpočtu DPH, což pokud vlastně ta výjimka padne, tak je to, řekněme, dalších 130 milionů korun méně v rozpočtu Českého rozhlasu, či v danou chvíli už se můžeme bavit celkově o nějakých 520-530 milionech.
18: A promiňte, to by bylo pro rok 2028.
19: To už by bylo pro rok 2028 a znovu říkám, pokud by se to opravdu nestihlo k 1. lednu 2027, předpokládám, že by vláda nesáhla do vlastně fiskálního roku, to znamená, že by ten rozpočet platil třeba opravdu tedy financovat z rozpočtu pro rozhlas až třeba od ledna 2028, tak v tu chvíli už by to nebylo těch 410, ale skutečně nějakých 540-550 milionů korun, bavíme se o půl miliardy. A to už je opravdu velký, velký zářez do rozpočtu Českého rozhlasu.
18: Jak si vysvětlujete, že jste se na té schůzce s vládními představiteli před týdnem vůbec nic nedozvěděli, ačkoliv v pondělí oznámené škrty jsou identické s těmi, které, jak už jste sám řekl, figurovaly už v návrhu zákona z pera o ty Klempíře, tedy zřejmě dohodnuté už dávno, nicméně nějak utajované?
19: No právě proto já opravdu nerad volím silná slova, ale mně to vlastně přišlo opravdu taková taškařice, jako loutkové divadlo, pozvat si dva generální ředitele, aby sehráli tu stafáž, aby vlastně si vládní koalice udělala, řekněme, tu fajfku, že má splněno, že s námi mluvili. Pan premiér toto navíc pak na tiskové konferenci oznámil nebo označil za debatu. No tak ona debata veřejná o změně financování v Finsku trvala třeba 4 roky, skoro 10 let trvala v jiných zemích. Takže ona opravdu takto se debatu nemůže. A debata není to, že na jedné straně stolu sedí 6 zástupců vládní koalice a proti ním 2 generální ředitele. To je diktát, je to mocenský diktát. My jsme se dozvěděli, co se stane, co bude. Tu částku jsme se nedozvěděli. To, jak ten zákon bude vypadat, jsme se také nedozvěděli. Dozvěděli jsme se to tady o týden později. Či z mého pohledu opravdu ta schůzka byla jakýmsi takovým zvláštním divadlem.
18: A vysvětlil vám někdo, proč se příjem médií veřejné služby má vrátit kamsi, v našem případě tady Českého rozhlasu, skoro o 20 let zpátky, snížit, řekněme, o 15%.
19: Já myslím, že je to opravdu stav v podstatě médiím veřejné služby. My jsme 20 let, pokud jde o Český rozhlas, čekali na navýšení poplatku z 45 korun na 55 korun. Prosím, 55 korun za celou domácnost, za přijímač, což není cena ani jednoho kafe, ani tady v Ostravě v centru určitě. Či na to jsme čekali 20 let. 20 let jsme šetřili, museli jsme víc s těmi prostředky, ačkoliv všude kolem nás se samozřejmě zdražovalo a zdražovaly se všechny vstupy. My jsme šetřili, těšili jsme se z toho, že po 20 letech ten poplatek se to mírně navýšil a já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Já rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšení poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém tou obětí nebo těmi obětní beránky média veřejné služby. Či v tomto duchu opravdu já to vnímám takto, že to je nepřátelský akt vůči České rozhlasu i České televizi.
18: Šéf resortu kultury argumentoval tím, že snížení rozpočtu přiměje rozhlas a televizi fungovat efektivněji. Našel jste v tom logiku?
19: No nenašel, protože má-li rozhlas a televize být efektivnějšími, tak to bude na úkor zatížení dluhu celého státu, celé naší země, naroste tím státní dluh České republiky, tak já myslím, že takto se úplně k efektivitě nedá přistupovat. No a víte, já celá ta diskuse kolem šetření, a pan premiér to několikrát zopakoval, že my neumíme šetřit, není to prostě pravda. Český rozhlas za mého vedení šetřil několik let, snižovali jsme počty pracovních míst o 160 dávných let. Snížili jsme výrazně provozní náklady na distribuci, na střední vlny, na další různé provozní záležitosti a my šetřit umíme. Šetřili jsme proti 20 let a já myslím, že ošetření to vlastně celé není. Ta diskuze přeci je o tom, jak sebrat peníze médiím veřejné služby, jak je tím vlastně do jisté míry ohrozit, jak je destabilizovat, jak vlastně snížit relevanci těchto dvou médií, které se mimochodem dneska jsem viděl nový žebříček důvěryhodnosti, stále těžší největší důvěryhodnosti v zemi. Ať už je to Česká televize nebo Český rozhlas.
18: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s René Zavoralem, generálním ředitelem Českého rozhlasu. Nebudeme se srovnávat s BBC, ale britská veřejnoprávní korporace se podle Financial Times chystá propustit ze zpravodajství stovky zaměstnanců. Není třeba si připustit, že veřejnoprávní média prostě v dnešní době zeštíhlují?
19: Zeštíhlují všude, ale zeštíhloval i Český rozhlas v těch minulých letech. Či my nejsme opravdu mimo tento směr, mimo tyto trendy, protože samozřejmě i s rozvojem technologií se samozřejmě snižuje třeba ta náročnost nebo potřeba, řekněme, té lidské práce, lidských zdrojů jako takových. Ale už jsem říkal, BBC opravdu je k tomuto teďka nucena vládou. Jsou do toho nuceni samozřejmě i jiná média veřejné služby. Mimochodem, a to je docela zajímavé, v drtivé většině jsou to ta média, která žijí v zemích, kde jsou média financovaná právě ze státního rozpočtu, z veřejných rozpočtu. Naopak stále největší balík peněz putuje do těch organizací, které jsou financovány právě třeba z poplatku, ať je to Německo, ať je to Švýcarsko, Rakousko a další země. Čili my se nebráníme a je legitimní se bavit o úsporách, to je v pořádku, ale jak říkám, my obracíme každou korunu a to několikrát, tak abychom vlastně mohli některé věci pořídit. Soutěžíme velmi řádně v rámci zákona veřejných zakázkách, čili my se o tu efektivitu snažíme po celé léta. Je nefér říkat, že Český rozhlas, Česká televize hospodaří neefektivně.
18: Jak je na tom tedy Český rozhlas s počtem zaměstnanců ve srovnání s veřejnoprávními stanicemi jinde v Evropě?
19: Tak ten stávající stav Českého rozhlasu asi 1350 zaměstnanců po celé České republice, protože zaměstnáváme nejen kolegyně a kolegy tedy v Praze, ale také v našich regionálních studiích. Zrovna v jednom z nich teď v tuto chvíli mohu i takto sedět a vysílat. Čili v tomto duchu my si stojíme opravdu na nějakém průměru, pokud jde o počet zaměstnanců v celé Evropské vysílací unii. Mimochodem, Český rozhlas je opravdu v rámci Evropské vysílací unie ukazován za velmi efektivního, aktivního, dynamického člena. Jezdí se k nám mimochodem učit i kolegové ze západu evropských organizací veřejnoprávních. Čili v tomto duchu my opravdu se nemáme za co stydět a ano, můžeme se určitě bavit o tom, jestli jsou nějaké ještě úspory, rezervy a podobně, ale oni už nebudou ani tak moc v provozu, nebudou v režii, ale budou bohužel v těch službách a to je to, co jsme se nikdy nechtěli připouštět. Nechtěli jsme, aby na úspory, na šetření dopláceli posluchači těch 3 milionů týdenních posluchačů, které Český rozhlas má, protože myslím, že oni nám právě i tím, že jsme opravdu nejposlouchanější médium této zemi, pokud jde rozhlasová média, tak nám takto důvěřují.
18: V případě, že se nic nezmění, počítat se snižováním počtu zaměstnanců, tedy ve smyslu, že zůstane ten návrh platnosti?
19: Pokud bychom museli, ať už je to od roku 2027, hospodařit s rozpočtem o 411 milionů korun nižším, než máme rozpočet letošní, tak se samozřejmě ty úspory nedají udělat opravdu už jenom v provozu a v režii. My bychom museli sáhnout do, řekněme, obsahové nabídky, do výroby, do prvovýroby, ať už hudební či literárně dramatické. Museli bychom se podívat na naše umělecká tělesa, kouknout se do regionálního vysílání a všude možně a samozřejmě se pokusit snižovat, řekněme, rozsah objem služeb. No já vždycky velmi říkám, že a velmi často říkám, že rozhlas stojí na dvou zásadních entitách. A to jsou lidé a pak technologie. Služby závisí na lidech. Ty služby vytváří a vyrábějí lidé. Čili v momentě, kdy začneme omezovat počet služeb, ta nabídka se sníží, tak logicky budeme muset sáhnout i k snížení počtu pracovních míst. A není to prosím vyhrožování, tak jak dneska jsem poslouchal pana ministra Šťastného na Česko na Plus. Není to žádné vyhrožování. My nejsme neschopní manažeři. To je prostě realita. My prostě víme, ať už já nebo pan ředitel Chudárek, že pokud sáhneme do služeb, budeme muset nutně samozřejmě snižovat i počty pracovních míst.
18: Když už jste se odkázal na naše vysílání, poslanec SPD a bývalý radní Českého rozhlasu Josef Nerušil řekl v dnešním pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus, že vládní koalice chce posílit kontrolní mechanismy veřejnoprávních médií a kontrolovat nejen finanční rovinu, ale i obsahovou. Považujete za přípustné, aby politici kontrolovali obsah vysílání?
19: Já myslím, že tento výrok je absolutně skandální. Absolutně skandální. Mě mrzí, že toto říká člověk, který mimochodem v Českém rozhlase pracoval, v jeho rešeršním oddělení, člověk, který chvíli působil také jako radní Českého rozhlasu, takže by měl velmi dobře znát kompetence a vůbec postavení média veřejné služby. Či pro mě to je skandální výrok a já myslím, že o to více bychom měli opravdu tu vrásku, tu vrásku mít hlubokou v čele, o to více bychom měli zvednout obočí. A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak to usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval a myslím, že tento výrok opravdu je skandální. Či v tomto duchu bych byl velmi obezřetný a opatrný na každé kroky, které se teďka v této chvíli budou vůči médiím veřejné služby dít.
18: A bude podle vás možné se politické kontrole při financování ze státního rozpočtu nějak bránit?
19: Český rozhlas má nastaveny velmi dobré kontrolní a efektivní kontrolní mechanismy. Na druhou stranu ale je tady samozřejmě nějaký kontrolní orgán. Ten kontrolní orgán je Rada Českého rozhlasu, ta je samozřejmě volena poslaneckou sněmovnou, senátem části. To znamená, že v tu chvíli samozřejmě i tato stávající vládní většina může velmi výrazně promluvit do obsazení Rady Českého rozhlasu. Tam může samozřejmě skrze svá usnesení, doporučení a různé kroky vytvářet velmi nevybíravý tlak na generálního ředitele a podobně, či mohou se samozřejmě tady toto věc odehrávat. V momentě, kdy budeme rok co rok trnout, jakým způsobem a jaká částka vlastně bude do rozpočtu Českého rozhlasu plynout a bude o ní rozhodovat v podstatě vláda, vládní politici, ministryně financí a podobně, tak v tu chvíli skutečně musíme zbystřit a také proto s kolegou Chudárkem voláme potom, aby ten zákon měl i nějaké, řekněme, principy kontroly, nějaké protiváhy, nějaké pojistky. Mimochodem, vláda se hodně inspiruje v těch, řekněme, 15 zemích Evropské unie, kde jsou média veřejné služby financována ze státního rozpočtu, tak o to více by se tedy měla inspirovat také v tom, že všechny ty země, kde takto ta média jsou financována, mají právě velmi špičkový, skvělý a propracovaný systém právě těch pojistek. Čili neměla by se vláda bránit, aby takovéto pojistky v tom návrhu byly a my uděláme maximum pro to, aby se třeba právě různými pozměňovacími návrhy takové pojistky do toho zákona dostaly.
18: Andrej Babiš prohlásil, cituji, věřte, že proti veřejnoprávním médiím nemám nic, já tam ani nechodím, já je nepotřebuju. Konec citace. Co nám tím říká?
19: Tak já myslím, že to je taková trochu už trumpovská věta naučená, to znamená, když jsou sociální média, existují sociální média, nepotřebuje média veřejné služby, pokud je pan premiér nepotřebuje, tak to je asi jeho záležitost. Já jsem bytostně přesvědčen, že každá vyspělá demokratická společnost v té své vlastní infrastruktuře by média veřejné služby měla mít. A já myslím, že ten význam, který média veřejné služby sehrávají na poli opravdu výroby umělecké, kulturní, v oblasti zpravodajství, publicistiky, v oblasti mimochodem také vlastně krizového vysílání, krizového řízení, tak já myslím, že to jsou neodiskutovatelné a nenahraditelné funkce. A mimochodem, když jsem viděl na Facebooku, tuším pana premiéra, snímek, jak sleduje zápas našich fotbalistů, tak je sledoval ten fotbalový zápas na kanále Česká televize Sport, takže já myslím, že to tak úplně není, že by nás nepotřeboval. On nás možná nepotřebuje k prezentaci svých názorů, ale sám evidentně to vysílání, jak se také konzumuje. Takže já toto beru opravdu hodně s úsměvem a myslím si, že opravdu takto se přece nedá rozhodovat. Nedá se, stejně jako já neřídím jako generální ředitel Český rozhlas podle toho, co mně se líbí ve vysílání, tak si myslím, že i není možné řídit vládu a řídit Českou republiku a řekněme vládnout ve státu na základě toho, co chce jeden jedinec nebo jestli něco potřebuje nebo nepotřebuje.
18: Podle experta serveru Mediář Jana Potučka přestane být Česká televize konkurenceschopná v nákupu sportovních práv. Jak je na tom Český rozhlas?
19: My na tomto poli máme trošičku jednodušší situaci, než má Česká televize, která opravdu bojuje s obrovskou konkurencí v oblasti nákupu sportovních práv. Hlavně ta televizní sportovní práva se nakupují za neskutečné peníze. To jsou obrovské milionové částky. V tomto případě Český rozhlas nemusí vynakládat takové velké sumy na nákup sportovních práv. Mimochodem také i díky, řekněme, i našeho členství v rámci Evropské vysílací unie, ale i proto, že prostě ta rozhlasová práce je trošičku jiná. Čili tady v tomto duchu toho bych se neobával. U nás to spíše bude opravdu o tom, že budeme muset se podívat, co prioritizovat. Jestli opravdu chceme i nadále třeba rozvíjet velmi kvalitní a mimochodem jednu z našich nejdynamičtějších stanic, jako je Český rozhlas nebo Radiožurnál Sport, nebo jestli naopak budeme muset snižovat počty hráčů v rámci symfonického orchestru, který třeba letos slaví 100 let a je to jeden ze tří opravdu nejšpičkovějších českých orchestrů vůbec, nebo jestli budeme muset opravdu snížit, řekněme, počet pohádek, věcí, které vysíláme pro děti a mládež, nebo jestli budeme muset sáhnout do dokumentární činnosti. Či to je spíše o tom, že opravdu budeme muset se podívat, co tedy v danou chvíli v rámci veřejné služby a veřejného zájmu prioritizovat.
18: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zahraniční vysílání Českého rozhlasu, které mimochodem slaví letos 90 let, kofinancuje Ministerstvo zahraničních věcí. Letos snížilo rozpočet o čtvrtinu a na příští rok je v rozpočtu zatím nula. Není to dobrý příklad toho, že stát má jednoznačně silnou páku, jak médium veřejné služby rychle a snadno zlikvidovat?
19: Je to přesně taková krásná případová studie, teda krásná v uvozovkách, ale je to případová studie, která nás opravdu varuje, jak se může tohleto celé vyvíjet i nadále. Přesně tak, bychom dostali o 25% snížený rozpočet ze strany Ministerstva zahraničních věcí. O to více jsme museli samozřejmě snížit rozsah těch služeb, museli jsme propustit 8 zaměstnanců Českého rozhlasu, omezit velmi výrazně to, co tady mimochodem opravdu 90 let funguje a to, co dělalo velmi dobrou službu, třeba i Česku. Předtím Československu, dneska České republice v zahraničí. Čili je to ukázka toho opravdu, jak může potom vypadat i ten tlak ze strany státu, jak se opravdu z roku na rok můžou ty finance měnit. Skutečně, jak ta, je to na ten

0: tiskové konferenci, kde až bylo vidět určitá radost z toho, jak vlastně je možné takto pokořit média veřejné služby, tak o to více opravdu o osud Českého rozhlasu, České televize do budoucna já obavy mám.
1: Asi je užitečné připomenout, že zahraniční vysílání je službou státu, kterou zajišťuje Český rozhlas na základě zákona. Může se jen tak jednoduše vypnout?
0: Ten zákon o Českém rozhlase hovoří o tom, že jsme povinni vysílat do zahraničí, respektive provozujeme to zahraniční vysílání. Už moc neříká, v jaké podobě, ale říká, že ho musíme provozovat. A také jedním dechem je v tom zákoně napsáno, že tuto službu financuje stát. Takže v momentě, kdyby opravdu tam byla v tom příštím roce ta nula, tak tady vznikl opravdu velmi silný právní problém. Nicméně já chápu tu logiku. Já myslím, že pan ministr zahraničních věcí počítá s tím, že od 1. ledna bude platit nebo že bude financovat Český rozhlas státní rozpočtu, tudíž tu chvíli už tam ta povinnost ministerstva zahraničních věcí padne, ale to uvidíme. Samozřejmě, pokud by to nebylo ještě od 1. ledna ten státní rozpočet, jakožto systém financování rozhlasu, a pokud by tam ze strany ministerstva zahraničních věcí byla ta nula, tak se v tu chvíli tady vznikne právní problém, který budeme muset řešit.
1: Na jednu stranu se podle Babiše údajně ušetří asi 250 milionů za vymáhání poplatků ročně. Na druhou stranu rozpočet přijde o těch už zmíněných 275 milionů, které neodvede státní podnik Česká pošta za jejich správu. Jaký to tedy má smysl?
0: Víte, kdyby to trošku bylo myšlo vážně, to šetření, že, a to my jsme slýchávali často, že ten poplatkový systém má tyto dvě vady, jednak, že je nespravedlivý, a jednak tedy, že je administrativně náročný. No tak ta administrativní náročnost spočívala opravdu v tom odvodu částky, v našem případě nějakých 100 milionů korun České poště, nebylo jednodušší než tuto platbu, tuto částku za výběr koncesionářských poplatků České poště v podstatě zrušit, respektive, že by vlastně tento poplatek rozhlas nemusel platit státnímu podniku Česká pošta. Takže já myslím, že tuto chvíli vzniká problém jednak České poště, protože samozřejmě od těch 270 milionů korun od Českého rozhlasu České televize přijde a vznikají samozřejmě ty finanční problémy posléze u Českého rozhlasu České televize. Či v tomto duchu tady několik institucí najednou v podstatě je tímto krokem a bude tímto krokem poškozeno.
1: A není paradoxní, že v tom novém režimu budou za veřejnou službu médií platit všichni daňoví poplatníci, včetně, dejme tomu, nevědomých, neslyšících například?
0: Proto je hovořím o tom, že jestli nám bylo vyčítáno, že ten systém poplatků je nespravedlivý, ono mimochodem řada těch zdravotně postižených a sociálně, řekněme, slabších občanů bylo osvobozeno už teďka od té platby rozhlasového televizního poplatku, čili mimochodem ta nespravedlnost se samozřejmě dala řešit trošku i jinak a už vlastně byla částečně velmi výrazně řešena. Tady opravdu, a to je to B, já vím, že je to možná nepopulární, ale samozřejmě tu službu si v tuto chvíli skutečně zaplatí všichni. Všichni si zaplatíme ze státního rozpočtu, ten je koncipován z našich daní. V tomto duchu opravdu je to vlastně prakticky totéž, možná ještě opravdu složitější v tom, že platí na jednu tu službu skutečně všichni.
1: Věříte, že něco zmůže stávka pracovníků médií veřejné služby ohlášená na 22. června a jak se vlastně k ní stavíte jako vedení?
0: Tak já musím samozřejmě rozhodnutí zaměstnanců respektovat a celé té iniciativy veřejnoprávně. Rozumím zcela jejich obavám, starostem, ale už i nazlobenosti, která u nich panuje, protože ta nejistota samozřejmě v nich samozřejmě je a sílí o to více i po těch různých vyjádřeních, které v médiích slyšíme. Takže já v tomto duchu, a my jsme se jako vedení opravdu rozhodli, že rozhodně nemůžeme bránit zaměstnancům, ani nebudeme v jejich stávkové činnosti. Mají na ní plné právo. Garantuje mi listina základních práv a svobod, takže v tomto duchu to, co akorát řešíme samozřejmě, protože jsme médium veřejné služby, řešíme, aby ta pondělní stávka neohrozila chod Českého rozhlasu, abychom skutečně dostali našim povinnostem dle zákonu, dle kodexu Českého rozhlasu a dalším náležitostem, abychom vysílali zpravodajství publicistiku. Ale já samozřejmě to krokům rozumím. V podstatě my jako vedení musíme v tomto duchu a budeme součinní, tak aby opravdu proběhla v pořádku, aby byla elegantní a aby zaznamenali i posluchači, že se něco opravdu nekalého děje.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeji klidný zbytek dne. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: Loučí se Vladimír Kroc.
2: Je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Právě.
2: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu, řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát. Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Írán nebude mít jadernou zbraň. Donald Trump to řekl na summitu zemí G7 ve Francii s tím, že jen na tom mu opravdu záleží. Útok ruského dronu v Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině zabil 3 lidi. Informuje o tom šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža na síti Telegram. Ruský FPV dron podle něj zaútočil na lidi jdoucí po ulici. Tento typ bezpilotního letounu operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery, která snímá v živém přenosu. Slovák podezřelý z otravy sklenic s dětskou výživou a vydírání výrobce Hip zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud v Einstatu ji prodloužil do poloviny srpna. Policie u muže na začátku května našla jed na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit k otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. Sklenice se kromě toho objevily také na Slovensku a v Česku. Muž všechna obvinění odmítá. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které mohou pomocí umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence. A primátor Karviné Jan Wolf odmítá verdikt etické fotbalové komise v korupční kauze kolem ovlivňování ligových zápasů. Tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustil a oznámil, že se proti rozhodnutí bude bránit. Etická komise kvůli manipulaci 3 utkání vyloučila karvinský klub z první ligy a uložila mu pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. A ještě informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 zůstává kolona táhnoucí se do zúžení v Brně, zpoždění přes 20 minut v osobních autech. Na D1 z Brna do Vyškova opatrně při sjezdu na Slavkov ve sjezdu exitem 210 se převrátilo auto. Na místě jsou hasiči a kolona stojí až do odbočovacího pruhu dálnice. Na Pražském okruhu je tradiční kolona směrem na D1, popojíždí se mezi dálnicí D5 a Ořechem. Zdržení 15 minut. Na okruhu se jede pomalu i směrem na letiště, a to od sjezdu na Lohkov, zpoždění 10 minut. A pak ještě například jsou plné příjezdy na Ohradu ze všech směrů a v Bělohorské z centra se jede krokem před Vypichem od Břevnovského kláštera. Dobře dojeďte. Středa přinese mírné oteplení, bude 20 až 25 na jihu Moravy až 27 stupňů, ale dál bude převládat oblačno až zataženo, ráno ojediněle postupně místy s přeháňkami, výjimečně hrozí i bouřky. Místy by ale zítra přechodně mohlo být i polojasno a večer pak mají srážky ustávat. Ze zpráv je to vše a teď už je připravena repríza dnešní Osobnosti Plus.
4: Mohli jsme médiím neschválit výroční zprávy a vymést to úplně. Neudělali jsme to a ani to neuděláme, řekl premiér Babiš s tím, že zrušení koncesionářských poplatků nevnímá jako ohrožení nezávislosti. Média ovšem navazuje penězi přímo na politiky. Je to tak, že lidé, kteří slibují pořádek, často začínají tím, že rozeberou pilíře demokracie? Jsme se Slovenskem ještě dvě různé politické laboratoře, nebo už jeden společný středoevropský experiment? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Arpád Šulte, slovenský spisovatel a novinář. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
4: Tak. Tak Andrej Babiš zjevně těmi slovy, které jsem citovala, chtěl veřejnost uklidnit. Myslíte, že se mu to povedlo?
6: Mně to znělo skôr tak, že dává velmi jasně najavo, že kto platí muziku, ten určuje repertoár. Ja nedokážem jeho slova interpretovat nějak jinak. Napokon celé rušení koncesionářských poplatků, okrem toho, že je to pekné populistické gesto, nedává vůbec nějaký jiný zmysel.
4: Mimochodem, mnohem konkrétnější o tom, kdo co bude řídit, byl taky pan poslanec Nerušil dnes ráno na Českém rozhlase Plus z SPD. Řekl, poté se chceme zaměřit na posílení kontroly obsahu vysílání, aby nebylo vyosené. No, mohli jsme dostat přesnější popis toho, co se bude dít.
6: Je to velmi transparentné, úprimné, až to třeba ocenit, že politik povedal nahlas, že on jde zasahovat do obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Politici nemají co zasahovat do obsahu žádného média v těch soukromných, na to ani nemají možnost, pokud nějakým způsobem nepritlačí na majitelů. Vo verejnoprávnych by nemohli mať spôsob, pretože tie sú nezávislé, jednoducho politika nemá spôsob, akým by to mohla ovplyvniť, aspoň v teórii. Ako náhle to naviažete na štátne peniaze, je to veľmi jednoduché, položia vám nôž na krk, keď nebudete hrať to, čo sa nám páči, nedostanete peniaze a skončíte.
4: Tak teorie je v tomhle případě zcela odlišná od pravděpodobné praxe, která přijde. Řekněte mi, kdy si člověk jako novinář v tomhle modelu zestátňování médií uvědomí nebo všimne, že už nemluví svobodně, ale opatrně, prostě opatrně.
6: Buď keď zjistí, že se začíná sám cenzurovať a už nerozmýšľa nad nejakými remeselnými alebo etickými pravidlami, že neuvažuje o obsahu, že či to mám naozaj dokázané, vyargumentované, či mám na všetko podklady, či dávam naozaj dobre overené fakty a či ich posúvam etickým spôsobom, že či sú tie informácie vo verejnom záujme, či neohrozím nejaký verejný alebo súkromný záujem, ale začne špekulovať, že koho tým naštvem, kto sa na mňa bude hnevať, aké to bude mať na mňa osobné následky, alebo aké to bude mať následky na inštitúciu. Takže môžeme tomu hovoriť autocenzúra alebo pekným starým bolševickým etická samoregulácia novinára. A potom druhý stupeň je, keď si ho zavolá nejaký editor alebo šéfredaktor a povie mu, že počúvaj, zváž, či je to naozaj také dôležité a pozri, tvoji kolegovia nedostanú vianočné prémie a všetci sa na teba budú hnevať a nebudú ťa mať radi.
4: Říká Arpád Šoltes, novinář a spisovatel. Jak obdobný zásah do veřejnoprávních médií na Slovensku se odrazil na slovenské mediální scéně. Bylo to tak, že jakoby ze dne na den najednou to začalo všechno pracovat trochu jinak a pak víc jinak, a nebo to prostě šlo postupně?
6: Ono je to vždy kombinácia tých faktorov, lebo sú vždy nejakí ľudia s integritou, ktorí povedia, že na tomto sa odmietam podieľať z principiálnych dôvodov, tí odídu a väčšinou je to viditeľné a hlučné. Väčšinou sú to tí najlepší, ktorí majú kam odísť zároveň, čiže ich absorbujú iné médiá a potom tí ostatní sa postupne začínajú prispôsobovať tomu novému procesu. U niektorých ten proces prekročí ich vnútorné hranice a radšej odídu a ďalší zostanú. Slovensko možno nie je také dobré na porovnanie, lebo tam sme my naozajstné verejnoprávne médiá nikdy nemali. Oni aj kým boli naviazané na koncesionárske poplatky, stále fungovali do veľkej miery ako slúžka aktuálnej moci. Dobre sa to dá porovnať s Maďarskom.
4: Jo, jasne, tam to šlo inak. Ale řeknete mi jenom, proč byla slovenská média slúžkou moci, jak říkáte, v okamžiku, kdy nemusela?
6: Možno preto, lebo v konečnom dôsledku všetky tie atraktívne funkcie vo verejnoprávnych médiách niekde obsadzuje politika. Niekde sú tí ľudia volení v parlamente, schvaľovaní parlamentom, potrebujú mať svojich politických spojencov, aby si udržali fleky. A pokiaľ to médium nie je dlhodobo budované a nemá nejakú inštitucionálnu pamäť a inštitucionálnu hrdosť, tak je veľmi ľahké ho zglajfšaltovať. No v konečnom dôsledku inštitúcie sú len také odolné ako ľudia, ktorí v nich pracujú. Inštitúcia nie je vedomá bytosť, ktorá sa môže sama brániť.
4: Na první pohled to vypadá, že nejen pokud jde o média, ale pokud jde o vlastně celou společnost, tak na Slovensku to probíhalo takovým mafiánským způsobem, zatímco v Česku to probíhá z moci takové oligarchie, můžeme to tak říct, oligarchické moci vlastně. A já se ptám jenom, jestli máme favorita, jestli víme, co je z těchto dvou cest vlastně pro společnost to únosnější.
6: Já v tom nevidím vlastně nějaký rozdíl, protože je přirozenou tendenciou organizovaného zločinu prerastať do oficiálních struktur moci, aj do oligarchie, aj do nadnárodných korporácií, a to je potom spätnovezobná slučka. Ako náhle poskytujú korporácie služby mafiám, tak začnú aj korporácie zároveň využívať služby mafií. A ono sa tie rozdiely tak trochu zotrú. Mafia sa trošku skultivuje, viac sa približí k tým bielým golierom a tie biele goliere k tým mafiám a ich praktiky začnú byť totožné. Čiže výsledok bude rovnaký.
4: Ale napadá vás, zda mají takové společnosti v tomto vleku vlastně jinou šanci, než počkat na další volby? Já se ptám v souvislosti s tím, že samozřejmě, že demonstrace jsou po ruce, ale ti politici na ně neslyší. Neslyší vlastně na žádný typ vzdoru, stávky a tak dále. Tak se ptám, opravdu nám nezbývá v dané etapě, než počkat na nové volby?
6: Jedna možnosť je počkať na ďalšie voľby, ale už môže byť neskoro. Druhá je pokúsiť sa vyvolať ďalšie voľby, lebo to závisí od počtu ľudí, ktorí sa búria. Pokiaľ je to pár desiatok tisíc v uliciach, tak to si naozaj stačí vysedieť v suchu a v teple. Ak sú to 100 tisíce ľudí v uliciach, už je to oveľa zložitejšie. Stále aj pokiaľ sú to len pokojné protesty. Inak vyzerá symbolický štrajk vo verejnom právnom médiu, ako sme to videli na Slovensku. V zásade dobre, že oblečie sa do čierneho alebo čokoľvek, ale nič sa nedeje, vysielanie ide ďalej. Iný je okupačný štrajk, na ktorom sa podielajú bežní občania, ktorí si prídu chrániť svoje verejnoprávne inštitúcie.
4: Tak, několik typů od Arpáda Šoltése zaznělo na Českém rozhlase Plus. V jakém tom bodu, když vememe ty základní pilíře demokracie, soudnictví a média a tak dále, si myslíte, že už teď je Česko blízko Slovensku?
6: No, myslím si, že najbližšie k zarezaniu majú médiá, potom bude nasledovať občianska spoločnosť, všetky tie mimovládky, neziskovky. To je veľmi dôležité pre každého ašpirujúceho autokrata. To sú presne tie tri základné kroky, ktoré on musí urobiť. Zničiť slobodné médiá, zničiť občiansku spoločnosť, pretože to je permanentný generátor kvalifikovaného disentu. A tak, akože naozaj kvalifikovaného, ktorý vie robiť kvalifikovanú oponentúru a hádzať vidle do plánov moci. A potom je to samozrejme nezávislá súdna moc, ktorá stále môže brzdiť štátnu moc. Najväčšiu šancu by som dal v Česku na prežitie práve súdnej moci, pokiaľ sa do nej Andrej Babiš neodhodlá zasiahnuť nejakým extrémne hrubým spôsobom, čo už ale potom bude mať vplyv aj na reakcie Európskej komisie, ako sme videli v Maďarsku, ako vidíme na Slovensku.
4: Totiž tady já kromě toho slavného zákona střetu zájmu a jeho novelizaci, tak chystá Babišova vláda taky zásah do mechanismu, kdy podřízený soud už nebude muset poslouchat verdikt nadřízeného soudu. Nezačal už ten útok tímhle způsobem na nezávislé soudnictví?
6: Bude sa to snažiť robiť sofistikovanie a salamovou taktikou, lebo keď sa to robí hrubo, tak to naozaj potom neprechádza v Bruseli a to bude pre neho veľký ekonomický problém, pre jeho firmy to bude veľký ekonomický problém. Česká republika je pre Andreja Babiša v podstate len nejaká extenzia Agrofertu. a český občan je len negatívna externalita tohto procesu. Jemu ide o jeho ekonomické záujmy predovšetkým a tie by veľmi ohrozil, keby si to fatálne rozhádzal s Európskou komisiou, sa domnievam. Uvidím, alebo napokon práve ten konflikt záujmov ho môže poškodiť tak, či tak, v ktorom sa nachádza. Ale určite, ak sa pokúša o zmeny typu, že nižší súd nebude musieť brať ako záväzné rozhodnutie vyššieho súdu, no dosiahneme ten stav, ktorý je na Slovensku, že súdy sú nezávislé aj od zákonov Slovenskej republiky a od judikatúry, ktorá vzniká v Slovenskej republike. Máme úplne čerstvý prípad, keď súdca krajského súdu úplne odignoroval judikatúru najvyššieho súdu, ústavného súdu a rozhodol si po svojom.
4: Je to zajímavé, jak se to vlastně vyvíjí obdobně, ale to bude nejspíš tím, že prostě oni mají přesný přehled o tom, ty vládnoucí garnitury, jako kde to potřebují nějakým způsobem upravit. Je to tak? Je to jasné?
6: Áno, a závisí len od toho, že aký majú kvalifikovaný štáb právnikov, ktorí to budú vedieť napísať a pohýbať tak, aby to ešte nejak prešlo a zároveň fungovalo v ich prospech.
4: Nemáte niekdy, nebo takhle, nekladete si niekdy otázku, jestli dochází stávajícím garniturám, že po nich budou třeba jiné garnitury a že všechny ty mocenské nitky, které vedou k médiím a tak dále, takže prostě někdo převezme a může to zase řídit proti ním. Tak jak je možné, že s tímhle nepracujou?
6: Buď majú pocit, že sa to už nestane za ich života, alebo nie sú schopní rozmýšľať za horizont jedného volebného cyklu. To sa politikom stáva veľmi bežne, že obetovávajú dlhodobé strategické, aj svoje vlastné dlhodobé strategické záujmy pre veľmi krátkodobé záujmy jedného volebného cyklu. Niekde jednoducho nestačí intelektuálna kapacita, aby to dokázali domyslieť. A samozrejme, ktokoľvek, kto deštruuje demokratické mechanizmy a nie je pripravený nastoliť svoju osobnú diktatúru, si kope svoj vlastný hrob a nemyslím len politicky, on si ho môže kopať naozaj vo fyzickom zmysle slova. A potom tu máme maďarský príklad, že príde niekto, jednoducho ľudia si povedia, že dosť, stačilo, zvolia niekoho, kto to myslí celkom vážne s obnovením demokracie, ale prvorada spoločenská objednávka je potom vyvodzovať zodpovednosť voči tým, ktorí demokraciu likvidovali. To je proces, ktorý teraz prebieha v Maďarsku a dokonca teraz je na tú stavku podľa mňa vynikajúci kurz, že sa ju opraví urobiť. Ja si myslím, že Viktor Orbán skončí za mrežami.
4: Není to docela jakoby optimistický výhled, protože tady v Česku se nám třeba v případě některých politiků zdálo, že soudy mají nabito, ale nic z toho nakonec nikdy nebylo. Takže myslíte si, že když přijde relativně svobodomyslný člověk jako Maďar do Maďarska, takže to bude schopný v té soustavě justiční, která tak dlouho poslouchala, prorazit?
6: Ono, v tom systéme sú ľudia, ktorí poslúchajú, pretože musia, ale to neznamená, že sa im to páči. V okamihu, keď už nemusia, tak sa s radosťou vrhnú na tých, ktorí ich nútili robiť veci, ktoré sa im robiť nechcelo, ale dajme tomu, že nemusia mať nejakú super vnútornú integritu. Si povedali, že dobre, pohodlie mojej rodiny a moja kariérna budúcnosť je pre mňa dôležitejšia, ale v okamihu, keď im povedia, že a teraz môžeš pracovať tak, ako si chcel, tak to robiť budú. A samozrejme závisí aj od toho, že ako veľmi hlúpo a nahulváta páchajú tie svoje zločiny, keď sa pokúšajú nastoliť nejaký autokratický režim. To je jedna vec. A druhá, že aké nástroje prenechajú tomu svojmu nástupcovi. Pieterovi Maďarovi vyčítajú, že to robí nedemokratickými metódami. Čo je do istej miery možno pravda. Ale ono to nie je zmena vlády, on ani nesľuboval zmenu vlády, on sľuboval zmenu politického režimu. On hovorí, že to, čo bolo v Maďarsku, to bol únos štátu, nastolili tam volebnú autokraciu, ja idem obnoviť demokraciu, a toto je revolučný proces. A my sme tu po tom 89. nejak tak asi nadobudli presvedčenie, že sme to urobili správne, že sme voči nikomu nevyvodili zodpovednosť za 40 rokov diktatúry proletariátu. Možno práve to bola chyba. Dnes si každý myslí, že môže hrať tieto hry so štátom beztrestne. Ale to nemusí platiť.
4: Vy sám ste řekl, a teď vás cituji, věřím, že Češi nedopustí, aby Babiš otočil kormidlem na východ. Když teď vidíte, co se vládě Andreje Babiše zjevně podaří a daří, nemáte pocit, že trochu smutný, myslím, že Češi jako nezastaví nic?
6: Je možné, že som Čechov precenil, ale myslím si, že ešte stále nie je koniec hry. Stále tu cítim oveľa silnejší odpor inštitúcií. Ja si myslím, že nejaký rozhovor tohto typu v Slovenskom rozhlase nepredbehol, ani keď už vedeli, že už je koniec. Aha. A že majú nôž na krku. A toto vidím vo viacerých inštitúciách, že tie inštitúcie samotné, ľudia v inštitúciách sa snažia klásť odpor, nejakým spôsobom brzdiť ten proces. Okrem toho sa niečo deje aj v okolí Českej republiky v tomto okamihu. Jedna vec je, že politici typu Andreja Babiša sú žiaľ momentálne svetový fenomén, stačí sa pozrieť na USA. Ale zároveň to Maďarsko ukazuje, že tu nemusia byť navždy. Keby ste sa ma boli opýtali pred dvoma rokmi, bol by som vám povedal, že Viktora Orbána do jeho smrti neodstráni v Maďarsku nikto, že to nie je možné. A som veľmi rád, že som sa mýlil, lebo keď to prekročí istú hranicu a ľudia sa naštvú, tak sa to nedá udržať. Jasne. Minimálne nie bez použitia hrubého násilia. A to si už ale naozaj neviem predstaviť o Andrejovi Babišovi, že je schopný poslať aj ozbrojených ľudí do ulic, aby strieľali do občanov Českej republiky. To je, myslím si, že úplne mimo reality. A niekedy to už bez toho nejde.
4: Ale víte, že v tom Maďarsku to trvalo 16 dlouhatánskych let, než sa to stalo. To je prostě pro niekoho třeba dokonce z jejich života. A tak se ptám, má to podle vašeho názoru nějaký zrychlený režim, nebo může to mít zrychlený režim?
6: No všetko vo svete, všetky procesy vo svete sa momentálne zrýchľujú, ale to neznamená, že dospejú k nejakému pozitívnemu výsledku. Napokon jedného autokrata nemusí vystriedať demokrat, môže ho vystriedať horší autokrat, môže ho vystriedať diktátor, to dnes jednoducho nevieme, ale treba z tých 16 rokov už kvantifikoval v Maďarsku, tam je taký úrad na ochranu integrity, to si vynútila Európska komisia, aby taký úrad existoval a mal strážiť míňanie peňazí vo verejných zákazkách. Aj mu narobili veľa problémov, lebo tam museli dať niekoho, kto bol pre komisiu priateľný, čiže ho trestne stíhali v Maďarsku, šikanovali jeho rodinu. Teraz sa mu uľavilo a postavil sa pred kamery a rozprával, ako to teda bolo. A sa ho pýtali, že nakoľko by vyčíslil ekonomické škody. A on to narátal. Je to pôvodne forenzný auditor, ktorý naozaj vie narábať s číslami, a hovorí, že jeho konzervatívny odhad je, že v Maďarsku sa za tých 16 rokov ukradlo 60 000 miliárd forintov. A to je niečo, čo sa už nikdy nevráti, čo v tej krajine chýba, a tá krajina to bude dobiehať generácie. Toto hrozí aj Česku.
4: No a v čem ty peníze mimochodem sú? Přece nejsou ve Štrozoku, v různých polštářích. Kde jsou? Kam? Protože to je taková částka, která vyráží dech.
6: Na fakty si ještě musíme počkat, ale na Slovensku víme, jaké jsou populárné investice vo Vietname alebo v Spojených arabských emirátoch.
4: Arpád Šoltes, slovenský spisovatel, novinář, dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem přemýšlela, jak to, že jsem nic nečetla o tom, že by Slovensko mělo problém se zákonem o střetu zájmů. Nic takového tady nevyšlo a říkám si, jestli to není tím, že vy tam prostě nemáte ty oligarchy. Je to tak, že my musíme řešit střet zájmů kvůli Andreji Babišovi a vy nemusíte?
6: Máme oligarchov, ale mávajú toľko rozumu, aby mali v politike svoje biele konie a neliezli tam oni osobne.
4: Mm-hmm. Čili museli ste to taky řešiť, nebo ste to vôbec neřešili?
6: Úprimne povedané, neviem, či máme, podľa mňa nejakú takú legislatívu asi máme, lebo to je jednoducho európska legislatíva, ktorá hovorí, že keď niekto podniká, je v politike, tak je v konflikte záujmov, že to potom má nejaké pravidlá. ale naozaj slovenskí oligarchovia nikdy neboli až natoľko hlúpi, aby sa tlačili do politiky priamo osobne. Buď to potom boli nejakí takí tí, že wannabe bohatí ľudia, boháči, ktorí ani v skutočnosti nie sú veľmi bohatí, typu Boris Kollár, Richard Sulík a podobne, ktorí sú pre bohatých ľudí žobráci, alebo potom tam máme tých naozajstných oligarchov, ale tí sa držia v pozadí a tí obvykle financujú všetky politické strany. Tí sú zahedžovaní na všetkých stranách.
4: Můžu se ještě vrátit na chvilku k těm médiím, protože zdá se, že tamto do jisté míry všechno opravdu začíná. Na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka se zdálo, že společnost vlastně už nedovolí návrat těch starých pořádků. Co jsme nepochopili?
6: No ono, ten příběh vyzeral zvonku úplně jinak jako zvnútra, ale ani my vo vnútri sme mu vždy úplne nerozumeli od prvého okamihu. Na počiatku bol nejaký veľký hnev, ktorý prinútil odstúpiť Roberta Fica. Jeho strana síce dovládla, ale premiérom bol Peter Pellegrini, ktorého tam nepoložili pre jeho fantastické politické schopnosti, ale jednoducho preto, lebo dobre vyzeral a vedel upokojiť vážne. Tí ľudia na námestiach, to nebol nejaký politický monolit, že by mali rovnaké predstavy o svete, o politike. Oni boli iba veľmi nahnevaní, ale medzi nimi boli pravičiari, ľavičiari, liberáli, konzervatívci. To bola naozaj neuveriteľná
4: zmes. Jako v charte.
6: Zároveň ale sa stalo presne to, o čom som hovoril, že uvoľnil sa tlak na políciu, na prokuratúru, na justíciu. Tí ľudia zrazu mohli začať robiť svoju prácu a oni ju s veľkou chuťou začali robiť. Vyšetrovanie všetkých tých káos, ktoré potom musel Robert Fico pracne upratovať, keď sa znova dostal k moci, to sa nezačalo za vlády Igora Matoviča, to sa začalo ešte za vlády Petra Pellegriniho, ktorý už nemal ani odvahu, ani možnosť to zastaviť. Len tí rozhnevaní ľudia si ako odpoveď na Fica zvolili Igora Matoviča. To je ako keď sa pokúšate tyfus liečiť cholerou. A už v okamihu, vo volebnú noc, to som nahlas hovoril a písal, že toto je pre Slovensko pohroma, toto sa skončí veľmi zle, pretože Igor Matovič nebude schopný moc ani vykonávať, ani ho nebude ochotný spustiť a zdemoluje, zrujnuje tú krajinu. Do toho ešte prišiel COVID ako nejaký akcelerátor, lebo veď on práve v tom okamihu sa menila tá vláda, keď COVID nastupoval. Ale Igor Matovič by to bol zvládol aj bez toho a on urobil 90%, 60% špinavej roboty. On urobil za Roberta Fica. A to, že sa Robert Fico vrátil, bolo logický dôsledok toho, že ten hnev pokračoval a eskaloval.
4: No víte, proč sa na to ptám? Protože proste tenkrát po Jánu Kuciakovi, po té tragédii, dělali Slováci dojem, že prostě takhle to dál nepůjde, tedy abyste vraždili novináře, ale s tím nepůjde víc věcí. Prostě my jsme jiná společnost, z nich šlo, svobodná společnost a tohle už tady nedopustíme. Tak proto mě překvapilo a vlastně je to hrozně smutné, že...
6: Ja len chcem jednu drobnú korekciu. To nebolo o tom, že zavraždili novinára. Keby zavraždili mňa, nech neukazujem prstom na niekoho, niekoho, že starého škaredého chlapa, pes by po mne neštekol. To bolo o tom, že zavraždili dvoch mladých ľudí. To vyvolalo ten obrovský hnev. To, že to bol novinár, bolo úplne podružné.
4: No, ale leč prostě stalo se to, co se stalo. Prostě ten étos, který tam byl mezi Slováky, tak najednou byl pryč.
6: To je tá červená čiara na Slovensku. Ja si myslím, že Slovensko je v mnohých ohľadoch veľmi podobné Rusku svojou mentalitou, že život je hra s nulovým súčtom a že je to také veľmi klanové a každý si všetko vybavuje. A z tej hry s nulovým súčtom vyplýva, že všetko, čo majú ostatní, majú na môj úkor. Tým pádom je legitimné im to zobrať akýmikoľvek prostriedkami. Krádež je zločin, ale nie je to hanba, nie je to hriech. To isté lúpež, ale oproti Rusku je tá červená čiara, že nesmieš zabiť. V Rusku je akceptovaná aj vražda, na Slovensku zjavne nie, čo by aj mohol byť jeden z dôvodov, prečo sa Robert Fico nikdy neodhodlal postupovať tvrdšie, než postupuje a prečo sa mu to teraz vymýká z rúk.
4: Česká společnost se často uklidňuje tím, že má silnější instituce, než mají Slováci. A já se ptám, je to ještě vůbec nějaká úleva, jde na něco takového spolehat?
6: Samotný ústavný systém je odolnější už len tým dvojkomorovým parlamentom. Čiže dlhšie trvá úplne zmeniť všetko v Česku, pokiaľ sa niekto bude chcieť držať aj formálne pravidiel. Ale môžeme sa len vrátiť k tomu, čo som hovoril na začiatku, že inštitúcie majú len takú odolnosť a integritu ako ľudia, ktorí v nich pracujú. Inštitúcia nie je živá entita, ktorá sa môže brániť sama, musia ju brániť ľudia vo vnútri a musia ju brániť aj ľudia vonku. A to sa týka špeciálne médií. To je úplne blúdna predstava, že novinári môžu ochraňovať verejnoprávne médiá. Ich poslucháči a diváci ich musia ochraniť.
4: Arpád Šoltes, slovenský spisovatel a novinář, byl dnes v Osobnosti plus. Děkuji moc.
6: Děkujem za pozvání. Dovidenia, do počutě.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Pavla Šťastný.
7: Není možné krátit výdaje o nějakých 10, 20, možná i více procent z takhle krátkém časovém období.
2: Ve Švýcarsku se chystá podpis memoranda o míru mezi USA a Íránem. Zahrnovat má i omezení íránského jaderného programu.
8: Nezískají jadernou zbraň. Pokud ano, snese se na ně hotové peklo a nezískají ji.
2: Francouzští fotbalisté nastoupí v prvním zápase na mistrovství světa proti Senegalu. Kolona po nehodě popojíždí v Praze ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína a zítra bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů. Je úterý 16. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Couciřisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Českému rozhlasu to řekli jeho poslanci.
9: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
10: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
9: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
0: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi ošetření, o auditech, o kontrole.
9: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: Financování médií veřejné služby bude tématem publicistiky s ministrem kultury Otto Klempířem za Motoristy hned po zprávách. Zmocněkyně vlády pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala. Řekla, že končí kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce i rozdílnému pohledu na její další koordinování.
11: To prostě není ta vize, se kterou jsem já přišla na úřad vlády.
9: Vysvětluje Fuková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO její rozhodnutí respektuje. Pokračuje jeho mluvčí Karla Mráčková.
12: Premiér bude nadále předsedat i radě, která agendu řídí, takže pro romskou menšinu se určitě nic nezmění a naopak zlepší.
9: O přesunu lidskoprávní a taky protidrogové agendy na jednotlivá ministerstva rozhodla vláda. Podle šéfky úřadu Tinde Barty to zlepší efektivitu práce. Prezident Petr Pavel nevidí k takové změně důvod.
7: Naopak jsem viděl racionální důvod v tom, že tyto agendy jsou více rezortní a potřebují nějakou koordinaci.
9: Před změnami v protidrogové politice varovala Babiše v dopise taky Globální komise pro protidrogovou politiku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Spojené státy a Irán podepíšou memorandum o míru v pátek na vrcholu švýcarské hory Birkenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Americký prezident na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda zahrnuje iránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem.
13: V dohodě je, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň. To prostě nemůžeme dovolit. Hormuzský průliv bude otevřený bez poplatků.
14: Americký prezident Donald Trump na summitu 7 největších ekonomik světa uvedl, že Hormuzský průliv bude kompletně otevřený v pátek. Iránci tvrdí, že Američané už odvolali blokádu iránských přístavů. Tehrán prý nechce zavádět poplatek za proplutí Hormuzským průlivem, ale za služby, které se týkají navigace a ochrany životního prostředí. Po podpisu memoranda odstartuje 60-denní vyjednávání. Čína upozorňuje na to, že druhá etapa rozhovorů o sankcích a jaderném programu bude obtížnější. Evropané varují, že pokud dohoda nebude splňovat jejich podmínky, nezruší protiiránské sankce. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Politika, Biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Karvinský fotbalový klub i primátor Jan Wolf se odvolají proti trestům od etické komise fotbalové asociace. Tak kvůli korupci klub vyloučila z první ligy a uložila viníkům vysoké pokuty. Manipulování zápasů šetří i policie.
15: Fotbalový klub se distancoval od jakéhokoli údajného ovlivňování hráčů či rozhodčích. Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že etická komise FAČR žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla.
16: I primátor Wolf odmítá, že se dopustil jakéhokoliv korupčního jednání. Na svou politickou funkci rezignovat nehodlá. Činovník klubu čelí 12-letému zákazu činnosti v soutěžích FAČR a 3-milionové pokutě. Karviná byla vyloučena z šance ligy a má zaplatit pokutu 10 milionů. Stejně jako Karviná i další klub zapletený do kauzy, první SC Znojmo přijde o finanční podporu. Město mu letos nevyplatí dotaci 1 milion korun. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Vydělávali provozováním flotil aut v taxislužbách Uber a Bolt. Podle obvinění za 5 let nezaplatili daně ve výši 300 milionů korun.
17: Skupiny založily desítky různě propojených firem, které střídaly velké množství bankovních účtů, říká Jiří Žežulka z finanční správy.
18: Naši pachatelé se tomu přizpůsobili a co 14 dnů měnili bankovní účty, aby nám tu práci znesnadili.
17: Aut i řidičů měli skupiny stovky, peníze vybírali v hotovosti a rychle posílali do zahraničí. Pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
19: Pro nás je to další příklad, jak vlastně ten organizovaný zločin vymýšlí nové oblasti, kde by mohl zkrátit daně a poškodit stát. A druhá, jak vlastně zneužít podnikatelské prostředí.
17: Obvinění čelí 8 cizinců a 2 Češi. Hrozí jim až 13 let vězení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které umožňují vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon schválil Evropský parlament jako součást regulace umělé inteligence.
20: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové z Pirátů je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací půjde snadno obcházet.
21: Jakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
20: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Muzikál Klan Baťa má dnes večer premiéru na letní scéně Muzea Kampa. Připomíná 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati.
22: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
23: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
24: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
23: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Radiožurnál.
15: Čeští fotbalisté se dnes přesunou do Atlanty. Ve čtvrtek od 18 hodin je tam čeká druhý zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Dnes nastoupí do prvního utkání na šampionátu reprezentanti Francie. Ti se představí ve 21 hodin v New Jersey proti Senegalu. A atletický meeting Zlatá tretra pokračuje soutěží v běhu na 400 metrů a závodem na 400 metrů překážek. V Ostravě to sleduje reportér Jakub Marek.
25: Na mužskou čtvrtku překážek vyhrál Brazilec Lima ve velmi kvalitním času 47,64 sekundy. Ve výškarském sektoru už zbyli pouze dva muži, Jan Štefela a Mexičan Eric Portillo. Oba překonali 227 cm a snaží se teď překonat 230. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zdržení na D1 před Brnem, nehoda v Praze ve Kbelské. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolona za Ostrovačecemi ze 180. kilometru. Osobní auta popojíždí kolem 10 minut za exit Popůvky, dál se lečou kamiony pravým pruhem k D2. A v Praze je ucpaná Kbelská od sjezdu z Cínovecké směrem dolů do Hloubětina. Je to na 20 minut k nájezdu na Novopatskou. Tam jsou blokované oba pruhy, projíždí se jenom odstavným po srážce dvou osobních aut a motorky. A jak se přihlíží v protisměru, vzniká kolona i ze spoda z křižovatky Kbelské s Poděbradskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude přechodněji polojasno, jinak ale oblačno je zataženo, postupně místy přehánky výjimečněji bouřky, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme kolem 27, na horách to bude většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
5: Jak efektivní jsou veřejnoprávní média a proč si ministr kultury Otto Klempíř myslí, že dostatečně nešetří? Proč vláda nechce veřejnoprávním médiím po změně financování garantovat jejich nezávislost pomocí nových pojistek v zákoně? A kdo byl v Polsku zavražděný ruský karikaturista, který kritizoval ruský režim? To jsou naše témata. Vláda včera schválila a představila návrh, který ruší financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků a zavádí financování ze státního rozpočtu. Zároveň se vláda rozhodla, že vrátí výši ročního objemu financí obou médií na úroveň z let 2008 až 2004 před zvýšení poplatků. Množství reklamy, které budou moci odvysílat, navíc zůstane nižší než v roce 2024. Pro obě média to znamená zásadní snížení příjmů. Částky oznámil včera před novináři ministr kultury za motoristy Otto Klempíř a právě on je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Tak Česká televize má dostat už příští rok proti letošku o 1 miliardu a Český rozhlas o 400 milionů korun méně. Vy jste si nechali udělat nějakou analýzu, která ukazuje, že za tyto částky s dnešními cenami jsou média schopná plnit úlohu, kterou jim ukládá zákon?
6: Podívejte, to je zavádějící otázka. My jsme stanovili konkrétní částky pro Český rozhlas a Českou televizi podle roku 2024. A já vám řeknu proč. Protože v roce 2024 byla obě tato média absolutními lídry na trhu. To znamená, že neměla evidentně žádnou nouzi o peníze a nebylo to tak, že by nemohla vůbec fungovat. Nyní teprve s tím lehce sníženým monotoným, podle mě miliarda není obrovský drama, je to 15% rozpočtu. Jo. Každý manažer v korporátním podniku vám řekne, že 15% rozpočtu se dá ušetřit, když budete efektivní manažer.
5: Promiňte, vy říkáte, že ta média byla lídrem trhu a neměla absolutně žádné problémy, ale já vám můžu citovat hned z několika článků z roku 2024. Například ředitel René Zavoral bez zvýšení poplatků bude muset Český rozhlas zrušit 300 až 350 pracovních míst. Jan Souček, Česká televize směřuje k redukci počtu svých kanálů ze 6 na 3. Takže média otevřeně mluvila v roce 2024 o tom, že pokud nebudou zvýšeny poplatky, tak bude mít velké problémy.
6: Víte, já vám řeknu takové malé tajemství. Já jsem měl několik rozhovorů s oběma pány i ve své pracovně mezi 4 očima a tam mi pan Zavoral oznámil nebo deklaroval, nebo jak to řekl, přátelsky řekl, že když teda přijde k nějakému snížení a řekli jsme si, že to vrátíme rok 2024, takže Český rozhlas tím v neomezené míře může dál fungovat, protože teď se vám daří velmi dobře. To jsou jeho slova, já si nevymýšlím, můžu to přisáhnout.
5: A ředitel takže České televize, pan Chudárek, mluví o tom, že to je likvidační pro Českou televizi.
6: Jak může být likvidační částka 5,8 miliardy korun?
5: No, protože má dopředu nasmlouvané různé závazky, které musí plnit, což vám na té schůzce s panem premiérem i dokládal. Například mluvil o sportovních přenosech a podobně.
6: Ano, vždycky. Včera dokonce v televizi ukázal doktor Šťastný, jo. Když se vybrala po zvýšení poplatků o 1 miliardu více, tak ukazoval čísla, které mu předal pan Chudárek, že vlastně do sportu jako takového, do těch přenosů, nešla ani koruna navíc, ty spendy jsou stejný, takže ta miliarda, která se vybrala více, šla by se rozpustila do platů. Víte co, já rozumím dvěma věcem. a rozumím šéfovi rádia nebo České rozhlasu a rozumím šéfovi České televize, že se bíjí za své současné pozice. Ale jsou to politická vyjádření, která s tou realitou mají společného jenom něco, ne všechno.
5: Tak si pojďme říct fakta. To snížení financí vy jste včera odůvodnil tím, že i veřejnoprávní média musí šetřit a chcete, aby byla efektivní. Já předpokládám, že ředitelé obou médií na té schůzce vám vysvětlovali, že média byla natolik efektivní, že dokázala hospodařit 18 let se stále stejnou částkou jako v roce 2008 a ještě dokázala rozjet nové programy, a to při kumulované inflaci 60%. Mimochodem státní rozpočet se za tu dobu zdvojnásobil. To vám nepřijde jako zásadní šetření a efektivní řízení?
6: Víte, jako zásadní šetření mi přijde třeba, když si můžu půjčit, vy máte tato procenta, já můžu deklarovat zase situaci v zahraničí. Třeba takové Švédsko, stejně srovnatelné jako my, nebo Holandsko.
5: Promiňte, pane ministře, ale každá země je velmi specifická a těžko srovnávat nesrovnatelné, protože tam jsou úplně jiné systémy fungování. Tak pojďme mluvit o České republice. Proto jsem se vás ptala na tu analýzu, protože ve Švédsku nešetřili veřejnoprávní média 18 let předtím.
6: Paní redaktorko, do tohohle z toho kouta mě nedostanete. Švédská televize má stejný... Ale samozřejmě, že ano. Televize ve Švédsku má stejný share na trhu jako my. Má jednu třetinu zaměstnanců. To samé je v Holandsku. Jak je možný, že naše televize na podíl o počet obyvatel 10 milionů má 3 tisíce zaměstnanců? Jak je možný, že sice na jednu stranu deklarujete ano, otevřeli jsme nové kanály. A na druhou stranu všichni vidíme v denním provozu, že já teďka se nechci pouštět do vašeho rozhlasu, ale vím to na televizi, že z každého přenosu, kam přijede na jednokolce člověk z komerční televize s jednou kamerou a natočí stejný záběr a stejnou reportáž jako mikrobus s třema kameranama, s jedním zvukařem a s jedním řidičem od České televize.
5: Ano, prosím vás,
6: jak se říká, když se v 80. nebo 70. dokonce letech říkalo, že halíře dělají talíře. Já nechci tohleto spojení tady nějak propagovat, ale je na tom kus pravdy.
5: Vaše vláda se tedy rozhodla změnit systém financování tak, aby byl více navázaný na vládu a stát. Teď jsou to peníze přímo od občanů. Také se rozhodla tedy odebrat veřejnoprávním médiím určité finance. A vy říkáte zároveň, že vám nejde o to oslabit média, nějak je ovládat a zasahovat do jejich obsahu. A my jsme dnes od vašeho koaličního partnera, konkrétně pana poslance SPD Nerušila, slyšeli tohle.
0: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi, přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby takže vysílání nebylo vyosené.
5: Takže jsme slyšeli, že SPD by ráda kontrolovala obsahovou rovinu, to, co veřejnoprávní média vysílají. Proč by měla veřejnost věřit vašim slovům, že vy to nemáte v úmyslu, když vaše kroky zatím svědčí o opaku?
6: Víte, já jsem to napsal už na to svoje vyjádření na X-ko, kde jsem napsal, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval a já nechci vůbec koaliční straně SPD zasahovat do vnitřní záležitosti, ale myslím, že tohle to by si měli říkat s vedením, protože naše doktrína, naše filozofie je naprosto nezasahovat do zprávy a programů veřejnoprávních médií, to tady můžu odpřisáhnout opět.
5: No a pokud myslíte ta slova o tom, že tedy nechcete zasahovat do obsahu a nechcete mít vliv na to, co ta média vysílají vážně, proč nevyjdete například vstříc tomu požadavku ředitelů ČRO a ČT a nepřipravíte také pojistky, které by minimálně stížily ty pokusy dál zasahovat do toho zákona, který chcete teď přijmout?
6: Víte co, tam se objevila poznámka ohledně Senátu.
5: Promiňte, kde tam?
6: V nějaký diskuzi tam je ve veřejném prostoru se byla poznámka ohledně Senátu, víte co, aby to schvalovali obě dvě komory. Ale to je jako absolutně nesystémové. Jo. Za prvé předpisy, které vyžadují shodu obou komor, jsou výjimečné a týkají se jen, poslouchejte mě pečlivě, jen ústavních zákonů nebo zákonů s ústavní povahou, což znamená třeba zákon o ústavním soudu, o nejvyšším kontrolním úřadu, mediální zákony, mezi tento typ pojistek nepatří. Příště bychom tam mohli dát jiný zákon.
7: Rozumím.
6: Nevím, o zemědělcích.
7: Ta pojistka, ale zadruhé, promiňte, ta pojistka ale by také mohla vypadat úplně jinak. Například pan Chudárek mluvil o tom, že ty další změny toho zákona by se mohly schvalovat kvalifikovanou většinou.
6: Myslíte třeba kvalifikovanou většinou, co tím myslí pan Chudárek?
7: No, kvalifikovaná většina, to znamená, že to musí být většina všech poslanců v poslanecké sněmovně.
6: Třeba 101 nebo 120, nebo, jo. Ale dobře, ten zákon je napsaný tak, aby to nebylo jednoduché ho změnit. Představte si, co my chceme změnit zákon, nebo zrušujeme zákon a dáváme nový zákon a představte si, co všechno to obnáší. Ještě jsme ani nezačali, ještě to ani není ve sněmovně. A už sama vidíte, že to bude opravdu jako těžká práce. Změnit zákon není jako snadné. I tak.
7: Rozumím.
6: Myslíme
7: to
6: si,
7: určitě,
6: že z politického hlediska tahle změna neprojde. Ale víte co, ještě jsme nenačetli, paní redaktorko, ani první čtení. Bude tam spousta prostorů pro pozměňovací návrhy.
7: No, vy jste ale včera také řekl, že by každá vláda měla mít možnost rozpočet měnit pomocí parlamentní většiny. A to je právě to politické zasahování do nezávislosti médií, které tvrdíte, že
6: to
7: dělat nebudete a nechcete. Mm-hmm. Neměli byste vlastně zajistit, aby to nedělala ani jiná vláda, když vy říkáte, že teď to dělat nechcete, ale jiná vláda by to dělat chtít mohla.
6: Ale vždyť přece ty televize a to rádio fungují samostatně pomocí rad, jako jsou to nezávislé orgány a proč by jakákoliv vláda chtěla měnit, podívejte se, to narážíme už, to už je jako téměř psychiatricky rozhraní, proč by to dělali, proč my bychom nesnížili poplatky ze 150 korun na 70, protože to je nenormální, to nejde už. Jo.
7: No, vy se ptáte, proč by to dělali, my jsme před chvíli slyšeli například od poslance SPD, že by rád zasahoval do obsahu vysílání. Tak to je odpověď na to, na co se ptáte, proč by to dělali.
6: No dobře, v tom případě, ale byste se tuto otázku měli dát poslanci SPD.
7: Ale je to váš koaliční partner, s kterým vládnete?
6: Promiňte, já nevládnu panem Nerušilem. Jo. Já mu nevidím do hlavy, on se mnou svoje výroky nekonzultoval a na tohleto se musíte zeptat jeho.
7: Dnes nám to samé říkal i pan poslanec za Svobodné pod SPD, pan Vondráček, že vláda, která platí média ze státního rozpočtu, by měla rozhodovat o tom, co budou vysílat. Tak není nakonec problém v tom, že by ta média byla placená ze státního rozpočtu?
6: Ale proč by to měl být problém? Víte, co ta úvaha je jako zralá, jo? Přece teď platili lidé daně a navíc platili koncesionářské poplatky. Daně budou mít stále stejné a kvůli zrušení poplatků se prostě určitě nezvýší. Takže naopak koncesionářské poplatky teď platí přece lidi nad daně. My jim ulevujeme.
7: Vy říkáte, že je potřeba šetřit, že každý musí být efektivní. Říkáte, že daně se nezvýší, ale vláda si bude muset půjčit a ministryně Schillerová už řekla, že ten rozpočet na příští rok bude jeho schodek ještě vyšší než ten letošní, mluvila o 350 miliardách. Tak to není příliš šetření.
6: No podívejte, Ta otázka, já vlastně nevím, jak to mám kvalifikovat, jestli to je už demagogie, nebo jestli je to nefér otázka.
7: Ne, já se jen ptám, že když vy říkáte, že máme být efektivní a šetřit a zároveň zvyšujete deficit státního rozpočtu, plánujete zvyšovat deficit státního rozpočtu a to i proto, že převádíte financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet.
6: Paní redaktorko, mluvíme snad o tom, že se dluh zvýší kvůli školství, kvůli zdravotnictví, kvůli soudnictví, kvůli policii. Ne, to by si nikdo nedovolil, protože to je, víte co, to je veřejný zájem a úloha státu, aby tyto služby občanům zajistil. To jsou ale i v přesně veřejnoprávní média. Stejně tak se po vládě chce, aby navyšila výdaje na obranu. Jako já nevím, kam míříte.
7: Mířím tím, že veřejnoprávní média mohou svoji úlohu velice dobře plnit, i když budou financovaná z poplatku jako dosud. Sám jste říkal, že byli lídry na trhu, takže přesvědčují, že svoji úlohu dokáží plnit i pod poplatkem.
6: No, tak teď jsem vám to vysvětlil, já to teda ještě řeknu jednou. Jo. Lidi platili daně. A k tomu, nebo platí daně stále. A k tomu ještě stále platí koncesionářské poplatky. A ty daně my zvyšovat nebudeme. Nikdy budou stále stejné. A kvůli zrušení poplatků prostě taky zvyšovat nebudeme. Ani žádná daň, která by šla a začala financovat média veřejné služby, se nezavede. Takže ty koncesionářské poplatky teď platí lidi nad ty daně. Proto jsme to škrtli, nebo chceme škrtnout.
7: Říká ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
6: Já děkuji. Naschledanou.
7: Polská policie zadržela tři osoby v souvislosti s pondělní vraždou ruského karikaturisty a kritika Kremlu Semjona Skrepeckého. Po pachateli vraždy ale vyšetřovatelé stále pátrají. Skrepeckého zastřelil neznámý střelec v pondělí ve východopolském městě Biala Podlaska, kde žil 44-letý umělec od roku 2021 s rodinou. Střelec vypálil na Skrepeckého zblízka několik výstřelů a pak znovu vystřelil do ležícího těla. Policie zadržela dva běloruské občany nedaleko místního běloruského konzulátu a zkoumá jejich spojení s vraždou. Zatím nevznesla žádné obvinění. Skrepecký vlastním jménem Robert Kuzovkov proslul karikaturami politiků, včetně autoritářských vládců Ruska, Běloruska a Čečenska. Já teď zdravím Petru Procházkovou, reportérku deníku N, která se věnuje především dění v Rusku a v postsovětském prostoru. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Skrepecký 12. června na Den Ruska před ruským velvyslanstvím v Berlíně demonstroval s dvojportrétem

0: akce, která dokresluje to, co on dělal. On, jak si bych řekla, pálil na všechny strany, on kritizoval jak ruský režim, tak běloruský režim, ale i ruskou opozici. On se dělal legraci i z Alexeje Navalného, zesnulého opozičního lídra, takže on byl vlastně člověkem, který nebyl v žádné bublině, v žádné skupině, s nikým se vlastně neidentifikoval, kromě sama sebe.
1: A za jakých okolností odešel před 5 lety do Polska?
0: On odešel ještě tedy před tou velkou ruskou invazí, pochází z Altajského kraje, tam i žil vlastně ještě v tom roce 21, kdy odešel i s rodinou do Polska, mimochodem má 5 dětí. 5 dětí po něm zůstalo. A on zkrátka chtěl žít ve svobodnějším prostředí, ale upřímně řečeno, on měl konflikty nejen jaksi třeba s orgány státní moci, ale i se svými sousedy, i s lidmi, kterým prostě... On byl člověk, který se posmíval všemu, byl to takový opravdu velmi extravagantní typ, takže myslím si, že i v Polsku neměl jenom přátele a proto i to vyšetřování té vraždy bude poměrně komplikované, i když zase se mluví nejvíc o té čečenské stopě, protože on byl velkým kritikem a posměváčkem Ramzana Kadyrova, čečenského vůdce, který proslul tím, že posmívání sama sobě neodpouští.
1: Jak jste říkala, my ten motiv pondělní vraždy z Krepeckého zatím neznáme. Podle běloruského exilového serveru Zikmedia přivezl pachatele do východopolského města běloruský taxikář, který pak byl i svědkem zločinu. Dá se i z téhle informace vyčíst, řekněme, něco málo o tom, kam by mohly vést stopy?
0: Právě že moc ne. My pravděpodobně se dozvíme, a nemyslím si, že to bude trvat tak dlouho, jména a identitu těch, kteří tu vraždu vykonali. Tedy toho, kdo střílel, toho, kdo tam třeba něco zajišťoval, i toho taxikáře. Ale daleko složitější to bude s identifikací zadavatelů, pokud se k tomu sami nepřihlásí. Takových vražd vlastně v tom ruskojazyčném prostředí, no v tom postsovětském prostoru máme víc a velmi často i do vězení jdou lidé, kteří vraždu vykonali, aniž bychom dodnes po mnoha letech věděli, kdo byl tím, kdo jim za to zaplatil. A je zajímavé, že občas to nevědí ani ti vykonavatelé. Ta linie k tomu, kdo si vraždu objedná, bývá tak složitá a komplikovaná, že se to zkrátka vlastně nikdy nevyšetří. Takže dozvědět se to možná ani nemusíme.
1: A byl podle vás tento člověk tak významný, že opravdu mohl vadit, ať už to byl Putinův režim nebo režim Alexandra Lukašenka, případně režim prezidenta Kadyrova?
0: No, to je právě to, co mě na tom případu trochu zarazilo, když jsem to zjistila. Semjon Skrepecký byl určitě v tom ruskojazyčném prostředí známý a lidi, kteří sledují třeba Telegram ruskojazyčný, tak věděli, že existuje. Ale že by to byla nějaká významná osobnost v rámci třeba té ruské opozice v zahraničí, že by nějakým způsobem byl známý v Rusku, jaksi nějak opravdu široce známý, že by byl symbolem nějakého odporu vůči ruskému režimu, to opravdu ne, takže tady se spíš zdá lidově řečeno, že někoho opravdu strašně naštval. Mě to tam samozřejmě evokuje tu linku k těm kadyrovcům, kteří jsou citliví na to zesměšňování, ale protože nevíme nic, tak samozřejmě to nemůžeme s určitostí říct.
1: Budeme celý případ dál sledovat. Byla reportérka deníku N. Petra Procházková. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Radiožurnálu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení brání funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Útok ruského dronu v Nikopolu na Ukrajině zabil 3 lidi. Informuje o tom šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža na síti Telegram. Ruský dron podle něj zaútočil na lidi jdoucí po ulici. Tento typ bezpilotního letounu operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery, která snímá v živém přenosu. Zemřela starší žena a její 51-letý syn. Identitu třetí oběti úřady zjišťují. Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server iRozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Na atletickém mítingu Zlatá tretra začal závod mužů v běhu na 3000 metrů překážek. Podrobnosti má z Ostravy reportér Jakub Marek.
4: A česká sprinterka Lourdes Gloria Manuel ovládla závod na 400 metrů, navíc si opět posunula osobní rekord, a to na 49,74 sekundy. Výškař Jan Štefela skončil druhý ve svém nejlepším letošním výkonu venku, 227 cm. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
5: Kolony na D1 před Brnem, taky v Praze Vekbelské a před Edenem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se ještě u exitu 182 Popůvky brzdí až do zastavení. I v levém pruhu pak se osobní auta rozjedou, pokračuje silný provoz kamionů až do Brna k D2. V Praze Vekbelské ulici ve směru dolů do Hloubětina u nájezdu na Novopatskou havarovala motorka a dvě osobní auta. Přes půl hodiny byly teď zabrané oba pruhy, jelo se jen odstavným. Před momentem uvolnili pravý pruh. Kolona od sjezdu z Cínovecké až na půl hodiny teď by se mohla dát trochu víc do pohybu. Fronta se tvoří ve Kbelské i v opačném směru od křižovatky s Poděbradskou. Je to asi na 10 minut k Novopatské, jak se tam přihlíží u nehody v protisměru. A navíc k Předbelskou je fronta i v Novopatské ve směru z Černého mostu. Začíná za Satelicemi u ekoduktu. Za ním navíc pozor v levém pruhu, tam stojí po kolizi dvě osobní auta. A v Praze se výrazně projevuje taky příjezd návštěvníků koncertu Evy Farné v Edenu. Kolona minimálně na 20 minut je celou Chodovskou od podjezdu jižní spojky přes Bohdalec k Edenu, před ním fronty i ze zhora od Želivského i ve Veršovické od Kohynoru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci bude polojasno až oblačno, ochladí se na 15 až 11 stupňů, zítra přechodně i polojasno, jinak ale většinou oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky začít ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Americká vesmírná společnost SpaceX vstoupila na burzu. Protidrogová politika bude patřit pod ministerstvo zdravotnictví. Minulost opět rozděluje Poláky a Ukrajince. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
6: Prosince 2025 byla jmenována třetí vláda premiéra Andreje Babiše. Jak první půlrok současné vlády vypadal a jak plní své programové prohlášení, o tom budeme mluvit s komentátorem Petrem Hartmanem, který je teď se mnou ve studiu. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den.
6: Co všechno se kabinetu Andreje Babiše za 6 měsíců podařilo změnit?
7: V první řadě se podařilo vyvrátit představy některých kritiků vlády, že tedy je to vláda nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání a že až toto bude učiněno, tak se vláda rozpadne, tak se názorně ukázalo, že důvody, proč ta koaliční vláda funguje, jsou přece jenom výrazně jiné, než některými bylo této vládě podsouváno. Podařilo se jí pochopitelně, což také bylo nutné a nezbývalo nic jiného, než schválit podobu státního rozpočtu na letošní rok, a tam se ukázalo, že slova o tom, že vláda chce šetřit, chce dát veřejné finance do pořádku a chce postupně snižovat deficit, tak se tato slova nenaplnila. Naopak deficit překročil hranici 300 miliard korun, je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, a i když vláda se hájila tím, že neměla příliš velký manevrovací prostor a že rozpočet na rok 2027 bude už jiný, lepší, tak ze slov ministryně financí vyplývá, že naopak ten deficit se bude prohlubovat. Vláda za půl roku stihla splnit některé sliby, co se týkalo například osvobození poplatků firem a domácností od plateb za obnovitelné zdroje elektrické energie. Přišlo to na státní rozpočet, takže tím mohla být alespoň částečně mírně zlevněna energie, tak jak vláda slibovala. Vláda dala do poslanecké sněmovny celou řadu návrhů zákonů, některé už byly schváleny, týkalo se to například snížení odvodů pro živnostníky a v současné době například je v závěrečné fázi projednávání návratu elektronické evidence tržeb anebo také co se týče stavebního zákona. Když jsme u těch legislativních aktivit vlády, tak tam je velmi sporné to, že se tak děje většinou prostřednictvím poslaneckých návrhů. To znamená, že se tím obchází tradiční legislativní proces a je velmi pravděpodobné, že když tedy neprochází tím připomínkovým řízením, tak tam mohou být některé věci, pasáže, které mohou být velmi sporné a pak je samozřejmě otázka, zda vláda se takto snaží demonstrovat, že nechce ztrácet čas a že maká, anebo zda tím otvírá prostor pro různé lobbystické zájmy, což se například podle mého názoru docela projevuje u stavebního zákona. Co se týče fungování vlády, tak v poslední době můžeme být svědky toho, že vláda v těch uplynulých měsících dokázala narušit vztahy s prezidentem republiky a že ty vztahy jsou velmi vyhrocené a dokonce podle nejnovějšího průzkumu zhruba 50% dotázaných považuje tuto věc za velmi zásadní problém a nezdá se, že by to napětí mělo v následujících týdnech nebo měsících polevit, spíše naopak. Když se podíváme na průzkumy volebních preferencí, tak především hnutí ANO se zatím daří i za půl roku vládnutí neztratit podporu svých příznivců, byť celou řadu slibů zatím vláda nenaplnila a není to dáno pouze určitým časovým krátkým úsekem, ale také tím, že zkrátka některé ty sliby byly velmi nereálné a že se asi za celé ty 4 roky, pokud ta vláda bude fungovat dohromady, nepodaří naplnit.
6: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
7: Naslyšenou.
6: K evergreenu mezi českými právními normami patří stavební zákon. Jako prioritu ho měla už minulá vláda premiéra Petra Fialy a podobnou důležitost má i v očích kabinetu Andreje Babiše. O to víc zaráží, že v současnosti se při schvalování tohoto zákona dává přednost rychlosti před kvalitou. A zda nakonec pomůže skutečně zvýšit dostupnost bydlení, je sporné, domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
8: Krizové řešení v krizové době. Tak ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová označila novelu stavebního zákona, která ve sněmovně čeká na závěrečné třetí čtení. Vzhledem k tomu, jakou bramboračku připomíná, bychom měli být spíš ve střehu, aby toto krizové řešení v krizové době léta panující krizi bydlení ještě neprohloubilo. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla může návrh vést až k totálnímu kolapsu systému povolování staveb. Na květnovém odborném semináři také upozornil, že řada věcí sice jde správným směrem, ale ten způsob, jak se to dělá, je daleko větší nebezpečí než jednotlivé paragrafy. Situace se má tak, že koalice novelu předložila coby poslaneckou iniciativu. Vyhnula se tím, jak už se stává smutným zvykem, zevrubnému připomínkovému řízení napříč státní správou i tripartitou, zejména však legislativní radou vlády, přestože své záměry shrnula na úctyhodných 800 stran. Jenže pak se nad dokumentem začaly rojit mouchy, pročež hospodářský výbor sněmovny pod taktovkou koaliční většiny připravil takzvaný komplexní pozměňovací návrh, jenž čítá bezmála 1100 stran. A aby toho nebylo málo, další stohy 130 souvisejících i nesouvisejících úprav přichystali jednotliví poslanci. Dávný bonmot říká, že když do sněmovny vstoupí kůň, vyleze z ní přinejmenším velbloud. Výsledná podoba zákona je ve hvězdách a i samotní zákonodárci se budou ještě dlouho po závěrečném hlasování pídit, co všechno a v jaké podobě prohlasovali. Momentálně se zdá, zdá, že v některých ohledech koalice mírně ustoupila, tedy že nebude například úplně rozmetán koncept poradenství ve městech a obcích, nebo že se zúží skupina po vlastním bydlení lečnicích občanů, kterým čerstvá legislativa příliš nepomůže. Jsou ale nesmysly, které si Mrázová vymluvit nenechala. Namátkou zapojení již dnes přetížených úřadů práce do agendy je, že jim na hony vzdálená. Nebo si snad vláda myslí, že tito úředníci budou sto se pohybovat v terénu a řešit konkrétní problémy. Zatímco samosprávy, spolky, platformy věnující se bydlení, ekologové, ale i zmínění architekti pohlížejí na koaliční úsilí skepticky, ministryně se zaštiťuje podporou Hospodářské komory či Svazu průmyslu a dopravy. Tím ale jen dokládá, že zákon je dárkem hlavně pro mocné biznisové hráče a developery stavějící za miliardy ve velkém především v Praze. Speciální zjednodušený režim má totiž fungovat u staveb k bydlení s podlahovou plochou nad 10 000 metrů čtverečních. Z podobného ranku je i koaliční snaha oživit hypoteční trh. Jenže vlastní střechu nad hlavou nezřídka potřebují mladí lidé s nedostatkem prostředků, nízkopříjmové rodiny nebo seniori. Ovšem místo toho, aby kabinet fandil výstavbě malých a levnějších bytů, nebo aby přiměl developery, aby i do luxusních rezidencí po rakouském vzoru začleňovali prvky sociálního či dostupného nájemního bydlení, vydal se opačnou cestou. Samotná centralizace stavebního řízení na škodu být nemusí, jen by neměla vést ke ztrátě schopnosti posuzovat detail. Důkladnější diskuzi si též zaslouží korupční rizika a nakládání s veřejným zájmem, aby nekolidoval s ochranou soukromého vlastnictví nebo přírody. Nad tím vším měl být včas hledán přinejmenším politický konsenzus s opozicí, leč koalice spěchá. Změnu stavební normy si vytkla za zásadní cíl a chce rychle předvést výsledky. Práce kvapná však bývá málo platná a slouží leda lobbystům, kteří si své zájmy ohlídat dokáží. Až se ze změti pozměňovacích návrhů vyklube konečná podoba zákona, dojde to možná i ministryni Mrázové. A nebo šlo o úmysl od samého začátku?
6: Ptá se Lukáš Jelínek. Česká protidrogová politika má ve světě mezi odborníky dobrý zvuk, mimo jiné i kvůli systému takzvaného promyšleného snižování rizik. To celé je teď ale ohroženo poté, co vláda Andreje Babiše rozhodla o přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Nad dalšími možnými důsledky se zamýšlí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
9: Premiér Babiš přesunul celou velmi komplikovanou agendu závislostí z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. S tím narazil u špičkových expertů na tuto oblast, kteří pomoc závislým lidem v Česku budují 35 let. A dlužno říci, že tu pomoc budují velmi úspěšně. Mnoho zemí nám systém harm reduction, tedy systém promyšleného snižování rizik, závidí. Jde o politiku, která po letech úsilí nestojí na represi, vymaňuje se z represe. Jejími pilíři nejsou abstinence a prohibice, ale promyšlené usměrňování. Nevíme, co se stalo, co Babiše přimělo mimořádně komplikovanou agendu, která propojuje zhruba 14 institucí státní správy, přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, které ji není schopno komplexně řešit. Ku příkladu, nemůže zvládnout obří miliardový problém černých nelegálně vyrobených cigaret, gamblingu, hazardu, problémy kriminální, problémy zasahující tajné služby a přesahující naše hranice. Navíc experti jako bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil upozorňují, že ministerstvo zdravotnictví není aktivní a není schopné řešit ku příkladu ani velký český alkoholový problém. Debata o přesunu protidrogové politiky se vyhrotila. Premiér Babiš napadl bouřící se adiktology a obvinil je, že dělají liberální a prodrogovou politiku. Mimo další experty to popudilo i Kamila Kalinu, úplně prvního českého protidrogového koordinátora, dlouholetého předsedu Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a místopředsedu České psychoterapeutické společnosti. Kalina se řadí mezi česká ESA v této problematice. Předsedovi vlády adresoval tato slova: nejsme žádná ořezávátka a nezasloužíme si, abychom byli označováni za prodrogové. To se mě hluboce za moje kolegy dotklo a upřímně řečeno, naštval jsem se na vás, pane premiére. Pokračoval, že Babiš experty ponížil, přesun neodpovídá tomu, že, cituji, zachraňujeme zdraví a životy a pomáháme lidem žít lepší život. Kalina premiéra nežádá o omluvu, prý bude stačit, když si Babiš představí, že se setká s lékařem, který léčí lidi nemocné rakovinou a řekne mu, že je prorakovinový. To řekl Kamil Kalina hezky, ale s Babišem nehnul, ten odmítá agendu závislostí přesunout zpět na úřad vlády. Existují však i jiná řešení, například zřídit Národní agenturu pro závislosti, jak nám to doporučuje Agentura Evropské unie pro drogy. Dodám, že ovšem doporučení Evropské unie může mít na Babiše a jeho vládu zcela opačný účinek. Bylo by to ale chytré řešení. Národní agentura by nezatěžovala úřad vlády, měla by vlastní právní subjektivitu a vlastní rozpočtovou kapitolu. Ta by pokrývala zdravotní i sociální složku adiktologických služeb. Patřila by tam i regulace psychomodulačních látek a hazardu. Agentura by vymýšlela další postupy v oblasti závislostí a zastupovala by nás v mezinárodních organizacích. To se ale nestane. Babiš chce opustit cestu harm reduction a vydat se nefungující cestou represe. Chyba.
6: Tolik Martin Fendrich.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Rekordní vstup americké vesmírné společnosti SpaceX na burzu nejenom navýšil majetek už dosud nejbohatšího muže planety Elona Muska, ale udělal milionáře i z několika stovek lidí, kteří vlastní zaměstnanecké akcie firmy. Právě tohoto aspektu si v následujícím textu všímá zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
10: Vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu byl mimořádnou událostí. Šlo o největší emisi akcií všech dob, která navíc stvrdila postavení Elona Muska, co by nejbohatšího člověka planety, s majetkem přesahujícím bilion dolarů. Není ale zdaleka sám, kdo na tom vydělal. Na Wall Street či v investičních patrech bank a fondů se burzovní premiéra SpaceX sledovala velmi napjatě především proto, že se očekávalo, že půjde o rekordní IPO, jak zní anglická zkratka pro primární úpis cenných papírů. A to se potvrdilo. Společnost prodejem svých akcí vybrala od investorů 75 miliard dolarů, násobně víc, než se komu kdy podařilo. Navíc hned po svém vstupu na burzu se zařadila mezi několik málo firem světa, jejichž celková hodnota přesahuje 2 biliony dolarů. Záleží samozřejmě, jak se akcie SpaceX budou chovat v dalších dnech a týdnech. Nicméně to, s čím trhy titul přijali, je skvělá zpráva i pro další dva technologické šampiony, kteří chtějí letos vstoupit na burzu a které bedlivě sleduje celý svět. Startupy OpenAI a Anthropic, jež pohání boom kolem umělé inteligence. Je tu ale ještě jeden rozměr spjatý se SpaceX na burze. Nebyl to totiž jenom Elon Musk, jehož jmění úpisem akcí dramaticky poskočilo vzhůru. Kromě něj rázem, či spíše oficiálně, výrazně zbohatli také bývalí a stávající pracovníci společnosti, kteří získali zaměstnanecké akcie. Podle analýzy společnosti Hill se po vstupu SpaceX na burzu stalo 4400 lidí formálně dolarovými milionáři a zhruba 400 z nich dokonce rázem disponuje jměním přes 100 milionů dolarů. To vše díky tomu, že dostali akcie jako formu motivace, aby do firmy vůbec nastoupili v dobách, kdy jí věřil jen málo kdo a kdy jim třeba nemohla nabídnout ani nejlepší možné finanční podmínky. O zaměstnaneckých akcích, které jsou v americkém startupovém světě naprosto běžné, se hodně diskutuje i u nás. Ale rozumný a opravdu funkční model stále nemáme. Přitom právě příklad SpaceX ukazuje, jak užitečný mechanismus to je. Slibná firma touto cestou může nabrat lidi, na které by sice nemohla za normálních okolností dosáhnout, ale správná vize a možnost někdy v budoucnu slíznout pomyslnou finanční smetanu funguje jako skvělá náborová motivace. V Americe faktické zpeněžení zaměstnaneckých akcí probíhá obvykle vstupem firmy na burzu, což je v tamním prostředí běžná cesta. V Evropě a v Česku to tak časté není, ale to ničemu nepřekáží. Úplně stejně to pro klíčové zaměstnance může fungovat ve chvíli, kdy se firma prodá většímu hráči nebo do ní vstoupí silný investor. Zaměstnanecké akcie, někdy známé pod zkratkou ESOP, mohou být neuvěřitelně funkční a inspirativní nástroj, jak nalákat talentované a dravé lidi. Přesně takové potřebují dynamické společnosti, které mají potenciál rozhýbat celou ekonomiku. SpaceX je toho skvělým příkladem. A snad si toho proto všimnou konečně i čeští a potažmo evropští politici.
6: Dodává Luboš Kreč. Dlouhou dobu se zdálo, že obavy ze společného nebezpečí v podobě putinovského Ruska dokázalo Polsko a Ukrajinu spojit natolik, že jejich dlouholeté historické animozity ustoupily do pozadí. Jak ale ukazuje nedávné vyhrocení jejich vzájemných vztahů, byla to iluze. Svůj pohled dodává evropský editor deníku Luboš Palata.
11: Polsko-ukrajinské vztahy se ocitly v těchto dnech v nejvážnější krizi od začátku ruské agrese proti Ukrajině. Ruský frontální útok na Ukrajinu tehdy dokázal spojit Kyjev a Varšavu tak pevně, že Ukrajinci neměli v tehdejší Evropě odhodlanější spojence, než byli Poláci. Najednou jakoby byly zapomenuty roky sporů kolem společné, velmi krvavé historie, rámované volyňskými událostmi na konci druhé světové války a polskou akcí Wisla několik let po válce. Událostmi, které přinesly na 150 tisíc obětí na obou stranách. Polský parlament si za vlády nacionalistického práva a spravedlnost v roce 2016 odhlasoval, že události na Volyni byly, cituji, genocidou Poláků Ukrajinci a požadoval, aby se Ukrajinci od svých bojovníků z řad ukrajinské povstalecké armády, tedy UPA, kteří tuto akci na konci války spustili, jednoznačně odstřihli. Už daleko slaběji se Poláci dokázali distancovat od své akce Wisla, při níž byly vypáleny a vysídleny vesnice ukrajinských Lemků a Bojků na jihu Polska a jejich obyvatelé deportováni do Sovětského svazu nebo do vzdálených regionů Polska. Spor o ukrajinskou povstaleckou armádu a pohled na ni v těchto dnech opět dokázal Poláky a Ukrajince rozeštvat. Záminkou bylo rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat oddíl speciálních sil ukrajinské armády názvem Jednotka hrdinu UPA. Polský premiér Donald Tusk označil rozhodnutí za chybný krok, který, cituji, znovu zbytečně vyostřuje otázku historických rozdílů na poměrně znepokojivou úroveň. Polský nacionalistický prezident Karol Nawrocki šel ještě mnohem dál, když označil Zelenského krok za něco, co podle něj dodalo nejlepší materiál a kyslík ruské propagandě a oznámil, že navrhne odebrání nejvyššího polského vyznamenání Zelenskému. Kyjev se snažil situaci vyřešit vysláním šéfa prezidentské kanceláře Kyrila Budanova do Varšavy, ale ani toto diplomatické jednání nevedlo k úspěchu. V polském sejmu se mezitím ultrapravicová konfederace a nacionalistické právo a spravedlnost předhání v tom, kdo Ukrajince víc pozuráží a zatlačí vládu v čele s Tuskem více do kouta. Přitom se ještě nedávno zdálo, že díky souhlasu Ukrajiny s exhumací hrobů Poláků na Volyni se naopak daří historické spory uklidňovat. Teď je to zdá se naopak. Citlivost a rozvaha je třeba na obou stranách. Pro začátek by stačilo nenazývat etnické střety s mnoha tisícovkami obětí i na ukrajinské straně genocidou Poláků a nepojmenovávat jednotky ukrajinské armády po problematické ukrajinské povstalecké armádě. A to přesto, že jak Poláci, tak Ukrajinci by pro podobné kroky důvody jistě našli.
6: To byl Luboš Palata. Britskou metropoli zaplavili minulý víkend naháči na kolech, a to v rámci světové nahé cyklojízdy. Její účastníci bojují za životní prostředí, práva cyklistů a svobodu těl. Více už v pravidelné glose spisovatelky Ivy Pekárkové, která žije v Londýně.
12: Tuhle neděli se v Londýně konal 22. ročník světové nahé cyklojízdy. Už po 22. se chodci, řidiči i oblečení cyklisté nestačili divit, když kolem nich znenadání profrčeli lidičkové, odění pouze do tenisek a baseballové čapky. Diví se čím dál méně, pravda. Vždyť měli víc než 20 let na to, aby se zvykli, že jednou za rok vyjede do ulic přes 1000 jezdců v rouše našich biblických prapředků a policie s tím neudělá nic. I když má za povinnost zatknout každého naháče, kterého načapá na veřejnosti. Mimochodem, jestli tomu správně rozumím, jsou tihle cyklisté nazí právě proto, aby upoutali pozornost. Účastníci světové nahé cyklojízdy si dali za úkol bojovat za životní prostředí, práva cyklistů a svobodu těla. Jejich nahota pomáhá přihlížejícím pochopit, jak zranitelný je člověk na kole. Cyklisté, kteří obnaží všechno, jsou novodobí hrdinové. Snad nejvíc se mi líbí, že se světového dne nahé cyklojízdy můžete zúčastnit i oblečení. Nikdo vás nenutí zbavit se každé nitky. Dress code říká pouze, že je volitelné, jestli se obléknete. Někteří jezdí v plavkách nebo ve slipech. Jen ti nejodvážnější vyrazí na cestu v rouše Evině či Adamově bez fíkového listu. Pravda, jedinců v rouše Adamově je podstatně víc. A přitom, jak se mi svěřili dva z účastníků, může být nahá jízda na bicyklu pro chlapy nebezpečná. Pokud si nepřejete, aby vás sedlo zbavilo možnosti splodit děti, je moudré ho vybavit bezpečnostním potahem. I tak ti nejnahatější bývají chlapy. A drtivá většina účastníků jsou běloši. Vlastně možná všichni. Nevylučuju, že se na nudistické kolojízdě někdy vyskytl někdo černý či hnědý, ale nevím o nikom, kdo ho viděl na vlastní oči. Celá akce potvrzuje, že ze všech ras a pohlaví jsou bílí muži nejnecudnější. A nebo, korektněji řečeno, bílí muži mají ten nejzdravější přístup k vlastní nahotě a nejméně mindráků z nedokonalosti svých těl. Nahá cyklojízda se každý rok koná v desítkách měst ve více než 20 zemích, včetně Česka. Najdou se lidé, které to pobouří, samozřejmě. Ale zdá se, že mnohem víc je těch, kteří se, i když se akce sami nezúčastní, přijdou aspoň podívat a s nadšením si naháče fotí. Přihlížející, na rozdíl od účastníků, hýří všemi barvami pleti.
6: A slova Ivy Pekárkové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policie rozkryla síť podvodných školení mezi účastníky digitálních kurzů, byli i řidiči kamionů. Evropský parlament schválil celní dohodu se Spojenými státy. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře závod v běhu na 400 metrů. V Praze se před začátkem koncertu Evy Farné tvoří kolony k Edenu. A zítra bude oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění anebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
13: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a vyplatili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
3: Pavel také kritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o problematiku, která potřebuje koordinaci. Policisté odhalili 10milionový podvod s evropskými dotacemi na školení. Stíhají 18 lidí a 15 firem po celé zemi. V mnoha případech šlo přitom o fiktivní kurzy. Evropský žalobce Vít Koupel Radiožurnálu potvrdil, že obvinění čelí stíhání na svobodě.
14: Ti zaměstnanci vůbec s těmito digitechnologiemi v rámci své činnosti nepřicházeli do styku. Byli například proškolováni řidiči dálkové dopravy v oblasti digikompetencí, což samozřejmě vyvolává pochybnosti, proč by v tomto měli být školení. V některých případech měl být školen tolik zaměstnanců, že by to v zásadě znamenalo zastavení chodu celé té společnosti.
3: Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Zahrnuje zrušení dovozních cel na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který EU opakovaně hrozil zavedením vyšších cel.
15: Podle dohody by neměly úřady ve Spojených státech zavádět vyšší než 15% cla na evropské produkty. Pokud svou část dohody Washington nesplní, bude mít Evropská komise pravomoc reagovat. Návrh je taky umožní navýšit dovozní cla, pokud americké zboží v určitém odvětví zaplaví evropský trh. Návrh podpořili čeští europoslanci za ODS, Piráty i ANO. Potvrzuje jeho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
16: 15% clo v této dohodě já považuji za velmi dobrý kompromis.
15: Smlouvu musí ještě finálně schválit členské státy. Rámcovou obchodní dohodu podepsali loni ve Skotsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
17: Česká běžkyně Lourdes Gloria Manuel ovládla na atletickém mítinku Zlatá tretra v Ostravě závod na 400 metrů. Halová mistryně světa to navíc dokázala v osobním rekordu s časem 49,74 sekundy. Více přidá reportér Jakub Marek.
4: A druhý skončil výškař Štefela výkonem 227 cm, v kůlařském sektoru aktuálně bojuje Tomáš Staněk a zatím je na šesté pozici spíš průměrným vrhem 19 metrů 93 cm. V čele je teď nově Ital Fabry za 21,72. Všichni mají ještě tři pokusy na zlepšení. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
5: Nehody na východní části Pražského okruhu i Vekbalské a taky kolony před Edenem. Nejdřív D1, příjezd do Brna směrem z Prahy, provoz už slábne, zbytek kolony kamionů v pravém pruhu je už jenom od sjezdu na Vídeň do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most pozor u sjezdu na Hradeckou D11 a k IKEA po havárii osobního auta je tam zabraný pravý pruh, hasiči a záchranka na místě, přibrzďuje se, ve slabším provozu už je to bez kolony. Jenom pozvolna polevuje nápor na příjezdu k Edenu půl hodiny před začátkem koncertu Evy Farné. Nejvíc ucpaný je směr z dálnice D1, kolona Schodovské teď od teplárny Michle přes Bohdalec je zhruba na 20 minut. Popoždí se chvíli taky ze zhora Bělocerkeskou od zdravotního ústavu, tam je to do 10 minut k Edenu. A Vekbalské ve směru z Letňan dolů do Hloubětina u nájezdu na Novopatskou dokončují v levém pruhu úklid po havárii motorky a dvou osobních aut, provoz zeslábl, kolona už jenom kratší od sjezdu na Kbely, je to na pár minut. Další zelená volná nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude přechodně i polojasno, jinak ale oblačno je zataženo, postupně místy přehánky, ojediněle i bouřky, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
19: Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení.
20: Podle znalců bylo v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.
21: Podle Seznam zpráv pod pseudonymem závodí na kole a na běžkách.
22: Janouškovi se díky zdravotním posudkům podařilo opakovaně docílit přerušení trestu.
20: Podnikatel dostal 4,5 roku ve vězení za nehodou způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpekal si asi polovinu trestu.
18: Chorvatsko, schůzka na jachtě, k tomu trocha sportu pod falešnou identitou a nenápadný spolek. Jak vypadá tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška? Víc o tom ví a poví Jakub Mikel, investigativní reportér serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je úterý, 16. června. Ahoj Jakube, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil po nějaké době.
4: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
18: Tak ministerstvo spravedlnosti nařídilo kontrolu posudků týkajících se zdravotního stavu lobbysty Romana Janouška, který byl v roce 2022 po řadě tedy peripetí, musíme si na to vzpomenout, na tu dobu předčasně propuštěn z vězení, dostal 7letou podmínku. Ministr Jeroným Tejc teď rozhodl o kontrole těch posudků po sérii článků, které jste vydali na Seznam zprávách.
23: Z pokynu pana ministra byl zahájen dohled nad soudy ve věci podmíněného propuštění pana Janouška.
24: Reakce ministerstva spravedlnosti pro Seznam zprávy.
18: Jakých posudků se to má přesně týkat?
4: Mělo by se to týkat posudků, které vznikaly na Romana Janouška a jeho zdravotní stav zhruba před, ono už to bude, nějakých 10 let. Kdy on vlastně si vykonával část trestu za sražení ženy v opilosti, kterou srazil autem a byl dočasně propuštěn tehdy z vězení, bavíme se někdy kolem roku 2017, s tím, že se tehdy řešil velmi intenzivně jeho zdravotní stav, protože lékařské závěry ukazovali Janouška, on sám takhle i na veřejnosti jako vystupoval jako člověka v nějaké terminální fázi onemocnění. Aha. On se pohyboval o francouzských holích, nosil takovou tu známou helmu na hlavě, kterou si nepochybně část posluchačů dokáže vybavit.
18: Ano, jako má Petr, nebo měl Petr Čech, že jo?
4: Měl přesně tak, takovou tu helmu Petra Čecha.
18: Jo.
4: Zdálo se, že jde o člověka s téměř možná jako na sklonku života. To byla jedna tvář Romana Janouška a druhá, která už se tehdy začala objevovat díky sledování policie a i fotografiím, které třeba tehdy se tam zprávy zveřejnily, tak byl sportovec Roman Janoušek, který běžně jezdil na lyže a zdálo se, že dokáže fungovat zcela bezproblémově a tam byl ten velký kontrast, už tehdy se to velmi intenzivně řešilo. No a já předpokládám, že tedy ministerstvo spravedlnosti v čele s Jeronýmem Tejcem tak si teď vyžádá znovu na přezkoumání právě ty zdravotní posudky právě ve vztahu k tomu, že i teď s odstupem teda nějakých 10 let, tak se opět ukazuje, že Roman Janoušek je v prakticky jako vrcholové formě.
18: A bude mu v červenci 58 a jezdí, je velmi aktivní. A
4: jezdí vlastně závody na 100 kilometrů na kole a jizerskou 50 na lyžích, podává tam, teď nedokážu, nejsem sportovec, abych to úplně hodnotil, ale nejsou to úplně jakoby špatné výkony, už to samotné, že tyhle závody zvládá odejít, tak ukazuje, že minimálně je jako ve velmi dobré kondici. A jde to právě v kontrastu s tím, jak tehdy ho ty posudky vykreslovaly, jak on sám nějakým způsobem se, a teď je otázka, jestli to bylo stylizování se, do jaké míry opravdu měl nějaké zdravotní problémy, protože to zase objektivně jako víme, že nějaké zdravotní problémy tam byly, on postoupil i zákrok v hlavě, takže něco tam bylo a teď se vždycky řešilo, jak moc závažné to bylo a jak moc to byla jenom snaha se vyhnout tomu vězení.
18: Tam se řešilo, že mu byla implantována nějaká destička, ne, a že se právě kvůli tomu nesmí s ním nic stát, aby mu neporušila mozek a tak dále. Nicméně připomeňme tedy, asi před 14 lety se stala vážná dopravní nehoda, pak nastoupil do vězení, ale pak došlo k přerušení trestu a začalo se samozřejmě řešit přesně to, o čem ty mluvíš. To znamená jeho údajně velmi závažný zdravotní stav. On měl 4,5 roku být ve vězení, ale pak dokonce byl podmínečně propuštěn a teď má tedy 7letou podmínku.
0: Ano, je to tak.
18: Tak, ale všechno je to na základě teda těch posudků, o kterých ty mluvíš a které bude chtít ministerstvo spravedlnosti přezkoumat. Nicméně, ty jsi potkal Romana Janouška teď v Chorvatsku na jachtě.
0: Je to tak.
18: Co říkal, když tě viděl?
0: Oni tam byli na té jachtě spolu s další zajímavou postavou, s podnikatelem Tomášem Pitrem, kterého někdejší premiér Jiří Paroubek označil za nepřítele státu. Oba dva jsou to muži z takového toho, jak se říká někdy, polosvěta, podnikatelsko-politického, o jejich moci se velmi čile spekuluje a dodnes není vlastně úplně jasně rozklíčovaná.
18: Tak o Pitrovi se mluví jako někdejším spolupracovníkovi mafiána Františka Mrázka.
0: Je to přesně
18: jo?
0: Tak. On sám byl vlastně v minulosti odsouzený za nějaké daňové věci, že byl ve Švýcarsku, odkud ho potom dováželi zpátky do Česka. Ta jeho role v různých kauzách se skloňuje, naposledy vlastně to jeho jméno dost rezonuje i v kauze Dozimetr. A my jsme tedy dostali informaci, že tihle dva muži by se měli potkat v Chorvatsku, kousíček od města Zadar v jedné takové maríně, takže jsme se tam vypravili, protože zároveň se i s blížícími se komunálními volbami velmi, velmi čile spekuluje v Praze o vlivu právě tady těchto zákulisních hráčů a o nějakém jejich i budoucím vlivu po volbách. Mm-hmm. A samozřejmě Roman Janoušek, pro připomenutí pro posluchače, kteří už si to možná nepamatují, tak svého času byl velmi, velmi vlivným zákulisním hráčem na pražském magistrátu. Připomeňme ty slavné odposlechy mezi ním a tehdejším primátorem Pavlem Bémem z ODS. Kde oni si familiérně říkali Mazánku, Kolibříku.
1: Dobře, tak já si to tak dám do ruky, jo? Jseš moc hodný.
0: Bylo patrné, že Roman Janoušek má velký vliv na to, jak se budou obsazovat různé pozice na veřejné zakázky, které se pohybovaly tehdy v řádech stovek milionů korun. Takže nepochybně je ve velmi velkém veřejném zájmu zjistit, nakolik tento vliv buď trvá, nebo ho chce třeba resuscitovat. Proto jsme se tam jako vypravili, abych se dostal zpátky k tvé otázce.
18: A oni seděli teda tito dva na jachtě někde jako v zadní části u stolu a vy jste k ním přistoupili?
0: Nebo... My jsme měli informace, že v jeden konkrétní den na tu jachtu, kterou běžně Roman Janoušek využívá, má přijet právě i Tomáš Pitr. Takže my jsme se tam vypravili, počkali jsme, jestli se ta informace prostě potvrdí. Viděli jsme, jak tam začali postupně přijíždět hosté na tu jachtu. První přijel Roman Janoušek z několika lidmi. My jsme pořídili fotografie spolu s fotografem Michalem Turkem. Potom přijel i Tomáš Pitr a nechali jsme, ať se tam mohou usadit vlastně na zádi, kterou byli ukotvení k tomu molu. A přišli jsme se jich zeptat na to, jestli vlastně s nimi můžeme pořídit rozhovor.
7: Dobrý den, pánové, já se omlouvám, že ruším. Já jsem reportér ze Seznam Zpráva, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli bych mohl na krátký rozhovor.
0: Ta reakce byla poněkud očekávatelná.
8: Je to někoho jiného.
0: Roman Janoušek ve chvíli, kdy uviděl fotografa a pochopil, že jsem novinář, tak si narazil klobouk do čela. Tomáš Pitr si dal ruku před obličej, aby mu nebyly vidět do očí nebo do tváře.
7: Takže nebudou, pánové, odpovídat. OK.
0: A oba po pár sekundách se zvedli a odešli do útrop té lodi. Za námi potom vyrazil nějaký místní člověk, který se nejspíš o tu loď stará. On se nám nepředstavil, takže doteď vlastně jako nevíme, o koho přesně šlo. A také podnikatel Jaroslav Kříž, který byl také hostem na té lodi a začali se ptát, co tam chceme, a my, aby nevznikl nějaký zbytečný konflikt, tak jsme jim jenom vysvětlili, že jsme se dozvěděli o tomhle setkání, že bychom chtěli rozhovor, když oni na něho nebyli ochotní přistoupit, tak jsme prostě odešli a nechali jsme to být. Mm-hmm. Na druhou stranu tohle setkání přineslo velké množství dalších podnětů, po kterých jsme se mohli vydat.
18: No,
0: protože
18: určitě
0: nám odkrylo doposud neznámou tvář jak biznesu těchto dvou velkých mužů, tak i jejich vztahy. Protože když jsme tam vyráželi, tak já jsem měl třeba z nějakého prostředí informaci, že vztahy mezi Romanem Janouškem a Tomášem Pitrem nejsou úplně dobré. Mimo jiné o tom vlastně pár dní, možná týden, dva před naším odjezdem informovali i Novinky.cz, které se nějak věnovaly teď právě Tomáši Pitrovi a zmiňovali, že tam mezi nimi nějaké hádky o peníze mohou být, a já jsem měl podobnou informaci. z toho, jak seděli na té lodi, můžeme domýšlet, buď to bylo přátelské setkání, anebo si prostě do toho Chorvatska jeli hospody vyříkat. To my bohužel nevíme.
18: A co tam s nimi dělal podnikatel Kříž? Kdo to vůbec je?
0: Podnikatel Jaroslav Kříž je také vlastně lobista, je to člověk dlouhodobě blízký Tomáši Pitrovi a mimo jiné aktuálně obviněný právě v kauze Dozimetr, kde se účastnil jedné schůzky, na které se měly domluvat úplatky kolem té skupiny lobisty Michala Redla. Takže je to taky zajímavá postava toho podnikatelského světa.
18: To je ta schůzka, na které byl i Tomáš Pitr, ale jako jediný není obviněný.
0: Přesně tak, to je ta schůzka
18: z těch účastníků. Dobře, takže tihle tři tam byli, toť vše?
0: Ještě tam byl Dalibor Mlejnský, bývalý lokální politik z Prahy 11, o jehož aktivitách se údajně na magistrátu nějaký čas vědělo, protože on už nějaký čas v politice aktivní není, ale údajně jako má velmi blízce spolupracovat právě s Romanem Janouškem a pomáhat mu s realizací nějakých developerských nemovitostních projektů. Takže tohle byla skupina, co se tam v tu chvíli potkala.
18: A řešili biznis? Nebo
0: my jsme se všech snažili
18: něco
0: ptát.
18: Něco víc o té schůzce?
0: Ale bohužel vlastně my zatím nevíme, co přesně bylo předmětem té schůzky.
18: Ta jachta, ta byla Romana Janouška, teda ty si říkal, že na ní bývá.
0: Ta jachta se jmenuje Zilvar. Oficiálně je psaná na společnost Sagnel Business. My víme, že tu jachtu Roman Janoušek nějaký čas využívá, ale zároveň ne příliš dlouho, protože ona vlastně byla zaregistrována někdy letos v únoru. Je to opravdu jako nová loď. Když jsme se dívali do nějakých prospektů, za kolik se tenhle typ prodává, tak to začíná na nějakých zhruba 200 milionech korun. A tu loď víme, že Roman Janoušek využívá. Máme k dispozici i fotografie z předchozích měsíců, kdy tam prostě hostil nějaké své spolupracovníky. Ale jak říkám, oficiálně loď je psaná na společnost Sagnel Business. Což je ale další střípek, který nás jako dovádí k tomu impériu Romana Janouška, které víme, že nějak existuje, ale vlastně ho nikdo nedokázal nikdy popsat, protože Roman Janoušek se k němu nějak oficiálně vlastně nehlásí.
18: Aha, takže je to netransparentní. Skryté?
0: Je skryté. Vlastně my, když půjdeme po majitelích Sagnelu, tak skončíme někde na Kypru a zároveň v českých rejstřících skutečných majitelů těch firm, tak je uvedena jedna podnikatelka, která patří ke skupině J&T. Má tam na starosti nějakou VIP klientelu, takže zbavíme o nějakých bankovnictví a v tu chvíli my můžeme spekulovat, jestli ona je opravdu jako koncová majitelka, anebo je tam prostě napsaná, protože někomu tady tyhle fondy spravuje. Takže my tušíme nějaké propojení, máme k tomu více indicí, že to směřuje k Romanu Janouškovi, částečně i k Tomáši Pitrovi, ale právě i ta schůzka na té lodi, to, s jakými lidmi se tam potkal, to, na koho je ta loď psaná, že ji využívá, tak to nám pomáhá dokreslit a propojit právě Romana Janouška k části minimálně toho podnikatelského impéria.
18: No, proveď mě trošku teda tím světem Romana Janouška a tím, jaké jsou ty indicie, které jeho propojují se Sagnel Business. Co vůbec dělá tahle ta firma?
0: Sagnel Business je společnost, na kterou jsou psané majetky ve výši stovek milionů, mimo jiné několik nemovitostí a jak jsme říkali, i ta jachta Zilvar. Kolega Jirka Pšenička na ten Sagnel Business už narazil před tou naší cestou do Chorvatska, kdy se mu ta firma objevila v nějakých nemovitostních obchodech, ve kterých mimo jiné figuroval Pavel Bém. Opět jsme zase u té vlastně historické linky k pražskému magistrátu. Takže my, když jsme najednou viděli, my jsme už tehdy jako měli nějaké podezření, že Sagnel Business rovná se Roman Janoušek, ale vidět Romana Janouška sedět na lodi Zilvar, která je oficiálně vlastněná firmou Sagnel Business, zase je to nějaký jako střípeček k tomu užšímu propojení. Takže Sagnel Business spravuje velké majetky, má podíly v dalších firmách, na které jsou psané ještě další majetky. Většinou se bavíme o nějakých pozemcích, nemovitostech, Praha, Špindlerův mlýn, tady v těchto jako lukrativních oblastech. To je nějaká část biznisu kolem právě Romana Janouška a Tomáše Pitra. Takže vidíme nějaký finanční vehikl, který nepochybně točí desítky až stovky milionů korun. A já si myslím, že je vlastně jako důležité vědět, že ten vehikl má velmi blízko právě k Romanu Janouškovi. I pro případ, že by se některý z těch biznisů dostal do kontaktu s veřejnými prostředky, s pozemky, například právě ve Špindlerově mlýně a podobně, tak je dobré vědět, s kým vlastně máme tu čest.
18: To, že se ta jachta jmenuje Zilvar, to má nějaký důvod? Nebo protože jsi to zmínil už asi třikrát, tak si říkám, že asi možná zatím něco je.
0: To je další takové vodítko, protože my jsme zároveň zjistili, že Zilvar má zapsanou svoji nějakou ochrannou známku. Což je normálně veřejně dohledatelné. Zilvar, spojená síla, je oficiálně ta zaregistrovaná značka. Zaregistrovaný má jeden spolek, ten spolek se jmenuje Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. A je to vlastně zajímavé v tom, že když jsme po téhle lince začali pátrat dál, poté se zase vydal kolega Radek Nol, tak začal zjišťovat, že ten spolek, se zase v něm objevují lidé z nějakého okolí Romana Janouška, to za prvé. No a pak, že existuje nějaký tým Zilvar, který se účastní cyklistických závodů Letap. Tam jsou závody až na 100 kilometrů, je to vlastně nějaká součást tady těch větších závodů. No a kolega Radek Nul najednou zjistil, že tam startuje tým Zilvar v čele s Romanem Zilvarem.
1: No.
0: Jehož datum narození a věk velmi nápadně odpovídá věku Romana Janouška. No a ukázalo se, že Roman Zilvar je pravděpodobně opravdu jako Roman Janoušek, že se účastní těch závodů. On pod tímhle jménem právě startoval i tu jizerskou padesátku na lyžích.
1: Se vytvořil jako falešnou identitu.
0: Přesně tak, tady na ty závody.
1: Wow.
0: A na jizerské padesátce se nám to potvrdilo, protože tam ten závod zveřejňuje i fotografie těch závodníků. A u Romana Zilvara je fotografie muže, který jakoby na nějakých 99% odpovídá Romanu Janouškovi. Takže to vlastně byla zase nějaká další, zase nějaký jako dílek té mozaiky tady do toho neviditelného světa Romana Janouška. A tam zase se nám právě začalo, my jsme to mluvili na začátku, ale než my jsme udělali tenhle výlet do Chorvatska, když to zlehčím, tak se vědělo, že Roman Janoušek už právě v té minulosti nějak sportuje, i když ten jeho zdravotní stav měl být poměrně závažný.
1: No, on trávil Silvestr někde v Rakousku tenkrát.
0: Přesně tak.
1: Byly fotografie, že táhne sáně a podobně, to už je x let zpátky.
0: Je to
1: taky se řešilo vlastně to stejné, co, o čem ty teďka tady mluvíš.
0: Ale jedna věc je fotografie táhnoucí sáně a druhé jsou prostě potom opravdu jako oficiální údaje z těch závodů, kde jde vidět jeho změřené časy, za kolik to ujel a jak vlastně jako je aktivní sportovec. Takže to zase je nějaká indicie toho, což nejspíš vedlo právě i to Ministerstvo spravedlnosti k tomu, aby se ještě znovu podívalo na ty lékařské posudky. Byť je otázka, jestli s takovýmhle časovým odstupem dokáže zjistit někdo, že ty posudky byly nějakým způsobem jakoby pokřivené nebo tak.
1: Ale reagovali na to ti, kteří sepisovali ty posudky nějak právě na tady ty informace, nejenom Seznam zpráv o tom, že Roman Janoušek bývá ve volném čase velmi aktivní, byť třeba k soudu chodil právě o holích a v helmě?
0: Vím, že kolegové oslovovali některé ty lékaře, kteří se věnovali zdravotnímu stavu Romana Janouška, ale ti s odkazem jakoby na lékařské tajemství, tak to komentovat nemohli. Takže je otázka, nakolik se podaří nějakým způsobem odhalit, potvrdit, vyvrátit to, že by se s těmi posudky nějakým způsobem manipulovalo.
1: Třeba ten stav se mu ale zase zlepšil.
0: A to je samozřejmě jakoby další věc. My můžeme klidně se dopátrat toho, že nějaké aktivní nebezpečí v jeho případě prostě pominulo a on se prostě jenom dostal do kondice a normálně funguje. I to může být samozřejmě jakoby legitimní závěr toho prověřování. Je možné, že Ministerstvo spravedlnosti, ono si vyžádalo celý ten spis, vlastně na základě kterého byl Roman Janoušek propuštěn v roce 2022 právě předčasně z toho vězení. Mimochodem, tehdy vlastně při tom propuštění tak se jeho zdravotní stav neřešil. Tam se řešilo to, že u něho je šance na nápravu, že se chová vzorně ve vězení, ale co se vybavuju, jak tehdy o tom referovali média, tak vlastně tím zdravotním stavem se Městský soud v Praze, který nakonec to propuštění odsouhlasil, tak tím se nezabýval. Takže to je další věc a je otázka, jestli třeba i Ministerstvo spravedlnosti bude nějakým způsobem se věnovat jiným aspektům ještě z toho spisu, protože tam mohou být třeba jako jiná podezření na to, jakým způsobem k tomu propuštění došlo.
1: No nevím, co Ministerstvo spravedlnosti, ale zajímat se o případ Janoušek bude teď taky finanční správa z toho důvodu, že chce kontrolovat peníze v tebou zmíněném spolku Zilvar. Proč? Je tam podezření na něco nezákonného? Nebo ty jsi popsal, že tady jsou určité indicie, které spojují Romana Janouška s Zilvarem a s Sagnel Business, ale že by se dělo v tomhletom něco nekalého, to si neříkal.
0: My jsme se dostali k dokumentům, které ukazují, že do toho zmíněného spolku v posledních zhruba 2 letech, tak jak máme my ty údaje, tak natekly miliony korun od různých firem, ale i jednotlivců, s tím, že jakoby šlo třeba o půlmilionové dary, někdy 600 tisíc a tak dále. Šlo o společnosti zase z nějakého, my jsme to nazvali orbitu Romana Janouška, spřátelené firmy, právě třeba společnost Purum, ve které má nějaký podíl Jaroslav Kříž, spekuluje se, že tam má svůj podíl i Tomáš Pitr, tak tam poslala nějaké peníze.
6: Purum se objevuje právě v Dozimetru.
0: Přesně tak. Kromě firmy Purum je tam třeba advokátní kancelář Trojan, Sokol, Novák, která sice jakoby historicky Romana Janouška zastupuje. Na druhou stranu ale naposílala nějaké stovky tisíc také vlastně na příspěvcích a když jsme se tehdy ptali v té advokátní kanceláři, tak vlastně nám řekli, stejně jako ty další společnosti, že to je prostě nějaký spolek, jehož podporu si vybrali, že takhle podporují více rozpolků. Dobře, může být, nic proti tomu.
6: A proč by to dělali?
0: Může být to, že u těch společností si potom tyhle dary samozřejmě mohou o ně snížit daňový základ. A teď je otázka, nakolik tam byla nějaká jakoby motivace, řekněme, daňové optimalizace, ať to neříkáme úplně natvrdo, nakolik za ty dary bylo třeba reklamní plnění ze strany toho spolku, protože jako objektivně ten spolek opravdu pod tou značkou jezdívá ty závody. Takže myslím si, že teď bude právě na té finanční správě, aby prověřila, jestli to hospodaření toho spolku je zcela v pořádku, jestli ty dary mají nějaký jako smysl, anebo pokud ne, tak ať se podle toho úřady zařídí. A
6: tak jaké mají využití ty dary, protože Roman Janoušek je vždycky byl zejména právě lobista. Ty jsi taky otevřel tohle povídání tím, že jste se o případ Janoušek zajímali i s ohledem na to, že se blíží komunální volby. Tvá hypotéza, a ptám se na to skutečně, já nevím, jestli jste k tomu došli nebo ne, ale tvá hypotéza by byla i taková, že ty peníze, které protečou tím spolkem, kromě toho, že pak je využije na nějaký cyklistický závod třeba, tak taky může využívat k bojování za zájmy třeba těch, kteří ty dary platí do toho spolku? Nebo odchází ty peníze někam? Já nevím, našli jste cesty, komu by vlastně mohli směřovat?
0: Ty peníze mířily vlastně do různých

0: Na druhou stranu my jsme třeba zaznamenali i to, že z peněz toho spolku, tak část a vlastně jako ne úplně málo, bavíme se řádově o nějakých skoro podle našich informací 800 tisících v různých jakoby částkách, tak bylo zaplaceno i Gabriele Pecičové, což je provozovatelka takového obchůdku s designem a s uměním v centru Prahy. Zároveň je to ale taky místopředsedkyně ODS na Praze 3. Mm-hmm. V minulosti tam seděla v zastupitelstvu, teď tam znovu kandiduje do těch podzimních voleb. Mimo jiné je to sestra Alexandry Udženi, dlouholeté političky ODS. A v tu chvíli nás to vlastně jako začalo zajímat, proč takový spolek primárně zaměřený teda jako na cyklistiku, tak posílá takovéhle sumy paní Pecičové. Možná u ní nakupovali nějaké umění, to může být, ale my když jsme se teda zkoušeli ptát i jakoby zástupce toho spolku, tak advokát Vít Kučera, který tam je aktuálně šéfem, tak ten nechtěl ty jednotlivé položky komentovat.
1: Veškeré prostředky, z nich je financován provoz spolku a z nich jsou spolkem podporovány jiné neziskové subjekty v oblasti jeho činnosti, pocházejí výhradně ze soukromých zdrojů.
2: Vít Kučera, předseda spolku Zilvar, pro Seznam zprávy.
0: A když já jsem byl za paní Pecičovou v tom mým krámku, tak když jsem tam přišel, tak vlastně na mě reagovala, bylo vidět, že už asi jako tuší, proč jsem tam, když jsem se představil, a vlastně bez jakéhokoliv vysvětlení mi řekla, ať z toho krámku odejdu, maximálně připustila poslání otázek e-mailem, ale vlastně ani po několika dnech na ty otázky neodpověděla, takže my stále jako nevíme, proč ty peníze tam tekly. Samozřejmě může být opravdu to, že se za to Roman Janoušek nebo někdo, kdo má přístup k platebním údajům toho spolku, prostě nakoupil umění v tom krámku.
3: To je ale možná otázka, na kterou se taky bude chtít zaměřit finanční správa, až tohle to všechno může zjišťovat a kontrolovat. Dobrá, no tak mockrát díky za propojení jachty Zilvar, Romana Janouška, Sagnel Business a spolku Zilvar v tento zajímavý příběh, který si teda přinesl sem a odvyprávil.
0: Já mockrát děkuji za pozvání, Matěj.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska měli Jakuba Mikela ze Seznam zpráv, investigativního reportéra, který spolu s kolegy poslední dny vydával jeden článek za druhým o lobbystovi Romanu Janouškovi a o jeho tajném životě plném jacht, sportu a nenápadného spolku. Naslyšenou zítra.
5: Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Ty si uvědomí, že nemusíš být furt ta, která se furt směje a zavděčuje a zdobí. Třeba to přijde, jo, ta touha tak velká po tom partnerství, že najednou tohle to zmizí. A ty tak jdeš třeba jako lesem a nejenom vyjdeš na planinu a vidíš prostě ten horizont. Nechci říct konec. Po tom všem, co to tělo se mnou utáhlo a zvládlo, ho mám fakt teďka jako ráda. Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
0: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
2: Dobrý den, já jsem Ivana Veselková a vítám vás při poslechu pořadu Klub 40. Je to série rozhovorů s lidmi, kteří už mají čtyřicítku za sebou a kteří v tomhle věku prošli nějakou změnou, krizí nebo zkrátka jenom zjistili, že se jim život přesunul do druhé poloviny. Čtyřicítka a takzvaná krize středního věku je i moje osobní téma, takže Klub 40 je pro mě hodně aktuální. Hostem toho dnešního dílu Klubu 40 je herečka a lektorka jógy Tereza Hoff. Jejíž hlas můžete znát taky z Českého rozhlasu, a to například z pořadu Umění padělat. Ahoj Terezo.
1: Ahoj, dobrý den.
2: Klasická otázka na úvod. Kolik ti je let a když ten svůj věk, to číslo, někomu máš říct nahlas, tak co u toho máš za pocit, anebo co ti proletí hlavou?
1: Tak mě bude teďka v listopadu 47 a mě to nevadí, protože vypadám, že, nebo vím, že na svůj věk vypadám dobře a už mi 47, takže už to můžu takhle z fleku říkat a mi úplně uzadnit se, co si o tom kdo myslí. A někdy jsem dělala i to, že jsem si trošku přidávala, že když je třeba leden a mě 47, jenom 3 měsíce, tak začnu říkat, že mi je 48 a to hrozně funguje, to doporučuju, protože jako vždycky řekneš, si trošku přidáš a všichni, pojď, vypadáš báječně na tenhle věk a ty víš, že trošku kecáš, že jako myslím, že je blbý trik se jako ubírat, že chceš být mladší, myslím, že je lepší se dělat starší.
2: Takže to ale děláš s tím záměrem, že očekáváš, že pak ti někdo bude hádat míň a ty budeš potěšena.
1: No jasně, no úplně jsem takhle ješitná.
2: Je to tak, že ten věk je pro tebe nějaký téma? Nebo něco, čím jsi se nějak zaobírala?
1: Jo, to jo. Ale nezaobírám se tím číslem, ale spíš tím, co ty věkový jakoby v období přinášejí. Takže třeba to stárnutí. Člověk tak nějak cítí, že už se přehoupnul na tu druhou půlku, takže jako neřeším asi na narozeniny, že jo, to je svíček na dortu, ale spíš to, že mě třeba bolej záda.
2: A říkáš, že si člověk uvědomí, že se přehoupnul do té druhé poloviny. Tak to jsi uvědomila nějak postupně nebo najednou, nebo jak to přišlo, tohle uvědomění?
1: Dvě věci, které mě k tomu vždycky mě na to jakoby upozornějí. Jedna je pracovní oblast a druhá je teda ta fyzická oblast, protože jak já i učím a cvičím jogu, tak vlastně to tě fakt vede k silný vnímavosti toho těla a na tom třeba, jak se mi proměňuje vlastně už za těch, já nevím, kolik to je, 15, 16 let, co to dělám, ta praxe, tak na tom fakt jakoby vnímáš tu svoji proměnu, protože většinou, když člověk jako začne s tou jogou, kterou cvičím já, což je taková ta dynamická joga, spíš ta fyzická dřina, tak v tom byla i to ego, ta ambice, že tak cvičíš a tak po očku koukáš po těch ostatních a říkáš si, tak to ještě vydržím díl a tady tu stojku taky udělám, víš, že v tom máš i tohle. No a ono se začne postupně tak jako obrušovat.
2: A byl to nějaký pozvolný proces, anebo si jednoho dne se vzbudila a byla si k sobě vlídnější a přestala si soutěžit?
1: Proces to byl, nebyl to proces ve smyslu jako šoku a smíření se, ale spíš nějaký jakový plynulý adaptace na tu věc. A myslím si, že to právě souvisí i s tím věkem. Se přestaneš do nějakých věcech tak jako strašně jako tlačit, že si fakt jako uvědomíš, že něco už jako nebude. V jistý věkový periodě máš furt jako pocit, že tohle všecko se ještě stane, plány, neříkám, že nemám plány a nevěřím, že se něco nestane, ale v něčem je taková jako zvláštní pro mě vyvstal, jak kdybych si uvědomila jako horizont. Když to přenesu takhle, když třeba si představím krajinu a ty tak jdeš třeba jako lesem a najednou vyjdeš na planinu a vidíš prostě ten horizont, jakoby ten nechci říct konec, ale nějaký jako před sebou nějaký prostor, který se přelíná ještě v něco jako jinýho, dalšího, tak to jako by se tak jako kdyby vystoupilo z mlhy třeba. To je možná hezčí po pojmenování. Jseš na moři, je mlha a nenom mlha opadne a vystoupí ti tam ten horizont. A to se mi tak nějak jako stalo a není to o rezignaci. Já myslím, že adaptace není slabost ve smyslu jako rezignace a pasivního přijetí, ale je to spíš jakoby kreativní nakládání jakoby s tou situací, která je, že se jí nesnažíš nějak odmítnout a říct, tak to není, to změním silový. Je to tak jako zvláštní. No, ta adaptace toho, že najednou ty věci začneš přetvářet jako jinak, jako by víc zvnitřku možná, že jde člověk víc třeba do hloubky.
2: Že už tam nejde tolik o ten cíl, ale o ten proces, tak, jako že jdeš
1: ten proces,
2: si
1: přesně
2: zacvičit jógu.
1: Přesně tak, no.
2: A je ti jedno, jestli tam budeš stát ve stojce 20 minut.
1: Přesně. A už to teďka prostě mám čas trošku na salámu. Tak se říká, tyjo, dneska mi bolí hlava, nejdu.
2: To přinesl ten věk po 40. Takže
1: po 40.
2: Ale...
1: až dokonce, myslím, že dokonce po 45.
2: Takže to je ale i možná nějaká větší laskavost sám vůči sobě, když na sebe jako tolik netlačí, že musím každý den cvičit jógu jinak. Nevím, co by se stalo. Asi nic?
1: Nic, no. Určitě. Já myslím, že se to často právě potom mění i v nějaký vztahovosti k těm lidem, že si uvědomuju, že jako se snažím dávat najevo, kolik mám v sobě jako laskavosti a otevřenosti, což jsem měla vždycky, ale nějak jsem měla pocit, že to není důležitý to dávat najevo. A teď jsem si, nějak mám pocit, že to jako důležitý je.
2: Obecně třeba i vztahování se vůči ostatním lidem má větší váhu, než ti to připadalo třeba ve 30.
1: Jo, ale asi i proto, že vlastně myslím, že s tímhle věkem jako téma určitý jako osamělosti přichází. Takže člověk začíná ty věci tak jinak jako opečovávat. Že v tom mladém věku myslím si, že teď to nechci teda zobecňovat, protože to asi není téma všech takhle, ale já jsem to měla tak, že to bylo hodně jako přirozený mít jako hodně kámošstva a teď teda... je to spíš v obráceně. Takže člověk má, ale jako neříkám, že jenom vůči kámošům ta laskavost se pěstuje, ale tak vůbec, že se snažím tak jako to dávat najevo, vylíst z té schránky takový svý introvertní prostě ohledně těch emocí, což já mám jako hodně, tak se to snažím teď tak jako propouštět jakoby víc ven.
2: Když se zmiňovala ještě tu osamělost, ono často se říká, že lidi ve vyšším věku jako obtížněji navazují nová přátelství, nebo ono logicky i těch možností je asi o něco míň, než když třeba člověk chodí do školy, nebo má víc volného času a tak dál. Vnímáš to tak, jako že by bylo těžší třeba navazovat nová kamarádství, anebo že by ta stávající některá třeba nějak odpadávala, nebo v čem vnímáš tu větší osamělost?
1: Myslím, že to je hodně jako, nebo vícero faktorů dohromady. Zaprvé si myslím, že lidi v našem věku většinou mají víc povinností, i co se často týče třeba rodiny, že máme děti, to tě nějak prostě izoluje. Já třeba jsem s tou dcerou navíc sama, takže já jsem fakt jako v něčem fakt hodně izolovaná, prostě protože musíš být s ní, že jo, musíš každý den na ty nákupy a prostě všechno tohle, to prostě co neuděláš ty, jako nikdo jiný prostě neudělá. Já nemám kruh babiček a tady prostě hlídaček a tak, takže je to v tomhle nějaký náročný, takže to je jeden druh izolace a myslím si, že hodně lidí kolem mě to má podobně, i když nejsou single, tak většinou třeba hodně pracujou, nebo nastává už ta péče o ty starý rodiče u některých lidí, ta taky izoluje. Víš, že to je víc takový, hodně jsme víc jsme z práci, že jo, a takže jako mladá máš víc toho času jako pro sebe. A druhá věc je, myslím si, že určitě se mnohem hůř, nebo komplikovaně, je to asi lepší slovo, navazují ty nový přátelství do hloubky. Teď to tak jako pozoruju, tady tohleto svoje období. A jsem zvědavá, co to prostě hodí, jako tady tohleta vlastně nějaká bolavější rána, nějaký jako osamělosti a s tím způsobený tíhy třeba, nebo smutku a tak, no. Takže to teďka tak jako pozoruju, co se bude dít a jak s tím jako naložím. Já třeba jako jsem zkoušela být třeba na tom Tinderu, ale to já vůbec nejsem tenhle ten jako typ. Já třeba za prvý vůbec nedovedu představit, že bych s někým jako se šla takhle sednout, jak tady sedíme a já. Ahoj, tak my jsme teda oba ty, co se chtějí seznámit, tak víš, jako že jakmile to nemá pro mě jako ten sparkl nějakého něčeho, tak já prostě to takhle, ale znám přitom spoustu lidí, co si tam našlo úplně perfektní vztahy, protože se jenom díky tomu dostalo z těch bublin svých, že jo, a těch už vyrozebraných kruhů prostě. Takže to neříkám, že to je jako špatný, ale já jsem to old school v tomhletom. Ale, no ale že bych potom tady vyšla někam do báru a tam se rozhlížela.
2: Takže na to není už ani chuť. Něčím chuť a ta energie. No,
1: protože to radši jsem pak ráda, že se potkám s Kamilou nebo s Táňou a věnuju se plně prostě jim a jsme spolu a ten čas jsem ráda, že ho můžu naplnit takhle už jako s někým koho mám fakt jako bytostně strašně moc jako ráda, než to takhle sázet právě. Ale hele, třeba to přijde, jo, ta touha tak velká po tom partnerství, že najednou tohle to zmizí.
2: Třeba mě to přišlo docela postupně, že já nejdřív jsem byla ráda, že jsem single, že teď konečně jsem single a všichni říkali, no tak to je bezva, teď všechny ty možnosti, což ani nevím, jaké to jsou možnosti, ale najednou tak postupně se mi začala vkrádat do mě ta osamělost.
1: Hele, já už jsem single fakt hodně dlouho, jo. Už budu mít za chvilku taky jako kulatý výročí, jestli to takhle bude pokračovat dál. Za prvý je to asi tím, že mám dítě odrůstá, už jí bude 14 teďka, mojí bohyně, prostě geniální dceři mý, ale tak se tak hodně osamostatňuje, takže už tam, jo, není tohle. A pak mám teďka fakt strašně málo té práce, takže to, co my to máme v těch kreativní sféře, že ta práce je hodně náš vztah a hodně jsme to my a hodně se skrze to práci dotýkáme sebe, světa. Často v divadle trávíš i ten čas jako s těma lidma, takže tam je to potom takový, že jsi tím tak zavalená, večer na to máš ty přípravy, učíš se ty texty, nebo do toho musíš hrát, pak že musíš ty nákupy ty večeře, ke tvůj zahradu uklízet, blablabla. A to potom, jako na to není čas. A teď právě, jak jako nemám vlastně tu práci, ne, že bych neměla takzvaně do čeho píchnout, ale to já se vždycky nějak zaměstnám, ale taková ta fakt náplň, jo, takový to, že fakt něco děláš, že prostě zkoušíš, jako, že jsi to úplně... Tak to teď není, takže si myslím, že najednou vzniknul ten prostor na to, aby to tak jako vylezlo, vytáhlo prostě ty chapadla z té hlíny a začalo říkat, tak halo, konečně se tady o tom můžeme teda pobavit, jako jo, tady jsme a co budeme dělat, Téro. No, takže si myslím, že to je tím, že to tímto začalo být to téma.
2: Že to dostalo větší prostor se prostor tam rozlít.
1: Si to uvědomit, jakoby. Kdybych byla teďka na terapii, tak mi asi terapeut řekne, no, a tak to je v pořádku, to je vlastně teďka teda pozitivní jakoby fakt toho, že teď nemáte tu práci, tak můžete pracovat na tomhle, což ono tohle ti složenky nezaplatí, že? To je ta druhá věc, ale můžu si v tom tak dumat a vlastně si to připouštět a dělat to, jak se o tom mluví, vstupovat do té křehkosti, dopřát si tady tohleto, tady tuhletu věc.
2: A není to ale smutný někdy, nebo těžký?
1: Hrozně je to smutný, jakože někdy mě je fakt těžko, jako. A třeba i v tom, že třeba teď, jak to říct, aby to neznělo blbě, jo, ale vlastně tak to, tak když to bude si někdo myslet, že to je blbý, tak si to myslí, že to je blbý. Že víš takový, že třeba máš takový ten den, kdy vlastně toho hrozně moc jako zvládneš, dokážeš v tohle zařídit a tady tohle to vyřešit a tady to vyrejt a zastáváš všechny společenské role, prostě děláš mikromanagement vlastně, že jo, jako ty rodiče často to tak mají, vydáváš prachy, prostě o všecko se staráš, neseš to na těch bedrech a občas si říkám, a teď já si sama sobě musím říct, Téro, to si šikovná a musím si to říct tak, abych neměla pocit, že si tady mastím ego a tady sebechválu si na sebe posypávám a ještě tak jako upřímně musím přiznat a někdy mi to přijde strašně smutný, že bych hrozně chtěla, aby mi to někdo jako řekl a bohužel já třeba nemám takovou mámu, která by mi to řekla, takže tam spíš si to neopak, takže tam moc nechodím tady s těma věcma, takže no, takže někdy je to fakt smutný, někdy mi fakt jako dopláče.
2: Ještě by mě zajímalo, když se podíváš na lidi naší generace, teda lidi, kterým je přes 40, vnímáš tam nějakou podobnost? Nebo že by ta generace nesla nějaké podobné rysy?
1: Jo, třeba si hodně, protože mám i hodně jako kámoštva mezi mladýma lidma a fakt vnímám to, že ta moje, takzvaná moje generace, jsme na sebe mnohem tvrdší a že jsme schopni fakt jít často jako přes sebe, přes ty svoje hranice, že prostě musíme vydržet, takhle to prostě je, to se prostě musí vydržet, to je součástí práce, tohle to musím zvládnout, tohle to prostě musím vyřešit, že se na to sobě jakoby hodně nakládáme, pracujeme o těch víkendech, většinou telefony, zprávy a takhle odpovědi, maily mi odpovídají lidi v mý generaci úplně v pohodě, o víkendu, v neděli, večer, v 11 v noci, mladější vůbec. Teď třeba neodpovědějí nikdy, a nebo třeba je za dva dny, až na to budou mít tu kapacitu a ten čas, a nebo až v pondělí, když jim napíšeš sobotu dopoledne, protože mají víkend. A teď se mluvám, možná to znělo jakoby ironicky, vůbec ne, k tomu mám totální respekt, ale ptala ses na ten rozdíl a v tomhle to jakoby vidím. Že jsme v tomhletom takový víc jako ten cukr a bič, nebo když to hodně přeženu.
2: Jo, že člověk musí víc vydržet a být na sebe přísný.
1: Ano, přísný, odříct si prostě a tohle, no.
2: A je to třeba něco, co jsi taky uvědomila po 40, že to může být jinak?
1: Nebo že jo, to je i třeba, jak jsme mluvili o té jogové praxi, že si dovolíš někdy něco udělat ve větší jako jemnosti. Není to volenosti, není to o tom, že to odflákneš, ale třeba to uděláš jako jemnějš právě. Nebo prostě víc v nějakým svým souznění. Nebo prostě řekneš, au, tady už ne. Tohle třeba jsem taky zavnímala, jako, protože já jsem vlastně ta žena toho středního věku. Taková ta paní, co se o ní vždycky říká, tyjo, zase tady ta middle-aged prostě woman, jako to prostě jsou takový ty, co furt pindají, že tohle není dost teplý a proč to tak dlouho trvá a blblbl. A já jsem nad tím přemýšlela a jsem si říkala, to není jako tímhle, to je konečně v tom věku, ty si uvědomí, že nemusíš být furt ta, která se furt směje a zavděčuje a zdobí a je milá, ale prostě už normálně umí říct a dost, ne? A počkejte, to kafe je studený, tak pardon, čekala jsem na to 20 minut, ještě mi to přinesete studený, tak bych teda ráda jako nový a už se vlastně, já bych to neudělala, předtím bych měla pocit, je, ne, to vlastně nemůžu, v pohodě a teď už to řeknu a ne, teď jsem to přehnala, že to bylo takhle drsný, jo, to, i tyhle ty věci jdou říct jako hezky, že jo, samozřejmě, nechceš na toho člověka útočit, ale že už člověk si umí říct to ne a tady to prostě už je moje hranice a dost, ne. Tohle to já, no a nebo tohle dělat prostě nebudu. A vlastně mi přijde dobrý, že ta mladá generace to má hodně často už to mládí, ale my to máme jako v nějakém způsobu jako až teď a občas jsme právě jaký ty, takový jako puberťačky mám pocit, že v něčem občas jsme, jako protivný.
2: Ale že bys třeba řekla, že to jako může souviset i s tím, že to je něco, co třeba tobě nebo i těm lidem z té naší generace nebylo úplně vlastní a teď to nějak člověk objevil, že nemusí všechno vydržet nebo že nemusí se vším souhlasit a vždycky se všude snažit hodně, ale že třeba to, že to člověk našel až teď, tak se s tím nějak učí zacházet a může to někdy jo. Někomu pak připadat nestandardní.
1: Jo, ale myslím, že jsi to jakoby dobře pojmenovala a možná je to furt ještě ten náš mindset, že vnímáme to, že to někomu připadá nestandardní. Že až to tak skutečně budeme mít, že to jako pochopíš, to připustíš a řekneš si prostě, tak to je úplně jedno, co on si o tom jako myslí, nebo ona. Jako, jo, že prostě se s tím smíří a už to tak prostě budeš brát, protože to přece je. A tím pádem to nebudeš jakoby řešit. No.
2: Že se nebudeš tolik už ohlížet na ty názory druhých, ano, nebo co si o tom ano, někdo myslí.
1: No. Já to tak jako, že s tím nějaký hodně boju, že mám občas tendenci tak jako nezavděčovat, ale tak jako neublížit, třeba tím ne. Tak nějak jako, no, nezranit, nebo přemýšlet o tom, jak ten člověk, aby to mu dělalo dobře, vlastně je to trošku jaký people pleasing, ale ne ve smyslu toho, abych já byla v klidu, ale spíš jako se snažím tak nějak, no, přemýšlet za ty druhý lidi, tak jsem blbě vychovaná, no.
2: A tam bys řekla, že když se kamarádíš nebo znáš ty lidi z mladší generace, takže oni už to mají nastavený trochu jinak.
1: Jo, přijde mi, že jo, že už se o sebe tak nějak víc snaží jako postarat. Někdy mi to přijde trošku otravný, protože to třeba pak trvá díl, nebo prostě to už chci řešit a ten člověk to zrovna neřeší, protože má třeba víkend. Ale pak vlastně pochopí, že to tak jako má, protože ty lidi máš ráda a chci s nima pracovat, tak toho člověka akceptuješ tak, jak to má. Takže hold, nejenom zjistí, že tím pádem ty máš teda taky vlastně v téhle věci víkend. A budeš to, ale já mám v tomhle pak, když hořím pro ty věci, jak mám tendence prostě to samozřejmě řešit furt a 24/7 a neustále a to. Takže si myslím, že oni to mají a že to je dobrý, že to je strašně inspirující pro mě aspoň a mě s těma mladýma lidma vlastně i v tomhletom vlastně hrozně dobře. Nebo emoce, jakože mám pocit, že naše generace s tím má trošku problém, o čem se už jako má mluvit, nemá mluvit, víš, takový trošku tyhle ty věci a to oni třeba taky nemají a třeba speciálně to hodně vnímám u mužů v mém věku a u mladých jako kluků, který jsou už podle mě úplně diametrálně jinde. Asi ne všichni samozřejmě, ale to, který já mám to velký štěstí mít kolem sebe, tak to tak jako mají, že umějí mluvit o těch emocích, že ty ženy nevnímají jenom jako takým tím úplně sexualizovaným vokem, nebo se s tebou nebaví jenom kvůli tomu, že s tebou chtějí spát. A neříkám, že to muži v mém věku nemají všichni, tak jako jenom teď to zjednodušuju, aby to prostě z toho víc tak vylezlo, jak se omlouvám tady někomu, kdo řekne, tak já to nemám, tak samozřejmě ano, ne, nemáte, nemáš.
2: Ale to, co jsi teď zmiňovala, třeba to, že se za sebe umí člověk víc postavit nebo umí říct ne na věci, na které opravdu chce říct ne, tak to je pozitivní věc spojená s tím věkem po 40. Je tam, jako vnímáš tam víc nějakých věcí, které bys shrnula jako, že tak tohle je pozitivní a myslím si, že to souvisí s tím věkem po 40.
1: Jo, já si myslím, že to je tohleto. Ta schopnost, už si třeba, když máš to štěstí a nějakou máš zdravou sebereflexi, i si zdravě říct, co člověk už jako dokázal, kde je, přiznat si, co neumíš, protože už to třeba dokážeš snáze dešifrovat, protože máš za sebou mnohem delší periodu nějakých zkušeností, takže to s tím věkem určitě taky souvisí, že to není jenom tím věkem něco, ale že to je fakt jenom to množství těch zkušeností, který mladý člověk prostě logicky nemá. Jako. A že je to o těch hranicích, že prostě už jako člověk má pocit, že se nemusí se všemu, každému všem prostě furt jako zavděčovat nebo prostě všechno dělat. A být s každým furt v pohodě, že to taky hold jako tak prostě je. A vlastně si myslím, že to možná souvisí s tím, jak jsme se bavili o těch vztazích, o hledání toho, těch partnerů. Tak taky, že už vlastně je člověk v něčem možná i přísnější. Že si řekneš, tak na tohle už teď nemám. A už je mi tolik, že už si nedovedu představit, že to teď to budu ještě, jakože asi pokud vyloženě nevzplaneš hlubokou vášní a láskou, jo, pokud tam furt to ratio takhle funguje, pak se vás taky může stát, že to ratio se vypne a to už potom jako je jinak, že jo, ale takže to taky na sobě vnímám, že třeba něco si řekneš a pak po chvilce si řekneš ne, to by asi ne. Jo, ty, že jako, a řekneš si to v klidu a třeba to řekneš hezky i tomu člověku, že promiň, ne. A už to jako neřešíš, no. Jakože taková nějaká ta sebepéče s tím věkem jako k tomu dospěje. A další věc, co beru já jako benefit tohohle věku, je vztah k vlastnímu tělu, který mě se hrozně proměnil k dobrýmu. Teď jsem fakt jako vlastně se cítím dobře v tom svém těle. Možná je to taky tou jogou, ale po tom všem, co to tělo se mnou utáhlo a zvládlo, že jako ho mám fakt teďka jako ráda. A skutečně tomu tak teda nebylo vždy. A myslím, že to se tím věkem taky jako proměňuje. A ne, jako vím, že to je sdílená zkušenost, kterou jsem slyšela od vícero žen. A samozřejmě neříkám, že to tak mají všichni. A mrzí mě to a hrozně přeju všem, aby to měli už třeba i ve 20, protože je to fakt super. Po tom, čím jsem si všim prošla, jako by já, tak je to hrozně jako příjemný pocit, víš, že si třeba řekneš, jo, sluší. Jo, to jsem se taky naučila třeba přijímat komplimenty. Z takového to, ne, tak ne, jo, dík, že jo, jo, jo, taky si myslím, že dneska se cítím dobře, dobrý svět, jakože, jo. A že to je úplně v pohodě. Lidi nejsou od toho, aby jsme dělali furt ty skromný právě, protože mi takhle jednou taky zavolal jeden bývalý spolužák, že mi řekl, a chtěl bych ti teda jako říct, že ty se chválíš v těch rozhovorech a to teda není dobrý, protože jako chválit by tě měli druzí lidi a ne ty. Tak jsem udělala, jo, jo, děkuju za radu, abych se zablokovala, jsem si říkala, že tohle nebudu poslouchat.
2: Jo, ale že jsi se znovu jako postavila za sebe a za ten svůj názor a sama za sebe, protože no, se můžeš chválit.
1: Můžu, protože a se umím i, jako se umím přiznat, co se nedaří a je toho teda taky hodně. To by bylo další povídání.
2: Takhle dá se říct, že těch věcí je i docela dost pozitivních.
1: Ale myslím si, že jo. Myslím si, že to má jako spoustu benefitů, ale i spoustu, jak jsme se tady bavili, úskalí, no. A to ještě jako si fakt jako já vťukám, že jsem fakt jako privileged, jako že opravdu jsem zdravá, mám kde bydlet, jo, jako že mám spoustu výhod, které jsou mi daný i nějakou jako prací, péčí samozřejmě, ale i tím, že třeba jsem měla to štěstí se nějak jako narodit, jo, a fakt si uvědomuji, že tyhle ty věci taky hrajou v tom životě obrovskou roli.
2: A kdybys měla závěrem, jako pokud nás poslouchají lidi, kterým je právě třeba kolem 40, přes 40, říct něco, co bys opravdu chtěla, aby zaznělo, protože to třeba někomu může pomoct, nebo ani nemusí, ale jenom chceš, aby to zaznělo, tak co by to bylo?
1: No, a to teďka teda říkám asi i trošku sobě, že nic netrvá věčně, ani nějaký ty krize, a že je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to, že třeba v tomhletom věku to právě začne být téma, který já jako zosobňuji tady tím, o čem jsme se bavili, a že si jako vlastně dopřát to, že v tomhletom věku třeba může něco úplně normálně skončit, ale ne proto, že to nedopadlo, nebo že nám to nešlo, ale třeba proto, že se to naplnilo a my se můžeme otevřít něčemu úplně novýmu a začít dělat něco novýho. A že doufám, že ta společnost tomu taky začne být jako otevřená a nastavená, že to začne být taky normální. Se tak vnímat, že když někam potom přijdeš ve 47 letech, že jako začínáš s něčím novým, že se na tebe nebudou koukat jako na zkrachovalkyni, který se něco nepovedlo, a na paní, která půjde teda za chvilku do důchodu, je to hrozný problém, ale na někoho, kdo prostě se někam v životě posunul a chce začít dělat něco novýho a jinak. Takže to si tak přeju a to tak říkám sobě i tady ostatním posluchačstvu další.
2: Tak to je hezký. Děkuju a děkuju, že jsi dorazila do série Klub 40.
1: Já děkuju. Je super, že vlastně můžeme říct, že nejsme klub 27, ale že jsme klub 40.
2: Jsme klub 40.
1: A děkuju za pozvání a za skvělý inspirující otázky, že jsem se tady mohla nad tím takhle hezky veřejně zamyslet a třeba to někoho nějak povzbudil.
0: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
4: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
3: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
4: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
3: Zkouška ale nedopadla dobře.
4: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
3: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exibice. Létala v Evropě i v Zámoří.
4: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když o ní měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění.
3: Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
4: Na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
3: Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
0: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ředitel rozhlasu považuje výroky poslance SPD Nerušila o posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání za skandální. Námořníci na ruské fregatě pálili varovné střely na jachtu v Lamaňském průlivu. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře závod na 400 metrů. A zítra bude oblačno a zataženo, postupně místy přehánky, večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
5: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
2: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda včera. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy dnes odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém byla osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici. Vyšetřování může trvat měsíce. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamaňském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informuje o tom agentura Reuters. Incident se stal asi 30 kilometrů jižně od britských břehů. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii nejsou hlášeny. V neděli se britské síly v Lamaňském průlivu zmocnily tankeru z ruské stínové flotily. Most přes řeku Berounku v Libríně na Rokycansku je po kompletní rekonstrukci. Dnes ho slavnostně otevřeli. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Číška z hnutí STAN je most důležitou spojkou přes řeku na území Plzeňského kraje.
6: Most v Libríně byl postaven v roce 1929 a už byl ve špatném stavu a protože je kulturní památkou, tak byl opraven vlastně jako replika původního mostu, samozřejmě s lepší nosností a šířkou. Most má nyní neomezenou tonáž a veškerá doprava už jezdí.
7: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel zvítězila na atletickém mítinku zlatá tretra v závodě na 400 metrů. Halová mistryně světa navíc trať zaběhla v osobním rekordu v čase 49,74 sekundy. Podrobnosti přidá z Ostravy Jakub Marek.
8: Jeden z nejrychlejších mužů světa, Američan Noah Lyles, se tady raduje z vítězství, ale také historického maxima v běhu na 150 metrů. Na Vítkovickém stadionu vyhrál skvělým časem 14,67 sekundy. Z Ostravy Jakub Marek, Radiožurnál.
7: A české softbalistky hrají na úvod mistrovství světa v Praze proti Austrálii. Utkání sleduje reportér Jakub Kanta.
9: V úvodu čtvrté směny české softbalistky dotahují náskok Australanek, prohrávají totiž 1-3. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
10: Zdržení na pražském okruhu před Lochkovským tunelem a nehoda na východní části pražského okruhu. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vjelo nadměrně velké vozidlo, čidla zastavila provoz. Na místo přijela policie, a teď na kamerách vidíme, že kolona už se je v pohybu, začíná se rozjíždět, takže z dálnice nemusíte sjíždět. Na východní části pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto a technika částečně zasahuje do pravého pruhu. V Praze nehoda na magistrále ve směru k dálnici D1. V Mezibranské ulici za muzeem osobní auto narazilo do dopravní značky. Je to s opatrností průjezdné. A na nehodu pozor, na silnici 54 z Kyjova do Bzence před Vracovem směrem od Volkoše havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je teď proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme přechodně i polojasno, jinak ale oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by se mělo nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě ještě tepleji kolem 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Existují velké dějiny. V tlustých knihách analytici rozebírají politické procesy, okupaci nebo disent. Pak jsou dějiny malé a knihy, které ukazují všední, téměř nudný život uvnitř nesvobodného systému. Právě takovou napsal publicista Lukáš Havlas. Její celý název zní K práci a obraně připraven. Pivo, párek, fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže. U pořadu Ex Libris vás vítá Lubomír Smatana.
0: Ex Libris.
12: Vždycky mě spolehlivě otráví, když vidím obdiv k despotickým vůdcům a slyším žehrání, že za minulého režimu bylo líp. No nebylo. Vážně ne. Za vlády tyranů a autokratů ani nikdy nebude. U starších lidí, k nímž už se taky počítám, se to dá možná pochopit. Často bývají zhrzení a frustrovaní, že mají nejlepší léta za sebou. Na mládí se holt dobře vzpomíná. Byli jsme ve formě, rodili děti, bavili se. To špatné mozek automaticky vytěsní.
11: Knihu Lukáše Havlase jsem vybral proto, aby to vytěsněné mozek zase objevil a vytáhl na světlo. Kniha je to navíc čtivá a vtipná. Zapadá také do série publikací v pořadu Ex Libris, které připomínají, jak hluboko byla politika zažraná v každodennosti šedivého socialistického Československa. Jak režim vstupoval do školy, do zábavy, do řeči, do oblečení, do toho, co děti zpívali a co museli všichni veřejně předstírat.
12: Že jsme nebyli svobodní a za nevhodný názor se platila cena nejvyšší? Že jsme nemohli demokraticky volit nebo cestovat? Na tom nezáleží. Stejně se nic nezmění a nikam se nám nechtělo. Speciální kategorií jsou zapšklí komunisti. Dříve byli u lizu, ovšem rozhodovali, dnes po nich neštěkne ani pes. Kudy chodí, tudy nadávají. Všechno je drahé, všude je binec. Proto mi dovolte připomenout, jak se žilo za totality doopravdy. Kdo byli komunisti, estébáci, milicionáři, svazáci a vexláci. Co znamenali akce Z, výjezdní doložky, brigády socialistické práce, agitační střediska nebo tuzex. Přesto jsem rád, že jsem zažil totalitu. Člověk pak může bez rozpaků srovnávat a uvědomí si, co je pro něj nejdůležitější. Pro mě je to svoboda. Život v socialismu nestál za nic.
11: Knihu Lukáše Havlase četl i komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Sešli se v novinách, dobře se znali a Petr Honzejk je navíc jen o málo mladší, takže si socialismus důvěrně pamatuje. Proto ho kniha potěšila.
13: Já myslím, že v Lukášovi bylo nějaký takový vnitřní pnutí, který právě vyplývalo z toho, že kolem sebe měl hroznou spoustu lidí, kteří se na tu dobu dívali s takovou růžovou, laskavou nostalgií. A on byl vždycky jako dlouholetý novinář, trochu cynik, tak mu to lezlo krkem. Tak se z toho potřeboval pravděpodobně nějak vypsat a vyšla z toho tato pravdu hezká publikace, která těm lidem, který na ty rulí časy vzpomínají spíš jako na časy růžový, myslím, trošku promnula oči. No mě vlastně ta knížka Lukáše Havlase bavila především, protože pro mě zpřítomnila moje dětství. A s odstupem, když člověk čte historky někoho jiného, tak si uvědomí, v jak absurdní době vlastně žil, jaký absurdní věci dělal a že mu to tehdy vlastně vůbec nepřišlo jako nějak zvláštní. Prvomájový průvody, absurdní odvody do Československé lidové armády, sliby jisker před památníkem sovětského vojáků na místě, kde sovětští vojáci nikdy nebyli.
11: Na normalizaci se dnes často vzpomíná z nostalgií. Levné bydlení, levné pivo, dovolená v Bulharsku. Jenže Havlas připomíná, že pod tím vším byla nesvoboda, povinné rituály, ideologická výchova a neustálé přizpůsobování se systému. Právě v tom je kniha důsledná. Velké dějiny autor schovává v džínách z Tuzexu, ve školních nástěnkách a v povinném mávání rudými praporky.
12: Zhruba 20 rudých sovětských vlajek jsme cupovali v nedalekém parku Přátelství s nebývalou urputností. Ještě před čtvrt hodinou zdobily jednotlivé vchody panelových domů v Jablonecké ulici na pražském sídlišti Prosek. V předvečer 1. máje byly ulice klidné a většina hospod zavřených. Nepřicházelo v úvahu, aby oslavy svátku práce narušovali nějací ožaralové nebo jiní reakcionáři. To byla naše příležitost. Byli jsme dobře nachystaní. V drogerii jsme zakoupili pevný podpalovač Pepo za 4 koruny a 60 haléřů. Psal se rok 1979. Bylo nám mezi 13 a 14. Čekala nás nejlepší léta života v nejhorším společenském režimu.
11: Kniha je členěná do krátkých kapitol a epizod. Každá se věnuje jednomu fenoménu socialistického života. Grafickou stránku tvoří rámečky v barvách trikolóry, které faktograficky popisují široký panteon komunistických symbolů a možná mimoděk i používání pověstného newspeaku jako vystřiženého z románů George Orwella. VŘSR, JZD, Chozrašťot, NDR, devizový příslib nebo SSM.
12: Socialistický svaz mládeže, SSM, byla politická organizace v ČSSR sdružující mladé lidi ve věku 15 až 35 let, fungující mezi roky 1970 až 1989. Byla řízena i spravována komunistickou stranou Československa. Cílem SSM bylo ovládnout vysoké i střední školy, kontrolovat názory mladých studujících lidí a vychovávat je v duchu marxismu-leninismu.
11: Autor je v mnoha kapitolách velmi osobní, což je také typický rys knihy. Například vzpomíná na studentskou kapelu, se kterou měl během studia na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci vjet do východoněmeckého Karl Marx štatu dnešního Chemnicu. Háček byl v tom, že zahraniční zájezd organizoval Socialistický svaz mládeže a nikdo z kapely nebyl jeho členem. A tak přišlo dilema, jestli kvůli cestě do socialistického zahraničí vstoupit do organizace, kterou všichni nesnášeli.
12: Na druhou stranu se naskytla šance ulít se ze školy a konečně někam vytáhnout paty. Mělo to jedno řešení. Do SSM vstoupit dodatečně. Jenže taková ideologická cena se nám zdála příliš vysoká. Rozhodli jsme se proto pozvat předsedu celoškolského výboru SSM, soudruha Truhláře, do hostince Bříza. Tam jsme do toho nešťastníka, který nepil ani nekouřil, nalili několik piv a panáků. Když byl patřičně upraven, donutili jsme ho schválit předem připravený plán. Do SSM sice vstoupíme, ale hned po návratu z NDR přestaneme platit příspěvky a on nás z řad mladých svazáků potichu vyloučí. Bude to výhodné pro obě strany. On si zajistí dobré oko u vedení VŠST, my si užijeme zájezd a nepozvracíme se sami ze sebe. Soudruh Truhlář sice chvíli vzdoroval, nicméně pod vlivem alkoholu nakonec souhlasil. Cesta do Karl Marx štatu byla volná.
11: Osobní vzpomínky fungují v knize znamenitě. Čtenář si nutně vzpomene i na své vlastní. Složitější bude asi publikace pro generaci, která se narodila kolem revolučního roku 1989. Chozrašťot ani devizový příslib jí nic neříká. Jakým čtenářům je tedy podle padesátníka Petra Honzejka určena?
13: Myslím, že je to dobrý číst a nejen z pohledu lidí, kteří socialismus nikdy nezažili, ale právě i pro lidi, kteří zažili a už to mají zahalený takovou mlhou jakýsi pozitivní nostalgie. Že ono je to logický, že když člověk vzpomíná na něco, na nějakou dobu, kdy byl mladý, tak samozřejmě vždycky tráva byla zelenější, protože ho méně bolely kolena a měl víc vlasů. Ale na tomhle to je krásně vidět, že to prostě není pravda, že je dobrý se vlastně na svoji vlastní minulost podívat nějak reálně. A vůbec nejlepší je, když je to celý napsaný vtipně, protože to člověk potom si nad sebou nezoufá, ale vlastně se tomu s odstupem trochu zasměje. Ale ne laskavě, ale spíš sebeironicky. A sebeironie je podle mě úplně nejlepší způsob k poznání sebe a vlastní minulosti a Lukáš Havlas to úplně skvěle vystihl.
0: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Dnes vám představujeme knihu K práci a obraně připraven, Pivo, párek, fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže. Život a dospívání na pražském Proseku, to je vděčné téma pro jejího autora Lukáše Havlase. Nové sídliště patřilo mezi takzvané výdobytky socialismu, což je také terminus technicus. Byl to propagandistický pojem, kterým komunistický režim označoval věci, jež měly dokazovat údajnou nadřazenost socialistického systému nad kapitalismem. Šlo hlavně o sociální jistoty a některé veřejné služby, které stát prezentoval jako dar režimu občanům.
12: Bolševik dobře věděl, že se musí lidem nějak zavděčit. Proto jim kromě laciných potravin, chabého výběru nabízel levné bydlení. V okrajových částech Prahy rostla panelová sídliště se školami, školkami a nákupními středisky. A tak se zrodil ideál socialistické rodiny dlící na sídlišti. Svědomitý pracující muž, budující plánované hospodářství. Uvědomělá žena nejprve na mateřské a pak opět v pracovním procesu. Jedno až dvě děti. K tomu jedna škodovka, v lepším případě žigulík a jednou za 10 let dovolená u moře v Bulharsku nebo NDR. Byli jsme nadšení. Nájemné, včetně energií za pár 100 korun, umakartová kuchyňská linka gratis a ten prostor. Okolí našeho domu bylo dost neutěšené a připomínalo film Věry Chytilové Panel Story. Jedno velké staveniště.
11: Právě někde tady trefuje Havlas hlavičku pověstného hřebíčku a ukazuje vznik dnešní nostalgie po socialismu. Režim skutečně nabízel určité jistoty. Levné bydlení, předvídatelný život a sociální status. Jenže za cenu poslušnosti. Havlas ale velmi dobře ukazuje, že systém nestál jenom na represi, ale i na pohodlí. Tohle je mimochodem velmi zajímavá rovina celé knihy. Lidé nebyli jen oběti systému, ale uzavírali s ním tichou dohodu. My budeme držet hubu a krok a vy nám dáte relativní pokoj.
12: Na základce nás od první třídy krmili tím, že žijeme v nejsvobodnější a nejspravedlivější části světa. Pod vedením Sovětského svazu a díky spolupráci s dalšími socialistickými státy tady máme mír, vysokou životní úroveň a právo na práci. Velký zájem byl opozici nástěnkáře, který se za dozoru soudružky učitelky staral ve třídě o výzdobu ke všem podporovaným výročím, jako byly Vítězný únor, MDŽ, 1. máj nebo Velká říjnová socialistická revoluce. Naučili jsme se malovat tanky s rudou hvězdou, sovětskou vlajku, Kreml s věžičkami a začali se učit ruštinu. Uměli jsme vyrábět mávátka a pokrokové transparenty na 1. máje. Komunistická propaganda řádila nejen ve škole, ale prakticky všude. V televizi, v novinách, ve fabrikách, v ulicích měst i na venkově. Nikdo z nás se nad tím nijak nepozastavoval. Připadalo nám to normální a správné. Thank you.
11: Výborná je kapitola o škole a veřejném předstírání loajality, aneb jak režim učil lidi při tvářce. Například děti se velmi rychle učili, že něco jiného se říká doma a něco jiného ve škole. To je obrovské neštěstí, které v hlavách mnoha lidí přetrvává dodnes. Dvojí myšlení přežilo socialismus déle než pionýrské šátky nebo prvomájové průvody.
12: Nikdo z nás se nad tím nijak nepozastavoval. Připadalo nám to normální a správné. Ve škole jsme recitovali básničky o Sovětském svazu a doma poslouchali, jak rodiče nadávají na komunisty. Člověk velmi rychle pochopil, že některé věci se říkají jen doma a jiné zase jen ve škole. Když přišla soudružka učitelka do třídy, všichni jsme poslušně vstali a zdravili. Učili jsme se o moudrém Sovětském svazu, o míru a o tom, jak kapitalismus vykořisťuje pracující lid. Večer doma přitom táta nadával u piva na Husáka a máma říkala, ať o tom hlavně nikde nemluvím. Nikdo nám nevysvětloval, co je lež a co pravda. Prostě jsme se naučili žít dva různé světy. Jeden veřejný a druhý soukromý. Ve škole bylo lepší moc nevyčnívat, neptat se a opakovat správné věty. Doma se pak člověk dozvěděl, co si rodiče myslí doopravdy.
11: Komunismus, nebo chcete-li socialismus, byl živ také z rituálů. Tohle autor dobře ví a vypořádává se s tím v mnoha kapitolách. Za zmínku stojí ta, nazvaná pionýrský šátek, která dobře ukazuje komunistickou symboliku a celý absurdní panteon socialistických rituálů, které se nekonečně opakovaly. Mladší generace to těžko může znát a v tom může být kniha užitečná. Je to takový popularizační průvodce normalizací. Třeba Tuzex, kde se schánilo západní nedostatkové zboží.
12: Džíny byly symbolem svobody. Kdo měl pravé, západní džíny, byl král. Tuzex představoval jiný svět. Barevnější, voňavější, svobodnější. Jenže většina lidí se tam chodila spíš dívat, než nakupovat. Tuzex byl výkladní skříní nedostupného světa. Bony scháněli vexláci. Postávali před Tuzexem a šeptali známé heslo Bony, bony, nechceš bony? Socialismus se tvářil, že Západ je skažený a dekadentní. Jenže zároveň všichni toužili po jeho džínách, žvíkačkách a kazetových přehrávačích.
11: Fascinace Západem byla pro Havlasovu generaci běžná. Socialismus oficiálně tvrdil, že kapitalismus je skažený svět plný nezaměstnanosti a drog. Zároveň ale všichni prahli po západním zboží. Po čem rozhodně mladí muži neprahli, byla povinná dvouletá vojenská služba. Havlas si jako takzvaný absík, tedy absolvent vojenské katedry na vysoké škole, vychutnával jenom jeden rok. I tak kapitola Vojna není kojná patří k ozdobám jeho knihy.
12: Rozkazy se neplnily proto, že dávali smysl. Rozkazy se plnily proto, že byly rozkazy. Stačilo pár týdnů a člověk pochopil, že nejdůležitější je přežít bez průšvihu. Člověk se rychle naučil mlčet, nevyčnívat a hlavně se zbytečně neptat. Vojna byla zvláštní svět. Svět, v němž přestávalo záležet na tom, kdo jste byli předtím. Důležité bylo jediné – poslouchat a hlavně vydržet. Mazáci nás první dny nešetřili. Kromě nekonečného běhání a buzerace nás čekalo také čištění záchodů, mytí podlah a rajónů. Jednou jsme museli několik hodin přenášet hromadu uhlí z jedné strany dvora na druhou. Druhý den zase zpátky. Nikdo netušil proč. Patrně proto, aby se neřeklo, že vojáci nic nedělají. Po pár týdnech jsem pochopil základní pravidlo vojenské služby. Kdo moc přemýšlí, trpí. Kdo drží hubu a plní rozkazy, přežije.
11: Před vojnou a během ní mladí muži čmárali na zdi náleven a nádražních toalet číslo 365 a stříhali metr. Když se konečně vysvlékli ze zeleného sukna z ocelení službou, začali se hledat práci a někteří raději jen zaměstnání. Tuto kapitolu si Lukáš Havlas vychutnává.
12: Hledání práce za bolševika bylo celkem snadné. Pokud jste nebyl úplný lempl, kriminálník nebo disident, což bývalo horší, brali většinou každého. Podle komunistické ústavy měl totiž každý občan právo na práci a zároveň povinnost pracovat. Kdo nepracoval, mohl být označen za příživníka. A příživnictví bylo trestné. Socialismus tak dokázal nemožné. Člověk musel chodit do práce, i když pro něj často žádná smysluplná práce nebyla. Ale pozor, socialismus není zase tak špatný. Jak už jsem předesílal, jednou za 5 až 10 let se rodina zmůže na dovolenou u moře v NDR nebo Bulharsku.
11: Sice ji popisuje s typickým nadhledem a ironií, ale ani on se nevyhne jisté nostalgii.
12: Po večerce se většinou začalo teprve pořádně žít. Konečně jsme byli chvíli bez rodičů, učitelů a věčného dohledu. Vzduchem létaly láhve levného vína, cigaretový kouř a trapné pokusy o balení spolužaček. Někdo vytáhl kytaru, jiný rum, další se pokoušel vysvětlovat marxismus-leninismus dívce z vedlejšího pokoje, která ho vůbec neposlouchala. Ráno pak většina z nás vyrážela do chmelnice s kocovinou, oteklýma očima a pocitem, že budování socialismu je strašlivě namáhavá disciplína. Vedoucí brigády řvali, traktory smrděly naftou a ruce jsme měli od chmele úplně rozedřené. Jenže večer se všechno opakovalo znovu. A právě tehdy nám připadalo, že život může být vlastně docela krásný.
11: Krásný život Lukáše Havlase skončil v lednu 2026 v nedožitých 60 letech. Příživníkem se nikdy nestal.

0: život v socialismu mladé generaci vysvětlit.
1: A právě jsem se snažil, aby to bylo nějakou jako zábavnou formou, jo? Aby to ty lidi neunudilo. Tam se odehrávaly naprosté šílenosti, já jsem se snažil, aby ta knížka hlavně nepůsobila nějak jako uplakaně, bych se na něco stěžoval, jsou to autentické zážitky, které jsem prožil, z 95% se to fakt stalo všechno. A za prvý nejsem historik, takže jsem se snažil prostě opravdu použít nějaký ty autentické historky a zážitky. Jo, takže doufám, že se to předat dá, a myslím si, že jako v dnešní době, která je v letčems docela divná, že jo, víme, co se děje kolem nás ve světě, tak si myslím, že nějaký exkurs prostě do doby totality, v době, kdy některé strany tady chtějí prostě měnit režim, chtějí znárodňovat, chtějí vystupovat z Evropské unie, chtějí vystupovat z NATO, tak si myslím, že není špatný prostě ani pro ty mladý. No. Snažil jsem se, aby ten humor tam byl, a konec konců prostě posuďte sami. No.
0: Kniha K práci a obraně připraven autora Lukáše Havlase vyšla v Mladé frontě v roce 2025. Je součástí výběru knih, které přibližují sladký i trpký život za socialismu, a věnujeme jim 4 červnové díly Ex Libris Českého rozhlasu Plus. Ukázky četl Ivo Tajmr, dramaturgii měl na starosti Naďa Reviláková, technicky spolupracovali Jitka Špálová a David Šindelář. Pořad Ex Libris připravil a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.
2: Celý cyklus najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, hovory Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus. 20:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální. Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy dnes odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivorovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 tisíc korun. Rozhodl o tom dnes krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. Ve druhé části případu odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednávání. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí dnes varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii. A to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. České softbalistky hrají na mistrovství světa v Praze s Austrálií a je u toho reportér Jakub Kanta.
4: Češky v úvodu u páté směny stále prohrávají 1-3, ale teď jsou na pálce a mají obsazenou druhou a třetí matu při dvou autech, takže jsou blízko minimálně třeba jednomu dalšímu bodu. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Na D1 překážka za Jihlavou a nehoda za Mirošovicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za Jihlavou. Na kilometru 106 stojí osobní auto a blokuje tam stoupací pruh.
6: Stojí ve stoupacím pruhu, takže každé auto stále bude vybočovat vlastně do prostředního pruhu.
5: Na místě už je policie. Na D1 z Prahy do Brna máme hlášenou nehodu za Mirošovicemi. V omezení na 22. kilometru havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné bez vzdržení. Na D1 z Brna do Vyškova zvyšte opatrnost za Rousínovem. Na kilometru 217 máme hlášené neosvětlené vozidlo. Na Ústecku zpomalte na silnici 13 do Děčína. Mezi Libouchcem a nájezdem na dálnici D8 havarovalo osobní auto. Skončilo v příkopu, projíždějte kolem opatrně. A na silnici 54 z Kyjova do Bzence zasahují záchranaři před Vracovem. U nehody osobního auta průjezd místem je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra jen místy polojasno, jinak ale většinou oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
7: Prostě biznis.
2: Jana Klímová.
7: Petr Šimůnek.
2: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
7: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
2: Začalo fotbalové mistrovství světa a my se podíváme na to, jaký biznis je fotbal v Česku a proč se do něj zapojili čeští miliardáři a jak jej ovlivňují.
7: Nedávno převzal akcie Mafry miliardář Pavel Tykač. Podíváme se, kdo vlastní česká média a jak jim to funguje a proč hlavně.
2: Téma číslo 1 jsme zvolili kvůli začínajícímu mistrovství světa ve fotbale, což je obrovská společenská celoplanetární událost a je to taky velká biznesová věc. A my se podíváme na to, jak vlastně funguje český fotbal pod vlivem českého biznesu. My rozebereme, jak čeští miliardáři vstoupili do českého fotbalu a jestli to je dobře nebo špatně.
7: Takže když se podíváš tedy na český fotbal a kluby, tak dá se udělat něco jako pomyslný žebříček majitelů podle velikosti, podle významu?
2: To by se určitě dalo, Jano, ale já jsem to udělal trochu jinak. Já jsem si seřadil tu aktuální ligovou tabulku, mluvíme o ligových týmech a jejich majitelích, a tu aktuální ligovou tabulku, jak skončila po sezóně 25-26, a místo klubů jsem tam dal jména. První Tykač, druhý Křetínský, třetí Strna, čtvrtý Tomek, pátý Střeštík, šestý Kania, sedmý Hubáček, Morávek, na chvostu byli Jakubovič, Šimáně, zachránil se Pražák, Kratina a Brabec. A do druhé ligy spadl Matěj Turek. A kdybych si...
7: Tak ne, všechna ta jména jsou známá, takže teď by to asi chtělo přiřadit k tomu...
2: Ty kluby.
7: Právě. Nebo kdo co vlastně vlastní.
2: Právě, tak je to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec Králové, Jablonec, Liberec, Olomouc, jak jsem říkal, ti, kdo byli na chvostu, to byla Bohemians, Mladá Boleslav, zachránil se Karel Pražák, tím jsem myslel Pardubice, Milan Kratina se taky zachránil, tím jsem myslel Teplice, a Václav Brabec, to je vlastník Baníku Ostrava, a do druhé ligy spadl Matěj Turek, rovná se Dukla Praha. Takže vlastně kompletní celou tabulku, myslím, že kromě Karviné, kde je hlavní část klubu vlastní město, ovládli miliardáři. Vlastně jsou úplně v každém klubu, na který si vzpomeneš.
7: Jasně, a každý asi si vzpomenu, tedy já jako absolutní nefanoušek fotbalu, tak samozřejmě Sparta Slavie, to zná asi každý, a jejich majitelé jsou také známí. U Sparty je to Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů. A u Slavie Pavel Tykač. Aha. také jeden z nejbohatších mužů Česka. Oba dva mimochodem podnikají v energetice, pro zajímavost, a takových lidí je tam víc ve fotbale. Zjevně to je dobrý biznis, který produkuje tolik peněz, že prostě s nima můžeš jít do fotbalu. Ale když si vezmu tady tato dvě jména, která spolu soupeří jak v těch tabulkách miliardářů, tak jak jsou na tom, pokud je o fotbal? Je tedy ve fotbale větší král biznisový, dejme tomu, Daniel Křetínský nebo spíš Pavel Tykač?
8: Tam se to dá vlastně měřit jediným způsobem, a to je umístění v tabulce. A Slavia, k mé velké radosti, protože jsem červenobílý srdcař celý svůj život, tak byla první, Sparta byla druhá. Z toho vyplývá, že Pavel Tykač teď vládne českému fotbalu pomyslně, a vlastně nejde o peníze. Ty peníze jsou na prvním místě samozřejmě i ve fotbale, protože Slavia a Sparta mají největší rozpočty, Slavia větší, oni ta čísla...
7: No právě, já si myslím, že vlastně i biznisově se dá říct, že vládne Pavel Tykač, protože Slavia měla za ten poslední zveřejněný rok, který je 24-25, přes 2,3 miliardy tržby, což je tedy absolutní špička v rámci českého fotbalu.
8: To určitě jo, ale je potřeba u toho vidět, že právě to závisí na tom umístění v tabulce, protože z něj vyplývá to, jestli se mistr dostane do Ligy mistrů, a to už je poukázka na plus minus půl miliardy korun, které klub obdrží, a to hraje úplně zásadní roli v tom hospodaření i v obratech. Následně to hraje zásadní roli v tom, jak se prodávají a nakupují hráči.
7: No právě, a já jsem si teda myslela, když jsem se dívala na účetní uzávěrku, že u té Slavie, jakože tam velký vliv měl právě prodej hráčů, protože myslím, že jenom dva znamenali plus miliardu.
8: Antonín Kinský a Malik Diouf, Premier League do Británie, tak to byly největší transfery posledních let z České ligy někam do zahraničí.
7: Každopádně hospodaření Slavie se vyvíjí jak?
8: Slavie je v lehkém zisku, když se právě podíváme na ty výsledky podle výroční zprávy. Stejně je na tom nově Sparta, která ale nakumulovala předtím 100 milionové nebo skoro miliardové ztráty.
7: Jsou to miliardové. Podle účetní závěrky, co tam mají, tak tam táhnou nerozdělený zisk alias ztráta minus 3,3 miliardy.
8: Což je neuvěřitelná suma, kterou do toho musel Daniel Křetínský. A na to se zapomíná taky Patrik Tkáč, protože jemu vlastně patří skoro polovina všeho, co má Daniel Křetínský. Ale teď se Sparta přehoupla do mírňoučkého zisku, a zase je to způsobeno tím, že předloňskou sezónu byla v Lize mistrů. Byla tam dokonce úspěšnější o něco než Slavie a dostala přes 700 milionů korun na startovném a za nějakou výhru v rámci té soutěže. A to jenom znovu, když si člověk vezme, že rozpočet těch klubů je plus minus miliardu, ať si to zjednodušíme.
7: A to jsou ty velké, pak jsou, středně velké kluby, tam jsou třeba stovky milionů.
8: Já jenom dokončím tu Spartu a Slávy, abych dal jenom do kontextu tu Ligu mistrů, když si člověk vezme, že polovinu nebo tři čtvrtiny pokryje příspěvek z UEFA, pokud hraješ Champions League, tak na tom je vidět, jak zásadní věc to je.
7: A na co se teda nesmí zapomínat ještě, tak to je prodej televizních práv na fotbal. To jsou obrovské příjmy, byť v minulosti to tak nebylo a v Česku ten biznis tady prostě nefungoval. A co je také důležité ještě, tak to jsou příjmy z reklamy. Když se podíváš do účetních uzávěrek, tak v těch miliardových rozpočtech jsou to stovky milionů. To je jako velká položka samozřejmě.
8: Nyní bychom se mohli zastavit úplně možná i samostatně, protože ty mohou být zvláštní, ale ta televizní práva, jak jsi řekla správně, tak dlouhá léta to nebyla tak velikánská položka, která se rozděluje mezi všechny kluby, které hrají první ligu, ale teď se vyjednalo s O2, která se dneska jmenuje OnePlay a je ovládána PPF, a zase jsme zpátky u miliardářů. Ta platí 430 milionů korun každý rok do první ligy a předtím to tak nebylo. Letošní ročník byl hodně ovlivněn tím skandálem Sparta-Slavie nebo Slavie-Sparta v úplném závěru toho soutěžního ročníku.
9: Tohle je naprostý nesmysl, co teď provádějí slavističtí příznivci, kteří se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které
8: ale ta lepší cena za televizní práva vyplývala z toho, že Česká liga obecně v kvalitě a ve sledovanosti jde zásadně nahoru, a proto si kluby mohly vyjednat a říct o víc. Ve srovnání s Bundesligou nebo Premier League jsou to pořád směšné peníze, ale tady to byl skok skoro o 100%.
7: Přece jenom bych ještě jeden přípodotek k těm příjmům z reklamy. Není to žádné tajemství, teda když se zeptáš podnikatelů ve fotbale, tak příjmy z reklamy často svádí, řekla bych, k různým špinavým transakcím, bych řekla. A čištění peněz, protože se tam pohybuje hodně hotovosti.
8: To nevím, ale to, co je zajímavé, je potřeba se podívat třeba na to, co nosí hráči na prsou, to jsou většinou ti největší sponzoři a tam skutečně do klubů, a zase se bavíme o klubech z té první pětky, putují 100 miliony korun, ale samozřejmě na zádech můžeš vidět třeba u Slávie reklamu na firmu Powertyka, kterou ovládá Pavel Tykač, a tím pádem jiným způsobem posílá ty peníze zpátky do klubu.
7: No je to tak, taky. A to dělají všechny kluby. Přesně, když jsem se dívala na Spartu, na hlavní sponzory, tak tam samozřejmě najdeš polovinu firem spojených s Danielem Křetínským.
8: Voilà, ty peníze tam nějak přitéct musí.
7: A jeho podnikání. A teď bych chtěla vidět, jak se vykazuje něco osobního, prostě biznis, jo? Ale jak se třeba vykazuje skutečná reklama a tak dále. Ale
8: myslíš,
7: okay.
8: Že teď mě napadlo, nevím proč, ale Čapí hnízdo. Ale
7: jo, mě taky tak nějak.
8: Ale tady ta reklama skutečně asi může fungovat a dá se zdůvodnit.
7: Jasně, ale otázka, jak ji oceníš.
8: To dává smysl, ano.
7: Každopádně asi se shodneme na tom, že fotbal je dost specifický biznis. Já jsem se ptala dalšího člověka, kterého znám z podnikání v energetice a který se jednu dobu zbláznil do fotbalu a pořídil si Duklu Praha. Ty už si tady zmínil, že se stoupila do druhé ligy.
8: S novým majitelem
7: Matějem Turkem, investorem vlastně. A právě Matěj Turek to koupil od podnikatele v energetice, což je Petr Paukner. To by se asi líbilo označení miliardář taky. A
8: pokud tam můžu dát ten štempel, tak ho tam dám.
7: Takže u něj ho můžeme dát. A já jsem se ho zeptala, proč to vlastně koupil a jaké ty zkušenosti s fotbalem jsou?
10: Od dětství jsem byl fanoušek a pak se stalo to, že mi bylo nabídnuto, že zrovna bych mohl koupit Duklu, a nevěděl jsem ale samozřejmě, do čeho vstupuji, takže na začátku byla dost velká naivita. Ale kupoval jsem to s radostí.
7: Přemýšlel jste o tom, když se to kupoval, jako o biznisu?
10: Ano, přemýšlel jsem o tom, protože jsem věděl, že Dukla má obrovskou tradici, že zejména na západ od České republiky je velmi známá, a myslel jsem si, že se mi povede sem sehnat pro Duklu dobrého investora, který by právě mohl Dukle pomoci a otevřít víceméně cestu směrem na západ do výborného profesionálního fotbalu.
7: Kdy jste zjistil, že je Dukla ztrátová, nebo prostě kdy to přestalo biznesově dávat smysl?
10: To jsem zjistil při zaplacení prvních 100 milionů dluhů, protože Dukla byla skutečně na pokraji bankrotu, to byla otázka pár týdnů, kdy vlastně se najednou stalo, že všichni začali fakturovat a já jsem zjistil, že chybí v kase Dukly na její závazky 100 milionů, a viděl jsem, že i v dalších letech, to znamená neustále další peníze, tak v ten moment jsem si začínal postupně uvědomovat, že to bude pořád ztrátová záležitost.
7: Kolik vás to dohromady stálo z vlastních peněz?
10: Z vlastních peněz 500 milionů.
7: Když byste měl srovnat třeba to prostředí fotbalové z pohledu toho, jak se tam dělá biznis, s prostředím, kterém běžně podnikáte, čili energetika, obchod, to prostředí specifické, když to tak řeknu,
10: něčím. Je velmi specifické a je nesrovnatelné. Nesrovnatelné mám ti na mysli, že proniknout do tajů fotbalové diplomacie, fotbalový strategie, fotbalových her, tím nemyslím zrovna na tom hřišti, je nesmírně složité, mě to trvalo hrozně dlouho a myslím si, že jsem do všech tajů zdaleka nepronikl, a mě to teda osobně zklamalo, že ty představy nebyly tak pesimistické jako ta zkušenost po těch 11 letech. Ty kluby malí tam dělají pouze křoví.
7: Takže i takové jsou zkušenosti, i to, že z fotbalu vystoupíš, ti může přinést radost, samozřejmě.
8: Tam je strašně zajímavá jedna věc, a to je ta iracionalita na začátku. Protože když si pan Paukner myslel, že Dukla je známý klub na západ Evropy, tak vycházel asi z těžké historie, kdy o tom psal ještě Ota Pavel, Dukla mezi mrakodrapy, ale to je opravdu věc, kterou si pamatuju,
7: byl,
8: možná
7: jak
8: já.
7: Jak sám říkal, dlouholetý fanoušek, už vlastně.
8: Ale Duklu Praha na západě fakt nikdo nezná.
7: No,
8: ale
7: jasně,
8: nic proti tomu, jo, nic proti Dukle, tak. Dukla má určitě svoje zastánce, ale jestli dovolíš, abych se vrátil zpátky k tomu hospodaření a biznesu, protože on to, fotbal může být biznes a ve spoustě případů je, ale taky ve spoustě případů tam jeho majitelé prostě pumpují peníze a může to být bezedné, ale když se vrátíme k tomu biznesu, jak jeho podstatě, prodej lístků už je u nás nás čím dál tím větší zdroj peněz pro majitele klubů, akorát, že naráží na limit toho, jak u nás vypadají stadiony. Největší stadiony jsou Sparta a Slavie, plus minus 19-20 tisíc kapacita, a v případě Slavie jsou vyprodané téměř vždycky, myslím, že ve Spartě je to hodně podobné. Na permanentky se čeká, musíš být v pořadníku, aby si tu permanentku vůbec mohla koupit, ale právě proto se teď uvažuje v obou případech Slavie i Sparty, že se postaví nové stadiony, respektive se ty stadiony přestaví, aby měly větší kapacitu. Ivana Tykač mluvila o tom, že její manžel, a ona tam má samozřejmě svoje slovo, bude přestavovat Slavii tak, že se postaví ještě jeden prstenec kolem toho stadionu a stadion by měl mít kapacitu až 45 tisíc.
7: A Daniel Křetínský, jakožto majitel Sparty, který mluví už řadu let o národním fotbalovém stadionu na Strahově.
8: On ho dokonce prosadil, na Strahově prostě bude, ale myslím si, že tam je horizont po roce 2030 hluboko a myslím si, že v tomhletom zase Slavie Spartu asi předběhne, protože bude mít asi trochu jednodušší ty stavební povolení a tak dále, protože
7: jo, tak
8: bude
7: je to
8: stavět
7: jiný
8: přímo v místě.
7: Projekt.
8: A to, co je ještě zajímavost, a to na západě hraje velkou roli v tom biznesu, ty velikánské kluby, které mají vlastně globální působení, vydělávají hodně na merchandisingu, na prodeji dresů. To jsou potom stovky milionů euro. V případě Sparty, Sparta prodala 32 tisíc dresů, což je, myslím, docela velký úspěch na český klub. U Slavie tyhle čísla jsem neviděl, ale vím, že v loni, když speciální dresy Slavie udělal Pasta Honor, umělec, a příští rok je dělá Pavel Fuxa, takže ty dresy jsou okamžitě vyprodané a že to může fungovat docela dobře i dopředu. Když jsme se bavili o panu Pauknerovi, tak máme taky pár nováčků mezi miliardáři, kteří si koupili svůj klub. Jeden je Michal Strnad, koupil ten třetí klub vzadu, ale vlastně, když se podíváš na historii, tak Sparta, Slavie a Plzeň se přetahují o to, kdo bude mít ten titul. Teď je Plzeň až třetí, ale to se může samozřejmě změnit.
7: A můžu ti udělat u Viktorie Plzeň jedno historické okénko?
8: No jasně, určitě rád budu.
7: Kdysi ještě s mým kolegou Jankem Kroupou v MFDN jsme popisovali úplně šílenou kauzu právě o majiteli někdejším Viktorie Plzeň, a to byl Miroslav Kříž. Možná to jméno ještě někdo bude pamatovat.
8: To já už se mě nepamatuju.
7: Byl to fotbalový bafuňář, byl místopředseda, dneska by se asi řeklo Fatscher, tehdy to byl nějaký českomoravský fotbalový klub. A nebo asociace, nevím. A on právě také podnikal všude možně velké, myslím, že se tam točili kolem nějakého biznesu Škodovky v Plzni. A bláznil se do fotbalu a skončilo to nakonec velkými dluhy a zmizením Miroslava Kříže.
8: Až takhle.
7: Jeho tělo se nikdy nenašlo. V roce 2011 byl prohlášený za mrtvého. Vyšetřovalo se to, ale nikdy se asi nevysvětlilo, co přesně se stalo. Prostě šel na schůzku a už se nikdy nevrátil a velkou roli tam právě v tom jeho posledním období života hrály dluhy. A mimo jiné i z fotbalu právě, kdy jeho nejbližší spočítali, že on tehdy v tom roce 2010 a dříve musel sehnat, někde vydělat prostě 100 tisíc korun denně a to nasypat jenom do fotbalu.
8: Ale abych se vrátil k těm nováčkům, kteří právě do toho šli podobně jako pan Paukner, nebo ne, tyhle ty
7: šli. A mimochodem teda Viktorie Plzeň, jak jsem se dívala, jeden z mála klubů, který je v posledních letech několikrát za sebou furt v plusu, takže to měl Michal Strnad celkem
8: je
7: štěstný,
8: to pravda. Že? No, Michal Strnad, myslím, že investuje v tomhle ohledu v celku obezřetně, ale další investoři v českém fotbalu jsou třeba Ondřej Kaňa, který koupil Liberec, ale s tím, že to je biznis. Že to rovnou
7: což
8: vidí.
7: Což je zajímavé, protože tam jsou desítky milionů ztráty každý rok.
8: Jsou, ale on věří, že to zlomí. Zlomit se to může jedině přesto, že nakoupíš levně a prodáš draze, v tomhle případě lidi, hráče, což se může dařit, ale taky nemusí. Podobně k tomu přistupoval i Milan Kratina, když jsem se s ním bavil, že když si to spočítá, když si spočítá příspěvky právě od UEFA nebo z televizních práv, že mu to vychází, tak uvidíme, jak bude hospodařit. A Ondřej Tomek, který koupil, teď vlastně vykoupil dokonce Hradec Králové a je tam hlavním vlastníkem. Hradci Králové se daří skvěle, byl čtvrtý letos, ale budeme se zatajeným dechem se dívat na to, jak to hospodaření vypadá, jestli se skutečně podařilo z tohohle toho udělat biznis nebo ne.
7: Ani tentokrát se nestanu fanouškem fotbalu, ale takový je život, každý jsme jiný. Takže jsme u tématu dvě a to je, že spousta těch jmén, o kterých jsme mluvili, se objevuje i v médiích a my jsme se hodně bavili o Pavlu Tykačovi a jeho slávy v současné době a právě Pavel Tykač je taky velký vlastník médií a právě v minulých týdnech převzal 50% vydavatelství Mafra. Její nejznámější titul je asi Mafra dnes. Je podle tebe ten biznis v médií, už jenom proto, že se ty jména prolínají v něčem podobným třeba s tím fotbalem, je to, u toho fotbalu asi je to víc vášeň, jako, ale je tam i ten biznis, o kterém jsme se bavili. Dá se to tady říct třeba o médiích?
8: Já myslím, že ty věci jsou propojené. To, co je spojuje, určitě je vliv, protože tím, že si koupíš fotbalový klub, tak si taky kupuješ vliv, můžeš tam zvát svoje obchodní přátele a tak dále a tak dále a máš vliv, protože máš pod sebou miliony fanoušků, které tím, že vlastníš ten klub, ovlivňuješ a u médií je to podobné. Česká krajina mediální je zásadně přepsaná, myslím, že to, že Pavel Tykač teď převzal formálně nebo oficiálně těch 50% Mafry, znamená dovršení toho přepisování české mediální krajiny, je vlastně totálně ovládaná českými miliardáři, kteří si koupili přes ta média vliv ve společnosti, diktují agendu, nebo diktují je možná silné slovo, ale ovlivňují to, co si my máme myslet, pokud ty média konzumujeme a to, o čem máme diskutovat. To je zásadní věc, kterou by česká společnost měla reflektovat a vědět, že česká média jsou ovládána téměř kompletně českým biznesem.
7: Mě vždycky zaujalo, jak velcí podnikatelé, miliardáři tady jako zdůvodňovali, proč se vlastně ta média kupují. Jo. A musím říct, že Pavel Tykač tedy za mě, to je asi prostě nejlepší citát, co jsem kde viděla, který pronesl loni, když se ta zpráva zveřejnila, že k tomu dojde, že převezme teda těch 50% v Mafře, tak v podcastu Štěpení, který dělá minoritní akcionář ČES, Michal Šnobr, mimochodem ČES, další firma, kde má Pavel Tykač velké zájmy, tak mu jako jeden z důvodů řekl, proč vstupuje do Mafry, že on opovrhuje progresivními levičáckými médii.
11: Když to koupím já, nekoupí to tím pádem nikdo jiný a nedožiju se toho, že se budu dívat na to, že se z Mafry stalo prostě levičácký médium.
8: Tady vidíš, že v tom hraje roli ideologie, ale ty jsi řekla důležitou věc. Pavel Tykač mimo jiné spoluvlastní ČES nebo je jedním z největších vlastníků v ČESu.
7: Samozřejmě největší vlastník je stát, ale mezi minoritáři.
8: Tak, vlastně. Ale vlastně takhle to mají úplně všichni čeští miliardáři, kteří vlastní média. Mají nějaký jiný biznis, který potřebují chránit přes ta média. Tohle je stělesněný oživlý konflikt zájmů v každém z těch médií a my s tím nic neuděláme, nejsme v tom sami, takhle to vypadá po celém světě, ne úplně všude, ale v leckteré zemi, jenom to máme proboha vědět a máme se to uvědomit, že to tak je.
7: Určitě připomenu slova Marka Dospivy, spolumajitele Penty, který před lety koupil vydavatelství Vltava Labe Media. A v rozhovoru pro Hospodářské noviny potom mluvil o tom vydavatelství jako o atomovém kufříku, který může ochraňovat právě jeho zájmy, kdyby ho někdo chtěl napadat.
8: Ale tady bychom museli do historie, protože to je historický rozhovor, já nevím, z kterého je to roku.
7: Před 11 lety, no, tak. Myslím, že 2015.
8: A vlastně ta koupě začala jako reakce na to, že Kauze Andrej Gorel. Babiš ne? má Mafru. Takže vlastně Andrej Babiš tuhle transformaci českých médií svým způsobem spustil, protože předtím česká média vlastnili vydavatelé především z Německa, kteří mohli být jacíkoliv, ale neměli žádný konflikt zájmu. Oni přišli do Česka vydělávat peníze na médiích, když to ty motivy českých miliardářů jsou jiný.
7: Ale musím ti říct, že mezi tím byl ještě, protože Andrej Babiš kupoval Mafru v roce 2013, ale pak mezi tím byl ještě Daniel Křetínský. On se o ní původně také zajímal, ale potom si koupil bývalé vydavatelství Ringier, jako ano. Dneska je to CNC, další obrovské vydavatelství s podobnými tržbami, jako má Mafra, to znamená přes 2 miliardy korun a taky s podobnými ztrátami, 100 milionové.
8: Co ale v každém případě biznisově funguje skvěle, je televize Nova jako součást CME a voilà, jsme zpátky u miliardářů, protože tu ovládá rodina Kilmerových, PPF. A výborně taky funguje, myslím, takový ostrov mezi českými médii, a to je Seznam.cz,
7: Ivo Lukačoviče,
8: který to má ale jako svůj primární biznis. Hmm. To znamená, že tam ten konflikt zájmu není,
7: má,
8: tak jako u těch ostatních.
7: Ale neřekla bych, že jako zrovna zpravodajství je ten primární biznis. On je prostě internetový podnikatel a má tam... Myslím si, že hlavně to, co vydělává, vyhledávač mapy, e-mail a tak dále, realitní servery. Vlastně.
8: Já to zmiňuji, protože tam podle mě, aspoň to není vidět na první pohled, nehrozí ten konflikt zájmu jako u těch ostatních českých úspěšných biznismenů, kteří si koupili média, aby měli ne hračku, ale aby měli vlivovou bambitku nebo atomový kufřík, nebo jak tomu chceš říkat.
7: No a měli jsme i případy, že se ta média někdy asi i využila. Hodně velké diskuze se vedly dokonce i v zahraničí o Danielu Křetínském.
8: Net4Gas.
7: Když stát kupoval Net4Gas, Daniela Křetínský, jeho firmy byly konkurenty tehdy a spustila se velká kritika zrovna v titulech vydavatelství CNC.
8: Tam je potřeba vidět jednu věc. Já si nedovedu úplně představit, že by Daniel Křetínský nebo Pavel Tykač volali šéfredaktorům těch médií, co mají psát. Hmm. Ale to, co si představit už dovedu, je, že si vyberou to, kdo ta média povede.
7: Přesně tak. A pak už to jde samo.
8: Pak už to jde vlastně samo, protože samozřejmě koho chleba jíš, toho píseň zpívej, nebo jak je to přísloví. A dokážu si představit dost dobře, že šéfredaktor může odzírat zertu přání svých majitelů a podle toho se chovat. Takže říkáme to tady jenom proto, že to má něco společného s tím fotbalem, a to je vliv, ale taky proto, aby jsme si všichni v české společnosti uvědomili, že český biznis ovládl česká média, a je dobré to vědět.
7: Takže já myslím, že dneska je to všechno.
8: Probrali jsme fotbal, probrali jsme média, je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
7: A příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou samozřejmě také v podcastových aplikacích.
8: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
7: a Jana Klímová.
2: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus, zprávy.
3: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Američtí federální vyšetřovatelé tvrdí, že zmařili útok na Trumpovy narozeniny před Bílým domem. Fotbalisté Francie hrají na mistrovství světa proti Senegalu. A zítra bude oblačno a zataženo, postupně místy přeháňky. Večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
12: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
3: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatku a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Americký federální úřad pro vyšetřování tvrdí, že ve spolupráci s policií zmařil útok plánovaný na nedělní zápas MMA před Bílým domem. Na síti X o tom informoval šéf FBI. Další podrobnosti o plánovaném útoku ale neřekl. Zápas smíšených bojových umění byl v zahradě Bílého domu na počest 80. prezidenta Donalda Trumpa. Ministerstvo zahraničí i letos posílí konzulární služby v oblíbených turistických destinacích. Týká se to hlavně Chorvatska, Bulharska nebo Řecka. Zástupci rezortu o tom informovali spolu s asociacemi cestovních kanceláří.
13: Lidé by se při cestách do zahraničí měli registrovat v systému DROST. Po zkušenostech s letošními náročnými repatriacemi po vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy si někteří turisté stěžovali, že systém nefunguje, do něj přibyly některé nové funkce. Informace by třeba měli automaticky dostávat všichni, kteří se v destinaci zdrží déle, než původně plánovali, popisuje Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí.
14: To by měla opravdu řešit již vytvořená mimořádná sekce, která se bude oživovat pro ty lidi v tom regionu v případě mimořádné krize. Nebudou tam jenom informace o repatriačních letech, můžou tam mít samozřejmě i další a další informace, které jsou užitečné.
13: Do turistických lokalit se i letos chystají taky čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku a Bulharsku. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
15: Francouzští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa utkáním v New Jersey proti Senegalu. Zápas sleduje František Kuna.
16: Zápas začíná s drobným zpožděním. Francie je jasným favoritem střetnutí pro oba týmy. Je to úvodní duel na šampionátu ve skupině, kde se ještě Norsko utká s Irákem. Zatím tedy po 15 sekundách nepřekvapí skóre Francie-Senegal 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
15: A české softbalistky hrají na mistrovství světa v Praze proti Austrálii. Je u toho reportér Jakub Kanta.
17: Češky v dohrávce. Šesté směny jsou pod tlakem, v poli brání a navíc prohrávají s Australankami 1-5. Z pražských Bohnic Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Neprojezdná D1 před Bělotínem a omezení na dálnici D11 do Hradce Králové. Na dálnici D1 z Ostravy do Lipníku nad Bečvou je zastavený provoz za Odrami. Na kilometru 312,5 na začátku omezení havarovalo osobní auto. Na místě už jsou hasiči a policisté. Provoz ale zablokoval konvoj s nadměrným nákladem, který kolem následků nehody nemůže projet. Místo můžete objet, když sjedete na kilometru 321 na Odry. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Úvaly. Mezi 8. a 9. kilometrem je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě kanalizace. Další zúžení na D11 je u Sadské. Na 25. kilometru čekejte uzavírku opět v pravém pruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte opatrnost za odbočkou na Pečice. Na 52. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Ostravě vyšetřují nehodu v Plzeňské ulici ve směru z centra. Za křižovatkou u Vodár havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude místy polojasno, jinak ale většinou oblačno, je zataženo, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Bavorské město Neugablonz vzniklo po druhé světové válce na troskách bývalé muniční továrny. Založili ho vysídlení čeští Němci z Jablonce nad Nisou a jeho okolí. Do Bavorska si vysídlenci přinesli své know-how a v Neugablonz obnovili výrobu skla a bižuterie. Konci druhé světové války v Jablonci nad Nisou, vysídlení tamních českých Němců a jejich začátkům v Bavorsku je věnována repríza třídílného dokumentu, který v roce 2006 připravil Ivan Štern. Uslyšíte třetí část.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Dokument.
10: Už dvě relace za sebou možná ve vás vzbuzujeme dojem, že všechny cesty z Jablonce nad Nisou vedou do Nového Jablonce, do Neugablonc v bavorském Allgäu. Není tomu ale tak. Alespoň ty cesty nebyly tak přímé a jednoznačné. To potvrzuje všech pět našich bývalých krajanů, kteří i v dnešní relaci líčí své osudy v letech 1945 a 1946 poté, co skončila válka a oni museli nuceně opustit své domovy. Byli totiž Němci. V té době, v nesprávném čase a na nesprávném místě, vzdor tomu, že šlo o jejich domov. Posloucháte cyklus Dokument. Už třetí pokračování osudů pěti našich sudetoněmeckých rodáků. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás osudy Jabloneckých provází Ivan Štern.
2: Dokument.
10: Vůbec nejklikatější cestou se vydal po roce 1945 Roman Palme. Na konci války mu bylo 15 let a učil se nástrojařem. Jeho rodina vlastnila podnik, který byl důležitý pro tehdejší národní hospodářství a proto Palmeovi nebyli vystěhováni, naopak museli zůstat a dál vést svůj podnik. Přirozeně pod kontrolou určeného národního správce.
19: Wie gesagt, das Leben ist irgendwie ist weitergegangen und als junger Mann, ja, hat man, wie gesagt, hat man nicht sich so einen Kopf zerbrochen darüber wie die Älteren. Ja, die Älteren, die haben natürlich da schon, haben gesagt, ja, wie wird das werden? Ja, viele haben noch gedacht, na ja, die kommen zurück wieder, die ausgesiedelt wurden, ja, und ist dann das Jahr 46 so rumgegangen ohne.
20: Jak už bylo řečeno, život šel nějak dál. Jako mladý muž jsem si tak řečeno věcmi kolem tolik hlavu nelámal v porovnání se staršími lidmi. Mnozí se ptali, co bude. Někteří věřili, že vystěhování se zase vrátí. Šlo ale jen o krátké spojení. A tak rok 1946 pro nás běžel bez nějakých zvláštních událostí. Moje matka si v podniku nakonec zvykla i na správce. Jenomže 4. dubna 1947 přišli úředníci z SNB a řekli nám, že se máme do následujícího dne večer do 6:30 vystěhovat. Před dveře, že nám postaví nákladák a bude tam stát, dokud nenaložíme. Zrovna týden předtím jsem měl těžký úraz. Spadl jsem ze schodů. Zlomil jsem si ruku a klíční kost. Obojí jsem měl v sádře. To mi zůstalo trčet v paměti. Šel jsem tehdy k nejvyššímu veliteli SNB v Jablonci. Čirou náhodou bydlel v domě mého strýce. Voháňka se jmenoval. Pokoušel jsem se ho uprosit, jestli by vystěhování neposunuli, dokud se neuzdravím. Nepořídil jsem. Řekl ne, musíte pryč. Večer přijel nákladák. Naložili jsme ho a odvezli nás do Liberce do tábora. Říkali mu sběrné středisko. Tam jsem putoval rovnou na ošetřovnu, kde jsem strávil 6 týdnů. Potom, stejně jako ostatní, jsem chodil pracovat k sedlákům. U jednoho sedláka jsem se potkal se správcem firmy, u které jsem předtím pracoval. Správce mi zařídil na podzim 1947 práci u sebe. Vystěhovali nás tehdy v dubnu 1947 a na podzim téhož roku jsem zase směl každý den z tábora dojíždět do Jablonce za prací. Moje matka si našla práci v Liberci, v hostinci Lidové sady, místo v kuchyni. Tak také mohla denně z tábora chodit ven a pracovat jako kuchyňská výpomoc. Správce hostince jí nakonec zařídil pokoj přímo v hospodě, aby se nemusela neustále do tábora vracet. Veškerý náš majetek, bedny, krabice a tak zůstaly ale v táboře. Důležité bylo, že jsme směli bydlet mimo. Už jen se stravováním jsem na tom začal být lépe než v táboře. V táboře nám dávali 200 gramů chleba na den. Tím jsme se opravdu
19: nepřejeli. Im Lager da haben wir bloß täglich 200 Gramm Brot gekommen, ja, und war nicht gerade besonders, ja. Und da sind wir dann bis 48 im im Mai, ja, haben wir dort gewohnt und ich bin immer dorthin fahren, gefahren nach Gablons in die Arbeit und dann habe ich...
20: Nad Hostincem jsme bydleli až do května 1948. Já jezdil do práce do Jablonce. Mám o tom tady dokonce dokument. V květnu jsme ale museli zpátky do tábora. Z tábora na úřad práce. Tam mě lékařsky prohlédli a nakonec mi dali na vybranou. Buď do Ostravy do Dolů, nebo do Hutí nedaleko Prahy. To, že jsme nakonec šli do Hutí v Králově dvoře, bylo víceméně štěstí. Pracovalo tam spolu s námi 300 válečných zajatců. A protože jsme tam byli pracovně nasazeni, i my museli bydlet v zajateckém táboře. Všude samé štěnice. Nakonec ty byly už v Liberci. Jednou za noc jsem ulovil 200 štěnic. Trvalo mi to celé 2 hodiny. Padaly rovnou dolů z deky. Jo, jo, to jsou takové vzpomínky. Ale v Králově dvoře to bylo horší. Štěnice vám nedali spát. Tak na nejvýš na dřevěné lavici nebo na stole. Vedle baráků tábora postavili ubytovnu, říkali jí svobodárna. Mohli jsme se tam nastěhovat všichni Němci, co tu byli na práci. Každý měl pro sebe maličký pokoj, 12 čtverečních metrů. Měli jsme z toho ale radost. Konečně nám dali něco, co bylo jen naše. Nejprve jsem začal pracovat ve válcovně. Dokonce měli snahu, abych se něčemu přeučil, abych tak odváděl ještě lepší práci. A nakonec, abych dostal lehčí práci, u pece. Šlo o válcování za tepla. Vyválcovávali jsme velké plechy, někdy za tepla až 70-80 stupňů. To se dalo vydržet na nejvýš 20 minut. Umírat vedrem a současně táhnout plech kleštěmi. Po 20 minutách bylo střídání a přestávka. Z válcovny mě přeřadili nakonec do páskovny. Ani tam jsem si dlouho nepobyl a přesunuli mě do zámečnické dílny. Opravoval jsem jeřáby a tak. Zpočátku mě platili strašlivě. Kromě daní nám ze mzdy strhávali dalších 20% jako reparace. Tehdy to tak bylo běžné. Němci prostě museli platit reparace. Moje matka si mezi tím našla místo v podnikovém hotelu, zase v kuchyni. Také hleděla, jak si co možná nejvíc polepšit. Nakonec dostala nejen místo, ale spolu s ním i pokoj přímo v hotelu. To už byl opravdu úspěch. Po směně, po ranní odpoledne, po noční směně ráno, jakmile jsem měl jen chvilku čas, pomáhal jsem matce s obsluhou. Tam jsem se seznámil s jedním podnikovým inženýrem, zprostředkoval v podniku místo učitele v autoškole. Po letech mě dokonce zde v Novém Jablonci dvakrát navštívil. Pracovalo se nám spolu velmi dobře. Opravoval jsem díky němu auta, dělal na nich generální opravy. Z trosek trofejních aut německé armády jsem stavěl nová auta. Takže začalo být dobře.
19: In Kraljov Tour vermittelt und mit dem der hat mich sogar hier in Neugablonz zweimal besucht, ja, also wir haben sehr gut zusammengearbeitet, da habe ich dort Autos repariert und aufgebaut, ja, aus alten Kiebelwegen, ja, von Wehrmacht haben wir da neue Autos zusammengemacht, ja. Also war recht gut, ja, alles soweit. Ja, und dann 1950 im Frühjahr habe ich eine Gehirnblutung erlitten. Durch was sie entstanden ist, weiß ich nicht. Also man hat das erst später festgestellt. Ich war dann einen Monat im Kreiskrankenhaus in Beraun, ja.
20: V roce 1950 mě na jaře zasáhlo krvácení do mozku. Něco z vody mi to způsobilo. To ale zjistili až později. Měsíc jsem nejprve strávil v okresní nemocnici v Berouně. Dostal jsem tam nové krvácení. V bezvědomí mě převezli do Prahy na neurologickou kliniku. Tam mě začali léčit. No, prostě jsem to přežil. Potom mě poslali na chirurgii. Podvázali mi tady na levo žílu, aby se mi krvácení neopakovalo. Celou dobu jsem byl ochrnutý, nemluvil jsem, ale pak se to začalo postupně zlepšovat. Celkem jsem byl po nemocnicích 5 roku. V mezičase jsme se pokoušeli dostat se do Německa. Povolení nám ale nechtěli dát. Opakovaně nám naši žádost odmítali. Ale sotva jsem vážně onemocněl, povolení nám dali málem ze dne na den. Dostal jsem tehdy také zprávu, že se můj otec vrátí ze zajetí. Byla to ale zpráva falešná. Zprávu šířil rakouský Červený kříž. Můj táta se podle nich měl vrátit domů. Fakt, že to nakonec byl omyl, pro mě v mém životě představoval největší zklamání. V půli října jsem se z nemocnice vrátil zpátky do Králova dvora. Začátkem listopadu jsme se přesunuli do Chebu, do transitního tábora. Strávili jsme tam nějaký týden. Doma v Jablonci byl stále můj dědeček. Nešel do transportu, protože byl příliš starý. Navíc druhá babička byla Češka. Tak mohli prostě zůstat. On a česká babička. Umřel, když jsme právě byli v táboře v Chebu. Na pohřeb nás ale nepustili. Prý bychom mohli propásnout transport. Tak asi v půli listopadu nás odvezli do Furtwängerwald. V Chebu bylo velmi nedobře. Neustále nás prohledávali, Filcung byl každou chvíli. Museli jsme se vysvléknout, každý kousek oděvu nám důkladně prohmatali a prohlédli. Bylo to jako kdysi v Liberci, když nás přijímali do tamnějšího sběrného tábora. Odnesl jsem si odsud velice nedobrý pocit. No ale dobře. Jeden s tím musel počítat a nakonec to mělo být jednou za námi.
19: Nicht gut, ja. Die haben uns dort durchsucht, also wir mussten uns wirklich nackt ausziehen und haben alles, jedes Kleidungsstück umgedreht und alles. Das war so wie wir am Anfang, wie wir ins erste Mal nach Reichenberg ins Lager gekommen sind. Das war ein ungutes Gefühl, ja. Naja, aber gut, man hat gewusst, dass es geht vorbei, ja.
1: Na první pohled se možná mohlo zdát, že Palmeovi dopadli ještě nejlépe. Nemuseli opustit zemi, jenže domov ztratili také. Možná cestou daleko bolestivější. Zatímco se ostatní už dávno probíjeli tehdejší válkou zničeným Německem, Romanu Palmemu a jeho mamince neustálý kontakt s českým prostředím musel nutně opakovaně připomínat ztrátu, kterou utrpěli a kterou jim už nikdo nenahradil. Hradí. Tak nakonec možnost se vystěhovat do Německa musela pro ně být určitým vykoupením. Alžběta Sluchlíková, dnes Elizabeth Fice, spolu s celou svou rodinou bojovala v těch letech o přežití. Díky hodným a vlídným lidem se jí to a mnohým dalším v té době nakonec podařilo. Není totiž od věci zmínit, že v tehdejším Německu sužovaném hladem, zimou, nedostatkem slušné střechy nad hlavou se našla celá řada lidí, kteří ač sami toho neměli moc, spíš málo, byli ochotni se o to rozdělit s těmi, kteří toho měli méně než málo, někdy dokonce neměli vůbec nic.
21: Was interessiert Sie jetzt das der Neuanfang drüben?
22: Ja, genau.
21: Der Neuanfang. Gut.
23: Co vás ještě zajímá? Aha, nový začátek. Jak jsem už řekla, musela jsem v Eberswalde složit zkoušku spolu s dalšími asi 100 lidmi. Zůstalo nás nakonec asi 40. Mnozí si mysleli, že vzdělání mají. Nevěděli ale vlastně nic. Pokračovala jsem v učení ve Frankfurtu nad Odrou, na obecné škole ve všech třídách, němčinu. Říkali mi, počítá špatně, uč němčinu. To platí dodnes. Tak jsem raději nepočítala, to patří do matematiky. Už můj profesor v Jablonci říkal, slečno Stuchlíková, za svobodna jsem se jmenovala Stuchlíková. Slečno Stuchlíková, koukám, že si víc rozumíte se známou, než s neznámou. Tak jsem tedy začala učit němčinu. Říkala jsem si, jestli opravdu se stanu učitelkou a učitelkou zůstanu. Každou středu jsme se museli účastnit dalšího vzdělávání. Měla jsem za to, že je to jednostranné vzdělání učit jen německy. Mohla jsem učit ještě tělocvik. Na to jsem ale byla maličko při těle. Tak tomu bylo vždycky, od malička až po dnes. Zeptala jsem se, a nebylo by něco jiného? V Donnersheimu měli třetí a čtvrtou třídu, to mi udělalo velikou radost. Také ale problémy s hlasivkami. Tehdy můj táta dostal nabídku odstěhovat se na západ a pracovat tam jako sklář. To bylo něco pro něho, vrátit se zpátky ke sklářskému řemeslu. Podali jsme si proto žádost, byla ale odmítnuta. Jedna moje velice dobrá přítelkyně, lékařka to byla, mi řekla, že musím něco dělat s hlasivkami, Takže nakonec díky mým nemocným hlasivkám jsme se všichni dostali do tábora ve Friedlandu. Bylo to poprvé, když něco bylo organizovaně provedeno. Tehdy, jak jsme odjížděli o ním třetím transportem, neměli jsme možnost poznat něco takového, jako byl sběrný tábor. Jen jednou nás na chvíli soustředili na dvoře jakéhosi statku. Moje matka z toho byla celá bez sebe. I bez toho přitahovala na sebe různé bacily. Našla tam na svých šatech brouky. Správce statku tvrdil, že jsou to řepkoví brouci, protože jsme spali na slámě z řepky. Jednou jsme nocovali v tělocvičně. Tehdy přišli jacísi soucitní lidé, přinesli nám deky, slamníky, abychom nespali na holé zemi. Vždycky to ale znamenalo, smíte tu pobít jednu, na nejvýš dvě noci, pak jsme museli zase dál. Přišli jsme jako, no ano, jako ti nejposlednější z posledních. Stále nám znělo v uších, musíte dál, musíte dál. Dokonce i tehdy, když jsme byli zařazeni do nějaké práce. V Donnersheimu jsem ale měla přátelé. Můj otec také. Pracoval v řepkové mlýně v Anštatu. Za práci ani tak nedostávali peníze, ale spoustu řepkového oleje, ten se v té době velmi cenil. Bylo jej možné směnit za jiné věci nebo prostě prodat. A tak díky této práci jsme vedli docela slušný život. A v té době se objevily moje tety, žili v okolí Geislingenu. Moje matka přeci jen raději chtěla ke své sestře a nevlastní sestře. A v táboře ve Friedlandu mezitím onemocněla sekretářka. To určitě zařídil také můj anděl strážní. Vedoucí tábora přišel za mnou, jestli bych nemohla na výpomoc psát na stroji, těsnopis a tak. Řekla jsem, že ano.
0: Und dann, die Schiene sagte ich ja schon, wie wir rübergekommen sind, aus dem Lager Friedland ist die Sekretärin krank geworden. Da denke ich auch wieder an meinen Schutzengel. Da kam der Lagerleiter und sagte, ob ich aushelfen könnte. Er hätte gehört, ich kann Schreibmaschinen und Stenografie. Und das habe ich getan. Und dann hieß es, wir kommen jetzt fort.
23: Měli jsme tehdy jít zas o kus dál, na západ. Později se mi doslechlo, že Rusové rozpárali i náš čelouněný nábytek, který jsme nechali na místě. Podezřívali nás, že co si pašujeme přes hranice, či co z východního Německa do západního Německa. Dostali na nás udání od tehdejších komunistů ve východním Německu. Říkám, tehdejší komunisté jsou tací i onací komunisté. Ptali se mě, co bych ráda. Chtěla jsem dostat zaplaceno za práci. A ještě jedno přání jsem měla. Všimla jsem si, že ti, kteří jedou v transportu na stopátku, nejsou kontrolováni. Tak jsem chtěla jet takovým nákladním autem, kde bych mohla stát na stopátku. Tak se i stalo. Moje sestřenice, co stála za mnou, a jedna moje teta, které jeli sebou, obě byly také v táboře ve Friedlandu, profilcovali je obě. Mé sestřenici dokonce roztrhli panenku, na dobro, vejpůl. Nic než anděl strážný, který bděl nade mnou. Jak by mě potom tohle nemělo posilovat? Věděla jsem, že existuje moc, která je silnější než my všichni dohromady a že mě chrání. Nakonec jsme dorazili do Geislingenu. Seznámila jsem se zde se svým budoucím mužem. Na první pohled nebylo patrné, čím se živí. Nedalo se to prostě uhádnout. Jestli chcete, pak vám ukážu jeho fotografii. Byli jsme spolu dvakrát domluveni, že si zajdeme zatancovat. Také jsme dvakrát po sobě spolu tancovali. Když to bylo podruhé, tak se mě zeptal, jestli vím, čím se živí. Já se totiž neptala. Doma jsem vždycky říkala, za muže nechci hlavně sedláka nebo řezníka. Jinak beru každého. A tenhle byl řezník. Tak jsem se vdala za řezníka.
0: Was war der Metzger? Den habe ich geheiratet.
1: Kaufbeuren je líbezné středověké městečko uprostřed nádherné krajiny zvané Allgäu v Bavorsku. Když je hezké počasí, je vidět až do Alp. Člověk stojící u pětivěžičkové brány, symbolu města, má pocit, že Alpy jsou na dosah a ony na dosah opravdu jsou. Kaufbeuren byl od středověku bohaté město, které bylo živo především z obchodu s textilem. Nad řekou Vertach, která obtéká historické jádro města a představovala přirozenou obranou linii města, se rozkládal v roce 1945 zalesněný vrch. Uprostřed lesů na kopci vybudovali v 30. letech muniční továrnu. Díky lesům měla přirozené krytí. Avšak přesto na konci války i tato munička zanikla díky masivnímu americkému bombardování. Tak se nakonec uprostřed lesů na vrchu nad řekou Vertach v roce 1945 krčily jen zbytky továrních hal, cvičných střelnic a v neposlední řadě tábor, nedávno ještě sloužící jako ubytovna pro totálně nasazené. Po kapitulaci v něm byli soustředěni váleční zajatci. Díky inženýru Huškovi, zakladateli Nového Jablonce, počátkem roku 1946 americká okupační správa tábor uvolnila a dala k dispozici jabloneckým vyhnancům, aby si zde začali budovat nový domov a možná nový celý Jablonec. Hannelore Singer, která do Kaufbeurenu dorazila už v roce 1946,

0: V Jablonci se usídlili. Dnes má město Kaufbeuren 22 tisíc obyvatel. Tehdy, když jsem sem přišla, tu žilo pouhých 11 tisíc lidí. Centrum Kaufbeurenu nebylo nijak veliké. Přesto zpočátku se museli celé tisíce lidí do města vstřebat, dostat do bytů. Tehdy Hermanova škola byla jen přestupní stanicí a přilehlý okres kraje, Allgäu, nebyl také nijak veliký. Měl pouhých 35 tisíc obyvatel. Samí zemědělci to byli. Ten se postaral o dalších 15 tisíc lidí. Tehdy inženýr Huška zdůrazňoval, musíme se o sebe především postarat sami. Tam nahoře, kam se můžeme jít podívat, nyní stojí nový jablonec. Postaráme se o sebe, zdůrazňoval nám. A náš starý jablonec si postavíme znovu, pokračoval. Jenže bavorská zemská vláda, zejména profesor Erhard, pozdější spolkový kancléř, požadoval, abychom se přesunuli do horního Frankenu. Tam totiž začínala ruská zóna. Jablonecký starosta a inženýr Huška se bránili. Inženýr Huška navíc nesložil ruce do klína a obrátil se na Američany. Tehdy prostě, kde je dnes nový jablonec, byl obsazen jimi. A tak v květnu, vlastně v červnu 1946, Američané s námi podepsali nájemní smlouvu. Podle ní jsme se tam nahoře v místech bývalé muniční továrny směli usadit. A bylo to tak. Museli tam mít i dostatek pracovních sil, pokud jsme chtěli rozjet průmyslovou výrobu, jako ve starém Jablonci. Ve městě proto založili kancelář. Tak, když se dozvěděla, že tam a tam přijede transport z Československa, poslali za ním své, dnes bychom řekli, agenty. Nově odsunutí se od agentů dovídali, že se v Kaufbeurenu znovu buduje jablonecký průmysl a pokud někdo z nich měl něco společného s jabloneckým průmyslem, že dostane povolení se tam přistěhovat. To bylo tehdy tak. Nikdo nedostal pracovní povolení, pokud neměl povolení se usídlit. A povolení usídlit se nedostal ten, který neměl pracovní povolení. Byl to začarovaný kruh, který se nikdy nepřestal točit. A jablonečtí toho byli právě ušetřeni. Povolení se usídlit dostali okamžitě. Tam nahoře bylo plánováno, že se tam usídlí až 7 tisíc lidí. Rovnou mezi troskami muniční továrny. Američané ty nejdůležitější domy totiž vyhodili do povětří. Vyprávěl mi to pan Palme. Ten toho výhodně. Byl totiž tam nahoře mezi prvními.
1: Angesiedelt werden, da oben in die Trümmer hinein. Denn die Amerikaner haben ja die wichtigsten Gebäude gesprengt gehabt. Das kann Ihnen dann der Herr Palme erzählen, der weiß da sehr, sehr viel. Der war einer der ersten mit da oben. Das war dann, die haben sie die Agenten geschickt und nach Neuburg-Donau auch. Wir hatten schon die
0: Wohnung. Posílali tedy také do Neuburku agenty. Měli jsme v Neuburku už překrásné bydlení, v půlce zámku, potravinové lístky, uhlí, dřevo na zátop. Domácí byly dvě velice milé staré dámy. Když ale tatínek s maminkou slyšeli, co se děje v Kaufbeurenu, řekli jsme si, že se tam vydáme. Tak je zavolali a agenti nás vzali rovnou sebou. Byli to dva velice zdatní muži, železničáři. Zorganizovali pár vagónů a tak směrem na Kaufbeuren odjel další transport. Nás také nejprve ubytovali ve škole. Teprve pak jsme se rozdělili. Nahoru na území, kde byl předtím tábor nucených prací, byli tehdy váleční zajatci od SS. Ti byli pochopitelně zavřeni. Naše cesta do Nového Jablonce vedla ale oklikou. Nejprve dva roky jsme přechodně šli bydlet do Buchloji. Odtud až zpět do Kaufbeurenu. To jsme už dostali byt a tatínek mohl začít zase pracovat jako lékař. Já chodit do školy.
1: Bis wir hier dann nach Kaufbeuren wieder zurück konnten, bis wir dann hier eine Wohnung bekommen und der Vater hier wieder das Arbeiten anfangen konnte und ich hier wieder in die Schule gegangen bin. Die ersten, die hier waren, wie gesagt, die waren ja in der Hörmannschule.
0: Ti první, kteří sem přišli, bydleli, jak bylo řečeno, za Hermanovou školou. Tam se rozdělili. Pro ostatní transporty, které přijeli potom, byl uvolněn nahoře bývalý tábor nucených prací. Američané odsud válečné zajatce samé SS odvezli. Lidé z transportů se ubytovali v táborových barácích. Každá rodina v baráku dostala jednu místnost. Vařit nemohli. Jídlo se připravovalo společně. Tam nahoře, když jsem přišla za svými přáteli, tak tam nahoře ještě dodnes stojí stará strážnice, kudy jsem za nimi procházela. Můžeme tam kousek jet mým autem. Ráda vás svezu. No a skrz tu starou strážnici jste musel projít, zaplatit 10 feniků, abyste své přátele v táboře mohl navštívit. Tam začínal nový život. Někteří se už na konci roku 1946 z tábora odstěhovali a v troskách vedle začali budovat své budoucí podniky. To šlo pak ráz na ráz. Rodící se podniky doslova rozkvetly. Poslední z tábora odcházeli v letech 1952 až 1953 po měnové reformě. Přesně tam, kde stály baráky, dnes stojí jednoposchodové domy. Vystavělo je tehdejší stavební družstvo. K tomu se pojí milá příhoda. Jistá paní, co z tábora nechtěla za žádnou cenu, už byla starší, měla dostat přízemní byt, jenže musela by tak opustit celé společenství a v tom bytě se začít sama o sebe starat. Tak si lehla do postele. Byla už poslední v tom táboře. Ti, kteří tábor vyklízeli, ji prostě vzali i z postelí a z postelí odnesli do jejího nového bytu. A tak tábor mohl být zlikvidován.
1: In ihre neue Wohnung getragen, das Lager abgetragen werden konnte. Ja, und dann so sind die ersten Häuser gebaut und die ersten Betriebe entstanden. Das war bis zur Währungsreform und auch danach.
0: Vyrostly první domy a rozkvetly první podniky. Tak to šlo jak do měnové reformy, tak i po ní. Prvním velkým krokem tehdy byla měnová reforma. Moc nám také pomohl Marshallův plán. Novojablonecký průmysl se natolik rozvinul a natolik rozkvetl a rozkročil se do takové šíře, že zaměstnával celé širé okolí od Fízenu až po Lindau. Všude tam lidé mohli žít z domácí práce. Vznikala tu síť obchodních agentů. Od domácích pracovníků odebírali práci, novou jim přinesli. To se ví, nebylo to bůh ví jak placené. Kdo byl ale šikovný, tak si i slušně vydělal. Později se dařilo tak dobře, že lidé dostávali zvláštní peníze na dovolenou. Ale to už ušli pořádný kus, to už měli spoustu dřiny za sebou. Pro válečné vdovy, které žily v okolních vesnicích a které neměly žádné jiné možnosti, jak si vydělat peníze, byla tehdy tahle práce mimořádně cenná.
1: Für Kriegerwitwen oder so, die auf einem Dorf gelebt haben und die keine andere Möglichkeit hatten, was zu verdienen, für die war das natürlich schon äußerst wertvoll damals gewesen. Ja, und dann hat man sich da oben irgendwo immer das alles zusammengeklaubt, das war, da oben war viel Stahl. Da haben die Werkzeugmacher und die Graveure und alles das haben die aus dem
0: Nahoře se nakonec všechno dalo dohromady. Od samého počátku bylo k mání hlavně hodně ocele. To bylo důležité hlavně pro nástrojaře. Ocel ale museli nejprve dostat z betonu, potom z ní mohli dělat první nástroje. Z nejneuvěřitelnějších kovových částí dávali dohromady stroje a všechny ostatní přípravky. Z ničeho tak postupně vyrůstal zdejší průmysl. V Buchloji jsem chodila do školy, ale abych měla na vlak, doma jsem pracovala pro jeden jablonecký podnik. Lepila jsem krabičky. Získávala jsem tak peníze na vlak. Babička každý den obcházela s taškou obec a její sedláky. Jeden sedlák jí jednou dokonce celou naplnil brambory. Jinak dostávala tak jeden, dva brambory. Tuk jsem sice žádný neměla, to ale nevadilo. Měli jsme lístky na dřevo. Babička brambory nakrájela na plátky a pekla je na plotýnce nad ohněm. Dávala mi je jako svačinu do školy. Moje sestra proto do školy nerada chodila, styděla se. Maminka pracovala v zahradnictví. Museli jsme holt dát nějaké peníze dohromady. Tatínek tu totiž zpočátku nebyl. Tatínkovi, když za námi konečně přijel, se nakonec začalo dařit velice rychle. Jistý jeho kolega, který měl praxi zde ve městě v ulici Císaře Maximiliána v prvním patře, umřel. Tatínek praxi mohl nejprve převzít v zastoupení, teprve později dostal povolení ji samostatně vykonávat. To od vyhnání uběhly teprve 4 roky. Psal se rok 1950. Získali jsme krásný veliký byt. Mohli jsme v něm všichni pohodlně bydlet. Tatínek vedle v ordinaci provozoval praxi. Byt patřil stavebnímu družstvu. V domě bydleli také Američané a tak kousek po kousku jsme se posouvali kupředu.
1: Vorher die amerikanischen Offiziere denn gewohnt haben. Da haben wir dann diese Wohnung bekommen. Ja, und so ist es Stückchen, Stückchen, Stückchen weise bergauf gegangen.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Sklářská výroba v Novém Jablonci byla jabloneckými přistěhovalci vydupána doslova ze země. Ze zbytku původní technologie muniční továrny si vyhnaní jablonečtí skláři vyráběli na koleně první nástroje a přípravky potřebné pro lití a tažení skla. Sklářské kleště vyráběly z rozřezaných dělových hlavní. Původně jimi munička testovala vyrobenou munici. Nestačilo ale začít úspěšně vyrábět. Bylo potřeba mít i obchodní úspěch. Ten ve veliké míře závisel, do jaké míry sklářské výrobky novojabloneckých uspějí na koupěschopném americkém trhu. Tady získali překvapivého spojence. Dveře k americkým obchodníkům novojabloneckým sklářům otevřeli jablonečtí Židé, kteří v roce 1938 stihli z Jablonce utéci před Hitlerem. To jsou paradoxy, řekněme spolu s klasikem. Posloucháte cyklus Dokument, už třetí pokračování osudu 5 našich sudetoněmeckých rodáků. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás osudy jabloneckých provází Ivan Štern. Do Nového Jablonce nakonec dorazil i Oskar Caše, poté co se rok protloukal v Lužické Žitavě.
4: Also ich bin nach Kaufbeuren gekommen und hab hier die zuerst einmal den Zuzug besorgt, dann bin ich zurück, dann habe ich mir erst nach dem Zuzug habe ich mich bemüht um eine Wohnung und
5: Tak jsem tedy přijel do Kaufbeurenu. Obstaral jsem si povolení usídlit se. Poté jsem musel jet ještě jednou nazpátek. Povolení, co jsem dostal v Kaufbeurenu, mi umožnilo pronajmout si byt. Na bytovém úřadě se mě tedy zeptali, kolik je vás osob. Řekl jsem kolik. Neprozradil jsem ale, že moje rodina stále není se mnou. Byt by jinak nepřidělili. Byt jsem dostal kousek od radnice v jednom starém domě. Ale bydlet se tam dalo. Jedno ale říct musím. Nám utečencům místní nedůvěřovali. A jakže to vzniklo? Pídil jsem se tehdy po příčině. Jeden místní mi nakonec svěřil. Víte, za války vybombardovali Kolín. A kolínské vyvezli sem k nám do Bavorska, tehdy do Algoi. Usadili je tady. Tihle lidé místní jen využívali. Bylo to až neúnosné, práci se vyhýbali, jsou přece chudáci a chtěli jen mít a mít a mít. Když jste se objevili vy, říkali jsme si, co nám zas teď přišlo za cikány. Trvalo to roky, než zdejší přišli na to, že Němci ze Sudet jsou nesmírně pilní a pracovití lidé. Kdo tehdy chtěl pracovat, tak práci našel. Musím vám ale nyní něco říci na rovinu. Tehdy v Československu jsme chodili do školy, která měla rakouské kořeny. Češi tu školu mají dodnes. Ta škola byla lepší než tehdejší škola německá. Němci, co sem byli vystěhováni, učitelé nebo zaměstnanci, všichni okamžitě dostali místo. Tak byli žádoucí. To je třeba vědět. Tak to chodí v tomhle kraji už dlouhá léta. Bavoři jsou šťastní, když se k ním chce přiženit sudetský Němec. To jsme se vzájemně zžili. Báječně. Dnes už mezi nimi nejsou žádné rozdíly. Dnes jsme všichni Algojané. Jsou už jiní cizinci, Číňani a tak. Tak to ale půjde i u vás. Nakonec se i u vás Číňané usídlí. Možná je to k politování, ale ta doba je pryč. Pryč je, kdykoliv mohu říci, nechci žádné cizince, nemám je rád. Prostě sem přijdou. A lidé musí být vychováváni k tomu, tak to prostě brát, k propojení evropských států. V Americe je tomu už dávno. Spojené státy těžko mohou jeden druhému vyhlásit válku. U nás to bude také tak. Nakonec Američané sedí stále u evropských řídících pák a sami rozhodnou, kdo schudne a kdo ne. To je stinná stránka věci. Kdo schudne? Němci budou muset zase začít pracovat. Něco vám řeknu, co vím od svých příbuzných. Vaši mladí lidé jsou v tom stejní. Dvakrát moc jim práce nevoní, jako těm našim v Německu. Něco o tom vím. Vyprávějí mi o tom moji příbuzní, když za mnou přijedou z Prahy. Například taková česká policie. O tom hodně vím od německé policie. Vzájemně si německá a česká rozumějí, třeba kvůli pašování. To je moc dobře, že si vzájemně rozumějí. Vidět je to tamhle v Rozvadově, jak spolu kontrolují hranici. Jak jedni zadrží auto, už to vědí i ti druzí. Tak je to dobře, ne? Lidé si musí rozumět, i když mluví různými jazyky. V zásadě ale jedno zůstává stále stejné. Kdo má moc, má i pravdu. To stále dědíme. Bohužel.
4: Die Menschen müssen sich verstehen, auch wenn sie eine andere Sprache sprechen. Aber im Grunde genommen bleibt es immer noch dasselbe. Wer die Macht hat, hat das Recht. Das ist eine vererbliche Sache, die es nichts anderes gibt. Leider Gottes.
3: Paní Gertrudě Caše se vrátil muž z amerického zajetí a i oni se nakonec odstěhovali z vesnice poblíž Norimberku do Nového Jablonce, aby zde začali po ranách osudu, zejména v podobě tragického úmrtí jejich maličké dcerušky, nový život. Ale ani zde se jim rány osudu nevyhnuly.
1: Ja, und nach Neugablonz sind wir dann 1952 gekommen. Da war dann hier schon die Ansiedlung der Gablonzer im Gange.
0: Do Nového Jablonce jsme přijeli v roce 1952. Osídlování zdejšího prostoru jabloneckými už bylo v běhu. Dokonce existovala jistá americká nadace, díky ní bylo možné stavět levně domy s nájemnými byty. Ten program se jmenoval ECA. Mohli díky němu podle našich představ postavit první jednoduché primitivní domy. Byly ale velice levné, tehdy jediné, co si našinec mohl dovolit. A tak od roku 1952 bydlíme zde v Novém Jablonci. Mí rodiče, jak už jsem říkala, zůstali v Jablonci. S nimi i má mladší sestra. Z původního bytu se nejprve museli vystěhovat. Nastěhovali je do mnohem menšího bytu. Odtud nakonec byli v roce 1947 s konečnou platností vyhnáni. Zařadili je do prvního transportu, který směřoval do východní zóny. Skončili tehdy v Gutě. Nemohli jsme nijak navázat spojení. Přejíždět z jedné zóny do druhé nebylo možné, alespoň ne legálním způsobem. Až v roce 1950 jsme dostali povolení k návštěvě. A tak jsme je jeli navštívit. Když jsme se přestěhovali do Nového Jablonce, usilovali jsme o to, aby i moji rodiče se mohli legálně k nám přistěhovat. Nakonec se nám to zdařilo. Byt v Novém Jablonci dostali v novostavbě. A tak zbývající léta svého života mnoho jim dopřáno už nebylo. Prožili společně s námi. Moje matka zemřela 4 roky na to, co se přistěhovali.
1: Hier mit uns zusammen gelebt. Meine Mutter ist dann nach 4 Jahren schon gestorben.
3: Alžběta Stuchlíková přestala být Stuchlíkovou. Přijala jméno svého muže Fice. Vzala si řezníka. A to přitom prohlašovala, že si vezme kohokoliv, jen ne řezníka. Svatba to byla chudá. Tehdy, ač její muž byl řezníkem, žili i s tatínkem a maminkou natolik skromně, že si na svatbě nemohli dovolit jediného hosta. Oslavili ji v nejužším rodinném kruhu. Jako svatební dar dostala od tatínka budík. To, aby byla vždy včas v obchodě. Do Nového Jablonce se přestěhovali v roce 1959. Roman Palme se nakonec dočkal. Začátkem 50. let, poté co si prožil spolu s maminkou nucené pracovní nasazení v železárnách v Králově dvoře u Berouna, se směl vystěhovat.
4: In Furt, im Wald, da waren wir knappe Woche und dann sind wir zu einem Bruder von meinem Vater, der war in der Nähe von Nürnberg, in Rot, bei Nürnberg.
6: Ve Furt im Wald jsme nepobyli ani týden. Odtud jsme odjeli k jednomu z bratrů mého otce. Bydlel poblíž Norimberku, v Rotu u Norimberku. Bydleli tu u něj v podnájmu. Dojednal nám práci kousek odtud i s bydlením u jednoho sedláka. Taková malá vesnička to byla, 4-5 statků, asi hodinu cesty. Když jsme ale k sedlákovi dorazili, zažili jsme další zklamání. Nechal nás totiž stát venku a od sedlákových lidí jsme se dozvěděli, že už nějaké utečence tu měli. Udělali s nimi ale jen samé špatné zkušenosti. Tak tam stáli a říkali nám, že už raději nikoho takového na práci nevezmou. A my stáli před vraty a říkali, někde ale musíme složit hlavu. Ale nic. Strýc zavolal policii. A nakonec jsme byli na tom statku ubytováni policejně. Asi si umíte představit, že to nebyl zrovna ten nejlepší začátek. Místní nakonec zjistili, že žádnými nelidmi nejsme. Zhruba po týdnu jsme od nich dostali dokonce pár kousků dříví. Ve dvoře nám dovolili chodit do stodoly, tam na velkých kládách bylo narovnáno dříví dost a dost. Nemuseli jsme tak chodit pro každý kousek dřeva do lesa. Lesy tehdy i tak byly vybrané do mrtě. Pomalu ani kousek byste nenašel. To není jako dneska. Dneska také nikdo nemusí mrznout. Vzpomínám si, že jsem měl stoličku. S tou jsem si sedával k ohništi. Přehodil jsem si přes hlavu deku a tak jsem se hřál. Jinak možnost si zatopit nebyla žádná. No ale za několik dní se situace zas o něco zlepšila. Nakonec bylo opravdu dobře. Na statku jsme zůstali až do jara 1951. V té době jsem se vydal do Rakouska. Tam byly lesy také a kultivovaná krajina kolem Lince. V Křemži jsem byl, v Minstru. Všude jsme tam potkávali lidi z Jablonce. Rozhlížel jsem se trochu co a jak, jenže v Rakousku bylo tehdy velmi těžké dostat povolení k pobytu. Tak jsem se vrátil. Jeden můj spolužák mi v té době zařídil místo přímo tady v Kaufbeurenu. A tak 4. dubna jsem nastoupil do práce v Kaufbeurenu. Rok jsem u ní vydržel. Byla to firma Mefa. Potom jsem změnil místo. Šel jsem k firmě Werkstedt. U ní jsem byl 2 roky. Zas jsem pracoval jako nástrojař a v roce 1953 toho člověka jsem poznal právě u firmy Werkstedt, byl tam mým šéfem a ten člověk mi řekl, hele, já vím, že dřív nebo později se budeš chtít udělat pro sebe, u nás dlouho nevydržíš. Tak mi sehnal společníka a v červnu 1953 jsem se postavil na vlastní nohy jako podnikatel. Společník ale nestál za moc, jak jsme původně doufali. Byli jsme spolu jen 1 rok. Šlo o výrobu nástrojů. Nakonec jsem se osamostatnil a postavil úplně na vlastní nohy. A znovu jsem začínal v Kozím Chlívku. Vešlo se mi tam pár těch nejprimitivnějších strojů. Tehdy ale nikdo neměl o mnoho víc. A tak jsem zahájil samostatnou činnost. V roce 1958 jsem se přihlásil jednomu svému strýci. Pocházel z Duchcova. Původně pracoval v Duchcově v Dolech. Tenkrát už v Porúří svoji činnost obnovil. V oblasti technického velkoobchodu. I když, jaký pak velkoobchod, jedna barabizna to tehdy byla. Ode mě bral díly, které pak dál prodával. Díky úspěšným obchodům už v roce 1960 vydělával docela slušně. A mě tak začal tehdy podporovat. Nakoupil mi především potřebné stroje. A já pro něj začal pravidelně pracovat. Vyráběl jsem díly pro doly, všechno potřebné kolem hydrauliky. V roce 1958 jsme začali stavět tenhle dům, co v něm dneska spolu sedíme. Stavitel nám udělal jen základy a sklep. Všechno ostatní jsem si už dodělal sám, počínaje kácením stromů. Abyste tomu rozuměl, všude tady kolem byl tehdy les. Můžu vám ukázat obrázky, jak to původně vypadalo. Zkrátka a dobře, počínaje kácením stromů, rozřezáváním kmenů až po samu stavbu krovu a střechy jsem si všechno dělal sám. Všechno samozřejmě ne, ale na krovy a na lešení jsem tak použil výhradně vlastní dřevo. Můj tchán byl vyučený zedník, strýc mé ženy pro změnu tesař, její bratranec taky. A tak jsme mohli všechno udělat vlastníma rukama, včetně vedlejších prací. V 69. jsem vzadu přistavoval, to kvůli obchodu, který se tehdy rozjel. Potřeboval jsem vyrábět na větším množství strojů a tady dole po námi je dodnes z té doby hala. Ve 94. jsem skončil a odešel do důchodu, prostě na odpočinek. Jenže 2 roky na to, v roce 2000, mě znovu reaktivovali. A tak už 4 roky pomáhám v jednom podniku. Potřebovali mistra, jsem v něm ale jen na půl úvazku. Vyrábějí tam něco jiného, než jsem kdysi dělal já. Hlavně to jsou zemědělské stroje. Přesto toho mají hodně společného s hydraulikou. Vyrábějí také stavební bagry, stavební traktory, rozmetávače hnoje, stájové traktory. A tak jsem ještě dneska činný. Nakonec jednoho to udržuje být mladý.
7: Landwirtschaftsmaschinen, ja, aber hat auch wieder mit Hydraulik viel zu tun, ja. Und da bin ich jetzt noch tätig, ja, ne, und das hält einen jung.
3: Ja. Přesto jeden osud tu zůstal otevřený, osud rytíře Rüdigera. V 60. letech, kdy se novojablonečtí poněkud zmohli, obrátili se na československou vládu, zda by nebyla ochotna jim sochu odprodat. Narazili na zarputilé mlčení. Nadějně to s odkupem sochy vypadalo až v průběhu roku 1968. Naději ale pohřbila sovětská okupace a následná normalizace. K překvapení všech se ale ozvala někdy v polovině 70. let sama Husákova vláda. Zda jejich zájem koupit Rüdigera trvá. V té době československé ekonomice se už dvakrát nedařilo a každá tvrdá valuta byla dobrá, ideologie šla náhle stranou. A tak koncem 70. let se rytíř Rüdiger, vykoupený Jabloneckými už podruhé, tentokrát tvrdou německou markou, stěhoval do kraje Allgäu, do města Neugablonz, strážit podobnou kašnu, kterou strážil už v Jablonci nad Nisou. Když přišel převratový rok 89 a obě města Jablonec a Neugablonz navázala přátelské vztahy, přišli jablonečtí s myšlenkou, že by možná uvítali na jabloneckém náměstí alespoň repliku Rüdigera. Peněz se ale nedostávalo. A tak novojablonečtí organizují mezi sebou sbírku na pořízení repliky. Rüdigera by zaplatili tak ještě jednou, po třetí. To jim ale nevadí. Má-li být rytíř Rüdiger podobně jako v sousedním Liberci rytíř Roland, symbolem svobodného města a v něm svobodných občanů, přátelství mezi oběma městy, pak žádná cena není dostatečně vysoká. Od mikrofonu se loučí Ivan Štern.

0: nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
1: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
2: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
1: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus si ho můžete poslechnout jednou za 14 dní, ve středu v 9:30 večer a v sobotu v 11:30 dopoledne.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Simone de Beauvoir byla filozofkou existencialismu, sociální aktivistkou a zakladatelkou moderního feministického hnutí. Otec jí předpovídal, že se nikdy nevdá a protože nemá věno, bude muset pracovat. Simone si jednou zapsala do deníku: mně byla perspektiva povolání nekonečně milejší než vyhlídka na sňatek. Dávala alespoň nějakou naději. Z Beauvoir se skutečně nikdy spořádaná manželka nestala.
5: Beauvoir se narodila roku 1908 do měšťanské rodiny z pařížského předměstí. Vystudovala matematiku a filozofii na Sorboně. Filozofii také nějaký čas učila na středních školách v Marseille, Rouenu a nakonec opět v Paříži na prestižním Molièrově liceu. Svou výstředností a kontakty s intelektuály a bohemskými umělci se ale vymykala mentalitě upjatého středoškolského prostředí.
4: Na konci 20. let se setkala s Jean-Paul Sartrem. Jejich přátelství se změnilo ve volný celoživotní vztah, který Simone odmítla posvětit jakoukoliv institucí. Není nijak překvapivé, že Sartre také výrazně ovlivnil její filozofické koncepce. Před koncem druhé světové války se Simone de Beauvoir rozloučila s učitelským povoláním a stala se spoluzakladatelkou a hlavní redaktorkou revue Le Temps Moderne.
5: Literárního úspěchu se dočkala v roce 1949. Vydala oceněný román Mandaríni a filozofickou esej Druhé pohlaví, která se řadí mezi klíčové texty ženského emancipačního hnutí 20. století. Beauvoir v něm zdokumentovala přetrvávající nerovnost žen, které jsou podle ní uvězněny ve svém těle a manipulovány muži. Ženy zotročuje jak nerovné postavení na pracovním trhu, tak mužské ochranitelství, napsala tehdy autorka.
4: Simone de Beauvoir zemřela v dubnu roku 1986. Její neortodoxně svobodomyslný odkaz, který v minulosti štěpil i samo feministické hnutí, je dodnes provokativní a zároveň respektovaný. Dílo Druhé pohlaví pobouřilo ve své době konzervativní kruhy společnosti, nicméně britský list Guardian ho nedávno zařadil mezi 10 knih, které změnily svět.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Poslanec SPD Nerušil chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání České televize a Českého rozhlasu. Europoslankyně Bartůšek je ode dneška členkou frakce Evropští konzervativci a reformisté. Francouzští fotbalisté hrají na mistrovství světa proti Senegalu. A zítra bude oblačno a zataženo, postupně místy přeháňky. Večer se bude vyjasňovat, teploty až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Po zrušení koncesionářských poplatků je podle poslance SPD Josefa Nerušila potřeba posílit i kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Řekl to v pořadu pro a proti Českého rozhlasu. Chce taky diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba. Poslanec TOP 09 a člen mediálního výboru sněmovny Jan Jakopale namítá, že vládní kroky ohrožují nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
6: Koalici jde o to, aby oslabila nezávislost České televize a Českého rozhlasu, aby postupnými kroky tato média začala ovládat. Teď je ten tlak finanční, opravdu je to návrat k roku 2008.
1: Vládní návrh zákona počítá s převedením financování obou médií pod státní rozpočet od příštího roku. V roce 2027 by zároveň měl jejich rozpočet klesnout o zhruba 1 miliardu a 400 milionů korun. Česká europoslankyně Nikola Bartůšek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartůšek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidátce s motoristy Sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu, z té byla ale vyloučená pro údajné poškození jejího jména. Lidé trvale připojení na plicní ventilaci budou moci do několika let využít nové pobytové zařízení v Kamenném újezdě u Nýřan. Vznikne přestavbou objektu bývalé školy. Po dokončení v roce 2031 nabídne klientům klidné zázemí, profesionální péči a taky rehabilitaci, říká ředitelka neziskové organizace Domov naděje Miroslava Šimková.
7: To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnózou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr. Chceme, aby se tam klienti i jejich rodiny cítili skvěle. Bude tam i park přilehlý a chtěli bychom tam pořádat i komunitní slavnosti a prostě žít i s tím okolím.
1: Fotbalisté Francie hrají na mistrovství světa první zápas. Jedni z favoritů turnaje nastoupili na stadionu New Jersey proti Senegalu.

0: Více řekne František Kuna.
1: Po prvním poločase 0-0 Francouzi sice déle drží balon na svých kopačkách, ale šanci měli Senegalci dvakrát. Jackson trefil tyč a Sar v poslední minutě prvního poločasu přestřelil z malého vápna. Po 45 minutách tedy Francie Senegal 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
0: České softbalistky prohrály na mistrovství světa v Praze úvodní utkání s Austrálií 1-7. Příště se představí zítra v 10 hodin proti Kubě.
2: Kolona na D1 za Odrami a nehoda na D1 za odbočkou na Domašov. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova počítejte s kolonou za Odrami. Na kilometru 312 byl před zúžením zastavený provoz po nehodě. Už se jede jedním pruhem. A kolona z kilometru 316 je asi na půl hodiny. Můžete si jíždět na kilometru 321 objíždět přes Odry a Bělotín. Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 174 havarovala dodávka osobní auto a vozidlo převážející auta.
3: Vozidla autové služby, pangeitu a flotě, tvoří se tam náhlá kolona, do které se brzdí.
2: Na místo už přijeli silničáři to označit. Na D7 z Chomutova do Prahy se vyhněte překážkám u Loun. Za odbočkou na Louny Západ a most na 48. kilometru se po vozovce povalují pytle. Silnice 43 z Brna do Svitav je neprůjezdná po požáru vozidla za Černou horou. U Krhova zasahují hasiči a provoz odklánějí přes Lisice. A na silnici 54 z Kyjova do Bzence zasahují záchranáři před Vracovem. Havarovalo tam osobní auto, průjezd řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude přechodně polojasno, většinou ale oblačno, je zataženo postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty je 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě kolem 27. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Hostem těchto hovorů je pozoruhodná žena. Proč pozoruhodná? Lenka Kavalová je úspěšná, oceňovaná umělkyně, violončelistka, která za dlouhé roky své koncertní činnosti vystoupila na pódiích bezpočtu zemí na různých kontinentech. Od roku 2009 zastává významný manažerský post jako ředitelka Plzeňské filharmonie a od listopadu 2021 je ředitelkou Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. Jak pozoruhodná synergie vzniká kombinací uměleckého talentu a manažerských schopností. A musí mít i diplomatické a psychologické schopnosti, aby takzvaně ukočírovala tradičně spíše maskulinní svět plný silných uměleckých osobností. Jak vyvažuje empatii s nutností hodnotit věci racionálně, její autorita a charisma, pěstuje si je vědomě, a nebo má dar od Boha. Cítí se někdy v úzkých pod tíhou zodpovědnosti a jak to překonává? Tyto a další otázky v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
4: Hovory.
5: Tak tedy Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie a předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. Původně jsem řekla nesprávně ředitelka, ale já si nějak myslím, že ve výsledku je to jedno. Uznávaná violončelistka a žena mnoha dalších aktivit, talentů a zájmů. A já vám moc děkuji, že jste si udělala čas. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Paní Kavalová, vy ještě osobně koncertujete, anebo jste kvůli těm ostatním vašim angažmá musela tady to trošku upozadit?
6: Já jsem to koncertování ještě nevzdala, ale musím říci, že trošičku mě zbrzdil covid, a to nejen proto, že byly veškeré ty aktivity koncertní zakázané, ale také mě srazil cyklista a způsobil mi úraz, takže já na střídačku rehabilituji.
5: Můžu se zeptat, jestli máte osobně ráda tu scénu z kolí, jak tam přijde ta muzikantka za panem Svěrákem do ateliéru se svým nástrojem. Ta je kouzelná, ne?
6: Ta je kouzelná, ale já mám moc ráda ten film a ty herecké výkony.
5: Aktivní hudebnice, posléze i manažerka na obojí, musí být určitě podle mě talent a nějakým způsobem ustrojená ta osobnost, aby to člověk mohl vykonávat. Není to pro každého a dnes už, když se ohlédneme, tak vidíme, že jste úspěšná. Nicméně váhala jste zprvu?
6: Nevím, z jaké strany bych to vzala. Samozřejmě vystudovala jsem violončelo, tomu jsem podřídila od dětství všechno. A když jsem se rozhodla, že se ta moje cesta trošičku bude směřovat směrem k té manažerské činnosti, tak jsem si říkala, že v podstatě, co bych pro to jako měla udělat, co bych pro to mohla udělat. Kladla jsem si otázky, zda to zvládnu nebo nezvládnu, protože to byla taková ta porevoluční doba. Já jsem se rozhodla vlastně až těsně po sametové revoluci a nakonec jsem zvolila tu cestu, že půjdu dopředu, že to zkusím a samozřejmě máte v sobě obavy, ale když to neskusíme, a to známe přece všichni dobře, tak nic nedokážeme.
5: Fakt je, že to spojení umělecká duše plus manažerská osobnost je ne zcela obvyklé. Člověk může být ultra úspěšný na každém tom pólu, ale aby to fungovalo dohromady, to jste jako opravdu vzácný příklad, řekla bych. A ještě v tom mužském světě žena.
6: Tak to je takové téma, ano, které často slýchám.
5: Prostě já se tomu nedokážu vyhnout.
6: Tak já to trošičku rozvinu. Já jsem studovala konzervatoř a v podstatě v roce 1989, kdy byla sametová revoluce, mě bylo jednak čerstvě 18 let. Byla jsem ve čtvrtém ročníku na konzervatoři. Všechno se změnilo, včetně vedení konzervatoře. Já jsem dokonce změnila pedagoga a postupně jsem pochopila, že se jako umělci budeme muset o sebe postarat sami a že proto musíme něco udělat, že samo se nic neudělá. A tak jsem se snažila dívat se kolem sebe, měla jsem možnost jezdit velmi záhy do zahraničí, do Německa. Já jsem studovala konzervatoř v Plzni, takže my jsme tam měli komorní orchestr, se kterým jsme dostávali ty příležitosti a mohla jsem se dívat, jak tomu bylo jenom třeba ve vedlejších zemích. Potom jsem měla takové štěstí, že jsem se potkala s Vítězslavem Hádlem, který se rozhodl, že založí takový salonní orchestr. Říkal, že má doma spoustu not po mamince a že by to chtěl trošičku nastartovat. A to byla taková skvělá éra, kde jsem měla možnost spolupracovat s takovými hvězdami, jako je Karel Gott, nebo koncerty s Marií Rotrovou, nebo s dalšími vlastně hvězdami na show businessu, když to teda dneska takto řeknu. No, já jsem sama v 90. letech založila komorní orchestr. On byl převahou také dámský, ale měli jsme bubeníka Jarouška a dostala jsem příležitost vycestovat s tímto komorním orchestrem do Ameriky a to bylo klíčové asi pro mě, protože v Americe jsem pochopila, jak je to tvrdý chléb a jaká ta škola tam je. A že to není tak, že se můžeme vymlouvat, ale to je tvrdý biznis, to prostě buď člověk udělá, anebo neudělá. A když to neudělá, no tak brzy skončí. A tam jsem pochopila, že když chci něco dokázat, tak ale proto musím toho dost obětovat. A to bych řekla, že bylo klíčové asi v mém životě.
5: Mně se líbí ta vaše nepředpojatost jako žánrová, ano, že vy se evidentně pohybujete na celém spektru těch hudebních žánrů, že?
6: Tak já mám takové kritérium nebo dvě kritéria, líbí, nelíbí. Mm-hmm. A samozřejmě já jsem vystudovaná klasická hudebnice, mám vystudovanou hudební vědu, takže ono by se mohlo zdát, že se budu ubírat pouze tímto, a já nechci říkat konzervativním, ale tímto klasickým světem, ano. Nebo klasickým světem. Ale mě vždycky od dětství bavily i ty ostatní žánry, protože hudba u nás v rodině byla vlastně od mých plenek a děda hrával na harmoniku, babička zpívala, celá rodina zpívala, maminka dokonce zpívala i v dechové a taneční kapele. A já jsem prošla, můj bratr poslouchal třeba metal nebo heavy metal, já jsem to samozřejmě doma slyšela. a neomezovala jsem ho nějak v tom, když si chtěl poslechnout písničku. Potom jsem měla za sousedy rockovou kapelu Už jsme doma s Mírou Vankem a ten říkal, já bych tak strašně potřeboval čelo a naspívat vokály, a tak jsem s nima vystoupila i na nějakém festivalu, natočila jsem to s nimi na desku. Dokonce v roce 90, a teď nevím kolik, jestli to bylo v 90. letech, jsem vystoupila v rámci představení s americkou kapelou Residence a s rockovou kapelou Už jsme doma, kde jsem měla takovou postavu. Hrála jsem na čelo a měla jsem takovou charakteristickou postavu z toho představení. To představení se jmenovalo Freak Show Live History. Já na to moc ráda vzpomínám, bylo to prostě v divadle Archa, bylo jich asi 30 a také jsem si říkala, že by se tam dalo najít něco, co člověka baví a co ho obohacuje a hlavně může vidět, jak to funguje v jiných žánrech, jak ty lidi myslí, jak se na to připravují, jaká tam je ta atmosféra a hlavně, že to všichni dělají srdcem.
5: Nemohu říci jinak, než je to krásné, taková to komplexní prostě osobnost, až renesanční, řekla bych, jako jste vy. Zkusme, já jsem si to tady poznamenala, zkusme, co obnáší to ředitelování Plzeňské filharmonii. Já bych řekla, že typickým nebo základním rysem je ta komplexnost, co člověk v sobě jako musí sdružovat, ty různé schopnosti a talenty, umělecké vedení, starost o finance, právní zodpovědnost za chod instituce. Já nevím, možná, že tam ještě přidáte něco dalšího. Každopádně už toto, když řeknu a zamyslím se nad tím, tak mi vstávají vlasy hrůzou z té odpovědnosti. Předpokládám, že tam máte i na leco svoje lidi, ale ta finální odpovědnost jde za vámi, že?
6: Samozřejmě, že finální zodpovědnost za kulturní instituci, pakliže je někdo ředitelem, tak jde logicky za ředitelem. Vy jste to tak pěkně pojmenovala, když řekneme umělecká, ano, musíme mít skvělé umělecké vedení, takže potřebujeme všichni najít šéf-dirigenta, který bude umělecky pracovat s orchestrem, se kterým si ovšem sedne. Tady je taková ta vyzkoušená věc a já trošičku odbočím, pokud vám to nevadí.
5: Ne, vůbec.
6: Když si nesedne šéf-dirigent s orchestrem, tak ten orchestr neudělá nic víc, než musí. A když si sedne a funguje tam taková ta chemie, tak ten orchestr se může přetrhnout, aby podal co nejlepší výkon. A já teď narážím třeba, odbočím úplně z Plzně, ale na zahajovací koncert Pražského jara jsme tady na půdě Českého rozhlasu, Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Petrem Popelkou. Teď měli koncert v Rýzových
5: sadech.
6: Zrovna
5: jsem to chtěla podotknout, a že je to totéž, to vidíte, klasická ukázka.
6: To je ale vidět a ano. Ten posluchač to slyší, cítí, ano. A všichni jsou potom spokojení.
5: Ano.
6: Tak když se k tomu vrátím, tak to je důležité. Co je potom, co já pokládám asi za nejdůležitější, najít si dobrý tým, vychovat si ho, vybudovat si ho. To je těžký hrozně.
5: A trvá to jak dlouho?
6: Trvá to, no tak...
5: Už jste tam dlouho, tak už teď můžete říct.
6: Já bych řekla, že mám teď tým, o který se můžu opřít. A máme jasně rozdělené úlohy, ale samozřejmě, že já převážně v letních měsících, kde mám více času, tak přemýšlím nad tím dalším směřováním té instituce. Samozřejmě dávám to do strategií a snažím se o to, aby to mělo nějaký progres na všechny strany, aby posluchač dostal kvalitní nabídku abonentních řad, abychom pokryli nejširší cílové skupiny a nabídli koncerty i těm, kteří třeba neholdují klasické hudbě, tak máme třeba crossoverovou řadu, abychom dali dostatečně kvalitní nabídku dětem, a to třeba pro rodiny s dětmi, nebo abychom mohli edukovat a propojit síly se základními uměleckými školami, nebo abychom udělali nějaký program, kde si budeme vychovávat potenciální publikum. A máme takový třeba dětský klub filharmoníček, kde není nutnosti umět hrát na nějaký hudební nástroj, ale spíš jako vychovávat ty děti ke
5: aby se naučili
6: vztahu.
5: Tu hudbu vnímat, že?
6: Ano, ke kultuře, ano. Hmm.
5: A já si myslím, že zejména v regionu je to obzvláště důležité, ne? Vychovávat si to publikum svoje.
6: Určitě, já myslím, že my jsme vlastně jako regionální orchestry, že každý ten kraj má svoji filharmonii, nebo téměř každý kraj, některý kraj má i dvě. A že tím naším posláním je jednak jako dělat tu kulturní službu, ale jednak se starat o ten region jako takový, tak aby se to město, ten kraj o nás všechny mohl opřít a s dobou pozměňovat tu kulturní nabídku tak, aby ti, co nás poslouchají, nebo ti, co s námi spolupracují, pro které to děláme, tak aby byli spokojení a aby to bylo přínosné.
5: Když jde o nějaké zásadní personální obsazení, třeba šéf dirigent nebo dirigent, nebo nevím prostě, tohoto typu, vy máte právo veta, jakožto tedy ředitelka Filharmonie?
6: Tak jmenování šéf dirigenta je plně v kompetenci ředitele. Samozřejmě, že vždycky, takže ředitel, když to řeknu, tak to může jmenovat šéf dirigenta a v podstatě by se jako nemusel asi ani na nic ptát, ale ta praxe je jiná. Vy potřebujete toho šéf dirigenta vyzkoušet, vy potřebujete vědět, jak bude s tím orchestrem pracovat, jestli ten orchestr ho bude akceptovat, jestli to bude přínosné pro rozvoj toho orchestru umělecký, jestli se tam udrží dobré vztahy a co vlastně může taková osobnost tomu tělesu přinést. Takže je to vždycky taková ta spolupráce, týmová práce, když to takhle řeknu.
5: To je ale strašně těžký úkol, že?
6: Je to těžký úkol, ale zase, když se to pak podaří, tak je to určitě s dobrým výsledkem.
5: Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie, je hostem těchto hovorů, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
4: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Paní Kavalová, vy jste také šéfkou, předsedkyní tedy Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. A to je absolutně něco nového, kdy na tomto postu stanula žena, pokud se nepletu. V čele filharmonie jste teď v České republice, myslím, 3, pokud se mýlím, opravte mě. Ale tady jste za prvé nejdéle působící a za druhé ještě tedy žena. Pořád se nám to genderové hledisko sem nějak vtírá, ale ono těžko jako ho pominout, no.
6: Tak v čele symfonických orchestrů teď v naší republice opravdu jsme 3. Je pravda, že já jsem v pozici 18. rok a že skutečně jsem asi byla první ženou. A nikdy jsem se nad tím takto nezamyslela až poté, co jsem tuto otázku dostala právě od novinářů. No je otázkou, když bych se nad tím zamyslela, jestli bych se vůbec k výběrovému řízení přihlásila, ale teď k té asociaci, tak asociace bude mít 30 let. Přede mnou tam byl kolega, který tam byl 16 let. Já jsem tam teď, ani nevím, čtvrtý nebo pátý rok, pátým rokem a asi tam žena ve vedení asociace nebyla, ale to není, může být asi i do budoucna.
5: To není žádný bezvýznamný orgán, združuje 14, je to tak?
6: Ano, je nás 14 členů, združujeme ano, symfonické orchestry, ano. Profesionální symfonické orchestry.
5: A v čem spočívá ta vaše práce v jeho čele tedy, jestli alespoň naznačte?
6: Tak řešíme společné otázky, společnou problematiku, se kterou se potýkáme, i nastavení třeba nějakých pravidel v rámci symfonických orchestrů. Řešíme společné postupy a jednání směrem k Ministerstvu kultury a směrem k dalším institucím.
5: Takže vy se třeba angažujete teď v té jaksi trošku emocionálně podbarvené komunikaci s Ministerstvem kultury ohledně prostředků, které do toho vašeho oboru by měli jít, z té orgán, se kterým je komunikováno. Máte respekt tady k tomu?
6: Tak já trošičku řeknu, ano, jak funguje vůbec financování symfonických orchestrů. Když vezmu tedy pražské orchestry, tak když jsou to příspěvkové organizace Ministerstva kultury, jako je třeba Česká filharmonie, tak tam je to přímo z rozpočtu Ministerstva kultury. Ty regionální orchestry další fungují tak, že je financuje zřizovatel nebo zakladatel podle toho, jakou právní subjektivitu mají, takže je to často město, je to často kraj a také máme společný program pro profesionální orchestry a divadla financované Ministerstvem kultury.
5: A to jsou ty peníze,
6: o kterých vy mluvíte.
5: Ano.
6: A tam tedy se vždycky ta částka pohybuje, tak plus minus se snižuje a zvyšuje. Je pravda, že oproti tomu loňskému roku tady došlo k poklesu o 100 milionů korun, ale podařilo se s panem ministrem vyjednat ještě navýšení do toho letošního roku o 50 milionů, takže je tam pokles oproti loňskému roku o 50 milionů korun. Tak to je pro nás samozřejmě důležité téma, této financování, pak je důležité téma předvídatelnost, protože ono se špatně plánuje, když nevíte, jaké budete mít finance. Je pro nás důležité téma třeba odměňování zaměstnanců v kultuře a vůbec význam regionálních orchestrů v České republice. A takže to jsou taková
5: ta společná
6: témata. Ten je nesporný,
5: řekla bych. To jsou takové klenoty těch regionů, ne?
6: Myslím si, že ano, protože každý ten region si tu svoji filharmonii hýčká a stará se o to, aby ta kultura v tom daném místě byla bohatá a aby se snad těm orchestrům dobře žilo. Netvrdím, že to tak je ve všech těch krajích, jako jsou orchestry, které mají problémy, a je to to téma, které vlastně my potom následně řešíme, o kterém diskutujeme.
5: Český rozhlas chce být partnerem, kde vznikají skutečné kulturní hodnoty. Tak tady cituji slova generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala, když spolu s vámi podepisoval před nedlouhou dobou deklaraci o spolupráci, která cílí na profesionální hudební tělesa v regionech. Dodal, že spolupráci s asociací symfonických orchestrů a pěveckých sborů, to je dlouhý název, že jo? Vidíte?
6: Ano.
5: Vnímá jako příležitost připomínat veřejnosti, jak významnou roli hrají orchestry a sbory v kulturním i společenském životě v naší zemi. Já předpokládám, že vy jakožto předsedkyně asociace a ředitelka jedné z filharmonií tady tu kooperaci s veřejnoprávním Českým rozhlasem vnímáte jako smysluplný krok, že je to tak?
6: Ano, my jsme...
5: A máte osobně představu, jak by se ta deklarace, to, co se deklaruje, naplnilo?
6: Ano, my jsme s Českým rozhlasem podepsali deklaraci o spolupráci, takže je to mezi asociací orchestrů a Českým rozhlasem, a s panem generálním ředitelem René Zavoralem jsme se dohodli na nějakým způsobu fungování. Je to určitě taková i zpravodajská služba, publicistická služba, tak, aby se vědělo, co se kde děje v rámci naší celé České republiky. Tak vzniknou nově, nebo vznikl nově už takový projekt, který vymyslel Lukáš Hurník a který se jmenuje Putování za orchestry. A spočívá to v tom, že se natypují ze strany Českého rozhlasu významné koncerty v rámci republiky, to znamená v rámci činností těch symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Máme dva pěvecké sbory profesionální. No a on se štábem přijede na tento koncert a v podstatě na stanici D-dur probíhá přenos tohoto koncertu a to, co vlastně jde do těch rozhlasových mikrofonů, jde ale i do sálu, takže je to i zajímavé vlastně pro to naše publikum, a potom vlastně se dají natáčet o přestávce i rozhovory s řediteli nebo s významnými osobnostmi, že to je moc hezký projekt, a pak to tedy funguje ještě tak i jako na bázi zpravodajství, co se kde děje v republice formou třeba i rozhovorů na stanici Vltava, Mozaiky třeba, když jsou některé filharmonie pořadateli festivalu, tak před začátkem toho festivalu se dělají takové pozvánky. A zase, aby to nebylo jenom jednostranné ze strany rozhlasu, tak ty orchestry podporují rozhlasovou soutěž Concertino Praga a zvou do svých sezon a do svých festivalů laureáty, vítěze této rozhlasové soutěže, a to vám tedy řeknu, to jsou někdy skvělé výkony.
5: Takže český národ je národem muzikantů, skutečně? Co Čech to muzikant, platí to?
6: Nevím, jestli platí, co Čech to muzikant, říká se to, ale asi obecně si myslíme, že ta naše společnost prahne po kultuře, sály máme plné, nepotýkáme se s nedostatečnou návštěvností, a jak vnímáme i zpětnou vazbu od našich posluchačů, tak lidé tu kulturu potřebují a chtějí kvalitní kulturu a mají
5: už
6: zájem.
5: Už dávno neplatí, že se za dobrou kulturou jezdí jenom do center velkých, že?
6: Všichni děláme maximum pro to, abychom tu kvalitní kulturu provozovali i v regionech, a taková kvalitní kultura musí mít samozřejmě klasickou finanční podporu.
5: Mm-hmm. Hudba pokud to má být na ní znát, tak prostě potřebuje vášeň od těch lidí, kteří ji provozují. A já bych řekla, podle toho, co jsem tady dnes slyšela, že to musí nutně platit i pro vás, která to všechno řídíte, korigujete, dáváte do toho svoje vize. Šlo by tady to bez vášně?
6: Tak musí mít člověk určitě zapálení pro to, co dělá, to já si myslím, že mám. A asi je to dané i tím, že to znám i z té druhé strany, že umím dobře vydefinovat ty problémy, které jsou třeba na straně orchestru, protože je vidím a snažím se nastavovat takové podmínky, které bych byla schopná akceptovat i já, kdybych seděla na hudebních místech

0: Chairman of the Parliamentary Media Committee told reporters that he viewed the proposed law as a direct attack on the independence of Czech television and Czech radio. Civic Democratic Party leader Martin Kupka has accused the government of mafia practices in subjugating a critical press, saying that if the opposition could not stop the approval of the law in parliament, it would not hesitate to challenge it in the constitutional court. Meanwhile, the ruling coalition remains unfazed by the storm and is determined to push through the proposed legislation on its 108-member majority in the lower house. It hopes to see it take effect as of January 2027.
1: And that's all for now in English.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Vláda schválila návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Počítá s tím, že veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu. Zároveň by měla hospodařit s nižšími rozpočty než dnes. Podle opozice návrh zasahuje do nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Koalice to popírá. Generální ředitelé obou médií varují před omezováním nabídky pro diváky a posluchače. Podle premiéra Andreje Babiše by se s nižšími rozpočty měli umět vypořádat. Je nebo není důvod obávat se o budoucnost médií veřejné služby?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti, poslanec KDU-ČSL František Talíř. Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
3: A taky poslanec hnutí SPD Josef Nerušil. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Začněme od vás. Vzhledem k tomu, že ta vládní novela převádí financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, jak bude zajištěna nezávislost veřejnoprávních médií na ovlivňování ze strany politiků?
5: No, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu mechanismu financování veřejnoprávních médií, tak já si myslím, že to žádný vliv na nezávislost či na objektivitu médií určitě mít nebude, tak jako to nemá vliv na nezávislost a objektivitu ani teď současná forma financování prostřednictvím koncesionářského poplatku, který stejně jako mandatorní výdaj ze státního rozpočtu určuje poslanecká sněmovna.
3: Pane předsedo Talíři, neuklidňuje vás, že se tedy nebude měnit celý ten systém, ale, jak říká koalice, jenom financování veřejnoprávních médií?
4: Nejen, že neuklidňuje, ale naopak mi to vlastně potvrzuje, že ty naše obavy jsou velmi, velmi reálné. Potvrdila to i včerejší tisková konference, kde sice pan premiér Babiš se mnohokrát zaklínal tím, že my nikdy nebudeme chtít omezit nezávislost a tak dále, ale potom v rámci dotazu tam vlastně hned zazněla velmi zajímavá větička z jeho strany, kdy on říkal, no tak konečně nám nahlásil ředitel České televize, že koupil už práva na olympiádu a jiné šampionáty, cituji. To znamená, že už teďka vlastně v hlavě mají to, no tak my budeme schvalovat to, co do toho programu oni se budou dávat a co ne. A já se obávám, že skutečně výdobytek sametové revoluce, mimo jiné to, že máme tady z média Českou televizi, Český rozhlas, která si hradí přímo ta veřejnost prostřednictvím poplatku, takže o tento výdobytek garantující nezávislost přicházíme, protože prostě nově to financování bude přímo ze státního rozpočtu.
3: Pane poslanče Nerušile, pokud ta změna, kterou si zatím jako návrh vláda včera schválila, projde, nebude hrozit, že veřejnoprávní média budou pod tlakem rok co rok právě prostřednictvím o vyjednávání o rozpočtu?
5: Nebudou, protože to bude mandatorní výdaj, který je stanoven, a pokud bude mít být mandatorní výdaj změněn jeho výše, tak samozřejmě to musí projít legislativním procesem a je to v zásadě totožný proces, jaký musí projít změna výše koncesionářských poplatků. Jo. To, co tady teď řekl pan Talíř, to je taková podle mě spíš domýšlivost, jo, že by Andrej Babiš chtěl řešit, jestli se bude vysílat olympiáda nebo jestli bude Stardance, tak Andrej Babiš je také občan České republiky a samozřejmě má na to nějaký názor, má nějaké své oblíbené pořady. Jo. Ale to, v jakém stavu máme současná média veřejné služby, není jenom výsledek sametové revoluce, ale je to také výsledek takzvané televizní stávky v roce 2000, kdy se prostě určité názorové proudy zmocnily obsahu vysílání a to vysílání je do dnešní doby, bych řekl, jaksi vyposené.
3: Můžete to doložit nějakým způsobem, třeba průzkumem?
5: No tak jednak já jsem na to dříve zpracovával, když jsem ještě pracoval jako člen Rady Českého rozhlasu, několik analýz, nakonec jsme přijali i usnesení číslo 31.
4: České televize a teď Českého rozhlasu o tom, že jste byl radním Českého rozhlasu.
5: Samozřejmě, ale tak tam ta kontrolní činnost je dost podobná, pokud bychom se bavili o pořadech České televize. Já když se podívám na interview České televize, se podívám na pořady, jako byl Newsroom, nebo když se podívám třeba dříve na Otázky Václava Moravce. Tam jsme se prostě nemohli bavit o tom, že by bylo dbáno zásad objektivity a nezávislosti, protože ti hosté, kteří jsou tam zváni, prostě vyhovují pouze jednomu politickému spektru. A pokud bychom se podívali na Český rozhlas, tak v posledních dnech tu byl diskutován pořad Osobnosti plus. Já jsem se díval i na hosty, kteří tam byli pozváni.
4: Pokud dovolíte, pane poslanče, rozumím tomu tedy správně, že smyslem těch vládních změn je změnit to, co veřejnoprávní média vysílají?
5: To není smyslem. Smyslem je změnit financování. Ale pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi, přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby takže vysílání chcete, nebylo vyosené.
4: Chcete jakožto politici více promlouvat do toho obsahu, více kontrolovat ten obsah, rozumím tomu správně. Prosím, stručná reakce, ať může zareagovat pan předseda Talíř.
5: Nechceme kontrolovat obsah, my chceme posílit kontrolní mechanismy a posílit nakonec mechanizmy. I původní návrh o ty klempíře prostě byl ambicioznější, chtěl provést rozsáhlejší modernizaci veřejnoprávních médií, tak aby odpovídali 21. století. Dobře, jo, to znamená, to je prostě debata, kterou my jsme avizovali, že se povede a jako cíle jsme to avizovali.
4: Nejprve k tomu financování a k tomu, co teď připomínal pan poslanec Nerušil, že ty výdaje na veřejnoprávní média ze státního rozpočtu by měly být mandatorními výdaji a vedle toho se tam počítá s určitým valorizačním vzorcem, podle kterého by se automaticky podle inflace dorovnávaly ty rozpočty oběma veřejnoprávním médiím. Čím je toto pro veřejnoprávní média nebezpečnější, pane předsedo Talíři, než ta stávající situace, kdy taky politici můžou upravit výše poplatku?
6: Odpovím a potom s dovolením okomentuji to, co tady zaznělo, protože to bylo šokující. Nicméně k těm financím. Tak se pojďme podívat jenom čistě na fakta. Jak to bylo na Slovensku? V roce 2023 tam vláda Igora Matoviče zrušila koncesionářské poplatky s garancemi, kolik půjde 0,17% HDP každý rok na veřejnoprávní média. Rok na to přišla už vláda Roberta Fica a srazila ten jejich rozpočet ze dne na den o třetinu. To znamená, tady vláda říká, jo, my vám opravdu slibujeme tyhle peníze a tak dále, byť si utáhněte opastky o 15%, což je řečí čísel miliarda pro Českou televizi a 400 milionů pro Český rozhlas.
4: Počkejte, nezlobte ale se, ale tím mi neodpovídáte na otázku, čím je to stávající upravení, kdy taky politici můžou přece poměrně jednoduchou legislativní změnou změnit tu výši rozhlasových a televizních poplatků. Čím je to stávající upravení lepší než to, které se včera schválila vláda na svém zasedání?
6: Protože to je hrazeno přímo ze strany veřejnosti koncesionářské poplatky, do kterých se nešahalo mimo jiné od roku 2008 do roku 2024. To není tak jednoduché bez diskuze mávnout a upravit ty koncesionářské poplatky, však si to pamatujeme z toho minulého volebního období, jak to probíhalo. Nicméně právě tady se vzniká prostor, vláda si ho vytváří, aby každý rok při schvalování toho rozpočtu musel prostě ten ředitel nějakým způsobem se zpovídat tomu premiérovi nebo té ministryni financí. Však se podívejme, jak to probíhalo v úterý, ta takzvaná diskuze, prostě si na strakovku zavolali ředitele, jednostranně jim řekli, takhle to tady bude, žádné garance vám k tomu nedáme, peníze nechte se překvapit,
4: řekneme
6: až v pondělí.
4: Já bych se právě na ty garance neboli záruky zeptal vašeho pana kolegy poslance taky Nerušila. Proč to zatím vypadá spíš tak, že koalice ty ústavní pojistky proti tomu, aby politici zasahovali do fungování veřejnoprávních médií, pokud budou financována ze státního rozpočtu, proč tyto pojistky zatím odmítají?
5: ústavní pojistky není to podle mého názoru potřeba, že jo, protože s takovou bychom za chvíli mohli ústavně jistit, kde co.
4: Proč
5: protože je to prostě nesystémové, jo, ale z našeho pohledu
7: možná,
5: to, co tady...
7: Vysvětlete nám, proč je to nesystémové?
5: No je to nesystémové, protože ta ústavní většina a ústavní zákon je tady prostě dán, aby rámcově definoval to, jak má společnost fungovat a podobně, jako nám neříká, jakým způsobem třeba má být proveden zákon o referendu, jenom říká, že prostě ten zákon o referendu má. Podobně, jako nám ústava neříká, jakým způsobem si má nastavit vztah v zahraniční politice prezident, vláda, ministr a sněmovna, tak nám ani nepotřebuje říkat, jakým způsobem by měly být financovány média veřejné služby.
7: Ten váš argument, jo. A vlastně on je to podobný argument tomu, který včera na té tiskové konferenci řekl i ministr kultury pan Klempíř, že zákon o České televizi a zákon o Českém rozhlasu jsou běžné zákony, tak proč by bylo nějakým způsobem některé jejich části pojišťovat ještě v ústavě, pane předsedo Talíře?
4: Právě proto, aby nešlo, jak jsem zmiňoval ten příklad ze Slovenska, ze dne na den odmávat nějaká zásadní změna a tím dostat ta média do křeče. To je ten problém. Vláda tady pořád argumentuje západními modely, ale kopíruje přesně ten slovenský. Mluví o západě, jdeme směrem východ, stačí se dívat na ty jednotlivé kroky, které tady provádějí.
7: Jak by ta ústavní pojistka měla vypadat podle vás, jakožto opozičního politika? Předložili jste nějaký návrh?
4: Přesně tak. Teďka máme otevřený tady ve sněmovně ústavu spojenou s kontrolou České televize a Českého rozhlasu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. My tam dáváme pozměňovací návrh a říkáme ano, pojďme tuto kontrolu zavést a spojíme to zároveň, když je ústava otevřená s pojistkou, že mediální agenda nebo agenda spojená s veřejnoprávními médii bude muset do příště být schválena jak sněmovnou, tak senátem, aby nebylo tak jednoduché se vzájemně přehlasovat, protože potom ano, potom by měla ta veřejnoprávní média nějakou jistotu, že vláda, která zrovna nastoupí, tak si neusmyslí, že jim srazí jako na Slovensku rozpočet o třetinu.
7: Pane poslanče Nerušile, jste jako koaliční politici otevřeni takovému nápadu přece jenom v ústavě pojistit, aby veřejnoprávní média, pokud přejdou pod státní rozpočet, nebyla politiky ovlivňována?
5: Určitě jsme otevření. My jsme otevření jakékoliv debatě a pokud předloží opozice dostatečně silné argumenty, které nás přesvědčí, tak my se samozřejmě nebráníme, pokud to pomůže situaci. Ale mně to spíš přijde jako takové strašení, jo, tím, že tady někdo chce ovládat veřejnoprávní média, že si chce zvát na kobereček ministra. Ono každý rok...
7: Váš pan kolega říkal, že vláda se vydala slovenskou cestou. Co vy na to?
5: Nevydala. My jsme se vydali spíše západní cestou, protože v Evropské unii se od koncesionářského poplatku ustupuje, je příliš komplikovaný, náročný na výběr, zastaralý.
7: Ale v různých zemích mají různé modely, třeba odvod na daních na veřejnoprávní média nebo speciální fondy.
5: Je to 16 zemí, používá nějakou formu země, koncesionářský poplatek používá necelá třetina států Evropské unie. A ten trend je takový, že se od koncesionářského poplatku ustupuje. Takže je to spíše cesta na západ, než cesta na východ. Je to spíše model, který odpovídá současné době na 20. století a dává to prostor veřejnoprávním médiím rozvinout svůj potenciál, budou mít stabilní financování, stabilní a předvídatelné financování a jasně a zřetelně definovanou úlohu ve společnosti.
7: Pan poslanec nebo pan předseda Talíř si teď dal ruce k sobě, nevím proč, jestli je to nějaká
4: musím
7: reakce.
4: Musím zareagovat, určitě. Tak jednak... Právě na tom západě, pokud mění model financování, tak to mají spojené s těmi pojistkami, kterým se tato vláda brání. Za druhé, pokud někde došlo k nějaké změně, jako třeba ve Švédsku, kde to mají navázáno na speciální den, tak to 4 roky diskutovali. U nás to funguje tak, že vláda hodí něco na stůl, všem dopředu řekne, nechte se překvapit. Ještě se včera premiér chlubil na té tiskové konferenci, že třeba výši toho rozpočtu nikdo neslyšel a nikdo neznal. Čili mluví, ano, my jsme otevření diskuzi, ale ta diskuze fakticky neprobíhá. Hmm. A jestli ve Švédsku 4 roky diskutovali napříč politickým spektrem s odborníky, s těmi institucemi, tak u nás je to co den to jiný návrh a v tom už se nemůže vyznat ani sama vládní koalice. Ale a poslední věc,
7: dobře,
4: jsou i státy, jako je Portugalsko, které naopak šly cestou od státního rozpočtu k poplatkům, čili ten model je opravdu v každé zemi.
7: Co se týče ovšem těch pojistek, je pravda, že včera představitelé vlády se spíš vyjadřovali proti nim, nebo v tom smyslu, že nevidí důvod pro zavádění nějakých ústavních pojistek proti ovlivňování veřejnoprávních médií, pokud budou pod státním rozpočtem. Na druhé straně, teď jste tady slyšel ze strany vašeho pana kolegy Nerušila, že on je diskusi o takových pojistkách otevřený.
6: To slyšíme pořád, nicméně potom to funguje tak, že v úterý si pozvou jednostranně ředitelé, řeknou jim, nechte se překvapit, co vám řekneme v pondělí. Ti ředitelé, kteří volali po té diskuzi, a najednou je tady hotový vládní návrh, který řekne, nebude to takhle, pojistky vám nedáme, finance jsou tyhle, jděte domů.
7: Pane poslanče Nerušile, proč se tak s tou změnou spěchá? Proč vláda nejprve neotevře třeba i nějakou celospolečenskou nebo odbornou diskusi o těch změnách, tak aby byly dobře promyšlené a neměly negativní dopad na veřejnoprávní média?
5: Já debatu o veřejnoprávních médiích a jejich úkolu ve společnosti sleduju už dobrých třeba 20 let a podle mého názoru se ta debata vede soustavně minimálně od doby televizní stávky, takzvané od roku 2000.
7: Jestli ale teď tedy se to týče debaty o zrušení poplatku za televizi a rozhlas, to je tedy jiná debata, to se podle vás taky vede těch 20 let?
5: Vede se samozřejmě o financování poslední 20 let, protože koncesionářský poplatek byl naposledy valorizovaný v roce 2008, debatovalo se potom, jakým
7: způsobem financovat. Byl potom valorizovaný v roce 2025.
5: V roce 2025 a tenkrát se to vyřešilo tak, že Česká televize a Český rozhlas dostali výjimku na DPH, dostali vlastně jakoby 21%, dostali navýšeno financování, když to nebylo formou koncesionářského poplatku. Já tím jenom chci ilustrovat, že ta debata se prostě vede. A nakonec i v předchozím volebním období se debata o financování veřejnoprávních médií také vedla. A my jsme otevřeli debatu návrhem ministra Klempíře, sešlo se poměrně dost připomínek, několik stovek. Ta debata byla opravdu si myslím jakoby vedena s velkým jakoby zápalem. My jsme se proto rozhodli vyčlenit jenom jednu prioritu, tu, která je pro nás teďka nejdůležitější, a to zbavit naše občany neoblíbeného koncesionářského poplatku.
7: Tak skutečně, pane předsedo Talíři, můžete tvrdit, že se žádná debata nevedla?
6: My po ní voláme, pořád. Vytvořme pracovní skupinu. Říkají to i ty iniciativy, říkají to odbory. Vytvořme pracovní skupinu. A potom, co slyšíme, že premiér řekne tak, že pracovní skupina jsem já a Nacher a někdo z SPD a motoristů. Ta pracovní skupina, jakoby mělo být to setkání úterní před týdnem s řediteli, kde jim bylo jednostranně oznámeno. To není prostě jako pracovní skupina, která by měla věcně něco jako vyřešit.
7: To podle vás není debata.
6: Jestli debatou je jednostranné oznamování ze strany premiéra, jak to teďka nově bude, tak takhle se opravdu v západních demokraciích nediskutuje. Ale prosím pěkně, ještě se musíme vrátit k tomu, co tady pan Nerušil říkal, a
7: ještě
6: to byla to vyosení programu.
7: Tak mi jenom dovolte, abych připomenul, že našimi hosty zůstávají předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti, poslanec lidovců František Talíř a poslanec hnutí SPD Josef Nerušil.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Pokud dovolíte, abych se teď přece jenom obrátil na pana poslance Nerušila, aby ještě jednou upřesnil, co všechno by ty chystané změny týkající se veřejnoprávních médií měly obsahovat. Vy jste tady před chviličkou řekl, že nakonec vyjímáte z programového prohlášení vlády tu hlavní věc, z vašeho pohledu hlavní, a to je zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Zároveň jste úvodem té naší dnešní debaty hovořil o nějakém novém vymezení veřejné služby. A teď neberte mě za slovo, parafrázuji vás velmi volně. Tak jak to jde dohromady?
5: No, to my jsme avizovali, že bychom rádi nově přehodnotili pozici veřejnoprávních médií v české společnosti, protože prostě doba se vyvíjí rychle. Máme tu nově umělou inteligenci, že jo, máme tu internet, máme tu sociální sítě a mediální zákony, které byly napsány v 90. letech, už trošku za tou dobou pokulhávají. Takže já si myslím, že minimálně si mediální zákony prostě zaslouží být vyhodnoceny, přehodnoceny a popřípadě modernizovány, tak, aby odpovídali v současné době. A my na tom nevidíme nic nelegitimního. Nakonec předchozí volební období se ta diskuze vedla v podstatě skoro 4 roky. Nakonec to sklouzlo zase to, k čemu to vždycky sklouzne a co já považuji za neštěstí, a prostě debata o financování. Ale služba veřejnoprávních médií není jenom o penězích, je to především o to, jaký úkol v té společnosti mají.
7: Ale sám říkáte, že to zrušení poplatku je pro vás nejdůležitější, takže možná i proto se o tom financování teď nejvíc hovoří. Ostatně to je meritem toho včera vládou schváleného mého návrhu?
5: Z mého pohledu je to trošku alfa a omega toho, abychom se vůbec někam posunuli. Hmm. Aby někdo prostě řekl slovo do pranice, veřejnoprávní média budou financována prostřednictvím mandatorního výdaje, dobře, tak jako jsou třeba financovány nezávislé soudy nebo Národní muzeum.
7: To jsme probrali. Pane předsedo Talíři, jste vy na druhé straně otevřený té diskusi třeba o nějaké další aktualizaci pojetí veřejné služby v České republice?
6: My po té diskuzi voláme po celé tohle volební období, ale pořád je oslyšena. Říkáme, vytvořte pracovní skupinu, když ji na mediálním výboru vytvoříme, tak hned tý koalice potom, když už zase má na to hlasy, na dalším zasedání zruší. Tak jako kde se potkává ta z jejich strany, ze strany vládní koalice, deklarovaná chuť diskutovat s tou realitou, když před tou diskuzí permanentně utíkají, zejména pak ministr Otto Klempíř. Ale pojďme k jedné velmi důležité věci.
7: Principiálně se ani této debatě nebráníte.
6: My jsme otevření každé debatě o financování a zároveň ale rovnou říkáme, nikdy nepodpoříme převedení přímo pod státní rozpočet, protože to vytváří prostor pro politický tlak, o kterém už jsme tady dneska slyšeli. Jestli tady pan kolega Nerušil říkal, že mu vadí jemu a SPD a celé vládní koalici určité vyosení programové České televize a Českého rozhlasu, tak to je přesně to merito věci. My jako politici nemáme vůbec zasahovat do toho programu, do toho, co se ve veřejnoprávních médiích vysílá. A pan Nerušil tady prostě explicitně přiznal, že právě to je pro ně ten problém, to z jejich úhlu pohledu vyosení.
5: Ne,
6: a právě proto, že
5: s těmi...
6: Takhle jste to řekl. Ať si to posluchači klidně pustí zpátky. Vy jste řekl, že vám vadí to vyosení a proto ty změny děláte.
7: Pane poslanče Nerušile, prosím o stručnou reakci, ať se posuneme.
5: Protože samozřejmě to, jakým způsobem jsou konstruovány některé veřejnoprávní pořady, prostě vyhovuje jenom jednomu politickému spektru. A to je prostě fakt, který je doložen několika tí analýzami.
7: Kterou analýzou konkrétně je to doloženo, prosím?
5: Já jsem několika analýz sám zpracoval. A je to třeba jenom, když se podívám na složení pořadu Osobnost plus Českého rozhlasu.
7: Je to nějaká, tam není jediné... se, pane poslanče Nerušile, je to nějaká nezávislá analýza, o kterou se tady opíráte? Nebo je to vaše analýza?
5: No je to moje analýza a dobře, zároveň to byly i analýzy, které já jsem dostával jako člen Rady Českého rozhlasu k dispozici. Tam to bylo také zřetelné a nakonec i Česká rada Českého rozhlasu konstatovala, že je znepokojena.
6: Prostě je chcete upravit k obrazu svému. Tam je prosím,
5: ne, to jsme ne, my chceme, aby pískali rovinu, aby měli zastoupení ve veřejnoprávních médiích
6: rovinu z vašeho společnosti.
5: Já jsem třeba nikdy neviděl, že by byla pozvána Aliance pro rodinu. Nikdy jsem nikdo ze společnosti na obranu svobody projevu neviděl.
7: Vraťme se teď, prosím, k tématu, kterým je ta včera vládou schválená novela týkající se veřejnoprávních médií. Pane poslanče Nerušile, v tom návrhu, který byl včera kolem 6. hodiny večer nahraný do systému, chybějí částky, se kterými by Česká televize a Český rozhlas měli v příštím roce hospodařit. Jak to?
5: Asi se to nechává otevřené. Přiznám se, že já jsem se měl za to, že ta částka byla oznámena a že to tak bude. Jo, to znamená, buď se jedná o nějaké technické nedopatření, nebo možná se tam nechávají otevřená dvířka k tomu, aby se ještě o těch částkách debatovalo, ale to je moje spekulace. Jo, přiznám se, že motiv toho, kdo to tam nahrál, neznám.
7: Skutečně ty částky byly oznámeny na tiskové konferenci vlády, ovšem tedy v tom podkladu, v tom schváleném návrhu chybějí, ale vy máte za to, že bude platit to, co uvedla vláda včera na tiskové konferenci.
5: Já to tak předpokládám.
7: To tedy znamená, že by Česká televize měla přijít zhruba o 1 000 000 000 korun, Český rozhlas zhruba o 400 milionů.
5: Kopíruje to naši myšlenku, že bychom se měli vrátit do roku 2024, kdy došlo poměrně štědrému navýšení ze strany vlády Petra Fialy a rozšíření a především rozšíření koncesionářského poplatku na daň z internetu.
7: Tedy vrátit se do toho období, kdy řadu let ten poplatek nebyl valorizovaný. Pane poslanče Talíři, my jsme to slyšeli dnes ráno i od pana ministra Šťastného v našem ranním vysílání. On naznačil něco v tom smyslu, že ještě bude prostor vyjednávat ty konkrétní částky, se kterými by veřejnoprávní média měla hospodařit. Vítáte to, že tady bude prostor jednat?
6: Problém je ten princip zrušení té bariéry, kterou představují poplatky jako bariéry mezi institucemi a těmi politiky. Tady to handlování každý rok a sebereme vám miliardu a miliardu miliardu a půl a řekneme vám odpoledne, že budete mít tolik peněz, ale večer to do systému nenahrajeme tu částku. Tohle handlování je přesně ten tlak ze strany vlády, ale na management těch institucí.
7: Teď oba generální ředitele obou veřejnoprávních médií říkají, museli bychom propouštět a omezovat program. Vítáte, že o těch částkách bude ještě určitá debata, určité jednání?
6: My odmítáme převedení pod státní rozpočet. Samozřejmě, že pokud je nedostanou do křeče okamžitě tím, že jim seberou 15% rozpočtu, tak to může být na chvíli nějaké jako zlepšení situace, ale tohle handlování, to je ten problém. Navzdory tomu všem těm garancím nebo medovému hlasu, který
7: tolik
6: tady...
7: Poslanec lidovců František Talíř debatoval s poslancem hnutí SPD Josefem Nerušilem. Díky oběma.
5: Také děkuji.
6: Ať se daří, hezký den.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Radiokniha.
8: Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
9: Co jsou to přímé daně?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí.
2: Ty 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Globální komise pro protidrogovou politiku varuje Česko před chystanými změnami v organizaci protidrogové agendy. Oprava Ruskem zasaženého kláštera v ukrajinském Kyjevě může trvat 2 roky. Fotbaloví mistři světa z Argentiny vstoupí do světového šampionátu. Na úvod turnaje je čeká Alžírsko. A zítra bude oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí má podle Globální komise pro protidrogovou politiku dobré výsledky a je úspěšný. Komise to píše v dopise Andreji Babišovi z hnutí ANO. Varuje ho před chystanými změnami a jejich dopady. Česká vláda totiž nedávno rozhodla o přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví a politiku plánuje zpřísnit. Komise ale doporučuje zvolit jiné řešení a jednat s odborníky. Zmiňuje například i Pavla Pachtu, bývalého člena mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik. Ten Radiožurnálu řekl, že je konzultacím otevřený.
11: Přístup, jaký v posledních letech se v České republice prosadil, tak určitě patří a je hodnocen ve světě jako velice úspěšný z hlediska toho, jak se nakládá s pacienty a vůbec z hlediska účinnosti. Takže tady bych byl velice opatrný, kdyby se na to mělo něco měnit.
10: Členy komise jsou kromě bývalých premiérů a prezidentů taky experti v oboru. Mezi nimi je i Pavel Bém, dosavadní protidrogový koordinátor, kterého z funkce odvolala současná vláda. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra v Kyjevě může trvat 2 roky. Odhaduje to ředitel komplexu Maxim Ostapenko. Klášter, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, zasáhl v pondělí ruský vzdušný úder. Hořela například střecha Uspenského chrámu. Ostapenko dodal, že předběžné škody se odhadují na 500 milionů hřiven, v přepočtu na více než 230 milionů korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už včera uvedl, že útok patří k dosud největším ruským zločinům proti křesťanské kultuře. Rusko zodpovědnost za úder na Kyjevsko-Pečerskou lávru popřelo. V Mostě dnes dopravní podnik měst Mostu a Litvínova představil 6 nových nízkopodlažních tramvají. Za jejich pořízení zaplatil 293 miliony korun a většinu nákladů pokryla státní dotace. Nové vozy mají postupně nahradit část tramvají z 80. let, doplňuje dodavatel tramvají ze společnosti Prago Imex Vladimír Faltýsek.
12: Je tam zaručen bezbariérový vstup pro vozíčkáře, pro cestující z kočárky. Tramvaj je plně klimatizovaná, a to pro cestující i pro řidiče. Je zde 54 sedaček pro cestující a obsaditelnost tramvaje až 230 lidí.
10: Dopravní podnik chce nové tramvaje zařadit do provozu začátkem července. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa. V New Jersey hrají se Senegalem a utkání sleduje reportér František Kuna.
13: V závěrečných sekundách zápasu v 9. minutě nastavení vede Francie nad Senegalem 3-1. Dva góly dal kapitán Kylian Mbappé. František Kuna, Radiožurnál.
10: Za necelou hodinu začne duel Irák-Norsko. Ve 3 hodiny ráno našeho času odstartují tažení šampionátem aktuální mistři světa z Argentiny. Nastoupí proti Alžírsku. V 6 hodin ráno se pak Rakousko představí proti Jordánsku.
14: Nehoda na D1 u Bělotína a v Praze uzavřené tunely na městském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova se zdržíte před Bělotínem. Omezením od kilometru 312 už projela všechna vozidla s nadměrným nákladem, která tam uvízla kvůli nehodě. Kolona ale stále od kilometru 315 je zhruba na 20 minut. Opatrně na D1 i ve směru z Lipníku do Ostravy. Před Klimkovickým tunelem na kilometru 346 havarovalo osobní auto. Řeší to policie v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Domašov. Na kilometru 174 vyjelo vozidlo mimo vozovku. Odstavný pruh je uzavřený, místo je označené šipkou. Vybočuje se tam ale v zatáčce a teď zasahují i do pravého pruhu tak opatrně. Na D1 dejte pozor také kolem Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Tuřany na kilometru 200 auto narazilo do překážky. Je tam i rozlitý olej v odstavném pruhu. V Praze začala údržba v tunelu Blanka, uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou a do rána neprojedete také Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
15: Americká vesmírná společnost SpaceX vstoupila na burzu. Protidrogová politika bude patřit pod ministerstvo zdravotnictví. Minulost opět rozděluje Poláky a Ukrajince. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
15: Prosince 2025 byla jmenována třetí vláda premiéra Andreje Babiše. Jak první půlrok současné vlády vypadal a jak plní své programové prohlášení, o tom budeme mluvit s komentátorem Petrem Hartmanem, který je teď se mnou ve studiu. Dobrý den, Petře.
16: Dobrý den.
15: Co všechno se kabinetu Andreje Babiše za 6 měsíců podařilo změnit?
16: V první řadě se podařilo vyvrátit představy některých kritiků vlády, že tedy je to vláda nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání a že až toto bude učiněno, tak se vláda rozpadne, tak se názorně ukázalo, že důvody, proč ta koaliční vláda funguje, jsou přece jenom výrazně jiné, než některými bylo této vládě podsouváno. Podařilo se jí pochopitelně, což také bylo nutné a nezbývalo nic jiného, než schválit podobu státního rozpočtu na letošní rok a tam se ukázalo, že slova o tom, že vláda chce šetřit, chce dát veřejné finance do pořádku a chce postupně snižovat deficit, tak se tato slova nenaplnila. Naopak deficit překročil hranici 300 miliard korun, je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a i když vláda se hájela tím, že neměla příliš velký manevrovací prostor a že rozpočet na rok 2027 bude už jiný, lepší, tak ze slov ministryně financí vyplývá, že naopak ten deficit se bude prohlubovat. Vláda za půl roku stihla splnit některé sliby, co se týkalo například osvobození poplatků firem a domácností od plateb za obnovitelné zdroje elektrické energie. Přišlo to na státní rozpočet, takže tím mohla být alespoň částečně mírně zlevněna energie, tak jak vláda slibovala. Vláda dala do poslanecké sněmovny celou řadu návrhů zákonů, některé už byly schváleny, týkalo se to například snížení odvodů pro živnostníky a v současné době například je v závěrečné fázi projednávání návratu elektronické evidence tržeb anebo také co se týče stavebního zákona. Když jsme u těch legislativních aktivit vlády, tak tam je velmi sporné to, že se tak děje většinou prostřednictvím poslaneckých návrhů. To znamená, že se tím obchází tradiční legislativní proces a je velmi pravděpodobné, že když tedy neprochází tím připomínkovým řízením, tak tam mohou být některé věci, pasáže, které mohou být velmi sporné a pak je samozřejmě otázka, zda vláda se takto snaží demonstrovat, že nechce ztrácet čas a že maká, anebo zda tím otvírá prostor pro různé lobbystické zájmy, což se například podle mého názoru docela projevuje u stavebního zákona. Co se týče fungování vlády, tak v poslední době můžeme být svědky toho, že vláda v těch uplynulých měsících dokázala narušit vztahy s prezidentem republiky a že ty vztahy jsou velmi vyhrocené a dokonce podle nejnovějšího průzkumu zhruba 50% dotázaných považuje tuto věc za velmi zásadní problém a nezdá se, že by to napětí mělo v následujících týdnech nebo měsících polevit, spíše naopak. Když se podíváme na průzkumy volebních preferencí, tak především hnutí ANO se zatím daří i za půl roku vládnutí nestratit podporu svých příznivců, byť celou řadu slibů zatím vláda nenaplnila a není to dáno pouze určitým časovým krátkým úsekem, ale také tím, že zkrátka některé ty sliby byly velmi nereálné a že se je asi za celé ty 4 roky, pokud ta vláda bude fungovat dohromady, nepodaří naplnit.
17: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
16: Naslyšenou.
17: K evergreenu mezi českými právními normami patří stavební zákon. Jako prioritu ho měla už minulá vláda premiéra Petra Fialy a podobnou důležitost má i v očích kabinetu Andreje Babiše. O to víc zaráží, že v současnosti se při schvalování tohoto zákona dává přednost rychlosti před kvalitou. A zda nakonec pomůže skutečně zvýšit dostupnost bydlení, je sporné. Domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
18: Krizové řešení v krizové době. Tak ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová označila novelu stavebního zákona, která ve sněmovně čeká na závěrečné třetí čtení. Vzhledem k tomu, jakou bramboračku připomíná, bychom měli být spíš ve střehu, aby toto krizové řešení v krizové době léta panující krizi bydlení ještě neprohloubilo. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla může návrh vést až k totálnímu kolapsu systému povolování staveb. Na květnovém odborném semináři také upozornil, že řada věcí sice jde správným směrem, ale ten způsob, jak se to dělá, je daleko větší nebezpečí než jednotlivé paragrafy. Situace se má tak, že koalice novelu předložila coby poslaneckou iniciativu. Vyhnula se tím, jak už se stává smutným zvykem, zevrubnému připomínkovému řízení napříč státní správou i tripartitou, zejména však legislativní radou vlády, přestože své záměry shrnula na úctyhodných 800 stran. Jenže pak se nad dokumentem začaly rojit mouchy, pročež hospodářský výbor sněmovny pod taktovkou koaliční většiny připravil takzvaný komplexní pozměňovací návrh, jenž čítá bezmála 1100 stran. A aby toho nebylo málo, další z toho 130 souvisejících i nesouvisejících úprav přichystali jednotliví poslanci. Dávný bonmot říká, že když do sněmovny vstoupí kůň, vyleze z ní přinejmenším velbloud. Výsledná podoba zákona je ve hvězdách a i samotní zákonodárci se budou ještě dlouho po závěrečném hlasování pídit, co všechno a v jaké podobě prohlasovali. Momentálně se zdá, že v některých ohledech koalice mírně ustoupila, tedy že nebude například úplně rozmetán koncept poradenství ve městech a obcích, nebo že se zúží skupina po vlastním bydlení lečnicích občanů, kterým čerstvá legislativa příliš nepomůže. Jsou ale nesmysly, které si Mrázová vymluvit nenechala. Namátkou zapojení již dnes přetížených úřadů práce do agendy je, že jim na hony vzdálená. Nebo si snad vláda myslí, že tito úředníci budou sto se pohybovat v terénu a řešit konkrétní problémy. Zatímco samosprávy, spolky, platformy věnující se bydlení, ekologové, ale i zmínění architekti pohlížejí na koaliční úsilí skepticky, ministrině se zaštiťuje podporou Hospodářské komory či Svazu průmyslu a dopravy. Tím ale jen dokládá, že zákon je dárkem hlavně pro mocné biznisové hráče a developery stavějící za miliardy ve velkém především v Praze. Speciální zjednodušený režim má totiž fungovat u staveb k bydlení s podlahovou plochou nad 10 000 metrů čtverečních. Z podobného ranku je i koaliční snaha oživit hypoteční trh. Jenže vlastní střechu nad hlavou nezřídka potřebují mladí lidé s nedostatkem prostředků, nízkopříjmové rodiny nebo seniori. Ovšem místo toho, aby kabinet fandil výstavbě malých a levnějších bytů, nebo aby přiměl developery, aby i do luxusních rezidencí po rakouském vzoru začleňovali prvky sociálního či dostupného nájemního bydlení, vydal se opačnou cestou. Samotná centralizace stavebního řízení na škodu být nemusí, jen by neměla vést ke ztrátě schopnosti posuzovat detail. Důkladnější diskuzi si též zaslouží korupční rizika a nakládání s veřejným zájmem, aby nekolidoval s ochranou soukromého vlastnictví nebo přírody. Nad tím vším měl být včas hledán přinejmenším politický konsenzus s opozicí, leč koalice spěchá. Změnu stavební normy si vytkla za zásadní cíl a chce rychle předvést výsledky. Práce kvapná však bývá málo platná a slouží leda lobbystům, kteří si své zájmy ohlídat dokáží. Až se ze změti pozměňovacích návrhů vyklube konečná podoba zákona, dojde to možná i ministryni Mrázové. A nebo šlo o úmysl od samého začátku?
17: Ptá se Lukáš Jelínek. Česká protidrogová politika má ve světě mezi odborníky dobrý zvuk, mimo jiné i kvůli systému takzvaného promyšleného snižování rizik. To celé je teď ale ohroženo poté, co vláda Andreje Babiše rozhodla o přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Nad dalšími možnými důsledky se zamýšlí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
19: Premiér Babiš přesunul celou velmi komplikovanou agendu závislostí z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. S tím narazil u špičkových expertů na tuto oblast, kteří pomoc závislým lidem v Česku budují 35 let. A dlužno říci, že tu pomoc budují velmi úspěšně. Mnoho zemí nám systém harm reduction, tedy systém promyšleného snižování rizik, závidí. Jde o politiku, která po letech úsilí nestojí na represi. Vymaňuje se z represe. Jejími pilíři nejsou abstinence a prohibice, ale promyšlené usměrňování. Nevíme, co se stalo, co Babiše přimělo mimořádně komplikovanou agendu, která propojuje zhruba 14 institucí státní správy, přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, které ji není schopno komplexně řešit. Ku příkladu, nemůže zvládnout obří miliardový problém černých nelegálně vyrobených cigaret, gamblingu, hazardu, problémy kriminální, problémy zasahující tajné služby a přesahující naše hranice. Navíc experti jako bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil upozorňují, že ministerstvo zdravotnictví není aktivní a není schopné řešit ku příkladu ani velký český alkoholový problém. Debata o přesunu protidrogové politiky se vyhrotila. Premiér Babiš napadl bouřící se adiktology a obvinil je, že dělají liberální a prodrogovou politiku. Mimo další experty to popudilo i Kamila Kalinu, úplně prvního českého protidrogového koordinátora, dlouholetého předsedu Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a místopředsedu České psychoterapeutické společnosti. Kalina se řadí mezi česká ESA v této problematice. Předsedovi vlády adresoval tato slova: nejsme žádná ořezávátka a nezasloužíme si, abychom byli označováni za prodrogové. To se mě hluboce za moje kolegy dotklo a upřímně řečeno, naštval jsem se na vás, pane premiére. Pokračoval, že Babiš experty ponížil, přesun neodpovídá tomu, že, cituji, zachraňujeme zdraví a životy a pomáháme lidem žít lepší život. Kalina premiéra nežádá o omluvu, prý bude stačit, když si Babiš představí, že se setká s lékařem, který léčí lidi nemocné rakovinou a řekne mu, že je prorakovinový. To řekl Kamil Kalina hezky, ale s Babišem nehnul, ten odmítá agendu závislostí přesunout zpět na úřad vlády. Existují však i jiná řešení, například zřídit Národní agenturu pro závislosti, jak nám to doporučuje Agentura Evropské unie pro drogy. Dodám, že ovšem doporučení Evropské unie může mít na Babiše a jeho vládu zcela opačný účinek. Bylo by to ale chytré řešení. Národní agentura by nezatěžovala úřad vlády, měla by vlastní právní subjektivitu a vlastní rozpočtovou kapitolu. Ta by pokrývala zdravotní i sociální složku adiktologických služeb. Patřila by tam i regulace psychomodulačních látek a hazardu. Agentura by vymýšlela další postupy v oblasti závislostí a zastupovala by nás v mezinárodních organizacích. To se ale nestane. Babiš chce opustit cestu harm reduction a vydat se nefungující cestou represe. Chyba.
17: Tolik Martin Fendrich.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Rekordní vstup americké vesmírné společnosti SpaceX na burzu nejenom navýšil majetek už dosud nejbohatšího muže planety Elona Muska, ale udělal milionáře i z několika stovek lidí, kteří vlastní zaměstnanecké akcie firmy. Právě tohoto aspektu si v následujícím textu všímá zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
20: Vstup vesmírné společnosti SpaceX na burzu byl mimořádnou událostí. Šlo o největší emisi akcí všech dob, která navíc stvrdila postavení Elona Muska coby nejbohatšího člověka planety s majetkem přesahujícím bilion dolarů. Není ale zdaleka sám, kdo na tom vydělal. Na Wall Street či v investičních patrech bank a fondů se burzovní premiéra SpaceX sledovala velmi napjatě především proto, že se očekávalo, že půjde o rekordní IPO, jak zní anglická zkratka pro primární úpis cenných papírů. A to se potvrdilo. Společnost prodejem svých akcí vybrala od investorů 75 miliard dolarů, násobně víc, než se komu kdy podařilo. Navíc hned po svém vstupu na burzu se zařadila mezi několik málo firem světa, jejichž celková hodnota přesahuje 2 biliony dolarů. Záleží samozřejmě, jak se akcie SpaceX budou chovat v dalších dnech a týdnech. Nicméně to, s čím trhy titul přijali, je skvělá zpráva i pro další dva technologické šampiony, kteří chtějí letos vstoupit na burzu a které bedlivě sleduje celý svět. Startupy OpenAI a Anthropic, jež pohání boom kolem umělé inteligence. Je tu ale ještě jeden rozměr spjatý se SpaceX na burze. Nebyl to totiž jenom Elon Musk, jehož jmění úpisem akcí dramaticky poskočilo vzhůru. Kromě něj rázem, či spíše oficiálně, výrazně zbohatli také bývalí a stávající pracovníci společnosti, kteří získali zaměstnanecké akcie. Podle analýzy společnosti Hill se po vstupu SpaceX na burzu stalo 4400 lidí formálně dolarovými milionáři a zhruba 400 z nich dokonce rázem disponuje jměním přes 100 milionů dolarů. To vše díky tomu, že dostali akcie jako formu motivace, aby do firmy vůbec nastoupili v dobách, kdy jí věřil jen málo kdo a kdy jim třeba nemohla nabídnout ani nejlepší možné finanční podmínky. O zaměstnaneckých akcích, které jsou v americkém startupovém světě naprosto běžné, se hodně diskutuje i u nás. Ale rozumný a opravdu funkční model stále nemáme. Přitom právě příklad SpaceX ukazuje, jak užitečný mechanismus to je. Slibná firma touto cestou může nabrat lidi, na které by sice nemohla za normálních okolností dosáhnout, ale správná vize a možnost někdy v budoucnu slíznout pomyslnou finanční smetanu funguje jako skvělá náborová motivace. V Americe faktické zpeněžení zaměstnaneckých akcí probíhá obvykle vstupem firmy na burzu, což je v tamním prostředí běžná cesta. V Evropě a v Česku to tak časté není, ale to ničemu nepřekáží. Úplně stejně to pro klíčové zaměstnance může fungovat ve chvíli, kdy se firma prodá většímu hráči nebo do ní vstoupí silný investor. Zaměstnanecké akcie, někdy známé pod zkratkou ESOP, mohou být neuvěřitelně funkční a inspirativní nástroj, jak nalákat talentované a dravé lidi. Přesně takové potřebují dynamické společnosti, které mají potenciál rozhýbat celou ekonomiku. SpaceX je toho skvělým příkladem. A snad si toho proto všimnou konečně i čeští a potažmo evropští politici.
17: Dodává Luboš Křeč. Dlouhou dobu se zdálo, že obavy ze společného nebezpečí v podobě putinovského Ruska dokázalo Polsko a Ukrajinu spojit natolik, že jejich dlouholeté historické animozity ustoupily do pozadí. Jak ale ukazuje nedávné vyhrocení jejich vzájemných vztahů, byla to iluze. Svůj pohled dodává evropský editor deníku Luboš Palata.
0: Polsko-ukrajinské vztahy se ocitly v těchto dnech v nejvážnější krizi od začátku ruské agrese proti Ukrajině. Ruský frontální útok na Ukrajinu tehdy dokázal spojit Kyjev a Varšavu tak pevně, že Ukrajinci neměli v tehdejší Evropě odhodlanější spojence, než byli Poláci. Najednou jakoby byly zapomenuty roky sporů kolem společné, velmi krvavé historie, rámované volyňskými událostmi na konci druhé světové války a polskou akcí Wisla několik let po válce. Událostmi, které přinesly na 150 tisíc obětí na obou stranách. Polský parlament si za vlády nacionalistického práva a spravedlnost v roce 2016 odhlasoval, že události na Volyni byly, cituji, genocidou Poláků Ukrajinci a požadoval, aby se Ukrajinci od svých bojovníků z řad ukrajinské povstalecké armády, tedy UPA, kteří tuto akci na konci války spustili, jednoznačně odstřihli. Už daleko slaběji se Poláci dokázali distancovat od své akce Wisla, při níž byly vypáleny a vysídleny vesnice ukrajinských Lemků a Bojků na jihu Polska a jejich obyvatelé deportováni do Sovětského svazu nebo do vzdálených regionů Polska. Spor o ukrajinskou povstaleckou armádu a pohled na ni v těchto dnech opět dokázal Poláky a Ukrajince rozeštvat. Záminkou bylo rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat oddíl speciálních sil ukrajinské armády názvem Jednotka hrdinu UPA. Polský premiér Donald Tusk označil rozhodnutí za chybný krok, který, cituji, znovu zbytečně vyostřuje otázku historických rozdílů na poměrně znepokojivou úroveň. Polský nacionalistický prezident Karol Nawrocki šel ještě mnohem dál, když označil Zelenského krok za něco, co podle něj dodalo nejlepší materiál a kyslík ruské propagandě a oznámil, že navrhne odebrání nejvyššího polského vyznamenání Zelenskému. Kyjev se snažil situaci vyřešit vysláním šéfa prezidentské kanceláře Kyrila Budanova do Varšavy, ale ani toto diplomatické jednání nevedlo k úspěchu. V polském sejmu se mezitím ultrapravicová konfederace a nacionalistické Právo a spravedlnost předhání v tom, kdo Ukrajince víc pozuráží a zatlačí vládu v čele s Tuskem více do kouta. Přitom se ještě nedávno zdálo, že díky souhlasu Ukrajiny s exhumací hrobů Poláků na Volyni se naopak daří historické spory uklidňovat. Teď je to, zdá se, naopak. Citlivost a rozvaha je třeba na obou stranách. Pro začátek by stačilo nenazývat etnické střety s mnoha tisícovkami obětí i na ukrajinské straně genocidou Poláků a nepojmenovávat jednotky ukrajinské armády po problematické ukrajinské povstalecké armádě. A to přesto, že jak Poláci, tak Ukrajinci by pro podobné kroky důvody jistě našli.
1: To byl Luboš Palata. Britskou metropoli zaplavili minulý víkend naháči na kolech, a to v rámci světové nahé cyklojízdy. Její účastníci bojují za životní prostředí, práva cyklistů a svobodu těl. Více už v pravidelné glose spisovatelky Ivy Pekárkové, která žije v Londýně.
21: Tuhle neděli se v Londýně konal 22. ročník světové nahé cyklojízdy. Už po 22. se chodci, řidiči i oblečení cyklisté nestačili divit, když kolem nich znenadání profrčeli lidičkové, udění pouze do tenisek a bejsbolové čapky. Diví se čím dál méně, pravda. Vždyť měli víc než 20

0: Nezranitelný je člověk na kole. Cyklisté, kteří obnaží všechno, jsou novodobí hrdinové. Snad nejvíc se mi líbí, že se Světového dne nahé cyklojízdy můžete zúčastnit i oblečení. Nikdo vás nenutí zbavit se každé nitky. Dress code říká pouze, že je volitelné, jestli se obléknete. Někteří jezdí v plavkách nebo ve slipech. Jen ti nejodvážnější vyrazí na cestu v rouše Evině či Adamově bez fíkového listu. Pravda, jedinců v rouše Adamově je podstatně víc. A přitom, jak se mi svěřili dva z účastníků, může být nahá jízda na bicyklu pro chlapy nebezpečná. Pokud si nepřejete, aby vás sedlo zbavilo možnosti splodit děti, je moudré ho vybavit bezpečnostním potahem. I tak ti nejnahatější bývají chlapy. A drtivá většina účastníků jsou běloši. Vlastně možná všichni. Nevylučuju, že se na nudistické kolojízdě někdy vyskytl někdo černý či hnědý, ale nevím o nikom, kdo ho viděl na vlastní oči. Celá akce potvrzuje, že ze všech ras a pohlaví jsou bílí muži nejnecudnější. A nebo, korektněji řečeno, bílí muži mají ten nejzdravější přístup k vlastní nahotě a nejméně mindráků z nedokonalosti svých těl. Nahá cyklojízda se každý rok koná v desítkách měst ve více než 20 zemích, včetně Česka. Najdou se lidé, které to pobouří, samozřejmě. Ale zdá se, že mnohem víc je těch, kteří se, i když se akce sami nezúčastní, přijdou aspoň podívat a s nadšením si na háče fotí. Přihlížející, na rozdíl od účastníků, hýří všemi barvami pleti.
1: A slova Ivy Pekárkové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: A teď už vám nabízíme radioknihu Jana Slavíka Válečný deník historika. Připravil Petr Turek, režie a interpretace Petr Adler.
3: Dvaadvacátého června 1941. Od rána dnešního dne Německo je ve válce se Sovětským svazem. Nevěřil jsem, že se toho Hitler odváží. Dnes je to fakt. V poledne pražské rádio reprodukovalo ranní projev Vůdcův. Prozatím sdělují, že byl nesmírně dlouhý a zmatený. Budu jej komentovat, až budu mít tištěný. Teď musím poslouchat řeč Ribbentropa. Začíná v rozhlasu. Také pan Ribbentrop mluvil z cesty. Je cítit, že Němci jsou si vědomi vážnosti a riskantnosti situace. Rozumí se, že z německých stanic zazněly ruské a ukrajinské projevy proti bolševickým parazitům. Je také zajímavé, že ještě dříve, než se objevila úřední zpráva, německé publikum bylo vyčastováno reportážemi o prvním zničujícím náletu německých bombardérů na sovětská letiště, přičemž nebylo udáno, jak se tato místa jmenují. Ano, válka vstupuje do nové fáze. Hitler má dnes proti sobě tři nejmocnější státy světa. Je dokonale v situaci, za kterou káral vládu Viléma II. Provedla prý hloupý skutek, že dopustila boj na dvě fronty. Dnes takový boj Německo má. Francie je sice vyřazená, ale to příliš nepadá na váhu, poněvadž dnes rozhoduje letectvo, a to bude navštěvovat Německo od východu i západu. A tak Němci opět hrají vabank. Čekám, že budou mít na počátku jisté úspěchy, jsou příliš dobrými vojáky, než aby neměli nějaké pronikavé úspěchy proti armádě sovětské, které dnes schází velmi mnoho z toho, co rozhoduje. Němec je pro válku strojů udělán. Je to technik, organizátor, pedantsky přesný. Nic z toho ruský člověk nemá. Nakonec však se uplatní ruská houževnatost v obraně země proti loupežnému útočníku. Hitler ve svém projevu prohlásil, že začíná boj, jaký dějiny neviděli. V té věci má úplně pravdu. Letošní rok bude opravdu významnou epochou ve světových dějinách. Není vyloučeno, že válka bude také rozšířena na Tichý oceán. Ale už to, co dnes je, prozrazuje, že se Evropa bude měnit. Válka bude mít také nesmírný vliv na věci v Rusku. Ať úspěšná, ať neúspěšná, uspíší pád Stalinova režimu. Zdá se, že tento počtář se přepočítal. Nečekal útok Německa a vyčkávací sovětská politika utrpěla fiasko. Chtěla zůstat mimo řeš imperialistických táborů, nyní je v ní. Myslím, že sovětská armáda není dostatečně připravena. Byla asi útokem překvapena. Hitler podle svého způsobu válku nevypověděl. Přepadl Sovětský svaz, jako přepadl nás, Norsko, Holandsko a tak dále. V Českém slově jsem dnes četl překlad článku nějakého Němce o tom, že občan za války nemá povídat a nemá být zvědav. A správně prý řekl berlínský taxikář příteli, který se ho ptal, co bude Německo dělat. Taxikář prohlásil, Adolf to ví, Bůh to snad tuší a tobě do toho nic není. Ano, to je stanovisko nacismu. Občane, mlč a poslouchej. Hitler je víc než Bůh. Do toho ti nic není, co dělá vůdce. Důstojná filozofie, za kterou patrně lidstvo bojovalo půl tisíciletí. Hitler se v dnešním projevu vydává za obránce kultury. Je to tak velkolepá, vysoká kultura, že by její strážcové postavili mne ke zdi za pouhé konstatování, že se tu mate pojem. Co představuje Hitler, to není kultura evropská, nýbrž hotentotská. Června 1941. Jsem od 24. června v Želivě, odříznut od světa, s novinami spožděnými o den nebo i bez novin. Vím málo o počátečních bojích na východě. Teprve dnes v neděli německé a pražské rádio hlásilo, že Němci dobili Brest-Litevský, Vilno, Kovno a na několika místech překročili řeku Dvinu. Za 4 dny zničili přes 2000 letadel. Skoro tolik rozbili sovětských tanků. Přesto přiznávám, čekal jsem, že blitzkrieg bude rychlejší. O jižní frontě proti Ukrajině není ještě zpráv. Čekám, že tam bude hlavní úder. To, co je na severu, je patrně jen zdánlivý útok. V sobotní národní politice jsem se dočetl, že Němci prý nebojují proti národům východní Evropy, ale jen proti splozencům pekla proti bolševiku. Stačí však otevřít Hitlerův Mein Kampf a tam je cosi jiného. Tam je určen program dobít mečem půdu pro německý národ. Taky srovnání sovětského státu s nájezdy Hunů, Avarů a Tatarů hodí se výborně na Němce. V Želivě jsem dosud s nikým nemluvil, ale to, co jsem zaslechl, svědčí, že nakvartírovaní vojáci z říše Ordnungu chovali se hunsky. Svědčí o tom také fakta ve vile, kde bydlím a kde přede mnou bydleli lepší vojáci. Podlaha pokoju je propálena a na podlaze stopy po víně. Jak sladká je vojna i pro německé příslušníky, o tom svědčí, že se zde jeden válečník zastřelil. 4. července 1941. Na východě Němci postupují pozvolněji, než jsem předpokládal. Mají v ruce Brest, Vilno, Grodno, Kovno, Lvov, snad také Minsk. Němci vedou zničující a obklíčující bitvy, ale i z jejich zpráv je patrno, že sovětská armáda bojuje statečně a že boj je velmi krvavý. Po boku Němců bojují Slováci, Maďaři, Rumuni, Finové. Ti všichni mají přispět k té bleskové válce, která, jak patrno, se protáhne rozhodně přes nejbližší zimu. Pěkné perspektivy. Po všechně vzato mohli bychom být ve své mizérii škodolibí. Všichni, kdo se domnívali, že obětováním Československa se zachrání, vzali už svou odplatu. Na všechny sahá už nacismus. Sovětský svaz je poslední z nich. Josef Džugašvili se přepočítal se svým mefistofelským vyčkáváním, až v poražené nebo vyčerpané zemi vznikne revoluce. Domníval se, že Německo, mající na krku anglosaský svět, se neodváží útoku na bolševické Rusko. Hitler to učinil. Počítaje, že v anglosaském táboře je mnoho plutokratů, kteří se stále více bojí bolševismu než hitlerismu. Pikantní je, že sovětské Rusko bylo vtlačeno do tábora anglosaského proti své vůli. Na druhé straně Anglie nemá vůči Rusku žádných závazků, marně nabízela koalici. Stalin nechtěl. Nyní ho Hitler do ní vehnal, aniž by si Rusko předem vyjednalo něco s anglickým spojencem. Pěkná situace pro nejmoudřejšího ze všech lidí. Tak Sovětský list psával a píše. Devatenáctého srpna 1941. Půl druhého měsíce jsem nepsal. A co se za tu dobu stalo? Téměř nic. Východní fronta stojí, Němci prohlašují, že jejich cílem není zahnání nepřítele za Ural, nýbrž zničit nepřítele poblíže vlastních, to jest německých zásobovacích základen. Němci nemají ani Leningrad, ani Moskvu, ani Kyjev. Zaznamenávám pouze tuto maličkost. Před měsícem bylo přikázáno, aby všude bylo kresleno a vylepeno písmeno V, Victoria. Musí je mít každý automobil, každá veřejná budova, každá škola. Vidíš je na patnících u silnic. Samé V, V, V. Čeho je to symptom? 24. srpna 1941. Němci jsou ve Velkém Novgorodě. Na jihu obsadili Cherson při ústí Dněpru. Oděsu dosud nemají. V sobotní úřední zprávě vrchního velitelství se praví, na frontě před Leningradem a v Estonsku se naše vojsko stále probíjí vpřed. Probíjí, to je to pravé slovo. Ohlašují se strašlivé ztráty Rusů, jako by Němci byli nezranitelní. Za celou válku v Polsku, Norsku, Belgii, Francii, Jugoslávii, Řecku, nyní v Rusku. Kolik je tu asi padlých a raněných? Je to zoufalý boj národa, který byl ozbrojen a do války zaveden nevzdělaným fanatikem. Marně se dnes Němci namáhají, co si povídat o novém pořádku, když každý vidí, že se pokoušejí o surové násilnické panství krví a železem. Celá Evropa je nenávidí. Koluje pověst, že byla nařízena rekvizice kožichů železničářů a elektrikářů. Pokládám to za podařený vtip šeptandy, je to však symptomatické. Počítá se, že válka bude i v zimě. Číst proklamace německé vlády je opravdové utrpení. Tito budovatelé nového pořádku v Evropě si pletou stát lidský se státem zvířecím, se státem mravenců nebo vos. Neberou ohled na lidský mozek. Našim novinám se dodávají školácká a barbarská říkání. Tiskni, nebo tě zavřu. Přitom hrají s námi komedii a čekají, že nasadí proti nám nesrovnale hrubší kurz, až vyhrají. Naše štěstí je, že Němci svým programem pořádku sami si připravují porážku. 30. srpna 1941. Zase jsem v Praze, jež je plna divokých zpráv, úměrných zprávám úředním. Finové dobili Výpury, čili Vyborg. Právě náš večerní rozhlas oznámil telegram a vyznamenání, které poslal vůdce maršálu Mannerheimovi. Je jisto, že bolševická vláda sklízí tu plod své nemotorné politiky, která chtěla válkou s Finskem zabezpečit Leningrad. Následek otevřela Finsko a finskou frontu Němcům. Rudí revolucionáři zapomněli na své tvrzení, že jejich opěrnými body jsou proletáři všech zemí. O sovětském lidu ale dnes možno říci, že se bije chrabře. To přímo čiší z německých úředních zpráv. Z nich také lze vycítit, že si to němečtí nacisté představovali zcela jinak. Sovětské a anglické vojsko obsadilo Irán. Německý tisk píše o podlém násilí na malém národu. No nejraději bych zastavil v Praze nějakého Němce a zeptal se ho, co si pod frází podlý útisk malých národů myslí. No marno mluvit. Nacistický Němec mate pojmy. 6. září 1941. Není co komentovat. Německé operace na východě pokračují v úzovkách podle plánu, ale fronta se celkem nehýbe. Na severu se obkličuje Petrohrad. Na střední frontě se vypočítávají ztráty bolševiků při útocích, které podnikají na německé pozice. Tož si z toho něco vyberte. Na jihu hranicí je Dněpr a jak se zdá, Němcům se přes jeho dolní tok nechce. Dněprostroj byl prý od sovětského vojska vyhozen do povětří. Blíží se železným, neúprosným krokem zima a perspektiva dalších dlouhých měsíců války, kterou vůdce slíbil leto zakončit, ještě něco pro zasmání. Mezi prvními výnosy školy letošního roku je nařízení, že učitel nesmí užívat slovo vůdce o nikom. Nesmí tedy říci, že Žižka byl vůdce, Napoleon byl vůdce a tak dále. Je pouze jediný vůdce na planetě. Dát tak školní radě otázku, zda se smí říkat strojvůdce. A jede generál hlad. Kus ovoce nevidíš, o zeleninu je tahanice, brambory jsou na lístky, kilo na týden. No, jen co vůdce zvítězí. To se teprv bude mít. 12. září 1941. Před 3 dny Němci dobili Schlüsselburg, známý klíč k Petrohradu. Město je ze všech stran obklíčeno. Vorošilov prý hrozí, že město vyhodí do povětří. Za to na střední frontě u Smolenska Němci hlásí úspěchy při odrážení sovětských útoků. Takže je patrné, že sovětská armáda daleko není v takovém rozkladu, jak to Němci hlásili už před měsícem. No ostatně čemu věřit? V národní politice je zpráva, že Židé skupují ovoce v pražských krámech. Jsem už 14 dní v Praze, ale dosud jsem v ovocnářském krámě neviděl jedinou švestku, hrušku, jediného jablka. No a ti Židé to ovoce, jezdíce taxíky od krámu ke krámu skupují. No a tak se to má i s jinými kramářskými informacemi. Ale jak už jsem napsal, Němci neklamou nás, klamou sebe, tak jako za první světové války. No, ještě ti Židé ode dneška musí nosit odznak žlutou hvězdu, aby je každý poznal. Kam až ten nacistický středověk se svou tupostí dojde? Ještě malou poznámku. Nelze nevidět, že se vzmáhá vztek Němců proti českému národu. Němci dobře vědí, že jsou od celého českého národa, kromě několika gaunerů, nenáviděni. Vědí, že Češi vědí o jejich plánech s českým Lebensraumem. Němci se musí tvářit, jako by jim skutečně šlo o to, aby Čechy získali. Musí se tvářit, jako by bojovali za evropské národy, ač přitom vědí, že žádný Čech a žádný jiný Evropan nevěří, že by takový plán měli. To je pouze pretext, jimž kryjí své úmysly. Moment, kdy skutečně mohli vystoupit jako vůdcové nové Evropy, promarnili nejhloupějším způsobem. Zdiskreditovali se svými rasovými stupidnostmi. tolik německé energie, tolik německého talentu a vše promarněno politickou beztaktností a rasovým hlupáctvím. 28. září 1941. V protektorátu máme civilní stané právo. Říšský protektor Neurath, který nám uštědřil tuto kytičku, učinil to na rozloučenou. Neb je nemocen a má ode dneška zástupce do doby, než se uzdraví. V ryzí němčině to znamená, že je vystřídán mužem, který bude patrně říznější. 29. září 1941. Tak tedy nejen to stané právo, ale jsou již oběti. Pondělníky oznamují, že byli zastřeleni generálové Bílý a Vojta a ministerský předseda Eliáš zatčen pro velezradu. Tady je ta nová Evropa, ten nový pokrok v soudnictví. Dříve například za Rakouska vyhlásilo se stané právo a trestány delikty spáchané po jeho vyhlášení. Ale jak ukazuje případ našich generálů, byli potrestáni za to, co spáchali před vyhlášením staného práva. Ostatně je tady otázka, zda tu vůbec nějaká vina byla. Mladíček Heydrich, nástupce Neurathů, v klouček 37-letý s trotlovskou lebkou, chce pustit na Čecháčky hrůzu. Nechápe, že je to známka slabosti, nikoli slabosti proti nám, ale slabé situace Němců v této válce. Prušáci kopírují, ovšem po Prusku tvrději, staré Rakousko. To také začalo kopat, když už cítilo, že se blíží doba zdechnutí. No a tak nezbývá, než přijmout nový protektorský režim jako radostné poselství, že se blíží osvobození. Pobijou, postřílí, potrápí, sfackují nás ještě hodně. Ale co je to proti tomu, co už vytrpěli Poláci, Srbové a co dnes trpí Rusové? Něco taky vydržíme. Oběti musí být, aby bylo lépe. Přijdou národu k dobru. Jak Němci mohou nevidět, že nikoli nám, ale sobě připravují pohromu? 30. září 1941. Heydrichův den druhý. V národní politice oznamuje ČTK pro přípravu velezrady a sabotáž ve smyslu nařízení říšského protektora a tak dále odsouzení k smrti František Horáček, brigádní generál mimo službu z Prahy, jakož i vedoucí komunisté František Vinš, pekař z Prahy, Jan Peštuka, redaktor z Prahy, Jaromír Sedláček, truhlář z Prahy, Dušan Šubrt z Prahy a dalších 15 osob, které úřadům nestojí za to, aby byly uvedeny jménem. Rozsudky byly dnes vykonány zastřelením. A tito lidé mají odvahu vytýkat bolševikům barbarství. Pan generál necítí, že jeho řádění vydá za milion letáků, které by kterýkoliv bláznivý komunista nebo antinacista rozhodil. Pan Heydrich nechápe, že je jedním ze sjednotitelů nové Evropy, ze sjednotitelů proti Němcům. Nechápe, jaký zločin páše na vlastním německém národě. 1. října 1941. Heydrichův den třetí. Poprava 9 jmenovaných a 49 nejmenovaných. Mezi popravenými je profesor Vladimír Gros z Brna, který byl, pokud vím, ve vazbě už od jara. A nyní, prosím, byl zastřelen na základě staného práva. Pěkné jsou články, jimž české noviny musí tato zvěrstva doprovázet. V národní politice mají dnes úvodník Postavení a úkol Čech, kde otiskují citáty z Prager Zeitungsdienst, například pociťují Češi na vlastním těle, co to znamená provádět v německé říši zemězradu a rozklad. Jenže kořen rozkladu je ve vás, ve Führerovi, Göringovi, Himmlerovi i v ubohém robotovi Heydrichovi. Postřílet můžete tisíce, statisíce lidí, ale tím nezadržíte osud svůj, osud lidí, kteří dělají revoluci s představami Marka Rabete Gera. Čím víc Heidrichoviny, tím dřív budete hotovi. 2. října 1941. Heidrichův den čtvrtý. Odsouzen k smrti a zastřelen ministerský předseda Eliáš, dále 2 generálové, Mikuláš Doležal a Oleg Svátek, potom ještě 6 lidí jmenovaných a 21 nejmenovaných. K zastřelením přistupuje ještě oběšení, 6 jmenovaných a 4 nejmenovaný. Šlachtata, šlachtata. A právě teď večer v 18 hodin rozhlas oznámil oběti, které budou v novinách zítra. Je mezi nimi známý šachista doktor Karel Treibal. V úterním Völkischer Beobachter byl článek s titulem 1812 a dnešní situace. A já jsem užasl. Pisatel vychází z předpokladu, že válka bude také v zimě. Vykládá, že situace je dnes jiná, že Němci dovedou udržet spojení se Západem, že dovedou stavět valy. Inu předpokládá se, že sovětská vojska budou útočit. A nejpovedenější vůbec je tento argument. Za první světové války byli Němci také hluboko v Rusku, ba mnohem dál, jenže pan autor zapomenul na 2 věci. Za prvé, že Němci se dostali na Ukrajinu po Brestském míru a neměli proti sobě žádnou armádu. A za druhé, že tam byli přes jaro a léto. Na podzim se Německo zhroutilo a vojska z Ukrajiny rychle otáhla. Čili německá vojska nebyla přes zimu za Dněprem. Proč tento článek připomínám? Poněvadž vysvětluje Heidrichův teror u nás. Je to následek nervového otřesu, který se dostavil po selhání původního plánu rychle likvidovat sovětský stát. Dnes sám Němec, pisatel článku v hlavním nacistickém deníku, vychází z předpokladu, že německá armáda má před sebou zimní válku v Rusku, válku táhnoucí se do roku příštího. Nepochybuji o tom, že bych byl odsouzen k zastřelení od německo-novoevropské justice, kdyby přečetla, co píši, ale žádným střílením nelze změnit prognózu. Němci ztrácejí nervy. Děsí je perspektiva, jako je to u zločinců, kteří napáchali mnoho zločinů a vidí, že se stavuje kolem nich kruh přesily. 4. října 1941. Heidrichův den šestý. 3 jmenovaní a 4 nejmenovaní odsouzení k zastřelení, 2 odsouzení k smrti provazem. A 131 případů postoupeno tajné státní policii. Inu, ďáblové žízní. Včera k večeru měl Führer řeč v rozhlase. Zajímala mě také forma a hlas. Je cítit únavu a při veškerém křiku nedostatek argumentů pro víru, že se to vyhraje. Je komické dokazovat, že se to vyhraje, poněvadž se vyhrálo v Polsku, Norsku, Francii, na Balkáně, na Krétě. Takový růžené vítězství historie zná, ale zná také, že po řadě skvělých vítězství přišla porážka. Nejpozoruhodnější bylo, že Hitler se ani slovem nezmínil o Americe, ač právě bezprostředně před jeho vystoupením se z Ameriky ozvaly nové ostré projevy proti Německu a znovu ohlášeno, že se bude bojovat až do Hitlerovy porážky. Nejveselější je vždycky pasus, kde Hitler prohlašuje, že válku s Ruskem nechtěl. To říká s nejvážnější tváří svým stoupencům, kteří mají doma jeho knihu a mohou si přečíst, jak prozřetelnost či prst prozřetelnosti ukazuje, že mají jít na východ, kde jim bolševici umožní dobít mečem půdu a zemi pro přičinlivého německého rolníka. Dnes v noci asi ve 2 hodiny byl protiletecký poplach, zahoukali sirény, kdo si u nás zazvonil, sešli jsme do přízemí, tam už plno spolubydlících a jediný smích. Zatímco venku nějaké bouchačky dělali bum bum bum, nikoho nenapadlo se bát, že přiletí bomba. Žijeme opravdu ve vzrušené době šibeničního humoru.
4: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus v rádiu i online. plus.rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Ve Švýcarsku se chystá podpis memoranda o míru mezi USA a Iránem. Zahrnovat má i omezení iránského jaderného programu. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Senegalem 3-1 a dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy přeháňky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů. Je středa 17. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Českému rozhlasu to řekli jeho poslanci.
6: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
7: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme, jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
6: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
8: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
6: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
5: Financování médií veřejné služby bylo tématem pořadu 20 minut Radiožurnálu. Hostem byl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Reprízu nabídneme hned po hlavních zprávách. Spojené státy a Irán podepíšou memorandum o míru v pátek na vrcholu švýcarské hory Bergenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Americký prezident na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda zahrnuje iránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem.
9: V dohodě je, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň. To prostě nemůžeme dovolit. Hormuzský průliv bude otevřený bez poplatků.
10: Americký prezident Donald Trump na summitu 7 největších ekonomik světa uvedl, že Hormuzský průliv bude kompletně otevřený v pátek. Iránci tvrdí, že Američané už odvolali blokádu iránských přístavů. Tehrán prý nechce zavádět poplatek za proplutí Hormuzským průlivem, ale za služby, které se týkají navigace a ochrany životního prostředí. Po podpisu memoranda odstartuje 60-denní vyjednávání. Čína upozorňuje na to, že druhá etapa rozhovorů o sankcích a jaderném programu bude obtížnější. Evropané varují, že pokud dohoda nebude splňovat jejich podmínky, nezruší protiíránské sankce. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které umožňují vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást regulace umělé inteligence.
11: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové z Pirátů je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací aplikací půjde snadno obcházet.
12: Jakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
11: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Zmocněnkyně vlády pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala. Řekla, že končí kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce i rozdílnému pohledu na její další koordinování.
13: To prostě není ta vize, se kterou jsem já přišla na úřad vlády.
14: Vysvětluje Fuková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO její rozhodnutí respektuje. Pokračuje jeho mluvčí Karla Mráčková.
15: Premiér bude nadále předsedat i radě, která agendu řídí, takže pro romskou menšinu se určitě nic nezmění a naopak zlepší.
14: O přesunu lidskoprávní a taky protidrogové agendy na jednotlivá ministerstva rozhodla vláda. Podle šéfky úřadu Tinde Bárty to zlepší efektivitu práce. Prezident Petr Pavel nevidí takové změně důvod.
16: Naopak jsem viděl racionální důvod v tom, že tyto agendy jsou více rezortní a potřebují nějakou koordinaci.
14: Před změnami v protidrogové politice varovala Babiše v dopise taky Globální komise pro protidrogovou politiku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
5: Karvinský fotbalový klub i primátor Jan Wolf se odvolají proti trestům od etické komise fotbalové asociace. Takovou korupci klub vyloučila z první ligy a uložila viníkům vysoké pokuty. Manipulování zápasů šetří i policie.
17: Fotbalový klub se distancoval od jakéhokoliv údajného ovlivňování hráčů či rozhodčích.
18: Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že etická komise FAČR žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla.
17: I primátor Wolf odmítá, že se dopustil jakéhokoliv korupčního jednání. Na svou politickou funkci rezignovat nehodlá. Činovník klubu čelí 12-letému zákazu činnosti v soutěžích FAČR a 3-milionové pokutě. Karviná byla vyloučena z šance ligy a má zaplatit pokutu 10 milionů. Stejně jako Karviná i další klub zapletený do kauzy, první SC Znojmo přijde o finanční podporu. Město mu letos nevyplatí dotaci 1 milion korun. Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Vydělávali provozováním flotil aut v taxislužbách Uber a Bolt. Podle obvinění za 5 let nezaplatili daně ve výši 300 milionů korun.
19: Skupiny založily desítky různě propojených firem, které střídaly velké množství bankovních účtů, říká Jiří Žežulka z finanční správy.
20: Naši pachatelé se tomu přizpůsobili a co 14 dnů měnili bankovní účty, aby nám tu práci znesnadili.
19: Aut i řidičů měli skupiny stovky, peníze vybírali v hotovosti a rychle posílali do zahraničí, pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
21: Pro nás je to další příklad, jak vlastně ten organizovaný zločin vymýšlí nové oblasti, kde by mohl zkrátit daně a poškodit stát. A druhá, jak vlastně zneužít podnikatelské prostředí.
19: Obvinění čelí 8 cizinců a 2 Češi. Hrozí jim až 13 let vězení. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Ještě dnes můžete rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Ve čtvrtek pak v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
22: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Senegalem 3-1. Dvakrát skóroval kapitán Kylian Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda. Teď hrají úvodní zápas na šampionátu Irák a Norsko. Duel sleduje reportér František Kuna.
23: Odehráno 7 minut, dá se mluvit o dvou náznacích šance. Reprezentace Iráku po sérii hlaviček nedokázala dopravit míč do branky, stejně jako na druhé straně. Po průniku Holanda z pravé strany ten centroval po zemi jen do rukavic soupeřova golmana. A tak teď v 8. minutě utkání platí Irák-Norsko 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
5: Za necelé 3 hodiny do mistrovství světa vstoupí aktuální šampioni z Argentiny. Budou hrát s Alžírskem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na stránce iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas odvysílá Radiožurnál Sport přímý přenos. V 6 hodin ráno našeho času pak začne zápas Rakousko-Jordánsko. A česká reprezentace se přesouvá do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na turnaji. Zítra v 18 hodin našeho času rozehraje duel s Jihoafrickou republikou.
22: Nehody na D1 u Brna i na Pražském okruhu za odbočkou na Barrandov. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Tuřany na kilometru 200 osobní auto narazilo do překážky. Hasiči likvidují únik oleje, je tam proto uzavřený i pravý pruh. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště buďte opatrní za odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru vyšetřují nehodu, hned potom, jak kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. V Brně opatrně v Ostravské ulici, v křižovatce s ulicemi Černovickou a Gajdošovou havarovala 2 osobní auta a průjezd křižovatkou je dočasně omezený. V Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka je obousměrně zavřená mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Ano, SPD a motoristé chtějí zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Co bude znamenat financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu a může do podoby zákona promluvit Evropská komise? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Zdravím vás do našeho ostravského studia. Dobrý den.
2: Dobrý den, hezký večer z Ostravy.
1: Vláda včera schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Dnes jsme se v důvodové zprávě k zákonu mohli dočíst, že Ministerstvo kultury se chce obrátit na Evropskou komisi s dotazem, zda nejde o nepovolenou veřejnou podporu. Podle toho pak bude ministerstvo dál postupovat. Jak si tento postup ministerstva a celé vlády vysvětlujete? Nebylo by lepší psát zákony rovnou tak, aby vyhovovaly evropským pravidlům?
2: Tak já jsem bytostně přesvědčen, že by to tak skutečně mělo být. Celá příprava vlastně tohoto vládního návrhu zákona je zvláštní už od samotného počátku. Bez jakékoliv diskuze, jakékoliv veřejné debaty se tady zbrkle, zběsile má změnit léta zaběhaný systém financování médií veřejné služby. Takže mě vlastně už toto ani nepřekvapuje. Já už z těch překvapení nevycházím, protože i včerejší tisková konference premiéra po vládě byla pro mě také překvapením. Částka, která se poprvé objeví vlastně včera na té tiskové konferenci, byť je to ta, která původně už byla v klempířově návrhu, v tom původním, tak samozřejmě také byla předmětem nějakých tajností a pan premiér z toho měl takovou dětinskou radost na té tiskové konferenci. Tak já už se opravdu nedivím ničemu a uvidíme samozřejmě, jak celý ten proces bude probíhat i nadále.
1: Bez ohledu na citovanou zprávu, někteří politici a experti mají za to, že změna financování navržená vládou nemusí být v souladu s Evropským aktem o svobodě médií. Jde o to, že veřejnoprávní média mají mít v evropských zemích zaručeno plynulé financování, tedy v případě státního rozpočtu stabilním mandatorním výdajem. Je nebo není podle vašeho názoru navržená změna v souladu se změněným aktem?
2: Tak nutno dodat, že my jsme tu textovou část vlastně toho návrhu viděli až opravdu dneska ráno, kdy se objevil načtený v systému. My ji analyzujeme spolu s mým právním týmem a s kolegyněmi a kolegy z vedení Českého rozhlasu. Určitě ty pochybnosti, zda je v souladu s MFO a zda opravdu odpovídá tomu, co Evropská komise nařizuje, to znamená, aby média veřejné služby byla financována předvídatelně, adekvátně a také trvale udržitelně, tak v tomto duchu samozřejmě tam ta vrázka z naší strany je a uvidíme. Já vím, že úst mluvčího Evropské komise zaznělo, že ten zákon a celý ten proces Evropská komise velmi bedlivě sleduje, tak uvidíme, jak samozřejmě celá tato záležitost nakonec dopadne.
1: Sám jste několikrát naznačil, že schválení zákona vám připadá k 1. lednu příštího roku nerealistické. Může se zákon zdržet nebo podstatně změnit i s ohledem na Evropskou unii?
2: Je to možné určitě, jednak opravdu já ten 1. leden vidím za nereálný, ale na druhou stranu ta rychlost, jakou vláda k tomu přistupuje a opravdu jak se snaží to stihnout tomu 1. lednu, tak ta samozřejmě tu musíme vnímat, nicméně nejsem sice praktik a legislativec, ale mám za to, že opravdu to bude velmi těžké stihnout. Samozřejmě i přesto my musíme připravit rozpočty v různých variantách a to samozřejmě i s tou variantou, že rozpočet bude nižší třeba o těch 411 milionů korun. Já pevně věřím, že se ale ještě opravdu o té částce budeme bavit. Pan premiér to naznačoval, tak budu věřit, že ta diskuze bude možná, byť, jak říkám, já jsem k různým příslibům už hodně skeptický, ale my se budeme určitě snažit o tu debatu a předkládat takové argumenty, abychom třeba i formou různých pozměňovacích návrhů a v rámci poslanecké sněmovny či senátu posléze se třeba opravdu pokusili o navýšení té částky, tak aby byla opravdu adekvátní pro Český rozhlas.
1: Abychom si to upřesnili, pro Českou poštu to znamená propad příjmu z výběru poplatků 275 milionů korun ročně, pro Českou televizi minus 1 miliardu. Co to znamená pro Český rozhlas? Tu částku jste řekl, víc než 400 milionů, ale
2: ano, je to 411 milionů korun. Na druhou stranu ale musíme také vnímat ještě jednu věc, a to, že příští rok nám na konci tedy roku 2027 skončí také jakási výjimka z DPH, z odpočtu DPH, což pokud vlastně ta výjimka padne, tak je to, řekněme, dalších 130 milionů korun méně v rozpočtu Českého rozhlasu, či v danou chvíli už se můžeme bavit celkově o nějakých 520-530 milionech.
1: A promiňte, to by bylo pro rok 2028.
2: To už by bylo pro rok 2028 a znova říkám, pokud by se to opravdu nestihlo k 1. lednu 2027, předpokládám, že by vláda nesáhla do vlastně fiskální roku, to znamená, že by ten rozpočet platil třeba opravdu tedy financovaný z rozpočtu pro rozhlas až třeba od ledna 2028, tak v tu chvíli už by to nebylo těch 410, ale skutečně nějakých 540, 550 milionů korun, bavíme se o 500 milionů. A to už je opravdu velký, velký zářez do rozpočtu Českého rozhlasu.
1: Jak si vysvětlujete, že jste se na té schůzce s vládními představiteli před týdnem vůbec nic nedozvěděli, ačkoliv v pondělí oznámené škrty jsou identické s těmi, které, jak už jste sám řekl, figurovaly už v návrhu zákona z pera o ty Klempíře, tedy zřejmě dohodnuté už dávno, nicméně nějak utajované.
2: No právě proto já opravdu nerad volím silná slova, ale mně to vlastně přišlo opravdu taková taškařice, takové loutkové divadlo, pozvat si dva generální ředitele, aby sehráli tu stafáž, aby vlastně si vládní koalice udělala, řekněme, tu fajfku, že má splněno, že s námi mluvili. Pan premiér toto navíc pak na tiskové konferenci oznámil nebo označil za debatu. No tak ona debata veřejná o změně financování v Finsku trvala třeba 4 roky, skoro 10 let trvala v jiných zemích. Takže ona opravdu takto se debatovala. Nemůže a debata není to, že na jedné straně stolu sedí 6 zástupců vládní koalice a proti ním 2 generální ředitele. To je diktát, je to mocenský diktát. My jsme se dozvěděli, co se stane, co bude. Tu částku jsme se nedozvěděli. To, jak ten zákon bude vypadat, jsme se také nedozvěděli. Dozvěděli jsme se to tady o týden později. Či z mého pohledu opravdu ta schůzka byla jakýmsi takovým zvláštním divadlem.
1: A vysvětlil vám někdo, proč se příjem médií veřejné služby má vrátit kamsi, v našem případě tady Českého rozhlasu, skoro o 20 let zpátky snížit, řekněme, o 15%.
2: Já myslím, že je to opravdu stav v podstatě médiím veřejné služby. My jsme 20 let, pokud jde o Český rozhlas, čekali na navýšení poplatku z 45 korun na 55 korun. Prosím, 55 korun za celou domácnost, za přijímač, což není cena ani jednoho kafe, ani tady v Ostravě v centru určitě. Čili na to jsme čekali 20 let. 20 let jsme šetřili, museli jsme víc s těmi prostředky, ačkoliv všude kolem nás se samozřejmě zdražovalo a zdražovaly se všechny vstupy. My jsme šetřili, těšili jsme se z toho, že po 20 letech ten poplatek se to mírně navýšil a já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Já rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšení poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém tou obětí nebo těmi obětními beránky média veřejné služby. Či v tomto duchu opravdu já to vnímám takto, že to je nepřátelský akt vůči České rozhlasu i České televizi.
1: Šéf resortu kultury argumentoval tím, že snížení rozpočtu přiměje rozhlas a televizi fungovat efektivněji. Našel jste v tom logiku?
2: No, nenažil, protože má-li rozhlas a televize být efektivnějšími, tak to bude na úkor zatížení dluhu celého státu, celé naší země, naroste tím státní dluh České republiky, tak já myslím, že takto se úplně k efektivitě nedá přistupovat. No a víte, já celá ta diskuse kolem šetření, a pan premiér to několikrát zopakoval, že my neumíme šetřit, není to prostě pravda. Český rozhlas za mého vedení šetřil několik let, snižovali jsme počty pracovních míst o 160 dávných let. Snížili jsme výrazně provozní náklady na distribuci, na střední vlny, na další různé provozní záležitosti a my šetřit umíme. Šetřili jsme proti 20 let a já myslím, že ošetření to vlastně celé není. Ta diskuze přeci je o tom, jak sebrat peníze médiím veřejné služby, jak je tím vlastně do jisté míry ohrozit, jak je destabilizovat, jak vlastně snížit relevanci těchto dvou médií, které se mimochodem dneska jsem viděl nový žebříček důvěryhodnosti, stále těší největší důvěryhodnosti v zemi. Ať už je to Česká televize nebo Český rozhlas.
1: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s René Zavoralem, generálním ředitelem Českého rozhlasu. Nebudeme se srovnávat s BBC, ale britská veřejnoprávní korporace se podle Financial Times chystá propustit ze zpravodajství stovky zaměstnanců. Není třeba si připustit, že veřejnoprávní média prostě v dnešní době zeštíhlují?
2: Zeštíhlují všude, ale zeštíhloval i Český rozhlas v těch minulých letech. Či my nejsme opravdu mimo tento směr, mimo tyto trendy, protože samozřejmě i s rozvojem technologií se samozřejmě snižuje třeba ta náročnost nebo potřeba, řekněme, té lidské práce, lidských zdrojů jako takových. Ale už jsem říkal, BBC opravdu je k tomuto teďka nucena vládou. Jsou do toho nuceni samozřejmě i jiná média veřejné služby. Mimochodem, a to je docela zajímavé, v drtivé většině jsou to ta média, která žijí v zemích, kde jsou média financovaná právě ze státní rozpočtu, z veřejných rozpočtu. Naopak stále největší balík peněz putuje do těch organizací, které jsou financovány právě třeba z poplatku, ať je to Německo, ať je to Švýcarsko, Rakousko a další země. Čili my se nebráníme a je legitimní se bavit o úsporách, to je v pořádku, ale jak říkám, my obracíme každou korunu a to několikrát, tak abychom vlastně mohli některé věci pořídit. Soutěžíme velmi řádně v rámci zákona veřejných zakázkách, čili my se o tu efektivitu snažíme po celé léta. Je nefér říkat, že Český rozhlas či Česká televize hospodaří neefektivně.
1: Jak je na tom tedy Český rozhlas s počtem zaměstnanců ve srovnání s veřejnoprávními stanicemi jinde v Evropě?
2: Tak ten stávající stav Českého rozhlasu asi 1350 zaměstnanců po celé České republice, protože zaměstnáváme nejen kolegyně a kolegy tedy v Praze, ale také v našich regionálních studiích. Zrovna v jednom z nich teď v tuto chvíli mohu i takto sedět a vysílat. Čili v tomto duchu my si stojíme opravdu na nějakém průměru, pokud jde o počet zaměstnanců v celé Evropské vysílací unii. Mimochodem, Český rozhlas je opravdu v rámci Evropské vysílací unie ukazován za velmi efektivního, aktivního, dynamického člena. Jezdí se k nám mimochodem učit i kolegové ze západu evropských organizací veřejnoprávních. Čili v tomto duchu my opravdu se nemáme za co stydět. A ano, můžeme se určitě bavit o tom, jestli jsou nějaké ještě úspory, rezervy a podobně. Ale oni už nebudou ani tak moc v provozu, nebudou v režii, ale budou bohužel v těch službách. A to je to, co jsme se nikdy nechtěli připouštět. Nechtěli jsme, aby na úspory, na šetření dopláceli posluchači těch 3 milionů týdenních posluchačů, které Český rozhlas má, protože myslím, že oni nám právě i tím, že jsme opravdu nejposlouchanější médium této zemi, pokud jde rozhlasová média, tak nám takto důvěřují.
1: V případě, že se nic nezmění, počítáte se snižováním počtu zaměstnanců, tedy ve smyslu, že zůstane ten návrh platnosti?
2: Pokud bychom museli, ať už je to od roku 2027, hospodařit s rozpočtem o 411 milionů korun nižším, než máme rozpočet letošní, tak se samozřejmě ty úspory nedají udělat opravdu už jenom v provozu a v režii. My bychom museli sáhnout do, řekněme, obsahové nabídky, do výroby, do prvovýroby, ať už hudební, či literárně dramatické. Museli bychom se podívat na naše umělecká tělesa, kouknout se do regionálního vysílání a všude možně a samozřejmě se pokusit snižovat, řekněme, rozsah služeb. No já vždycky velmi říkám, že a velmi často říkám, že rozhlas stojí na dvou zásadních entitách. A to jsou lidé a pak technologie. Služby závisí na lidech. Ty služby vytváří a vyrábějí lidé. Čili v momentě, kdy začneme omezovat počet služeb, ta nabídka se sníží, tak logicky budeme muset sáhnout i k snížení počtu pracovních míst. A není to prosím vyhrožování, tak jak dneska jsem poslouchal pana ministra Šťastného na Českém rozhlase Plus. Není to žádné vyhrožování. My nejsme neschopní manažeři. To je prostě realita. My prostě víme, víme, ať už já nebo pan ředitel Chudárek, že pokud sáhneme do služeb, budeme muset nutně samozřejmě snižovat i počty pracovních míst.
1: Když už jste se odkázal na naše vysílání, poslanec SPD a bývalý radní Českého rozhlasu Josef Nerušil řekl v dnešním pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus, že vládní koalice chce posílit kontrolní mechanismy veřejnoprávních médií a kontrolovat nejen finanční rovinu, ale i obsahovou. Považujete za přípustné, aby politici kontrolovali obsah vysílání?
2: Já myslím, že tento výrok je absolutně skandální. Absolutně skandální. Mě mrzí, že toto říká člověk, který mimochodem v Českém rozhlase pracoval, v jeho rešerším oddělením. Člověk, který chvíli působil také jako radní Českého rozhlasu, takže by měl velmi dobře znát kompetence a vůbec postavení média veřejné služby. Či pro mě to je skandální výrok a já myslím, že o to více bychom měli opravdu tu vrásku, tu vrásku mít hlubokou v čele, o to více bychom měli zvednout obočí. A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval a myslím, že tento výrok opravdu je skandální. Či v tomto duchu bych byl velmi obezřetný a opatrný na každé kroky, které se teďka v této chvíli budou vůči médiím veřejné služby dít.
1: A bude podle vás možné se politické kontrole při financování ze státního rozpočtu nějak bránit?
2: Český rozhlas má nastaveny velmi dobré kontrolní a efektivní kontrolní mechanismy. Na druhou stranu ale je tady samozřejmě nějaký kontrolní orgán. Ten kontrolní orgán je Rada Českého rozhlasu, ta je samozřejmě volena poslaneckou sněmovnou, senátem části. To znamená, že v tu chvíli samozřejmě i tato stávající vládní většina může velmi výrazně promluvit do obsazení Rady Českého rozhlasu. Tam může samozřejmě skrze svá usnesení, doporučení a různé kroky vytvářet velmi nevybíravé tlak na generálního ředitele a podobně, či mohou se samozřejmě tady tyto věci odehrávat. V momentě, kdy budeme rok co rok trnout, jakým způsobem a jaká částka vlastně bude do rozpočtu Českého rozhlasu plynout a bude o ní rozhodovat v podstatě vláda, vládní politici, ministrně financí a podobně, tak v tu chvíli skutečně my musíme zbystřit a také proto s kolegou Chudárkem voláme potom, aby ten zákon měl i nějaké, řekněme, principy kontroly, nějaké protiváhy, nějaké pojistky. Mimochodem vláda se hodně inspiruje v těch, řekněme, 15 zemích Evropské unie, kde jsou média veřejné služby financována ze státního rozpočtu, tak o to více by se tedy měla inspirovat také v tom, že všechny ty země, kde takto ta média jsou financována, mají právě velmi špičkový, skvělý a propracovaný systém právě těch pojistek. Čili neměla by se vláda bránit, aby takovéto pojistky v tom návrhu byly a my uděláme maximum pro to, aby se třeba právě různými pozměňovacími návrhy takové pojistky do toho zákona dostaly.
1: Andrej Babiš prohlásil, cituji, věřte, že proti veřejnoprávním médiím nemám nic, já tam ani nechodím, já je nepotřebuju. Konec citace. Co nám tím říká?
2: Tak já myslím, že to je taková trochu už trumpovská věta naučená, to znamená, když jsou sociální média, existují sociální média, nepotřebuje média veřejné služby, pokud je pan premiér nepotřebuje, tak to je asi jeho záležitost. Já jsem bytostně přesvědčen, že každá vyspělá demokratická společnost v té své vlastní infrastruktuře by média veřejné služby měla mít. A já myslím, že ten význam, který média veřejné služby sehrávají na poli opravdu výroby umělecké, kulturní, v oblasti zpravodajství, publicistiky, v oblasti mimochodem také vlastně krizového vysílání, krizového řízení, tak já myslím, že to jsou neodiskutovatelné a nenahraditelné funkce. A mimochodem, když jsem viděl na Facebooku, tuším pana premiéra, snímek, jak sleduje zápas našich fotbalistů, tak je sledoval ten fotbalový zápas na kanále Česká televize Sport, takže já myslím, že to tak úplně není, že by nás nepotřeboval. On vás možná nepotřebuje k prezentaci svých názorů, ale sám evidentně to vysílání, jak se také konzumuje. Takže já toto beru opravdu hodně s úsměvem a myslím si, že opravdu takto se přece nedá rozhodovat. Nedá se, stejně jako já neřídím jako generální ředitel Český rozhlas podle toho, co mně se líbí ve vysílání, tak si myslím, že i není možné řídit vládu a řídit Českou republiku a řekněme vládnout ve státu na základě toho, co chce jeden jedinec nebo jestli něco potřebuje nebo nepotřebuje.
1: Podle experta serveru Mediář Jana Potučka přestane být Česká televize konkurenceschopná v nákupu sportovních práv. Jak je na tom Český rozhlas?
2: My na tomto poli máme trošičku jednodušší situaci, než má Česká televize, která opravdu bojuje s obrovskou konkurencí v oblasti nákupu sportovních práv. Hlavně ta televizní sportovní práva se nakupují za neskutečné peníze. To jsou obrovské milionové částky. V tomto případě Český rozhlas nemusí vynakládat takové velké sumy na nákup sportovních práv. Mimochodem také i díky, řekněme, i našeho členství v rámci Evropské vysílací unie, ale i proto, že prostě ta rozhlasová práce je trošičku jiná. Čili tady v tomto duchu toho bych se neobával. U nás to spíše bude opravdu o tom, že budeme muset se podívat, co prioritizovat. Jestli opravdu chceme i nadále třeba rozvíjet velmi kvalitní a mimochodem jednu z našich nejdynamičtějších stanic, jako je Český rozhlas nebo Radiožurnál Sport, ano. Nebo jestli naopak budeme muset snižovat počty hráčů v rámci symfonického orchestru, který třeba letos slaví 100 let a je to jeden ze tří opravdu nejšpičkovějších českých orchestrů vůbec, nebo jestli budeme muset opravdu snížit, řekněme, počet pohádek, věcí, které vysíláme pro děti a mládež, nebo jestli budeme muset sáhnout do dokumentární činnosti. Či to je spíše o tom, že opravdu budeme muset se podívat, co tedy v danou chvíli v rámci veřejné služby a veřejného zájmu prioritizovat.
1: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zahraniční vysílání Českého rozhlasu, které mimochodem slaví letos 90 let, kofinancuje Ministerstvo zahraničních věcí. Letos snížilo rozpočet o čtvrtinu a na příští rok je v rozpočtu zatím nula. Není to dobrý příklad toho, že stát jednoznačně má

0: toho opravdu, jak může potom vypadat i ten tlak ze strany státu, jak se opravdu z roku na rok můžou ty finance měnit. Skutečně na tom příští rok je tam nula, tak já jsem hodně zvědavý, jak ta jednání dále s ministerstvem zahraničních věcí budou vypadat, především s panem ministrem a jeho týmem, s jeho aparátem. Já vím, že už možná tím otravuji, ale tím slovenským příkladem já permanentně operuji. Tam také došlo vlastně rozhodnutím jedné vlády z ničeho nic o třetinové snížení rozpočtu tehdejšího rozhlasu a televize Slovenska. Následovalo to v podstatě ataky osoby generálního ředitele a nakonec zrušení celé té instituce a vytvoření instituce nové, v podstatě velmi povolné současné vládní garnituře. A tohoto scénáře já se opravdu obávám. A po té pondělní tiskové konferenci, kde až bylo vidět určitá radost z toho, jak vlastně je možné takto pokořit média veřejné služby, tak o to více opravdu o osud České televize do budoucna já obavy mám.
1: Asi je užitečné připomenout, že zahraniční vysílání je službou státu, kterou zajišťuje Český rozhlas na základě zákona. Může se jen tak jednoduše vypnout?
0: Ten zákon o Českém rozhlase hovoří o tom, že jsme povinni vysílat do zahraničí, respektive provozujeme to zahraniční vysílání. Už moc neříká, v jaké podobě, ale říká, že ho musíme provozovat. A také jedním dechem je v tom zákoně napsáno, že tuto službu financuje stát. Takže v momentě, kdyby opravdu tam byla v tom příštím roce ta nula, tak tady vznikl opravdu velmi silný právní problém. Nicméně já chápu tu logiku. Já myslím, že pan ministr zahraničních věcí počítá s tím, že od 1. ledna bude platit nebo že bude financovat Český rozhlas státní rozpočet, tudíž tu chvíli už tam ta povinnost ministerstva zahraničních věcí padne, ale to uvidíme. Samozřejmě, pokud by to nebylo ještě od 1. ledna ten státní rozpočet, jakožto systém financování rozhlasu, a pokud by tam ze strany ministerstva zahraničních věcí byla ta nula, tak se v tu chvíli tady vznikne právní problém, který budeme muset řešit.
1: Na jednu stranu se podle Babiše údajně ušetří asi 250 milionů za vymáhání poplatků ročně. Na druhou stranu rozpočet přijde o těch už zmíněných 275 milionů, které neodvede státní podnik Česká pošta za jejich správu. Jaký to tedy má smysl?
0: Víte, kdyby to trošku bylo myšleno vážně, to šetření, že, a to my jsme slýchávali často, že ten poplatkový systém má tyto dvě vady, jednak, že je nespravedlivý a jednak tedy, že je administrativně náročný. No tak ta administrativní náročnost spočívala opravdu v tom odvodu částky, v našem případě nějakých 100 milionů korun České poště, nebylo jednodušší než tuto částku za výběr koncesionářských poplatků České poště v podstatě zrušit, respektive, že by vlastně tento poplatek rozhlas nemusel platit státnímu podniku Česká pošta. Takže já myslím, že tuto chvíli vzniká problém jednak České poště, protože samozřejmě od těch 270 milionů korun od Českého rozhlasu České televize přijde a vznikají samozřejmě ty finanční problémy posléze u Českého rozhlasu České televize. Či v tomto duchu tady několik institucí najednou v podstatě je tímto krokem a bude tímto krokem poškozeno.
1: A není paradoxní, že v tom novém režimu budou za veřejnou službu médií platit všichni daňoví poplatníci, včetně, dejme tomu, nevědomých, neslyšících například?
0: Proto je hovořím o tom, že jestli nám bylo vyčítáno, že ten systém poplatků je nespravedlivý, ono mimochodem řada těch zdravotně postižených a sociálně, řekněme, slabších občanů bylo osvobozeno už teďka od té platby rozhlasového televizního poplatku, čili mimochodem ta nespravedlnost se samozřejmě dala řešit trošku i jinak a už vlastně byla částečně velmi výrazně řešena. Tady opravdu, a to je to B, já vím, že je to možná nepopulární, ale samozřejmě tu službu si v tuto chvíli skutečně zaplatí všichni. Všichni si zaplatíme ze státního rozpočtu, ten je koncipován z našich daní, či v tomto duchu opravdu je to vlastně prakticky totéž, možná ještě opravdu složitější v tom, že platí na jednu tu službu skutečně všichni.
1: Věříte, že něco zmůže stávka pracovníků médií veřejné služby ohlášená na 22. června a jak se vlastně k ní stavíte jako vedení?
0: Tak já musím samozřejmě rozhodnutí zaměstnanců respektovat a celé té iniciativy veřejnoprávně. Rozumím zcela jejich obavám, starostem, ale už i na zlobenosti, která u nich panuje, protože ta nejistota samozřejmě v nich samozřejmě je a sílí o to více i po těch různých vyjádřeních, které v médiích slyšíme. Takže já v tomto duchu, a my jsme se jako vedení opravdu rozhodli, že rozhodně nemůžeme bránit zaměstnancům, ani nebudeme v jejich stávkové činnosti. Mají na ní plné právo, garantuje mi listina základních práv a svobod, takže v tomto duchu to, co akorát řešíme samozřejmě, protože jsme médium veřejné služby, řešíme, aby ta pondělní stávka neohrozila chod Českého rozhlasu, abychom skutečně dostali našim povinnostem dle zákonu, dle kodexu Českého rozhlasu a dalším náležitostem, abychom vysílali zpravodajství publicistiku. Ale já samozřejmě tímto krokům rozumím. V podstatě my jako vedení musíme v tomto duchu a budeme součinní, tak aby opravdu proběhla v pořádku, ano, aby byla elegantní a aby zaznamenali i posluchači, že se něco opravdu nekalého děje.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeji klidný zbytek dne. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: Loučí se Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení.
5: Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.
6: Podle Seznam zpráv pod pseudonymem závodí na kole a na běžkách.
7: Janouškovi se díky zdravotním posudkům podařilo opakovaně docílit přerušení trestu.
5: Podnikatel dostal 4,5 roku ve vězení za nehodou způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpekal si asi polovinu trestu.
8: Chorvatsko, schůzka na jachtě, k tomu trocha sportu pod falešnou identitou a nenápadný spolek. Jak vypadá tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška? Víc o tom ví a poví Jakub Mikel, investigativní reportér serveru Seznam zprávy.cz. Dnes je úterý, 16. června. Ahoj Jakube, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil po nějaké době.
9: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
8: Tak ministerstvo spravedlnosti nařídilo kontrolu posudků týkajících se zdravotního stavu lobbysty Romana Janouška, který byl v roce 2022 po řadě tedy peripetí, musíme si na to vzpomenout, na tu dobu předčasně propuštěn z vězení, dostal 7letou podmínku. Ministr Jeroným Tejc teď rozhodl o kontrole těch posudků po sérii článků, které jste vydali na Seznam zprávách.
10: Z pokynu pana ministra byl zahájen dohled nad soudy ve věci podmíněného propuštění pana Janouška.
11: Reakce ministerstva spravedlnosti pro Seznam zprávy.
8: Jakých posudků se to má přesně týkat?
9: Mělo by se to týkat posudků, které vznikaly na Romana Janouška a jeho zdravotní stav zhruba před, ono už to bude, nějakých 10 let. Kdy on vlastně si vykonával část trestu za sražení ženy v opilosti, kterou srazil autem a byl dočasně propuštěn tehdy z vězení, bavíme se někdy kolem roku 2017, s tím, že se tehdy řešil velmi intenzivně jeho zdravotní stav, protože lékařské závěry ukazovali Janouška, on sám takhle i na veřejnosti jako vystupoval jako člověka v nějaké terminální fázi onemocnění. Aha. On se pohyboval o francouzských holích, nosil takovou tu známou helmu na hlavě, kterou si nepochybně část posluchačů dokáže vybavit.
8: Ano, jako má Petr, nebo měl Petr Čech, že jo?
9: Měl přesně tak, takovou tu helmu Petra Čecha.
8: Jo, jo, jo.
9: Zdálo se, že jde o člověka s téměř možná jako na sklonku života. To byla jedna tvář Romana Janouška a druhá, která už se tehdy začala objevovat díky sledování policie a i fotografiím, které třeba tehdy Seznam zprávy zveřejnili, tak byl sportovec Roman Janoušek, který běžně jezdil na lyže a zdálo se, že dokáže fungovat zcela bezproblémově a tam byl ten velký kontrast, už tehdy se to velmi intenzivně řešilo. No a já předpokládám, že tedy ministerstvo spravedlnosti v čele s Jeronýmem Tejcem tak si teď vyžádá znovu na přezkoumání právě ty zdravotní posudky právě ve vztahu k tomu, že i teď s odstupem teda nějakých 10 let, tak se opět ukazuje, že Roman Janoušek je v prakticky jako vrcholové formě.
8: A bude mu v červenci 58 a jezdí, je velmi aktivní. A
9: jezdí vlastně závody na 100 kilometrů na kole a jizerskou 50 na lyžích, podává tam, teď nedokážu, nejsem sportovec, abych to úplně hodnotil, ale nejsou to úplně jako špatné výkony, už to samotné, že tyhle závody zvládá odejít, tak ukazuje, že minimálně je jako ve velmi dobré kondici. A jde to právě v kontrastu s tím, jak tehdy ho ty posudky vykreslovaly, jak on sám nějakým způsobem se, a teď je otázka, jestli to bylo stylizování se, do jaké míry opravdu měl nějaké zdravotní problémy, protože to zase objektivně jako víme, že nějaké zdravotní problémy tam byly, on postoupil i zákrok v hlavě, takže něco tam bylo. A teď se vždycky řešilo, jak moc závažné to bylo a jak moc to byla jenom snaha se vyhnout tomu vězení.
8: Tam se řešilo, že mu byla implantovaná nějaká destička, ne, že se právě kvůli tomu nesmí s ním nic stát, aby mu neporušila mozek a tak dále. Nicméně připomeňme tedy, asi před 14 lety se stala vážná dopravní nehoda, pak nastoupil do vězení, ale pak došlo k přerušení trestu a začalo se samozřejmě řešit přesně to, o čem ty mluvíš. To znamená jeho údajně velmi závažný zdravotní stav. On měl 4,5 roku být ve vězení, ale pak dokonce byl podmínečně propuštěn a teď má tedy 7letou podmínku.
9: Ano, je to tak.
8: Tak, ale všechno je to na základě teda těch posudků, o kterých ty mluvíš a které bude chtít ministerstvo spravedlnosti přezkoumat. Nicméně, ty spotkal Romana Janouška teď v Chorvatsku na jachtě.
9: Je to tak.
8: Co říkal, když tě viděl?
9: Oni tam byli na té jachtě spolu s další zajímavou postavou, s podnikatelem Tomášem Pitrem, kterého někdejší premiér Jiří Paroubek označil za nepřítele státu. Oba dva jsou to muži z takového toho, jak se říká někdy, polosvěta, podnikatelsko-politického, o jejich moci se velmi čile spekuluje a dodnes není vlastně úplně jasně rozklíčovaná.
8: Tak o Pitrovi se mluví jako někdejším spolupracovníkovi mafiána Františka Mrázka.
9: Je přesně tak. On sám byl vlastně v minulosti odsouzený za nějaké daňové věci, že byl ve Švýcarsku, odkud ho potom dováželi zpátky do Česka. Ta jeho role v různých kauzách se skloňuje, naposledy vlastně to jeho jméno dost rezonuje i v kauze Dozimetr. A my jsme tedy dostali informaci, že tihle dva muži by se měli potkat v Chorvatsku, kousíček od města Zadar v jedné takové maríně, takže jsme se tam vypravili, protože zároveň se i s blížícími se komunálními volbami velmi, velmi čile spekuluje v Praze o vlivu právě tady těchto zákulisních hráčů a o nějakém jejich i budoucím vlivu po volbách. Mm-hmm. A samozřejmě Roman Janoušek, pro připomenutí pro posluchače, kteří už si to možná nepamatují, tak svého času byl velmi, velmi vlivným zákulisním hráčem na pražském magistrátu. Připomeňme ty slavné odposlechy mezi ním a tehdejším primátorem Pavlem Bémem z ODS. Kdy oni si familiárně říkali Mazánku, Kolibříku.
12: Dobře, tak já si to tak dám do ruky, jo? Jseš moc hodný.
9: Bylo patrné, že Roman Janoušek má velký vliv na to, jak se budou obsazovat různé pozice na veřejné zakázky, které se pohybovaly tehdy v řádech stovek milionů korun. Takže nepochybně je ve velmi velkém veřejném zájmu zjistit, nakolik tento vliv buď trvá, nebo ho chce třeba resuscitovat. Proto jsme se tam jako vypravili, abych se dostal zpátky k tvé otázce.
8: A oni seděli teda tito dva na jachtě někde jako v zadní části u stolu a vy jste k ním přistoupili?
9: Nebo... My jsme měli informace, že v jeden konkrétní den na tu jachtu, kterou běžně Roman Janoušek využívá, má přijet právě i Tomáš Pitr. Takže my jsme se tam vypravili, počkali jsme, jestli se ta informace prostě potvrdí. Viděli jsme, jak tam začali postupně přijíždět hosté na tu jachtu. První přijel Roman Janoušek kolika lidmi. My jsme pořídili fotografie spolu s fotografem Michalem Turkem. Potom přijel i Tomáš Pitr a nechali jsme, ať se tam mohou usadit vlastně na zádi, kterou byli ukotvení k tomu molu. A přišli jsme se jich zeptat na to, jestli vlastně s nimi můžeme pořídit rozhovor.
13: Dobrý den, pánové, já se omlouvám, že ruším. Já jsem reportér ze Seznam Zpráva, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli bych mohl na krátký rozhovor.
9: Ta reakce byla poněkud očekávatelná.
14: Je to ta někoho jiného.
9: Roman Janoušek ve chvíli, kdy uviděl fotografa a pochopil, že jsem novinář, tak si narazil klobouk do čela. Tomáš Pitr si dal ruku před obličej, aby mu nebyly vidět do očí nebo do tváře.
13: Takže nebudou, pánové, odpovídat. OK.
9: A oba po pár sekundách se zvedli a odešli do útrop té lodi. Za námi potom vyrazil nějaký místní člověk, který se nejspíš o tu loď stará. On se nám nepředstavil, že doteď vlastně jako nevíme, o koho přesně šlo. A také podnikatel Jaroslav Kříž, který byl také hostem na té lodi a začali se ptát, co tam chceme a my, aby nevznikl nějaký zbytečný konflikt, tak jsme jim jenom vysvětlili, že jsme se dozvěděli o tomhle setkání, že bychom chtěli rozhovor, když oni na něho nebyli ochotní přistoupit, tak jsme prostě odešli a nechali jsme to být. Mm-hmm. Na druhou stranu tohle setkání přineslo velké množství dalších podnětů, po kterých jsme se mohli vydat.
8: No,
9: protože nám odkrylo doposud neznámou tvář jak biznesu těchto dvou velkých mužů, tak i jejich vztahy. Protože my, když jsme tam vyráželi, tak já jsem měl třeba z nějakého prostředí informaci, že vztahy mezi Romanem Janouškem a Tomášem Pitrem nejsou úplně dobré. Mimo jiné o tom vlastně pár dní, možná týden, dva před naším odjezdem informovali i Novinky.cz, které se nějak věnovaly teď právě Tomáši Pitrovi a zmiňovali, že tam mezi nimi nějaké hádky o peníze mohou být a já jsem měl podobnou informaci. z toho, jak se děli na té lodi. Můžeme domýšlet, buď to bylo přátelské setkání, anebo si prostě do toho Chorvatska jeli tyhle spory vyříkat. To my bohužel nevíme.
8: A co tam s nimi dělal podnikatel Kříž? Kdo to vůbec je?
9: Podnikatel Jaroslav Kříž je také vlastně lobista, je to člověk dlouhodobě blízký Tomáši Pitrovi a mimo jiné aktuálně obviněný právě v kauze Dozimetr, kde se účastnil jedné schůzky, na které se měly domluvat úplatky kolem té skupiny lobisty Michala Redla. Takže je to taky zajímavá postava toho podnikatelského světa.
8: To je ta schůzka, na které byl i Tomáš Pitr, ale jako jediný není obviněný.
9: Přesně tak, to je ta schůzka.
8: Z těch účastníků. Dobře, takže tihle tři tam byli, to vše?
9: Ještě tam byl Dalibor Mlejnský, bývalý lokální politik z Prahy 11, o jehož aktivitách se údajně na magistrátu nějaký čas vědělo, protože on už nějaký čas v politice aktivní není, ale údajně jako má velmi blízce spolupracovat právě s Romanem Janouškem a pomáhat mu s realizací nějakých developerských nemovitostních projektů. Takže tohle byla skupina, co se tam v tu chvíli potkala.
8: A řešili biznis? Nebo
9: my jsme se všech snažili
8: něco
9: ptát.
8: Něco víc o té schůzce?
9: Ale bohužel vlastně my zatím nevíme, co přesně bylo předmětem té schůzky.
8: Ta jachta, ta byla Romana Janouška, teda ty si říkal, že na ní bývá.
9: Ta jachta se jmenuje Zilvar. Oficiálně je psaná na společnost Sagnel Business. My víme, že tu jachtu Roman Janoušek nějaký čas využívá, ale zároveň ne příliš dlouho, protože ona vlastně byla zaregistrována někdy letos v únoru. Je to opravdu jako nová loď. Když jsme se dívali do nějakých prospektů, za kolik se tenhle typ prodává, tak to začíná na nějakých zhruba 200 milionech korun. A tu loď víme, že Roman Janoušek využívá. Máme k dispozici i fotografie z předchozích měsíců, kdy tam prostě hostil nějaké své spolupracovníky. A jak říkám, oficiálně loď je psaná na společnost Sagnel Business. Což je ale další střípek, který nás jako dovádí k tomu impériu Romana Janouška, které víme, že nějak existuje, ale vlastně ho nikdo nedokázal nikdy popsat, protože Roman Janoušek se k němu nějak oficiálně vlastně nehlásí.
8: Takže je to netransparentní. Skryté?
9: Je skryté. Vlastně my, když půjdeme po majitelích Sagnelu, tak skončíme někde na Kypru a zároveň v českých rejstřících skutečných majitelů těch firm, tak je uvedena jedna podnikatelka, která patří ke skupině J&T. Má tam na starosti nějakou VIP klientelu, takže zbavíme o nějakých bankovnictví a v tu chvíli my můžeme spekulovat, jestli ona je opravdu jako koncová majitelka, anebo je tam prostě napsaná, protože někomu tady tyhle fondy spravuje. Takže my tušíme nějaké propojení, máme k tomu více indicí, že to směřuje k Romanu Janouškovi, částečně i k Tomáši Pitrovi, ale právě i ta schůzka na té lodi, to, s jakými lidmi se tam potkal, to, na koho je ta loď psaná, že ji využívá, tak to nám pomáhá dokreslit a propojit právě Romana Janouška k části minimálně toho podnikatelského impéria.
8: No, proveď mě trošku teda tím světem Romana Janouška a tím, jaké jsou ty indicie, které jeho propojují se Sagnel Business. Co vůbec dělá tahle ta firma?
9: Sagnel Business je společnost, na kterou jsou psané majetky ve výši stovek milionů, mimo jiné několik nemovitostí a jak jsme říkali, i ta jachta Zilvar. Kolega Jirka Pšenička na ten Sagnel Business už narazil před tou naší cestou do Chorvatska, kdy se mu ta firma objevila v nějakých nemovitostních obchodech, ve kterých mimo jiné figuroval Pavel Bém. Opět jsme zase u té vlastně historické linky k pražskému magistrátu. Takže my, když jsme najednou viděli, my jsme už tehdy jako měli nějaké podezření, že Sagnel Business rovná se Roman Janoušek, ale vidět Romana Janouška sedět na lodi Zilvar, která je oficiálně vlastněná firmou Sagnel Business, zase je to nějaký jako střípeček k tomu užšímu propojení. Takže Sagnel Business spravuje velké majetky, má podíly v dalších firmách, na které jsou psané ještě další majetky, většinou se bavíme o nějakých pozemcích, nemovitostech, Praha, Špindlerův mlýn, tady v těchto jako lukrativních oblastech. To je nějaká část biznisu kolem právě Romana Janouška a Tomáše Pitra. Takže vidíme nějaký finanční vehikl, který nepochybně točí desítky až stovky milionů korun. A já si myslím, že je vlastně jako důležité vědět, že ten vehikl má velmi blízko právě k Romanu Janouškovi. I pro případ, že by se některý z těch biznisů dostal do kontaktu s veřejnými prostředky, s pozemky, například právě ve Špindlerově mlýně a podobně. Tak je dobré vědět, s kým vlastně máme tu čest.
8: To, že se ta jachta jmenuje Zilvar, to má nějaký důvod? Nebo protože jsi to zmínil už asi třikrát, tak si říkám, že asi možná zatím něco je.
9: To je další takové vodítko, protože my jsme zároveň zjistili, že Zilvar má zapsanou svoji nějakou ochranou známku, což je normálně veřejně dohledatelné. Zilvar, spojená síla, je oficiálně ta zaregistrovaná značka. Zaregistrovaný má jeden spolek, ten spolek se jmenuje Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. A je to vlastně zajímavé v tom, že když jsme po téhle lince začali pátrat dál, poté se zase vydal kolega Radek Nol, tak začal zjišťovat, že ten spolek, se zase v něm objevují lidé z nějakého okolí Romana Janouška, to za prvé. No a pak, že existuje nějaký tým Zilvar, který se účastní cyklistických závodů LTAP. Tam jsou závody až na 100 kilometrů, je to vlastně nějaká součást tady těch větších závodů. No a kolega Radek Nul najednou zjistil, že tam startuje tým Zilvar v čele s Romanem Zilvarem.
8: No.
9: Jehož datum narození a věk velmi nápadně odpovídá věku Romana Janouška. No a ukázalo se, že Roman Zilvar je pravděpodobně opravdu jako Roman Janoušek, že se účastní těch závodů. On pod tímhle jménem právě startoval i tu jizerskou padesátku na lyžích.
8: Se vytvořil jako falešnou identitu.
9: Přesně tak, tady na ty závody.
8: Wow.
9: A na jizerské padesátce se nám to potvrdilo, protože tam ten závod zveřejňuje i fotografie těch závodníků. A u Romana Zilvara je fotografie muže, který jakoby na nějakých 99% odpovídá Romanu Janouškovi. Takže to vlastně byla zase nějaká další, zase nějaký jako dílek té mozaiky tady do toho neviditelného světa Romana Janouška. A tam zase se nám právě začalo, my jsme to mluvili na začátku, ale než my jsme udělali tenhle výlet do Chorvatska, když to zlehčím, tak se vědělo, že Roman Janoušek už právě v té minulosti nějak sportuje, i když ten jeho zdravotní stav měl být poměrně závažný.
8: No, on trávil Silvestr někde v Rakousku tenkrát.
9: Přesně tak.
8: Byly fotografie, že táhne sáně a podobně, to už je x let zpátky.
9: Je to
8: taky
9: tak.
8: Se řešilo vlastně to stejné, o čem ty teďka tady mluvíš.
9: Ale jedna věc je fotografie táhnoucí sáně a druhé jsou prostě potom opravdu jako oficiální údaje z těch závodů, kde jde vidět jeho změřené časy, za kolik to ujel a jak vlastně jako je aktivní sportovec. Takže to zase je nějaká indicie toho, což nejspíš vedlo právě i to Ministerstvo spravedlnosti k tomu, aby se ještě znovu podívalo na ty lékařské posudky. Byť je otázka, jestli s takovýmhle časovým odstupem dokáže zjistit někdo, že ty posudky byly nějakým způsobem jakoby pokřivené nebo tak.
8: Ale reagovali na to ti, kteří sepisovali ty posudky nějak právě na tady ty informace, nejenom Seznam zpráv o tom, že Roman Janoušek bývá ve volném čase velmi aktivní, byť třeba k soudu chodil právě o holích a v helmě?
9: Vím, že kolegové oslovovali některé ty lékaře, kteří se věnovali zdravotnímu stavu Romana Janouška, ale s odkazem jakoby na lékařské tajemství, tak to komentovat nemohli. Takže je otázka, nakolik se podaří nějakým způsobem odhalit, potvrdit, vyvrátit to, že by se s těmi posudky nějakým způsobem manipulovalo.
8: Třeba ten stav se mu ale zase zlepšil.
9: A to je samozřejmě jakoby další věc. My můžeme klidně se dopátrat toho, že nějaké aktivní nebezpečí v jeho případě prostě pominulo a on se prostě jenom dostal do kondice a normálně funguje. I to může být samozřejmě jakoby legitimní závěr toho prověřování. Je možné, že Ministerstvo spravedlnosti, on si vyžádalo celý ten spis, vlastně na základě kterého byl Roman Janoušek propuštěn v roce 2022 právě předčasně z toho vězení. Mimochodem, tehdy vlastně při tom propuštění, tak se jeho zdravotní stav neřešil. Tam se řešilo to, že u něho je šance na nápravu, že se chová vzorně ve vězení, ale co si vybavuju, jak tehdy o tom referovali média, tak vlastně tím zdravotním stavem se Městský soud v Praze, který nakonec to propuštění odsouhlasil, tak tím se nezabýval. Takže to je další věc a je otázka, jestli třeba i Ministerstvo spravedlnosti bude nějakým způsobem se věnovat jiným aspektům ještě z toho spisu, protože tam mohou být třeba jako jiná podezření na to, jakým způsobem k tomu propuštění došlo.
8: No nevím, co Ministerstvo spravedlnosti, ale zajímat se o případ Janoušek bude teď taky finanční správa z toho důvodu, že chce kontrolovat peníze v tebou zmíněném spolku Zilvar. Proč? Je tam podezření na něco nezákonného? Nebo ty jsi popsal, že tady jsou určité indicie, které spojují Romana Janouška s Zilvarem a s Sagnel Business, ale že by se dělo v tomhletom něco nekalého, to si neříkal.
9: My jsme se dostali k dokumentům, které ukazují, že do toho zmíněného spolku v posledních zhruba 2 letech, tak jak máme my ty údaje, tak natekly miliony korun od různých firem, ale i jednotlivců, s tím, že jakoby šlo třeba o půlmilionové dary, někdy 600 tisíc a tak dále. Šlo o společnosti zase z nějakého, my jsme to nazvali Orbitu Romana Janouška, spřátelené firmy, právě třeba společnost Purum, ve které má nějaký podíl Jaroslav Kříž, spekuluje se, že tam má svůj podíl i Tomáš Pětr, tak tam poslala nějaké peníze.
15: Purum se objevuje právě v Dozimetru.
9: Přesně tak. Kromě firmy Purum je tam třeba advokátní kancelář Trojan, Sokol, Novák, která sice jakoby historicky Romana Janouška zastupuje. Na druhou stranu ale naposílala nějaké stovky tisíc také vlastně na příspěvcích a když jsme se tehdy ptali v té advokátní kanceláři, tak vlastně nám řekli, stejně jako ty další společnosti, že to je prostě nějaký spolek, jehož podporu si vybrali, že takhle podporují více rozpolků. Dobře, může být, nic proti tomu.
15: A proč by to dělali?
9: Může být to, že u těch společností si potom tyhle dary samozřejmě mohou o ně snížit daňový základ. A teď je otázka, nakolik tam byla nějaká jakoby motivace, řekněme, daňové optimalizace, ať to neříkáme úplně natvrdo, nakolik za ty dary bylo třeba reklamní plnění ze strany toho spolku, protože jako objektivně ten spolek opravdu pod tou značkou jezdívá ty závody. Takže myslím si, že teď bude právě na té finanční správě, aby prověřila, jestli to hospodaření toho spolku je zcela v pořádku, jestli ty dary mají nějaký jako smysl, anebo pokud ne, tak ať se podle toho úřady zařídí. A
15: případně... Tak jaké mají využití ty dary, protože Roman Janoušek je a vždycky byl zejména právě lobista. Ty jsi taky otevřel tohle povídání tím, že jste se o případ Janoušek zajímali i s ohledem na to, že se blíží komunální volby. Tvá hypotéza, a ptám se na to skutečně, já nevím, jestli jste k tomu došli nebo ne, ale tvá hypotéza by byla i taková, že ty peníze, které protečou tím spolkem, kromě toho, že pak je využije na nějaký cyklistický závod třeba, tak taky může využívat k bojování za zájmy třeba těch, kteří ty dary platí do toho spolku? Nebo odchází ty peníze někam? Já nevím, našli jste cesty, komu by vlastně mohli směřovat?
9: Ty peníze mířily vlastně různými směry, ať už to bylo právě jakoby do opravdu jakoby nákladů spojených s tou cyklistikou. Jasně. Objektivně, pak tam byla klinika dlouhověkosti, byly tam nějaké ubytování v hotelích a tak dále, aha, pak aha. I vlastně jakoby velmi bagatelní výdaje někde na benzínových pumpách a jasně. Tak, takže nevím, jestli třeba někdo z těch členů spolku nebo třeba přímo Roman Janoušek nevyužívá jako kousový peněženku. Nemyslím si, že by tam úplně bylo jakoby lobování za ty přispěvatele. Nemáme k tomu jakoukoliv jakoby indici, ale nepochybně je to nějaký penězovod, jehož smysl si myslím, že budeme ještě muset odhalit, abych byl úplně korektní. Na druhou stranu my jsme třeba zaznamenali i to, že z peněz toho spolku, tak část a vlastně jako ne úplně málo, bavíme se řádově o nějakých skoro podle našich informací 800 tisících v různých jakoby částkách, tak bylo zaplaceno i Gabriele Pecičové, což je provozovatelka takového obchůdku s designem a s uměním v centru Prahy. Zároveň je to ale taky místopředsedkyně ODS na Praze 3. V minulosti tam seděla v zastupitelstvu, teď tam znovu kandiduje do těch podzimních voleb. Mimo jiné je to sestra Alexandry Udženi, dlouholeté političky ODS. A v tu chvíli nás to vlastně jako začalo zajímat, proč takový spolek primárně zaměřený teda jako na cyklistiku, tak posílá takovéhle sumy paní Pecičové. Možná u ní nakupovali nějaké umění, to jasně. Může být, ale my když jsme se teda zkoušeli ptát i jakoby zástupce toho spolku, tak advokát Vít Kučera, který tam je aktuálně šéfem, tak ten nechtěl ty jednotlivé položky komentovat.
16: Veškeré prostředky, z nich je financován provoz spolku a z nich jsou spolkem podporovány jiné neziskové subjekty v oblasti jeho činnosti, pocházejí výhradně ze soukromých zdrojů.
11: Vít Kučera, předseda spolku Zilvar, pro Seznam zprávy.
9: A když já jsem byl za paní Pecičovou v tom mým krámku, tak když jsem tam přišel, tak vlastně na mě reagovala, bylo vidět, že už asi jako tuší, proč jsem tam, když jsem se představil. A vlastně bez jakéhokoliv vysvětlení mi řekla, ať z toho krámku odejdu, maximálně připustila poslání otázek e-mailem, ale vlastně ani po několika dnech na ty otázky neodpověděla, takže my stále jako nevíme, proč ty peníze tam tekly. Samozřejmě může být opravdu to, že se za to Roman Janoušek nebo někdo, kdo má přístup k platebním údajům toho spolku, prostě nakoupil umění v tom krámku.
15: To je ale možná otázka, na kterou se taky bude chtít zaměřit finanční správa, až tohle to všechno může zjišťovat a kontrolovat. Dobrá, no tak mockrát díky za propojení jachty Zilvar, Romana Janouška, Sagnel Business a spolku Zilvar v tento zajímavý příběh, který si teda přinesl sem a odvyprávil.
9: Já mockrát děkuji za pozvání, Matěj.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska měli Jakuba Mikela ze Seznam zpráv, investigativního reportéra, který spolu s kolegy poslední dny vydával jeden článek za druhým o lobbystovi Romanu Janouškovi a o jeho tajném životě plném jacht, sportu a nenápadného spolku. Naslyšenou zítra.
2: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
17: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
18: Jedna hodina.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Resort zahraničí v letní sezóně znovu rozšířil konzulární služby v Evropě. Z proslovenského ministra vnitra skupiny elitních policistů se vrací na začátek. Rozhodl o tom odvolací soud. Fotbalisté Norska hrají na mistrovství světa proti Iráku a dnes bude oblačno a zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemí Evropy. Podle šéfa resortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
20: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
19: Macinka taky apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému DROST. Zároveň doporučil, aby si předem uložili číslo na non-stop linku ministerstva zahraničí 222 420 222, kam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do krizové situace. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok zatím nemusí platit odškodné skupině bývalých elitních policistů, které loni přirovnal k mafiánům. Rozsudek zrušil odvolací soud. Původně přitom ministr neuspěl, protože na žalobu vůbec nereagoval. Případ, ve kterém čelil exekuci, se tak vrací na začátek.
21: Původně měl Šutaj Eštok policistům zaplatit v přepočtu zhruba 2 miliony korun a omluvit se. Soud takzvaný kontumační rozsudek vynesl poté, co nereagoval na výzvy zaslané do elektronické schránky. Ministr tvrdil, že ji nekontroloval. Podle odvolacího soudu ale jen tohle pro rozhodnutí nestačí. Verdikt přichází krátce poté, co slovenský parlament změnil pravidla pro podobné rozsudky ve prospěch žalovaných. Šutaj Eštok dlouhodobě vystupuje proti bývalým elitním policistům kolem vyšetřovatele Jána Čurily. Ti se v minulosti zabývali citlivými politickými kauzami a ministr je po svém nástupu do funkce postavil mimo službu. Podle něj porušovali zákon. Policisté to odmítají. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
19: Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních více než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Několikanásobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky ženy s obezitou.
22: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu ledvin. Tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná a silná znamená, že tady relativní rizika jsou třeba 3-5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
19: Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa výhrou 3-1 nad Irákem. Po 28 letech hraje na světovém šampionátu Norsko. V úvodním duelu bojuje s Irákem. Aktuální informace přidá reportér František Kuna.
0: Po prvním poločase vede Norsko nad Irákem 2-1, skóre otevřel Holland po pěkné kombinační akci a z kluzu u pravé tyče vyrovnáno bylo za 10 minut. Ayman Hussein hlavičkoval kolem tří norů a srovnal, ale Holland pak využil velké chyby v obraně a odrazu míče od brankáře do jeho nohy, takže po prvním poločase dílčí skóre zní Norsko-Irák 2-1. František Kuna, Radiožurnál.
19: Za 2 hodiny začne duel mezi Argentinou a Alžírskem. V 6 ráno našeho času pak odstartuje zápas Rakousko-Jordánsko. A české softbalistky prohrály na mistrovství světa v Praze úvodní utkání s Austrálií 1-7. Zítra od 10 hodin čeká české reprezentantky Kuba.
1: Nehoda na D5 za mýtem a omezení na D11 z Prahy do Hradce. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor za mýtem. Na 48. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. Je to zamírnou zatáčkou, tak opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Úvaly. Mezi 8. a 9. kilometrem je uzavřený pravý pruh. Kvůli údržbě kanalizace je zúžení i u Sadské. Na 25. kilometru čekejte uzavírku v pravém pruhu. V Praze počítejte s uzavřenými tunely na městském okruhu. Strahovským neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. V Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Práce potrvají do rána. A na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s překážkou za Černou horou. U Krhové stojí nepojízdné vozidlo po požáru. Průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
19: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou ale oblačno až zataženo, ráno ojediněle, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
23: Czech Radio News in English.
24: Czechia will once again boost its consular services in Croatia, Bulgaria and Greece this summer, Foreign Minister Petr Matsenka said on Tuesday. Czech police officers will also take part in patrols alongside colleagues in Croatia and Bulgaria. The Prague Regional Court will start hearing a case taken by Czech internet company Seznam.cz against Andrej Babiš on the 24th of September. The Prime Minister said media outlets owned by Seznam founder Ivan Lukačević carried biased reporting about him and accused the company of evading taxes. 6 Czech army tanks took part in a motorway driving drill on the D35 in the Olomouc region on Tuesday. The Leopard 2A4 tanks reached speeds of up to 60 kilometers an hour and were fitted with rubber pads on their tracks to prevent damage to the motorway. International addiction specialists and academics from European, US and Australian universities have called on the Czech government to preserve the country's current drug policy model, describing it as one of the most successful in Europe and an example for others to follow.
23: Weather.
24: It should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 24 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. This is Radio Prague International. The Czech government on Monday made good on its promise to abolish license fees for public service media and fund them directly from the state budget. The approved draft law, which will now go to the lower house, has raised a storm of controversy with opposition parties, saying they'll fight it every step of the way. Daniela Lazareva reports.
25: Under the draft proposal presented by Culture Minister Otto Klempíř, the public broadcasters will be allotted a set sum annually, indexed in line with inflation. Czech television would receive 5.74 billion crowns and Czech radio 2.065 billion crowns. The figures are based on the broadcasters' 2024 budgets before last year's license fee increase, which was the first in 17 years. The allocations are around 1 billion crowns lower for Czech television and roughly 400 million crowns lower for Czech radio than their current budgets. Prime Minister Andrej Babiš rejected suggestions that the government was seeking to undermine the independence of the broadcasters and bring them to heel through financial pressure. He argued that funding public broadcasters through the state budget would reduce the burden on citizens and businesses and force them to economize.
5: Czech radio and Czech television have made no effort to try to economize. All of Europe is economizing. We could talk for hours about the layoffs at the BBC, about how Deutsche Welle has to economize, French public radio is cutting costs. But there is no sign of this at Czech radio and Czech television. Nobody controls them.
25: In order to change this, the cabinet also backed a proposed amendment to the law that would give the Supreme Audit Office the right to review the finances of Czech television and Czech radio in the future and even retroactively. The heads of Czech radio and Czech television have warned of far-reaching consequences of the funding overhaul, saying they would be forced to cut up to 700 jobs and significantly restrict operations. The head of Czech television, Hinek Hudárek, described the plan as unacceptable and almost destructive for public service broadcasting. The trade unions of both organizations are on strike alert, and a warning strike is planned for Monday, June the 22nd. Meanwhile, opposition parties in parliament have slammed the government's plan, saying they would fight the draft proposal as never before, employing whatever obstruction tactics are at their disposal. František Talíř of the Christian Democrats, chairman of the Parliamentary Media Committee, told reporters that he viewed the proposed law as a direct attack on the independence of Czech television and Czech radio. Civic Democratic Party leader Martin Kupka has accused the government of mafia practices in subjugating a critical press, saying that if the opposition could not stop the approval of the law in parliament, it would not hesitate to challenge it in the constitutional court. Meanwhile, the ruling coalition remains unfazed by the storm and is determined to push through the proposed legislation on its 108-member majority in the lower house. It hopes to see it take effect as of January 2027.
24: And that's all for now in English.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Dobrý den. Kolikrát jsme už slyšeli od amerického prezidenta Trumpa, že dohoda o ukončení války s Iránem je blízko a je tentokrát opravdu na stole k podpisu. Co se děje na trase Washington-Tel Aviv a kolik na iránské válce vydělalo Rusko? To jsou otázky pro bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity v Brně Josefa Krause. Dobrý den.
10: Dobrý den.
6: Jak to vidí?
7: Je to víc než 3 měsíce, co Irán kvůli válce s USA uzavřel Hormuzský průliv a je to víc než 2 měsíce, co americký prezident Donald Trump poprvé oznámil, že dohoda s Iránem o uzavření konfliktu je blízko. Od té doby to zopakoval ještě nejméně 38krát, jak spočítala televize CNN. Naposledy v neděli oznámil, že dohoda je uzavřená a bude se podepisovat v pátek ve Švýcarsku. Pane Krause, je jasné, co tedy v té dohodě je, co o ní víme?
10: Úplně jasné to není, detaily jsou stále neznámé, ale můžeme vycházet z toho, co zaprvé víme v průběhu toho vyjednávání, informace, které vlastně vypouštěly obě ty strany tady téhle té případné dohody, a také vlastně kontext, to znamená, o co komu vlastně jde a co jsou červené linie, které jsou nepřekročitelné pro jednu nebo druhou stranu. To znamená, je tady několik základních bodů, které určitě dohoda bude řešit. Tím prvním bodem je volný průplav Hormuzskou úžinou, což je to, která zajímá celý svět vzhledem k tomu, že její uzavření má opravdu geopolitické a geoekonomické dopady. A potom to bude také oblast nebo otázka iránského jaderného programu a samozřejmě také vůbec americké a iránské regionální angažma, respektive zastavení toho konfliktu, zastavení přímé vojenské konfrontace. A to je důležité zmínit, protože kolem toho se ještě taky asi budeme chvilku motat, se vztahuje na celou oblast Blízkého středního východu a nikoliv pouze na Spojené státy a Irán. To znamená, ten mír by měl být celoregionální, nikoliv pouze vymezený na vojenské střety mezi USA a Irán. A tím pádem kontextuálně dodávám, týká se to především války v jižním Libanonu mezi hnutím Hizbalah na straně jedné, podporovaný Iránem, a izraelskou armádou na straně druhé.
7: Tak pojďme to vzít postupně. Hormuzský průliv. Donald Trump řekl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu iránských přístavů. Je to ale v tuhle chvíli Donald Trump, kdo otevírá a uzavírá Hormuzský průliv?
10: Není to pouze Donald Trump, ona ta blokáda je v tuhletu chvíli opravdu dvojí. Zaprvé ta 3 měsíce trvající z iránské strany, která fakticky opravdu blokuje veškerý možný pohyb. A k této blokádě vlastně Spojené státy přihodili ještě další blokádu a blokují iránské přístavy a iránské lodě, které samozřejmě samotnými Iránci blokované nejsou. Takže tady tahleta dvojí blokáda, aby byla odblokovaná, už se do toho trošku zamotáváme, tak musí vycházet z toho, že oba tito aktéři ve stejnou chvíli řeknou, nyní je volno, nyní můžete plout. To vlastně v tuhletu chvíli říkají, že na tohle to opravdu dojde, a vypadá to, že by to mělo být nárazově téměř lusknutím prstu, ne úplně postupně, jak se zpočátku třeba také říkalo.
7: A jak to vypadá teď? Víme, proplouvají tedy už průlivem znovu lodě? Je už teď otevřený?
10: Otevřený ještě není. Většina těch lodí vyčkává. Už tady byly nějaké pokusy, ty lodě propluly, ale zcela upřímně ono to nějakou dobu potrvá. I v momentě, kdy dojde v pátek k podpisu té dohody, ještě několik dní asi potrvá, než se ta doprava skutečně splně zprovozní. Z jednoho prostého důvodu, bude tady muset být nějaký průkopník, který to lidově řečeno riskne. To znamená nějaká přepravní společnost, která řekne, dobře, věříme tomu americko-iránskému ujednání, věříme, že naše lodě nebudou napadány, a zkusíme proplout. Zároveň to není jenom o těch lodních společnostech, je to také třeba o pojišťovnách celosvětových, které vlastně pojišťují tady tuhletu lodní dopravu. Pokud oni vlastně vyhodnotí, že ten průplav není bezpečný, v takovém případě lodní přepravu nepojistí a žádná přepravní společnost na světě si vlastně jako nelajzne naplno spustit tady tuhletu dopravu. Takže ono v tomhletom je zaangažováno více aktérů a opravdu to potrvá delší dobu, nebude to nárazově okamžitě.
7: Navíc je to vždycky nějaké ale. Před tou válkou byl ten průplav volně průjezdný. Teď Irán tvrdí, že dopravu tam bude regulovat právě on a Omán. A už se začalo mluvit o nějakých poplatcích, tak co si pod tou regulací představit?
10: Vlastně úplně přesně nevíme, protože tady tohle to bude asi součástí detailů té dohody nebo té smlouvy, která by měla být podepsána v pátek. Zatím můžeme pouze spekulovat. On to tady už několikrát Irán vlastně zmínil, že po tom svém napadení z února letošního roku se celá situace dramaticky v regionu mění a že Irán už nebude prostě tolerovat nejenom vlastní napadání, ale zároveň vlastně rozšiřuje hájemství a svoji vlastní kontrolu nad blízkými vodami, včetně Hormuzské úžiny. Jinými slovy, Irán si dělá nárok na kontrolu pohybu v Hormuzské úžině, protože se mu osvědčilo a ví velice dobře, že to je funkční páka na mezinárodní společenství, kdykoliv vlastně bude potřebovat. To, že z toho bude vybírat poplatky, bylo hodně dáno ze začátku argumentem, že iránská infrastruktura a hospodářství je válkou poničena, takže tyto poplatky by měly v podstatě sloužit jako jakási válečná reparace. Nicméně zatím to vypadá, že podle té dohody válečné reparace Irán dostane trošku jinou formou, takže je otázkou, zda tyto poplatky opravdu budou vymáhány a vybírány. A vymáhány a vybírány jsou tedy v tomhletom případě dvě různá slova a opravdu to může mít různou podobu. Ale na druhou stranu by to znamenalo opravdu jakési omezení té volné plavby, která je zase dána mezinárodním právem, a zároveň by to také vytvořilo velice nebezpečný precedens do budoucna, protože těch úžin na světě, tady těch škrticích bodů je vícero, a mohlo by to inspirovat další státy a další aktéry v tom, aby zpoplatnili tady tuhletu transitní plavbu.
7: Pokud to tak tedy dopadne, tak fotbalově bychom mohli říct, že to je vlastně v tuhle chvíli ale 1-0 pro Irán. Tak pojďme k té další důležité věci, a to je ten deklarovaný cíl amerických útoků, a to je zničení jaderné infrastruktury Iránu. Tak je jasné, Jestli se tenhle ten deklarovaný cíl podařilo splnit USA?
10: Je jasné, že nepodařilo. My nemáme informace o tom, jak moc poničená ta infrastruktura na iránské straně je. Ona nějaké zásahy určitě dostala, ale můžeme opravdu upřímně pochybovat o tom, že by měla být nějak více destruována. Když už pro nic jiného, tak protože dobře 20 let se Iránci na podobný scénář připravovali a připravují, mají ta jaderná zařízení velice dobře ukrytá, ať už ve vnitrozemí, přece jenom Irán je obrovská země, jenom abychom si to dokázali představit, kdybychom ji projektovali na mapu Evropy, tak by nám sahala od Istanbulu po Londýn. A v této obrovské zemi je spousta možností, jak jaderná zařízení skrývat. Do toho je lze zakopat hluboko pod zem nebo vrýt do skály. Tohle to všechno vlastně Iránci dělali a zároveň systematicky evakuovali a přesunovali ta zařízení v momentě, kdy docházelo k nějakým izraelsko-americkým vojenským úderům na ně. Takže nějaké škody byly napáchány, ale já velice pochybuji o tom, že by iránský jaderný program jako takový byl zničen. Tím pádem ukázalo se, že tady není k dispozici vojenská síla, a to ze strany Izraele ani ze strany Spojených států, která by tento jaderný program dokázala zastavit. Tím pádem přichází na řadu opět diplomacie.
7: Připomeňme, že USA zaútočili na několik iránských jaderných zařízení už v roce 2025, Fordo, Isfahan, Natanz. Pokud teď Trump útočil s tím, že chce znovu zničit jadernou infrastrukturu, udělal něco jinak a znamená to, že ty údery z roku 2025 v podstatě nebyly příliš úspěšné?
10: Údery z roku 2025 v té takzvané červnové válce 12-denní opravdu úspěšné nebyly. A navzdory tomu, že Donald Trump vlastně na konci toho konfliktu vyhlásil, že iránský jaderný program je zcela zničen, zařízení jsou destruována a tím pádem už neexistuje. Ukázalo se velice rychle, že Iránci své kapacity si dokázali buď to podržet, nebo velice rychle obnovit a tím pádem mohou dál hrát tu diplomatickou hru s kartou nazvanou iránský jaderný program. A ukazuje se, že jsou toho schopni i nyní a velice pravděpodobně Spojené státy mají ty informace o tom, jak moc byl zničen nebo nebyl zničen iránský jaderný program, jak moc úspěšné byly ty zásahy. Vypadá to, že příliš úspěšné nebyly. Přece jenom kdyby byly, tak by také to vyjednávání a ta diplomacie v tuhletu chvíli vypadala trošku jiným způsobem.
7: Dalším z cílů Spojených států, i když ten nebyl řečený úplně napřímo, byla změna režimu v Iránu. Tak 4. července se má konat pohřeb Alího Chameneího, který byl při těch amerických útocích zabit. Je jasné, kdo po něm převzal moc v zemi, kdo za Irán jedná a bude například podepisovat tu mírovou dohodu, jestli se tedy Spojeným státům podařilo tím režimem nějak otřást?
10: Spojeným státům se trošku zatřást podařilo iránským režimem, ale ten systém ukázal, že je hodně odolný vůči tady tomu vnějšímu tlaku. Navzdory tomu, že on vždycky byl značně centralizovaný, tak se ukázalo, že není příliš personifikovaný. To znamená, že ani vlastně fyzická likvidace zabití nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který bude mít tedy ten pohřeb, jak tady padlo, tak nespůsobil kolaps toho systému. Ten systém zafungoval v rámci svého ústavního pořádku, to znamená zasedlo shromáždění expertů, které zvolilo nového vůdce a tím má být vlastně Močtaba Chameneí, syn toho bývalého nejvyššího duchovního vůdce a celá ta kárka, lidově řečeno, jede dál. Na druhou stranu je nutné dodat, že Močtaba Chameneí se od té doby neobjevil na veřejnosti ani v televizní vysílání, ani jakoliv jinak, což rozvěřuje spekulace o tom, zda je skutečně živý nebo je mrtvý, zda není nějakém komatu, zda není tvořený nebo zraněný nebo cokoliv dalšího. To opravdu nevíme, to není prokazatelné, ale formálně je opravdu vůdcem Iránu, vydává rozkazy a stanovuje limity vyjednavačům iránské diplomacie pro to vyjednávání dohody se Spojenými státy. To znamená, nějak ten aparát funguje dál, ale samozřejmě nutno také dodat, že ten systém se hodně transformoval a řekněme v systém podřízený bezpečnostním složkám, což je logické, ta země se nachází ve stavu války. Otázkou je, co se stane, až bude dohoda podepsána, válka fakticky tedy skončí. Zda ten bezpečnostní aparát, který v tuhletu chvíli opravdu drží velkou část moci v zemi, se této moci bude chtít vzdát, nebo dojde k tomu, že Irán se postupně bude transformovat v jakési zřízení na úrovni vlády vojenské, diktatury nebo něčeho podobného. I tohle je vlastně varianta, ale v tuhle tu chvíli je to hodně spekulativní. Irán funguje jako černá skřínka, do které vlastně v tuhle chvíli příliš nevidíme. My vidíme nebo vidíme, sledujeme ty vstupy do této černé skřínky, sledujeme ty výstupy, ale co se procesně děje vlastně uvnitř, tohle nám je utajeno.
7: To skoro vypadá jako 3-0 pro Irán, nebo podařilo se dát Spojeným státům taky nějaký gól?
10: No, ono to opravdu je 3-0 pro Irán. Spojeným státům se vlastně příliš gólů nepodařilo. Pokud opravdu identifikujeme ty hlavní strategické cíle jako změna režimu v Iránu nebo otřesením jeho pozice co by regionální mocnosti, by mohl být další cíl, a ani tohle se nepovedlo, vlastně spíše naopak, vzhledem k tomu, že Irán kontroluje Hormuzskou úžinu a má vyděračský potenciál vůči zbytku světa, nepodařilo se vlastně ani demokratizovat tu společnost, o nějakých občanských nebo lidských právech nemluví. Protože i tady tyhle ty argumenty zpočátku padaly, které vlastně ostatně Donald Trump již včera veřejně popřel, že mu vlastně nikdy o demokratizaci nebo o svobodu Iránců nešlo, přestože předtím deklaroval opak. Ono se toho vlastně příliš mnoho nestalo. V tuhle tu chvíli ta dohoda, kterou Donald Trump vyhlašuje jako velké vítězství, které si nadělal ke svým 80. narozeninám, vypadá jako návrat do stavu před válkou, plus velký bonus v podobě vyplácení těch válečných reparací, které budou mít velice pravděpodobně podobu rozmražení těch zmražených iránských aktiv v zahraničí a postupné uvolňování ekonomických sankcí právě výměnou za svobodný průplav Hormuzskou úžinou a výměnou za nějakou tu jadernou dohodu. To znamená, že Irán bude transparentní a bude mít stanovené nějaké limity pro obohacování uranu, a bude umožňovat přístup inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii na své území a tak dále.
18: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
7: Dnes jím bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus. Vy sám jste už dodal, že je to ještě další rozměr té dohody, všechno může být totiž jinak. Irán tvrdí, že podle té dohody mají skončit všechny boje, včetně útoků mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballah. Jenže izraelský ministr národní bezpečnosti Ben Gvir včera řekl, že Izrael tou dohodou mezi USA a Iránem není nijak vázaný, podle něj negaranduje bezpečnost Izraele a v podstatě dodal, že Spojené státy nemají co podepisovat nějaké dohody o příměří, které se týkají Izraele. No a premiér Netanyahu konstatoval, že boj ještě neskončil. Tak co se děje na té trase mezi velkými spojenci Izraelem a USA? Teď to vypadá, jako by se Izrael snažil tu dohodu v podstatě znemožnit.
10: Tohle je naprosto klíčový bod a pokud vezmeme to, že Spojené státy a Irán opravdu našli nějakou linii toho konsenzu a slevili ze svých požadavků tak, aby byly akceptovatelné pro toho druhého, tak je tady právě ten třetí vrchol toho trojúhelníku a tím je stát Izrael, který vlastně v tom konfliktu od začátku byl angažován a vlastně tu první 12-denní válku z června minulého roku fakticky rozpoutal přímo on, než se do ní téměř nuceně Američané dostali také. A není žádným tajemstvím, že posledních 30 let Izrael dělá všechno proto, aby žádná americko-iránská nebo jakákoliv jaderná dohoda nebyla. Ostatně, když byla skutečně v roce 2015 podepsána, Izrael byl silným kritikem podpisu této dohody a vlastně intenzivně loboval za její vypovězení ze strany Spojených států, což se také ostatně v roce 2018 stalo v momentě, kdy byl Donald Trump poprvé zvolen americkým prezidentem. Takže pod, řekněme, silným také izraelským tlakem došlo k vypovězení té funkční dohody mezi USA, Iránem a dalšími světovými mocnostmi. A lze tedy očekávat, že Izrael se bude snažit tuto dohodu torpédovat i nadále, protože izraelskou optikou tahle ta dohoda znamená fakticky izraelskou prohru v tomhletom všem. Otázkou je, zda na to bude mít opravdu politickou nebo jakoukoliv jinou sílu. Pro Izrael není fakticky vojenský problém nadále pokračovat v těch vojenských operacích na jihu Libanonu, bombardovat Bejrut nebo cokoliv dalšího. Tady tohle to samozřejmě dělat může a tím fakticky celou dohodu torpédovat, protože iránská pozice od samého začátku byla taková, že se jedná o celoregionální válku a nějaká ta mírová dohoda bude muset řešit konflikt v celém regionu. Důležité ale je, že tady je prostě to americko-izraelské spojenectví a také vlastně americká silná páka na Izrael, vzhledem k tomu, že Spojené státy výrazně finančně subvencují tento stát, vzhledem k tomu, že do Izraele posílají velice významnou vojenskou pomoc. Ostatně dobře se to ukázalo právě během tady téhleté války s Iránem, kdy velká část těch systémů protivzdušné obrany byla vlastně americký, která bránila stát Izrael. Izrael vystřelil výrazně méně svých vlastních raket na obranu proti raketám a dronům iránských mnohem více vlastně využíval ty americké systémy. Takže Američané tady mají určitou páku a dovedu si představit, že si nakonec Donald Trump vynutí na Benjaminu Netanyahuovi akceptaci nějakého toho příměří nebo mírového stavu. To ale neznamená, že se Izrael nutně a okamžitě stáhne z jižního Libanonu, to se velice pravděpodobně nestane. Tady tenhle ten proces, pokud vůbec ke stahování dojde, bude trvat minimálně několik měsíců.
7: No jak se v tuhle chvíli daří Izraeli eliminovat Hezbalah v Libanonu? Oni tedy, jak jste říkal, zatím obsahují jih, podnikají útoky na jižní Bejrút, kde Hezbalah působí, ale pak je tu ještě údolí Bika na východě a to je baštou Hezbalahu, navíc velmi špatně přístupné. Tam vždycky byl Hezbalah ten, kdo tam vládnul.
10: Ono, poslední dva roky to vypadalo, že Hezbalah je téměř na kolenou. Přece jenom ta předchozí konfrontace s Izraelem, likvidace top managementu té organizace a vlastně i také velké části řídící struktury tady téhleté organizace, lomeno politické strany, lomeno sociálního hnutí, lomeno teroristické organizace, byla skutečně poničena například tím pagerovým slavným útokem, kdy došlo vlastně k výbuchu těch pagerů u 5000, ať už příslušníků Hezbalahu nebo jejich rodinných příslušníků a dalších okolí. Tady tohle to opravdu vypadalo, že Hezbalah je zdecimován, ne zničen, ale výrazně oslaben. V tuhletu chvíli ale vlastně ty vojenské operace Izraele proti Hezbalahu nejsou zdaleka tak přesvědčivé, jak by asi měly být, kdyby opravdu Hezbalah byl zdecimován. Hezbalah jak na jihu Libanonu, tak kdekoliv jinde pořád klade velice tvrdý odpor a především opravdu velice dobře natrénoval a rozvinul své schopnosti asymetrického boje. To znamená, jednoduché drony za $200 ničí izraelské vybavení v řádech milionů dolarů a decimuje vlastně izraelskou pěchotu a opravdu jako nechává Izrael hodně, hodně krváce. Takže ten konflikt není tak jednoduchý, jak se mohlo ještě před pár měsíci zdát, že by mohl být. A to se ještě nebavíme o nějaké jako hlubší případné vojenské izraelské invazi dále do Libanonu.
7: A to je téma, které můžeme probrat třeba příště s bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity v Brně Josefem Krausem. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
10: Děkuji moc za pozvání. Pěkný den všem.
18: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme vás non-stop pro

0: A taky zpřísnit postupy. Komise ale kabinetu doporučuje jednat s odborníky a zvolit jiné řešení. Fotbalový klub první SC Znojmo letos od města nedostane dotaci 1 000 000 korun kvůli korupční kauze ve fotbalových sázkách. Zastupitelé původně vyplacení dotace odložili, teď ji klubu odebrali úplně. Hlavní investor klubu Andrej Ličkivský se podle důvodové zprávy předložené zastupitelům přiznal k ovlivňování zápasů. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká taky masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat. A vnuk britského krále Karla III. Prince George po prázdninách nastoupí na elitní internátní školu Eton, informoval o tom Kensingtonský palác. 12-letý princ tak bude pokračovat v rodinné tradici. Na chlapecké škole totiž studovali i jeho otec princ William a strýc princ Harry. V minulosti v Eton College studovalo i 20 britských premiérů. Fotbalisté Argentiny už za hodinu a půl vstoupí do mistrovství světa. Aktuální světoví šampioni budou hrát s Alžírskem. Úvodní duel na turnaji zvládla vítězně Francie. Senegal porazila 3-1. Teď bojuje Norsko proti Iráku a aktuality přidá František Kuna.
1: V 70. minutě zápasu vede Norsko nad Irákem dále 2-1. V prvním poločase padly všechny góly. Haaland poslal Nory do vedení po skluzu u pravé tyče. Hlavou vyrovnal Hussein a Haaland po chybě v rozehrávce pak vrátil Norsku vedení 2-1. Norsko dál aktivnější ve druhé půli, zatím branka nepadla. V 70. minutě tedy Irák-Norsko 1-2. František Kuna, Radiožurnál.
0: V 6 hodin ráno začne duel Rakousko-Jordánsko.
2: Nehoda na D5 za Mýtem a omezení na D11 za Libicemi nad Cidlinou. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Za Mýtem na 48. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. Je to opatrně průjezdné, zpomaluje se za zatáčkou. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Jičín. Mezi 42. a 49. kilometrem silničáři opravují kanalizaci v pravém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. A v Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a Strahovský tunel směrem na Břevnov. Uzavírky potrvají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Mohli jsme médiím neschválit výroční zprávy a vymést to úplně. Neudělali jsme to a ani to neuděláme, řekl premiér Babiš s tím, že zrušení koncesionářských poplatků nevnímá jako ohrožení nezávislosti. Média ovšem navazuje penězi přímo na politiky. Je to tak, že lidé, kteří slibují pořádek, často začínají tím, že rozeberou pilíře demokracie? Jsme se Slovenskem ještě dvě různé politické laboratoře, nebo už jeden společný středoevropský experiment? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Arpád Šulte, slovenský spisovatel a novinář. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
3: Osobnost Plus.
4: Tak Andrej Babiš zjevně těmi slovy, které jsem citovala, chtěl veřejnost uklidnit. Myslíte, že se mu to povedlo?
5: Mně to znělo skôr tak, že dává velmi jasně najavo, že kto platí muziku, ten určuje repertoár. Ja nedokážem jeho slova interpretovat nějak jinak. Napokon celé rušení koncesionářských poplatků, okrem toho, že je to pekné populistické gesto, nedává vůbec nějaký jiný smysl.
4: Mimochodem, mnohem konkrétnější o tom, kdo co bude řídit, byl taky pan poslanec Nerušil dnes ráno na Českém rozhlase Plus z SPD. Řekl, poté se chceme zaměřit

0: 2 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, je zpátky v Česku. Oprava Ruskem zasaženého kláštera v ukrajinském Kyjevě může trvat 2 roky. Fotbalisté Argentiny vstoupí za hodinu do mistrovství světa, budou hrát proti Alžírsku. A dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.